0: Konferenční ligy utká s lotyšským celkem RFS Riga. Hradec Králové čeká ve stejné fázi Evropské ligy Bešiktaš Istanbul.
1: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
2: Nehoda na dálnici D1 na Kroměřížsku a překážka u Letče nad Sázavou. Na dálnici D1 z Ostravy do Brna za odbočkami na Zlín a Hulín. Nehoda, následky nehody. Kilometr 263, nákladní auto srazilo lesní zvěř. Místo je teď plynulé průjezdné. Dálnice bez kolon na Havlíčkobrodsku, nebezpečná překážka na silnici 150 z Hněvkovic do Letče nad Sázavou. Za odbočkou na Budeč leží mohutná větev částečně přes vozovku. Na silnici 360 na výjezdu z Jaroměřic nad Rokytnou do Třebíče havarovala dvě osobní auta. Srazila zvěř s omezeným průjezdem, počítejte, poblíž odbočky na Vacenovice. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
1: Volejte call centrum Zelené vlny 800 553 553. Počasí.
0: Bude jasno až polojasno, později odpoledne a večer bude od západu přibývat oblačnosti a v severozápadní polovině území se místy jinde jen výjimečně předají přehánky nebo bouřky. Nejvyšší teploty od 35 do 39 stupňů Celsia, na severu Čech kolem 34 stupňů a na horách pak kolem 29. Tolik zprávy. Je s vámi Noční radiožurnál a Adam Carda.
3: Posloucháte páteční Noční radiožurnál a necelých 6 minut po druhé hodině budeme soutěžit. Dnes tu pro vás mám audioknihu na radiokartě a jedná se o psychologický thriller od Jakuba Franka, začínajícího autora. Vy se můžete těšit na příběh z Moravské vsi. Tamní samotář jednoho horkého dne najde na své zahradě dívku přivázanou ke stromu a tahle událost mu změní život. Vyvolá totiž vzpomínky na dávno skryté tajemství. Jaké? Tak to zjistíte, když s námi budete soutěžit. A to na číslech 221, 552, 155 nebo 255 na konci. A volat můžete právě teď, tak volejte a vyhrajte si audioknihu ve vynikajícím podání herce Jiřího Vyhorálka.
1: Noční radiožurnál
4: a Adam Carda.

0: Píseň Fireflies a All City zazněly v nočním radiožurnálu a teď jdeme soutěžit.
1: Radiožurnál pro vás má tropické noci. Poslechněte si psychologický thriller o tajemstvích, která měla zůstat navždy skryta.
2: Krátce na prázdnosti sklud dlaně. Necítil v nich nic divného. Přesto věděl, že už nejsou stejné jako dřív. Vzali život.
1: Audioknihu z pera Jakuba Franka ve skvělém podání Jiřího Vyorálka. Tropické noci na Radiokartě dostanete tento týden v soutěži nočního radiožurnálu.
0: Tak tropické noci prožíváme i v těchto dnech. Dnes o ně budeme soutěžit a pojďme zjistit, kdo z vás je připravený na telefonní lince. Haló, slyšíme se?
3: Ano, dobrý večer. Tady Marie z Kroměříže.
0: Marie, zdravím já i kolegové z Newsroomu do Kroměříže. A než se pustíme do soutěžení, tak v rychlosti vysvětlím pravidla. Přečtu vám soutěžní otázku, k ní tři možnosti a jedna z nich je hledaná správná odpověď. Je to takhle srozumitelné?
3: Ano, je.
0: Dobře, tak jdeme na to. Jakub Fránek je rodákem z Veselí nad Moravou, ale usadil se a žije v jiném moravském městě. A dnes budeme pátrat ve kterém. Toto město leží jižně od Zlína, hraje zde fotbalový klub první FC Slovácko. Ve městě najdeme i Slovácké divadlo a včera tam shodou okolností skončila letní filmová škola, která tam každoročně probíhá. Za A to může být Uherské Hradiště.
3: Uherské Hradiště, je to Uherské Hradiště. Já jsem včera to Uherském Hradišti byla.
0: Dokonce, no tak vidíte, tak to se to sešlo úplně nádherně, nebudu vás samozřejmě napínat, je to Uherské Hradiště, takže gratuluju k výhře.
3: Děkuji vám.
0: Není vůbec zač, jenom poprosím, vydržte mi ještě chviličku na telefonu.
3: Vydržím, ano.
0: Díky. A vy ostatní tím pádem budete mít příležitost s námi soutěžit zase zítra, v tradičním čase, tedy po druhé hodině a kde jinde než v nočním radiožurnálu.
4: Radiožurnál.
1: Každý den s vámi.
4: I o prázdninách.

0: Roxette zazněli v nočním radiožurnálu s jejich velkým hitem The Look z roku 1989. Teď ale zpět do současnosti. Fotopasti potvrdili, že v chráněné krajinné oblasti Soutok žije invazní mýval severní. Je hrozbou pro zvířata i rostliny, přirozeného protivníka totiž nemá a objevil se i v Národním parku Podyjí, kde už mají plán, jak se nezvaného návštěvníka zbavit.
1: Mývala severního tady v Suťových polích Národního parku Podyjí ochranáři objevili letos v únoru náhodou, vysvětluje Zdeněk Mačát ze správy parku.
2: Nedaleko tady odsud se nám podařilo zachytit na fotopastech dva jedince, kteří procházeli územím.
1: Ukazuje Zdeněk Mačát směrem k lokalitě zvané Brajtava, nedaleko Vranova nad Dýjí. Mýval severní je invazní druh, dostal se k nám ve 30. letech minulého století z Ameriky a znamená problém jak pro místní zvířata, tak i rostliny.
2: Loví v podstatě cokoliv od ptáků hnízdících na zemi, ale i ptáků hnízdících ve stromech. Je to predátor obojživelníků plazů, třeba úžovky stromové.
1: Přirozeného predátora v Podyjí mýval nemá. Jedním z nich může být vlk a i když se v Podyjí vyskytl, stabilní smečka tu zatím není. Ochranáři proto ve spolupráci s rakouskými kolegy z Národního parku Tajatal připravují odchyt mývalů. Příští měsíc společně na zvířata nastraží 20 živolovných pastí.
2: Potom odchytuje, bohužel čeká smrt, ale tak to s invazními druhy chodí. To zvíře je přemnožené třeba v západní Evropě a jiná možnost, než ho takhle zlikvidovat, prostě není.
1: Mývala letos několikrát zachytili i fotopasti v chráněné krajinné oblasti Soutok níže potoku řeky Dyje. Naposledy před několika týdny. Podle Rudolfa Jurečka ze zprávy HKO ale zatím nejde o stabilní populaci.
3: Ak by se to ukázalo, že někde se ta populace zahustí, alebo že se někde usadí ten mýval, tak v tých úvodných fázach je vždy jednoduchšie to riešiť, ako už potom riešiť, keď tu máte stabilnú populáciu.
1: Podľa Jurečka by v takovém prípade dával smysel odlov mývalú ve spolupráci s myslivci, prípadne i odchyt ako v Národním parku Podyjí. Šimon Franz, Radiožurnál.

0: Brněnská jedenáctka.
1: První zpravodajský podcast o Brně a okolí.
0: To nejdůležitější z celého týdne v 11 minutách.
1: Brněnská jedenáctka.
0: Reportáž v pátek na Radiožurnálu.
1: Celý díl pak poslouchejte v aplikaci Můj rozhlas nebo na všech dalších podcastových platformách.
0: Radiožurnál.
1: Každý den s vámi.

0: Seriál Radiožurnálu.
1: Dostali se do situace, kdy jim šlo o život.
2: Pamatuju si, že jsem prostě non-stop ležel v té posteli.
3: A ty si vybavíš, kolik si daroval bráchovi mililitrů kostní dřeně?
4: 734.
0: Díky transplantaci kostní dřeně, jater, ledvin nebo srdce žijí dál.
5: Panenky.
3: Máš ráda panenky?
5: Jo.
3: Teď hladíš mámu, máma připravuje léky.
6: To je sirup, to jsou imunosupresiva.
1: Jak je událost proměnila?
0: A co by vzkázali svému dárci?
3: Na transplantaci jater jsem byla v říjnu roku 21. Každou kontrolu, co jdu hned ráno, tak zapálím svíčku.
0: Nový život.
1: Seriál Radiožurnálu o fenoménu transplantací s příjemci i s dárci.
0: Denně po 8:45.
1: Radiožurnál.
0: Každý den s vámi.
1: I o prázdninách.
7: Máme 30 minut po 2:00. Stručné zprávy přináší Lukáš Pastejřík.
8: Do českých lékáren se v nejbližších dnech nedostane lék tamoxifen na rakovinu prsu. Radiožurnálu to napsal viceprezident České lékárnické komory Martin Kopecký. Podle něj se do lékáren dostalo asi 1000 balení tamoxifenu. Ta se ale rychle vyprodala. Teď lék v distribučních systémech opět chybí. Tamoxifen je pro zhruba desetinu pacientek v Česku nenahraditelný. Na většině měřících stanic v Česku včera padly teplotní rekordy. Nejtepleji bylo v Doksanech na Litoměřicku, kde meteorologové odpoledne naměřili 40,1 stupně Celsia. Uvedl to Český hydrometeorologický ústav. Přes 39 stupňů bylo i v Plzni Bolevci, v Plzni na Mikulce a taky v Rokycanech. Španělská vláda zrušila národní stav nouze zavedený kvůli lesním požárům s ohledem na vlnu veder, která potrvá nejméně do neděle, ale vysoké riziko požárů dál trvá. Oznámil to španělský premiér Pedro Sanchez. Podle místní televize TVE španělští hasiči dál pracují na uhašení několika lesních požárů. Některé vysoké školy stále přijímají přihlášky ke studiu na příští akademický rok. Termíny podání si ale každá univerzita určuje sama a lišit se můžou i jednotlivé fakulty. U některých škol je možné se hlásit do konce července, jiné poslední možnost podání přihlášek prodlužují až do září.
0: Sport.
8: Rusové se dál nesmí účastnit mezinárodních hokejových soutěží, potvrdila to Mezinárodní hokejová federace IIHF. V příštím roce tak bude Rusko chybět na mistrovství světa mužů v Německu, na šampionátech juniorů i hráčů a hráček do 18 let. O účasti ruských žen na turnaji bude federace znovu jednat v listopadu.
0: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
9: Nehoda na Třebíčsku a u zabírky v Praze a u Olomouce. Na silnici 360 na výjezdu z Jaroměřic nad Rokytnou do Třebíče stále pozorně pomaleji. U odbočky na Vacenovice se dvě osobní auta střetla se zvěří, znamená to minimálně omezený průjezd. V Praze na Městském okruhu je požární zkoušky zavřeli tunel Mrázovka. Obousměrně ta uzavírka by měla skončit v 5 ráno. A ještě dnes do půlnoci bude neprůjezdná silnice 46 z Olomouce do Šternberku. Uzavírka kvůli opravám vozovky je u odbočky na Dolany. Objíždí se v obou směrech, je to kolem hlavního tahu přes Bohuňovice, případně Dolany. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
0: Volejte call centrum zelené vlny 800 553 553. Počasí.
8: Dnes bude jasno až polojasno, později odpoledne a večer bude od západu přibývat oblačnosti a v severozápadní polovině území se místy, jinde jen výjimečně přidají přehánky nebo bouřky. Nejvyšší teploty od 35 do 39 stupňů Celsia, na severu Čech kolem 34 a na horách pak kolem 29. Tolik zprávy. Posloucháte Noční radiožurnál s Adamem Cardou.
7: 3:30 po 3:30, pokračuje noční vysílání radiožurnálu a společnost vám teď bude dělat Sting a Craig David s písní Rise and Fall.
0: Radiožurnál.
1: Každý den s vámi.
0: I o prázdninách.

0: Extrémně nízký průtok Dunaje na Slovensku komplikuje lodní dopravu i zásobování pitnou vodou. Vodárny totiž musí častěji kontrolovat její kvalitu. Do koryta Dunaje v Bratislavě se vydáme v nočním radiožurnálu v reportáži naší zpravodajky už za moment.
1: Radiožurnál.
2: Každý den s vámi.
1: I o prázdninách.

0: Řeka, která spojuje 10 evropských států, teď na některých místech připomíná spíše potok. V severním Bulharsku nízká hladina Dunaje podle tamních historiků odhalila kosterní pozůstatky zřejmě mamuta. Vědci je budou ještě dál zkoumat. My se teď vydáme do Bratislavy. Tam je Dunaj kvůli dlouhodobému suchu na svém 30-letém minimu. A to už omezuje i lodní dopravu.
1: No a teď jsem suchou nohou došla do půlky Dunaje v centru Bratislavy. Začaly se odhalovat kamenité pláže i jakési výspy. No a po nich člověk opravdu projde až do středu řeky.
2: Na břehu potkávám Bratislavčanku Renátu, která sem chodí od dětství a něco takového prý ještě nezažila.
3: Takže Dunaj se nás změnil na jazero.
2: Letošní červenec je na Dunaji výjimečný i z pohledu měření, říká hydroložka Pavla Pekárová ze Slovenské akademie věd.
4: Máme databázu už od roku 1876 a k mesiaci júli ještě v historii nebyl takýto nízký prietok.
2: Proč je letos vody tak málo, ale odborníci neumí vysvětlit jedinou příčinou. Podle Pekárové se na tom podílí hned několik faktorů.
4: Byl tu výskyt viacerých suchých rokov za sebou, no a to znížilo určitě aj tie hladiny podzemných vod.
2: Sucho už ale dopadá i na lodní dopravu. Některé vyhlídkové plavby musely být zrušené a na vybraných úsecích Dunaje platí omezení pro velká plavidla. Správci toku proto začali šetřit každým kubíkem vody, popisuje Peter Molda ze slovenského vodohospodářského podniku.
5: Včera cez plavebné komory boli lode prepustené iba 3-krát a za porovnané obdobie to bolo takmer 18-krát, čiže aj takýmto spôsobom sa snažíme šetriť vodu.
2: Slovensko už se proto se sousedním Maďarskem dohodlo na dočasné změně režimu na společném úseku řeky.
5: Maďarská strana akceptuje dočasné zníženie prietoku do starého koryta Dunaja.
2: Jak se dlouhodobé sucho promítá do zásobování pitnou vodou, už sledují i vodárny. Podle Aleny Trančíkové z Bratislavské vodárenské společnosti se některé zdroje dostávají pod tlak. Obyvatelé slovenské metropole to ale zatím nepocítí.
6: My našťastie máme vodárenských zdrojov dosť, čiže máme Bratislava, má veľko zdroje, ktoré majú takú kapacitu, že ich využívame niektoré len na 30%.
2: Výraznější změnu počasí zatím meteorologové nečekají a kamenité mělčiny, po kterých se dnes dá dojít hluboko do středu Dunaje, tak zřejmě z bratislavského nábřeží jenom tak nezmizí. Z Bratislavy Bára Vránová, Radiožurnál.

0: Radiožurnál, jsou 3 hodiny. Zpravodajský souhrn doplní Lukáš Pastejří.
1: Česko usiluje o unijní podporu pro výstavbu gigatovárny na umělou inteligenci. Na jihu Německa začínají letní prázdniny. Německý autoklub varuje před kolonami na dálnicích. Výkonný výbor fotbalové asociace by mohl představit nového reprezentačního trenéra a počasí bude jasno až polojasno, odpoledne a večer místy i přehánky nebo bouřky, teploty do 39 stupňů.
2: Radiožurnál, zprávy. Víme, co se děje.
1: České radiokomunikace chtějí na stavbě gigatovárny na umělou inteligenci výlovišti u Prahy spolupracovat s firmami ze Španělska, Německa či Francie. Radiožurnálu to řekl ředitel radiokomunikací pro otázky umělé inteligence Jan Kavalírek. Česko se uchází o unijní podporu ve výzvě, kterou na stavbu gigatováren vypsala Evropská komise.
3: České radiokomunikace už podle Kavalírka podepsali dohodu o spolupráci s přední španělskou firmou v oblasti umělé inteligence, Multiverse Computing.
4: Jednáme spolu s dalšími technologickými firmami napříč Evropy, z Francie, z Německa, opravdu všechno to jsou přední hráči, kteří mají dneska velký zájem, aby se do toho našeho konzorcia dostali. Takže fakt věříme, že kvalita, kterou budeme schopni nabídnout, bude velmi vysoká. Maximálně se snažíme o to, aby co největší míra těch technologií byla evropských.
3: Vláda už dříve rozhodla, že projekt českých radiokomunikací podpoří. Evropská komise má pak do začátku příštího roku vybrat 7 projektů napříč Evropskou unií, které získají částečně unijní financování. Zdeňka Trachtová, Radiožurnál.
1: Německý automotoklub varuje před kolonami na dálnicích. V jižních spolkových zemích Bavorsku a Bádensku-Württembersku až dnes končí škola a začínají letní prázdniny. Rodiny se vydávají na jih do hor anebo k moři. Na dálnicích hrozí kolony.
5: Dneškem počínaje a o celém víkendu hrozí zdržení na mnoha dálnicích, a to v obou směrech, protože za týden zase v některých spolkových zemích škola začne. Jen v Německu o prvním srpnovém víkendu automotoklub loni napočítal přes 4000 kolon na dálnicích. K tomu lze očekávat problémy v Rakousku, hlavně na tazích do Itálie. Čechy méně využívaný fernský průsmyk bude navíc v sobotu dopoledne zcela uzavřený kvůli demonstraci místních obyvatel. Z Berlína Tomáš Havlín, Radiožurnál.
1: Dětská nemocnice v Brně pořídí 13 mobilních klimatizací. Zařízení se děti léčí a personál pracuje v teplotách přesahujících 30 stupňů Celsia. Dlouhodobě to kritizují zaměstnanci i rodiče. Ti nemocnici v minulých letech opakovaně o ochlazovače darovali. Naposledy na ně v červenci vybrali peníze farníci z Pozeřic u Brna. Vedení nemocnice slíbilo, že další zařízení teď pořídí sama. Podle mluvčí Lucie Jungwirtové zatím nejde všude nainstalovat pevnou klimatizaci kvůli stáří budov v areálu.
6: V uplynulých týdnech proběhl technický průzkum objektů dětské nemocnice s cílem zmapovat současný stav a možnosti dalšího rozšíření chlazení. Získaná data nyní vyhodnocujeme a na jejich základě připravíme další kroky, včetně potřebných veřejných zakázek.
1: Sport. Fotbalová asociace České republiky by odpoledne mohla představit nového trenéra reprezentace. Dopoledne se kvůli tomu sejde výkonný výbor asociace. Mimořádná tisková konference začne ve 13 hodin. Fotbalisté Hradce Králové přešli ve druhém předkole Evropské ligy přes Tromsø. Norského soupeře porazili i v domácí odvetě, a to 3-1. Na vedoucí gól soupeře odpověděl do konce prvního poločasu nizozemský útočník Mick van Biren. Po změně stran skórovali ještě Tom Slončí a Ondřej Mihálik. Podle něj pomohla východočechům k obratu ve velkém vedru i přestávka.
7: Všichni jsme si vzali na sebe ledový ručníky, tak nějak jsme jako nabírali síly, věděli jsme, že prostě musíme dál pokračovat, že to je pořád v našich rukách. Ten druhý poločas i ten vstup nám vyšel a ty 2 góly uzemnili a pak už jsme tu hru kontrolovali.
1: Ve 3. předkole Evropské ligy se Hradec Králové utká s Bešiktašem Istanbul. Ve stejné fázi konferenční ligy bude hrát Jablonec proti lotyšskému týmu RFS Riga. Severočeši ve 2. předkole soutěže vyřadili chorvatský Varaždín. Po úvodní prohře 2-3 zvítězili doma 2-0.
2: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
8: Nebezpečí na dálnici D7 na Lounsku a omezení na dálnici D1 na Vysočině. Na dálnici D7 z Prahy do Chomutova za Panenským Týncem zvěř na vozovce. 40. kilometr, a to v jízdním pruhu, dejte pozor. Na dálnici D1 z Prahy do Brna za sjezdem na Velkou Bíteš stojí osobní auto. Kilometr 162,5. Na krajnici místo už označili silničáři, je tam šipka, posádka se pohybuje kolem a vypadá to, že na místo teď přijela policejní hlídka. A na silnici 17 s Chrudimi do Zámrsku, respektive Vysokého Mýta, stojí osobní auto. Omezený průjezd čekejte u Stradouně od bočky na Skuteč. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
2: Volejte call centrum zelené vlny 800 553 553. Počasí.
1: Dnes bude jasno až polojasno, později odpoledne a večer bude od západu přibývat oblačnosti a v severozápadní polovině území se místy jindy jen výjimečně přidají přehánky nebo bouřky. Nejvyšší teploty od 35 do 39 stupňů Celsia, na severu Čech kolem 34 a na horách pak kolem 29. Tolik zprávy. V nočním radiožurnálu je s vámi Adam Carda.
9: Společnost vám dělá páteční noční radiožurnál 6 minut po 3 hodině a celý týden mluvíme v seriálu radiožurnálu o transplantacích a také dárcovství. V dalším dílu za moment uslyšíte o záchraně školáka Marka, který onemocněl leukémií.
2: Noční radiožurnál
10: a Adam Carda.

0: Teď se v seriálu Radiožurnálu přeneseme do léta roku 2023. Rodina tehdy 9letého Marka se vracela z dovolené. Marek hodně zvracel, byl bledý a měl horečky. Z testů následně v nemocnici zjistili, že nejde o běžnou virózu nebo nevolnost. Diagnóza zněla akutní lymfoblastická leukémie. Pro Marka se naštěstí našel vhodný dárce kostní dřeně, jeho o 2 roky starší bratr Daniel.
1: Kluci, vám je 12 a 14 let a kromě toho, že jste bráchové, vás spojuje jedna výjimečná věc. Co to je, Marku?
2: Spojuje mě s mým bráchou ta kostní dřeň, protože já mám jeho kostní dřeň teďkon. A on byl 10 z 10.
1: Byla tam schoda. Starší Danieli, ty jsi teda dárce kostní dřeně. Ty si vybavuješ ten rok 2023, konec prázdnin?
3: Mára byl bílej, strašně bílej a máma z toho byla takem smutná.
1: Mamka Kateřina Kříženecká je tady, poslouchá vás. Teď jste políbila jednoho syna. Doplnila byste kluky?
4: Tak doplnila, já si to pamatuju samozřejmě velmi dobře a myslím, že se to celý život budu pamatovat velmi dobře, protože jsme celou dobu doufali, že nevím, třeba něco špatného snědl, nebo jen tak bohužel to bylo mnohem horší, než jsme si vůbec dokázali představit.
1: Mladší Marku, ty jsi byl v září 2023 najednou hodně unavený, měl jsi horečky, jak jsi se cítil?
2: Bylo mi dost blbě, to, co jsem poznal, že je se mnou něco špatně, bylo, když jsme byli na dovolené v Chorvatsku, když jsem nějak 15krát zvracel ve sprše.
1: To by bylo 9 let, byl jsi poslaný na odběr krve, pak jsi se dostal do nemocnice a co vám tam řekli?
2: Že máme leukemii.
4: Tak vlastně Marečka hned druhý den vzali na sál, dali mu port, což jsem do té doby vůbec ani netušila, že může z dítěte koukat tolik hadiček, jakoby nastálo. A pak to začalo, dostala hned první chemoterapii, lumbální punkci a takhle vlastně to jelo. Dostala jsem protokol a viděla jsem, že během měsíce bude mít třeba 8 chemoterapií a že to je jenom teprve první blok a takových bloků prostě bude absolvovat třeba 12. Takže jsem z toho byla úplně vyřízená a trvalo mi hodně dlouho, než jsem se z toho tak nějak jakoby aspoň zvedla, abych byla schopná fungovat v nějakých intencích, protože ty děti máme 3.
1: Přišla chemoterapie a ta nezabírala, takže jste věděli, že musí být jiná cesta. Vám dělali testy v rodině, vy jste schodu neměla, váš muž také ne a Dané, ty si tentokrát měl kolik z kolika?
3: Já jsem měl 10 schodných znaků.
1: Oni tomu říkají takové genetické dvojče.
3: Ano.
1: A ty si vybavíš, kolik si daroval bráchovi mililitrů kostní dřeně?
3: 734. Celkem jsem se toho samotně jako bál.
1: Tebe uspali před tím odběrem a pak si po probuzení cítil něco, jako když člověk spadne na led. Bolel tě zadek?
3: Jako by to bylo naražený.
1: Dalo se to zvládnout?
3: Jo.
4: Když se vlastně probudil, tak mi napsal, dal jsem to, bylo to úplně v pohodě, bála jsem se toho úplně zbytečně.
1: A Marku, ty si vybavíš tu situaci, jak jsi od bratra dostal kostní dřeň?
2: Pamatuju si, že jsem prostě non-stop ležel v té posteli a potom přinesli pytlík s tmavě červenou, jako kdyby krví. Pověsili to a začali mi to jakože dávat do toho katetru.
1: Kateřino, jak to podle vás synové celé zvládli?
4: Tak já si myslím, že to určitě zvládli líp než já třeba. Mareček, tak tam jsme to jako samozřejmě bylo na díl, ale on je hrozně jako statečný a říká mi statečnější než já. Vždycky, když mě viděl plakat, tak mi říká, mami, neboj, to bude dobrý. Takže ten, kdo nás držel jako na dvoru, byl rozhodně on.
1: Říká maminka Kateřina Kříženecká. O tom, jak se zařadit do registru dárců krvetvorných buněk, bude 5. díl seriálu. Veronika Hlaváčová, Radiožurnál.

0: Ladíte noční radiožurnál a tropické teploty ženou lidi do chladu. Neobvyklé místo, kde se dá v centru rozpáleného města schovat před horkem, nabízí od včerejška Brno. Magistrát otevřel lidem klimatizovaný sněmovní a rytířský sál.
1: No, protože mám doma víc teplo, než je tady. A na ulici je taky teplej. Je tady příjemně a slyšel jsem to, že o tom říkali v rádiu, že tady ta možnost je, tak jsem ji zkusil využít. Rád.
2: Popisuje obyvatel Brna, který si nepřál být jmenovaný. Přišel mezi prvními do sněmovního sálu Nové radnice, aby si v jedné z lavic četl knížku.
1: Od švandrlíka něco pokleslého, poručíme větru, dešti.
2: Další lidé přišli do jinak nepřístupných prostor obdivovat umění.
3: Tak úžasný je ten obraz tady. Jo, a vůbec tady celkově. Je to tady moc pěkný.
2: Říká Jana z Brna, která přišla v obědové pauze s kolegyní z práce. O možnosti zajít si do historických sálů se dozvěděla ze sociálních sítí. Zvědavá na historické sály byla i Kateřina z Brna. Při procházce rozpáleným městem ale ocenila i možnost osvěžení se v klimatizovaných prostorách.
4: Já si myslím, že to je dobrý nápad a že je fajn, že to někoho napadlo. I to, že je to vlastně takhle zpřístupněný, že je tady nachystaný i to pití a člověk má jako pocit, že se o něj to město tak jako stará.
2: Radnice teď prostory klimatizuje na přibližně 22 stupňů Celsia. Lidem chtějí nabídnout možnost strávit chvíli v příjemných teplotách, upřesňuje mluvčí brněnského magistrátu Filip Poňuchálek.
5: Už jen to, že to jsou historické sály, tak může nalákat případné návštěvníky. Sněmovní sál vyniká malbami na stěnách, vedlejší rytířský sál, ten je zase známý tím, že se zde konají například svatby. Zároveň máme tady pro ně nachystanou vodu, můžou si ji odskočit.
2: Město nechá sněmovní a rytířský sál Nové radnice otevřený do neděle. Podobně byly sály otevřené 3 dny v červnu. Tehdy se přišlo osvěžit víc než 100 lidí.

0: Máme přesně 3:30. Vysíláme zprávy, je tu Lukáš Pastýřík.
1: Kvůli horkému počasí a suchu zpřísňují některé kraje protipožární opatření. Od dneška bude v celém Plzeňském kraji platit zákaz rozdělávání ohňů. Na rizikových místech nebude možné ani kouřit nebo používat pyrotechniku. Podobná omezení už platí v Ústeckém kraji a nově taky v Praze. Ve Francii zemřeli při pokusech o překonání Lamanšského průlivu 4 migranti. Jeden muž se utopil po převrácení plavidla u Hardelotu. Další 3 oběti nalezly úřady poblíž města Dunkirk. S odkazem na místní úřady o tom informovala agentura AFP. Lamanšský průliv patří k nejrušnějším námořním trasám na světě. Stavební úřady v Česku loni řešily přes 5200 nelegálně postavených staveb. Jejich počet tak meziročně mírně klesl. Vyplývá to z dat poradenské společnosti Comfort Group. Úřady řídili odstranit přes 600 objektů, zbytek pak dodatečně povolili. Nejčastějšími černými stavbami jsou garáže, přístavby rodinných domů nebo pergoly. Město Náchod připravilo na dnešek tradiční letní koulovačku na Jiráskově koupališti. S ní přivezou pracovníci technických služeb ze zimního stadionu zhruba 30 minut popolední. Sport. Česká cyklistka Barbora Bukovská je juniorskou mistryní Evropy v short tracku na horských kolech. Na úvod kontinentálního šampionátu ve Švýcarsku tak navázala na loňské stříbro v této neolympijské disciplíně. V elitních kategoriích triumfovali Brit Aldridge a Švýcarka Frajová. Tenista Jakub Menšík skončil na turnaji ve Washingtonu v 8. finále. S domácím Američanem Nakashimou prohrál 1-2 na sety.
2: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
3: Možné nebezpečí na D7 na Lounsku a uzavírka v Praze. Na dálnici D7 z Prahy do Chomutova stále opatrně za Panenským Týncem. Na 40. kilometru je v jízdním pruhu zvěř. Policie ještě výstrahu nezrušila. Na silnici 17 s Chrudimi do Zámrsků Vysokého Mýta stojí osobní auto. Omezený průjezd čekejte u Stradouně odbočky na Skuteč. A v Praze na městském okruhu je od včerejška úplná uzavírka. Požární zkoušky zavřeli tunel Mrázovka. V obou směrech omezení má skončit v 5 hodin ráno. Další zelená vlna nejpozději za 30 minut.
2: Volejte call centrum zelené vlny 800 553 553. Počasí.
1: Dnes bude jasno až polojasno, později odpoledne a večer bude od západu přibývat oblačnosti a v severozápadní polovině území se místy, jinde jen výjimečně přidají přehánky nebo bouřky. Nejvyšší teploty od 35 do 39 stupňů Celsia, na severu Čech kolem 34 a na horách pak kolem 29. Tolik zprávy. Teď uslyšíte letní speciál našeho zpravodajského podcastu Vinohradská 12 s názvem Kořist. 5. díl série míří na zloděje outloňů a domácí mazlíčky na objednávku.
4: Tady je Matěj Skalický a tohle je Vinohradská 12. Ulovit v přírodě, zavřít do bytu, zloději outloňů a domácí mazlíčci na objednávku. Jakou roli v tom hrají sociální sítě? Probereme v posledním díle série Kořist. Tentokrát s Lucí Čižmářovou, terénní zooložkou Zoo Olomouc a spoluzakladatelkou záchranného programu Kukang. Dnes je pátek 31. července. Dobrý den a díky, že jste si udělala chvíli na Vinohradskou 12.
5: Dobrý den.
4: Já vám musím říct, že jsem viděl pár hodně děsivých fotografií a videí pašování outloňů z posledních let. Třeba v punčocháčích nebo v krabičkách od žárovek. Ne nějakých malých, ale větších žárovek. Ale stejně, to musí být přece pro ta zvířata příšerně stresující, ne?
5: No to určitě. Opravdu jako ten obchod s těmi zvířaty je jako nepředstavitelný v tom, co se všechno vymyslí, aby se ta zvířata mohla propašovat a aby nebyla nalezena. Ono se toho zdá, že se toho chrlí hodně, a že toho obchodu je opravdu jako velké množství, ale ono se říká, že se zachytí opravdu jenom 10% asi zhruba z toho, co opravdu jako v tom světě probíhá. Takže ty čísla jsou enormní a ta zvířata často nepřežijí. Třeba u outloňů se dokonce uvádí, že až 80 až 90% vůbec nepřežije to, že se dostane k tomu potenciálnímu konečnému zákazníkovi, což je teda jako ohromné číslo samozřejmě kvůli těm podmínkám, v kterých se pašují i v kterých se posléze potom třeba chovají.
6: No ty podmínky jsou, jak už jsem popsal, tragické. Mimochodem opakovaně byly v minulosti tito outloňové pašování na základě online objednávek přes sociální sítě. To znamená, že k těm koncovým uživatelům, o kterých vy mluvíte a kteří jsou, a ptám se, patrně zejména fázi se dostávají jako domácí mazlíčci?
5: Ano, je to přesně tak. Když jsem tady s tou prací začínala, což je asi jako rok 2012, tak opravdu ti outloni v té Asii šli hodně vidět i na těch ulicích, nebo jako na těch trzích tam takhle jako byli vidět. Teď se to hodně změnilo, samozřejmě tím, jak se ty sociální sítě, jako tady ten velký boom nastal, tak se to hodně přesunulo tam, protože je to skrytější a bezpečnější pro ty překupníky. Což je potom horší pro ty úředníky jako vůbec nalézat ty obchody a vůbec to rozkrývat, protože ty sociální sítě jsou opravdu, sice tam jako naleznete ve vyhledávání ty obchody, ale těžko potom naleznete toho pachatele, toho pašeráka, takže se to hodně přesunulo tam. Ano, jak jste řekl, jako nejvíc je to asi pro asijský trh, pořád tady tohleto platí, ale nejsou výjimky ani jako pašování outloňů do Evropy, do Ameriky a i do tady těchhletech států.
6: A řekněte, za kolik se outloň prodává?
5: Je to strašně rozdílné. Pokud se zeptáte opravdu jako Indonézanů třeba v Indonésii, kde já působím, tak ti outloni se tam prodávají, dejme tomu, od 200 do 400 českých korun, když to přepočteme, ale na tom finálním trhu se to může počítat do desítek tisíc určitě.
6: A potom teda dorazí k nějakému tomu, znovu říkám, koncovému teda zákazníkovi, který si to objednal od nějakého zprostředkovatele nebo přímo možná od toho pašeráka. Jak pak ten život těch zvířat v tom zajetí vypadá? Dožívají se pak nějakého většího věku?
5: No, to je právě to, že třeba pokud bychom jenom udělali takový rozdíl v tom, že pokud máme zvířata, protože já pracuji pro zoologickou zahradu, pokud máme zvířata v lidské péči v zoologických zahradách, tak se dožívají mnohonásobně víc než v přírodě, protože samozřejmě tam mají nějaké stabilní podmínky a nemají ten tlak těch predátorů a těch podmínek v té přírodě. Pokud se ale podíváme u zvířat, které drží pašeráci, nebo když budeme jako říkat ten konečný zákazník, který s tím zvířetem neumí, dejme tomu, manipulovat, neumí mu obstarat tu jeho potravu a taky to není zvíře, které by se mělo chovat právě v zajetí, tak se ani nedá jako u těch outloňů říct, kolik by se tam dožili. Oni většinou samozřejmě nepřežijí do toho stáří a neumřou na to stáří, ale umřou na ty špatné podmínky. Takže to může být jako pár let, kdy ten outloň jako v tom zajetí vydrží. Ale jako musím říct, že to, ač to jsou jako citlivá zvířata, jako všechna zvířata jsou na podmínky citlivá, tak vydrží i v neskutečně drastických a šílených podmínkách. Jako viděli jsme několikrát, třeba co jsme zabavovali sami, outloně, který byl třeba 2 roky držený opravdu v malé klítce, někde pověsený u rušné silnice, kdy prostě byl fakt jenom, jako seděl prostě v té kleci, neměl tam vůbec jako nic a jenom mu tam házeli jako občas nějaké jídlo. A takhle tam 2 roky vydržel, než my jsme ho zabavili, takže jako jsou schopni teda vydržet velmi kruté podmínky.
6: Do jaké míry je ten trend toho, že někdo chce mít jako domácího mazlíčka outloně, do jaké míry je to hnané sociálními sítěmi? To, že lidé sdílí fotografie, videa těch outloňů, kteří jsou prostě strašně roztomilí, já tomu rozumím, ale...
5: Přesně tak, zvlášť jako v Asii jsou tady tyhle věci hnané dost do extrému. Už mít doma jako andulku, kočičku a pejska není jako moc zajímavé, takže se samozřejmě poohlíží po těch velmi exotických a zajímavých zvířatech. Ten outloň, to už jste řekl, on jako opravdu vypadá strašně roztomile, ale musím posluchačům opravdu říct, že kdyby viděli videa, jak se ten divoký outloň chová a jak vyskakuje, jak vás chce pokousat, tak to rozhodně není žádné jako roztomilé zvířátko, to se s něho stává až jako postupem v tom zajetí. Takže on vypadá krásně, samozřejmě, když se s ním potom vyfotí třeba nějaká jako známá hvězda, jako byl ten případ s tou Rianou, může to mít jako pozitivní efekt, ano, že se úředníci začnou víc zajímat, jako že ta zvířata byla někde nabízená, že to je vlastně nelegální, ale má to hodně i opačný efekt. efekt, že někdo to zvíře uvidí a myslí si, že je to cool a chtěl by si ho pořídit. A byla udělána i studie, jak se potom zvyšuje třeba vyhledávání ve vyhledávačích pořízení outloně a tak potom, co někde nějaká jako hvězda se s tím zvířetem vyfotila a opravdu jako je tam ta stoupající tendence.
6: Zase na druhou stranu, když jste zmínila ten případ se zpěvačkou Rihanou, tak na základě toho pak zatýkala thajská policie ty překupníky, takže to mělo aspoň nějaké výhody, že něco takového vzniklo. A současně by mě zajímalo, a to je důležité říct, vy jste říkala, že se outloň mění v zajetí teda v míru milovnějšího živočicha. V divoké přírodě tomu tak není?
5: Není, protože tam musí jako bojovat o teritorium, o to místo. Potom, jako když se potká třeba samec s jinými samci, tak bojují o ty samice. Oni ty překupníci, což u outloňu se dělá, jim vytrhávají nebo uštípávají zuby, protože on je to ještě jediný jedovatý primát na světě k tomu všemu.
6: Aha.
5: Takže to kousnutí nespůsobí normálně, není to jako třeba jedovatí hadi, nespůsobí u zdravého člověka smrt, ale může to způsobit horečky, může se vám to zanítit a není to příjemné, takže se jim ještě vytrhají ty zuby a oni, jako bylo potvrzeno, že ta zvířata, když ty zuby prostě nemají, tak ta agresivita se sníží, protože už nemají tu zbraň, takže tu agresivitu už tak nevyjadřují ani.
6: A ty žlázky jedovatého to mají přímo v nějak v ústní dutině, že jde o ty zuby? Nebo?
5: Ne, mají je v loktech, musí si je,
6: pardon?
5: V loktech.
6: V loktech?
5: Ano, v loktech mají jedové žlázy, které právě vypouští ten toxin a oni si ho musí smíchat se slinami, aby se z něho stal ten aktivní jed a teprve ho vpravit do toho člověka, pokud je ten člověk nějakým způsobem s ním manipuluje, nebo potom do toho predátora.
6: Takže ta cesta je taková, že si nejdřív musí oblíznout loket?
5: Ano, ano, přesně tak. On si zvedne ty, proto jsou i ty videa, jak když se jakoby lechtá, nebo já to beru jako, že se prostě to zvíře nějak jako s ním manipuluje, on začne zvedat ty končetiny,
6: jo, jo.
5: A vypadá to, že to je jako velmi legrační, že ho něco lechtá, ale on tam má právě ty žlázy v těch loketních jamkách a ukazuje tomu predátorovi, bacha, já jsem jedovatý, ale musí si jako předtím ještě olízat, takže nějaký jako proces to je.
6: Tak podívej se na moje lokty a neskoušej,
5: ano, neskoušej na mě nic, protože jako jinak se tě zbavím.
6: Podívej se na moje krásné huňaté lokty, protože oni mají i nádhernou srst, je znovu říkám, a ještě ty velké oči mají velmi smutný výraz, ale ono to je prostě strašně roztomilé. Nutno říct, já jsem to zapomněl říct, ale musíme to říct. Instagram třeba potírá podle mě šíření těch videí na sociálních sítích. Já když jsem se snažil vyhledat přes vyhledávání v Instagramu některá ta videa, tak mi to napsalo, že ne. Že to zakazují, což je možná jedna z dobrých cest, jak dále nešířit ten narrativ o tom, že je tu jakási nelegální možnost na černém trhu si outloně získat a chovat ho doma. Vy jste taky říkala, a to mě zajímá, pašeráci, že zuby pilují outloňům nebo vytrhávají, aby nemohli kousnout. Když ale chtěla Lady Gaga použít outloně ve svém klipu, tak ji kousnul. To znamená, že oni jsou naprosto běžně agresivní a dělají ty výpady proti lidem, kteří je třeba chtějí chytit?
5: Určitě ano.
6: Jak je teda chytají ti pytláci?
5: No, on jak je ten outloň malý, tak je tam takový speciální chvat, kdy to děláme i my v záchranném centru, kdy se vlastně jednou rukou fixuje za hlavou a druhou se vezme to tělíčko jeho a tím pádem on nemůže otočit hlavou a nekousne vás. Vy ho vlastně musíte jako dobře fixovat pod tou spodní čelistí. Takže takhle se dá celkem bezpečně chytit.
6: Neublížíte mu? On je to poměrně křehké zvířátko, oni jsou malincí, že jo?
5: Ano, jsou malí, jako můžou být ty nejmenší druhy, což jsou outloni malí, tak ti jsou fakt kolem jako 300 gramů až do těch větších druhů, kteří jsou přes kilo, ale furt je to velmi malé zvíře, takže musí se to dělat ano s opatrností, musí určitě to dělat proškolený člověk, ale pytláci to dělají léta, takže oni s těmi zvířaty umí velmi dobře manipulovat.
6: Vlastně nevím, jestli to rád slyším. Jsou to teda primáti jediní jedovatí primáti, ale nejsou to opice. Co to znamená?
5: Opice. Když řekneme, že primáti jsou opice a obecně se to takhle užívá, tak bychom mohli říct, že je to opice, ale v tom českém slově jsou to poloopice teda.
6: Poloopice.
5: Poloopice. Třeba jako lemuři, což je hodně zajímavé, protože lemuři vypadají teda dost jinak třeba než outloni a taky moc nevypadají jako primáti, ale taky patří mezi primáty, ale poloopice. A outloni tam taky patří. Je to vlastně dáno tím, že mají takové speciální znaky. Oni mají třeba otevřené očnice, nemají srostlou spodní čelist, mají modifikované zuby, většinou všechny poloopice, takže třeba outloni mají spodní řezáky a špičáky z něho vytvořený takový zvláštní tvar, což je hřebínek, kterým si čistí srst. A taky třeba na zadní končetině druhý prst mají přeměněný v drápek, který jim pomáhá čistit srst. Takže mají takové hodně specifické znaky oproti těm opicím, které normálně známe.
6: Zase pro lidi asi nemusí být tak složité je chytit tím speciálním chvatem, který jste popsala, když oni jsou takový leniví, ne? Pomalí, prospí většinu dne na větvích stromů.
5: Je to noční zvíře, noční živočich, takže loví v noci a ve dne spí. On se ten český, teda mimochodem ten, který se vyskytuje v Indonésii na Sumatře, kde já působím, tak se jmenuje outloň váhavý.
6: No.
5: A zní to jako, že je hodně váhavý, ale jak říkám, ta zvířata umí být tak jako velmi rychle a opravdu se umí v těch stromech pohybovat velmi rychle, což většinu lidí překvapí, pokud s náma třeba vyrazí do terénu.
6: Všechny ty druhy, které existují, a ptám se i zároveň kolik jich je, tak jsou ohroženi pytláky?
5: Momentálně jich podle novější taxonomie 9. Ono se to jako u těch zvířat dost mění podle nějakých genetických analýz a nových poznatků. Ale všechny jsou ohroženi. Někteří jsou dokonce kriticky ohroženi, což se třeba jedná o druh outloně jávského. On totiž žije jenom na Jávě a Jáva je, dejme tomu, v tom měřítku velikosti jako hodně přelidněná. Tak tam ta zvířata celkově už nemají prostor, takže tam je řazen do těch kriticky ohrožených, ale jinak všechny zbylé druhy jsou taky ohrožené.
6: A i jávský outloň preferuje alkoholický nektar jako potravu?
5: To je zajímavé, o tom jsem teda jako moc předtím neslyšela, že by preferovali teda outloň, ani jsem to jako nikdy úplně neviděla v přírodě. Já dělám teda hodně monitoring těch divokých populací, to je část mé práce na Sumatře a tam opravdu vídáme ty outloně lízat ten nektar z těch květů, ale je to...
6: Skvašený, ale ne?
5: No je to ten čerstvý nektar, takže právě
6: skvašený
5: není. No, tohle
6: to
5: jsem
6: já jsem
5: teda...
6: si právě myslel, že si počkají na to, až se skvasí.
5: Tohle jsem teda nikdy neslyšela ani neviděla, ale jako určitě možnost tam je, protože oni třeba, ty lidé, pokud toho outloň jako drží někde v tom zajetí, tak jim dávají takové jako skvašené palmovou šťávu, tak oni si to dělají palmové víno a to ten outloň pije nebo žere. Hmm. Takže by se tomu určitě nevyhýbal asi ani v přírodě, ale jinak pijou normálně nektar jako čerství.
6: Loví lidé outloně i kvůli něčemu jinému, než aby je pak prodali jako domácí mazlíčky. My už jsme v těch minulých dílech kořisti tady měli zvířata, která jsou lovená kvůli klům, kvůli kožešině, kvůli tomu, aby z tygrů lidé udělali bujon, nebo tygří víno třeba. Tak jak je to u outloní?
5: Odloni tím, že jsou roztomily, tak je to hlavně ten obchod je pro ty domácí mazlíčky. Tím, že nejsou chutní, tak tam jako odpadá trošku to, že nejsou loveni pro maso, ano, pro vlastně pro tu kuchyni. I přesto, že někteří místní si na outloni pochutnají, pokud ho uloví. Tradiční medicína využívání outloni jsou, ale je to tak asi taky hodně sporadické, ono se uvádí hodně možností, kdy ty outloni jsou používáni od krve. Po tom, co jsem slyšela přímo od místních Indonézanů, že třeba používají jejich kosti, že když je vrhnou někomu k domu, tak je proklejí a taky suší kůže a používají je, že to léčí různé neduhy, ale ty outloni jsou opravdu především pro ty domácí mazlíčky.
6: Outloni žijí především v jihovýchodní Asii. Žijí ještě někde jinde?
5: Žijí i v jižní Asii, když vezmeme Indii, tam se taky vyskytují outloni, ale je to ta jižní jihovýchodní Asie.
6: A vy nejčastěji jezdíte kam? Je zachraňovat na Sumatru?
5: Já působím přímo na Sumatře. My tam máme záchranný program, který se jmenuje Kukang Rescue program a specializujeme se teda na ty, hlavně na ty dva druhy, které se vyskytují přímo na Sumatře, ale teď se obchoduje, jak jsem říkala, v Asii se obchoduje s těmi outloni nejvíc a často se stává, že se třeba outloní jávští dostanou na Sumatru, nebo naopak, protože ty lodě převážejí právě to pašování probíhá i těmi různými směry mezi Indonésií, mezi ostrovy.
6: A ta záchranná centra, která vy v té lokalitě máte, tak jací outloňové se do nich dostávají? Už ti, kteří byli pašovaní, vy jste je zachránili a taky umístíte do těch záchranných center, než třeba je potom vypouštíte zpátky do přírody? Nebo jak se to mám představit?
5: My jsme záchranné centrum, které přijímá ta zvířata z toho přímého obchodování, což znamená, že když úředníci zabaví zvířata přímo někde, tak my jsme jako ti experti a ty odborníci, kteří se potom o ta zvířata postarají a rehabilitují je, ale máme i spoustu případů, kdy nám třeba jenom místní řeknou, že někdo doma někde outloně, nebo jsou to takové ty malé záchyty, kdy ten outloň byl opravdu chycen v přírodě jenom takovým tím místním lovcem nebo místním nějakým farmářem, který si ho umístil do klícky domu a potom to zvíře se dostane k nám i tady touhletou cestou. Vždycky se snažíme, aby se ta zvířata, nebo nejlepší je, pokud se ten zátah stane ještě předtím, než se dostanou ta zvířata třeba ke koncovému zákazníkovi, protože právě nemývají ty vytrhané zuby a potom ta rehabilitace je mnohem jednodušší. Ta zvířata, které ty zuby nemají, tak ty už se bohužel nedají vypustit zpátky do volné přírody.
6: Dobře, takže po úspěšné rehabilitaci míří ta zvířata zpátky do volné přírody a přežívají v ní, dokážou se vyrovnat s tím traumatickým zážitkem, který prožili.
5: Vypuštění zvířat jako zpětně do volné přírody je vždycky velmi komplikovaný proces u všech druhů. U některých to jde lépe, u některých méně. Ta vypuštění se nedělá tak dlouhou dobu, takže ta metodika není tak propracovaná, ale u některých zvířat i přesto, že máte propracovanou metodiku, tak ta přežitelnost té přírodě je malá. Ti outloni se monitorují, ale po dvou letech mu třeba sundáte potom ten obojek a on už si musí tam žít sám. Hodně u těch zvířat je i rozdíl, já jenom kdybych dala příklad, to je, jako kdybyste vy byl z Prahy a potom vás jako někdo hodil někam do buše v Brazílii, to možná trošku jako přeháním, ale pokud nevíme, kde to zvíře bylo chyceno a kde žilo předtím a vy ho vypustíte do úplně jiných podmínek, tak to může být problém. Potom taky musíme jako brát v potaz, že tam může čelit i úplně jako jiným predátorům, takže ano, ta úspěšnost toho není zase tak vysoká, toho vypouštění.
6: Co na to říkají místní úřady? Podporují vás v té pomoci?
5: Indonésie je hodně specifická země, i když jako můžu říct, že se to tam, nevím, jestli obecně říct, mění k lepšímu. Oni, ti úředníci, se tam jako hodně mění na těch pozicích, což může být pozitivní, mnohdy i negativní, protože když je tam někdo dobrý a vy máte s ním dobrý vztah, tak se to potom zase celé tam vymění, to ministerstvo. Obecně nejsou úplně naklonění k ochranářům, je to skrz hodně i kritiky, skrz palmový olej a tady tyhle věci, které svět hodně pálí, takže hodně často nám třeba hází klacky pod nohy. Ale musím říct, že momentálně jsme na velmi dobré cestě. Před pár dny nám do našeho záchranného centra, my totiž mimochodem máme i záchranné centrum pro luskouny, takže nám dovezli úředníci zabaveného luskouna, takže ta spolupráce se vyvíjí teďkom zatím dobře, musím říct, nechci zakřiknout.
6: A s místními jste za dobře, teď nemyslím nutně úřady, ale skutečně třeba místní farmáře.
5: Většinou přijímají nás velmi dobře.
6: A zapojují se do té ochrany?
5: Zapojují se i rádi. My máme vlastně tým přes 20 Indonézanů a máme tam i třeba bývalé pašeráky. Opravdu ti lidé, co u nás pracují teďkom a dělají ten monitoring v terénu, tak jsou výborní právě proto, že jako dřív pytlačili.
6: Aha.
5: Nechci říkat úplně pašeráci, to by bylo silné slovo. Oni to byli lovci, kteří ulovili vždycky nějaká zvířata a přeprodali pašerákům, protože jsou to farmáři a moc nebylo jako jiná obživa, kromě nějaké úrody na poli a právě lovení těch zvířat. Takže ti, když jsme jim nabídli, že místo jako lovení by pracovali pro nás, tak to přijali velmi dobře a jsou v tom terénu spolehlivý a velmi dobrý. Takže to vždycky není jako ten lovec a ten pašerák, že jako ten špatný člověk, to bych určitě takhle neříkala.
6: Dobře, tak bavili jsme se o té části vašeho programu, kdy už objevíte některá z těch zvířat, která jsou pašovaná, vy je potom zachraňujete, ale co dělat pro to, aby vůbec k tomu pašování, k tomu pytlačení nedocházelo? Je to v našich silách nebo ve vašich?
5: To je dobrá otázka. Ten obchod je opravdu rozsáhlý, ale určitě je dobré pro to něco dělat. I každý z nás, zrovna u těch outloňů, pokud jezdíme do exotických zemí, a to do Asie se jezdí hodně, Tajsko je vyhlášené a je bohužel i vyhlášené v tom obchodování se zvířaty, tak tam se třeba outloni používají jako taková turistická atrakce, což každý z nás jako turista může odmítnout, nemusí to podporovat, už vůbec ne za to platit. Potom také samozřejmě, aby jsme jako si nebrali zvláštní exotická zvířata jako domácí mazlíčky. Teď nechci to tak jako zobecňovat úplně na zvířata, která jsou chovaní v lidské péči po dlouhé době a jsou to generace zvířat, které normálně už jako jsou schopni žít v té lidské péči, ale určitě se to nejedná o outloně. Takže tohle každý z nás určitě může udělat. Pokud to vezmeme na to dělat něco ve větším, tak jak třeba ten náš záchranný program, tak určitě je to důležitá věc, protože ve spoustě zemích, kde se ta ohrožená zvířata vyskytují, tak třeba ta záchranná centra ani neexistují. Hmm. Není tam kapacita vůbec, není tam jako žádný peněžní tok, který by do té ochrany šel, takže si myslím, že tohle je hrozně důležité. Ta mezinárodní spolupráce si myslím, že je velice důležitá.
6: A propos, zmiňovala jste několikrát monitoring, tak kolik outloňů ve volné přírodě vlastně zbývá, ať víme, jak velká populace má být ještě chráněna?
5: Tuhle otázku dostávám velmi často a vždycky se jí trošku děsím v tom, že to vlastně nejde moc říct. Dá se říct, že se to nedá vůbec nějak jako zesumarizovat, kolik
6: ani řádově.
5: Jako budou jich statisíce, si řekněme, to určitě asi ještě budou, ale u konkrétních druhů tam to bude hodně kolísat a budou hodně kolísat i místa těch výskytů. Mm-hmm. Takže ono to zní jako pořád, že to je hodně, ale třeba outloni mají jedno mládě. Outloni malí třeba mývají často dvojčata, ale mají jedno mládě a ta březost je 6 měsíců a to mládě často je s tou s matkou, třeba mývají často dvojčata, ale mají jedno mládě a ta březost je 6 měsíců a to mládě často je s tou s matkou třeba až 2 roky. Takže ten generační interval

rozhlasu jsme dneska završili naší speciální letní sérii Kořist o pytlácích a pašerácích. V tomhle posledním díle jsme s terénní zooložkou Lucí Čižmářovou ze záchranného programu Kukang mluvili o zlodějích outloňů. A já jsem si plně vědom toho, že ne vždy po celý ten týden to bylo příjemné poslouchání, často spíš naopak, ale to téma je důležité, zásadní, ne vždy je mu dáván tak velký prostor, jaký si zaslouží, a my bychom měli všichni být si vědomi toho, co někteří lidé pro peníze, pověry nebo kvůli vlastnímu uspokojení dokážou. Celou sérii Kořist najdete v aplikaci Můj rozhlas, taky na YouTube nebo jako playlist na Spotify. Pokud si chcete spíš číst než poslouchat, tak mrkněte na náš web irozhlas.cz/Vinohradská12. Chraňme zvířata a mějme je rádi. Jinak příští týden se uslyšíme u audioknihy o vyšetřování vraždy novináře Jana Kuciaka. Naslyšenou v pondělí.

0: To nejlepší z hosta Radiožurnálu.
1: Hostem byl také František Kinský, který byl už po čtvrté průvodcem série České televize Modrá krev. Jak se na něj dnes lidé dívají, když řekne, že má šlechtický titul? Mluvil taky o tom, o čem se s ostatními šlechtici bavili, když zrovna neběžely kamery? A jaké tradice dnes ještě dodržuje příslušník jednoho z nejstarších rodů u nás?
2: To nejlepší z hosta Radiožurnálu.
0: Poslouchejte dnes po 9. hodině.
2: Radiožurnál.
0: Každý den s vámi.
2: I o prázdninách.
3: Radiožurnál, jsou 4 hodiny. Zpravodajský servis přináší Lukáš Pastejřík. NATO a Polsko kvůli průniku střely do východního Polska aktivovali

0: vzdušnou a pozemní obranu. Ve Španělsku i ve Francii se na většině míst daří dostat požáry pod kontrolu. Mistrovství světa hokejistů bude i v příštím roce bez Rusů. Rozhodla o tom Mezinárodní hokejová federace. A počasí bude jasno až polojasno, odpoledne a večer místy i přehánky nebo bouřky, teploty do 39 stupňů.
1: Radiožurnál Zprávy. Víme, co se děje.
0: Severoatlantická aliance a Polsko aktivovali svou vzdušnou a pozemní obranu. Důvodem je průnik střely do východního Polska. Stalo se to včera nad ránem v době masivních ruských úderů na Ukrajinu, včetně Lvova u hranic s Polskem. Raketa skončila na poli. Na místě se k tomu vyjádřil polský premiér Donald Tusk.
2: Nic nenasvědčuje tomu, že by cílem útoku bylo Polsko.
3: Podle Tuska to byla zřejmě ruská raketa, ale s jistotou to ukáže podrobné vyšetření případu. Polský premiér to uvedl v Lublinu na mimořádné schůzce s ministrem obrany a zástupci bezpečnostních složek. Raketa dopadla u vesnice Tarnava Kolonia dřív, než ji polská stíhačka mohla zlikvidovat. Agentuře Reuters to popsal tamní obyvatel Roman Bartošek.
4: Slyšel jsem jen letadla a okna se třásla.
3: Ruské údery na Ukrajinu i průnik střely do Polska odsoudili na síti X představitelé Evropské unie i francouzský prezident Emmanuel Macron. Rusko se k tomu zatím nevyjádřilo. Helena Berková, Radiožurnál.
0: Ve Španělsku po necelém týdnu přestává platit národní nouzový stav. Informoval o tom premiér Pedro Sánchez, který ale zároveň zdůraznil, že kvůli přetrvávající vlně veder vysoké riziko požárů potrvá i dál. Opatrně optimističtí jsou taky hasiči v západofrancouzském departmánu Gironde.
5: Francouzské úřady i proto povolili 84 tisícům evakuovaných, aby se vrátili do svých domovů. Situace se naopak zhoršuje v Řecku, kde hoří na poloostrově Pelopones nebo na ostrově Lesbos. S plameny bojují i hasiči na jihu ostrova Kréta, kde museli úřady evakuovat na 8 tisíc lidí. Šířící se požáry pak hlásí také Německo, kde se hasičům v nedostupném lesním terénu v Alpách zatím nedaří dostat požár pod kontrolu. Jeho příčina ani velikost zasažené plochy zatím nejsou známé. Marek Jakšič, Radiožurnál.
0: Ředitelství silnic a dálnic v noci z pátka na sobotu uzavře jízdní pruh rychlostní silnice číslo 35 z Turnova na Liberec. Oznámila to mluvčí Kamila Zahálková. Důvodem je stavba nového silničního mostu v Hodkovicích nad Mohelkou. Dělníci tam začnou osazovat nosníky. Doprava povede po objížďce přes exit 39 Paceřice, Žďárek, Jílové a Hodkovice nad Mohelkou. Sport. Fotbalisté Hradce Králové porazili Tromsø 3-1 a po druhém vítězství nad norským soupeřem jsou ve třetím předkole Evropské ligy. V něm se východočeši utkají s Bešiktašem Istanbul s českým záložníkem Václavem Černým. Jablonec pokračuje v bojích o konferenční ligu. Po úvodní prohře o gol v Chorvatsku totiž dal Varaždin 2-0. Dalším soupeřem Severočechů ve třetím předkole bude lotyšský tým RFS Riga. Rusové se kvůli vojenské invazi na Ukrajinu dál nesmí účastnit mezinárodních hokejových soutěží. Rozhodla o tom Rada Mezinárodní hokejové federace.
6: Disciplinární výbor Mezinárodní hokejové federace projednával ruskou účast na 5 šampionátech v příštím roce. Šlo o mistrovství světa mužů, žen, juniorů a obou kategorií do 18 let. Kvůli přetrvávajícím rizikům v oblasti bezpečnosti a sportovní integrity rada rozhodla o prodloužení zákazu startu na 4 z těchto šampionátů s výjimkou mistrovství světa žen. Rozhodnutí o něm nechává na listopad. Krištof Kousal, Radiožurnál.
1: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
7: Omezení na D8 u hranice s Německem a uzavírka na silnici 46 na Olomoucku. Dálnice plynule průjezdné, teď i v opravovaných úsecích. Nehody na nich hlášeny nejsou. Na D8 z Ústí nad Labem do Drážďan za sjezdem na Děčín stojí porouchané auto. Za prvním tunelem mezi kilometry 84 až 85. Dnes do půlnoci bude neprůjezdná silnice 46 z Olomouce do Štenberku. Uzavírka kvůli opravám vozovky je u odbočky na Dolany. Objíždí se v obou směrech přes Bohuňovice nebo Dolany. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
1: Volejte call centrum Zelené vlny 800 553 553. Počasí.
0: Dnes bude jasno až polojasno, později odpoledne a večer bude od západu přibývat oblačnosti a v severozápadní polovině území se místy jindy jen výjimečně přidají přehánky nebo bouřky. Nejvyšší teploty od 35 do 39 stupňů Celsia, na severu Čech kolem 34 a na horách pak kolem 29. Tolik zprávy. Posloucháte Noční radiožurnál a Adama Cardu.
6: Přeji příjemné probuzení s Nočním radiožurnálem do pátečního brzkého rána. Máme 5,5 minuty po čtvrté a dnes je poslední červencový den. Profesionální řidiči, skláři nebo dělníci na stavbách. Tyto i další profese to v současných vedrech nemají zrovna jednoduché. Na jaké úlevy mají nárok a jak se jim snaží zaměstnavatelé usnadnit práci? O tom budeme mluvit hned po písni od Eddie Stojlov.
1: Noční radiožurnál
8: a Adam Carda.

0: Také dnešek bude velmi horký. Teploty se podle meteorologů mohou místy opět vyšplhat ke 40 stupňům Celsia. Štěstí má ten, kdo může být u vody. Ne každý má ale zrovna dovolenou. Současné počasí přináší komplikace lidem s fyzicky náročnějšími profesemi nebo těm, kteří tráví čas v neklimatizovaných prostorách. Své o tom ví třeba dělníci při pokládce asfaltu.
1: V těch letních měsících je vlastně období takové vrcholící stavební sezóny, takže si z provozních důvodů nemůžeme úplně dovolit práce přerušit.
2: Říká Edita Novotná za stavební firmu Štrabak, která má asi 900 zaměstnanců v terénu. Aby se vyhnuli vysokým teplotám, začínají v těchto dnech pracovat už brzy ráno. Firma se jim taky snaží poskytovat dostatek tekutin, pokračuje Novotná.
1: Dostatek tekutin, jontové a minerální nápoje a třeba na finisherech máme i lední. Pro chlazení nápojů.
2: Právě přísun tekutin pro zaměstnance je často až posledním krokem, ke kterému musí firmy přistoupit. Primárně by se měly snažit častěji střídat zaměstnance, upravovat jim pracovní dobu a především snížit teplotu na pracovišti. Nejvyšší přípustné hodnoty zmiňuje Michael Mráček z advokátní kanceláře Dentons.
3: Třeba pro typické kancelářské profese je to 27 stupňů, pro nějaké lehčí manuální práce je to 26 stupňů, ale pokud se třeba bavíme o dělnících ve slévárnách nebo nějakou těžkou fyzickou práci, tak tam se dostáváme klidně k maximální teplotě už pouze 20 stupňů, protože je to v kombinaci opravdu třeba se zvýšením pocením nebo jako obrovským energetickým výdojem, velkou vlhkostí.
2: Podle Jaroslavy Rezlerové z Hospodářské komory jsou na to firmy v Česku zvyklé.
4: Děje se to, zaměstnavatelé vycházejí ve většině případů vstříc zaměstnanců v případě těch extrémních teplot, buď zruší třeba odpolední směnu, kdy ty teploty stoupají většinou ještě víc, nebo zkrátí pracovní dobu a pošle lidi takzvaně domů, pokud nemá na pracovišti klimatizaci.
2: Dřív své administrativní zaměstnance pouštili dřív domů některé banky nebo hasičský záchranný sbor. Klimatizace jsou už dnes ale běžné, a to nejen v kancelářích, ale taky v dopravních prostředcích. Čím dál snadnější je proto práce ve vysokých teplotách třeba pro profesionální řidiče. Ukazují to data Sdružení dopravních podniků.
5: Z našich statistik vyplývá, že v roce 2020 bylo klimatizováno jen asi 43,5% autobusů. Za rok 2025 už klimatizaci mělo 63% autobusů.
2: Zmiňuje konkrétní čísla mluvčí sdružení Linda Hajlichová. Pokud mají zaměstnanci pocit, že jim ve vysokých teplotách zaměstnavatelé nevycházejí vstříc a porušují tím zákon, mají se podle právníka Michaela Mráčka obrátit právě na svého nadřízeného, případně na zástupce odborů. V poslední řadě dokáže pomoct Státní úřad inspekce práce. Dominik Hron, Radiožurnál.

0: Posloucháte noční radiožurnál a teď další díl našeho letního seriálu. Jezdíte na kole a dáváte si na osvěžení pivo? Tak pozor, to byste určitě neměli. Co vám za jízdu na kole pod vlivem alkoholu hrozí, tak nejen to teď řekneme v dalším díle letní autoškoly radiožurnálu.
1: Letní autoškola radiožurnálu.
2: Dnešní díl bude zaměřený na cyklisty a výhodu budou mít ti, kteří letní autoškolu radiožurnálu poslouchají pravidelně. V letních měsících se zvyšuje počet cyklistů a v porovnání s řidiči za volantem takovému cyklistovi po výkonu spíš tak říkajíc vyschne v hrdle. Dnešní otázka zní, jestli má cyklista výjimku a může se před cestou občerstvit, byť třeba jen jedním alkoholickým pivem. Jaká je pravda, už tradičně prozradí plukovník Jan Straka.
3: Alkohol za řidítky nesmí být. Cyklista je řidič stejně jako ostatní řidiči motorových vozidel, jen je řidič nemotorového vozidla a jako takový musí stejně jako ostatní dodržovat předpisy, a mezi které patří i zákaz požívání alkoholického nápoje.
2: Mnohé z nás určitě napadne otázka, a co když jede po cyklostezce, kde nemůže narazit na motorová vozidla?
3: Vztahuje se to na silniční provoz a cyklostezka je v silničním provozu, tudíž ani na cyklostezce nesmím jezdit pod vlivem alkoholu. Děje se stejná kontrola jako u běžného řidiče, to znamená, bude následovat dechová zkouška. V případě, že bude pozitivní, tak bude následovat další proces, který skončí většinou na nějakém úřadě ve správním řízení.
1: Letní autoškola radiožurnálu vzniká ve spolupráci s dopravní policií České republiky. Pokud máte dotaz i vy, pošlete nám ho na e-mail zelenavlna@rozhlas.cz nebo zavolejte na bezplatnou linku Zelené vlny 800 553 553. Radiožurnál.
4: Každý den s vámi.
1: I o prázdninách. Čip.

0: Seriál Radiožurnálu.
1: Dostali se do situace, kdy jim šlo o život.
2: Pamatuju si, že jsem prostě non-stop ležel v té posteli.
3: A ty si vybavíš, kolik si daroval bráchovi mililitrů kostní dřeně?
4: 734.
0: Díky transplantaci kostní dřeně, jater, ledvin nebo srdce žijí dál.
5: Panenky.
3: Máš ráda panenky?
5: Jo.
3: Teď hladíš mámu, máma připravuje léky.
6: To je sirup, to jsou imunosupresiva.
1: Jak je událost proměnila?
0: A co by vzkázali svému dárci?
3: Na transplantaci jater jsem byla v říjnu roku 21. Každou kontrolu, co jdu hned ráno, tak zapálím svíčku.
0: Nový život.
1: Seriál Radiožurnálu o fenoménu transplantací s příjemci i s dárci.
0: Denně po 8:45.
1: Radiožurnál.
0: Každý den s vámi.
1: I o prázdninách.
7: Je 16:30. Krátké zprávy má Jana Utendorská.
8: Palestinské radikální hnutí Hamas prý souhlasí se svým odzbrojením v pásmu Gazy s odvoláním na dva vysoce postavené činitele hnutí, to napsala agentura AFP. Uvede to krátce poté, co americký prezident Donald Trump oznámil, že takzvaná Rada míru dosáhla dohody o jeho 20-bodovém mírovém plánu. Deník Times of Israel píše, že premiér Benjamin Netanyahu s plánem nesouhlasí a do říjnových parlamentních voleb pravděpodobně ani souhlasit nebude. Členové Rady míru dohodu označují za přelomovou, ale přiznávají, že její implementace bude složitá a dlouhá. Nafta Česku za týden zdražila o více než 1,5 koruny. Litr teď stojí v průměru 43 koruny a 90 haléřů. Vyplývá to z údajů společnosti CCS. Cena nejprodávanějšího benzínu Natural 95 vzrostla pomaleji, a to o 29 haléřů na průměrných 42 korun a 33 haléřů za litr. Španělská vláda pošle několik desítek vojáků do města Ceuta na pobřeží severní Afriky kvůli přílivu migrantů. Informoval o tom španělský premiér Pedro Sánchez. Do španělské exklávy za poslední dny ze sousedního Maroka přeplávali nebo přešli více než 2000 lidí. Nejméně 10 migrantů se v moři utopilo. A o provedení průzkumných vrtů na vodu budou dnes v referendu rozhodovat obyvatelé Probulova na Písecku. Vedení obce vypsalo referendum na žádost petice sepsané členy opozice. Více než polovina z 80 obyvatel čerpá vodu z vlastních zdrojů. Zbytek je napojený na obecní studny. Dvojice vrtů hlubokých až 80 metrů by měla zajistit dodávky pro všechny místní obyvatele.
0: Sport.
8: Fotbalový záložník Roman Květ se po 3,5 letech vrací do Bohemians. Naposledy hrál v Belgii za Dendre. Mladá Boleslav přivedla na začátku ligové sezóny na roční hostování dva hráče. Obránce Adama Kadlece z Plzně a libereckého útočníka Lukáše Letenaje.
0: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
9: Nehoda na dálnici D1 na Vysočině a už průjezdný pražský tunel. Na dálnici D1 z Brna do Prahy za sjezdem na Velký Beranov čerstvá nehoda. Kilometr 116,5, podle kamer následky blokují levý pruh a vypadá to, že taky krajnici. Místo je označené a kolem se teď jezdí. Na D8 z Ústí nad Labem do Drážďan za sjezdem na Děčín 84. kilometru stálo porouchané auto, už je pryč. A v Praze skončila noční uzavírka tunelu Mrázovka, probíhaly v něm zkoušky požární bezpečnosti. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
0: Volejte call centrum Zelené vlny 800 553 553. Počasí.
8: Bude jasno až polojasno, později odpoledne a večer bude od západu přibývat oblačnosti a v severozápadní polovině území se místy přidají i přehánky nebo bouřky. Teploty 35 až 39 stupňů, na severu Čech kolem 34, na horách kolem 29 stupňů. Tolik zprávy. A pokračuje noční Radiožurnál s Adamem Sardou.
7: Pokud chtěli majitelé malých lodí na Vltavě v Praze natankovat, dosud to někteří museli dělat pomocí kanistrů, které si naplnili na běžných čerpacích stanicích. Nově ale budou moci čerpat pohonné hmoty přímo z moderní servisní lodě. Za chvíli vám ji představíme v nočním Radiožurnálu.
0: Radiožurnál.
1: Každý den s vámi.
0: I o prázdninách.

0: Plavidla na Vltavě v centru Prahy začala po skoro 30 letech obsluhovat nová servisní loď. Zajišťuje tankování paliva a doplňování pitné vody nebo odběr odpadních vod. Moderní tankery hybridní plout tedy může i na elektrický pohon.
1: Na nábřeží Edvarda Beneše zakotvila černobílá loď s nápisem RVC Praha. Nově bude zásobovat všechna plavidla v centru metropole. Tanker řídí kapitán Karel Majer, který si zvyká na moderní systém.
2: Tohle je motor levej, na druhé straně je pravej. Buštrál, to je vepředu motor na jízdu. No. Tady jsou ty budíky a tohle.
1: Jak dlouho už pracujete jako kapitán?
2: Se nedá nic počítat. Je to zábava, je to krásný prostředí tady, v zimě i v létě, takže je to pohoda, když to klape všechno.
1: Servisní tanker nahradil tlačný člun a remorker z roku 1998 a funguje jako čerpací stanice na vodě. Nově je navíc schopný obsloužit i menší rekreační lodě, popisuje mluvčí ředitelství vodních cest Jan Bukovský.
3: Ale není to jenom o pohonných hmotách. Je zde možné si natankovat také pitnou vodu a naopak odčerpat běžné odpadní vody a také se zbavit olejů. Samozřejmě loď má dvojité boky a dvojité dno, takže i kdyby narazila na dno, tak se nemůže stát, že by obsah tanku vytekl do řeky.
1: Tichý naftový motor na tankeru doplňuje plug-in hybridní technologie s akumulátory. Servisní loď podle šéfa ředitelství vodních cest Lubomíra Fojtů stála zhruba 110 milionů korun.
4: Ta loď je hybridní a při pohybu po Praze bude moct jet na elektrické motory pouze. Je to supermoderní loď, která nemá zatím u nás obdoby.
1: V Česku je přes 71 tisíc lidí, kteří mají průkaz vůdce malého plavidla. Jen za loňský rok jejich počet zrostl o 3560. Z Prahy Josef Beneda, Radiožurnál.

0: hodiny ve studiu nočního radiožurnálu ukazují v tuhle chvíli 4 hodiny 52 minut a do páté tím pádem zbývá 8 minut a přesně v 5 začne ranní radiožurnál s Petrem Králem. Ovšem do té doby nás čeká ještě sport. Po úspěšném mistrovství světa ve sprintech v Itálii má český orientační běh před sebou domácí zastávku světového poháru. Město závodníci vymění za lesy a krátké tratě za dlouhé. Vrcholný podnik se do Česka vrací po 3 letech a světová špička si poprvé vyzkouší běhat po šumavských hvozdech.
1: Se jedná o největší akci v orientáku na českém území za posledních 20 let. Každý den bude v aréně přes 3000 lidí. Když jsem koukal návštěvnost prvoligových fotbalových klubů, tak jsme někde zhruba na 10. místě.
2: Srovnával Jan Picek, předseda Českého svazu orientačních sportů. Centrem světového poháru bude od 5. do 9. srpna Vyšší Brod, aréna Martinkov.
1: Se snažíme rozšiřovat povědomí orientáku do všech koutů České republiky a říkáme, že to je kout poslední na Šumavě, kde je ještě nedotčená příroda a my i chceme to vyzdvihnout, chceme chránit, chceme, aby zůstala.
3: Vy po nás chcete medaile a děláme to na Lipně, jako v tom nejtěžším terénu, který je blízký Skandinávcům. Výběr mě na první dobrou úplně nepotěšil. Doufal jsem nějaký spíš takový typičtější český terén, kde to máme naběhané.
2: Reprezentační šéf trenér Jan Šedivý tady mluvil o tom, že ten terén u Vyššího Brodu, že je to takový severský typ. Co si pod tím posluchač ne tak znalý orientačního běhu vlastně má představit?
4: Hlavně je to ta podložka, čem vlastně člověk běhá, přece jenom tam na Šumavě je to hodně místy kamenité pole, hodně borůvčí a ta podložka je měkká. Člověk na to potřebuje dobrou silovou přípravu a pak třeba i nějaká zarostlost právě toho lesa, hustníků a i třeba homogenost terénu, to, že je to v určitých pasážích hodně podobné a člověk tam musí hodně třeba využívat buzolu, protože tam nejsou tak jasné objekty a naopak všechny objekty vypadají dosti podobně. My tady třeba v Česku v určitých oblastech máme spoustu třeba pasek, posedů, nějaké světlinky, nebo je to čistý les, ale tady právě okolí toho Vyššího Brodu je spíš větší, takový drsnější šumavský terén.
2: Vysvětlovala mistryně světa v KO sprintu z nedávného šampionátu v italském Janově Teresa Roturie a česká mužská jednička Tomáš Křivda dodal.
5: Nemáme dopředu závodní tratě a závodní mapy, na kterých budeme běhat. Máme možnosti se dostat k nějakým vygenerovaným podkladům, které se samozřejmě trochu liší od potom těch map, na kterých budeme závodit. Tratě to je ještě obtížnější záležitost se na to nějak připravit.
2: I proto se reprezentace v orientačním běhu chystá na víkendový minikemp do oblasti Lipna, kde pak příští týden zkusí vybojovat nějakou tu medaili před svými fanoušky na světovém poháru. Jakub Kanta, Radiožurnál.

co jsem slíbil, vždyť která by to duše nechtěla. A víte, moji milí, třeba právě v tuhle chvíli, kam by vaše duše

0: Radioservis představuje
1: audioknihu Petry Štarkové Dej mi pokoj.
2: Přijde na kontrolu sociálka. Už zas? A proč jako?
1: 6 příběhů mladých lidí, kteří hledají odvahu a sílu změnit svůj život.
3: Luis už zase cítí, jak se mu do hlavy valí krev.
1: Dej mi pokoj.
2: Tohle neskončí dobře.
1: Nová audiokniha v e-shopu radioteka.cz.
4: Dobré ráno v 5 hodin. Zprávy a Jana Utendorská.
5: Horko zvyšuje počet dopravních nehod, upozorňuje na to BESIP. Jihokorejský parlament šetří, proč národní fotbalový tým neuspěl na letošním mistrovství světa. Fotbalisté Hradce Králové a Jablonce postoupili do třetích předkol evropských pohárů. A bude slunečno, k večeru na severozápadě i přehánky nebo bouřky. Teploty až 39 stupňů.
1: Radiožurnál Zprávy. Víme, co se děje.
5: Současná tropická vedra zvyšují riziko nehod, varuje předtím ministerstvo dopravy. Vysoké teploty způsobují větší únavu, nepozornost, ale i častější zdravotní potíže řidičů, vysvětluje vedoucí oddělení bezpečnosti silničního provozu Tomáš Neřold.
6: V dlouhodobých statistikách vidíme, že právě

0: ty dny, kdy je největší teplo, tak se projevují na silnicích vyšším počtem nehod. To souvisí s tou zdravotní kondicí, s únavou řidičů a nepozorností. A řidiči by na to měli myslet, měli by si dělat velmi často přestávky, doplňovat tekutiny, případně se nějak venku protáhnout.
1: Před cestou by si řidiči podle Neřolda měli zkontrolovat, že mají dostatek paliva, například aby neuvízli v koloně bez klimatizace. Středočeská policie pokračuje ve vyšetřování případu zrušených táborů pro děti z dětských domovů. Jejich pořadatele zatím kriminalisté nevyslechli, prověřují spisy ze všech dotčených krajů. Na kauzu upozornil školský ombudsman Štěpán Jílek, který chtěl původně podat souhrnné trestné oznámení.
2: To trestní oznámení podali ty jednotlivé dětské domovy, ta jednotlivá zařízení. A v souvislosti s tím budou podobně postupovat při případném vymáhání škody, která vznikla.
1: Kriminalisté zatím evidují 6 poškozených subjektů, škodu vyčíslili na 450 tisíc korun. Částka se podle policie stále navyšuje. Jihokorejský parlament začal vyšetřovat, proč národní fotbalový tým neuspěl na letošním mistrovství světa ve fotbale v Americe. Hlavními podezřelými jsou dnes už bývalý trenér reprezentace a někdejší předseda Národního fotbalového svazu. Oba se v emotivní výpovědi omluvili celému národu. Jižní Korea na letošní mistrovství světa nepostoupila ze základní skupiny.
3: Za to, že jsem nesplnil očekávání celého národa, se hluboce omlouvám. Nesu za to plnou zodpovědnost.
4: Hong Myung-po, dnes už bývalý trenér fotbalové reprezentace, čelí kritice, že do realizačního týmu dosadil své přátele. Nominaci dělal netransparentně a hlavně se nedokázal přiblížit výsledkům svého předchůdce, německého trenéra Jürgena Klinsmana. Hong ale odmítl, že by si nezasloužil svůj roční plat, který dosahoval v přepočtu 650 milionů korun. Z Jižní Koreji David Jakš, Radiožurnál.
1: V Hronově začíná 96. ročník festivalu Ochotnického divadla Jiráskův Hronov. Kromě divadelních představení nabídne také speciální dny věnované tanci a lidovým tradicím. Dnes večer v Hronově symbolicky vztyčí festivalovou vlajku a rozsvítí lucernu přátelství. 19 hodin pak začne představení Drahá Matilda, podání náchodské divadelní scény. Sport. Fotbalisté Hradce Králové jsou ve třetím předkole Evropské ligy. V domácí odvetě navázali na výhru v Norsku a před svými fanoušky zvítězili nad Tromsø 3-1. Východočeši museli skóre otáčet. Povedlo se jim to po brankách Van Birena, Slončíka a Mihálika. Závěrečné okamžiky zápasu si pak na lavičce užíval i hradecký trenér David Horejš.
5: Přiznám se, že když jsme vedli 3-1 a viděl jsem, jak stojí ten stadion, tak ohromný zážitek. Asi největší zápas, co jsem mohl trénovat a moc si toho cením a cením si toho výkonu, jaký ty hráči předvedli.
1: Ve třetím předkole Evropské ligy se Hradec Králové utká s Bešiktašem Istanbul, za který hraje český záložník Václav Černý. A fotbalisté Jablonce prošli do třetího předkola konferenční ligy. Domácí odvetě zdolali Varaždín 2-0 a otočili tak skóre dvojzápasu po úvodní prohře v Chorvatsku 2-3. Dalším soupeřem Severočechů bude lotyšský celek RFS Riga.
6: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
7: Na D1 na Vysočině nehoda a na Novojičínsku překážka. Na dálnici D1 z Brna do Prahy se za sjezdem na Velký Beranov srazilo nákladní auto s dodávkou. Kilometr 116,5, následky blokují levý pruh a krajnici. Místo je označené průjezdné pomaleji, ale plynule.
8: Levý pruhu je osobní vozidlo a nějaká dodávka, jsou tam hasiči a policajti, já jsem okolo projel.
7: Na dálnici D5 z Prahy do Plzně za sjezdem na Cerhovice stojí dodávka 45. kilometr neoznačená na krajnici.
8: Za zatačkou jenom na vystřelecích světlech. Žádný trůhelník, žádné poziční světla, jenom vystřelecí světla.
7: A na dálnici D1 z Přerova do Ostravy u sjezdu na Odry stojí nákladní auto. Exit 321 blokuje konec připojovacího pruhu. Na dálnici vidět je to z dálky, bliká tam šipka. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
6: Volejte call centrum Zelené vlny 800 553 553. Počasí.
1: Bude jasno až polojasno, později odpoledne a večer čekejte od západu přibývání oblačnosti a v severozápadní polovině území se místy přidají přehánky nebo bouřky. Teploty 35 až 39 stupňů, na severu Čech kolem 34, na horách kolem 29 stupňů. Tolik zprávy. Teď už začíná ranní Radiožurnál s Petrem Králem.
9: Dobré ráno a zase pátek, nebo konečně pátek, nechám to na vás. Tropické teploty provází i prázdninový poločas a taky my se dnes po ránu spolu vydáme k vodě na koupaliště. Tam chodí leckdo, třeba i městští strážníci, tedy i ti, kteří se tam do plavek nesléknou, a to proto, že tam jsou prostě ve službě. A někdy mají i dost práce, jak za chvíli uslyšíte. Ranní radiožurnál, pátek 31. července, 5 hodin 6 minut. Dobré ráno, šťastnou cestu a našim dopravním zpravodajům zvlášť. Ať se daří.
6: Ranní radiožurnál a Petr Král.

0: minut po páté, teploty stoupají ke 40 stupňům ráno, o tom budeme opakovaně mluvit. A teď vyrazíme konkrétně do Kladna. Koupaliště tam konkrétně v těchto dnech několikrát denně kontrolují městští strážníci a zabývali se třeba i napadením plavčíka.
1: Městská policie Kladno kontroluje třeba koupaliště s letiště. Podle jednoho ze strážníků je tady dnes všechno v pořádku.
2: Důležité je kontaktovat plavčíky a zjistit od nich, jestli jsou tady nějaké problémy nebo jestli se nenachází nějaký závadový osoby, jestli neměli s někým problém.
1: Když sem přijedete takhle preventivně, setkáváte se s nějakými prohřešky?
2: No, výjimečně, málo kdy. No.
1: A když vás sem zavolají, tak jaké to jsou případy nejčastěji?
2: No, takový to neuposlechnutí tady pokynů plavčíků, porušování toho návštěvního řádu a že nerespektují vlastně pokyny těch plavčíků.
1: A jak to potom řešíte?
2: No, většinou se těm lidem dá domluvit.
1: To ale neplatí vždy. Pracovníci koupaliště se setkali i s vážnějšími případy, potvrzuje plavčík Vít Štercl.
3: Dokonce tady bylo i fyzické napadení plavčíka a potom si tady pachatele musela městská policie a následně i policie České republiky odvést. Daný plavčík tu situaci zvládl docela s chladnou hlavou. Kamarádi a přátelé toho pachatele si ho sami uklidnili.
1: Přítomnost strážníků oceňují někteří návštěvníci, třeba paní Helena.
4: To jedině dobře, aspoň z toho má někdo respekt.
1: Mluvčí městské policie Kladno Zuzana Hokrová dodává, že kontroly jsou hlavně preventivní.
5: Kontroly provádíme několikrát denně v závislosti na aktuálním počasí, od kterého se odvíjí samozřejmě i návštěvnost na koupalištích. Kontroly jsou především preventivního charakteru.
1: Ve městě jsou celkem dvě veřejná koupaliště. Od začátku letních prázdnin je strážníci zkontrolovali více než 120krát. Z Kladna Richard Webs, Radiožurnál.

0: Radiožurnál 4 na 6. Právě dnes silničáři zprovozní nový 3-kilometrový úsek dálnice D3. Jedná se o část mezi Nažidly a Dolním Dvořištěm na Českokrumlovsku, který přivede dopravu k hranici s Rakouskem. I u toho nebudou chybět naši reportéři. Španělská vláda pošle desítky vojáků do města Ceuta na pobřeží severní Afriky, a to kvůli přílivu migrantů, oznámil to španělský premiér Pedro Sanchez. Do španělské exklávy za poslední dny ze sousedního Maroka přeplavali nebo přišli více než 2000 lidí a tamní uprchlická centra jsou přeplněná.
1: Dnešní ráno je většinou jasné nebo skoro jasné. Aktuálně naměříme většinou mezi 18 a 23 stupni. Na západě Čech je místy kolem 16 stupňů. I během dne čekejte slunečné počasí, bude jasno až polojasno. Později odpoledne a večer ale začne od západu přibývat oblačnosti a v severozápadní polovině území se místy jindy jen výjimečně objeví přehánky nebo bouřky. Nejvyšší denní teploty vystoupí na 35 až 39 stupňů, na severu Čech bude kolem 34. Přeji krásné ráno.
2: Radiožurnál.
3: Každý den s vámi.
2: I o prázdninách.

0: S vámi Radiožurnál. Před námi víkend. Valašské muzeum přírody v Rožnově pod Radhoštěm právě o tomto 1. srpnovém víkendu ožije 35. ročníkem festivalu tradičních řemesel. Zpátky do středověku se můžete vrátit také na hradě Bouzov, ten je nedaleko Olomouce, západně od něj. Tam se od soboty až do neděle koná tradiční bouzovský mumraj, který nabídne řemeslný jarmark a také různá vystoupení šermířů a tanečníků. No a nebo se můžete vydat také na nejosamělejší národní kulturní památku v Česku, to je zámek Jánský vrch na Jesenicku. K další nejbližší takové památce je to vzdušnou čarou přes 38 kilometrů. Ukazuje to nová mapa datových novinářů z pravodajského serveru irozhlas.cz. Přesto památka na severu Olomouckého kraje nedaleko hranic s Polskem láká turisty.
1: Takže Boďo, 10 hodin, 4 návštěvníci, dětská prohlídka.
2: Zámek Jánský vrch byl původně hradem. První zmínka o něm pochází z roku 1307, říká kastelánka Kateřina Danielová.
3: Kdy ho vlastnil rod Svědnických z Pouska a v roce 1348 ho pak předali vratislavským biskupům, kterým patřil až do roku 1945, kterým tedy sloužil jako letní sídlo.
2: Návštěvníci si standardně můžou projít dva prohlídkové okruhy. První představuje reprezentační prostory s výstavou dýmek, druhý pak hospodářské zázemí zámku, pokračuje Danielová.
3: Přes prázdniny pak nabízíme ještě třetí patro zámku, to jsou bývalé hostinské pokoje, které doplňujeme každý rok nějakou výstavu. Letos máme výstavu Lidové zvyky kroje a pro rodiny s dětmi speciálně okruh rodiny.
2: Výstava dýmek je podle Danielové jednou z největších v republice. Na zámku jich mají přes 1200. Expozice zaujala i návštěvníka Josefa.
4: Ta výstava fajek. Já jsem prošel třeba výrobnu v Proseči, což je nedaleko Luže, ale jsou to novodobí límky, tady to jsou historicky.
2: Další raritou na zámku jsou původní záslony, vysvětluje při prohlídce průvodkyně Gabriela.
5: Stáří se odhaduje na více jak 180 let.
2: Ty ocenila také návštěvnice Monika.
6: Ta průvodkyně jak nás provázela, hezky mluvila a pak se mě teda líbily záclony. Ty byly krásný.
2: Loni podle údajů Národního památkového ústavu zámek navštívilo zhruba 18 000 lidí, doplňuje Danielová.
3: Po těch povodních, které tady byly na tom Jesenicku, nám bohužel ta návštěvnost klesla, zatím se nám ji nepodařilo navýšit.
2: I přesto, že návštěvnost klesá, se ale objevují turisté, kteří se na zámek vracejí.
7: Jsme tady po druhé,
2: říká Marie. Jiní zase výlet na Jánský vrch plánovali delší dobu.
8: Chystali jsme se už delší dobu a dneska vyšlo počasí a zrovna jsem měl volno.
2: Uzavírá Petr. V letní sezóně je zámek otevřený každý den, kromě pondělí. Z Jánského vrchu Sabina Millerová, Radiožurnál.

0: za potíže v dopravních omezeních může občas technická chyba.
1: Špatně se řízené semafory, teď je to tady zablokované a čekáme na policii.
2: Častěji ale provoz komplikují někteří řidiči.
0: Nezapomínejme na pravidla zipování.
2: Auta v obou pruzích nejdřív srovnají rychlost
0: a krátce před zúžením se řadí střídavě.
2: Zelená vlna radiožurnálu.
0: Pomozte respektem a ohleduplností i ostatním řidičům k lepší cestě.
2: Zelená vlna radiožurnálu.
0: Radiožurnál.
2: Každý den s vámi.

0: Rolling Stones v raním radiožurnálu. Rolling Stones, Michael Jackson, no a příští týden také Marek Ztracený, přesně v pátek. Ano, všichni koncertovali na pražské Letenské pláni. I o tom dnes bude v raním radiožurnálu ještě řeč, ale teď nabídneme aktuální zprávy.
1: Fotbalová liga na radiožurnálu.
2: Nabízíme vstupy ze všech zápasů.
1: Klíčová střetnutí sezony v přímých přenosech.
2: A pravidelné postřehy a glosy našeho fotbalového experta Pavla Horváta.
1: Fotbalová liga na radiožurnálu.
2: Poslouchejte a nepřijdete o nic podstatného z nejvyšší tuzemské soutěže.
1: Fotbalová liga.
2: Pravidelně ve vysílání radiožurnálu.
1: Radiožurnál.
2: Fandíme s vámi.
0: Je 17:30. Jana Utendorfská, zprávy.
3: Známý autobazar Štěpánek Auto přestal splácet dluhopisy, firma má uzavřený areál a nového maďarského majitele. Držitelé dluhopisů, kteří v posledních letech firmě napůjčovali stovky milionů korun, se obávají, že přijdou o veškeré peníze a obrátili se na policii. S investory teď nikdo nekomunikuje a nefungují ani webové stránky. Německo během dneška a víkendu čekají dlouhé kolony na dálnicích. V Bavorsku a Bádensku-Württembersku začínají letní prázdniny. V dalších spolkových zemích naopak už končí. První srpnový víkend bývá na německých dálnicích tradičně nejvytíženější. Česko přibývá ohlášených případů stalkingu. Letos jich policisté řešili 225, to je nárůst o 20%. Nejčastěji k nebezpečnému pronásledování dochází mezi bývalými partnery. A Tajvan se stal první zemí světa, kam Japonsko prodalo své světoznámé vlaky Shinkansen. Kontrakt zahrnuje dodávku a servis celkem 144 moderních vysokorychlostních vagónů a lokomotiv. Tajvan nechce využívat mezi metropolí Taipei a přístavem Kaohsiung na jihu ostrova.
1: Sport.
3: Fotbalisté Hradce Králové prošli do třetího předkola Evropské ligy. Norské Tromsø porazili i po druhé, tentokrát doma 3-1. Dalším soupeřem východu Čechů bude Bešiktaš Istanbul, za který nastupuje záložník Václav Černý. Jablonec pak zdolal Varaždín 2-0 a po úvodní prohře v Chorvatsku 2-3 mu to stačilo na postup do třetího předkola konferenční ligy. Něm se Severočeši utkají s lotyšský celkem RFS Riga.
1: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
4: Nehoda na D1 u Jihlavy a překážka za Rousínovem. Na dálnici D1 ve směru z Brna do Prahy čekejte kolony za sjezdem na Velký Beranov. Na 117. kilometru se srazila dodávka s kamionem. U nehody jsou hasiči, projíždí se teď pouze levým pruhem. Do kolony dojedete kousek za sjezdem na Velký Beranov a zdržíte se okolo 10 minut. Na D1 dejte pozor ve směru z Vyškova do Brna. V omezení před sjezdem na Slavkov na 212. kilometru hlásíte nepojízdné auto.
5: V pravém pruhu tam stojí dodávka s vozíkem, ale úplně tak strašně nešťastně, že vlastně jde vidět na poslední chvíli, jo, a já jsem s kamionem vyhýbal takhle do levýho, toho místa tam vůbec není.
4: A provoz je tam zatím slabší, kolona není, ale brzdí se prudce, tak pozor na to. A na silnici 34 z Humpolce do Pelhřimova už teď popojíždějí kolony mezi Vystrkovem a Ončovicemi. Hned dvě omezení, dva semafory, kousek za sebou a zdržíte se 15 až 20 minut obousměrně. Další zelená vlna nejpozději za čtvrt hodiny.
1: 800 553 553. Pomozte nám najít lepší cestu. Počasí.
6: Česko se probouzí do jasného nebo skoro jasného rána. Aktuálně naměříme většinou 18 až 23 stupňů, na západě Čech je místy kolem 16 stupňů. Naopak například v Tuřanech, Holešově nebo Albrechticích teploty zůstaly vysoké, kolem 25 stupňů Celsia. Dnešek bude velmi teplý, čekáme teploty od 35 do 39 stupňů, na severu Čech kolem 34. Přes den bude převládat jasno až polojasno, později odpoledne a večer, ale začne od západu přibývat oblačnost. V severozápadní polovině území se místy objeví přehánky nebo bouřky. Zítra pak bude 29 až 33 stupňů, na jihu a jihovýchodě území až 36. Čekáme převážně oblačné počasí, přechodně i polojasné, na většině území postupně s přehánkami a místy i bouřkami, ojediněle silnými. V neděli pak čekejte převážně polojasno, jen ojediněle s přehánkami nebo bouřkami. Teď už pokračuje ranní radiožurnál a slovo má Petr Král.
0: Dobré ráno, Karolína Bordová, počasí 5:34, čekají nás další velmi teplé dny, což pro lidi s chronickými nemocemi, jako třeba srdeční selhání, znamená opravdu velkou zátěž. A teď se to projevuje také v nemocnicích, konkrétně do té Vinohradské v Praze se vydáme s našimi reportéry.
1: Radiožurnál.
2: Každý den s vámi.
1: I o prázdninách.
7: Celý den tvý chyby hledám a večer se mi líbíš právě tím, co mě normálně ze židle zvedá. Nakonec na zadek mě posadí, někdy mám pocit, že žít se s tebou nedá. Třeba když míváš nálady, když je to nahoru a dolů, mám chuť se zbalit.

0: i když přesto všechno tě mám rád. Občas tě zapomenu milovat, občas na tebe zapomenu. A i když přesto všechno tě mám rád, občas tě zapomenu milovat, občas na tebe zapomenu.
1: 5.37, hraní radiožurnál, léto jak má být, nebo možná až moc dusné. Zdravotníci teď v nemocnicích při vedrech častěji řeší třeba kolapsy i zhoršení chronických nemocí. Do rizikové skupiny patří například pacienti, kteří se léčí se srdečním selháním. Při něm srdce nedokáže správně pumpovat krev do těla.
2: Dobrý den, paní Dejlová.
3: Dobrý den.
2: Jak se máte dneska?
3: Dobře.
2: Dejchá se dobře?
3: Ano.
4: Ujišťuje se přednosta kardiologické kliniky Fakultní nemocnice na Královských Vinohradech v Praze Petr Toušek. Na lůžku sedí Hana Dejlová, její 102 let. Před 4 dny ji hospitalizovali na kardiologii kvůli zhoršenému stavu při srdečním selhání. Velmi výrazně jí totiž otekly nohy.
3: Na té levé noze se mě vyskytovala voda. Už to nemám nateklý, mám to celkem slušný.
2: Můžete se mi položit takhle do té postele a já se podívám, jak se už ty nohy zlepšily.
4: Žádá lékař pacientku, která se léčí ještě s vysokým krevním tlakem.
5: Ty otoky byly až vlastně ke kolenům, teď po zaléčení krásně ustoupily.
4: Se srdečním selháním žije v Česku podle odhadů lékařů kolem 400 000 lidí. Při déle trvajících vedrech se příznaky této chronické nemoci můžou zhoršovat. V horku by se proto pacienti měli vyhnout fyzické aktivitě a měli by zůstávat doma. Důležité je také pít.
5: Pacienti se srdečním selháním by měli pít 1,5 litru, ale samozřejmě v těchto dnech mírné navýšení určitě doporučujeme a nepít jenom čistě vodu, ale kombinovat to s minerálkami.
4: V souvislosti s rostoucími teplotami z posledních dnů se na kardiologické klinice Vinohradské nemocnice starají lékaři o více pacientů.
5: Vnímáme mírné navýšení, především pacienti po kolapsových stavech, často to bývá právě horkem, dehydratací, musíme vyloučit arytmie. Nevnímáme, že bychom měli teď nějak extrémně navýšený počet akutních infarktů myokardu, to nemám.
4: Říká mi přednosta Petr Toušek, zatímco společně sestupujeme ze schodů směrem k urgentnímu příjmu interních klinik. Tady ve vedrech častěji ošetřují nejen chronicky nemocné, ale také zdravé lidi, potvrzuje zdravotnický záchranář Lukáš Vavrda.
6: Můžou to být i mladí lidé, sportovci, kteří neodhadnou svoje možnosti, nevěnují dostatečnou pozornost tomu vedru, nebo to bývají lidé, kteří pracují venku, nemají možnost vyhledat stín pod cení pitný režim a potom opravdu z toho vedra kolabují.
4: Většina pacientů odchází po kolapsu z urgentu domů poté, co jim zdravotníci dodají do těla tekutiny a minerály. Andrea Skalická, Radiožurnál.

0: 5.42 s vámi ranní radiožurnál. Sedm bílých spolužáků se po 30 letech chystá na třídní sraz, což je prvotní námět nového seriálu Na tělo režiséra Jana Hřebejka. Série vznikla podle scénáře a podle povídek Martiny Formanové. No a první dva díly viděli diváci už premiéře na filmovém festivalu Litomyšl Fest.
1: Matku bych do toho netáhl.
2: No tak může tady o maminku někoho jiného.
1: Já jsem si dotek.
3: Inspirací pro vznik scénáře k seriálu Na tělo byly povídky Martiny Formanové. Ty se režiséru Janu Hřebejkovi tak líbily, že nakonec z nich vznikl devítidílný seriál.
4: Jsem udělal takovýho pavouka, jak ty postavy by spolu mohly souviset. A Martina začala, my jsme vždycky co napsala, poslala mi toho, já jsem to opoznámkoval, jsme takhle docela rychle postupovali.
3: Divák tak může sledovat životní katastrofy padesátníků, kteří kdysi byli spolužáci na gymnáziu. Do jedné z rolí obsadil Jan Hřebejk i Kláru Isovou.
5: Pustí kameru a nechá, aby se ty věci staly a ty nedokonalosti, které se občas stanou, protože to nemáte právě skvěle naskoušeno, tak jemu se líbí. Jemu se líbí, že se stane před tou kamerou ten život.
6: Třeba jste se mi posmívali, že můj táta ještě po revoluci volil komunistek, no tak to byl člověk z vesnice.
7: Jsme se neposmívali, my jsme se divili, to vše.
3: Do jedné z hlavních postav obsadil Jan Hřebejk režiséra Viktora Tauše.
4: Protože takhle Viktor Tauš je výborný herec, že to je vždycky pro ty diváky, je to i osvěžení, když tam je nějaká tvář, kterou nemají okoukanou.
8: Mě to strašně překvapilo, když mě Honza Hřebejk volal s tím, že tam má jednu postavu, která je v podstatě výhradně dobrým člověkem.
9: Já, a proč mi voláš?
3: Říká Viktor Tauš. Seriál vypráví příběh o vztazích, druhých šancích a střetu generací s nadhledem a ironickým humorem.
4: Je to nadsázka, je to sranda, jo. Já si myslím, že to je pro lidi, kteří se rádi jako zasmějou i tragickým věcem, tak pro ty to je.
3: Dodává režisér Jan Hřebejk. Seriál Na tělo uvidí diváci na České televizi už na podzim. Z Litomyšle, Naďa Kubínková, Radiožurnál.
0: Dobré ráno, 6:45. Desítky investorů řeší podle zjištění Radiožurnálu problém s kladenským autobazarem Štěpánek Auto. Firma má nesplacené dluhopisy za stovky milionů korun. Na konci června ale změnila majitele. Má zavřený areál, nefunkční webové stránky a nikdo z firmy s klienty nekomunikuje. No a my se tomu budeme podrobně věnovat příští hodině po 6:30. Palestinské teroristické hnutí Hamás údajně souhlasí se svým odzbrojením v pásmu Gazy. S odvoláním na dva vysoké představitele hnutí to napsala agentura AFP. Uvedli to krátce poté, co americký prezident Trump oznámil, že takzvaná Rada míru dosáhla dohody o mírovém plánu.
10: Překážka na D1 za Rousínovem a na Ústecku komplikace. Na dálnici D1 ve směru z Vyškova do Brna dejte pozor v omezení za Rousínovem. Zhruba na 213. kilometru už v omezení stojí v pravém jízdním pruhu nepojízdná dodávka. Průjezdný pouze úzký levý a už se začíná tvořit kolona, zatím krátká. Na Ústecku velmi opatrně teď na silnici 13 z Libouchce na Teplice. Kousek za sjezdem z dálnice D8 na 80. kilometru pod viadu téma spadl strom na vozovku. Víme to od našeho zpravodaje.
11: Ve směru na Varvažov, tak do půlky silnice spadlej strom. Já už jsem teda volal hasiče, jo, ale to takový nebezpečný, jako teď ráno, jak jsou lidi rozespalí, tak by to nikdo nevletěl.
10: A ještě do Prahy, výjezd z Prahy směr Liberec po dálnici D10. Dejte pozoru na jezdu z Horních Počernic. Na 3. kilometru stojí v tom připojovacím pruhu kamion a řidič mění kolo směrem do vozovky. Jsou tam i policisté z majáky a vybočuje se do levého pruhu. Další zelená vlna nejpozději za 15 minut.
12: Centrum Prahy aktuálně hlásí kolem 23 stupňů a většina Česka se probouzí do jasného nebo skoro jasného rána. A tak zůstane i přes den. Naměříme klidně i 39 stupňů, později odpoledne a večer, ale začne od západu přibývat oblačnost a v severozápadní polovině území se místy objeví přehánky nebo bouřky. Zítra pak čekejte teploty do 33 stupňů, postupně se během dne od severozápadu na většině území vyskytnou přehánky, místy i silné bouřky. Teď už ale přeji pěkné ráno.
13: Radiožurnál. Každý den s vámi. I o prázdninách.

0: Cherson neukradené, tak s tímhle názvem otevřeli v Oděském muzeu umění výstavu na motivy děl, která ruští okupanti ukradli. Autoři expozice požádali známé ukrajinské umělce, aby vytvořili nová díla jako poctu těm ztraceným.
1: Podzemí paláce Oděského muzea západního a východního umění kdysi býval hudební klub. Teď je tady protiletecký kryt a zároveň velmi originální výstavní prostor. Mezi návštěvníky se proplétá paní Olena, historička umění a novinářka, která tuto výstavu vymyslela.
2: 14 tisíc exponátů bylo, z nich ukradli 11 tisíc
3: exponátů. Ze 14 tisíc exponátů v Chersonském muzeu ukradli 11 tisíc. Spojila jsem se s mluvčí muzea a zeptala se jí, řekněte mi, kterých 20 nejcennějších děl ukradli. Poslala mi jejich fotografie. Nechtěla jsem, aby vznikly přesné kopie, ale díla, která budou poctou a díkem starým mistrům.
2: Благодарность тем старым мастерам, которые рисовали.
1: Dodává Olena Balaba.
2: V течении 25. a 26.
3: průběhu roku 2025 a 26 jsme shromáždili 42 prací od umělců z různých částí Ukrajiny, z Oděsy, Kyjeva, Charkova, Lvova, Dnipra a Záporoží. Spojujeme tím nejen malíře, ale i Ukrajinu a dokazujeme, že jsme naživu a že můžeme kolem sebe vytvářet krásno.
2: My živy můžeme dělat krásně okrom sebe.
1: Nikdo neví, jestli vůbec někdy uvidí díla, která Rusové ukradli, a nejen v Chersonu. Z Oděsy Martin Dorazín, Radiožurnál.

0: vámi ranní radiožurnál. Blíží se 6. hodina, před námi další tropický den a také tropický víkend. Co se děje doma i ve světě, tak to vám shrneme už za chvíli v aktuálních zprávách radiožurnálu. Začínají za minutu.
1: Seriál radiožurnálu.
2: Dostali se do situace, kdy jim šlo o život.
3: Pamatuju si, že jsem prostě non-stop ležel v té posteli.
4: A ty si vybavíš, kolik si daroval bráchovi mililitrů kostní dřeně?
5: 734.
1: Díky transplantaci kostní dřeně, jater, ledvin nebo srdce žijí dál.
6: Panenky.
4: Máš ráda panenky?
6: Jo.
4: Teď hladíš mámu, máma připravuje léky.
7: To je sirup, to jsou imunosupresiva.
2: Jak je událost proměnila?
1: A co by vzkázali svému dárci?
4: Na transplantaci jater jsem byla v říjnu roku 21. Každou kontrolu, co jdu hned ráno, tak zapálím svíčku.
1: Nový život.
2: Seriál radiožurnálu o fenoménu transplantací s příjemci i s dárci.
1: Denně po 8:45.
2: Radiožurnál.
1: Každý den s vámi.
2: I o prázdninách.
0: Dobré ráno v 6 hodin. Začínají zprávy s Janou Tendorovskou.
8: Lék tamoxifen na rakovinu prsu v lékárnách nebude. Prvních 1000 balení se okamžitě rozprodalo. Hnutí Hamas podle agentury AFP souhlasí s dohodou o odzbrojení v pásmu Gazy. Fotbalisté Hradce Králové postoupili do třetího předkola Evropské ligy. Jablonec pokračuje v konferenční lize. Pozor na nepojízdné vozidlo na dálnici D1 ve směru z Vyškova do Brna u Holubic. A bude slunečno, k večeru na severozápadě i přehánky nebo bouřky. Teploty až 39 stupňů.
1: Radiožurnál, hlavní zprávy. Víme, co se děje.
8: Mimořádná dodávka tisícovky balení léku tamoxifen se okamžitě vyprodala. Radiožurnál to napsal viceprezident České lékárnické komory Martin Kopecký. V nejbližších dnech se další zásilky léku na rakovinu prsu neočekávají. Pro část žen je přitom přípravek nenahraditelný.
9: Od začátku července už se bavím tím, že obvolávám lékárny.
10: Říká Marcela z Ostravy, které už lék došel. Pacientky si teď vzájemně pomáhají, pokračuje Štěpánka Pokorná z Aliance žen s rakovinou prsu.
11: Pacientky se mezi sebou předávají zbytky, co třeba měly doma.
10: Stát zajistil asi 1000 balení z Dánska, ta se ale rychle vyprodala. V distribučních systémech tak lék opět chybí. Na další dodávku si budou muset soukromé lékárny počkat, říká předseda grémia majitelů lékáren Marek Hampel.
12: Ani to možná teď

0: není jakoby priorita. Hlavně to musí dostat Masarykův onkologický ústav, tam, kde jsou ty centra onkologie.
1: V Česku je ale ročně potřeba 40 000 balení tamoxifenu, který se používá k hormonální léčbě rakoviny prsu. Michaela Bacílková a Marek Sedláček, Radiožurnál.
2: Palestinské radikální hnutí Hamás údajně souhlasí se svým odzbrojením v pásmu Gazy. S odvoláním na dva vysoce postavené činitele hnutí to napsala agentura AFP. Americký prezident Donald Trump krátce předtím oznámil, že tzv. Rada míru dosáhla dohody o jeho 20-bodovém mírovém plánu. Deník Times of Israel píše, že premiér Benjamin Netanyahu s plánem nesouhlasí. Členové Rady míru dohodu označují za přelomovou, ale přiznávají, že její implementace bude složitá a dlouhá. Podrobně v ranním Radiožurnálu po 7:15. Případ údajného znásilňování na pražském arcibiskupství kromě policie vyšetřuje i církev. Ve vysílání Českého rozhlasu to řekl nový pražský arcibiskup Stanislav Přibyl. Policie podezírá jednoho z bývalých duchovních a hodnostářů arcibiskupství ze násilnění a sexuálního nátlaku vůči nejméně čtyřem lidem. Na případ minulý měsíc upozornili Seznam zprávy, podle kterých šlo o roky 2021 až 2024. Stanislav Přibyl chce zřídit speciální tribunál.
3: V Římě jsou dvě soudní instituce. Jedna to musí povolit a druhá se musí stát tím odvolacím stupněm. No a tam teď jako jednáme a v podstatě oni po nás v tuto chvíli chtějí nějak jako precizně definovat, jaké by byly pravomoci a vlastně nějaká ta agenda úplně konkrétně.
2: Stovky firem z odvětví energetiky, vodárenství, potravinářství nebo dopravy se musí přihlásit k plnění nových povinností. Nařizuje jim to zákon o kritické infrastruktuře. Firmy budou například muset mít krizový plán nebo posílit zabezpečení kamerovými systémy. K plnění povinnosti se musí od zítřka přihlásit sami. O tom, jestli do kritické infrastruktury patří, rozhodne ministerstvo vnitra.
4: Sport. Fotbalisté Hradce Králové postoupili do třetího předkola Evropské ligy, když norské Tromsø porazili i po druhé, tentokrát doma 3-1. Ve stejné fázi kvalifikace konferenční ligy si zahraje Jablonec, ten po úvodní prohře o gol v Chorvatsku zdolal v odvetě Varaždín 2-0. Dalším soupeřem Severočechů bude lotyšský klub RFS Riga, Hradec Králové čeká Bešiktaš Istanbul, za který hraje Václav Černý. Česká fotbalová reprezentace by odpoledne mohla oznámit nového trenéra. Dopoledne kvůli tomu bude mimořádně jednat výkonný výbor fotbalové asociace. Radiožurnálu to potvrdil jeden z členů výboru, Jaroslav Tvrdík.
5: A já pevně věřím tomu, že svávají jednání mimořádné, protože trenéra mají. Věřím tomu, že to bude dobrý trenér a věřím tomu, že ho v jednu představíme, ano.
4: Hlavním kandidátem na pozici trenéra národního týmu je Španěl Santi Denia. Španělský deník AS už ve středu informoval o tom, že by měl u české reprezentace podepsat smlouvu na 2 roky.
6: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
7: Překážka na D1 za Rousínovem a v Praze kolony na Štěrboholské spojce. Na dálnici D1 ve směru z Vyškova do Brna zpomalte za sjezdem na Rousínov. Na 213. kilometru v omezení před sjezdem na Slavkov stojí nepojízdná dodávka. Blokuje pravý jízdní pruh a projíždí se pouze úzkým levým. Už je tam i kratší kolona, tak opatrně dojíždějte. A taky v Praze nepojízdné auto komplikuje dopravu. Stojí na Štěrboholské spojce ve směru na Hradec Králové v omezení u stavby okruhu u Běchovic.
8: Je to jenom defekt auta v pravém jízdním pruhu, ale je to z omezený do jednoho, takže se tady tvoří malá kolona, pravděpodobně se zrcajícím provozem to bude houstnout.
7: A pozor i na výjezdu z Prahy směr Liberec po dálnici D10. Na 3. kilometru v připojovacím pruhu z Horních Počernic stojí kamion. Řidič mění kolo směrem do vozovky a jistí ho tam policisté. Vybočuje se doleva. A další zelená vlna nejpozději za 15 minut.
6: 800 553 553. Pomozte nám najít lepší cestu. Počasí.
2: Bude jasno až polojasno, později odpoledne a večer čekejte od západu přibývání oblačnosti a v severozápadní polovině území se místy přidají přehánky nebo bouřky. Teploty 35 až 39 stupňů, na severu Čech kolem 34. A ještě informace o energetické situaci. Základní stupeň platí po celých 24 hodin. Odběr zemního plynu podle základního odběrového stupně. Tolik zprávy.
9: 6 hodin, 6 minut, pátek 31. července, posloucháte ranní vysílání Radiožurnálu Sport. Před námi je další tropický letní den, tak pokud dneska plánujete nějaké sportovní aktivity, tak zase s rozumem. Krásný den vám ze studia přeje Karel Janů a Jan Suchan. Honzo, krásné ráno.
10: Dobré ráno.
9: Pojďme na to, pojďme pozvat naše posluchače na nadcházející hodiny. Já hodně přeskočím a musím říct, že už teď se těším na hodinu mezi 10. a 11., protože snad po víc než měsíci, to mi je podobné, to jsem celý já, protože po víc než měsíci se nám do studia zase podívá Jiří Ježek, navrátilec Francie, navrátilec Tour de France.
10: Snad ho ještě poznáme.
9: Snad ho ještě poznáme. Já jsem ho občas zahlédl na fotce, napřímo jsme se ve Francii nepotkali, ale vypadá pořád stejně a pořád stejně dobře, tak já myslím, že jo. A po hlase ho naši posluchači určitě poznají. No a samozřejmě tady 10 až 11. To bude Tour de France, ale do té doby je spousta zajímavých jiných témat.
10: Určitě máme se na co těšit, máme na co pozvat. Jsem zvědavý třeba na názory Mirky Topinkové k napkové olympijské vítězky z Londýna. Dnes totiž začíná mistrovství Evropy ve veslování a Mirka Topinková Knapková je nejen veslařskou legendou, ale také místo předsedkyní svazu. Tak se rád zeptám na to, co se změnilo třeba od dob jejich závodních let a Ondřeje Sinka, že to teď přece jenom není až taková sláva, ale třeba se to tentokrát změní, protože Pavlína Flamíková s Anou Šantrůčkovou na dvojce bez kormidelnice platí za jedny z největších favoritek, protože letos vyhráli světový pohár, ale to je jenom jeden z mnoha typů. Čeká nás povídání o volejbalové dřevěnici, tradičním volejbalovém turnaji a samozřejmě s Pavlem Horvátem po čtvrt na 10 rozebereme jednak fotbalové poháry, ve kterých uspěli jak Jablonec, tak Hradec Králové, tak dnešní ligovou předehrávku mezi Spartou a Zlínem. Možná se zeptáme i na blížící se oznámení nového trenéra národního týmu.
9: Bude se hlasovat. No a určitě bych ještě upozornil na soutěž, protože ta je dneska o lístky a to víme, že posluchači Radiožurnálu Sport mají vždycky rádi. Podrobnosti nabídneme později 8 hodin 50. Už teď něco prozradíme?
10: No, jsou to lístky, které myslím, že o ně může být velký zájem.
9: Myslíme si to. Tak každopádně teď divoký byl a docela stylově takhle v 6.08 vstávej.
6: Radiožurnál Sport a Karel Janů.

0: Fotbalisti Jablonce jsou o krok blíž k postupu do hlavní fáze konferenční ligy. Zahrají si třetí předkolo. Varaždín porazili v domácí odvetě 2-0.
1: A otočili tak nepříznivý stav z úvodního duelu, který v Chorvatsku prohráli 2-3. Severočeši přitom museli během zápasu do chvilkového nedobrovolného oslabení.
2: Hrála se 62. minuta, Jablonec vedl 2-0 a postupový výsledek už mohl jen bránit. V tu chvíli z hrací plochy odcházel Jiří Sláma, který se podílel na obou brankách Severočechů, a u střídačky už čekal Antonín Růsek. Sudí Slámu vyzval, aby odchod z trávníku neprotahoval, a obránce tak k postranní čáře ze středového kruhu doklusal. I přesto ale Růska čtvrtý rozhodčí do hry nepustil. Proč, vysvětluje jablonecký kouč Luboš Kozel.
3: Popravdě řečeno, já jsem to už ani moc nesledoval, protože jsem se něčemu věnoval, najednou vidím, že nesmí hrát. Takže patrně bylo uplatněné pravidlo, že vlastně ten střídavší hráč musí do 10 vteřin vystřídat. A když se to nestihne, tak oni toho vystřídaného dají ven, ten nový musí minutu čekat. Takže já popravdě řečeno ani nevím, jak dlouho to trvalo, nebo prostě počas jsem se věnoval nějakým taktickým věcem a samozřejmě jsem byl překvapený.
2: Mluvil Kozel o jednom z pravidel, která se osvědčila na nedávném mistrovství světa a taky teď můžou sudí využívat třeba i v evropských pohárech. Rozhodčí vedle kontroly délky střídání hlídají i hráče, aby neotáleli s autovým vhazováním, anebo golmany při rozehrávce.
3: Určitě přispívají tomu, že se víc hraje, to jako jednoznačně. Samozřejmě zase to posuzování někdy je tolerantnější, někdy míň, jako, takže jako jsou to věci, které by měly sloužit ku fotbalu, jako ku prospěchu fotbalu, ku prospěchu hry, aby bylo víc čistého času hry, takže já s ním jako víceméně souhlasím, ale samozřejmě bylo by důležité, aby se to uplatňovalo na všechny stejně a ve všech případech podobně. No.
2: Doufá Kozel, že budou sudí ve zmíněných situacích nejen v evropských pohárech rozhodovat spravedlivě. Jablonecký trenér si to znovu bude moct ověřit v neděli, kdy se Severočeši v Šancelize představí na hřišti Pardubic. Úvodní duel třetího předkola konferenční ligy proti týmu RFS Riga je pak čeká příští čtvrtek na domácím stadionu. Odvetu odehrají o týden později v Lotyšsku a pokud znovu dvojutkání zvládnou, bude je od účasti v základní fázi soutěže dělit jen jeden soupeř. Z Jablonce Tadeáš Skalický, Radiožurnál.
1: Ještě jedna věc mě zaujala, kromě toho uplatněného nového pravidla v zápase Jablonce s Varaždínem. Dohromady Severočeši dali za to dvojutkání 4 góly. Typneš si, kolik jich bylo ze standardních situací?
4: 3.
1: 4.
4: 4, všechny 4.
1: 4 ze 4, takže i o tom si budu chtít popovídat s Pavlem Horvátem zhruba v 9 hodin 20 minut a samozřejmě přijde řeč i na Hradec Králové.
4: Přesně tak, když mluvíme o Jablonci, musíme zmínit i Hradec Králové, protože ten postoupil do třetího předkola Evropské ligy. No a v tom hráči z východu Čech vyzvou Bešiktaš Istanbul, mimo jiné s křídelníkem Václavem Černým, protože tedy v odvetě druhého předkola hradečtí zdolali po obratu Tromze 3-1, připomeňme před týdne v Norsku vyhráli 1-0.
5: Poslouchej Sport. Radiožurnál Sport.

0: 6 hodin 20 minut, posloucháte páteční radiožurnál Sport. Český tenista Jakub Menčík bohužel dohrál na turnaji ve Washingtonu v osmifinále. Turnajová sedmička prohrála dnes na tvrdém povrchu s domácím Brandem Nakashimou ve třech setech. Duel ztratil Menčík po 2 hodinách a 14 minutách. Je to škoda, na tohle soupeře nestačil vůbec poprvé. A Jakub Menčík navíc ten první set, který ztratil v tiebreaku, měl dobře rozehraný. Vedl tam s breakem, což při kvalitě jeho servisu by člověk doufal, že to dopadne, ale tentokrát tedy druhý tříseťák ve Washingtonu Jakub Menčík už nezvládl a turnaj tak pokračuje bez české účasti.
1: Tak se můžeme zaměřit teď na turnaj v mexickém Los Cabos. Tam je dokonce už ve čtvrtfinále Dalibor Svrčina a hraje s nasazenou osmičkou Kanaďanem Šapovalovem. Začali hrát víceméně před chvílí. Ve třetím gemu je to 1-1 a 30-30, vlastně vyrovnanější to být nemůže.
0: A my se můžeme vrátit ještě výsledkově do Spojených států amerických a tam Daria Vidmanová hrála, troufnu si říct, životní zápas proti Sloane Stephensové osmifinále. No a česká hráčka tedy uspěla 6-2, 6-4 a znamená to, že v Memphisu postoupila mezi 8 nejlepších.
1: A zahraje si s další Američankou Volinecovou. A když mluvíme o tenise a teď tedy ženském, tak můžeme zmínit to, že se dnes dozvíme nominaci české ženské reprezentace na finálový turnaj poháru Billie Jean Kingové, který se bude hrát na konci září v Číně. Tak jsem zvědavý na to, po kom sáhla Barbora Strýcová. Vy se to od nás na Radiožurnálu Sport samozřejmě dozvíte.

0: 6 hodin 25 minut. Krásné páteční ráno přejeme ze studia Radiožurnálu Sport. Česká golfistka Sára Kousková zahájila Major British Open 6 ranami nad par a po prvním kole se dělí o 128. místo.
1: A můžeme přidat, že se 7 ranami pod par, to znamená, že je na tom o 13 úderů lépe, vede dvojka světového žebříčku Gino Chytikulová z Thajska. Můžeme jenom doplnit to, že českým golfistkám, když už se dostanou na nějaký ten major, tak to zpravidla moc nevychází. Nedávno se Kousková dostala konečně přes cut na Evian Championship, ale i tak z toho bylo 57. místo a českým maximem na turnajích téhle nejvyšší kategorie je 50. příčka Kláry Davidson-Spilkové a to už se musíme vrátit do roku 2018 právě na British Open. Tak snad se Sára Kousková trochu polepší a třeba se to ještě dostane někam jinam.
0: Třeba se to v těch příštích kolech ještě zvedne, budeme držet palce. Poslouchej Sport. Radiožurnál Sport.

0: Sledujte Radiožurnál Sport i na sociálních sítích.
1: Jsme na Instagramu, Facebooku, v síti X nebo YouTube.
0: Najdete tam historky z našich pořadů, aktuální zprávy nebo příběhy našich reportérů.
1: Radiožurnál Sport je i na sociálních sítích.
0: Poslouchej Sport.
1: Radiožurnál Sport. Televizí.
2: Radiožurnál je půl sedmé. Čas na zprávy s Janou Tendorskou.
3: V českých městech přibývají kvůli tropickým teplotám mlžítka, ulicemi jezdí kropící vozy a například v Praze a v Brně se otevírají jindy nepřístupné prostory, kde se obyvatelé můžou schladit. V Praze je v Jungmanově ulici k dispozici klimatizovaný Škodův palác, v Brně zase prostory historické nové radnice na Dominikánském náměstí. Španělská vláda pošle několik desítek vojáků do města Ceuta na pobřeží severní Afriky kvůli přílivu migrantů. Informoval o tom španělský premiér Pedro Sanchez. Španělské exklávy za poslední dny ze sousedního Maroka přeplavili nebo přišli více než 2000 lidí. Nejméně 10 migrantů se v moři utopilo. Silničáři dnes provozní nový 3-kilometrový úsek dálnice D3. Jde o část mezi Nažidly a Dolním Dvořištěm na Česko-Krumlovsku, který přivede dopravu k hranici s Rakouskem. Ředitelství silnice dálnice část podařilo oproti původním plánům otevřít s měsíčním předstihem. Na jihu Čech teď zbývá dokončit 12 kilometrů dálnic. A začíná 96. ročník festivalu Ochotnického divadla Jiráskou v Hronov. Kromě divadelních představení nabídne také speciální dny věnované tanci a lidovým tradicím. Večer v Hronově symbolicky vztyčí festivalovou vlajku a rozsvítí lucernu přátelství. 19 hodin pak začne představení Drahá Matilda, podání náchodské divadelní scény.
1: Sport.
3: Fotbalisté Hradce Králové porazili norské Tromsø 3-1 a postoupili do třetího předkola Evropské ligy. Němci zahrají proti Bešiktaši Istanbul. Jablonec je po vítězství 2-0 nad chorvatským Varaždínem ve stejné fázi konferenční ligy, ve kterého čeká lotyšský tým RFS Riga. A Rusové se dál nesmí účastnit mezinárodních hokejových soutěží, potvrdila to Mezinárodní hokejová federace. Příštím roce tak bude Rusko mimo jiné chybět na mistrovství světa mužů, a to kvůli pokračující válce na Ukrajině.
1: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
4: Kolony na D1 v Brně a v Praze komplikace na Štěrboholské spojce. Na dálnici D1 vázne provoz v Brně směrem na Ostravu. Od kilometru 189 nesouvislá fronta až do omezení na 196. V Praze popojíždí kolona na Štěrboholské spojce ve směru na Černý most. Přímo v omezení u stavby okruhu u Běchovic stojí v pravém jízdním pruhu nepojízdné osobní auto. Průjezdný pouze úzký levý pruh a kolona už je poměrně dlouhá. Z Lanového mostu budete popojíždět přes 20 minut. Ucpává se taky dálnice D7 na příjezdu do Prahy z Kladna a Slaného. U letiště je zúžení a od sjezdu na Kněževes je to zatím do 10 minut. Na silnici 34 z Humpolce do Pelhřimova kolony mezi Vystrkovem a Ončovicemi. Hned dvě omezení za sebou a zdržíte se okolo 15 minut obousměrně. Podobná situace je na silnici 38 z Jihlavy do Havlíčkova Brodu. Mezi dálnicí D1 a Štoky opět dva semafory kousek za sebou a tvoří se kolony. Další zelená vlna nejpozději za 15 minut.
1: 800 553 553. Pomozte nám najít lepší cestu. Počasí.
5: Dnešek bude mimořádně horký. Na některých místech by se podle meteorologů mohla teplota dostat i na 40 stupňů Celsia. Přes den tak bude převládat jasno až polojasno, později odpoledne a večer, ale začne od západu přibývat oblačnost a v severozápadní polovině území se místy jindy jen výjimečně přidají přehánky nebo bouřky. I zítra čekejte tropické teploty. Naměříme 29 až 33 stupňů, na jihu a jihovýchodě území bude až 36. Čekáme převážně oblačné počasí, přechodně i polojasné, na většině území postupně s přeháňkami a místy i silnými bouřkami. V neděli pak bude převážně polojasno s teplotami do 32 stupňů, na jižní Moravě bude klidně i 34. Ani začátek příštího týdne nepřinese chladnější počasí, hlavně v pondělí a úterý bude jasno až polojasno s teplotami klidně znovu do 39 stupňů. To byly zprávy.
1: Poslouchej Sport.
0: Radiožurnál Sport.

0: V ranním radiožurnálu Sport v pátek 31. července dohrává Sting, Englishman in New York. Sportovní zahraniční weby ty plní v posledních hodinách. Primárně zpráva o tom, že Evropská fotbalová unie UEFA vyhlásila bojkot mistrovství světa a dalších soutěží, pokud Mezinárodní federace FIFA prodá práva na vrcholné světové turnaje soukromým investorům, a k tomu se tedy evidentně chystá.
1: Proti návrhu FIFA se už postavila třeba i konfederace CONCACAF, která sdružuje 41 svazů ze Severní Ameriky, Střední Ameriky a taky Karibiku. To znamená, že tam patří i trojice pořadatelských zemí letošního šampionátu Spojené státy, Mexiko a Kanada.
0: Tohle téma rozebereme podrobněji za chvíli v rozhovoru s členem výkonného výboru České fotbalové asociace Jaroslavem Tvrdíkem, a tak se v naší pravidelné rubrice můžeme teď vrhnout na jiná témata. Otevíráme norský server i Tromze s Františkem Kunou. Krásné ráno.
2: Dobrý den, otevíráme ho poté, co Tromze vyřadil ve druhém předkole Evropské fotbalové ligy Hradec Králové. Východočeši porazili severského soupeře i po druhé, tentokrát po obratu doma 3-1. Na webu i Tromze se nedočtete jen o odvetě ve východočeské malšovické aréně, ale také o obránci Tobiasi Gudalovi. 24-letý norský stoper se totiž v Hradci Králové rozloučil se svými spoluhráči a místo klubového autobusu nastoupil do spartianské dodávky. Podle serveru iTromze by za Gudala mělo vedení pražského klubu zaplatit 5,5 milionu eur, to je zhruba 130 milionů korun, takže ta mílka, že si spletl autobus se spartianskou dodávkou, není úplně zdarma.
0: To je docela drahá chyba teda.
1: Trochu mi to připomíná nějaké to video z NHL, tuším, že si tam ten hokejista spletl střídečky a dostal co pro to, tak tady předpokládám, že Gudela asi nelinčovali spartianští noví spoluhráči.
0: Pojďme do Německa. Fotbalisti Bayernu Mnichov, ty si v přípravě na nový ročník tradičně zahráli s amatérským soupeřem, no ale taky tradičně ho nešetřili, tam se to bere vážně.
1: Tým Rotach Egern z 8. nejvyšší německé soutěže deklasovali 15-0. Tak co ses o tom, Františku, dočetl?
2: Třeba jeden z nejznámějších německých webů Kicker vzal utkání stejně jako fotbalisté bavorského klubu, tedy seriózně, a napsal z něj obsáhlou reportáž, možná i proto, že mnichovský tým nedávno podlehl třetiligovému Wiesbadenu. Menší někdy i fanouškovské stránky, ale sledují spíš místy až komické příběhy amatérů z týmu Rotach Egern, který má z posledních 4 zápasů s Bayernem Mnichov skóre 1,79.
1: Čestný úspěch.
2: Na druhou stranu, kdo z 8. ligy může říct, že už se 4x zahrál proti Bayernu Mnichov?
1: No.
2: To mi přijde jako velké vítězství. Třeba na twitterovém profilu Bundesliga Insider se dočtete o pokladníkovi, který je členem klubu od roku 2002, je mu přes 50 let, živí se jako policista a včera si vyzkoušel, jaké to je nastoupit nebo nahánět a hlídat třeba proti Portugalci Palíňovi nebo Němci Kimichovi.
1: Počkej, on opravdu padesátník hrál s těmito čipernými fotbalisty.
2: No tak hraje 8. ligu, tak proč by mu nemohlo být 50?
0: Když jste řekli, že to Kicker vzal jako seriózně, tak já si jdu dohledat, jakou známku třeba za to dostal chudák, že tam běhal s Palíňou. Padesátník, to je mi ho docela líto.
1: Já bych se možná bál na jeho místě, že někoho zraním.
0: No, to mě taky vlastně napadlo. První věc, prostě Kimmich, viď, to je jako jeden z mála, který nebyl kritizovaný za Německo na tom světovém šampionátu, a vem si, že ty si padesátník, tady nějaký policista, zraníš Kimmicha.
1: A teď, kdyby mi tam Kimmich dvakrát prostrčil housle za sebou, tak bych jako se možná přestal bát a možná by se mi to chtělo udělat, no.
0: Je to možné.
2: Třeba běhají větším obloukem profíci kolem amatérů z 8. ligy.
0: Zahraniční weby pročítal František Kuna, moc díky.
2: Hezký den.

0: To byly Rockset v pátečním radiožurnálu Sport, je 6 hodin 46 minut. Nejdřív pojďme za tenisem, za oceán, konkrétně do Mexika, tam ve čtvrtfinále turnaje v Los Cabos Dalibor Svrčina v tuhle chvíli půjde na podání proti Denisi Šapovalovovi, ale jeho pozice je nevýhodná v prvním setu, protože kanadská turnajová osmička v tuhle chvíli vede 5-3, takže Dalibor Svrčina, jak se říká, půjde podávat na udržení se v setu.
1: Pojďme změnit témata, pojďme změnit sporty. Pokud Mezinárodní fotbalová federace FIFA nezmění svůj plán prodat část práv na elitní turnaj soukromým investorům, evropské týmy na jejich akcích hrát nebudou a bojkot by se vztahoval i na mistrovství světa.
0: Jednomyslně se na tom shodlo 55 členských zemí Evropské fotbalové unie UEFA na mimořádném zasedání. UEFA návrh označuje za netransparentní komercionalizaci, krásné slovo, fotbalu.
1: S plánem prodat část práv přišel šéf Mezinárodní fotbalové federace FIFA Gianni Infantino a svazy se mají rozhodnout do 19. září.
0: V publicistice radiožurnálu mluvil o tématu člen výkonného výboru České fotbalové asociace a předseda představenstva Slavie Jaroslav Tvrdík, ptala se moderátorka Věra Štechrová.
2: Pan Trunda, předseda FAČR, původně podpořil návrh FIFA, ale hlasoval zřejmě proti. Jde tedy o postoj výkonného výboru České fotbalové asociace.
3: Z toho, co jsem viděl vyjádření Davida Trundy, já myslím, že to bylo trošku jako nešťastně vyluženo nebo nešťastně koncipováno. On za prvé řekl, že je to jeho osobní názor a za druhé řekl, že on osobně by nabídku FIFA zvažoval a jako člen FIFA Development Committee, což je jeden z klíčových výborů FIFA, zřejmě měl pocit, že ta iniciativa je mířena dobrým směrem, nebo že ne všechny projekty FIFA nejsou ku prospěchu rozvoje fotbalu. My máme s některými projekty FIFA v Česku dobrou zkušenost, jako například s FIFA arenami. Ve chvíli, nebo ta moje reakce byla taková, že jsem si přál, aby takto závažnou věc diskutoval celý statutární orgán českého fotbalu, to je výkonný výbor a současně Ligová fotbalová asociace, která združuje 32 klubů profesionálních soutěží, protože těch se to týká především.
2: No a došlo k té diskuzi, mluvili jste o tom třeba dopoledne před tím jednání UEFA?
3: Mluvili jsme o tom zejména na zasedání Ligové fotbalové asociace, kde se všichni členové ligového výboru zhodli na tom, že jednoznačná pozice českého profesionálního fotbalu je podporovat UEFA. My jsme členy UEFA, jsme členy Evropské asociace fotbalových klubů a jsme členy evropských profesionálních soutěží a jako členské oddíly tak prostě jednoznačně souhlasíme s vyjádřením těchto organizací. A jestliže dnes já ještě nemám blížší informace o tom, jak to jednání probíhalo, velmi kvituji, já jsem velmi rád, jestliže bylo to rozhodnutí jednomyslné, že její pozice česká byla stejná jako ostatních 55 asociací združených UEFA. A věřím tomu, že předseda fotbalové asociace České republiky prostě zohlednil stanovisko Ligové fotbalové asociace. A je to správná cesta a správný postoj.
2: Předseda Mezinárodní fotbalové asociace říkal, že ten prodej by znamenal vlastně pro jednotlivé asociace příjem, jednorázový příjem 40 milionů dolarů. Tak proč vlastně s tím plánem nesouhlasíte? Jaká rizika z toho prodeje podle vás vyplývají?
3: Tam je vlastně na tom, my nesouhlasíme vlastně se vším a já vlastně marně přemýšlím, co je na tom jako dobře. Ono to začíná prostě tím, že podobné projekty, jakékoliv, mají mít nějaké procedury rozhodování. Ta situace je taková, že tu nabídku nebo to rozhodnutí neučinila ani Rada FIFA, ani Kongres FIFA. Já chápu z vyjádření členů, kteří jsou součástí Rady FIFA, jako například prezident německého fotbalu, že o tom vůbec nevěděli. Ta informace vlastně, nebo ty informace asi u sebe má pouze prezident FIFA, pan Infantino. Poslal to bez jakéhokoliv porozumění pro proces, pro detaily, poslal prostě do jednotlivých fotbalových asociací nabídku, o který ví jenom on a prostě FIFA je nějaké sdružení více než 200 fotbalových asociací celého světa a není majitelem těch práv, ona je jenom správcem. Ten fotbal, ten mistrovství světa patří prostě asociacím, patří klubům, patří hráčům a patří fanouškům, tak to se prostě o tom rozhodovat nedá. Za druhé, ta podstata té nabídky, že když budete hlasovat pro, tak dostanete desítky milionů a když budete hlasovat proti, tak dostanete jako násobné méně. Je to samo osobně jako nemorální, nenormální. Vy přece nemůžete jako účastník. To znamená, ta situace, když si to představíte do důsledku, takže my bychom hlasovali třeba proti, jeli bychom pak na to mistrovství světa. To mistrovství světa v první řadě tvoří národní reprezentace. To jsou naši hráči. My jsme tam jako Slávie měli třeba třetinu hráčů na mistrovství světa. A ty neplatí FIFA, ty platí Slávie, ty platí kluby. FIFA neplatí ty hráče. A v tomhle tom kontextu najednou jsme tam byli v situaci, že protože jsme demokraticky nehlasovali pro, tak bychom dostali násobně méně peněz.
2: Byli byste vlastně potrestáni.
3: A celý ten proces, FIFA se jako dlouhodobě snaží, tohle není jako první pokus, to už byl první, byl v roce 2018, druhý byl v roce 2021. Prezident FIFA se dlouhodobě snaží o komercionalizaci fotbalu, to je jako prodat kus olympijských her, prostě to není možný. A to není o tom, že my se nesnažíme mít více peněz fotbalu. Český fotbal jsme nedávno přivedli třeba ČSOB jako generálního partnera, taky to znamená více peněz pro český fotbal. Ale tohle není partnerství, tohle je prostě prodej investorovi. Je to prodáváte nějaké budoucí příjmy, to je důležité říct. To není jako prodej, to není investice do fotbalu, to je prodej budoucích příjmů z fotbalu. Ten investor je logicky bude chtít zpátky s velkou rentabilitou své investice a bude chtít mít velký vliv na fotbal. A prostě takhle to fungovat nemá. My máme hledat více peněz od partnerů, sponzorů, ale neprodávat ten biznis samotný. Ten biznis prostě nepatří FIFA, nepatří panu Infantinovi a ten je všech v tom fotbalovém
2: rozumím.
3: Ekosystému.
2: Ještě k tomu případnému bojkotu mistrovství světa. Ono to mistrovství světa mužů má být v Portugalsku a ve Španělsku. Pochopil jste z toho vyjádření, jestli to znamená, že by se tyto země sice ten turnaj uspořádali, ale ty evropské týmy tam nehrály, anebo by ani nedošlo k uspořádání toho turnaje?
3: Já si dobře chápu tu situaci, tak v roce 2021, když chtěl pan Infantino zavíst, že se mistrovství světa bude hrát každé dva roky, tak vlastně UEFA sahla po hrušce bojkotem. Ono už tohle bylo nesmyslné, protože se koná mistrovství Evropy, jednou za 4 roky se koná mistrovství světa. Ty naši hráči mají jedno zdraví, mají jednu kariéru a nevydrží tolik těch soutěží, o kterých jako pan Infantino usiluje. A v tomhle tom kontextu tehdy UEFA pohrozila bojkotem a ten návrh byl stažen. Tentokrát, tak já tu situaci chápu dobře, tak UEFA to chce vyřešit prostě jednou provždy, už nechce, aby podobné iniciativy pan Infantino jako předváděl co 2-3 roky a řekla zcela jednoznačně, dokavať nepůjdou ze stolu nejenom tento konkrétní postup, ale všechny podobné návrhy, tak prostě se toho UEFA nebude účastnit. A já věřím tomu, že ta radikálnost té pozice prostě povede k tomu, že jestliže je FIFA normální a viděl jsem, že tu pozici podporuje třeba i Latinskoamerická federace, Asijská federace. Takže já pevně věřím tomu, že tato radikální pozice povede k tomu, že nebudeme řešit, jestli mistrovství světa budeme hrát nebo nebudeme hrát, ale že prostě dojde ke změně poměrů vnitř FIFA.
2: Ještě k jedné věci. Český fotbalový fanoušek teď velmi, velmi netrpělivě čeká na jedno jméno. Fače svolal tiskovou konferenci. Můžete říct, jestli na ní představíte tedy nového trenéra reprezentace?
3: Já mohu potvrdit to, že na 11. hodinu je svolán mimořádný výkonný výbor Fotbalové asociace České republiky a jeden z bodů je tam jmenování trenéra národní reprezentace. Za předpokladu, že bude schválen a já proto nevidím žádný důvod, mandát dostal předseda Fatscher, mandát dostala gestní skupina pro sport, která tvoří poměrnou část kolegů z výkonného výboru a já pevně věřím tomu, že trenéra, že svolávají jednání mimořádné, protože trenéra mají, věřím tomu, že to bude dobrý trenér a věřím tomu, že ho v jednu představíme, ano.
2: Takže to, jestli padne to španělské jméno, ještě potvrdit nemůžete?
3: Nemůžu, protože já ho sám nevím. My jsme se domluvili na tom, že 13členný výkonný výbor prostě tu pravomoc věří jenom kolegům ze sportovní sekce a oni nám oficiálně to jméno představí až zítra v 11 hodin.
2: Jaroslav Tvrdík, člen výkonného výboru Fotbalové asociace České republiky. Děkuju, naslyšenou.
3: Naslyšenou.
4: Poslouchej Sport. Radiožurnál Sport.

0: Asi ho znáte jako Jardu Kužela ze seriálu Okresní přebor.
1: Ale už přes 5 let je také jedním z moderátorů radiožurnálu Sport.
2: David Novotný na place a se mnou na mým place a já se na tom moc těším, je Pepa Jindříšek. Ahoj Pepíku.
3: Ahoj, ahoj.
4: Tereza Zimovjanová, která se věnuje triatlonu. Ahoj Terezo.
5: Čau.
2: David Dvořák, bojovník MMA.
6: Ahoj.
1: Pořad na place s Davidem Novotným, to jsou rozhovory s osobnostmi z různých sportů.
0: Jedno mají ale společné, pohodovou atmosféru.
7: Těch 70% těch jako vlastně zážitků bylo spíš nepěkných, bolavých, že jo? A teď si říkáš, v ten daný moment si říkáš, no co já tady dělám, jako, já jsem si za to zaplatil, že jo?
2: Já chci kamna,
7: přesně, kamna, kávička, pohoda, kožíšek, přesně.
8: Tam mám hodně co zlepšovat.
2: Jako fakt hodně, jako jo?
8: Jako hodně.
2: To smrdí 9 teda někde. Jako když se hodně zlepšíš v každé disciplíně, tak 9000, čau.
8: Ještě asi ne.
2: Vy jste tam zlobili?
9: No my jsme tam
2: zlobíkali.
9: My jsme tam trošku jenom, jsme tam blbli, no. Prostě jak byla pauza, tak jsme letěli do Prátru.
2: No a co tam, jako větrat ruský kolo a nebo popadnout žber a prostě.
9: Ne, no tak nějaký pivo jsme si tam dali a pak pochopitelně ty atrakce všechny do toho a ty horský dráhy a nebylo nám úplně dobře s
2: toho. Jo, takhle.
10: Nás bylo hodně a maminka chodila do práce, takže vlastně nás museli hlídat. Pokud chceš jít ven, tak jsem Pepička.
2: Musíš Pepička přibalit do baťohu.
10: Takže mě pak přivázala někdy ke stromu, já si srandu.
2: No jasně.
10: A šel to. A nejhorší bylo, když vlastně on chtěl se svojí partou jet do Železného Brodu na koupaliště.
2: A musel vzít Pepičku.
10: Musel.
1: Herec David Novotný je na place ve středu dopoledne od 10 do 11 hodin, kdy se jeho pořad střídá s rozhovory olympijské vítězky v běhu na lyžích Kateřiny Neumannové a grandslamové šampionky v tenisu Andreje Sestiny Hlaváčkové.
0: Poslouchej Sport. Radiožurnál Sport.
11: Je 7 hodin. Začínají zprávy s Janou Tendorskou.
12: Autobazar Štěpánek Auto nesplácí dluhopisy, investoři podali trestní oznámení. Dlouhé zdržení čeká řidiče na německých dálnicích, na jihu začínají prázdniny. Fotbalisté Hradce Králové postoupili do 3. předkola Evropské ligy. Jablonec pokračuje v konferenční lize. Praze popojíždí kolona na Štěrboholské spojce směrem na Černý most. A bude slunečno, k večeru se na severozápadě přidají i přehánky nebo pouřky. Teploty až 39 stupňů.
0: Radiožurnál, hlavní zprávy. Víme, co se děje.
12: V českých lékárnách dál chybí lék tamoxifen, který se používá k hormonální léčbě rakoviny prsu. Radiožurnál to potvrdil viceprezident České lékárnické komory Martin Kopecký. Do Česka podle něj dorazila mimořádná dodávka 1000 balení, ta se ale rychle rozprodala. Podle Marka Hampla z grémia majitelů lékáren nebudou léky dostupné ani v dalších dnech. Chystáme podrobnosti, poslouchejte už po zprávách a do vysílání zveme ministra zdravotnictví Adama Vojtěcha za hnutí ANO. Bude hostem ranního interview Radiožurnálu v 7.50. Známý autobazar Štěpánek Auto přestal splácet dluhopisy, firma má uzavřený areál a nového maďarského majitele. Držitelé dluhopisů, kteří v posledních letech firmě napůjčovali stovky milionů korun, se obávají, že přijdou o veškeré peníze a obrátili se na policii. Potvrzuje mluvčí středočeské policie Vlasta Suchánková.
13: Případem se zabýváme, konkrétně řeší krajští policisté z odboru hospodářské kriminality. Ve věci provádí šetření a to na základě hned několika trestních oznámení.
12: Petr Štěpánek Radiožurnálu napsal, že firmu prodal. Nový majitel komunikuje výhradně maďarsky. Napsal, že se musí na českém trhu teprve zorientovat a od té doby nereaguje. Německý automotoklub varuje před kolonami na dálnicích. V jižních spolkových zemích Bavorsku a Bádensku-Württembersku začínají letní prázdniny.
14: Dneškem počínaje a o celém víkendu hrozí zdržení na mnoha dálnicích, a to v obou směrech.

0: Protože za týden zase v některých spolkových zemích škola začne. Jen v Německu o prvním srpnovém víkendu Automoto Club loni napočítal přes 4000 kolon na dálnicích. K tomu lze očekávat problémy v Rakousku, hlavně na tazích do Itálie. Čechy méně využívaný fernský průsmyk bude navíc v sobotu dopoledne zcela uzavřený kvůli demonstraci místních obyvatel. Z Berlína Tomáš Havlín, Radiožurnál.
1: Česká města se přizpůsobují současným vedrům. V ulicích se objevila mlžítka. Praha i Brno otevírají jinak nepřístupná místa lidem, co se potřebují schladit.
2: Pro Pražany je otevřený klimatizovaný Škodův palác v Jungmanově ulici. Na webu oazychladu.mojepraha.cz zároveň lidi najdou mapu pítek, fontán, koupališť a dalších míst, kde se můžou schladit. Podobnou funkci po celém Česku nabízejí mapy.cz. V Brně jako úkryt před horkem poslouží i sněmovní a rytířský sál v historické Nové radnici na Dominikánském náměstí. Centrem taky třikrát denně projíždějí kropicí vozy. V Kuřimi na Brněnsku se zase otevře zimní stadion. V Prostějově na náměstí TG Masaryka postavili slunečníky, mlžítko i mlžnou bránu. V Královéhradeckém kraji domovy pro seniory upravili jídelníček. Klientům teď k osvěžení nabízejí třeba melouny nebo nanuky. Marek Sedláček, Radiožurnál.
3: Sport. Fotbalisté Hradce Králové postoupili do třetího předkola Evropské ligy. I po druhé porazili norské Tromsø, tentokrát na severu Čech 3-1. Jablonec si zahraje třetí předkolo konferenční ligy, po úvodní porážce v Chorvatsku 2-3 zvítězil nad Varaždínem v odvetě 2-0. Jablonecký obránce Jiří Sláma zařídil oba góly severočechů, po změně stran asistoval Serbu Pavlovičovi a ještě před přestávkou skončil jeho přímý kop vlastňákem soupeře. Pokračuje Sláma.
4: Já jsem to pořádně viděl až teďka v šatně z telefonu a domlouvali jsme se, že to kopneme do brány, prostě to tam nastřelit, buď to bude rovnou na bránu, anebo kdyby to tam někdo protečoval. No a nakonec to vyšlo tak, že vlastně si to tam ten obránce vrazil sám, takže si důležitý první gól, který nás tak nějak odstartoval a myslím si, že od toho gólu jsme pak i docela nějak dominovali.
3: Jablonec se ve třetím předkole konferenční ligy utká s lotyšským celkem RFS Riga. Hradec Králové čeká ve stejné fázi Evropské ligy Bešiktaš Istanbul.
5: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
6: Kolony na D1 v Brně a Praze ucpaná Štěrboholská spojka. Na dálnici D1 vázne provoz v Brně směrem na Ostravu. Aktuálně kolona od Kývalky 182. kilometru až do omezení na 196. Je to nesouvislá fronta, pomaleji jedou kamiony v pravém pruhu. V Praze je ucpaná Štěrboholská spojka směrem na Černý most. V omezení u stavby okruhu před sjezdem na Běchovice stojí nepojízdné osobní auto v pravém pruhu. Kolona se natáhla už od Zahradního města a postojíte asi 25 minut. V Praze kolony taky u letiště. Zdržíte se v obou směrech, jak od Slaného, tak i z Prahy okolo 10 minut. Je to kvůli stavebním pracím u letiště. A ucpává se i Pražský okruh. Zatím menší kolony popojíždějí před sjezdem na Ořech, opět v obou směrech. Další zelená vlna nejpozději za 15 minut.
5: 800 553 553. Pomozte nám najít lepší cestu. Počasí.
1: Bude jasno až polojasno, později odpoledne a večer čekejte od západu přibývání oblačnosti a v severozápadní polovině území se místy přidají přehánky nebo bouřky. Teploty vysoké 35 až 39 stupňů, na severu Čech kolem 34, na horách kolem 29 stupňů. Tolik zprávy.
7: 7 hodin 6 minut, pátek 31. července, před námi další horký letní den. Jsme moc rádi, že ho trávíte ve společnosti Radiožurnálu Sport, ať už jste kdykoliv, pojďme k ledu, aspoň tedy na začátek toho, co jsme si pro vás Janem Suchanem teď po 7. připravili. Mezinárodní hokejová federace potvrdila, že Rusko se dál nesmí účastnit mezinárodních soutěží. Poté, co se Ruský svaz v květnu úspěšně odvolal k disciplinární komisi IIHF, rada znovu žádost posoudila a na svém webu včera uvedla, že zákaz pro nadcházející sezonu zůstává v platnosti.
8: Znamená to, že Rusové budou chybět příští rok na mistrovství světa mužů v Německu, juniorů i hráčů a hráček do 18 let a v tom krátkém prohlášení, které vydala Mezinárodní hokejová federace, tak se píše, že důvodem jsou přetrvávající obavy ohledně bezpečnosti, ochrany a sportovní integrity. V listopadu se bude jednat znovu o účasti ruských žen na mistrovství světa a je vlastně zajímavé si to zasadit trochu do kontextu, protože Mezinárodní olympijský výbor před 3 týdny zrušil suspendaci ruského olympijského výboru a jeho sportovci se tak můžou zapojit do olympijských kvalifikací. Uvolnění sankcí některé sportovní federace už využily a Rusové v některých sportech tedy znovu soutěží pod svou vlajkou a hymnou.
7: Je to tak, k tomu zmírnění sankcí už přistoupily plavecká federace, judo, šerm, zápas, stolní tenis, moderní pětiboj, no a teď nově taky box. Ruští boxeři se tedy budou moct účastnit mezinárodních soutěží pod státní vlajkou i s hymnou. Federace World Boxing totiž po zasedání své výkonné rady v Glasgow oznámila, že pro ně tedy omezení zrušila.
8: Můžeme připomenout, kde kromě ledního hokeje tedy ještě dál trvá ten zákaz pro Rusko. Je to třeba fotbal, atletika, některé míčové sporty, anebo taky biatlon.
7: Je to tak, 7 hodin, 8 minut, krásný pátek.
5: Radiožurnál Sport
9: a Karel Janů.

0: Českému tenistovi Daliboru Svrčinovi se zatím ve čtvrtfinále turnaje v Mexiku Los Cabos proti Denisi Šapovalovovi z Kanady příliš nedaří. První set český hráč prohrál 4-6, no a i v tom druhém je na tom zatím lépe Kanaďan, protože vede 2-0. My ale od tenisu pojďme k fotbalu.
1: No, byla to velká sportovní sláva v Hradci Králové, protože tam se po 31 letech hrál domácí zápas v evropských pohárech a nebyl poslední.
0: Protože fotbalisti Hradce Králové vyřadili norské Tromze a postoupili v evropské lize do třetího předkola.
1: Poté, co vyhráli na severu Evropy 1-0, tak připravili svým fanouškům velký zážitek, protože otočili domácí utkání na 3-1 a podílel se na tom gólově i útočník Ondřej Mihálek.
2: Radost, štěstí, jak euforie, že jo, plný stadion, vlastně od nějaký 80. minuty ostřelý Malšák na nohách, všichni tleskali a je to nádhera, je to prostě po těch 31 letech něco, co si ten každý fanoušek Hradce zapamatuje, a myslím si, že jsme jim jako nemohli dodat lepší návrat do těch evropských poháru.
3: Liboval si po utkání Královéhradecký kanonýr a podobným způsobem si závěr povedeného představení užíval také trenér David Horejš.
4: Přiznám se, že když jsme vedli 3-1 a viděl jsem, jak stojí ten stadion, tak ohromný zážitek. Asi největší zápas, co jsem mohl trénovat, a moc si toho cením a cením si toho výkonu, jaký ty hráči předvedli.
3: To se týkalo především druhého poločasu, ve kterém jakoby soupeři spoza polárního kruhu došel v 35-stupňovém tropickém horku dech. Těžký duel to byl i pro hradecký tým, ten se ale podle útočníka Mihálika o přestávce pořádně ochladil.
2: Všichni jsme si vzali na sebe ledový ručníky, tak nějak jsme jako nabírali síly, věděli jsme, že prostě musíme dál pokračovat, že to je pořád v našich rukách. Ten druhý poločas i ten vstup nám vyšel a ty dva góly uzemnili a pak už jsme tu hru kontrolovali.
3: Způsobem, který se líbil i trenéru Horejšovi. Ten je u hradeckých fotbalistů od roku 2024 a po vítězném utkání se neubránil srovnání s nedávným obdobím.
4: Vím, že když jsem sem přicházel, tak jsme byli 3 body od sestupu a na motorletu jsme postoupili v 90. minutě. Najednou tady máte ve čtvrtek hrát s Bežiktašem Istanbul.
3: To je právě další protivník hradeckých fotbalistů pro třetí předkolo Evropské ligy. Votroci tak narazí na turecký velkoklub, který mimo jiné přivedl před pár dny do kabiny belgického reprezentanta a vítěze Premier League s Arsenalem Leandra Trossarda. Ještě než se východočeši příští čtvrtek s Bežiktašem poměří, čeká je o víkendu ligové utkání na hřišti pražských Bohemians. Tomáš Borovec, Radiožurnál.
1: A Bohemians i Bešiktaš s Trossardem, aby si dávali pozor ve vzdušném prostoru, protože Hradec Králové dal 3 góly a všechny 3 byly hlavou ze vzduchu. A ještě chci zmínit jedno jméno, kromě třeba Ondřeje Mihálika, Mick van Biren. To je pro mě borec, který prostě byl ve své kariéře už snad milionkrát zatracován a braný, že nemá na to ani, aby hrál Českou ligu. Pravda, je to docela palič, protože potřebuje kolikrát na gól hodně šancí, ale teď on v Tromze předvedl opravdu nádherné solo, díky kterému východočeši vyhráli 1-0. No a doma z Tromze dal první gól, připravil ten další, mimochodem trefil se i předtím v lize proti Pardubicím, takže to vypadá, že má skvostnou formu.
0: Takže velká radost v Hradci, no a připomeňme taky radost na severu Čech, protože i fotbalisté Jablonce postoupili v jejich případě do třetího předkola konferenční ligy. Severočeši v domácí odvetě druhého předkola porazili chorvatský Varaždin 2-0 a znamená to, že ten dvojzápas tedy zvládli po úvodní venkovní prohře 2-3.
1: A zmíním ještě jeden, myslím, že celkem drobný, ale přece jenom český smutek, protože my budeme i v téhle sezóně kontrolovat tabulku koeficientů, jestli znovu se podaří českému fotbalu uhájit alespoň to 10. místo pro přímý postup mistra do Ligy mistrů. No a vypadá to na boj hlavně s Polskem a Řeckem, a tak by se českému fotbalu hodně hodilo, kdyby týmy z těchto soutěží povypadávaly, pokud to je možné, už v těch předkolech. No a včera jsem tedy s napětím sledoval...
0: Promiň, tohle je strašně české a mně se to strašně líbí. Fandit proti někomu, to nás prostě tak krásně vystihuje.
1: Já to vlastně mám možná radši, než fandit něčemu. Fandit proti někomu. No, ale včera jsem tedy usínal smutný, protože... polské Katovice nakonec přece jenom vyřadili slovenskou Žilinu. Vypadalo to nadějně, protože Žilina doma vyhrála 2-1 a ještě v 78. minutě to bylo 1-1 v Polsku, což by stačilo na vyřazení polského pohárového zástupce, ale pak se během 3 minut trefili Vdoviak a Škurin a bylo tedy po nadějích. No a zajímavé to bylo i v Aténách, kde Panathinaikos poté, co vyhrál první zápas v Maďarsku nad tamním Paksi 2-1, tak prohrával 1-2 ještě v 84. minutě, ale pak i tenhle řecký klub dal postupový gól, tak budeme se muset snažit a fandit zase za týden.
0: Musí vás být víc, protože myslím si, že to by mohlo pomoct. Teď to posluchači slyšeli a taky vědí, jak se dá i sledovat fotbal. 7 hodin 17 minut posloucháte páteční Radiožurnál Sport, my jsme za to moc rádi a posíláme Def Leppard.
5: Poslouchej Sport.
6: Radiožurnál Sport. We'll be right back.

0: 7 hodin 23 minut posloucháte ranní radiožurnál Sport v pátek 31. července. No a dnes začne jeden z vrcholů veslařské sezóny, mistrovství Evropy v Itálii.
1: Česko vysílá na Velké alpské jezero 8 posádek, včetně tedy dvou paralympijských, a jedna z nich má velké medailové ambice.
0: Dvojka bez kormidelníka ve složení Pavlína Flamíková a Anna Šantručková.
2: Je to tam, Anna Šantručková s Pavlínou Flamíkovou hned na úvod sezony zapisují fenomenální výsledek.
3: Než jsem projela cílem, tak jsem tomu skoro nemohla věřit. Ale povedlo se nám to, jsem za to hrozně ráda. Čeká nás ještě spousta práce.
2: Vyprávěla Pavlína Flamíková poté, co na konci května vyhrála s Annou Šantručkovou závod světového poháru v Sevě. Pak přišlo ještě třetí místo v Plovdivu, stříbro v Lucernu a celkový titul v elitním seriálu. Česká dvojka bez kormidelníka proto má před evropským šampionátem ty nejvyšší ambice.
4: No, zní to nádherně, ale samozřejmě se tím nechceme nechat nějak znervozit nebo rozptýlit. Je to pořád hodně práce a ten sport je takový, že buď toto vyjde, nebo to nevyjde. My proto můžeme dělat maximum, ale neovlivníme to, co dělají soupeřky.
2: Dodala Anna Šantručková, působí v lodi jako háček. Mistrovství hostí italské Varese, a to na jezeru pod alpskými štíty. A z toho má Pavlína Flamíková trochu netypické obavy. Veslařky o nich mluvili na radiožurnálu Sport v pořadu Na place s moderátorem Davidem Novotným.
5: Vtipný, já se bojím vody. Jako já jí fakt musím věřit a je to jako náročný občas.
6: Ona vesluje a bojí se vody.
7: Jo, já nevím, ale rodiči prý naučili plavat. Já jsem to moc krát neviděla, ale tak...
6: Takže tě tam hodili, ale proč se bojíš vody?
5: Já vlastně ani nevím, proč to vzniklo, ale teď už jsem ve fázi, kde mi vadí jenom velká otevřená vodní plocha. Jasný. Takže když jsme na Velkém jezeře, tak mi to nedělá úplně dobře. Tam je hodně velká otevřená vodní plocha.
6: A už je zvyká, tam nejdeš poprvé.
5: No, nejdu.
7: Taky jsem na tom jednou s Pavčou, stalo se nám docela zážitek, že jsme jako jeli trénink a byly docela vlny, jako nebylo moc dobře, a Pavča jednou zastavila a byla taková, já nejedu. Tohle není to, co bychom těm soupeřkám jako vyprávěli.
5: Není.
2: I pokud se soupeřky Pavlíny Flamíkové a Anny Šantručkové dozví o obavách první jmenované, pořád budou české veslařky patřit mezi favoritky na medaily. Sami ale přiznávají, že všechny šampionáty slouží jako příprava na olympijské hry za 2 roky. Pokračuje Šantručková.
7: Chceme jet rychle v Los Angeles a teď tam fakt jako chceme jet rychle za každou cenu, takže tohle všechno jenom jako nějaká cesta k tomu. Se může takových věcí jako pokazit, a nebo naopak se musí takových věcí sejít, aby to vyšlo a nějak to třeba dopadlo jako dobře. Ale proto jsme tady, no.
2: Evropský šampionát ve veslování začne ve Varese posledního července a zúčastní se ho celkem 8 českých posádek. Flamíková se Šantručkovou pojedou o medaile v sobotu dopoledne. František Typovský, Radiožurnál.
1: Samozřejmě budeme si moc přát, aby to klaplo, a povídat si o tom budeme i dnes po 9. hodině s místopředsedkyní Českého veslařského svazu a olympijskou vítězkou z Londýna Mirkou Topinkovou Knapkovou. To je jedno z dalších povídání, které pro vás chystáme. Samozřejmě budeme ve spojení i s Pavlem Horvátem, se kterým si budeme vykládat o fotbale hned po Mirce Topinkové Knapkové, a po 9:30 chystáme třeba volejbalovou dřevěnici, tradiční turnaj.
0: A určitě můžeme pozvat taky na soutěž 8 hodin 50 minut jako tradičně.
1: Sparta Lyon.

0: Radiožurnál Sport.
1: Jediná sportovní stanice v Česku.
2: Radiožurnál je půl osmé. A teď zprávy. A Jana Utendorská.
3: Česko přibývá ohlášených případů stalkingu. Letos jich policisté řešili 225, to je nárůst o 20%. Nejčastěji k nebezpečnému pronásledování dochází mezi bývalými partnery. Ukrajinský dronový útok způsobil požár v komplexu energetického průmyslu a skladech v ruském Volgogradu. Podle agentury Reuters to uvedl gubernátor Volgogradské oblasti Andrej Bočarov. V regionu se podle agentury nachází rafinérie ropné společnosti Lukoil. Útoky podle Bočarova zranili 5 lidí. A stovky z odvětví energetiky, vodárenství, potravinářství nebo dopravy se musí přihlásit k plnění nových povinností. Nařizuje jim to zákon o kritické infrastruktuře. Firmy budou například muset mít krizový plán nebo posílit zabezpečení kamerovými systémy. K plnění povinnosti se musí od zítřka přihlásit sami. O tom, jestli do kritické infrastruktury patří, rozhodne ministerstvo vnitra.
0: Sport.
3: Fotbalisté Hradce Králové porazili v odvětě 3-1 Tromsø a postoupili do předposledního předkola Evropské ligy. Něm je čeká istanbulský Bešiktaš. Do stejné fáze ale konferenční ligy se dostal Jablonec, který v odvětě na severu Čech zvítězil 2-0 nad chorvatským Varaždínem. Teď bude hrát proti lotyšskému klubu RFS Riga.
0: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
4: Nebezpečí na hradecké dálnici za Chrumcem nad Cidlinou a v Praze ucpaná Štěrboholská spojka. Na dálnici D11 ve směru z Hradce Králové do Prahy zbystřete před sjezdem na Městec Králové. Na kilometru 53 hlásíte kus dřeva, trámek na vozovce v pravém pruhu.
5: Na silnici v pravém pruhu takový trámek dřevěný. Já bych řekl 10 na 10 cm a dílka tak minimálně půl metru.
4: Auta brzdí, vybočuje se, opatrně projíždějte. Na D1 silný provoz hlásíte na příjezdu do Brna směrem z Prahy. Od Kývalky až k omezení na 196. kilometru pojedete pomaleji, kamiony často zastavují v pravém pruhu. V Praze je ucpaná Štěrboholská spojka ve směru na Černý most. V omezení u stavby okruhu před sjezdem na Běchovice stojí nepojízdné osobní auto v pravém pruhu. Kolona od Zahradního města už je tam asi na půl hodiny. A zdržíte se i na příjezdech k letišti v Praze v obou směrech po dálnici D7. Kolonie jsou tam asi na 10 minut jak od Slaného, tak i z Prahy. A další zelená vlna nejpozději za čtvrt hodiny.
0: 800 553 553. Pomozte nám najít lepší cestu. Počasí.
6: Zatímco Rolava v Krušných horách nebo Horská Kvilda na Šumavě hlásí kolem 8 stupňů, v centru Prahy, Zlíně, ale třeba taky Opavě, už teď naměříme kolem 24 stupňů Celsia. Během dne bude slunečno, změna přijde až později odpoledne a večer, kdy začne od západu přibývat oblačnost. V severozápadní polovině Česka se místy objeví přehánky nebo bouřky. Teploty dnes vystoupí na 35 až 39 stupňů, na severu Čech bude kolem 34. Zítra naměříme většinou mezi 29 a 33 stupni. Máme převážně oblačné počasí, přechodně i polojasné, na většině území postupně s přeháňkami a místy i bouřkami ojediněle silnými. V neděli pak čekejte spíš polojasno s teplotami do 32 stupňů. No a tropické denní i noční teploty čekejte i začátkem příštího týdne. To byly zprávy.
0: Poslouchej Sport.
1: Radiožurnál Sport.

0: Imagine Dragons dohrávají v pátečním radiožurnálu Sport 7 hodin 37 minut. Fotbalisti Hradce Králové a Jablonce pokračují v kvalifikaci evropských pohárů. Hradec porazil v bojích o Evropskou ligu norské Tromze 3-1 a celkově ovládl dvojzápas druhého předkola 4-1.
1: V konferenční lize jde do třetího předkola Jablonec a o tom už přidá podrobnosti v úvodu sportovního přehledu Mikuláš Jáša. Dobré ráno.
2: Krásný den. Tak opravdu, fotbalisti Jablonce doma porazili v odvetě Varaždín 2-0, celkové skóre dvojzápasu otočili na 4-3, obránce Jiří Sláma byl u obou branek Jablonce, na tu druhou nahrál srbskému obránci Dušanu Pavlovičovi. Výkony obou letních posil Severočechů hodnotil trenér Luboš Kozel.
3: Líbily se mi oba, jakoby Jirka Sláma vlastně i bez těch gólů si myslím, že hrál výborně, měl výbornou rozehrávku, prostě podporoval ten útok, tady vidí to. Samozřejmě by radši ještě vydržel 90 minut a ne 62, ale byl to druhý těžký zápas jako v řadě po delší době pro něj třeba, že on předtím moc nehrával. A Dušan Pavlovič, tak vyhráli jsme dva zápasy, vlastně dozadu jsme tomu soupeři moc nedovolili a přidal tenhle bonus, takže taky spokojenost.
2: Dalším soupeřem Jablonce bude lotyšský klub RFS Riga, Hradec Králové, tak ten čeká Bešiktaš Istanbul, za který nastupuje český záložník Václav Černý.
1: Česká fotbalová reprezentace by už dnes mohla mít nového trenéra. O jeho schválení bude hlasovat výkonný výbor fotbalové asociace na mimořádném jednání. Potvrdil to jeden ze členů výboru a šéf pražské Slávie Jaroslav Tvrdík.
4: A já pevně věřím tomu, že svolávají jednání mimořádné, protože trenéra mají. Věřím tomu, že to bude dobrý trenér a věřím tomu, že ho v jednu představíme, ano.
1: Fotbalová asociace svolala na 13. hodinu tiskovou konferenci. Hlavním kandidátem na pozici trenéra národního týmu je Španěl Santi Denia. Španělský deník AS už dříve informoval o tom, že Denia podepsal smlouvu na 2 roky.
0: Tenista Jakub Menčík dohrál na turnaji ve Washingtonu v osmifinále. Na tvrdém povrchu prohrál s domácím Nakashimou 1-2 na sety v mexickém Los Cabos. Hraje proti Šapovalovovi z Kanady o postup do semifinále Dalibor Svrčina. Jak se mu daří, Jana Suchane?
1: Hlásil jsem se, že dopovím ještě něco dalšího. Promiň, Karle, zmátcem tě. Prohrál první set a v tom druhém ztrácí 2-4. Aktuálně podává za stavu 40-40. To Daria Vidmanová, ta porazila v Memphisu bývalou světovou trojku Sloane Stephensovou ze Spojených států a poprvé v kariéře si zahraje čtvrtfinále turnaje WTA.
2: Mezinárodní hokejová federace potvrdila, že Rusko se dál nesmí účastnit mezinárodních soutěží. Rada IIHF situaci znovu analyzovala po ruském odvolání a o výsledku informovala v prohlášení.
5: Disciplinární výbor Mezinárodní hokejové federace projednával ruskou účast na 5 šampionátech v příštím roce. Šlo o mistrovství světa mužů, žen, juniorů a obou kategorií do 18 let. Kvůli přetrvávajícím rizikům v oblasti bezpečnosti a sportovní integrity rada rozhodla o prodloužení zákazu startu na 4 z těchto šampionátů s výjimkou mistrovství světa žen. Rozhodnutí o něm nechává na listopad. Krištof Kousal, Radiožurnál.
2: A ruští boxeři se mohou účastnit mezinárodních soutěží pod státní vlajkou i s hymnou. Federace World Boxing omezení navzdory pokračující válce zrušila.
1: Na srpnové mistrovství Evropy v Birminghamu odcestuje celkem 52 českých atletů. O nominaci informoval Svaz. Největší naději na medaily mají čtvrtkařka Lourdes Gloria Manuel a výškař Jan Štefela. O šampionát naopak přijde český rekordman ve skoku do dálky Radek Juška, který má poraněné stehno.
0: Na mistrovství Evropy v plaveckých sportech v Paříži bude startovat 24 českých reprezentantů. V nominaci zveřejněné Českým svazem je i Barbora Sémanová, obhajkyně 2 titulů z předloňského šampionátu v Bělehradě. Tam získali medaile i Barbora Jeníčková a Daniel Gracík, kteří jsou taky v nominaci. Evropský šampionát v Paříži začne zítra. Bazénové plavání je na programu od 10. srpna.
2: Světový pohár v orientačním běhu se po 3 letech vrací do Česka. Závody na dlouhých tratích budou v příštím týdnu od 5. do 9. k vidění na Šumavě. Hlavním centrem bude Vyšší Brod. Na vrcholnou akci se chystají nejen organizátoři, světová a domácí špička, ale také fanoušci, pokračuje předseda Českého svazu orientačních sportů Jan Picek.
6: Se jedná o největší akci v orientáku na českém území za posledních 20 let. Každý den bude v aréně přes 3000 lidí. Když jsem koukal návštěvnost prvoligových fotbalových klubů, tak jsme někde zhruba na 10. místě.
2: Cyklistka Barbora Bukovská se stala juniorskou mistryní Evropy v short tracku na horských kolech na úvod šampionátu ve Švýcarsku. 17-letá závodnice vylepšila v této neolympijské disciplíně loňské stříbro.
0: A olympijské cross country jí čeká zítra. Takový je závěr dnešního sportovního přehledu. Připravil ho Mikuláš Jáša. Děkujeme.
2: Naslyšenou.

0: Videorozhodčí je neodmyslitelnou součástí každého utkání nejvyšší domácí fotbalové soutěže od roku 2020. Tento týden se v encyklopedii radiožurnálu Sport zabýváme právě VARem. No a dnes se zaměříme speciálně na situace, kdy sudí u videa vyloženě nesmí zasáhnout.
1: Nejdřív si připomeneme, že videoasistent rozhodčího vznikl, aby zvýšil transparentnost, přesnost a spravedlivost rozhodovacího procesu a opravoval zjevná pochybení kolegů na hřišti. V minulých sezónách jste si už zvykli, že mohli posuzovat góly, hru rukou, pokutové kopy, červené karty nebo chybnou identitu hráče.
0: No a teď k tomu, kdy v těchto případech do hry lidé ve videocentrále na pražské Brumlovce vstoupit nemůžou. Při hře rukou VAR nezasahuje, pokud hlavní posoudí, že ruka úmyslná nebyla, nebo naopak, a videoasistent zároveň nemá důkaz, že se jednalo o 100% špatný verdikt.
1: V případě červené karty videorozhodčí nezasáhne, v případě posouzení síly zákroku nechá rozhodnutí na pocitu sudího i s ohledem na způsob. Co se týká faulů v 16, VAR nekomunikuje s rozhodčím kvůli vražení do soupeře, nebo držení, pokud intenzita není abnormální nebo pokud nemá 100% důkaz, že se jednalo o faul.
0: Obecně se dá říct, že videorozhodčí nezasahuje, když jde o klasické fauly, drobné chyby kolegy na hřišti, autová vhazování nebo odkop od branky. Na nedávno skončeném světovém šampionátu se ale přidala kromě záměny identity hráče nebo zjevně chybně nařízených rohových kopů ještě jedna věc, kterou mnoho ligových soutěží přebralo.
1: Stejně jako ta česká a nás v nesoutěžní otázce zajímá, do čeho nově může VAR, tedy videorozhodčí, v šancelize ještě zasahovat.
2: Sportovní encyklopedie. Nevíte?
0: Po vzoru zámořského turnaje může zkoumat žluté karty, ale jen v jednom úzce vymezeném případě.
1: A to, když druhá žlutá karta vedoucí k vyloučení byla zjevně chybná.
0: Nejde tedy o plošný přezkum všech napomenutí. VAR zasáhne pouze tehdy, když existuje jasný důkaz, že rozhodčí se u druhé žluté dopustil zřejmého omylu a hráč tak byl neprávem vyloučen.
3: Poslouchej Sport.
2: Radiožurnál Sport.

0: Po skupině Kiss v pátečním radiožurnálu Sport 7 hodin 52 minut si nejdřív pojďme říct, že cesta Dalibora Svrčiny turnajem v Los Cabos v Mexiku skončila ve čtvrtfinále, konkrétně tedy na raketě turnajové osmičky z Kanady. Denise Šapovalova, český tenista, prohrál ve dvou setech 4-6 a 2-6.
1: Svrčinu úplně nedržel servis, v obou sedách o něj třikrát přišel, ale ani Šapovalov v tomhle ohledu nebyl stoprocentní a ty jsi mě tady, Karle, před chvílí obohatil o jednu zajímavou věc z kariéry Denise Šapovalova. Já se přiznám, že jsem to neznal, řada posluchačů možná bude vědět, o co jde,
0: no,
1: ale...
0: On, Denis Šapovalov, samozřejmě je velmi, řekněme, nadějným mladým tenistou už opravdu hodně, hodně dlouho, no a dá se říct, že v těch úvodech jeho kariéry ho na chviličku zdálo se by mohl přibrzdit takový incident z Davis Cupu. Dneska je mu už 27 let, tohle nějakých 8 let zpátky, takže ještě když byl teenager, tak vlastně za Davis Cup hrál tedy za Kanadu, no a po jedné nevydařené výměně prostě vsteky vyndal z kapsy druhý míček a napálil ho směrem, chtělo by se říct, k fanouškům, no ale napálil ho opravdu tak nešťastně, že zasáhl přímo umpajrového rozhodčího. Trefil ho do obličeje, ten to absolutně nečekal, no a i když samozřejmě Denis Šapovalov se za to okamžitě omlouval a i když, jak jsem ti teď ukázal, umpajrový rozhodčí to, dá se říct, odnesl asi jenom s monoklem a nic vážného se mu nestalo.
1: Nespadl s
0: Nespadl, nesestřelil ho Denis Šapovalov, tak následovala vlastně kontumace toho zápasu, no diskvalifikace, prostě Denis Šapovalov z toho byl pochopitelně hodně nešťastný, protože ještě v tomhle individuálním sportu se mu to nestalo na jen tak ledas jakém turnaji, ale stalo se mu to, když nastoupil za Kanadu, no ale tedy dokázal se z toho oklepat a pokračuje ve své kariéře dál.
1: Tak snad to bude veselější vlastně už za týden, 6. srpna v Zubří, kam se chystáme s naší desítkou Pavla Horváta, opět jako pokaždé v tomhle roce přibalíme na cestu i Antonína Panenku.
0: Přibalíme i Antonína Panenku a přidáme Miroslava Kadlece. Ještě jednou tedy připomeňme 6. srpna Zubří, příští desítka Pavla Horváta live. Kolega Honza Pěruška bude taky na místě. Budeme moc rádi, když přijdete i vy. Ke vstupenkám se dostanete přes naše internetové stránky sport.rozhlas.cz.

0: Radiožurnál vás zve do Pardubic. Zažijte jedinečnou atmosféru dostihů. Přijďte podpořit budoucí účastníky 136. Velké Pardubické se Slavia pojišťovnou. Užijte si nejen třetí kvalifikaci na legendární dostihy, ale i bohatý doprovodný program pro dámy. Ladies Day. V sobotu 1. srpna. Více na webu závodištěpardubice.cz. Mediálním partnerem dostihového dne je Radiožurnál.
1: Radiožurnál 8 hodin. Právě pro nás má Jana Utendorská.
2: Evropská fotbalová unie odhlasovala bojkot mistrovství světa. Hnutí Hamás údajně souhlasí s dohodou o odzbrojení v pásmu Gazy. Fotbalisté Jablonce a Hradce Králové pokračují v evropských pohárech. V Praze komplikuje dopravu nepojízdné auto na Štěrboholské spojce a bude slunečno, k večeru na severozápadě i přehánky nebo bouřky. Teploty až 39 stupňů.
0: Radiožurnál, hlavní zprávy. Víme, co se děje.
2: Lék tamoxifen, který se používá k hormonální léčbě rakoviny prsu, je teď v některých lékárnách dostupný. Radiožurnálu to potvrdil ministr zdravotnictví Adam Vojtěch z hnutí ANO a také viceprezident České lékárnické komory Martin Kopecký. Pacientky si podle nich mají stáhnout aplikaci e-recept, která je do konkrétní lékárny nasměruje, pokud mají tamoxifen předepsaný. Stejnou informaci dostanou i u ošetřujícího lékaře. Lékárny stále přerozdělují mimořádnou tisícikusovou dávku z Dánska. Další tisíce balení mají podle Vojtěcha dorazit v příštích týdnech. Členské svazy Evropské fotbalové unie UEFA na mimořádném zasedání odhlasovali bojkot mistrovství světa. K němu dojde, pokud Mezinárodní fotbalová federace FIFA prodá podíl na právech ze světových šampionátů soukromým investorům.
3: Podle návrhu prezidenta FIFA Gianniho Infantina by podnikatelé mohli ovlivňovat například reklamu nebo vysílací práva. Fotbalové svazy jednotlivých zemí by díky podpoře Infantinova plánu získali až 850 milionů korun. Rozhodnout se mají do 19. září. Návrh původně podpořil předseda Fotbalové asociace České republiky David Trunda. UEFA se ale po hlasování 55 členských svazů dohodla na případném bojkotu mistrovství světa. Národní týmy těchto evropských asociací by na turnajích pořádaných FIFou nenastoupily. Adam Procházka, Radiožurnál.
2: Palestinské radikální hnutí Hamás údajně souhlasí se svým odzbrojením v pásmu Gazy. S odvoláním na dva vysoce postavené činitele hnutí to napsala agentura AFP. Americký prezident Donald Trump krátce předtím oznámil, že tzv. Rada míru dosáhla dohody o jeho 20-bodovém mírovém plánu. Deník Times of Israel píše, že premiér Benjamin Netanyahu s plánem nesouhlasí a do říjnových parlamentních voleb pravděpodobně ani souhlasit nebude. Členové Rady míru dohodu označují za přelomovou, ale přiznávají, že její implementace bude složitá a dlouhá. Dálnice D3 se dnes prodlouží o 3 kilometry. Úsek u hranic s Rakouskem mezi Nažidly a Dolním Dvořištěm je hotový o měsíc dřív. Na jihu Čech teď zbývá dokončit 12 kilometrů dálnice.
4: Náklady na vybudování úseku dosahují téměř 1,25 miliardy.

0: korun. Ředitelství silnic a dálnic na něj v listopadu naváže s provozněním části od Kaplice nádraží do Kaplice. Poslední úsek na jihu Čech mezi Kaplicí a na Židli bude hotový příští rok v červnu. Michal Bělský, Radiožurnál.
1: Sport. Fotbalisté Hradce Králové přešli ve druhém předkole Evropské ligy přes Tromsø. Norského soupeře porazili i v domácí odvětě, a to 3-1. Na vedoucí gól soupeře odpověděl do konce prvního poločasu nizozemský útočník Mick van Biren. Po změně stran skorovali ještě Slončík a Mihálik. Ondřej Mihálik, podle něj pomohla k východočechům k obratu ve velkém vedru i přestávka.
2: Všichni jsme si vzali na sebe ledový ručníky, tak nějak jsme jako nabírali síly, věděli jsme, že prostě musíme dál pokračovat, že to je pořád v našich rukách. Ten druhý poločas i ten vstup nám vyšel a ty dva góly růze měli a pak už jsme tu hru kontrolovali.
1: Ve třetím předkole Evropské ligy se Hradec Králové utká s Bešiktašem Istanbul. Ve stejné fázi konferenční ligy bude hrát Jablonec proti lotyšskému týmu RFS Riga. Severočeši ve druhém předkole soutěže vyřadili chorvatský Varaždín. Po úvodní prohře 2-3 zvítězili doma 2-0.
3: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
4: Kolony na D1 v Ostravě a taky v Brně. Na dálnici D1 popojíždí kolona v Ostravě směrem do Polska. Na kilometru 356 v omezení tam překáží nepojízdné auto. Brzdí se u sjezdu na Rudnou a zdržíte se asi čtvrt hodiny. Kolona se prodlužuje. Provoz vázne na D1 taky v Brně na příjezdu směrem z Prahy. Od Kývalky 182. kilometru pojedete pomaleji až do omezení na 196. Osobním autem asi 20 minut, kamionem delší dobu. V Praze je ucpaná Štěrboholská, taky jižní spojka ve směru na Černý most. V omezení u stavby okruhu před sjezdem na Věchovice odtahují nepojízdné osobní auto v pravém pruhu. Kolona se natáhla už ke Spořilovské ulici a popojíždět budete asi půl hodiny. V Praze jsou ucpané taky příjezdy k letišti. Zdržíte se v obou směrech, jako Slaného, tak i ve směru z Prahy. Delší jsou fronty z Prahy od Evropské ulice. Je to na 15 až 20 minut, než se dostanete k letišti. Další zelená vlna nejpozději za čtvrt hodiny.
3: 800 553 553. Pomozte nám najít lepší cestu. Počasí.
5: Bude jasno až polojasno, později odpoledne a večer čekejte od západu přibývání oblačnosti a v severozápadní polovině území se místy přidají přehánky nebo bouřky. Teploty 35 až 39 stupňů, na severu Čech kolem 34, na horách bude kolem 29 stupňů. Takové byly zprávy.
6: 8 hodin 5 minut, pátek 31. července, posloucháte ranní Radiožurnál Sport.
3: Radiožurnál Sport
7: a Karel Janů.
6: A společně s Janem Suchanem vás teď velmi rádi pozveme na mistrovství Evropy v plaveckých sportech, které dnes začíná v Paříži. Otevřou ho skoky do vody a taky synchronizované plavání. No a později se pak přidají dálkoví plavci a pak i ti bazénoví.
8: V české nominaci nechybí obhájci medailí z předloňského šampionátu v Bělehradě Barbora Sémanová, Daniel Gracík a Barbora Janíčková, a právě ta je dalším hostem ranního Radiožurnálu Sport. Dobré ráno.
9: Dobrý den, děkuji za pozvání.
8: Jak teď vlastně vypadá vaše příprava na vrchol sezóny?
9: Momentálně dokončujeme soustředění ve slovenském Šamoríně a budeme se přesouvat na poslední týden zpátky do domácích podmínek, do domácího prostředí, a už tam probíhá více odpočinku, ladění a příští týden v sobotu už přesun do dějiště šampionátu.
6: A už, Barboro, probíhá i nervozita?
9: No, spíš větší nervozita momentálně z toho rozhovoru asi než ze závodu.
6: Tak to se vůbec nás nebojte,
8: my jsme hodní
6: a rozhodně vám neublížíme. Plavat se bude v Saint-Denis, v bazénu, který hostil před 2 lety olympijské soutěže, tak je to třeba i pro vás konkrétně důležité, kde se ty závody konají?
9: Já jsem se dívala už právě dopředu, protože mě to zajímalo, ale vzhledem k tomu, že to bude vlastně jiný bazén, než kde probíhaly plavecké soutěže na olympiádě, tak vlastně nikdo neví, jak to tam bude vypadat, ale já věřím, že se toho zhostí dobře a že tam bude, doufám, rychlá voda.
8: Poslední mistrovství Evropy bylo pro české plavání se 7 medailemi mimořádně úspěšné i proto, že někteří konkurenti dali tehdy přednost přípravě na pařížskou olympiádu. Vy jste v Bělehradě získala stříbro, když vás na 100 metrů kralu porazila jen Barbora Sémanová. S čím byste byla spokojená letos?
9: No, jak jste řekl, tu poslední Evropu, tak ta byla ovlivněná tím, že poměrně hodně plavců už zvolilo přípravu přímo na olympijské hry. Takže letos to bude něco úplně jiného, bude to velmi nabité. Směřují k tomu i to, že padl světový rekord vlastně ve stovce volným způsobem a patří právě Nizozemce, která zde bude závodit na mistrovství Evropy. Takže to startovní pole bude hodně nabité a já bych se spokojila, nebo bych určitě usilovala o to, abych se dostala do finále a co bude potom, to uvidíme.
6: Barbora Jiňčková s námi v raním radiožurnálu Sport. Mimochodem, Barbora Sémanová není jenom vaší soupeřkou, ale taky prý často spolu bydlící na pokoji, tak bude tomu tak i tentokrát?
9: Tentokrát asi ne, protože je nás lichý počet a zvolili jsme to, že necháme asi Báru samotnou na pokoji, protože přece jenom ty medailové ambice tam od ní jsou mimořádné i ten tlak samozřejmě, jaký s tím spojený může být, takže já pravděpodobně budu s Darinou na bojčenko, ale my jsme všechny tři, jako bych řekla, úplně bez problémů a v pohodě, takže to vůbec nevadí.
8: Ještě tady máme dotaz od jednoho z posluchačů, kterého zaujalo, že jste řekla, že tam doufáte, že bude rychlá voda, tak co to vlastně znamená?
9: To se tak jako zvláštně popisuje, stejně jako pocit vody pro plavce, ale máte prostě bazén, ve kterém se vám plave strašně dobře a cítíte, že prostě se posouváte, ubíhá to a pak najednou skočíte někam a ono to vůbec nejde a stojíte na místě a většinou je to buď tím, že nejsou kachličky, protože na kachličkách to ubíhá většině plavcům lépe, a nebo tím, že třeba hodně mělký ten bazén a může tam být potom z hlediska fyziky to, že se prostě odráží ta voda třeba při vlnění. A to byl například příklad třeba olympiády, protože tam byl poměrně mělký bazén a ve většině případech se tam plavalo pomaleji, než třeba na co ti plavci měli.
6: Já mám pocit, že nedávno jsme to tady dokonce měli jako jedno z témat na radiožurnálu Sport, že se tam mluvilo o tom, že v Čechách je rychlý ten bazén v Plzni, tak je to tak?
9: Ano, ano, jo, jo. V Plzni mají všichni rádi na krátkém bazéně, protože jak je to 50, kterou přihradíte a plavete na šířku, tak ten bazén najednou by vypadá strašně malý a přece jenom je to docela příjemné jít na ten startovní blok a vidět, že to je takový jako kousek, že za chvíli to budete mít za sebou, než když to máte roztahané a třeba bazén ve Zlíně 50, to je asi nejdelší bazén v republice. To nikdo nemá rád.
8: Voda.
9: Tam je to pomalé hodně.
6: Barbora Jeničková s námi v ranním vysílání radiožurnálu Sport. Bavíme se o tom, že za pár dnů začíná i pro naše bazénové plavce mistrovství Evropy v Paříži. No a zároveň tedy tu máme červenec 2026 a už jsou to zase jenom 2 roky do další olympiády. Tak v Tokiu tam vy jste startovala jen ve štafetě. Tak co Los Angeles, je to pro vás taková dlouhodobá hlavní motivace?
9: Určitě to pro mě je veliká motivace. Musím říct, že já na Tokio jsem nebyla úplně připravená. Bylo to strašně narychlo, ta účast ve štafetě. Bylo to samozřejmě ovlivněné covidem, což myslím, že tam hrálo velkou roli. A nestihla jsem se připravit ani fyzicky, ani psychicky do Paříže, takže tam mi to nevyšlo, ale právě musím říct, že tady ten neúspěch mě hrozně posunul v tom, že najednou ta olympiáda byla pro mě hlavním cílem a samozřejmě je tam i ta druhá věc, že když vám k tomu limitu najednou chybí třeba 4 desetinky, tak je to o něco příjemnější, než když do té sezony vstupujete a chybí vám třeba vteřina, vteřina a půl. Takže je to pro mě momentálně jako velká motivace, směřujeme k tomu vlastně veškerou přípravu a byla bych hrozně ráda, kdyby to vyšlo nejenom na tu účast, ale potom třeba na případné i semifinále.
6: Vám samozřejmě budeme moc držet palce. Barbora Jeničková v ranním vysílání radiožurnálu Sport. Ještě jednou moc děkujeme za to, že jste si na nás udělala čas a doufám, že jste byla nervózní zbytečně, ne? Nic moc jsme vám neudělali.
9: Ne, úplně v pohodě, je to jenom z toho vstupu. Děkuji.
6: Ať se daří, mějte se krásně.
9: Děkuju moc, hezký den.

0: Bruce Dickinson v 8 hodin a 17 minut, pátek 31. července. Jsme moc rádi, že posloucháte jediné čistě sportovní rádio v Česku a uděláte hodně dobře, když nás budete poslouchat taky zhruba za nějakou půl hodinu, protože to tradičně soutěžíme a dneska si myslím, že soutěžíme o hodně lukrativní zboží a nemám zrovna na mysli červenou kšiltovku radiožurnálu Sport, i když ta je moc hezká a v létě se mi hodí.
1: Určitě se může hodit proti úpalu v těchto parných dnech. To je fajn cena, no a myslím, že ji nebudete potřebovat v souvislosti s tou druhou cenou, protože to se bude hrát večer za umělého osvětlení, už předpokládám, i když na začátku s výkopem ještě vidět pravděpodobně bude. Konec jinotajů, můžete se s námi dostat příští úterý na zápas třetího předkola fotbalové ligy mistrů mezi Spartou a Lyonem.
0: O dvě vstupenky tedy budeme hrát zhruba v 8 hodin a 50 minut, teď už Iggy Pop.
2: Poslouchej Sport.
3: Radiožurnál Sport.
4: I'm a real wild one. Wild one. Wild one. Wild one.

0: Po Iggy Popovi pojďme v pátečním radiožurnálu Sport na náš seriál. V tom se tenhle týden vracíme k českým úspěchům ve fotbalové Evropě.
1: Český koeficient v posledních sezónách táhli v evropských fotbalových pohárech svými výkony Slavia, Sparta a Plzeň.
0: No a v sezóně 2012-2013 došla plzeňská Viktoria premiérově až do osmifinále Evropské ligy.
2: Západočeský tým vedený Pavlem Vrbou měl už za sebou zkušenost z Ligy mistrů a v létě 2012 se probil přes kvalifikaci do skupiny Evropské ligy. V ní doma porazil třeba i slavné Atlético Madrid a postoupil do jarní části. V cestě nejdřív stála Neapol a tu Plzeň dokonale zaskočila. V Itálii vyhrála 3-0 a trenér Pavel Vrba mohl spokojeně vyprávět.
3: Každý muž to se učí v evropských pohárech. Samozřejmě hráči, čím víc budou hrát takových zápasů, tak tím to pro ně budou větší zkušenosti. A pak když vidíte Limberského, jak hraje tady proti nejlepším hráčům italské ligy, tak najednou zjistíte, že on je vlastně v některých fázích převyšuje a to potom jsou samozřejmě věci, které mě těší a já jsem rád, že s takovým hráčem můžu pracovat.
4: Už dopoledne na nás lidi většinou 3-0 ukazovali, ale asi netušili, že to dopadne takhle. No.
2: Navazuje na Vrbu tehdejší kapitán Viktorie Pavel Horvát. Plzeň doma potvrdila postup výhrou 2-0 a premiérově v klubové historii byla v osmifinále evropského poháru. A ani Fenerbahce Istanbul se nezdálo jako nepřekonatelný protivník. Jenže domácí zápas s plzeňským fotbalistům herně nevyšel a prohráli 0-1.
5: Šance pořád jsou, je to zatím jenom 1-0. Na procenta asi bych to neříkal, ale šance tam je.
2: Nevzdával se v březnu 2013 jeden z tehdejších mladíků v plzeňské sestavě, Vladimír Darida, kterého s týmem čekala odveta v Istanbulu před prázdnými tribunami. A v závěru poločasu si vybral slabší chvilku kapitán Pavel Horvát, který uslyšel na stichlém stadionu od některého ze spoluhráčů
6: klasický sám.
2: A tak si chtěl ve vlastním vápně blízko puntíku pro penaltu mít zpracovat. Jenže k němu přiletěl Salih Učan a tvrdou střelou poslal Fenerbahce do vedení. A Pavel Horvát se zklamaně svalil na trávník.
6: Kdyby tady byli ty lidi, tak jsem to z jedný napálil do autu, ale i přesto, že jsem ten pokyn zaslech, tak jsem to prostě měl zahrát pryč a byl by pokoj.
2: Po přestávce ale vyrovnal Darida, Limberský trefil tyč a v nastavení málem dal postupový plzeňský gól ten nejméně očekávatelný střelec. Gólman Matuš Kozáčik, který se vysunul na roh před branku Fenerbahce.
7: Já jsem se koukal, jestli teda mám jít a čekal jsem na pokyny z lavičky a nakonec jsem se teda rozhodl, že půjdu a to stačilo trefit, no akorát jsem to trefil nějak holení, takže to byla škoda, no kdybych to trefil, tak byl takový bombonek pro mě.
2: Jenže nebyl, protože slabý pokus Kozáčika obránce blízko brankové čáry vykopl a Plzeň z Fenerbahce vypadla v osmifinále Evropské ligy sezóny 2012-2013. Mirko Vasič, Radiožurnál.
8: Poslouchej Sport.
9: Radiožurnál Sport.

0: Čím dál více lidí jezdí na kole a běhá.
1: Snad za to mohou i kilometry Jiřího Ješka, které každý pátek propojují různé sporty.
2: Karel Poborský.
3: Dobrý den, děkuji za pozvání.
4: Je to prostě Bára Strýcová. Báro, vítej a díky za tvůj čas.
5: Ahoj, dobrý den.
0: Nejen hvězdy českého sportu se vrhly na dlouhé tratě a do studia k šestinásobnému paralympijskému vítězi přišli říct své zkušenosti s maratonem.
5: Strašně se to posunulo.
4: Neuvěřitelné.
5: Oni prostě furtí.
4: Furt jako do sebe tlačí nějaký gely, cukry. Jak to máš ty při tom maratonu?
5: 8 gelů za ten maraton jsem schopná ujíst.
3: Pak v tom závodě většinou, když už to opravdu bolí, já si říkám, co já tady dělám? Já už nikdy nikam nepoběžím.
4: Mám já tohle za potřeby se svojí historií.
3: Pitomec se tady dří tak blázen.
1: Kilometry Jiřího Ješka.
0: To je také cyklistický servis pro amatéry, stejně jako rozbor dění mezi profesionály.
4: Paul Sexas, 19 let, a on vyhrál ten valonský šíp tak suverénně, že všichni čekali, co předvede na Lutychu. A jestli třeba nebude konečně už někdo, kdo by konkuroval Tadej Pogačarovi. No a splnilo se to.
0: Pořad o běhání a cyklistice, kam pravidelně chodí zajímaví hosté.
1: To jsou kilometry Jiřího Ješka.
0: Každý pátek po 10. hodině.
1: Poslouchej Sport.
0: Radiožurnál Sport.
6: Je 8:30. Jana Utendorfská, zprávy.
7: Známý autobazar Štěpánek Auto přestal splácet dluhopisy. Firma má uzavřený areál a nového maďarského majitele. Držitelé dluhopisů, kteří v posledních letech firmě napůjčovali stovky milionů korun, se obávají, že přijdou o veškeré peníze a obrátili se na policii. S investory teď nikdo nekomunikuje a nefungují ani webové stránky. Nový majitel Radiožurnálu napsal, že se musí na českém trhu teprve zorientovat. Současná tropická vedra zvyšují riziko nehod, varuje předtím ministerstvo dopravy. Vysoké teploty způsobují větší únavu, nepozornost, ale i častější zdravotní potíže řidičů. Podle vedoucího oddělení bezpečnosti silničního provozu Tomáše Neřolda by si měli řidiči na cestu vzít dostatek tekutin na lehkou svačinu a před cestou zkontrolovat, že mají dostatek paliva. Po pádu laviny na pákistánské 8000ovce Broad Peak se pohřešuje 10 horolezců. Mezinárodní skupině sportovců byly mimo jiné Nepálci, Pákistánec nebo Američanka. Informovalo o tom vedení pákistánského alpinistického klubu s tím, že do pátracích akcí nasadilo vrtulníky a další prostředky. Horolezecký tým vedl zkušený nepálský alpinista Nirmal Purja. V roce 2019 během pouhých 6 měsíců vylezl na všech 14 8000ovek. A Tajvan se stal první zemí světa, kam Japonsko prodalo své světoznámé vlaky Shinkansen. Kontrakt zahrnuje dodávku a servis celkem 144 moderních vysokorychlostních vagónů a lokomotiv. Tajvan chce využívat mezi metropolí Taipei a přístavem Kaohsiung na jihu ostrova.
0: Sport.
7: Fotbalová asociace České republiky by odpoledne mohla představit nového trenéra reprezentace. Sejde se kvůli tomu výkonný výbor asociace. Mimořádná tisková konference začne ve 13 hodin. A fotbalisté Hradce Králové porazili 3-1 norský tým Tromsø a postoupili do předposledního předkola Evropské ligy. Stejnou fázi konferenční ligy bude hrát Jablonec, který po vítězství 2-0 vyřadil chorvatský Varaždín.
0: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
8: Ucpaná D1 v Ostravě a v Praze komplikace. Na dálnici D1 se rozjíždějí kolony v Ostravě. Ve směru do Polska stálo v omezení na kilometru 356 nepojízdné auto. A podle policie už by mělo být pryč a ta kolona od sjezdu na Rudnou 354. kilometru se začíná hýbat, tak vydržte. V Praze velké kolony stále na jižní a Štěrboholské spojce ve směru na Hradec Králové. Ústav by okruhu před sjezdem na Běchovice stálo dlouho nepojízdné auto v pravém pruhu. To už je pryč, odtažené, kolona ale stále trvá, protože u sjezdu na Běchovice je teď ještě jedna čerstvá nehoda, hlásí náš zpravodaj.
9: Nákladní kolo s jeřábem v pravém pruhu a taky se toho blíží, ten tam cuknul do zadních vrát.
8: A tvoří se kolona od Zahradního města, zdržíte se asi půl hodiny. V Praze kolony taky u letiště. V obou směrech popojíždějí jako Claného, taky ve směru z Prahy. Delší je fronta ve směru z Prahy. Od Evropské ulice je to na 15 až 20 minut, než se dostanete k letišti. A v Praze teď pozor taky na okruhu ve směru z letiště na dálnici D1. V Cholupickém tunelu se pohybuje konec v horní třetině tunelu. Tak ho nepřehlédněte, nemá vestu nic. A další zelená vlna nejpozději za 15 minut.
0: 800 553 553. Pomozte nám najít lepší cestu. Počasí.
2: Další den s teplotami blížící se mi hranici 40 stupňů je před námi. Odpolední maxima dnes vystoupí na 35 až 39 stupňů, na severu Čech pak bude o něco chladněji, kolem 34. Převládat bude jasno až polojasno, změna pak přijde až později odpoledne a večer, kdy začne od západu přibývat oblačnost. V severozápadní polovině území se i místy objeví přehánky nebo bouřky. Zítra bude převážně oblačno a postupně od severozápadu na většině území čekejte přehánky a místy také bouřky. Teploty by většinou neměly překročit 33 stupňů, na jihu a jihovýchodě bude ale až 36. V neděli pak čekáme teploty do 32 stupňů, bude převážně polojasno a jen ojediněle se objeví přehánky a bouřky. No a tropické denní i noční teploty čekejte i začátkem příštího týdne. To byly zprávy.
0: Poslouchej Sport.
1: Radiožurnál Sport.

0: Skupina Nightwish dohrává v 8 hodin a 39 minut. Posloucháte páteční radiožurnál Sport. No a svátek volejbalových nadšenců je tady. Už zítra začne 73. ročník největšího turnaje u nás, který se každé léto hraje nedaleko Jičína v Dřevěnici. Pozveme vás teď velmi rádi s jeho ředitelem Václavem Niedrlem. Přejeme hezké ráno.
1: Dobrý den i vám.
0: Budeme teď citovat z vašeho webu, když se v létě roku 1954 na Dřevěnické Antuce rozehrály první zápasy. Nikdo netušil, že vzniká tradice, která přežije několik generací volejbalistů, změnu politických režimů, rozpad Československa i proměnu samotného volejbalu. Konec citace. Tak čím to podle vás je, že se právě z Dřevěnického turnaje stal takový fenomén?
1: No, já si myslím, že to je kvalitou uspořádání a dobrou práci pořadatelů, protože jsme se propracovali až k 10 krásným antukových kurtům, který nemá téměř nikdo v republice stejné kvality. No a jsme schopni postavit 200 vlastních pořadatelů, kteří se o všechno starají, aby bylo tak, jak má být. To znamená rozhodčí, zapisovatele, technika, která kropí a upravuje kurty, samozřejmě personál kiosku, parkoviště a všechno, co k tomu patří.
2: Nechtěl bych se nějak dotknout Dřevěnice, ale to přece jenom není úplně velká obec, tak jak přijdete ke 200 pořadatelů?
1: No, je to docela obtížné, ale samozřejmě dost vydatně nám pomáhají i chalupáři, kteří u nás bydlejí, a samozřejmě i ty lidi, kteří se postupím času třeba za prací ze Dřevěnice odstěhovali, ale na tyhle ty turnaje si vždycky berou dovolenou a vrátí se a pomohou.
2: Mimochodem na webu se dočítám, že v obci žije 295 obyvatel stále, tak to je docela malé číslo.
1: No, to je docela malé číslo, ale je to pravda, ano.
0: Zítra už začne tedy 73. ročník tohohle turnaje svátku všech volejbalových nadšenců, tak dá se nějak v krátkosti pro posluchače radiožurnálu Sport shrnout, jak se za těch skoro 3/4 století ten turnaj vlastně změnil?
1: A tak já si myslím, že se zase takým zásadním způsobem nezměnil. Jezdí k nám srdcaři, kteří mají rádi sport v létě a na Antuce, což samozřejmě je trošku už rarita. Těchto těch letních turnajů bohužel ubývá a příležitosti takhle si zahrát je méně. No ale třeba k nám jezdí družstva, která jsou složena, která už jsou teďka v kategorii super veteránů nad 50 let, a začínali k nám jezdit jako dorostenci. Takže ta tradice, takže někdo má na pažbě je opravdu třeba 40 zářezů jako startů na našem turnaji.
2: To říká ředitel volejbalové Dřevěnice, tedy tradičního turnaje Václav Niedrl, se kterým jsme ve spojení na radiožurnálu Sport. U vás pravidelně hrají nejenom ryzí volejbaloví amatéři, ale také špičkoví hráči, tak na koho se fanoušci můžou tentokrát těšit?
1: Víte, ono v tom létě je to trošku obtížnější. Tyhle ty extraligové týmy ještě nemají kádr pohromadě, protože řadu hráčů tvoří cizinci, kteří jaksi do procesu volejbalového nastupují později, ale bude tam 9 týmů, převážně složených z extraligových hráčů. Jaksi kompletní tým budou mít jediné Benátky nad Jizerou, což je náš tradiční účastník a taky několikanásobný vítěz, ale pak tam jsou srazilovky, které k nám jezdějí hodně let a jsou to opravdu hráči tvoření třeba z Krajánku, který se živí volejbalovým chlebičkem leckde v Evropě, anebo z extraligových hráčů.
0: No a když se tedy znovu podíváme ještě jednou na závěr našeho povídání na web vašeho turnaje, tak rekordní byl ročník 1987 s 589 týmy. To je číslo, které mi přijde opravdu neuvěřitelné. Tak kolik se jich tak pro představu představí během těch 2 letošních víkendů?
1: Takový kvalifikovaný odhad je těch 260-270 týmů, protože loni máme zkušenost, jak bylo 259, a tak, jak máme předběžné přihlášky, tak to vypadá na nějaký podobný počet. To znamená, když to vynásobíte krát 8, tak to máte nějakých 2000 aktivních sportovců, který tam pokropí naši antuku svým potem volejbalovým.
0: Přesně tak, svátek volejbalových nadšenců 73. volejbalové Dřevěnice tedy už se velmi rychle blíží. No a my jsme teď pozvali, třeba i pokud by se někdo chtěl přijet podívat, přímo na místo s ředitelem tohohle turnaje, téhle akce, Václavem Niedrlem. Moc děkujeme za váš čas a ať se vám to vydaří.
1: Děkuju pěkně, naschranou.

0: Skupina PH, deň mezi nedělou a pondělím, tak dneska je pátek, 8 hodin 47 minut, posloucháte Radiožurnál Sport, za chviličku budeme soutěžit, tak se připravte, aspoň psychicky, když už tedy ne s vytáčením telefonního čísla, na to je skutečně ještě čas. My jsme ještě předtím chtěli říct jednu neúplně veselou novinku ze světa fotbalu, zemřel totiž italský reprezentant Franco Baresi, věhlasnému obránci bylo 660 let, o jeho úmrtí dnes informoval milánský klub.
1: Můžeme citovat z webu tohoto týmu: AC Milan truchlí nad úmrtím Franca Baresiho, který stejně jako jeho dres s číslem 6 navždy zůstane nedílnou a zásadní součástí DNA a historie klubu. To je konec citace, ale ono o tom, jak významnou byl figurou, svědčí už jenom to, že za celou 20-letou profesionální kariéru nehrál Franco Baresi za jiný klub než Rossoneri a taky, že z těch 20 let byl 15 let kapitánem. To přece jenom je věc, kterou se nemůže pochlubit jen tak někdo.
0: 82 zápasů za italskou reprezentaci, je to tedy mistr světa z roku 1982, ale je to zajímavé, že v tomhle roce se vlastně nepodíval na trávník, no a o 12 let později, v 94. tam byl kapitánem toho italského výběru.
1: No a je samozřejmě jeho zásluhu to, že se takhle daleko Italové dostali až do finále.
0: Ano, ale.
1: Ale je tam, my si všichni pamatujeme božského copánka Roberta Baggia, že neproměnil tu rozhodující penaltu, ale on před ním neproměnil ani Franco Baresi.
0: Tak to jsem třeba já úspěšně zapomněl, protože mi tenkrát bylo 10 let. Jestli dobře počítám, já si pořádně pamatuju až ten o 4 roky později, 1998. Ale dost o nás, dost o Barézim, pojďme na soutěž.
2: Soutěž na Radiožurnálu Sport.
0: Je pátek, blíží se 8 hodin a 50 minut, takže tradičně pojďme na to. No a protože je pátek, tak to dneska bude soutěžení hned na dvakrát. Za chvilku taky všichni ti, kdo vyhráli v ranní soutěži Radiožurnálu Sport, včetně toho šťastného majitele dvou vstupenek, kterého se dozvíme za chvilku, dostanou možnost zahrát si taky o bezdrátová sluchátka, ale ještě předtím tedy budeme hrát o červenou čepici Radiožurnálu Sport a Jane Suchane, ještě jednou prosím připomeň, o co taky k tomu.
1: Dvě vstupenky na utkání třetího předkola fotbalové ligy mistrů mezi Spartou a Olympikem Lyon a tyhle dva kluby, které jsem teď řekl, vám můžou sloužit i jako nápověda, čí hlas za chvíli uslyšíte.
0: A ještě předtím, než ten zvuk pustím, tak jenom prosím připomenu, že ti z vás, kteří tady s námi v ranní soutěži Radiožurnálu Sport vyhráli v posledních dvou měsících, tak prostě chviličku musí počkat, dejte šanci ostatním, ona na vás zase dojde. Řada. Máme tady posluchače, kteří vyhrávají pravidelně zhruba tak po 2,5 měsících. A teď už pojďme tedy pustit ten soutěžní zvuk.
3: To bude pro mě speciální zápas. Samozřejmě Lyon má neuvěřitelnou kvalitu, ale je to playoff a myslím si, že stát se může cokoliv, když budeme kompaktní a podáme všichni na standardní výkon, tak si myslím, že to může být zajímavý zápas.
0: Tak bylo mi připomenuto, že jsem neřekl telefonní číslo sem k nám do studia, ale ono to v těchto případech, kdy hrajeme o vstupenky, většinou ani nebývá potřeba. Takže já se příště napravím, ale teď, protože už máme všechny linky obsazené, tak pojďme soutěžit. Krásné ráno, slyšíme se, dobrý den.
4: Dobrý den, slyšíme se.
0: Kdo tam? Tady Karel Janu a Jan Suchan.
4: Tady Daniel, těší mě.
0: Daniele, nevyhrál jste v posledních dvou měsících?
4: Nevyhrál jsem ještě nikdy.
0: Nevyhrál jste ještě nikdy, dobře, tak třeba to bude velká premiéra. Slyšel jste zvuk, který jsme tady pustili ze studia a poznal jste sportovce?
4: Slyšel. Jednoznačně to byl Adam Karabec.
0: Gratulujeme. No tak my vám tedy gratulujeme. Dva lístky na Ligu mistrů vlastně jsou vaše, tak máte radost?
4: No mám velkou radost, moc děkuju.
0: Nemáte záč, zasloužil jste si to, s kým budete?
4: Hele, to se ještě rozhodnu, bylo trošku na poslední chvíli, takže uvidím.
0: Nemáte Pražskou Letnou úplně při ruce, nebydlíte na Praze 7?
4: Bydlím na Praze 10, bohužel.
0: To není zas tak daleko.
4: Ve slavistickém hůdu, ale metrem na Hradčanku to mám kousek a kandidátu na společný večer mám spoustu. Takže
0: to se určitě děkuju. Kamarádi rádi přihlásí, to je mi jasné, ale napadá mě, nemáte nějaké ideologické důvody pro to, proč z Prahy 10 necestovat až na Prahu 6? Když jste říkal, že jste z toho slavistického hůdu.
4: Ne, já jsem Spartan, takže
0: Spartan ve Vršovicích.
4: Přesně tak.
0: Tak dobře, tak ve Strašnicích, dobře, tak jo. Tak dva lístky na zápas Sparta Lyon jsou vaše. Zůstaňte nám určitě na telefonu, ať si na vás můžeme vzít kontakt. A ještě připomínám, že za chviličku si budete moct ještě zahrát taky o bezdrátová sluchátka. Tak zatím naslyšenou.
4: Moc děkuju, mějte se.
2: Poslouchej Sport. Radiožurnál Sport.

0: Tom Walker je za námi 8 hodin 56 minut, za námi je taky první polovina páteční soutěže, ještě je tu ta druhá, která se týká už jen těch pěti z vás, kteří jste vyhráli v tomhle týdnu v ranním vysílání. Hrajeme tradičně o bezdrátová červená sluchátka s logem Radiožurnálu Sport. Otázku pro těch pět si připravil Jan Suchan.
1: Pro těch pět finalistů tohoto týdne budeme hádat jméno stadionu, který byl otevřený na den přesně před 70 lety a může se pochlubit takovým docela solidním portfoliem, protože se na něm konala letní olympiáda, hostil mistrovství světa ve fotbale i atletice, hrálo se tam také finále fotbalové ligy mistrů i poháru UEFA a koncertovalo tam opravdu množství známých interpretů jako U2, Madonna, Red Hot Chili Peppers. Ještě jedna, myslím, nápověda, kterou musíme dát, protože jinak by to bylo hodně široké a těžké. Ten stadion je v Moskvě a tak myslím, že ten název bude snad hračkou pro naše posluchače.
0: Tohle poslední si myslím, že by mělo opravdu hodně pomoct, protože do té doby, i když tedy to znělo, že se toho na tom stadionu stálo hodně, tak přeci jenom těch možností pořád zůstávalo hodně. 70. narozeniny tedy dnes slaví který stadion? Dobré ráno.
2: Dobré ráno, ještě jednou.
0: Ještě jednou, tak to zkuste, povídejte.
2: Tak to zkusím, budou to Lužníky v Moskvě.
0: Jsou to Lužníky, tak ke dvěma vstupenkám na zápas Sparta Lyon posíláme ještě červená sluchátka. Tak na to, že jste nikdy nevyhrál, tak docela dobrý začátek. Slušný pátek.
2: Já si myslím, že parádní. No. Teďka už jenom odpracovat 8 hodin v práci a můžu slavit.
1: Ještě jedna rychlá mimo soutěž.
2: Že parádní. No. Teďka už jenom odpracovat 8 hodin v práci a můžu slavit.
1: Ještě jedna rychlá mimo soutěž. Tipnete si, jaká nejvyšší

0: Třeba zase za 2 měsíce se uslyšíme. Naslyšenou.
1: Tak jo, díky moc, mějte se hezky. Nasle.
2: Na rovinu s Tomášem Pancířem.
3: Jak sehnat pro sport víc peněz? Jak vychovávat úspěšné reprezentanty? A jak to funguje ve sportovním zákulisí?
2: Nejen na to se ptá moderátor Tomáš Pancíř v pořadu Na rovinu.
4: Ukazuje to sílu, nebo naopak malou sílu české sportovní diplomacie, nebo třeba to, že Ester Ledecká zkrátka není taková světová celebrita, aby kvůli ní se přistoupilo k takové změně?
5: Doufáte, že ten postup na šampionát tu kauzu překryje, anebo naopak doufáte, že ji nepřekryje?
6: To znamená, že jste neměl nikdy pocit, že Dukla třeba není tak chtěná v nejvyšší soutěži, nebo že Baník je víc chtěný než Dukla?
3: Na otázky Tomáše Pancíře odpovídají politici, sportovní funkcionáři i sami sportovci.
7: Tak jak jste říkal, je to 9 milionů jsou odměny, 1,5 milionů jsou náklady.
8: Asi by byl jinačí přístup, kdyby šlo o sportovce, který je z Ameriky, než z malé země, jako je Česko.
9: Já se ptám, proč nenechal tu situaci dohrát a pak se nepodíval na VAR, což běžně dělají u každé ruky, u každé penalty, kterou pískli proti nám ve všech ligových kolech.
3: Pořad Na rovinu s Tomášem Pancířem pro vás máme každé pondělí po 13. hodině.
2: Poslouchej Sport. Radiožurnál Sport.
10: Radiožurnál 9 hodin. Jana Utendorská zprávy.
11: Pojišťovny by podle ministra zdravotnictví mohly platit dovoz tamoxifenu ze zahraničí. Ukrajina zasáhla logistické centrum Wildberries a rafinerii v ruském Volgogradu. Mistrovství světa hokejistů bude i v příštím roce bez Rusů, rozhodla o tom Mezinárodní hokejová federace. V Praze popojíždí kolony na příjezdech k letišti a bude slunečno, k večeru na severozápadě i přehánky nebo bouřky. Teploty až 39 stupňů.
2: Radiožurnál, hlavní zprávy. Víme, co se děje.
11: Lék tamoxifen je teď v některých lékárnách dostupný. Pacientky s rakovinou prsu najdou konkrétní prodejnu v aplikaci e-recept. Případně jim je doporučí ošetřující lékař. Radiožurnálu to řekl ministr zdravotnictví Adam Vojtěch za hnutí ANO. Lékárny prodávají mimořádnou dodávku 1000 kusů balení ze zahraničí. Ministr řekl, že část z ní prodejny převzali až dnes. Pro některé pacientky je tamoxifen nenahraditelný a neměli by ho vysadit na déle než 2 týdny. Ministerstvo teď podle Vojtěcha řeší možnost, že by pojišťovny platily nejpotřebnějším pacientkám dovoz léku z ciziny.
12: Normálně by takový lék nebyl hrazen, protože standardně tedy nespadá do našeho systému, ale dnes se jednáme s pojišťovnami, aby ho i tak uhradili na základě paragrafu 16 zákona, to znamená na základě individuální úhrady. Tento individuální dovoz pro konkrétní pacientku možný je.
11: Desítky investorů řeší problém s kladenským autobazarem Štěpánek Auto. Firma má nesplacené dluhopisy za stovky milionů korun. Na konci června ale změnila majitele. Má zavřený areál, nefunkční webové stránky a nikdo z firmy s klienty nekomunikuje. V tuto chvíli by investoři podle vedoucího právního oddělení D-testu Jana Šury neměli na nic čekat.
13: Asi největší šanci získat alespoň část peněz zpět mají zpravidla ti, kteří jednají včas, koordinují se s ostatními věřiteli a důsledně prověřují majetek emitenta, ručitele i odpovědnost distributora.
11: Několik investorů už podalo na majitele i klíčové zaměstnance firmy trestní oznámení, které prošetřuje policie. Španělská vláda pošle několik desítek vojáků do města Ceuta na pobřeží severní Afriky kvůli přílivu migrantů, informovalo tam španělský premiér Pedro Sánchez. Do španělské exklávy za poslední dny ze sousedního Maroka přeplavali nebo přešli více než 2000 lidí. Ukrajinské drony v noci útočily na ruský Volgograd. Podle tamních úřadů způsobily požáry energetické infrastruktury a komerčních skladů. Agentura Reuters uvedla, že bezpilotní letouny poškodily rafinérii ropné společnosti Lukoil a skladiště internetového prodejce Wildberries. Na prostory největšího ruského online tržiště Ukrajina cílí od začátku měsíce. Kyjev firmu zařadil na sankční seznam s tím, že pomáhá v zásobování ruské armády. Hasiči stále nemají pod kontrolou požár lesa ve Větřkovicích na Opavsku. Zasahují tam od včerejšího odpoledne. Požár zasáhl zhruba 27 hektarů lesa a přilehlé strniště. Momentálně je na místě 15 jednotek, říká mluvčí hasičského záchranného sboru Kamila Langerová.
14: I nadále platí 3. stupeň požárního poplachu. Od samotného počátku zásahu hasiči průběžně monitorují situaci také pomocí bezpilotních letounů, které poskytují přehled o vývoji požáru a pomáhají při řízení hasebních prací. Předpokládáme, že během dopoledne by mělo dojít k redukci zasahujících jednotek.
10: Sport. Fotbalisté Hradce Králové porazili Tromsø 3-1 a po druhém vítězství nad Nor-

0: tureckým soupeřem jsou ve třetím předkole Evropské ligy. V něm se východočeši utkají s istanbulským Bešiktašem. Jablonec pokračuje v bojích o konferenční ligu. Po úvodní prohře o gol v Chorvatsku vyhrál nad Varaždínem 2-0. Dalším soupeřem Severočechů bude lotyšský tým RFS Riga. Rusové se kvůli vojenské invazi na Ukrajinu dál nesmí účastnit mezinárodních hokejových soutěží. Rozhodla o tom Rada Mezinárodní hokejové federace.
1: Disciplinární výbor Mezinárodní hokejové federace projednával ruskou účast na 5 šampionátech v příštím roce. Šlo o mistrovství světa mužů, žen, juniorů a obou kategorií do 18 let. Kvůli přetrvávajícím rizikům v oblasti bezpečnosti a sportovní integrity rada rozhodla o prodloužení zákazu startu na 4 z těchto šampionátů s výjimkou mistrovství světa žen. Rozhodnutí o něm nechává na listopad. Krištof Kousal, Radiožurnál.
2: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
3: Kolony na D1 v Brně a v Praze ucpané příjezdy k letišti. Na dálnici D1 silný provoz hlásíte na příjezdu do Brna směrem z Prahy. Od 180. kilometru pojedete pomaleji až na 196. omezení u D2. Osobním autem těch 16 kilometrů pojedete asi 25 minut, kamionem delší dobu. V Praze se rozjíždějí kolony na jižní a Štěrboholské spojce směrem na Hradec Králové. Všechny nehody a nepojízdná auta v okolí sjezdu na Počernice jsou pryč. Kolona se natáhla až do Spořilovské ulice. Ucpává se kvůli tomu teď i příjezd do Prahy po Brněnské z D1 a tam se brzdí zhruba na 4. kilometru. Kolony čekejte i na příjezdech k letišti v Praze, a to v obou směrech. Zdržíte se 10 až 15 minut jak směrem ze Slaného, tak i z Prahy od Evropské ulice. A v Evropské ulici je teď komplikace i ve směru do centra. Před křižovatkou s Horoměřickou čerstvá nehoda.
4: V levém jízdním pruhu domíchávačka s osobním autem a pokud teda levý pruh. Je to před křížením s Horoměřickou.
3: A už se pomalu začíná tvořit kolona. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
2: 800 553 553. Pomozte nám najít lepší cestu. Počasí.
5: Bude jasno až polojasno, později odpoledne a večer čekejte od západu přibývání oblačnosti a v severozápadní polovině území se místy přidají přehánky nebo bouřky. Teploty 35 až 39 stupňů, na severu Čech kolem 34. Tolik zprávy.
6: 9 hodin 6 minut, pátek 31. července, posloucháte teď už asi dopolední Radiožurnál Sport a my jsme za to moc rádi, poslouchejte nás dál, já vás třeba pozvu na náš program po 17. hodině, tam tradičně nabízíme takový větší, delší, obsáhlejší rozhovor a dnes bude s Josefem Muchou, bývalým fotbalistou a teď už taky můžeme říkat tatínkem Karolíny Muchové, už je pěkných pár let, co to takhle říkáme.
7: No to mi připomíná vlastně Ester Ledeckou, která dlouho byla dcerou Janka Ledeckého, slavného zpěváka, hudebníka. No a teď už se to otáčí. Teď už prostě Janek je tatínkem Ester Ledecké.
6: Je to tak? No, tak to v tom životě prostě je. Začínáš jako rodič a jako někdo, kdo něčeho dosáhl a pak už třeba, když máš trochu štěstí, tak se díváš na to, čeho dosahují tvoje děti.
7: No a já vás moc rád pozvu také na to, co se bude dít po 13. hodině. Snad to tedy všechno klapne, snad nebude mít zpoždění, tisková konference po mimořádném zasedání výkonného výboru fotbalové asociace. Doufejme, že tedy nás nepřevezou a že to zasedání a tisková konference nebude třeba o nějakém novém sponzorovi, protože čekáme, že bude o něčem novém.
6: O něčem jiném novém a asi všichni tušíme o čem, tak uvidíme, jaké informace dnes budeme moci po 13. hodině předat posluchačům Radiožurnálu Sport a ještě jednou pozvu na hodinu mezi 10. a 11. protože nám sice končí měsíc červenec, ale myslím si, že Jiří Ježek opravdu těch dnů z července v České republice příliš mnoho nestrávil, dokonce si myslím, že odsud odcestoval do Španělska, ještě to bylo v červnu. Hmm. V podstatě poslední měsíc pro něj byla Tour de France, ale jen co se vrátil, tak už se zase účastní nějakého charitativního cyklohandy maratonu, jezdí na kole přes den i v noci, takže nezměnilo se evidentně vůbec nic. Jiří Ježek zůstává démonem a taky bude dál znovu tady pravidelně v ranním vysílání Radiožurnálu Sport dnes už po 10. hodině. Teď ale Offspring, příjemný poslech.
2: Radiožurnál Sport
8: a Karel Janů.

0: Českým vodákům zatím letošní léto vychází. Slalomáři ovládli medailové pořadí národů na seniorském i juniorském mistrovství světa. Dařilo se taky mladým rychlostním kanoistům na evropském šampionátu a pozadu určitě nechtějí zůstat ani veslaři, kteří ode dneška závodí na mistrovství Evropy v italském Vareze.
1: Mluvit o tom teď budeme s olympijskou vítězkou z Londýna a dnes místopředsedkyní Českého svazu Mirkou Topinkovou Knapkovou. Dobré dopoledne.
2: Dobré dopoledne.
1: Jaká jsou vaše očekávání od evropského šampionátu?
2: No, tak to je hezká otázka. Tak určitě jsou očekávání velké, ale musím říct, že my tam máme vlastně tým 19 závodníků, máme dohromady parasport, dohromady s veslováním, takže máme dva paravesleře a další 6 disciplín, 6 lidí. Největší pozornost asi budeme směřovat ke dvojice bez žen, která má vlastně tuhle sezónu takovou velmi úspěšnou, daří se jí, Anička Šantručková s Pavlínou Flaminkovou, a vlastně podařilo se jí na každém světovém poháru získat medaily a celkově se umístit na prvním místě, tak budeme držet palce, aby tu formu měli i teďka na mistrovství Evropy.
0: Takže Anna Šantručková, Pavlína Flaminková, dvojka bez kormidelnice, jsou favoritkami na medaily, na zlato dokonce?
2: Ano, jsou jedni z favoritek, určitě to nebudou mít jednoduché, budou tam mít velkou konkurenci a budeme doufat, že se jim podaří vybojovat co nejlepší výsledek. Nás totiž čeká ještě mistrovství světa za 3 týdny, tak si myslím, že holky budou směřovat tu formu především na mistrovství světa a uvidíme, jak se jim bude dařit.
1: Mimochodem, Pavlínu Flaminkovou s Annou Šantručkovou jsme měli před pár dny v rozhlase na velký rozhovor a Pavlína přiznala, že se bojí vody. Tak znáte mezi veslaři někoho dalšího takového?
2: Že se bojí vody? Tak
0: no, to nám tady
2: tak
0: takhle řekla, no.
2: Tak to ani nevím. No, já musím říct, že sama já mám tak jako respekt z vody, ne, že bych se bála z vody, ale možná je to tím, že jsme u té vody hodně blízko a víme, co ta voda dokáže, ale jako úplně jako bát vody, to nevím, jestli se ty lidi bojí.
0: Ona to potom upravila, že už se bojí jenom v takových velkých vodních ploch, což tedy nás úplně neuklidnilo vzhledem k tomu, kde se koná ten evropský šampionát.
2: Aha, no já myslím, že ten veslař musí mít dobrý vztah k vodě, protože ta na té vodě tráví spoustu času, tréninky, všechny musí odjet na vodě. Je pravda, že třeba určitě někomu se třeba líp trénuje na řece, někdo, protože vlastně ta řeka je, tam máte břehy a můžete se líp orientovat. Já mám taky radši trénink na řece, ty jezera, to je člověk jako třeba neví, kde je přesně, protože tím, že my jezdeme pozadu, tak ta orientace pro nás je občas taková složitější.
1: Povídáme si s olympijskou vítězkou z Londýna, dnes místopředsedkyní Českého svazu ve veslování Mirkou Topinkovou Knapkovou před startem mistrovství Evropy v italském Varese. Když se podíváme na výsledky posledních evropských šampionátů, tak čeští veslaři jsou schopni získávat medaile, hlavně tedy veslařky, ale přece jenom to není takové jako v dobách vašich nebo Ondřeje Sinka. Čím to je?
2: No tak čím to je, tak ta generace se trošku obměnila, teďka máme hodně mladý tým, tak může to být jeden z důvodů toho, že vlastně ten mladý tým teďka teprve získává ty zkušenosti. Naštěstí tam máme, teďka se objevila právě ta naše dvojka bez, to považujeme za takovou vlajkovou loď pro nás, to, co jsem bývala já s Ondrou, a určitě pozadu nezůstávají kluci, párová skupina dvojsky v mužů podrazil s Nedělou, taky určitě mají velký ambice, nebo párová čtyřka, které se taky daří v téhle sezóně. Dařilo se jim na světovém poháru, obou dvou byli vlastně na posledním světovém poháru byli 7. Takže...
0: Tak to vypadá, že teď nám Mirka Knapková, Topinková vypadla, tak snad se nám podaří to spojení navázat, protože přece jenom ještě jednu otázku navázanou na budoucnost jsme pro ní připravenou měli a vypadá to, že se znovu slyšíme, tak já to pro jistotu ještě jednou vyzkouším. Slyšíme se?
2: Ano, ano. Ano, slyšíme se, jsem vám přestala slyšet.
0: Výborně, už to bylo v podstatě v závěru té vaší odpovědi, tak přece jenom na jednu věc se ještě jednou zeptám, co do budoucna, jak to vlastně vypadá s českou veslařskou mládeží, je ten zájem dětí dostatečný a jsou děti dostatečně šikovné?
2: No tak asi já myslím, že to jako ve všech jiných sportech určitě jsou děti méně šikovné, jsou i děti, které jsou šikovné. Ten zájem nějaký je, není určitě tak, jako býval dřív, ale budeme doufat, že k nám budou děti chtít chodit, protože si myslím, že veslování je krásný sport v krásném prostředí a říká se, a i to, já si myslím, že to pravda, že tady je dobrá parta, takže to veslování je jeden z takových hezkých sportů.
0: Tak budeme držet palce, ať děti chodí, ať jsou šikovné, no a ty nejšikovnější, ať potom třeba jezdí na takové akce, jako je mistrovství Evropy, které právě začíná v italském Vareze. Teď jsme o tom mluvili s místopředsedkyní Českého svazu Mirkou Topinkovou Knapkovou. Tak moc děkujeme ještě jednou za váš čas a přeju hezký pátek.
2: Taky děkuju, mějte se krásně a držte nám palce.
3: Poslouchej Sport. Radiožurnál Sport.

0: Další minuty pátečního vysílání Radiožurnálu Sport budou fotbalové. Probírat budeme spoustu věcí, postupy Hradce Králové a Jablonce v pohárové Evropě, dnešní ligovou předehrávku Sparty se Zlínem, možný bojkot mistrovství světa evropskými reprezentacemi. Taky se očekává tisková konference po mimořádném zasedání výkonného výboru fotbalové asociace. Uvidíme, co všechno stihneme. Každopádně s kým jiným než s naším fotbalovým expertem Pavlem Horvátem. Pavle, přeju krásný pátek.
1: Dobrý den.
0: Pojďme začít Evropskou ligou. V té Hradec Králové i po druhé porazil Tromze, tentokrát 3-1, znamená to postup do třetího předkola. Tak upřímně, čekal jsi to takhle na první pohled hladké?
1: No určitě ne. Já jsem ještě dopoledne dokonce mluvil s Ivo Ulichem kvůli úplně jiným věcem a dostali jsme se k fotbalu a i on byl trošku obezřetnej, protože samozřejmě viděl ten první zápas taky tak, že soupeř je velmi kvalitní, no a dopadlo to skvěle. Já si myslím, že Hradec si to zasloužil a je skvělý, že jsou tam.
2: První zápas rozhodl nádherným sólem Mick van Buren. Teď se trefil zase a přidal i asistenci. K tomu se prosadil taky v prvním ligovém kole. Tak co říkáš na jeho formu?
1: No tak já si myslím, že to je neskutečný, jo. Je to vždycky samozřejmě trošku štěstí, ale já si myslím, že on tím pohybem, když si uvědomím ten ligový gól, prostě jak to Mandimu vypadlo, tak prostě on je tam, kde má být a je za to odměňovaný. Myslím si, že se nešetří, že trénuje naplno, že v tom zápase je vidět, že jde prostě se vydat a ono toto hráče odmění.
0: Kromě Hradce Králové uspěl taky Jablonec, do třetího předkola konferenční ligy se dostal po vítězství 2-0 nad Varaždínem. Před týdnem Severočeši v Chorvatsku prohráli 2-3, dohromady tedy se trefili čtyřikrát, no a všechny čtyři góly Jablonec vstřelil po standardních situacích. Pavle, ty jsi býval jejich vyhlášeným exekutorem, tak zaujalo tě na nich něco zvláštního?
1: Luboš Kozol o tom mluvil, že takhle vysoký mužstvo proti sobě málo kdy máte, přesto mluvil o tom, že vždycky se snaží najít nějakou slabinku, kde ten soupeř je slabší a prostě jim to dokonale vyšlo, ale neměli vůbec jednoduchýho toho soupeře. Varaždín byl výborný už v tom prvním zápase a včera v Jablonci to potvrzoval, ale Jablonec byl výborně připravený a skvěle tu otočku zvládli.
2: Slámová levačka asi není vůbec špatná, ne? Protože právě on centroval před oběma těmi góly včerejšími.
1: Jo, no tak já si myslím, že i pro toho brali samozřejmě v Jablonci i Filip Novák, který taky má tu levačku fantastickou. Je to taková, řekl bych, konkurence, když Filip Novák může hrát ve třech i toho stopera. Jablonec včera nastoupil se Slámou jako levým obráncem a vyšlo jim to, že umí kopat. To si myslím, že ukazoval už v Olomouci a včera to jenom potvrdil. Někdy je to shoda náhod, ale samozřejmě, když ten hráč to dobře kope, tak ty náhody jsou častější.
0: Z Evropy pojďme do Česka. Ve 20 hodin začne druhé kolo šance ligy soubojem Sparty se Zlínem. Oba kluby na úvod sezóny tedy prohráli. Větší překvapení to samozřejmě bylo v případě letenského týmu. Tak Pavle Horváte, kdybys byl koučem Sparty, co bys změnil, aby to tentokrát vyšlo?
1: No já si myslím, že tam musí být daleko větší srdce. Samozřejmě na Letný, myslím, tu pražskou málo který hráč si dovolí cokoliv vypustit, ale v tom prvním zápase si myslím, že jestli si to ty kluci rozebírali, tak to tam museli vidět a do některých soubojů nechodili tak, jak by měli, nebyli schopní. Bavili jsme se před chvilkou o Van Burenovi, co je schopný obětovat, tak takhle určitě Spartani všichni nehráli a myslím si, že hráči to jsou výborní, ale je potřeba tam vidět to spartianské srdce na tom hřišti a to si myslím, že by v úvozovkách mělo stačit tomu, aby byly lepší, ale těch faktorů v té hře samozřejmě bude víc.
2: Máme těch témat s Pavlem Horvátem dneska opravdu hodně, tak otevřeme ještě krátce další. Evropská fotbalová unie UEFA vyhlásila bojkot mistrovství světa. Pokud Mezinárodní fotbalová federace FIFA nepřehodnotí svůj záměr prodat část práv na světové šampionáty soukromým investorům. Myslíš, Pavle, že tahle výhruška bude stačit a oni se vlastně přidávají i další ty konfederace, které s tím nesouhlasí, i když zatím jsem ani od té střední a severní Ameriky, ani od Asie nezaznamenal takhle jednoznačné řečení, my na mistrovství světa nebudeme, pokud se to bude dít dál.
1: No, tak já samozřejmě asi úplně nejsem ten pravej na rozseknutí tohohle problému, mně se taky nelíbí. Musím říct, že jsem slyšel vlastně na radiožurnálu Sport rozhovor s panem Tvrdíkem, který to celkem logicky jako vysvětloval a já si myslím, že tohle to by prostě fotbal rozbít nemělo a měli by držet ty světový týmy spolu a dát jasně najevo, že takhle asi ne.
0: Pavle, očekáváme taky odpolední tiskovou konferenci po mimořádném zasedání výkonného výboru fotbalové asociace. No a jedním z jeho bodů je schválení nového trenéra národního týmu. Tím se pravděpodobně stane Španěl Santi Denia. Tak co by podle tebe mělo být tím prvním, co po nástupu do funkce udělá?
1: Tak já jsem taky ve velkém očekávání, ale ne úplně z toho hlavního trenéra, protože toho samozřejmě tušíme. Já jsem zvědavý, jak to bude poskládaný kolem, protože dneska už to není o jednom, o dvou trenérech, ale prostě o tom celém realizáku a velmi mě zajímá, jak tohle to bude fungovat. Je to pro mě vlastně jako rozhodující v tom, jak bude všechno nastavený. Včera jsme měli Ondru Lípu s Tondou Barákem v desíce a je velmi, velmi složitý z pozice jenom hlavního trenéra reprezentace jako něco měnit na těch srazech. Jsem zvědavý, jaký vliv bude mít španělský trenér na náš celý fotbal, protože si myslím, že by to tak mělo být, ale uvidíme, jaký ty možnosti budou. Takže já jsem taky v očekávání a vlastně se těším, co nám to všechno může přinést.
2: A kolik očekáváš teda, že by v tom realizačním týmu mělo být Španělů a pak tedy Čechů?
1: No tak já hlavně očekávám, že by tam měl být v nějaký roli Radek Bejbl, protože spolu prostě byli, hráli spolu, znají se. Očekával bych možná, byť určitě Tomáš Ujfaluši má jiný plány a žije si svůj život tak, jak ho sleduju já nebo potkávám, tak určitě není jeho prioritou být v nějakém realizačním týmu, ale dovedu si představit, že i on se svýma zkušenostmi by se mohl kolem toho nároďáku pohybovat jako nějaká pomocná ruka. Jarda Plašil taky hrál ve Španělsku. Jo, máme kluky, který tam byli, takže já očekávám ne výpomoc, ale očekávám tyhle ty lidi kolem v nějakých rolích, pozicích, kde by byli tak nějak jako propojovatelé toho českého fotbalu a španělského myšlení toho trenéra. No, já jsem na to fakt zvědavej, jak to bude fungovat a těším se.
2: Takže jednou z hlavních kvalifikací bude španělština.
1: Tak já nemyslím jenom španělština, já si myslím, že v této době už anglicky, obzvlášť v tom fotbale, se domluví většina trenérů a hráčů, ale samozřejmě i ten naturel, vlastně všichni kluci, který jsem jmenoval, tak to nebyly žádný roční štěky, ale byly to minimálně 4 roky v té zemi a určitě tam načichli k tomu způsobu života a způsobu toho, jak se fotbal dělá, takže to není jenom jako, že umíš španělsky a budeš jako najednou v realizačním týmu reprezentace.
0: Jak jsme říkali, těch témat, které jsme chtěli probrat s fotbalovým expertem radiožurnálu Sport Pavlem Horvátem, bylo skutečně hodně.
2: Stihli
0: tak, Pavle,
2: jsme to.
0: Stihli jsme to. Moc děkujeme za tvůj čas a přeju hezký pátek.
1: Odpovědi byly krátké a stručné. Naslyšenou.
3: 9 hodin 30 minut. Posloucháte radiožurnál a aktuální zprávy. Německo během dneška a víkendu čekají dlouhé kolony na dálnicích. V Bavorsku a Bádensku-Württembersku začínají letní prázdniny. V dalších spolkových zemích naopak už končí. První srpnový víkend bývá na německých dálnicích tradičně nejvytíženější. V českých městech přibývají kvůli tropickým teplotám mlžítka, ulicemi jezdí kropící vozy. A například v Praze a v Brně se otevírají jindy nepřístupné prostory, kde se obyvatelé můžou schladit. V Praze je v Jungmanově ulici k dispozici klimatizovaný Škodův palác. V Brně zase prostory historické Nové radnice na Dominikánském náměstí. Případ údajného znásilňování na pražském arcibiskupství kromě policie vyšetřuje i církev. Ve vysílání Českého rozhlasu to řekl nový pražský arcibiskup Stanislav Přibyl. Policie podezírá jednoho z bývalých duchovních a hodnostářů arcibiskupství ze znásilnění a sexuálního nátlaku vůči nejméně 4 lidem. Na případ minulý měsíc upozornili Seznam zprávy, podle kterých šlo o roky 2021 až 2024. Pražský arcibiskup Přibyl teď chce zřídit speciální tribunál. A stovky firem z odvětví energetiky, vodárenství, potravinářství nebo dopravy se musí přihlásit k plnění nových povinností. Nařizuje jim to zákon o kritické infrastruktuře. Firmy budou například muset mít krizový plán nebo posílit zabezpečení kamerovými systémy. Plnění povinnosti se musí od zítřka přihlásit sami. O tom, jestli do kritické infrastruktury patří, rozhodne ministerstvo vnitra. Sport. Hradec Králové porazil i po druhé Tromsø a postoupil do předposledního kola kvalifikace Evropské ligy ve fotbale. Čeká ho istanbulský Bešiktaš. Dál jde i Jablonec, který v předkole konferenční ligy vyřadil chorvatský Varaždín a teď narazí na lotyšský klub RFS Riga.
4: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
5: Nebezpečí na D1 zachodce rady a nehoda na D2 Hublučiny. Na dálnici D1 ve směru z Prahy do Brna velmi opatrně, teď za sjezdem na chodce rady. Na kilometru 30,5 ve stoupacím pruhu za zatáčkou stojí nebezpečně kamion, hlásí náš zpravodaj.
6: Zastavený a má sklopenou kabinu a vybočují tam kamiony velmi prudce. Je to tam velmi nebezpečné, to nijak označený.
5: Na dálnici D1 na příjezdu do Brna z Prahy popojíždí kolona od 182. kilometru až na 196. Je pro osobní auta, počítejte asi 20 minut navíc. Na dálnici D2 ve směru z Brna do Bratislavy postojíte v koloně. Na 10. kilometru před sjezdem na Blučinu narazilo auto do dopravního značení. Průjezdný jeden pruh a fronta směrem z Brna zabere asi 20 minut. Je silný provoz. Na silnici 34 z Humpolce do Pelhřimova i dnes čekejte kolony mezi Vystrkovem a Ončovicemi. Zdržíte se 15 minut před omezeními. No a podobná situace je na 38. z Jihlavy do Havlíčkova Brodu. Mezi D1 až Tokio opět dvakrát omezení. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
4: 800 553 553. Pomozte nám najít lepší cestu. Počasí.
3: Bude jasno až polojasno, později odpoledne a večer čekejte od západu přibývání oblačnosti a v severozápadní polovině území se místy přidají přehánky nebo bouřky. Teploty vysoké 35 až 39 stupňů, na severu Čech kolem 34, na horách kolem 29 stupňů. Tolik zprávy.
4: Poslouchej Sport.
7: Radiožurnál Sport.
0: Vy posloucháte Radiožurnál Sport, je 9 hodin a 33 minut, pátek 31. července, zápasy druhého předkola fotbalového MOL Cupu většinou na našem čistě sportovním rádiu, tak úplně neprobíráme dopodrobna, ale dneska přeci jenom máme, Honzo, dobrý důvod udělat výjimku.
2: Utkání proti Hostouni bude pro Slavoj Vyšehrad prvním soutěžním duelem nové sezóny, před kterou se u takzvaných šemíků udály zajímavé změny.
0: No a tak například sportovním ředitelem klubu se stal bývalý reprezentant Jan Rajnoch a právě toho teď zdravíme našem ranním vysílání. Přeju krásný den.
8: Krásný den.
9: Krásný den a dobré ráno. No, sportovní ředitel, to je takový silný slovo.
0: Jak to myslíte, vy nejste sportovní ředitel?
9: Jo, ale tak samozřejmě v klubu na úrovni 4., 5. ani šlik se to úplně jako nerozděluje, takže člověk v tom klubu, jak zjišťuje, tak má na starosti víc věcí než tu sportovní stránku, která ku podivu je na velmi dobrý úrovni.
2: No, my jsme slyšeli od našeho kolegy Mikuláše Jáši, který je právě fotbalistou Slavoje Vyšehrad, že prý jste zařídil třeba i nové, mnohem hezčí vstupenky na zápasy nebo lahve, míče s logem klubu.
9: No a tak to je právě to, co říkám, jestli tohle má na starosti sportovní ředitel. Ne, je to výzva, je to samozřejmě pro mě i s Romanem Bednářem takový challenge, opravdu možnost si vybudovat ten klub tak, jak bychom si představovali, nebo jak by to mělo být a vrátit vlastně tomu fotbalu, co nám dal. Na druhou stranu samozřejmě chceme vrátit nějakou dobrou reputaci klubu Slavoje Vyšehrad, která byla v minulosti trošku pošramocená, takže opravdu je to výzva a já se na ní těším.
0: Jan Rajnoch s námi v pátečním Radiožurnálu Sport, těch známých jmén ve Slavoji Vyšehrad je víc, už tady padlo jméno Romana Bednáře, nového trenéra, spolumajitelem klubu se stává herec režisér Jakub Štáfek, který se proslavil v seriálu i filmech právě tedy s názvem Vyšehrad, tak jak se to vlastně celé se běhlo.
9: Tak to musíte asi na kluky nebo na Kubu. My jsme zatím se domluvili, že úplně nebudeme odkrývat karty, jak to je nebo jak to bylo. Samozřejmě ta nabídka od kluku, jelikož jsme kamarádi s Kubou Štávkem, přišla. On mi řekl, že je tato možnost, že by do toho mohl vstoupit s kolegama. a s Kubou Prachařem a se Ctiborem Pouvou, takže mě oslovili v tom, jestli bych se jim o to nepostaral nebo nějakým způsobem se o ten klub nestaral, a tím, že oni jsou z té spíš kulturní branže, tak úplně fotbalu nerozumějí, stejně jako já nerozumím kulturní branži, takže spíš jsem i takový most mezi nima a tím klubem, aby věděli, co se tam děje, a nějakým způsobem já jim přibližoval spolu s Romanem, jak to chodí v takovém sportovním klubu.
2: Když jsme zmiňovali známé fotbalové osobnosti, tak máte v plánu jako sportovní ředitel nějaké oslovit i do kádru?
9: To je taky předběžný. My už jsme samozřejmě nějaký hráče oslovili. Nakonec jsme se s Romanem shodli, že vlastně ten tým, který postoupil z pražského přeboru do divize, necháme tak, jak je. Je to mladý manšaft a uvidíme první kola, co nám ukážou, protože samozřejmě čtvrtá liga už je vyšší úroveň a to, co stačilo v pražském přeboru, možná stačit nebude, ale každopádně ty kluci si to zasloužili a my jsme šli do toho s tím, že nebudeme dělat žádný překotný změny. Ten tým je velmi mladý, samozřejmě víme sami, že jenom s mladýma to hrát nejde, nějakou zkušenost tam potřebujeme, ale jak jsem říkal, necháme kluky teď ukázat, jak to zvládnou ten přechod do vyšší soutěže, a případně potom budeme reagovat.
0: Takže realisticky, jaké máte ambice?
9: Co se týče Ačka, tak samozřejmě jsme ve čtvrtý lize, chceme hrát moderní fotbal, ty kluci na to mají, chceme samozřejmě se udržet v té soutěži, nevíme, jaká bude realita, víceméně dneska pohár, příští týden už začíná soutěž, nemůžu teď odhadnout, protože tu soutěž jsem dlouho neviděl, upřímně, tak nemůžu odhadnout, jestli budeme hrát nahoře, dole, nechci podceňovat žádného soupeře, ale spíš jako obecně ten klub posunout trošku zase o něco dál, včetně mládeže, a tak, aby se opravdu tradiční klub Slavoje Vyšehrad stal takovou výkladní skříní v Praze, a jestli to bude čtvrtá liga, třetí liga, pražský přebor, u dospělých je mi vlastně jedno. Víceméně potřebujeme, aby chodili noví hráči, aby jsme vychovávali noví hráče, aby jsme vychovávali je nejenom jako hráče, ale jako lidi a s nějakýma lidskýma hodnotama a sportovníma. Takže to je takový ten cíl, s čím já do toho jdu.
2: Sportovní ředitel Slavoje Vyšehrad Jan Rajnoch ve vysílání Radiožurnálu Sport. Už jsem zmiňovali jsme ten dnešní zápas druhého předkola domácího poháru. Narazíte na Hostoun, která spadla ze třetí ligy, tak to si tak říkám, že to pro vás může být slušná prověrka.
9: No jasně, tak to bude hned těžký oříšek na začátek, už tam se ukáže. Každopádně víme, že na Vyšehradě se hraje na umělý trávě, což v dnešním počasí bude opravdu asi jako masakr, protože včera předzápasový trénink, to je, když člověk leze do sauny. Ale bude to pro oba stejný, a jak říkali kluci, jak se s tím seznamujeme, tak vlastně pro domácí nebo pro kluky, kteří jsou na to zvyklí, by to mohla být výhoda, protože v tom už takhle několikrát hráli a věříme tomu, že třeba hosty na tom hřišti upečem.
2: No, moc bych se netěšil, upřímně, pokud bych měl nastoupit v tomhle počasí na umělé trávě. Když se ještě vrátím trochu k těm změnám, tak člověka napadá, jestli když se tím spolumajitelem stává Jakub Štáfek, tak jestli se nechystá nějaké třeba další filmové nebo seriálové dílo s motivem Vyšehradu.
9: Já si myslím, že teď nevím, jestli co můžu říct a co ne. Ano, samozřejmě kluci plánujou pokračování, nebo respektive poslední díl Vyšehradu 3. A vlastně i v rámci toho převzetí klubu nebo toho vstoupení do klubu je ještě jedno takové malé překvapení, který bude analyzovat nebo bude tou sezónou procházet, takže necháme se překvapit, já to musím tohle nechat na klucích, ale určitě i Mikuláš moc dobře ví, o čem mluvím, se máte na co těšit.
0: Já se určitě ještě, kromě toho, že se samozřejmě velmi budeme těšit, chci Jana Rajnocha zeptat na jedno nevyšehradské téma, protože my dnes velmi napjatě všichni očekáváme taky tu odpolední tiskovou konferenci po mimořádném zasedání výkonného výboru fotbalové asociace. Bude se hlasovat o schválení nového trenéra národního týmu, kterým by se tedy měl stát Španěl Santi Denia. Tak co na to všechno, co se kolem toho výběru, na to jméno, které podle všeho bude zvolené, říká Jan Rajnoch?
9: Tak nevím, co se kolem toho děje, ale říkám, že samozřejmě trenér trenéra neznám, ten jeho životopis trenérský je velmi dobrý, ale tím, že vlastně i působil u mládežnických reprezentacích, je to vlastně cesta trenéra Španělska De Fuenteho, kdy si prošel opravdu i tou mládeží, má nastavenou nějakou koncepci a mě by se líbilo, kdyby opravdu to přenes i na ty ostatní reprezentace, vlastně, hlavně od té mládeže, aby ta koncepce byla nastavená vlastně to, co chceme hrát s Ačkem, tak aby se hrálo opravdu těch nejmladších reprezentací. A já věřím, že to je ten důvod, proč tohohle z toho člověka Fatscher chce přijmout. Takže není to samozřejmě žádný spasitel, to by nebyl nikdo, kdo tady mávne kouzelným proutkem a hned to půjde, ale opravdu musíme se zaměřit na tu výchovu a přenastavit i to český fotbalový myšlení, protože samozřejmě mistrovství světa ukázalo, že nám v tomhle trošku ujel vlák a bude to další cesta. Takže věřím, že nám tenhle trenér pomůže nastavit nějaký fotbalový prostředí, který vlastně je dle moderních trendů.
2: Já si tak říkám, jestli nemůže být problémem to, že zatímco předtím vychovával nebo utvářel trochu ten španělský systém s brilantními techniky, tak najednou přijde prostě mezi české reprezentanty, kteří se, jak už jste sám říkal, úplně nevytáhli na mistrovství světa, pokud jde o nějakou technickou kvalitu.
9: No, je to tak, ale zase máme jiné přednosti. Samozřejmě trenér to musí navnímat. Nejsme Španělé, nejsme prostě Brazilci, to je jasný, to víme dávno, ale vždycky nás tvořilo takový to, ta týmovost, to herní pojetí, zaujetí, vášeň a věřím, že už dneska i tady nejde o to jenom o nějakou techniku, jde o to, jak vychováme ty hráče. Já jednoznačně souhlasím i s Tomášem Rosickým, co řekl před sezónou, že pokud nezmíníme Českou ligu a výchovu těch hráčů, tak se jinam neposuneme. Takže říkám, tady nejde o to jenom, že bude měnit hráče Ačka, to už nikdo nezmění, ale hlavně třeba nastaví ten tréninkový systém, nebo nejenom on, samozřejmě ve spolupráci s vedením Fatscheru nebo se sportovním vedením Fatscheru změní tu koncepci výchovy hráčů. Jo, takže samozřejmě je to všechno o penězích, je to všechno o nějaký chuti, o počtu trenérů, kterých kvalitních je prostě málo a tak dále a tak dále. To bychom tady asi se mohli povídat strašně dlouho a věřím tomu, že to může něčemu pomoct, jo? Že to může opravdu změnit. To my musíme změnit. My musíme změnit myšlení, jak k tomu fotbalu přistupovat už od mládeže a já věřím, že takovýhle lidi, kteří nám to ukážou zvenku hold, tak nám můžou pomoct.
0: To říká ve dopoledním, teď už můžu říct, vysílání Radiožurnálu Sport bývalý reprezentant Jan Rajnoch. Probrali jsme nejenom českou reprezentaci, ale taky to, jak se daří a dařit bude Slavoj Vyšehrad. Moc děkujeme za váš čas, ať to jde.
8: Krásný
9: den a přijďte do sauny dneska odpoledne.

0: Red Hot Chili Peppers dohrávají v 9 hodin a 48 minut. Posloucháte páteční radiožurnál Sport a jak už jsme párkrát v našem ranním vysílání dnes s Janem Suchanem říkali, budeme moc rádi, když nás budete poslouchat i mezi 10. a 11., protože po snad víc než měsíční absenci se nám do studia vrací stále v dobré náladě Jiří
1: Ježek. A ještě opálenější.
0: A ještě opálenější a řekl bych, že ještě vysekanější, než když odjel. Jirko, vítej zpátky v budově Českého rozhlasu.
2: Synu. Děkuju za uvítání. Zážitky se vyloženě hemžím, takže si to necháme na kilometry, ale strašně jsem se na vás těšil. Samozřejmě i naše posluchače. Probereme Tour de France od začátku do konce.
0: A ještě budeme taky mluvit rovnou o tom, co děláš, když jsi zpátky, protože ty jsi opravdu nezmar. My už jsme to tady taky dneska ráno řekli, to je vážně neuvěřitelné. Jiří Ježek se vrátí.
1: Tak máš vlastně dvě věty na to říct, aby si to nevystřílel v kilometrech.
2: No, teď jsem aktuálně ještě pořád na trase Handy cyklomaratonu závodu okolo České republiky 2222 km. Můj tým jede, je to závod non-stop, moji kamarádi jsou na trase a já vezu potom odpoledne dnes naší štafetu do cíle, takže ještě se musím vrátit zpátky na kolo.
0: Tohle je v kostce Jiří Ježek, pokud si ho chcete užít víc a já věřím, že ano, tak spousta prostoru mezi 10. a 11. Teď už skupina Queen.

0: 9 hodin 53 minut, skupina Queen v pátečním radiožurnálu Sport. Fotbalisti Hradce Králové jsou ve třetím předkole Evropské ligy. V odvetě navázali na výhru v Norsku a zvítězili na Tromze 3-1, když museli otáčet skóre. No a ve třetím předkole Evropské ligy se Hradec Králové utká s Bešiktašem Istanbul, za který, připomeňme, hraje český záložník Václav Černý. Krátce ještě taky k Jablonci. Ten se dostal do předposledního předkola konferenční ligy. V odvetě fotbalisté tohohle severočeského klubu totiž porazili Varaždín 2-0, otočili tak skóre dvojzápasu po úvodní prohře v Chorvatsku 2-3 a teď je čeká lotyšská Riga.
1: Pojďme se podívat také do zahraničí, jaké tam jsou zajímavosti právě z evropských fotbalových pohárů. 4 země už v nich stačily skončit, přitom teprve máme za sebou druhé předkolo a taková Černá Hora nezískala v tomto ročníku ani jeden jediný bod. A je tedy v tom žebříčku 55 týmů třetí od konce. Za sebou má další tedy neúspěšnou zemi, která už dohrála, Wales a kousek před sebou Lucembursko nebo Maltu. No a moc se nedařilo ani Slovinsku, které přišlo během jednoho večera o 3 ze 4 týmů a jeden koper docela pozoruhodným způsobem vypadl, když na Islandu porazil Runavík 2-0 a pak v té domácí odvetě neproměnil penaltu. Rázem prohrál to utkání 0-2, šlo se do prodloužení. Tam už tedy proměnili domácí z koperu penaltu, ale inkasovali ve druhé minutě nastavení toho prodloužení, ve té 22. minutě, a šlo se do penaltového rozstřelu, který tedy, jak už jistě chápete, zvládnul lépe tým NSI z Runavíku na Faerských ostrovech. A ještě jsem našel jednu zajímavou věc, je opravdu zvláštní, k čemu všemu se váží nějaké statistiky. Jedním z těch střelců byl v dresu Runavíku Mariusz Krieger Lind a ten je prý po prvním fotbalistou od roku 1963, který dal gol v evropských pohárech, přestože nemá část jedné ruky.
0: Jejda.
1: Tak to sem vlastně mi přišlo zajímavé zmínit, když tady máme stále ve studiu Jiřího Ješka.
0: Jirka se k tomu radši teď vyjadřovat nebude, necháme to po desáté. Já ho znám, já se trošku bojím, co by na to řekl teď. Moc děkuju Janu Suchanovi za dnešní ráno, budu se těšit zase někdy naslyšenou.
1: Taky se budu těšit, díky Karle.
0: A po desáté, především o cyklistice s Jiřím Ješkem.

0: Radiožurnál 10 hodin. Jana Utendorfská a zprávy.
1: Vedro zaměstnává urgentní příjmy nemocnic, častější jsou kolapsy i zhoršení chronických nemocí. Hamás podle amerického prezidenta Donalda Trumpa souhlasil s odzbrojením v Gaze. Fotbalisté Hradce Králové a Jablonce postoupili do třetích předkol evropských pohárů. Na dálnici D2 ve směru z Brna do Bratislavy brzdí provoz nehoda na 10. kilometru. A bude slunečno, k večeru na severozápadě i přehánky nebo bouřky. Teploty až 39 stupňů.
2: Radiožurnál, zprávy. Víme, co se děje.
1: Zdravotníci na urgentních příjmech českých nemocnic ošetřují kvůli vedru více pacientů. Řeší hlavně kolapsové stavy nebo zhoršení chronických nemocí srdce. Horka jsou nebezpečná například pro pacienty se srdečním selháním. Nemoc se projevuje dušností, únavou nebo otoky nohou. Nemocní by teď měli především dostatečně pít.
3: Standardně pacienti se srdečním selháním by měli pít 1,5 litru, ale samozřejmě v těchto dnech mírné navýšení určitě doporučujeme.
4: Říká přednosta kardiologické kliniky Fakultní nemocnice na Královské Vinohradech v Praze Petr Toušek, podle kterého je dobré pít kromě vody i minerálky.
3: Pacienti, když se potí, tak samozřejmě nestrácí jenom vodu, ale i minerály, a když pak pijí jenom čistou vodu, tak to není úplně to nejlepší.
4: Důležité je také vyhnout se alkoholu a nevystavovat se vysokým teplotám ani fyzické námaze. Andrea Skalická, Radiožurnál.
1: Americký prezident Donald Trump oznámil, že militantní hnutí Hamás souhlasilo s rozsáhlým plánem na odzbrojení. Podle Trumpovy mírové rady jde o zásadní průlom v jednáních o pásmu Gazy. Palestinská ozbrojená hnutí mají v Gaze ztratit moc a Izrael se má z okupovaného pásma stáhnout. Oficiální stanovisko Izraele se čeká v následujících hodinách.
5: Úplné odzbrojení by se týkalo nejen Hamásu, ale i dalších ozbrojených skupin v Gaze. Dohodu zprostředkovali Egypt, Katar a Turecko a má se odehrát v několika fázích výměnou za stažení izraelských jednotek. Hamás už svůj souhlas potvrdil a podmínil odchodem izraelských vojáků z Gazy. Američtí představitelé řekli stanici BBC, že prezident Trump by byl velmi zklamaný, kdyby Izrael s ujednáním nesouhlasil a stažení svých jednotek z Gazy zablokoval. Podle nich může celý proces trvat až rok. Jana Ciglerová, Radiožurnál.
1: Americký prezident Donald Trump si pak není jistý, jestli Spojené státy poskytnou Ukrajině licenci na výrobu protibalistických střel Patriot. Řekl to deníku Financial Times tím, že Washington podobná povolení neuděluje a s poskytováním licencí musí být opatrný. O výrobě střel Patriot přitom v úterý Trump jednal s ukrajinským prezidentem Volodymyrem Zelenským. Ten na sociální síti X označil schůzku za dobrou a dodal, že mu Trump licenci přislíbil. V Česku přibývá ohlášených případů stalkingu. Letos jich policisté řešili 225, to je nárůst o 20%. Od soudu pak odchází s podmínkou téměř 2/3 agresorů, kteří jsou z nebezpečného pronásledování obžalovaní, uvádí to Ministerstvo spravedlnosti. Stalking bývá spojený s dalšími trestnými činy, říká Vladimír Vedra, šéf brněnské pobočky Bílého kruhu bezpečí.
6: 50% stalkingu je vlastně ex-partner stalking. To znamená, že se navazuje na předchozí třeba domácí násilí. Když dojde k té separaci, tak to může pokračovat právě tím stalkingem. Vydírání, vyhrožování může být součástí stalkingu. Tam stačí, když je to jako jednorázová záležitost. U toho stalkingu je právě tím typickým znakem to, že se to děje dlouhodobě opakovaně.
1: A chystáme podrobnosti v dopoledním Radiožurnálu po 10:30.
0: Sport. Fotbalisté Hradce Králové jsou ve třetím předkole Evropské ligy. V odvetě navázali na výhru v Norsku a zvítězili nad Tromsø 3-1. Východočeši museli skóre otáčet, povedlo se jim to po brankách Van Birena, Slončíka a Mihálika. Závěrečné okamžiky zápasu si pak na lavičce užíval i hradecký trenér David Horejš.
7: Přiznám se, že když jsme vedli 3-1 a viděl jsem, jak stojí ten stadion, tak ohromný zážitek. Asi největší zápas, co jsem mohl trénovat, a moc si toho cením a cením si toho výkonu, jaký ty hráči předvedli.
0: Ve třetím předkole Evropské ligy se Hradec Králové utká s Bešiktašem Istanbul, za který hraje český záložník Václav Černý.

0: Fotbalisté Jablonce prošli do předposledního předkola konferenční ligy, v odvetě porazili Varaždín 2-0 a otočili tak skóre dvojzápasu po úvodní prohře v Chorvatsku 2-3. Dalším soupeřem Severočechů bude lotyšský klub RFS Riga.
1: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
2: Nehoda na D2 u Blučiny a omezení na D10 u Mladé Boleslavy. Na dálnici D2 ve směru z Brna do Bratislavy popojíždí kolona za Brnem. Na 10. kilometru narazilo auto do dopravního značení v místě omezení. Projíždí se jedním pruhem a vzhledem k tomu silnému provozu z Brna se zdržíte už přes půl hodiny v koloně. Brzdí se na 6. kilometru. A taky na D1 silný provoz na příjezdu do Brna z Prahy od 180. kilometru až na 196. k omezení pojedete pomaleji. Na dálnici D10 ve směru z Prahy do Liberce čekejte kolony u Mladé Boleslavy. Na kilometru 43 něco opravují silničáři a je tam fronta do 10 minut. Na silnici 3 z Prahy na České Budějovice houstne provoz na příjezdu do Benešova. Už je tam zatím kratší kolona u Tužínky, opět do 10 minut. U Valašského Meziříčí čekejte kolony. Zdržíte se na silnici 35 na příjezdu z Hustopečí a pak je na 35 se kolona i směrem na Rožnov. Tam je zúžení semafor u Zašové a fronta asi na 15:15. A další zelená vlna nejpozději za 30 minut.
1: 800 553 553. Pomozte nám najít lepší cestu. Počasí.
3: Bude jasno až polojasno, později odpoledne a večera čekejte od západu přibývání oblačnosti a v severozápadní polovině území se místy přidají přehánky nebo bouřky. Teploty 35 až 39 stupňů, na severu Čech kolem 34. Tolik zprávy.
4: Kilometry Jiřího Ješka.
5: Krásné páteční dopoledne všem posluchačům radiožurnálu Sport i kilometrů Jiřího Ješka. Od mikrofonu přeje Karel Janů a snad po víc než měsíci tady na Vinohradské 12 ve studiu vítám Jiřího Ješka. Jirko, moc děkujeme, že jsi se nám vrátil, jsme za to strašně rádi, vítej.
6: No to já děkuju, že jste mě přijali zpátky, já jsem se fakt strašně těšil.
5: My jsme se těšili na tebe, je to na tobě vidět, že jsi pořád živý, pořád v dobré náladě, tak jsme za to moc rádi a jak už jsme naznačovali, tak zážitky se skutečně jen hemžíš, protože nepletu se, že jsi odjížděl do Španělska a pořád ještě byl vlastně červen.
6: Ano, já jsem odjížděl vlastně už skoro týden před začátkem Tour de France, někdy v úterý a v podstatě jsem se vracel v pondělí večer po etapě na Champs-Élysées a hned v úterý ráno jsem naskočil do tradiční charitativní akce Cyklohandy Marathon, takže teď objíždím a ještě jsem vlastně pořád v závodě s naším osmičleným týmem Škoda Villa Cycling jedeme a pořád závodíme na trati 2222 kilometrů okolo České republiky. Jedeme letos pro zraněného Štěpána, který měl těžký úraz na motorce a trošku se jako vrací do života, takže mu chceme pomoct zpátky ke sportu. A vedeme si dobře, já mám pocit, že vedeme.
5: No to mě vůbec nepřekvapuje, nevím proč.
6: Ale je to náročný. Je to náročný po té Tour de France. Vyšly na mě ještě navíc dost nočních etap, nočních přejezdů, ale ta Česká republika je tak nádherná. A mě na tomhle závodě strašně baví. Za prvé ta parta, kterou máme. Fakt zdravím moje kamarády, jestli mě slyší, bojujte, za chvilku se připojím zase zpátky, hned jak se vrátím z Českého rozhlasu a pojedu poslední etapu do finiše, takže doufám, že ten náš tým přivezu na tom prvním místě, ale je na tom krásný i to, jak člověk pozná nádherný kouty České republiky a měl jsem možnost jet cyklostezku Bečva, která je zase o něco třeba líp propracovaná, než si ji pamatuju před 10 roky. A měl jsem včera možnost zase najít nějaký nový úseky na Královéhradecku, no prostě je krásný.
5: A v těchhle příšerných letních, řekněme, dnech, horkých dnech, tak přeci jenom není to zase tak špatné, ne, jet za tmy.
6: No právě, ty jsi, taky jsem viděl na Strávě, že ty jsi taky vyrazil na trénink s lampičkou, protože prostě je to příjemnější a mě to vůbec nevadí. Až teda na ty srnky a na ty zajíce, tím, že jako je to závod, nebo takhle, říkáme, že to není závod, ale samozřejmě každý ten tým chce přijet první, takže člověk jede rychle a těch srnek jsem na té trase potkal jako spoustu, takže i zdravím zvířátka, je to hezký, že máme plnou Českou republiku i té zvěře, takže je to fajn, ale včera jsem jel v poledne, asi 100 kilometrů a bylo toho teda fakt dost, no.
5: Jirko, ty jsi se vrátil a rovnou si zase nasedl na kolo, teď já to vezmu tak trošku oklikou, vy jste se snažili, jestli jsem to správně viděl, dostat se na kolo vlastně skoro každý den, když jste na Tour de France taky byli, tak je něco, co bys takhle dokázal dohromady říct, že vystihuje třeba, nevím, francouzské silnice, nebo vím, že jste vlastně procestovali jako půlku Francie, tak nevím, jestli je tam něco společného, ale jaké to je pořád konat takovéhle, nebo jsou účastnice takovýchhle výjížděk vlastně po celé Francii?
6: No já jenom krátce ano. Jako připomenu, jakou jsem tam měl funkci. My máme vlastně jako jeden z partnerů Tour de France, máme možnost každý den pozvat na Tour de France 15 hostů z celého světa. Jsou to výherci soutěží. Měli jsme třeba lidi, kteří si koupili auto na Novém Zélandě, zapsali se do nějaké soutěže a najednou vyhráli jako manželský pár cestu na Tour de France, takže fakt na ten jeden den z Nového Zélandu přiletěli. A my se jim snažíme udělat jako plnej den zážitků, takže už od 6 od rána se jede právě na tu výšťku, což je super, protože vždycky večer jeden z nás musí najít okruh aspoň na tu hodinovou, na tu hodinovou ranní výšťku. Takže vždycky ráno vyrazíme na kolo, pak mají snídani a pak už jedem na etapu, ukážem jim všechno od startovní vesničky přes to, jak se závodníci připravují u těch autobusů, může se s někým třeba vyfotit, pokud si ty mý klienti vyžádali třeba někoho konkrétního, tak jsem poprosil u autobusu, zda by nemohl se běhnout na chviličku, udělat fotečku a potom s nimi jedeme vlastně v těch autech, mají možnost chvíli letět vrtulníkem, no a pak v cíli čekají v tom VIP prostoru na toho, kdo tu etapu vyhraje, no a zpátky na hotel, kde máme hezkou večeři, kde shrneme ten jejich zážitek a letí domů a přiletí nám zase noví klienti a každý den takhle prostě těch 15 lidí. Takže to, že jsme každý den museli najít tu cestu aspoň na tu hodinovou výšku, tak mě to třeba ráno vždycky ukázalo, jak ten kraj v té Francii, jak je ta Francie obrovská a jak každý ten kraj je úplně jiný. Líbily se mi místa mezi Bordeaux a centrálním masívem, kde teď už nevím, jak se to jmenuje, ale byla tam taková příjemná řeka v takovém údolí, spousta zámečků. Trošku mi to připomínalo zámky na Loáře, ale ohromně takový intimnější, ne tolik turistický. Pak samozřejmě hory, jak Vogézy, tak potom Alpy. Pyreneje na mě strašně zapůsobily. Já jsem nikdy nebyl v té nižší části Pyrenejí směrem jako ke Středozemnímu moři. V té oblasti, kde je lyžařské centrum La Molina. Tam jsem řekl, že se musím vrátit. Fakt jako nádherný. Trošku mi to připomínalo třeba kopce v Utahu v Americe. Takové ty dlouhá stoupání, široké poměrně cesty a zalesněné kopce. Fakt krásný. Takže mám jako tisíce zážitků z různých míst. Centrální masív na mě zapůsobil. Byl jako těžký kopce, ono to vždycky se říká, že tyhle ty etapy jsou nejtěžší pro závodníky, protože ten asfalt tam není nikdy úplně jako ideální a je to fakt nahoru dolů úzký cestičky, takže věřím, že je pravda, když závodníci na celkové pořadí se právě těchto těch etap v centrálním masivu bojí.
5: Často ten centrální masiv poslední dobou vychází na den Bastily, Christian Prudhomme to hodně často takhle dává na tenhle největší vlastně svátek ve francouzském kalendáři. Pyreneje jsou nádherné, jenom jsou trošku z ruky z České republiky, jinak by se tam člověk velmi rád dostával častěji. No a když to vezmeme teda Tour de France úplně od začátku, začínalo se v Katalánsku, tak ty první tři dny Barcelona a bezprostřední okolí, jak to na tebe zapůsobilo?
6: No nádherné představení týmu ve čtvrtek před tím sobotním startem, nádherné představení v Barceloně přímo pod tou slavnou katedrálou Sagrada Familia. Asi lepší kulisu, pokud se tady startuje v Barceloně, se si organizátoři nemohli přát. Potkal jsem se s mým dětským idolem Miguelem Indurainem, takže jako zážitek jako blázen hned první den.
5: Pětinásobný vítěz Tour.
6: Ano, a jako obrovská osobnost pro mě, který vlastně v té době začínal s cyklistikou, tak pro mě to byl takový ten první velký vzor cyklistiky, takže se tak jako zase uzavřel jeden okruh pro mě. Zase po roce jsem viděl Marka Cavendishe, který vypadal velmi dobře. uvolněný, fakt jako těšil se na tu Tour de France. Strávil tam nakonec celou tour, protože říkal, já nevím, jak mě to dlouho bude bavit, abych tady byl. On byl samozřejmě ambasadorem celé té Tour de France, ale říkal jsem si, no tak tyjo, jestli neví, jestli ho to bude bavit. Já jsem měl před sebou celou Tour de France a byl jsem natěšený, ale Marka to evidentně bavilo, protože byl tam vlastně, potkal jsem ho i v poslední den na Champs-Élysées, kde asi hodinu před tím, než tam přijeli závodníci, tak tam natáčel něco pro televizi a prohnal se tam po té Champs-Élysées na kole, jako kdyby ještě vůbec neskončil. A takže to byl ten start v Barceloně, ta představovačka týmů. Samozřejmě jedno z největších témat byl účast tady Pogačara a la Eminem. To se tam hodně řešilo. A pak také samozřejmě se řešilo to, jak skvěle vypadal Remco Evenepoel. Jako poté, co vlastně celé jaro nezávodil, hodně třeba z belgických fanoušků řešilo, jestli se dokáže připravit bez závodu na takhle těžký závod, ale jako zvládnul to skvěle. Takže to byla ta představovačka týmu a potom ty první dvě etapy, jak časovka týmu s cílem vlastně na Montjuic, kterou ovládla Visma a trošku třeba zaskočila tým UAE Emirates a tady Pogačara, tak ta byla velice zajímavá. A potom ta nedělní etapa, která vlastně zavedla závodníky na ten Montjuic asi třikrát, tak já jsem měl možnost jí projet na kole posledních 60 kilometrů. A v tom nejprudším stoupání byla tak skvělá atmosféra, že jsem to chtěl natočit na mobil. A jak jsem pustil ty řídítka tou jednou rukou a natáčel jsem, tak jsem zjistil, že ten kopec je tak těžký, že jsem málem musel slézt. Zase před těmi lidmi se to člověku nechce. Zdeněk Štybar, který jel vedle mě, tak se strašně smál. Ale já jsem fakt si říkal, že tohleto ti závodníci nebudou mít zadarmo. A ta etapa byla nakonec krásná. Ovládl jí vlastně Isaac Del Toro s Tadejem Pogačarem a tam se ukázala ta jejich spolupráce, to jejich takové jako bratrství. A vlastně to provázelo tu cyklistickou rodinu až vlastně do té předposlední etapy, kde se zase ty role obrátily a bylo krásně vidět, jak tady Pogačar s Isaacem Del Toro jsou vlastně jak současnost, historie cyklistiky, tak i ta budoucnost.
5: Tak pojďme přeskočit i k té sportovní stránce, protože tohle zrovna je jedna z těch věcí, o které jsem s tebou chtěl mluvit, protože vlastně, když to budeme brát podle časové souslednosti, tak tohle pro mě byl první výrazný okamžik Tour de France a první okamžik, ve které se ukázalo prostě, že tady Pogačar možná přeci jen udělal ještě další krok dál někam jinam, co jsme zatím ještě neviděli, protože, a on to ani nepopíral, protože to nešlo, on tu etapu vlastně daroval svému týmovému kolegovi. A ještě takovým způsobem kontrolovaným, kdy vlastně se ohlížel za sebe, jestli je dojede Jonas Vingegaard, případně Remco Evenepoel. A musím říct, že já jsem to sledoval teda v televizi, to jsem pořád ještě byl tady, že ten udivený výraz ve tváři Isaaca Del Tora, když pochopil, co ten tady udělal, že ho vlastně nechává projet jako prvního. A ještě včera večer, protože jsem se připravoval na dnešní kilometry, tak jsem si pouštěl videa, která oni ty stáje potom už sami se prezentují na sociálních sítích. Tak UAE vydal vlastně čtyři části, mají shrnutou celou tour. Tak ten Isaac tam prostě pláče. Úplně je absolutně dojatý, je úplně jako vyvedený z mír, jako vlastně vzliká. On vzliká jako malé dítě, když si uvědomí prostě, co se stalo, že mu ten tady tu etapu dal. A pro mě to jako ukázalo, dobře, tak tohle je nějaké partnerství, které tady možná máme do budoucna. Ale taky, nevím, jak jsi to vnímal ty, pro mě to ukázalo, jak moc si ten Pogačar musí věřit. Protože on tou dobou neměl vyhranou etapu. A prostě kdy, jako etapy na tour, a to je druhá věc, další věc, o které se s tebou chci bavit, prostě to nevyhráváte každý den. A když se pak podíváme na to, kdo vyhrává etapy na Tour de France, tak je to pár lidí. A on jí prostě takhle daruje svému mladšímu kolegovi. Neuvěřitelné.
6: To, jako vystihnul to úplně přesně, co mě šlo hlavou, když jsem to viděl. A já jsem stál fakt 20 metrů od cílové pásky a říkal jsem si, tak fajn, dojede Tadej a hned s ním jakoby Isaac Del Toro. Ale protože já jsem z toho cítil, že ten Tadej chtěl okamžitě reagovat na to vítězství Jonase Vingegaarda a celého týmu Visma Leasebike v té časovce. Kde se čekalo, že možná jako UAE bude dominovat hned od první etapy a Jonas Vingegaard měl fakt radost obrovskou z toho, že se jim podařilo tu první etapu, tu týmovou časovku vyhrát. Ale ten Tadej vlastně ho tímhletím úplně zlomil. A já si myslím, že od té chvíle ten Jonas věděl, že tuhle tu tour nemůže vyhrát. A věděl to potom čím dál tím víc, jak se i propisovala na jeho vlastně v kondici ta únava z Gira, která byla podle mě větší, než se čekalo. On, Jonas Vingegaard, když ještě uteču k tomu Giru, tak ho vlastně vyhrál téměř kontrolovaně a vlastně v pohodě. Ale přesto, jako žádné vítězství na třítýdenním etapáku nemůže být úplně zadarmo. Takže to, podle mě se to do něj propsalo víc, než třeba i oni dokázali nějak předpokládat. A bylo to vidět potom v těch dalších etapách, kdy se mísila právě ta frustrace z toho, že ten Tadej je strašně silný a že vlastně nevědí, co s tím. A ta únava ještě byla větší a větší. Takže ten Jonas Vingegaard nakonec skončil v tom pádu, ale i kdyby v tom pádu neskončil, tak vlastně už od dejme tomu prvního týdne už věděl, že tam je navíc vlastně, jako že už, že hraje jenom kompars, jo, což je strašně smutný pro takového šampiona, jakým Jonas Vingegaard je. Ale pojďme teda k Isaku Del Torovi a Tadej Pogačerovi. Ten Tadej, přesně jak jsi to říkal, on vlastně neměl vyhranou etapu ještě ten rok, protože to byla teprve druhá etapa, ale daroval jí svýmu parťákovi. A za prvé, mexičtí fanoušci najednou zaplavili Barcelonu. Nevím, kde se vzali, protože nemohli předpokládat, jako že Isaac Del Toro vyhraje druhou etapu a že tam teda přijedou oslavovat. Vědělo se, že bude chtít vybojovat bílý trikot, ale nebylo jich tam tolik, jako nebyli aspoň ten první den vidět tolik, jako třeba klasicky kolumbijští fanoušci a tak dále. Ale najednou prostě tam byla mexická vlna, všichni v zeleným, ještě jak byl světový šampionát, tak všichni měli ty fotbalové dresy, tančilo se tam, všichni chodili v sombrérech a ten Isaac Del Toro mezi nima ve 22 letech seš středem vlastně cyklistického světa a možná i vlastně sportovního světa, protože sice paralelně ještě v té době byl světový šampionát ve fotbale, ale ta Tour de France je opravdu i díky třeba těm seriálům na té streamovací platformě, tak jako je slavnější a slavnější a dneska už je to na úrovni toho mistrovství světa ve fotbale celosvětově sledovaností. A ten Isaac Del Toro najednou ve 22 letech, jako najednou seš středem vesmíru vlastně sportovního. A díky té obrovské síle a převaze tady je Pogačara, takže já se nedivím, že brečel. Tady Pogačar se jenom tak potutelně usmíval, protože podle mě musel cítit tu obrovskou sílu. Ono, když takhle vlastně poodjeli oba dva a ten Tadej věděl, že se s tím pelotonem na té Tour de France bude moct dělat, co chce, tak to už od druhé etapy ti dá takový sebevědomí, který ho vlastně neopustilo celý ten závod.
5: U téhle dvojice se ještě pozdržíme za chviličku. Já teď jenom udělám vlastně takový malinkatý oslý můstek, protože ty jsi zmínil i fotbalový světový šampionát. A já si myslím, že třeba i s tím vlastně pracoval Christian Prudhomme a spol, když plánují prostě tu trať. Oni jednak nechtějí, aby se ten závod rozhodl na začátku. A jednak si byli moc dobře vědomi, že probíhá zároveň souběžně s tím další velká sportovní akce. A to nebývá pravidlem. Tour de France má tenhle ten termín pro sebe většinou sama a je to jedna z jejich silných stránek, řekl bych. A ta šestá etapa, kdy se jelo přes Tourmalet, myslím si, že určitě Prudhomme a spol. Nechtěli, aby byla tím, co vlastně už může klidně rozhodnout. Ale tady si myslím, že se taky ukázala věc, kterou jsme tady v kilometrech už mnohokrát říkali, že nejenom, že Tadej Pogačar je Tadej Pogačar, ale že ten jeho tým celý, když jsou zdraví, dokud byli zdraví, ano, takže jsou prostě nejsilnější.
6: No, samozřejmě. A Tadej Pogačar potom ukázal, jak začal ty etapy vyhrávat sám pro sebe a pro ten tým. Tak v těch rozhovorech on říkal, a to se mi na tom strašně líbilo, on říkal, že samozřejmě každého baví vyhrávat a že když bude mít šanci, protože lidé se ho ptali, když daroval tu etapu Isákovi Del Toro, tak jestli bude darovat ty etapy další, třeba svým parťákům, nebo třeba i svým soupeřům, s tím, že si je vlastně jako zaváže pro nějakou spolupráci budoucí. Takže jestli třeba daruje etapu Paulu Sexasovi, třeba na ten den Bastily, nebo něco takového, ptali se ho na to pořád dokola. A on říkal, já se omlouvám, ale já nevím, jak dlouho budu ještě moc závodit a já chci vyhrát každou etapu, kterou budu moct. To, že jsem jí daroval tady Izákovi Deltoro, vím, proč to dělám, ten kluk si to zaslouží, je to budoucnost našeho týmu, chci mu tím pomoct, chci ho nějakým způsobem ještě víc motivovat pro další práci a on pro mě bude dřít celou tour, tak já jsem na začátku mu chtěl něco věnovat, protože vím, že pro mě bude potom pracovat dál. Ale v podstatě potom hned přiznal, že Tadej Pogačar, že bude chtít vyhrát každou etapu, kde to půjde. A to vlastně v podstatě splnil. Ty etapy, které nevyhrál, když ho třeba přespurtoval Remco Evenepoel na pásce, tak to bylo proto, že pár kilometrů předtím hodně sil vyčerpal a ani tady Pogačar není úplně jako nesmrtelný, tak hodně sil věnoval Izákovi Deltorovi, aby ho udržel v bílém trikotu, nebo vlastně, aby v té době ho do bílého dostal. A další etapu, kterou nevyhrál, tak v podstatě vždycky to byla nějaká schoda náhod a ten důvod byl jasný, protože prostě dalo se říct, je to jasné prostě z nějakého důvodu tohle vítězství, ale nepřenechal, jakože by ho dal jako dárek.
5: A já když na tohle navážu, protože tady už jsem třeba i zaznamenal nějaké kritické hlasy, tady Pogačar vyhrál 5 etap na Tour, to je tak nějak ten jeho průměr z poslední doby, to asi člověka, který 5, 6, sleduje vždycky, tak. Ano. Pokud je zdravotně v pořádku, tak se pohybujeme v těchto číslech, to asi nikoho moc nemůže dopředu překvapit, ale přiznám se, že třeba pro mě pohled na tady Pogačara v té předposlední 20. etapě, kdy prostě přes Galibier přejede lidí méně než je prstů u zdravého člověka na dvou rukou a tady Pogačar potom vlastně táhne za sebou ve žlutém dresu lidi, kteří jsou v celkovém pořadí prostě 2 až 7, tak to je pro mě něco jakoby nepochopitelného, protože jsem to jednoduše nikdy předtím ve svém životě neviděl. Aby člověk ve žlutém, ten vlastně setrvalý mírný sjezd mezi Galibierem přes Lataret a směrem k Saren, když se zadem jelo do Alpe d'Huez, aby ten člověk, který vede Tour de France, aby táhl, tak to je prostě pro mě, myslím, že se na to dá koukat z různých úhlů pohledu, jak si to vnímal ty, prostě tu převahu tady je Pogačar.
6: Já tam viděl právě dvě věci. Já tam v tenhle ten moment, kdy v tom údolí ještě byl jako protivítr, jo, takže on tam vlastně
5: je vždycky
6: táhnul, a to je pravda, tímhle směrem je tam vždycky protivítr. Tak v tom mírném klesání, kdy on opravdu musel jet naprosto naplno, jako by jel časovku, tak táhnul za sebou vědomně vlastně všechny svoje soupeře. A plus teda svýho parťáka Izáka Deltora, pro kterého to dělal, tak tam bylo vidět to, zaprvé to neskutečný sebevědomí. Fakt to neskutečný sebevědomí, že sice jedu téměř na 100%, ale vím, že když budu potřebovat, kdyby náhodou se někdo z nich ještě zbláznil a chtěl mě ohrozit, tak že tam tu rezervu mám a že ho i hned umravním. Tak tohle je na tom jako strašidelný. A to vlastně takovýhle sebevědomí podle mě neměl ani Eddy Merckx, aspoň z těch knížek, co jsem čet, z těch různých třeba videí, nebo dneska videí, tenkrát filmový záznamů, tak bylo vidět, že on byl spíš ten kanibal, že chtěl každého zničit hned, prostě ujet, jet sám, ale tady poprvé vidíme, že ten šampion si dovolí vlastně táhnout svého parťáka na úkor ještě svých nějakých třeba potenciálních rizik v tom celkovém pořadí, ve žlutém drezu. A tohle to, co udělal, tak jako to je fakt zápis do historie, takový ten emotivní, není to žádný číslo, není to žádný vítězství, ale to, co se mu podařilo, tak tenhle ten příběh, krátkej, ale jako velmi výstižný, tak ukazuje tu dominanci tady Pogačara. A to B, to je to jedna věc, to sebevědomí obrovský. A to B je v podstatě pro mě úplně změna jako myšlení tady je Pogačara, že on už se cítí tak velký, že vlastně pro něj je radost pomáhat, že tu svoji sílu už neplácá jenom na to, aby vyhrával, ale že vlastně pomáhá svému týmu. A on sám říkal, že se cítil šťastný, že může pro někoho něco udělat. A bylo to úplně vlastně zvrácený, protože my jsme spočítali, při jedné večeři jsme počítali, jak dlouho protože se říkalo, že Isaac Del Toro je super domestik vlastně Tadeje Pogačara na té Tour de France, že je ten, který by s ním měl zůstat nejdýl a měl by mu pomáhat těm vítězstvím, měl by mu pomáhat dostat se do žlutého a držet ten žlutý trikot. Tak my jsme spočítali, že jenom během téhle etapy Tadej Pogačar asi 18 minut pracoval pro Isaaca Del Tora a Isaac Del Toro za celou Tour de France jel před Tadejem Pogačarem na špici asi minutu 20, jo.
5: Na Tourmaletu.
6: Na Tourmaletu.
5: Na Tourmaletu, no.
6: Než tady řekl, hele, pro mě to je furt málo, já jedu. Tak prostě to, že vlastně tady Pogačar tam jel nejenom jako líder pro celkové pořadí, ale ještě jako super domestik pro bílý trikot pro Isaaca Del Tora a to je prostě, to je krásný.
5: No já už jsem ten třetí týden Tour de France taky strávil ve Francii a i když francouzsky vlastně neumím, ale tak trochu něco rozumím, tak jsem se snažil třeba i poslouchat francouzskou televizi a co tam říkali, protože experti oni mají fantastické. Laurent Jalabert tam byl, Marion Rousseau, manželka Juliana Alaphilippa, vlastně ředitelka ženské Tour de France, tak prostě ty postřehy mají skvělé a oni třeba říkali, že se jim právě zdá, že jako ten cíl vyhrát Tour de France už je tady Pogačarovi vlastně málo a že se u toho tak trošku nudí, obzvlášť tedy v té závěrečné fázi po tom nešťastném pádu Jonase Vingegaora, kterého sám tady Pogačar litoval a já mu to upřímně věřím, že mu tam ten Jonas prostě chyběl, prostě bez něj to není zdaleka taková zábava a že prostě si k tomu vlastně pokud může, tak strašně rád přidává takové jako vedlejší úkoly k tomu a že právě pomáhat tomu mladému závodníkovi ze stejného týmu, tady je Pogačara viditelně které mě bavilo, že mu to opravdu přinášelo radost, ať už když mu pomohl vyhrát tu druhou etapu, anebo když ho doslova dokázal prostě na tom Alpe d'Huez v té 20. etapě dovést a udržet to třetí místo. A že prostě jako jo, no, proč ne? Jen to ukazuje tu neuvěřitelnou sílu. Tady je Pogačara, která prostě byla patrná od začátku a která tentokrát byla až do úplného závěru. To by je třeba možná rozdíl oproti tomu loňsku, kde jsme se pak postupně dozvěděli, že tam byl možná nějaký zdravotní problém. On tam taky spadl v té etapě do Toulouse, bolelo ho koleno pravděpodobně a nemohl ty etapy, které chtěl vyhrát, vyhrát. A na to evidentně tedy tady Pogačar ve své hlavě není zvyklý a proto tenkrát tedy ho to nebavilo. On mluvil o tom, že je to prostě strašná šichta, což evidentně je, když musíte pořád na všechny ty rozhovory a tak. Ale vlastně letos si troufám říct, že jsme viděli minimálně stejně silného tady je Pogačara jako v tom roce 24 a znovu jsme viděli tady je Pogačara, kterého i Tour de France strašně baví. A mě právě i v souvislosti s tím, když se pak mluví o Paulu Sexasovi a dostaneme se k němu a Isaacu Del Torovi a o té nastupující generaci, o tom, kdo tady za chvilku bude vyhrávat. Ano, ale prosím nezapomínejme na to, že tady Pogačarovi je pořád 27 let a on ale opravdu nevypadá, že chce končit. A vzhledem k tomu, jak vyhrává a jak ho to baví vyhrávat a kdo by se mu divil, já kdybych měl takovéhle nohy a takhle dokázal, když chci, tak ujet všem, tak Ježíši Maria, já bych to dělal do konce života, dokud by mi to šlo, tak jako já si vážně myslím, že tohle není konečná a dlouho nebude. No,
6: no určitě ne, teď jsem četl vyjádření, že Tadej Pogačar je šťastný, že se dostal do té výběrné skupiny.
5: Do toho klubu,
6: jako kde je Miguel Indurain, Jacques Anquetil, Bernard Hinault a Eddy Merckx. Takže jsou to vítězové pěti Tour de France, hned za ním Chris Froome, ke kterému se taky dostaneme. Ale on říkal, jako že ani vlastně se mu nechce do toho šestého vítězství, že vlastně si tolik váží těch lidí, že by nejradši zůstal na té úrovni. Ale na druhou stranu říkal jediné, co mě může motivovat a že já nechci být v jednom šuplíku, nechci být zaškatkulkován, já chci mít svoji vlastní jako kategorii, no tak prostě bude muset vyhrát šestkrát, sedmkrát, kde by jakoby dorovnal ty zastánce Lance Armstronga, který vyhrál sedmkrát a někteří lidé pořád tvrdí, že je to sedminásobný vítěz Tour de France, tak podle mě motivace tady Pogačara je vyhrát osmkrát a jako tuhle tu diskuzi úplně uzavřít. Jo? A je toho schopný. Tady je jiná otázka, jak dlouho to bude bavit. Protože on už má všechno. On, co se týče sportovního nějakého ukojení svých vlastních ambic, naprosto. Co se týče návratu nebo investic sponzorům, fanouškům, zimovým parťákům, podle mě přeplněno, to jako překonáno veškeré očekávání. A jediný co, tak musí ho to bavit a musí samozřejmě každý rok trénovat tvrději a tvrději, protože prostě ten sportovní svět se vyvíjí. A on to sám říkal, že pořád jako hledá tu ideální verzi sama sebe a že letos je nejblíž, co kdy byl, jako tomu ideálu, ale že má pocit, že tam ještě, jako, že to jde vylepšit. Z čehož jde teda úplně strach jeho soupeřům. Ale nezapomínáme na ty ostatní. Já když se ještě jednou vrátím k tomu Jonasu Vingegaardovi, a já jsem to říkal a spousta lidí mi to mělo jako za zlý, ale já si myslím, že pro něj, když to řeknu opravdu, jako s velikou nadsázkou, prosím vás, berte mě, jakože to fakt přeháním, tak pro něj ten pád a ta zlomená klíční kost bylo vlastně vysvobozením, protože on by byl zase jenom druhý a to už byl několikrát, takže to pro něj určitě nebylo nějaký cíl a v podstatě ta frustrace, která na něm byla vidět každou etapou, která se blížila k tomu jeho pádu, byl frustrovanější a frustrovanější v cíli. Já když jsem ho viděl, tak dřív za to druhé místo byl rád, pogratuloval si s Tadejem a tentokrát už byl prostě zlomený psychicky, podle mě unavený z toho Jira a prostě myslím si, že tohle pro něj jako tak vlastně skončilo to, ta tour asi nechci říct nejlepší možnou variantou, ale jakože to bylo pro něj vysvobození. O to víc, zase jako, když se vrátím k Remco Evenpoolovi, tak o to víc jako bylo vidět, jak si užívá Remco Evenpool tu pozici prvního člověka na Tour de France, když odpočítáme tady Pogačara jako mimozemšťana. Tak ten zaprvé měl radost, že ta systémová příprava bez těch závodů, že jako se ukázala, že na tom je nejlíp, co kdy byl vlastně v etapových závodech. Časovku, kterou zajel neskutečně. Já jsem byl na trati a viděl jsem ho na nějakých 5 kilometrů před cílem projíždět. Tam byla vidět za prvé obrovská síla a za druhé strašná radost z té jízdy. Něco jako jsme viděli my dva Karle v Paříži na olympiádě. Takže to byl ten Remco, jakého ho vždycky chtěli mít, pokud teda se říkalo, že Remco bude vyhrávat 3 týdenní etapáky. A Remco sám říká, že má šanci vyhrát Tour de France jenom v případě, že nebude startovat Tadej Pogačar. Což jako je taková jako na jednu stranu přiznání té dominance Tadeje a na druhé straně jako, že cítí, že prostě už lepší být nemůže, že dělá maximum. Jo. A to je jako hrozně hezký a to, co mi strašně líbí. No a teď, když skočíme k těm dalším, ať to je Isaac Del Toro, kterého Tadej chtěl mít na tom Champs-Élysées, na tom stupínku vítězů s ním. Jo. To bylo strašně vidět. A to je hrozně hezký. Za druhé vyhrál bílý trikot. Ale potom, takže o něm už jsme mluvili, ale ta dvojice Francouzů, Paul Sexas a Lenny Martinez, jako mě se ty kluci strašně líbili. Paula Sexasa jsem měl možnost s ním jednou o volném dnu mluvit. Dělali jsme mu, on teda nepije kafe, tak jsme mu dělali nějaké čá.
5: To jsem se taky dozvěděl. A prej ale bere, promiň, že ti do toho skáču, prej ale občas na ty těžké etapy si bere ty gely s kofeinem a prej ho to strašně nastřelí, jak vůbec na to není zvyklý z kávy.
6: Jo. Ne, a to je hrozně vidět, jak dneska se ta strava řeší. Já jsem třeba jako byl hrozně překvapený, jak ti závodníci řeší i opravdu počty gelů. Počty gramů sacharidů v těch gelech, že je mají odstupňované, do toho započítávají, jak moc sladký je ten jonťák. A už si třeba ani nedají jako za odměnu třeba v autobuse kolu, protože by jim to nabouralo ten počet těch sacharidů na celý den. A jak je to strašně sofistikované. Měl jsem možnost mluvit s kuchaři týmu Alpecin a Premier Tech. A oni to fakt takhle mají. Každý ten závodník má svoji vlastní systémovou řadu jídla na celý den. A oni jsou už ti závodníci tak jako na tom ujetí, že si fakt nedají ani tu kolu, protože by to byl cukr navíc a už by jim to rozhodilo ten systém. Takže oni opravdu, dneska je ta cyklistika a proto může být letos třeba nejrychlejší Tour de France historii. I přes ty dopingové skandály kdysi v minulosti. Tak přesto je to díky té stravě, díky technice, aerodynamice, všemu, tak to byla prostě nejrychlejší Tour de France historii. Takže i tohle, to se mi na tom líbí, že ti mladí kluci to takhle berou. A přesně na tom polu Sexasovi bylo vidět, jak prostě, jo, já kofein, kafe moc nepiju, ale ten kofein jako potřebuju, tak si ho dám občas v těch gelech a o to víc mi funguje. Dřív to bylo, že cyklisti si dávali, já jsem si dával 12 espres za den, abych vůbec mohl fungovat. Ale dneska oni k tomu přistupují jinak. Takže Paul Sexas, ještě se mi strašně líbil, jak byl uvolněný. My jsme tady řešili i v kilometrech před Tour de France, jaký na něj musí být tlak, jak ho to může zabít vlastně ten tlak, stejně jako zabil Roména Bardetta, stejně jako zabil Thibauta Pinota. Tak Paul Sexas, tyjo, naprosto uvolněný kluk, vůbec se nic nepřipouštěl. Skvělá angličtina, takže taky posun jako u Francouze. Jo. Lenny Martinez, když skočím k němu, tak není taková hvězda jako Paul Sexas, ale líbil se mi, jak prostě tichou prací se dostal vlastně v tom bílém trikotu na třetí místo a když se podívám, tak v celkovém pořadí pátý, tak být pátý na Tour de France, ježišmarja. A celou dobu tam byl s ním jeho tatínek, Miguel Martinez, vlastně olympijský vítěz na horských kolech a závodník, který jezdil strašně rád do Prahy na ten takový exibiční závod, který tady byl na Pražské schody na Hrad. A když jsem se ptal, téměř každý den jsem se Miguela Martineze ptal, co Lenny, protože jsem častokrát typoval ho na vítězství v etapě. A on říkal, no dneska Jiri, dívej se, dneska do toho chce jít. A zase mu to nevyšlo, jo, zase o kousek. Tenkrát v té etapě, kdy už to vypadalo, že tu etapu vyhraje, najednou se kolem něj prodral žlutý expres tady Pogačar a jak tam Lenny Martinez mlátil do těch řidí, tak říkal, tak já už jsem se těšil, že to jednou vyjde a zase ne. Tak líbilo se mi, že Miguel Martinez mi ukazoval fotku z pražských schodů, kde má Lennyho asi v roce a půl na řidítkách, tak dneska ten kluk pátý na Tour de France. Jo. Tak to jsou příběhy a zase jako skvělej Francouz a jako to dělá tu Tour de France pořád, to třeba i nutí ty francouzské diváky se na to dívat, i když jako dlouho už tu Tour nevyhráli, tak teď mají vlastně nejblíž svoje hrdiny tomu žlutému trikotu. 4. a 5. místo Paula Sexase a Lenny Martineze. To je jenom jako nabídka na další ročníky pro francouzské diváky, ale těch diváků tam z celého světa, o tom se taky asi budeme bavit.
5: Dostaneme se k tomu za chviličku. Já se tě chci teď ještě zeptat na jedno jméno, které už padlo dvakrát, a to je Chris Froome. Ty jsi s ním taky strávil dost času, protože on byl vlastně v rámci té stejné firmy s tebou pracovně na Tour de France. A já vím, že jsem se tě vlastně na něj ptal ještě tady, když jsem byl ve studiu, asi už to bylo po tom Tourmaletu. A ptal jsem se tě, co on třeba říká na to, jak se ta cyklistika změnila, protože to byla klasicky etapa, která v té éře týmu Sky by prostě vypadala úplně jinak, než jaký teď jelo UAE na Tadeje Pogačara a taky to dopadlo s jiným výsledkem, než by se, kdyby se jelo na Chrise Froome. A i když on tedy, komu čest tomu čest, v té závěrečné fázi kariéry taky tam měl třeba nádherný asi 80-kilometrový únik někde na Giro. Ale jak si tu současnou cyklistiku a tu současnou Tour užívá a užíval Chris Froome, čtyřnásobný vítěz závodu?
6: No, já jsem měl vlastně a říkal jsem mu to na konci, když jsme se loučili, že to pro mě byla fakt obrovská čest strávit s ním vlastně měsíc dennodenního kontaktu od rána do večera, protože on se stal vlastně hlavním ambasadorem toho našeho hospitality programu. Měli jsme tam ještě další VIP řidiče, se mnou řídil ty auta ještě Pedro Orio, skvělý španělský sprinter, a měli jsme tam belgické závodníky, kteří vyhrávali třeba klasiky a tak dále v minulosti. Ale ten Chris Froome dodal po asi 8 letech, co tuhle tu práci dělal Andy Schleck, a Andy Schleck se stává vlastně od letoška novým ředitelem týmu Lidl Trek, tak vlastně tím, že jsme najali a dokázali jsme najmout vlastně jako hlavního ambasadora Chrise Froomea, tak to byl, jako, když to řeknu úplně vulgárně, to byl kauf normálně, jako kauf století pro nás, protože neskutečně vstřícný kluk na to, co dokázal, čtyřnásobný vítěz Tour de France, vítěz Gira, dvou etap na Vuelte, teda dvou ročníků Vuelty, 7 vlastně Grand Tour, a na to, co dokázal, jo, každý ráno pumpoval kola našim hostům, jo, když bylo potřeba snížit sedlovku, tak prostě vyndal imbusy. ale zároveň.
5: To bych asi nepřežil, ani jako třeba víš, jak jsi říkal ten pár, co vyhrál to jako v soutěži, tak představa, že tam dorazím na jeden den na Tour de France a čtyřnásobný šampion toho závodu mi upravuje výšku sedla, tak to by asi se propadl hambou.
6: No, ale tam je vidět jako ta vstřícnost, že čím víc toho člověk v životě dosáhne, tak tím se chová normálnějc a normálnějc. A bylo hrozně hezký, že když jsme třeba šli s Chrisem mezi fanoušky a on si nasadil takovou ten klobouček na hlavu, aby ho nikdo nepoznal, tak prostě lidi si tam fotili nějakého 170. závodníka v celkovém pořadí, prosili ho o selfiečko a vedle nich stál Chris Froome a jenom se tak jako usmíval. Do té chvíle, než si ho někdo všimnul a pak jsem mu musel odtáhnout, pak jsem říkal, hele Chrisi, musíme jít, jo, pardon, pardon, takže jsem ho občas musel zachránit, ale strašně hodnej kluk, neskutečně jako i charismatický v tom, že každý večer vlastně jsme rozebírali tu etapu a ty jeho postřehy, jako tam je vidět, že jako Tour de France nemůže vyhrát někdo, kdo o té cyklistice nedokáže přemýšlet. Jo. A on jako neskutečně rozebíral ty etapy, sám říkal, že vůbec nechápe jako tu pozici tady Pogačara, že jako ta cyklistika musí být úplně někde jinde, když se tady někdo takhle zjeví. A zase na druhou stranu jako bylo tam hrozně postřehů, který by pak jako nějakým způsobem ukazovali, že to, co se děje na té Tour de France, tak je vlastně logický. Hmm. A mě by to třeba nenapadlo, protože nikdy takhle vysoko v té profesionální cyklistice jsem se nepohyboval a samozřejmě logicky jsem nikdy nebyl v pozici, že bych třeba vyhrával tu Tour de France. A rozebírali jsme ty kroky. O některých jsme říkali, že nechápem, jak to dokážou, ale jako dokázali. A o některých zase říkal, že prostě něco podobného řešili v tom týmu Sky, protože ta dominance týmu Sky v jeho době byla vlastně stejná jako UAE Emirates. A jsem fakt strašně vděčný, mě to jako obrovsky zase jako nastřelilo tu chuť do té cyklistiky, protože častokrát tady mluvím o tom, že třeba to běhání pro mě začínalo být poslední dobou zajímavější, ale tenhle ten zážitek z té Tour de France mě se vrátil jako do hry a jsem pochopil, že ta cyklistika je to samozřejmě, čím žiju a právě i díky tomu Chrisi Froomeovi, takže díky a těším se na další ročník.
5: Tak si přiznejme, že tě to možná taky nakoplo, protože jsi vlastně byl na největším cyklistickém závodě na světě, byl jsi na něm od začátku do konce a ještě jako to tak klidně můžeme říct, jsi vlastně si jeho součástí, protože ty jsi v té karavaně a prostě se pohybuješ vlastně v rámci té celé akce toho celého cirkusu. Když to takhle s nadsázkou nazvu, tak oslý můstek na další velké téma, protože tím pádem si projel vlastně celou tu Francii s tím závodem a to jsou diváci, fanoušci, protože pro ty cyklistika je opravdu výjimečná. Pořád zůstává sportem, který je prostě zdarma. Máte to jednoduché, když investujete svůj čas a dostanete se na nějaké místo po trati, tak tam prostě stojíte a oni kolem vás projedou. To, že oni potom třeba jedou 70, když stojíte ve sjezdu, tak to je v zásadě vaše chyba, že je nevidíte, ale je to jenom šmouha. Tak já jsem se ve středu ptal Pavla Bittnera na to, kde se mu to líbilo i třeba stran té divácké podpory nejvíc, tak se teď chci zeptat tebe. Nebudu prozrazovat, co říkal Pavel, ale co ti utkvělo v paměti?
6: No, mě samozřejmě den dobytí Bastily, to je vždycky nádhera a to je prezentace francouzské hrdosti, ale takové té krásné hrdosti. Jo. A to bylo moc příjemný, ale potom mě překvapilo den vlastně po dobytí Bastily, což bylo myslím, že úterý a ve středu, kde je už normálně běžný pracovní den, tak to vypadalo vlastně pořád stejně, jakoby setrvačností ty lidi vlastně udělali stejnou atmosféru a to byla úplně běžná nudná etapa někde uprostřed Francie, vlastně taková někde kolem Loary a jako ta atmosféra byla úžasná a tam jsem si uvědomil, co pro ty Francouze ta Tour de France znamená. Bylo také hezké, že na téhle etapě já jsem potkal svoji ex-přítelkyni, se kterou jsem dlouho chodil, když jsem byl mladý a ona dneska žije ve Francii, má děti, které se tam narodily a vlastně už je to francouzská. A jí, kterou cyklistika vůbec nezajímá, tak jsem jí pozval na tu jednu etapu, aspoň na start. A vlastně bylo vidět, jaký to baví, jaký to pohltilo. A takže zdravím Katku na dálku a mám radost, že jsem vlastně pochopil, že vlastně pro každýho tenhle ten závod je neskutečným zážitkem. A hrozně hezký bylo, měli jsme tam jako hosta Tomáše Třeštíka, významného fotografa, pořád mladýho kluka, ale jako známýho fotografa tady z České republiky a on mi řekl v autě zajímavou myšlenku. Říkal, vlastně já vidím, jak je to demokratický sport, že vlastně k té trati může přijít každý, že to je vlastně zadarmo, není tam žádná bariéra. I co se týče kontaktu, což je někdy až scary, v těch je to někdy jako já se bojím za ty závodníky na Alpe d'Huez a na těchhle těch kopcích, na těch etapách. Ale mě třeba se strašně líbily Vogézy jako atmosférou. Ty kopce Ballon d'Alsace, Grand Ballon, neskutečný. Možná je to tím, že je to blízko Německa, že tam zase přijedou, jako je to dobře dostupný po dálnici, i třeba z Belgie a tak dále, takže tam byla úžasná atmosféra. Na to, jaký má, teď jsem to chtěl říct prostě, ale jaký má zákoutí má té Francie, se to jede. Tak jak ty cesty jsou úzký, nahoru, dolů, teď ještě byl problém s tím horkem, že tam tekl asfalt, jo, nebezpečný. I takový technik, jako Tom Pidcock, tam spadnul, tak to byl zážitek. A když ještě od těch diváků odhlídnu, tak pro mě vlastně celá ta Tour de France byla nádherná v tom, že a říká se to vždycky, že to je vlastně cestopis po Francii. A tentokrát i s tím Španělskem, s těmi Pyrenejemi a vůbec s tou kulisou toho severního Katalánska. Tak opravdu jako tohle to láká ty lidi na to kolo. Spousta těch fanoušků tam přijede právě s kolem. Za ten kemper tam zaparkuje. Ty jsi tam vlastně byl díky tomu závodu Le Top de Tour de France, co je ještě další důvod, proč tam ty lidi jezdí, že si můžou tu nejtěžší etapu vychutnat. K tomu se asi dostaneme až příští týden, protože myslím si, že ta Tour de France nám vydrží ještě na jeden díl. Ale když teda se bavíme o těch fanoušcích, tak fakt souhlasím s tím Tomášem Třeštíkem, že to je opravdu neskutečně demokratický sport. I co se týče vlastně toho přístupu k té cyklistice u těch dětí a začínajících závodníků, že to je vlastně jako strašně nízkoprahový, že většina těch klubů, a já to vidím i tady v Čechách, ty kluby, ty kola jsou schopný dětem půjčit, to znamená, že ta maminka se rozhodne, jo, dobře, zkusím dát kluka na cyklistiku a vlastně to tolik nestojí, jo. A proto vždycky ten sport byl jako hodně jako chudinský, dělnický, ty závodníci fakt byli schopní dřít, protože pocházeli z dělnických rodin. A dneska pořád je ta cyklistika strašná otročina. A i ten tady Pogačar, sice je to takováhle dominance, ale on třeba po rovinaté etapě, která mu nechutná, a říkal to i Chris Froome, že pro něj nejhorší byly ty transportní etapy, kde člověk nemůže nic jako vyhrát. Může to jedním pádem jako přijít o tu Tour de France, protože někde najede na nějaký odhozený bidon. A vlastně jede se, to jsou závodníci, kteří jsou spíš jako do kopců. A teď se jede 60 po té rovině dneska. A ty vrchaři tam samozřejmě trpějí, i když jsou jako chráněný těma svýma domestikama. A já jsem viděl tady jedinkrát unavenýho a byla to právě jedna z těchto těch transportních etap. A říkal jsem si, večer jsem se ptal Chrise Froomea, jak to cítil on, a on říkal, já když byla etapa třeba ta královská přes Galibier, Col de la Croix de Fer, ta dvacítka s cílem na Alpe d'Huez, tak já jsem se na ní těšil, protože to je můj terén, to je místo, kde já jsem ochotnej a schopnej podat svůj nejlepší výkon, ale ty rovinaté etapy, to je prostě, tam člověk trpí. A to jsou asi etapy, na který se těší sprinteři, na který se těší závodníci jako Matthew Van Der Poel, který mimochodem, oslý můstek, ano. Matthew Van Der Poel, to, co předvedl v té poslední etapě na Champs-Élysées přes Montmartre, s Tadejem Pogačarem opět,
5: jak jinak.
6: Tak tahle ta dvojice jako vesmírných závodníků, tak to, co předved Matthew Van Der Poel, jak v té etapě, kterou vyhrál v půlce Tour de France, tak v té etapě, kterou vyhrál v té poslední, tak jako klobouk dolů. Neskutečný, co ten člověk je ze sebe schopný vyždímat. Ono je nějaký vlámský, nebo prostě pořekadlo v cyklistice, že tohle je výkon, který jde až jako spod nechtu u palce, u nohy. Jo. Ale já si myslím, že to šlo ještě od někaj dál, protože tohle to, co předvedl, kde vyčerpal za sebe úplně maximum, tak to se fakt jako, to byla podívaná hodná právě zakončení týhletý výjimečně nádherný Tour de France.
5: Vzpomínky nám nám stal 2019. Matěj van der Poel nejenom, že je nejsilnější, ale ještě ze sebe prostě absolutně nepochopitelně dokáže dostat do poslední kapičky 100% té energie, kterou má. Jirko, tak asi ten Montmartre tam zůstává, ne? Já myslím, že tohle se asi nedá zrušit.
6: To by byla strašná škoda. A jako mně se na tom líbí, že to mají rádi i ti závodníci. Ta atmosféra je tam úplně stejná, jak na Alpe d'Huez, ale je to kultivovanější. Jako kdo tam jednou byl, ať na tom Alpe d'Huez, anebo na tom Montmartru, a slyší, jak, já nevím, 10 000 lidí zpívá jednu písničku, skáčou do rytmu, nejdřív doprava, pak doleva, je to prostě, z toho mám husí kůže ještě teď, když se na to vzpomenu. Samozřejmě pak jsou tam ty zážitky, kdy jsme jeli autem na těch stoupáních, ať v těch Vogézách, nebo na Alpe d'Huez, a ti fanoušci vám to auto málem otočí na střechu, lezou vám po střeše, po haupně, stříkají vám do, pokud zapomenete jako já zavřít okýnko, tak já jsem přijel do cíle a měl jsem na sobě pivo, víno, v klíně hranolky, celý zlitý od hlavy jak patě vodou, protože letos byla nějaká novinka, že byly stříkací pistole, takže jsem dostal několikrát zásah, ale to je ta atmosféra, to je prostě to krásný, a je to ten důvod, proč ty lidi jsou tam tak dlouho dopředu, oni to mají prostě jako nekonečnou party.
5: Zmínili jsme to, co zmiňoval Pavel Bittner, zmínili jsme ty tři místa Vogézy, Paříž a tedy Alpe d'Huez. Já na chviličku se u Alpe d'Huez zastavím, protože tam jsem na ty dvě etapy, které tam končily, byl já, hodně mě právě rozesmáli francouzští komentátoři v televizi, víš, jak říkali, možná to potom ono to proniklo ven, víš, jak říkali, tady je Pogačarovi na tom kopci, Pacman, takový ten žlutý, co žere ty kuličky prostě, vlastně začínal dole a měl prostě nějaké 3,5 minuty na jako neuvěřitelně kvalitní únik, který tam byl, a oni prostě tohle použili a mě to úplně jako sundalo, protože mi to přišlo, že to strašlivě sedí, a tady Pogačar za těch 35 minut prostě jako ten Pacman dokázal prostě sežrat úplně všechno, co před ním bylo, a já jsem vlastně byl mezi skupinkou řeckých fanoušků a amerických fanoušků. S Američany jsme mimochodem probrali především to, že právě to, co říkal Tomáš Třeštík, že jak je možné, že tohle je zadarmo, že to by prostě v Americe absolutně nebylo možné ještě v době, kdy se tam konal světový šampionát a řešilo se, kolik tisíc dolarů prostě stály lístky na tu vyřazovací část vlastně toho turnaje. Zatímco tady, jak ty si říkal, kdo přijde, ten přijde, kdo vidí, ten vidí. A prostě tohle byla vlastně jedna z těch věcí, které asi tady Pogačar možná měl napsané v zápisníčku, že tenhle ten kopec chce vyhrát, i když potom tvrdil, že vůbec neví, kolik to měl ten rekord Marka Pantányho, tak ten rekord tedy padl. A zároveň jsme se bavili o tom, že tam bylo prostě tak strašně moc lidí, že je otázka, jestli to takhle může vůbec pokračovat dál. Oni se tam přidávají ty bariéry, ale přeci jenom došlo tam k jednomu hodně ošklivému incidentu. Doplatil na to absolutně ne svojí vinou Rubio, pro kterého skončila Tour de France, což je prostě šílené. Ten člověk vůbec za nic nemohl. A je to prostě otázka, jestli se tohle nějakým způsobem dá vyřešit, a nebo jestli se bude muset třeba přistoupit k tomu, že by ty bariéry musely být všude, nebo že by se nějak omezilo prostě počet lidí. Už takhle byla vlastně omezena doprava, to už jako den a půl před etapou tou první se zabránilo tomu, aby tam přijížděly další auta, protože i když Alpe d'Huez není malé alpské městečko, tak pořád je to alpské městečko. A když se na ten kopec, na těch 21 zatáček chce postavit několik set tisíc lidí, tak prostě všichni nemůžou přijet autem. No,
6: nebyl tam milion, jako kdysi byl rekord na Alpe d'Huez, ale prý právě díky i těm nějakým restrikcím 600 tisíc, tak to je prostě šílený, a bohužel to, co se stalo Rubiovi, to, že prostě před ním zabrzdilo auto, tak to se prostě jako asi musí stát na takovýmhle davu a v tom počtu těch krizových situací, kterých i já, který jsem tam jel 2 hodiny před závodem, tak jsem měl, kdy prostě jsem měl pocit, že jsem přejel asi 50 lidem špičky a prsty jako u nohou, protože prostě ty lidi nemají půd sebe záchovy. Ale co na tom je vlastně fantastickýho, že tam nikdo se na nikoho nezlobí, není tam žádná animozita, jak mezi fanoušky, tak třeba mezi policií a těmi fanoušky, protože když už tam policie zasáhne, tak zasahuje spíš jako z důvodu, že chtějí chránit ty lidi, kteří jsou třeba podnapilí, a protože kdyby někdo spadnul pod to auto, a i když tam to auto jede prostě pomalu, tak by to bylo těžký zranění. Takže tohleto se mi na tom líbí, ale jako je to do budoucna se to nějak asi bude muset řešit, protože ty lidi jsou jakoby vynalézavější v těch různých sebeprezentačních jako projevech, to, že jsem tam viděl úplně nahé chlapy, ženy oblečené prostě zase naopak jako do kožichů, měli na sobě přeskáče, viděl jsem někoho s lyžema, prostě šílený věci, zvířata, jurský park, já nevím.
5: Já mám rád takovou oblíbenou dvojici nafukovacích jednorožců. Ty mám rád, jo. Ti evidentně cestují z celou tour a ty mám zase moc rád já.
6: Já jsem viděl spoustu fanoušků, který jsem viděl vlastně každý den, stejně jako samozřejmě slavného fanouška Didiho Senfta, toho čerta, toho ďábla Tour de France, tak také. Ten už je tak dokonce sofistikovaný, že má svůj instagramový profil, kde každý den ukáže, kde je, aby si ho lidi mohli najít. Prostě těch příběhů je tam strašně moc. Neměli jsme čas dneska, trošku mě to teď mrzí, že jsme neprobrali české závodníky, ale budeme se jim věnovat za týden, protože ta práce, kterou tam odvedl Matyáš Vacek, to byl pro mě jeden z největších highlightů té Tour de France. To, jak pomohl Matsi Pedersenovi. A oba dva. I to, že Mats Pedersen ten zelený trikot nejlepšího sportéra vybojoval. A způsobem, jakým mu Matyáš Vacek k němu pomohl, neskutečný, a to fakt jako to chci probrat příští týden. A stejně tak hrdinství Pavla Bittnera po tom, co se rozsekal v 70-kilometrové rychlosti, přišel jako to, o kolik přišel kůže, a hlavně třeba na dlani, o kterou se pak druhou půlku Tour de France musel opírat o řidítka, jako fakt hrdinství. A to, co předváděl třetí Čech, třetí do party Jakub Otruba v těch dvou únicích dne, a to, jak všichni tři byli pozitivní od první etapy do poslední, každý den, kdy jsem měl možnost s jedním z nich mluvit, tak jako já od první etapy do poslední, každý den, kdy jsem měl možnost s jedním z nich mluvit, tak jako já z nich mám tak strašně radost, jak

0: Radiožurnál 11 hodin. Monika Vrchotová a zprávy.
1: Vysoké teploty způsobují častější nehody, podle BESIPu jsou řidiči méně pozorní. Končí dobrovolné vojenské cvičení, studenti přísahají. Fotbalisté Hradce Králové postoupili do třetího předkola Evropské ligy. Jablonec pokračuje v konferenční lize. V Praze komplikují dopravu nehody v tunelech směrem na Barandovský most. A bude slunečno, k večeru s možností přeháněk nebo bouřek a s teplotami až do 39 stupňů.
2: Radiožurnál, zprávy. Víme, co se děje.
1: Česko se i dnes potýká s rekordními vedry. Vysoké teploty můžou podle ministerstva dopravy ovlivnit řidiče. V horku jim hrozí větší riziko dopravních nehod. Nejčastěji za ně může nepozornost, únava nebo zdravotní kondice. Pokračuje vedoucí oddělení bezpečnosti silničního provozu Tomáš Neřolt.
3: Větší riziko zdravotních indispozic, ale také ta únava vede častěji třeba k mikrospánku za volantem. Řidiči by na to měli myslet, měli by si dělat velmi často přestávky. Musí počítat i s tím, že mohou uvíznout v koloně. Je dobré mít dostatek tekutin, také hlavně palivo, protože když mi potom dojde, tak zácpě nemohou klimatizovat.
1: Na cestě by sebou měli řidiči mít i nabitý mobilní telefon a lehké jídlo. Neřolt varuje i před vysokými teplotami v zaparkovaném autě. Nechávat by v něm lidé neměli děti ani zvířata. Od zítřka se některé firmy musí přihlásit k plnění nových povinností. Nařizuje jim to zákon o kritické infrastruktuře. Povinnost se týká části firem z odvětví energetiky, potravinářství nebo dopravy. Jednou z novinek má být třeba dostatečné zabezpečení objektů kamerovými systémy, říká Jakub Rejzek z Hospodářské komory.
4: To, co je velmi důležité, je taky doložení plánu obnovy té služby, tak aby jsme si mohli být jistí, že podniky, které jsou regulované, můžou naběhnout po nějaké události znovu do poskytování těch regulovaných služeb bez toho, aniž by to mělo významný dopad na provoz a na občany této země.
1: Firmy se k plnění zákona přihlásí přes portál kritické infrastruktury. Ministerstvo vnitra následně rozhodne o tom, jestli se jich povinnosti týkají. Následně mají firmy 10 měsíců na to opatření zavést. Na vrtulníkové základně v Náměšti nad Oslavou právě končí slavnostní vojenská přísaha studentů, kteří se tam zúčastnili prázdninového dobrovolného cvičení. Letos se jejich počet víc než zdvojnásobil. Na místě je reportér Milan Soldán.
5: A studenti, nebo teď už vlastně vojáci, se přesunuli do hangáru, protože jestliže jejich výcvik byl náročný, tak přísaha neméně, museli strávit nějakých 30-40 minut na rozpálené betonové ploše. Jinak jsem do Náměště nad Oslavou se na dobrovolné vojenské cvičení letos přihlásil. 127 studentů, dokončilo jich 113, z toho 30 dívek. Z Náměště nad Oslavou Milan Soldán, Radiožurnál.
1: Lesní požár ve Větřkovcicích na Opavsku už mají hasiči pod kontrolou. Povedlo se jim zastavit jeho šíření. Na místě ale dál zasahuje 13 hasičských jednotek. Stupeň požárního poplachu klesl ze třetího na druhý. Hasiči s požárem nepřetržitě bojují už od včerejšího odpoledne. Oheň poškodil zhruba 27 hektarů lesa a část přilehlého strniště. Po pádu laviny na pákistánské osmitisícovce Broad Peak záchranáři objevili těla 4 horolezců. Úřadům se zatím nepodařilo zjistit jejich identitu. Lavina tam zavalila celkem 10členný mezinárodní tým, který vedl zkušený britsko-nepálský horolezec Nirmal Purja. Ten v roce 2019 během pouhých 6 měsíců vylezl na všechny osmitisícové vrcholy. Kromě něj byla v expedici mimo jiné Američanka, Pákistánec nebo Číňan. Podle vedení pákistánského alpinistického klubu byly do pátrání nasazené helikoptéry a další prostředky.
6: Sport. Fotbalisté Hradce Králové postoupili do třetího předkola Evropské ligy, když norské Tromze porazili i po druhé, tentokrát doma 3-1. Ve stejné fázi kvalifikace konferenční ligy si zahraje Jablonec. Ten po úvodní prohře o gol v Chorvatsku zdolal v odvetě Varaždín 2-0. Dalším soupeřem Severočechů bude lotyšský klub RFS Riga. Hradec Králové čeká Bešiktaš Istanbul s českým záložníkem Václavem Černým. Česká fotbalová reprezentace by odpoledne mohla oznámit nového trenéra. Teď kvůli tomu mimořádně jedná výkonný výbor fotbalové asociace. Radiožurnálu to potvrdil jeden z členů výboru, Jaroslav Tvrdík.
7: A já pevně věřím tomu, že svávají jednání mimořádné, protože trenéra mají. Věřím tomu, že to bude dobrý trenér a věřím tomu, že ho v jednu představíme, ano.
6: Hlavním kandidátem na pozici trenéra národního týmu je Španěl Santi Denia. Španělský deník AS už ve středu informoval o tom, že by

0: měl u české reprezentace podepsat smlouvu na 2 roky.
1: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
2: Kolony na D1 u Brna, ucpaná silnice 13 v Bílině. Na D1 vázne provoz na příjezdu do Brna z Prahy. Pomaleji pojedete od zhruba 180. kilometru až do Brna k omezení. Je to nesouvislá kolona pro osobní auta asi na 20 minut. Na D1 pozory v opačném směru na výjezdu z Brna do Prahy. Na kilometru 183 ve stoupání havarovalo osobní auto. Blokovaný je stoupací pruh a brzdí se. Silnice 13 z Mostu do Teplic je ucpaná v Bílině. Silný provoz tam brzdí nepojízdný kamion. Kolony jsou tak o něco delší, průjezd řídí policisté. V Praze brzdí provoz nehody na městském okruhu v tunelech ve směru Stroje na Barandovský most. První nehoda na začátku Strahovského tunelu, 3 dodávky v pravém pruhu. Další nehoda pak ve Zlíchovském tunelu, ta už je mimo jízdní pruhy. Regulují výrazně vjezdy do tunelu směr na Barandovský most, tak čekejte kolony v okolí. Ještě jedna nehoda v Praze brzdí provoz na dálnici D7 na příjezdu do Prahy od Slaného a Chomutova. Za nájezdem od letiště blokuje pravý pruh a tvoří se kolona od sjezdu na Kněževes. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
1: Volejte call centrum Zelené vlny 800 553 553. Počasí.
3: Dnes je jasno až polojasno, později odpoledne a večer bude od západu přibývat oblačnosti a na severozápadě se místy jinde jen výjimečně přidají přehánky nebo bouřky a bude horko 35 až 39 stupňů na severu Čech kolem 34, na horách bude kolem 29 stupňů. To byly zprávy.
4: Hezké páteční dopoledne od mikrofonu Radiožurnálu Sport vám přeji krátce po 11. hodině. Hokejisty extraligových Pardubic posílí útočník Tomáš Nosek. Vítěz Stanley Cupu z roku 2025 se do mateřského klubu vrací po 12 letech, které strávil v Zámoří. Dynamo o jeho příchodu informovalo na svém webu. Nosek v NHL odehrál v základní části 514 utkání a s bilancí 47 branek a 73 asistencí. V playoff přidal 17 bodů v 68 utkáních. Hrál za Detroit, Vegas, Boston, New Jersey a naposledy za Floridu. Kvůli zdravotním problémům ale vynechal podstatnou část poslední sezony. Nosek je další výraznou posilou úřadujícího mistra. V letní přestávce Pardubice angažovali reprezentační útočníky a mistry světa z roku 2024 Davida Tomáška a Matěje Stránského.
1: Radiožurnál Sport a Lukáš Michalík.

0: To byl Brian Adams v pátečním vysílání radiožurnálu Sport. Fotbalisté Hradce Králové jsou ve třetím předkole Evropské ligy. Norské Tromsø porazili i po druhé, tentokrát doma 3-1. Dalším soupeřem východočechů bude Bešiktaš Istanbul, za který hraje křídelník Václav Černý. Jablonečtí hráči si zase zahrají třetí předkolo konferenční ligy. Varaždín porazili v domácí odvetě 2-0 a otočili tak nepříznivý stav z úvodního duelu, který v Chorvatsku prohráli 2-3. Severočeši přitom museli během zápasu na chvíli do nedobrovolného oslabení.
1: Hrála se 62. minuta, Jablonec vedl 2-0 a postupový výsledek už mohl jen bránit. V tu chvíli z hrací plochy odcházel Jiří Sláma, který se podílel na obou brankách Severočechů, a u střídačky už čekal Antonín Růsek. Sudí Slámu vyzval, aby odchod z trávníku neprotahoval, a obránce tak k postranní čáře ze středového kruhu doklusal. I přesto ale Růska čtvrtý rozhodčí do hry nepustil. Proč, vysvětluje jablonecký kouč Luboš Kozel.
2: Popravdě řečeno, já jsem to už ani moc nesledoval, protože jsem se něčemu věnoval, najednou vidím, že nesmí hrát. Takže patrně bylo uplatněné pravidlo, že vlastně ten střídavší hráč musí do 10 vteřin vystřídat. A když se to nestihne, tak oni toho vystřídaného dají ven, ten nový musí minutu čekat. Takže já popravdě řečeno ani nevím, jak dlouho to trvalo, nebo prostě počas jsem se věnoval nějakým taktickým věcem a samozřejmě jsem byl překvapený.
1: Mluvil Kozel o jednom z pravidel, která se osvědčila na nedávném mistrovství světa a taky teď můžou sudí využívat třeba i v evropských pohárech. Rozhodčí vedle kontroly délky střídání hlídají i hráče, aby neotáleli s autovým vhazováním, anebo golmany při rozehrávce.
2: Určitě přispívají tomu, že se víc hraje, to je jako jednoznačně. Samozřejmě zase to posuzování někdy je tolerantnější, někdy míň, jako takže jako jsou to věci, které by měly sloužit ku fotbalu, jako ku prospěchu fotbalu, ku prospěchu hry, aby bylo víc čistého času hry, takže já s ním jako víceméně souhlasím, ale samozřejmě bylo by důležité, aby se to uplatňovalo na všechny stejně a ve všech případech podobně. No.
1: Doufá Kozel, že budou sudí ve zmíněných situacích nejen v evropských pohárech rozhodovat spravedlivě. Jablonecký trenér si to znovu bude moct ověřit v neděli, kdy se Severočeši v šancelize představí na hřišti Pardubic. Úvodní duel třetího předkola konferenční ligy proti týmu RFS Riga je pak čeká příští čtvrtek na domácím stadionu. Odvetu odehrají o týden později v Lotyšsku a pokud znovu dvojutkání zvládnou, bude je od účasti v základní fázi soutěže dělit jen jeden soupeř. Z Jablonce Tadeáš Skalický, Radiožurnál.
3: Poslouchej Sport.
4: Radiožurnál Sport.

0: V 11 hodin a 17 minut posloucháte vysílání jediné čistě sportovní rozhlasové stanice v Česku, tedy radiožurnálu Sport. Tenista Dalibor Svrčina nestačil na turnaji v Los Cabos na loňského šampiona Denise Šapovalova a v Mexiku se postupu do svého prvního semifinále na okruhu ATP nedočkal. 23-letý český tenista s Kanaďanem prohrál po setech 4-6 a 2-6.
1: Poslouchej Sport.
2: Radiožurnál Sport.

0: Vrchol sezony už na jejím začátku. Česká hokejová reprezentace žen vyrazí na klíčovou akci nového ročníku už v listopadu. Mistrovství světa v Dánsku se bude hrát v době, kdy některým z hráček ještě ani nezačne klubová sezóna.
1: V podstatě takový politický, biznisový rozhodnutí, který my úplně nemůžeme ovlivnit, a my na to teďka musíme jenom dobře reagovat a já říkám to, že kdo na to zareaguje nejlíp, bude na koni a nemůže nás to nějakým způsobem svazovat, musíme udělat maximum pro to, aby ty holky byly připraveny.
2: Řekla generální manažerka české ženské hokejové reprezentace Tereza Sadilová.
1: Problém je trošku to, že ty soutěže každá začíná trošičku jinak, takže v Evropě nám holky hrají už od září, ale současně ty z TPWHL nebudou mít za sebou ani jeden soutěžní zápas, takže tuhle tu vlastně skládačku dá dohromady bude voříšek, ale věřím tomu, že se s tím poperem.
2: Brzkému termínu světového šampionátu se kalendář akcí přizpůsobil. Češky před ním vyrazí na turnaj do Švýcarska, Finska a Švédska.
1: Není to tak, že bychom neměli nic. Myslím si, že v podstatě ta nálož těch zápasů zůstává téměř stejná, ale je to menší časový horizont.
3: Bude to náročný s tím turnajem v listopadu, hlavně tím, že nebudeme mít klubový týmový tréninky předtím, ale budeme každá vlastně mimo reprezentaci trénovat sama, takže to bude zajímavý.
2: Nebyla z listopadového termínu nadšená opora české reprezentace Kristýna Kaltounková, která je jednou z hokejistek, které hrají profesionální ženskou hokejovou ligu v Zámoří. A ta odstartuje až po mistrovství světa. Proto Tereza Sadilová hledá možnosti, jak špičkovým hráčkám zajistit odpovídající přípravu.
1: Je to v našem hráčku, že my jsme to vlastně dělali i loni, kdy jsme jim zařizovali nějakým způsobem tréninky v nějaké užší skupině právě pro ty PWHL. Je to něco, co dělají i chlapi, že v Říčanech vlastně trénují ty hráče NHL za podpory reprezentace. A samozřejmě pro nás jako by bylo super, kdyby i ty český kluby si je vzali pod křídla, právě třeba jejich mateřský kluby. Vím, že některé holky trénují na Slávy a tak dále. Takže když ta holka se má kam vracet, tam může právě trénovat třeba s těma klukama, myslím si, že to je pro ní jako skvělý a doufám, že se tam to povede i letos.
3: Bude náročný vstup do sezóny, protože po mistrovství je to, když hrajete třeba 3 zápasy za 5 dní, tak není to pro to tělo úplně super, takže já si myslím, že do PVHL pak každá přijdeme do těch klubů, pak přijedeme každá úplně rozlámaná, ale uvidíme, nemám zkušenost, takže nedokážu přesně říct, ale tohle to jsou tak naše odhady, co jsme se trošku bavili, ale těšíme se na to, že nemusíme čekat až do dubna aspoň.
2: Snažila se přece jen najít nějaká pozitiva Kristýna Kaltounková. S nadhledem nahlíží na nezvyklý termín mistrovství světa Daniela Pejšová, která v létě vyměnila Boston za San Jose.
4: Já si myslím, že sportovci se vždycky musí jakoby přizpůsobit k tomu, jakoby jaká ta situace je, a takhle to prostě je vždycky i během té kariéry, takže my si uděláme prostě všechno pro to, aby jsme se tomu přizpůsobili a předvedli ten nejlepší výkon na to mistrovství.
2: To začne v Dánsku 6. listopadu a české hokejistky se v základní skupině utkají se Spojenými státy americkými, Švýcarskem, Německem a Rakouskem. David Kalvas, Radiožurnál.
5: K vysílání Radiožurnálu Sport už neodmyslitelně patří taky výjezdy naší fotbalové talk show Desítka.
6: Dobrý den, začíná další živá desítka Pavla Horváta. Tento rok je speciální, protože si připomínáme 50 let od zlata československých fotbalistů na Euro 1976 v Bělehradě a taky 30 let od stříbra českých fotbalistů v Anglii na mistrovství Evropy.
7: Ve čtvrtek 6. srpna se vypravíme do Zubří a kromě našeho experta Pavla Horváta se znovu můžete těšit i na historky autora legendárního gólu mistra Evropy z roku 1976 Antonína Panenky.
8: Můj spoluhráč Bohemce a do dneška nejlepší kamarád Karel Dobijáš, on se zhlídnul v anglickém hráči Georgi Bestovi. A George Best byl jeden z mála hráčů, který měl opravdu dlouhý vlasy až na ramena. A on si ty vlasy nechal takhle narůst, takže byl tím známý. Já pamatuju se, když přišel do Bohemky, první, co ho přivítal trenér Pospíchal, mu říká: Karolko, ale takovýma vlasama bys tady neměl hrát. Měl bys se nechal ostříhat. A on říkal: pán trenér, to radši odjedím z tohoto klubu.
5: Kromě Horváta s Panenkou do Zubří dorazí i vzácný host. Mistr německé Bundesligy s Kaiserslauternem a kapitán stříbrného výběru z Eura 1996 Miroslav Kadlec, který tehdy před finále ve Wembley představoval své spoluhráče anglické královně.
9: Nebylo to vůbec jednoduché, protože člověk se soustředí na fotbal a teď přišel tiskový mluvčí a vykládal mě tam nějaký protokol, co se bude dít před zápasem, jak se máme chovat, a v ten moment jsem si to tak neuvědomoval, ale když jsem přijel domů, tak se mě, musím říct, že lidi ptali víc snad na královnu, než na ten fotbal.
7: Desítka Pavla Horváta živě.
5: Ve čtvrtek 6. srpna od 19 hodin v klubu Zubří.
7: Podrobnosti najdete na webu radiožurnalsport.cz.
5: Poslouchej Sport.
7: Radiožurnál Sport.

0: Radiožurnál půl dvanácté. Zprávy a Monika Vrchotová.
1: Senioři budou moct od srpna bez sankce ukončit penzijní spoření a získat zpět státní příspěvky, které museli vrátit státu. Umožní to novela zákona o doplňkovém penzijním spoření. Česká města zavádějí opatření kvůli horku, v ulicích instalují mlžítka a otevírají jinak nepřístupné prostory, aby se lidé mohli schladit. Například v Praze k tomu poslouží klimatizovaný Škodův palác v Jungmanově ulici. V Brně jsou otevřené prostory v historické nové radnici na Dominikánském náměstí. Městí. Ulicemi Moravské metropole také projíždí třikrát denně kropící vůz. Hranici mezi Marokem a španělskou exklávou Ceuta podle vlády v Madridu za poslední den překročilo 49 tisíc lidí. Stovky marockých migrantů se na španělské území snaží taky přeplavat přes moře. Nejméně 18 z nich jich přitom během uplynulého dne utonulo. Španělsko na místo vysílá armádní a policejní posily. Do Ceuty kvůli tomu míří i španělský premiér Pedro Sanchez. Od zítřka budou moct cestující na dalších linkách pražské integrované dopravy nastupovat všemi dveřmi. Nově to bude možné v 50 spojích, například na Českobrodsku a Nymbursku nebo mezi Prahou a Příbramí, Benešovem nebo Vlašimí. Zároveň na více než 120 linkách bude systém po ročním zkušebním provozu fungovat trvale. Sport. České tenistky budou v září hrát o titul v poháru Billie Jean Kingové v nejsilnější možné sestavě. V nominaci kapitánky Barbory Strýcové jsou wimbledonské finalistky Linda Nosková s Karolínou Muchovou, dále Marie Bousková a nejlepší deblistka planety Kateřina Siňaková.
2: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
3: Ucpaná D1 v Brně a nehoda ve Strahovském tunelu v Praze. Na dálnici D1 čekejte silný provoz a kolony na příjezdu do Brna směrem z Prahy. Je to nesouvislá fronta od 180. kilometru až k omezení na 196. Osobním autem těch 16 kilometrů pojedete bezmála půl hodiny, kamionem delší dobu. Pozor dejte i na dálnici D2 ve směru z Brna do Bratislavy. Za Hustopečemi se dojíždí do kolony. Je tam omezení na 32. kilometru. A podle našeho zpravodaje se brzdí prudce.
4: Brzdí se tu až do úplného zastavení. Je to docela náhle, nečekají to vodiči a nepřidají pozor.
3: A zdržíte se okolo 10 minut. V Praze komplikuje dopravu nehoda ve Strahovském tunelu. Ve směru z Troje na Barandovský most se na začátku tunelu srazily 3 dodávky, blokují pravý pruh, regulují kvůli tomu vjezdy do tunelu a tvoří se kolony. A větší fronty čekejte i na pražském okruhu ve směru z letiště na D1. Od Zličína ke sjezdu na Ořech pojedete asi 20 minut. Ucpává se kvůli tomu i plzeňská D5 na příjezdu do Prahy zhruba od 4. kilometru a jsou to hlavně kamiony. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
2: Volejte call centrum Zelené vlny 800 553 553. Počasí.
1: Dnes je slunečno, později odpoledne má od západu přibývat oblačnosti a výjimečně se objeví přehánky nebo bouřky. Teploty vystoupí na 35 až 39 stupňů. Na severu Čech bude kolem 34 a na horách kolem 29 stupňů. To byly zprávy.
2: Poslouchej Sport.
5: Radiožurnál Sport.

lesa hoří rodnej dům, hoří rodostatek sousedům. To je smůla, drahá, podívej. Hasiči to stejně přejedou, oni si moc dobře nevedou. Jsou i sirky, ať je nevím.

Krátce po 11:30 dopoledne pokračuje páteční vysílání radiožurnálu Sport. Česká tenistka Daria Vidmanová porazila v Memphisu bývalou světovou trojku Sloane Stephensovou 6-2, 6-4 a poprvé si zahraje čtvrtfinále turnaje WTA. V něm 23-letou moskevskou rodačku čeká jiná Američanka Volinecová. S ní se Vidmanová o další vylepšení svého kariérního maxima utká vůbec poprvé. Už za pár minut vás vezmeme na basketbalový kemp do pražského Radotína, tak si na to počkejte.

0: Basketbalové léto je v plném proudu a na hřištích se potí i mladí hráči. Ti, kteří se přihlásili na basketbalový kemp Víta Krejčího, mají dnes v pražském Radotíně pořádně nabitý program. Krejčí je momentálně jediným Čechem v zámořské NBA a jak to přímo na kempu vypadá, nám už řekne Veronika Šlajzová, která se do Radotína vypravila. Hezké dopoledne.
1: Krásné dopoledne.
0: Dopolední část programu už mají mladí basketbalisté za sebou, tak co všechno si stihli vyzkoušet?
1: Dopoledne se věnovali tady hlavně individuálním dovednostem, práci s míčem nebo střelbě. Ale tady kromě těch individuálních věcí, tak mají taky týmová cvičení. Třeba před chvílí trénovali obranu, jak si při ní vzájemně pomáhat, anebo jak se pohybovat opravdu jako jedno mužstvo s jedním nastavením mentálním. Hráči i hráčky už mají za sebou taky několik hodin na hřišti a všichni jdou do cvičení opravdu naplno. A samozřejmě je vidět, že velkou motivací pro ně je přítomnost právě jediného hráče v NBA, Víta Krejčího. Všichni opravdu makají na 100% a to i přesto, že je dneska opravdu horko a nedá se říct, že tady v Radotínské hale je nějak extra příjemně. Mimo jiné i proto, že kemp je plně obsazený a celkem je v jedné hale na 70 mladých basketbalistů a k tomu tady trenéři. A dodám, že jsou tady i další basketbalově známá jména, trenér Zef Moore, který má zkušenosti právě s trénováním hráčů v NBA, anebo hráčka české ženské basketbalové ligy Pamela Efangová.
0: A co tedy, Veroniko, hráče a hráčky ještě čeká, možná nejen dnes, ale i v rámci obecně toho basketbalového kempu, který se vlastně můžu zeptat, jestli trvá delší čas několik dní?
1: Je to jenom jednodenní. Dneska už je čeká oběd, po něm následuje beseda s Vítem Krejčím, při které bude mluvit například o uplynulé sezóně v NBA. No a pak se s ním budou moct hráči a hráčky vyfotit nebo si dojít třeba pro podpis. Mimochodem, Vítek se rozhodně nenudí, protože kromě toho, že se snaží ostatním radit, tak si i sám věnuje tréninku, chodí tady mezi těmi jednotlivými stanovištěmi, na které je celá hala rozdělená a při radění, tak zároveň tady si sám vyzkouší nejen najet do koše, ale třeba i zasmečovat, z čehož mají samozřejmě děti velkou radost. No a k tomu ještě plní ty, řekněme, mediální povinnosti, tedy to, že samozřejmě děti od něj chtějí podpisy nebo třeba tu fotku. No a odpoledne už bude pokračovat další tréninkový program soutěže ve střelbě. A já už jsem tady pár soutěžních cvičení viděla a opravdu všichni se chtějí předvést nejen před Vítkem, ale třeba i před ostatními trenéry, kteří tady jsou, a samozřejmě se taky povzbuzují a je vidět, že je to hodně baví.
0: To říká reportérka Veronika Šlajzová, která navštívila basketbalový kemp jediného Čecha v NBA na pražském Radotíně. Samozřejmě ohlasy Víta Krejčího v našem vysílání později uslyšíte. Veroniko, moc díky za tvůj čas a zase někdy naslyšenou.
1: Naslyšenou.

0: Na Radiožurnálu Sport už jste o tom několikrát slyšeli. Česká fotbalová asociace na dnešní 13. hodinu svolala mimořádnou tiskovou konferenci, na které by její vedení mělo představit nového reprezentačního trenéra. Nejen podle španělského deníku AS by národní tým měl poprvé v historii převzít cizinec, konkrétně Španěl Santi Denia. Ten v minulosti 15 let trénoval ve své zemi mládežnické reprezentace. S olympijským týmem Španělů získal zlato na olympijských hrách v roce 2020. Naposledy působil v katarském klubu až Šahania, kde ale kvůli neuspokojivým výsledkům skončil už po 13 zápasech. Tiskovou konferenci České fotbalové asociace vám v našem vysílání po 13. hodině nabídneme v přímém přenosu.
1: Poslouchej Sport. Radiožurnál Sport.

To byla Tina Turner v pátečním vysílání radiožurnálu Sport v 11 hodin a 51 minut. Ruští boxeři se můžou účastnit mezinárodních soutěží pod státní vlajkou i s hymnou. Federace World Boxing po zasedání své výkonné rady v Glasgow oznámila, že pro ně omezení zrušila. Platila od vpádu ruských vojsk na Ukrajinu v únoru roku 2022. Válka přitom i dál trvá. Od konce dubna mohli boxeři z Ruska i jeho spojence Běloruska startovat v mezinárodních soutěžích pod neutrální vlajkou. Odteď už bez omezení. Podobně se rozhodly i jiné sportovní federace po výzvě Mezinárodního olympijského výboru ke zmírnění sankcí, například plavecká, juda, šermu, zápasu, stolního tenisu nebo moderního pětiboje. Zákaz pro Rusko naopak dál platí třeba v ledním hokeji, fotbalu, atletice, biatlonu nebo míčových sportech. V některých dál můžou soutěžit jen jako neutrální.

0: soutěž.
1: Už skoro 100 let vysíláme sportovní reportáže.
2: Výborně, Tondo!
3: Už skoro 100 let jste s námi u všeho důležitého.
2: Nádherné, přátelé, Jirka Čáslavská je olympijskou vítězkou.
1: A platí to dál na stanici Radiožurnál Sport.
4: A je to gól! A tenhle ten sen o medaili dostává reálné kontury.
3: Ročně vysíláme stovky přenosů z nejrůznějších disciplín i nejrůznějších míst na zemi.
1: Poslouchej Sport.
3: Radiožurnál Sport.

Radiožurnál 12 hodin. Vysíláme hlavní zprávy. Radiožurnál 12 hodin. Vysíláme hlavní zprávy.

0: Fotbalová asociace jedná o novém trenérovi reprezentace. Měl by jim být Španěl Denia. V Praze brzdí provoz nehoda ve Strahovském tunelu. Bude slunečno, k večeru v Čechách s možností přeháněk nebo bouřek a s teplotami až do 39 stupňů. Dobré poledne, jsou tu hlavní zprávy s Monikou Vrchotovou.
1: Radiožurnál, hlavní zprávy. Víme, co se děje.
0: Nedostatkový lék Tamoxifen je teď v některých lékárnách dostupný. Radiožurnálu to řekl ministr zdravotnictví Adam Vojtěch za hnutí ANO. Jde o část mimořádné tisícikusové dodávky ze zahraničí, kterou prodejny převzaly až dnes.
2: Máme 90 kusů balení. Nám vystačí do té doby, než nám dojde další objednávka. U nás by neměl vzniknout problém, že by jako ty balíčky momentálně došly.
3: Říká mluvčí Masarykova onkologického ústavu v Brně Klára Jirkovská. Třeba po včerejší zavážce, ale v menších lékárnách pacientky přípravek nesehnali. Tamoxifen by přitom neměli vysadit na déle než 2 týdny. Ministr Vojtěch Radiožurnálu řekl, že Česko vyjednává o nákupu léku z Portugalska a Německa.
4: My v tuto chvíli máme rozjednáno zhruba 5 000 balení, které by mohly dojít v těch následujících týdnech.
3: Lékárny zároveň můžou přípravek alternativně objednat třeba z Polska. To pojišťovny běžně nehradí, ministerstvo s nimi ale dnes o této možnosti bude jednat. Marek Sedláček, Radiožurnál.
0: Hamás souhlasí s plánem na své odzbrojení. Vysoce postavení činitelé hnutí to potvrdili zpravodajské agentuře AFP a britské BBC. Americký prezident Donald Trump předtím oznámil, že Rada míru dosáhla dohody, na základě které odevzdá zbraně teroristické hnutí Hamás i další palestinské ozbrojené skupiny.
5: Hamás odevzdání zbraní podmiňuje stažením izraelské armády, příchodem palestinské technokratické vlády a obnovou pásma Gazy. Podle Trumpa se má izraelská armáda stáhnout po dokončení odzbrojení. Odpovědnost za bezpečnost by pak měly převzít mezinárodní stabilizační síly spolu s nově vytvořenou palestinskou policií. Agentura Reuters už dřív s odvoláním na nejmenovaného izraelského činitele uvedla, že Tel Aviv není s domluvenými podmínkami spokojený. Izraelská armáda teď kontroluje asi 70% pásma Gazy. Z Blízkého východu Jana Karasová, Radiožurnál.
0: Do španělského města Ceuta na severu Afriky přišlo za poslední den nekontrolovaně až 49 tisíc lidí. Číslo odhadované španělským ministerstvem vnitra odpovídá více než polovině obyvatel této španělské exklávy. Při snaze obeplavat hraniční plot mořem se utopilo nejméně 19 lidí.
6: Svůj příchod do Ceuty v ulicích spontánně oslavovali 10 000. Španělská média píší o pasivitě marockých pohraničníků. Madrid do Ceuty posílá armádu. Ty, kteří přišli neoprávněně, slíbil co nejrychleji vrátit do Maroka, ačkoliv nejvyšší soud zrychlený proces navracení migrantů přicházejících do Ceuty po moři zakázal. Právě to k aktuální situaci podle ministra teritoriální policie Angela Torrese přispělo. Na zřejmě rekordní příchod imigrantů reagovala zpřísněním hraničních kontrol se Španělskem Francie a opatření údajně chystá i Itálie. Dominik Tesár, Radiožurnál.
0: Navzdory posílení ostrahy hranice se na marocké straně plotu shromažďují tisíce dalších lidí. Pákistánští záchranáři na hoře Broad Peak objevili těla 4 účastníků mezinárodní horolezecké expedice. Zatím se je nepovedlo identifikovat. Celkem 10členou skupinu při cestě na 8000 vrchol strhla lavina.
7: Tým vedl zkušený britsko-nepálský horolezec Nirmal Purja, který v minulosti vylezl na všechny 8000 během pouhého půl roku. Podle satelitních dat, která zveřejnil deník Pakistan Today, horolezci po zasažení lavinou padali stovky výškových metrů. Na místě od rána pátrají 2 vrtulníky a záchranáři s rezervními kyslíkovými lahvemi. Už v půlce července zavinil pád laviny na Broad Peaku zranění 3 lidí. Polského horolezce se zlomenou nohou do základního tábora snesli 3 nepálští šerpové. Nestabilním terénem museli sestoupit zhruba 1500 výškových metrů. Matěj Kolář, Radiožurnál.
1: Radiožurnál. Hlavní zprávy.
8: Víme, co se děje u vás.
0: Známý autobazar Štěpánek Auto přestal platit své závazky. Od klientů si půjčil přes 500 000 000. Štěpánek ale firmu prodal a je v zahraničí. Případ už vyšetřuje policie.
9: Čekala jsem, že mi peníze budou vyplacené ke konci dubna. To se nestalo.
10: Říká paní Radka z Kladenska.
9: A zjistila jsem, že vlastně areál je prodaný, zaměstnanci tam nejsou.
10: Bývalý majitel Štěpánek ještě na začátku července klientku ujišťoval, že se vše splatí. Poté se ale odmlčel a je v zahraničí. Radiožurnálu nakonec

0: Petr Štěpánek na dotazy odpověděl. Řekl, že se Autobazar po 24 letech rozhodl prodat, aby se věnoval biznisu s úložními boxy ve firmě Whitebox 24. Mnoho investorů nevěří, že se peněz dočkají a podali trestní oznámení, říká mluvčí středočeské policie Vlasta Suchánková.
1: Případem se zabýváme, konkrétně řeší krajští policisté z odboru hospodářské kriminality.
0: Podle právníků by investoři teď neměli pasivně čekat a doufat, že firma nakonec zaplatí. A přesně to už se také děje. Skupina držitelů dluhopisů se spojila s advokátní kanceláří, která má vymáhat pohledávky a podat hromadnou žalobu. Tomáš Jeník, Radiožurnál.
2: Dálnice D3 je o 3 kilometry delší. Ředitelství silnic a dálnic otevřelo úsek z Nažidel na Českokrumlovsku ke státní hranici v Dolním Dvořišti. Tam je reportér Michal Bělský.
3: Část dálnice u hranic s Rakouskem se podařilo zprovoznit o měsíc dřív, než se původně předpokládalo. Dělníkům při stavbě pomohlo hlavně příznivé počasí. Podle odhadu ředitelství silnic a dálnic místem denně projede okolo 20 000 vozidel. Nový úsek ale zatím není ani z jedné strany napojený na dálniční síť. Na jihu Čech zbývá dokončit přibližně 12 kilometrů mezi Nažidly a Kaplicím nádražím. Hotové mají být do června příštího roku. Na rakouské straně se očekává napojení až v roce 2032. Z Dolního Dvořiště Michal Bělský, Radiožurnál.
2: Máme další tropický den. Teploty už teď na mnoha místech přesahují 30 stupňů Celsia. Třeba do centra Prahy, proto vyrazili dobrovolní hasiči a kropí tam ulice. Na Staroměstském náměstí je reportér Josef Beneda.
4: Tady na Staroměstském náměstí se přišly stovky lidí a turistů podívat na odbíjení orloje. Většina z nich se ale schovává ve stínu, aby alespoň trochu schladila. Už za chvíli by sem proto měla přijet jednotka dobrovolných hasičů, která nabírá nepitnou vodu do cisteren a vozí ji na místa, kde se pohybuje velké množství lidí. Dnes už takto ochlazovaly ulice třeba u Pražského hradu, přijedou také sem na Staroměstské náměstí nebo na Václavské náměstí. Lidé se v centru metropole můžou schladit také třeba ve Škodově paláci nebo v jiných klimatizovaných prostorách. Krom toho můžou využít pítka a mlžítka, kterých je po celém hlavním městě asi 50. Josef Beneda, Radiožurnál.
5: Sport. Fotbalová asociace České republiky by už za necelou hodinu měla oznámit jméno nového trenéra mužské reprezentace. Národní tým by měl vést španělský kouč Santi Denia.
6: O Deniově jmenování v týdnu psal španělský deník AS. O schválení nového kouče právě teď jedná výkonný výbor fotbalové asociace. Radiožurnálu to potvrdil jeho člen, šéf pražské Slávie Jaroslav Tvrdík.
7: Věřím tomu, že to bude dobrý trenér a věřím tomu, že ho v jednu představíme, ano.
6: 52-letý Santi Denia roky úspěšně působil u španělského fotbalového svazu. Vyhrál Euro v kategoriích U17 i U19. Před dvěma lety navíc získal v Paříži olympijské zlato. Podle deníku AS by měl v Česku podepsat dvouletou smlouvu. Tiskovou konferenci ze Strahova nabídneme na digitálním Radiožurnálu Sport v přímém přenosu. František Typovský, Radiožurnál.
5: A fotbalisti Sparty vyzvou v předehrávce druhého kola šance ligy Zlín. Zápas začne stejně jako přímý přenos Radiožurnálu Sport v 19 hodin. Radiožurnál nabídne reportážní vstupy.
8: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
9: Omezení na D2 u Hustopečí a v Praze komplikace. Na D2 ve směru z Brna do Bratislavy čekejte kolony za Hustopečemi. Na 31. kilometru je zúžení a kolona je tam asi na 10 minut. Na D1 vázne provoz na příjezdu do Brna směrem z Prahy. Od 180. kilometru pojedete pomaleji až k omezení a v Brně a zdržíte se asi 25 minut. Na silnici 38 z Kolína do Čáslavy čekáme kolony před Kutnou horou. Na křižovatce na Kaňk, čerstvá nehoda, 3 aut a projíždí se kyvadlově. V Praze stále uklízejí po nehodě ve Strahovském tunelu. Ve směru na Barandovský most je průjezdný jeden pruh a musí regulovat vjezdy do tunelu. A kolony čekejte i na Pražském okruhu ve směru z letiště na D1. Před sjezdem na Ořech postojíte 25 minut. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
8: Volejte call centrum Zelené vlny 800 553 553. Počasí.
2: Odpoledne bude slunečno, později hlavně v Čechách má od západu přibývat oblačnosti s možností přeháněk nebo bouřek a teploty 35 až 39 stupňů na severu Čech kolem 34. To byly zprávy.
10: Krátce popolední je s vámi páteční vysílání radiožurnálu Sport. Přejeme vám příjemný závěr pracovního týdne a taky dobrou chuť, pokud třeba právě obědváte. České tenistky budou na finálovém turnaji poháru Billie Jean Kingové v silném složení. V první nominaci jsou wimbledonská šampionka Linda Nosková, finalistka Karolína Muchová a dále Marie Bousková s deblovou jedničkou Kateřinou Siňakovou. V záloze je zatím připravená Barbora Krejčíková. Nominaci oznámila kapitánka Barbora Strýcová. Finálový turnaj poháru Billie Jean Kingové je na programu od 22. do 27. září v čínském Shenzhenu. Češky v úvodní hrací den narazí ve čtvrtfinále na tým Velké Británie. V případě postupu by se v dalším kole utkali s lepším z dvojce Kazachstán-Španělsko.
8: Radiožurnál Sport a Lukáš Michalík.

0: To byl Kurt Nielsen v pátečním vysílání radiožurnálu Sport. Už dnes odstartuje program druhého kola fotbalové šance ligy. Připomeňme si to, v 19 hodin nastoupí Sparta na Letné proti Zlínu. Tento duel vám nabídneme pochopitelně celý v přímém přenosu. Hráče Baníku Ostrava čeká zápas druhého ligového kola proti pražské Slávii v sobotu. Po úvodní výhře ve Zlíně 1-0 si po jednom z předzápasových tréninků s trenérem Baníku Romanem Skuhravým povídal reportér David Procházka.
1: Trenér Baníku Ostrava Roman Skuhravý po herním tréninku na Bazalech a také hlavně po vítězství sobotním ve Zlíně, tak jak s odstupem týdne hodnotíte ještě ten zápas?
2: Myslím si, že hodně podobně jako po zápase. Jsem rád za 3 body, jsem rád za ten poctivý výkon, ale potom, když si to jakoby rozdrobíte na drobný, tak prostě pokud chceme se zlepšovat, tak ve všech vlastně těch aspektech hry prostě musíme udělat výrazný zlepšení, protože jsme nebyli dobří a dohrávání boxu, nebyli jsme dobrý jakoby v přesnosti, ale samozřejmě zase tohle to jsou věci, které potřebují čas, takže teď spíš jsem trošičku jakoby zlejší na hráče, abych udržel v nich jakoby tu hladovost, protože to je pro nás klíčové.
1: Takže výsledek v tuto fázi, kdy jste přišel k týmu jako nový trenér, skládáte nový tým, tak je důležitější v tuto chvíli než ta hra, na které pak budete lpět.
2: Samozřejmě ten výsledek je důležitý, ale u mě je to jakoby jednoznačná rovnice. Že pokud dobře hrajete, pokud jste schopni držet balón a rychle ho získat jakoby na svou stranu, tak samozřejmě máte větší pravděpodobnost, že můžete být úspěšný a to je to, jakoby, k čemu směřujeme a některé věci, které se dějou jakoby opakovaně u všech týmů, tak vlastně jsou pro mě jako červený hadr na bejka, ale musím nebo učím se s tím pracovat, protože vlastně vždycky se to zlepší.
1: Cítím z vašich slov, že není důvod k nějakým velkým oslavám, ale šli jste si třeba po zápase s realizačním týmem sednout a trošku zajuchat nad tím výsledkem?
2: Vůbec. Já jednak nepiju a byl jsem po tom začátku té přípravy tak unavený, že prostě každá příležitost si chvilku jakoby odpočnout je pro mě jako klíčová. A samozřejmě už po zápase, když jsem viděl v autobuse vlastně zápas ze Zlíně, tak už jsem začal přemýšlet nad Sláví. Viděl jsem celý zápas vlastně v neděli a je to pro mě i pro mužstvo prostě dlouhodobě obrovská výzva.
1: Povídáme si s Romanem Skuhravým, trenérem Baníku Ostrava, fotbalistů Baníku Ostrava. Před zápasem se Sláví, ale vy jste mi říkal na začátku sezóny, že jste Ostravu ještě nestihl projít, tak v neděli alespoň byl čas pro rodinu někam se vypravit.
2: Ne, malej byl na soustředění, takže já jsem to využil na to, abych posekal a byl jsem se podívat odpoledne na Bčku a jak jsem říkal, tak potom už odpoledne jsem měl vlastně fotbalový odpoledne, protože jsem sledoval všechny 3 zápasy, které byly, tak abych si udělal z toho prvního kola jakoby obrázek, jak kdo na tom po té letní pauze.
1: Už jste nakousl vašeho dalšího soupeře v sobotu, pražská Slavia, ten možný nejtěžší soupeř. Vy jste už při svém příchodu při podpisu smlouvy tak nějak nadhodil, že byste z fleku hrál hned se Slavií. Teď máte za sebou přípravu a první ligový zápas, tak je ta situace Baníku o trošku veselější v tuto chvíli.
2: Jo, já vždycky něco plácnu a samozřejmě potom se mi to vrací jako bumerang. Ne, opravdu, tak jak jsem řekl v předešlý jako odpovědi, prostě Slavie je jako hegemon v této chvíli a brutální výzva pro mě, jak způsobem hry, tak samozřejmě jakoby brutální dominancí v českém fotbale a samozřejmě byl bych hrozně rád, aby jsme jakoby v tom domácím prostředí znova udělali krůček k tomu, aby jsme si pomaličku získávali velkou důvěru a podporu prostě fanoušků a to je pro nás v této chvíli alfa omega, to, že prostě Slavia je favorit, to nemá smysl spekulovat, ale byl bych hrozně rád, aby jsme neprodali svoji kůži lacino.
1: Ještě poslední otázka, ta základní sestava, kterou jste postavil ve Zlíně, tak byla to ta ideální v tu chvíli, nebo byly tam nějaké vynucené absence, jak jste tady v tom směru vlastně daleko?
2: Přesně tak, v tu chvíli byla ideální a nikdy bych si nedovolil spekulovat, ale samozřejmě já věřím tomu mužstvu. Velice pravděpodobně teď v sobotu zase bude ideální sestava jakoby trošičku jiná, takže samozřejmě trošku mě trápí to, že máme furt mimo Jirku Boulu a Maxima Djačuka, ale musíme si s tím poradit.
1: Tak to byl trenér Baníku Ostrava Roman Skuhravý před utkáním se Slávií. Děkuju za rozhovor.
2: Není zač, mějte se krásně.
1: Z Bazalu David Procházka, Radiožurnál.

12 hodin a 23 minut, to je aktuální čas, který svítí na hodinách ve Vinohradském studiu radiožurnálu Sport. Basketbalová reprezentantka Eliška Hamzová přispěla dalšími 5 body k vítězství Minnesoty v WNBA a odehrála téměř 14 minut, nejvíc ve své první sezóně v zámořské lize. Minnesota zdolala po 2 dnech opět Toronto, tentokrát v Kanadě 104-72 a nenašla přemožitele už 9 zápasů v řadě. Česká rozehrávačka k 5 bodům přidala stejný počet doskoků a 4 asistence. Dear God.

0: Sledujte Radiožurnál Sport i na sociálních sítích.
1: Jsme na Instagramu, Facebooku, síti X nebo YouTube.
0: Najdete tam historky z našich pořadů, aktuální zprávy nebo příběhy našich reportérů.
1: Radiožurnál Sport je i na sociálních sítích.
0: Poslouchej Sport.
1: Radiožurnál Sport.

0: Radiožurnál Půl jedné. Monika Vrchotová a zprávy.
1: Meteorologové zpřísnili výstrahu před zátěží teplem. Na většině území jižní Moravy je podle nich extrémní. S větším náporem výjezdů počítají i záchranáři. V horkých dnech hrozí lidem dehydratace a kolapsy. Zdravotníci ošetřují pacienty i s nevolnostmi nebo úžehem. Policisté v Česku vyšetřovali od začátku roku do konce června 225 případů stalkingu. To je zhruba o 20% víc než za stejnou dobu loni. Podle ministerstva spravedlnosti odchází od soudu s podmínkou téměř 2/3 agresorů, kteří jsou obžalovaní z nebezpečného pronásledování. Německo během dneška a víkendu očekává velké kolony na dálnicích. V Bavorsku a Bádensku-Württembersku začínají letní prázdniny. V dalších spolkových zemích naopak už končí. Mnoho lidí tak na dovolené vyráží nebo se z nich naopak vrací. První srpnový víkend bývá na německých dálnicích tradičně nejvytíženější. Loni německé úřady evidovaly přes 4 000 dopravních kolon. Rybáři na Zlínsku bojují s extrémně nízkými průtoky vodních toků. Třeba řeka Dřevnice má za sebou druhý nejsušší červenec za 40 let. Zlínský spolek Moravského svazu rybářů chce proto jednat s Povodím Moravy o pravidelném upouštění spodní vody z přehrady, která by měla alespoň trochu ochlazovat vodu v řece. Sport. Hokejista Tomáš Nosek patří Pardubicím. Vítěz Stanleyova poháru z minulého roku je další posilou obhájců titulu v Tipsport Extralize. Už dřív na východ Čech přišli David Tomášek a Matěj Stránský. A fotbalová asociace České republiky by za půl hodiny mohla představit nového trenéra reprezentace. Sešel se kvůli tomu výkonný výbor asociace. Mimořádná tisková konference začne ve 13 hodin, stejně jako přímý přenos Radiožurnálu Sport.
2: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
3: Nehoda na D1 před Divišovem a taky ve Strahovském tunelu v Praze. Na dálnici D1 ve směru z Prahy do Brna čekejte kolony za sjezdem na Sázavu. Na 38. kilometru se v levém pruhu srazila dvě auta. Částečně zasahují i do pravého pruhu a na místo se kolonou snaží dostat hasiči. Uvolněte uličku. Do kolony se dojíždí už kousek za sjezdem na Sázavu na 34. kilometru a zdržíte se okolo 20 minut. Na D1 kolony stále i na průjezdu Brnem směrem na Ostravu. Nejdříve omezení na 196. kilometru, pak ještě jedno na 210. sjezdu na Slavkov. Celkově počítejte pro osobní auta přes Brno asi 40 minut navíc. Brzdí se na 182. kilometru. V Praze brzdí provoz nehoda ve Strahovském tunelu ve směru na Brandovský most. Podle našeho zpravodaje havaroval motorkář v tunelu.
4: Motorka tam leží, jsou tam už policajti, je tam šipka, ale stojí to až do Holešovic nahoru. My jsme jeli Libereckou, Blanka stojí, Strahovský stadion, Strahovský pro nás stojí, ať se tomu lidi vyhnou, je to fakt strašný.
3: A provoz vázne i na dálnici D8 na příjezdu do Prahy z Ústí nad Labem. Brzdí se na 3. kilometru a pomaleji pojedete až do Kbelské ulice. Postojte i na Pražském okruhu ve směru z letiště na D1 před sjezdem na Ořech. Aktuálně asi 20 minut. A další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
2: Volejte call centrum zelené vlny 800 553 553. Počasí.
1: Dnes je jasno až polojasno, později odpoledne a večer bude hlavně v Čechách od západu přibývat oblačnosti a na severozápadě se místy jinde jen výjimečně přidají přehánky nebo bouřky. Teploty se budou pohybovat mezi 35 a 39 stupni, na severu Čech bude kolem 34. Tolik zprávy.
2: Poslouchej Sport.
5: Radiožurnál Sport.

Krátce po půl jedné odpoledne stále posloucháte páteční vysílání radiožurnálu Sport. Pátou letní posilou fotbalistů Realu Madrid je objev minulé sezony španělské ligy Carlos Espí. 21-letý útočník vzbudil pozornost v dresu Levante, které za něj získalo nejvyšší sumu v klubové historii. Podle deníku Marca to je 25 milionů eur, tedy v přepočtu zhruba 600 milionů korun. Real na webu oznámil, že Espí podepsal smlouvu na 5 let. Za Levante odehrál téměř 2metrový útočník poslední 3 roky. V minulé sezóně dal v 25 zápasech 11 branek, nejvíc týmu a pomohl mu k záchraně. Stal se taky nejlepším hráčem La Ligy do 23 let. Před španělským mládežnickým reprezentantem posílili kádr Marc Cucurella, Bernardo Silva, Ibrahima Konaté a Denzel Dumfries. Po sezóně bez trofeje povede Real v dalším ročníku staronový kouč José Mourinho.

0: Už jen zhruba 18 minut zbývá do pravděpodobného začátku tiskové konference České fotbalové asociace, na které by její vedení mělo představit nového reprezentačního kouče. Tuto tiskovou konferenci vám v našem vysílání nabídneme v přímém přenosu. A tak si můžeme zodpovědět otázku, jestli si dokážete představit fotbalové mistrovství světa bez evropských národních týmů. Já osobně tedy ne. Takový bojkot teď ale hrozí. Podrobněji už to vysvětlí František Kuna, kterého vítám ve studiu. Hezký den.
1: Dobrý den. Pokud Mezinárodní fotbalová federace FIFA nezmění svůj plán prodat část práv na elitní turnaje soukromým investorům, evropské týmy na jejich akcích hrát nebudou. Bojkot by se vztahoval i na mistrovství světa. Jednomyslně se na tom shodlo 55 členských zemí Evropské fotbalové unie UEFA na mimořádném zasedání. UEFA návrh označuje za netransparentní komercionalizaci fotbalu. Znamenalo by to, že by se evropské národní týmy nezúčastnily nejenom světového šampionátu, ale jakéhokoliv turnaje, který pořádá Mezinárodní fotbalová federace FIFA. Návrh představil prezident FIFA Gianni Infantino, který přišel i s myšlenkou, že by se světový šampionát nekonal jednou za 4 roky, ale každé 2 roky. Tedy čím víc turnajů, tím víc peněz. Prodej by se týkal třeba reklamy nebo vysílacích práv. Šéf pražské Slavie a člen výkonného výboru fotbalové asociace České republiky Jaroslav Tvrdík na radiožurnálu jednání Infantina kritizoval.
2: A já vlastně marně přemýšlím, co je na tom jako dobře. To rozhodnutí neučinila ani Rada FIFA, ani Kongres FIFA. Ty informace asi u sebe má pouze prezident FIFA, pan Infantino. Poslal to bez jakéhokoliv porozumění pro proces, pro detaily, poslal prostě do jednotlivých fotbalových asociací nabídku, o který ví jenom on.
1: Infantino zároveň ze získané částky slíbil 850 milionů korun těm fotbalovým svazům, které jeho návrh podpoří. Rozhodnout se mají do 19. září. UEFA plán opakovaně kritizuje, označuje ho za překročení hranice a prodej duše fotbalu. Tady je úryvek z nejnovějšího prohlášení.
3: Žádná z národních reprezentací UEFA se nezúčastní žádné soutěže FIFA, dokud tyto návrhy nezmizí. Některé věci jsou zkrátka příliš důležité na to, aby se prodávaly. Mistrovství světa patří fotbalu a vždycky bude.
1: Tolik prohlášení FIFA, tolik prohlášení UEFA. Světová média jako The Guardian, The Times nebo CNN informují také o propojení s americkým prezidentem Donaldem Trumpem, který má vřelý vztah s prezidentem FIFA Infantinem. Spojené státy byly jedním z pořadatelů uplynulého mistrovství světa a Infantino věnoval Trumpovi ještě před turnajem cenu míru FIFA. Teď ale zpátky k aktuálnímu plánu Infantina na prodej podílu světových šampionátů. Hlavním investorem by měla být společnost založená Joshuou Kushnerem, tedy bratrem Trumpova zetě Jareda Kushnera.
0: Zajímavé je, že předseda fotbalové asociace České republiky David Trunda původně návrh prezidenta Mezinárodní fotbalové federace FIFA Gianniho Infantina podpořil.
1: To ano, bylo to v rozhovoru pro televizi Sky News, i o tom mluvil v odpolední publicistice Jaroslav Tvrdík.
2: On za prvé řekl, že je to jeho osobní názor a za druhé řekl, že on osobně by nabídku FIFA zvažoval. Zřejmě měl pocit, že ta iniciativa je mířena dobrým směrem. Ta moje reakce byla taková, že jsem si přál, aby takto závažnou věc diskutoval celý statutární orgán českého fotbalu, to je výkonný výbor.
1: Nehledě na názor Trundy hlasovalo Česko, co by asociace, stejně jako všichni ostatní z Evropy, tedy pro případný bojkot turnajů pořádaných FIFA.
0: Když se podíváme do kalendáře Mezinárodní fotbalové federace FIFA, jaký turnaj je ten další na programu?
1: Je to zářijový světový šampionát hráček do 20 let v Polsku. Kromě domácí reprezentace by na turnaji mělo nastoupit také dalších 5 evropských zemí. A jak upozornila agentura AP, současné rozpory mohou ovlivnit i listopad. Padový výběr pořadatele mistrovství světa žen v roce 2035. Tam je jediným kandidátem na pořádání Velká Británie.
0: Tak uvidíme, jaký bude mít další vývoj situace ohledně Mezinárodní fotbalové federace FIFA a případné změny kalendáře jejich akcí. František Kuna byl ve studiu Radiožurnálu Sport. Díky za to.
1: Příjemný poslech.
4: Poslouchej Sport.
5: Radiožurnál Sport.

12 hodin a 49 minut posloucháte páteční vysílání radiožurnálu Sport. Česká fotbalová reprezentace má poprvé v historii zahraničního trenéra. Vedení České fotbalové asociace před několika minutami na svém Twitteru zveřejnilo video, na kterém vítá Španěla Santiho Deniu. Ten v minulosti 15 let trénoval ve své zemi mládežnické reprezentace. S olympijským týmem Španělů získal zlato na olympijských hrách v roce 2024. Naposledy působil v Katarské klubu až Šahania. Mimo jiné byl před lety u španělské reprezentační 21 asistentem současného trenéra hlavního A týmu Španělu Luise de la Fuenteho, který už tedy se Španěli slavil titul mistra Evropy i mistra světa. Tisková konference k oznámení nového kouče je naplánovaná na 13. hodinu a my vám ji ve vysílání radiožurnálu Sport pochopitelně nabídneme v přímém přenosu.

0: Pojďme si to zopakovat. Českou fotbalovou reprezentaci poprvé v historii povede zahraniční kouč. Česká fotbalová asociace ve videu na sociální síti X přivítala Španěla Santiho Diniu. Ten bude oficiálně představený na tiskové konferenci, která by měla začít na pražském Strahově za necelých 6 minut a v našem vysílání vám ji pochopitelně nabídneme v přímém přenosu. Tak nás poslouchejte i dál.
1: Je vám teplo a potřebujete se alespoň trochu ochladit?
2: I v létě vás bereme k ledu.
1: Vysíláme totiž dál o hokeji.
2: S Martinem Procházkou je tak čas na vzpomínky na hokejové začátky a bývalé spoluhráče.
3: Já ho představím, já jsem samozřejmě hrozně rád, že Ota Vejvoda přijal pozvání do našeho pořadu.
4: Naše filozofie byla strávit co nejvíc času v útoční třetině, takže jsme byli celkem jakoby disciplinovaní ve ztrátách puku, protože se nám nechtělo se nám jezdit 55 metrů na zpátek do vlastní třetiny, tak jsme se radši drželi na puku v útoční třetině. Rozí to říkat vůbec, to je 30 let, je promlčení.
2: Martin Procházka si i v letních měsících zve hosty z hokejového prostředí. A do pořadu Čistá hra můžete zavolat i vy.
1: Každé úterý mezi 10. a 11. hodinou dopoledne vysíláme živě.
5: Já přišel ráno do kabiny a říkám dobrý den, tam byl jeden hráč, ten říká, ty jsi zdravil. A říkám, no, já jsem tě neslyšel, tak přijď ještě jednou, pozdrav na hlas. No, tak já jsem šel za dveře, vrátil jsem se zpátky, říkám dobrý den. Jo, to už bylo lepší.
1: Ve vzpomínkách vás nevezmeme jen na ledovou plochu a na střídačku, ale i do hokejové šatny.
2: A ne vždy nutně za samotnými hráči, ale třeba i za kustody.
6: Jsme se honili stříkacíma pistolema a stříkali jsme po sobě vodu a kluci mě svazovali, házeli mě do bazénu. No ale teď už to, že jo, by si říkali, aby jsme dětkovi neublížili. Vždycky za mnou přišli tyhle, ta partička, tak co ty
7: slabé. Kdo to byl? Jména?
6: Neřeknu. No, tak byl to Skourovec, Kříž a tyhle ty.
2: I léto si můžete díky radiožurnálu Sport udělat částečně hokejové s pořadem Čistá hra Martina Procházky.
1: Poslouchej Sport. Radiožurnál Sport.

0: Radiožurnál je 13 hodin. A Monika Vrchotová připravila zprávy.
1: Teploty dnes můžou přesáhnout 37 stupňů Celsia. Meteorologové varují před přehřátím a dehydratací. Ukrajinské drony zničily další velkosklady firmy Wildberries v Rusku. České fotbalisty bude trénovat Španěl Santi Denia. Po nehodě popojíždí kolona na D1 u Ostředku směrem do Brna. Odpoledne bude slunečno, hlavně v Čechách, ale s přibývající oblačností a možností přeháněk nebo bouřek a s teplotami do 39 stupňů.
2: Radiožurnál, zprávy. Víme, co se děje.
1: Meteorologové varují před přehřátím.
2: Radiožurnál, zprávy. Víme, co se děje.
1: Meteorologové varují před přehřátím a dehydratacím. Extrémní záč.

0: dnech častější kontroly na venkovních koupalištích. Do areálů z bazény jezdí několikrát denně od začátku léta.
1: Omlouváme se za výjimečné přerušení aktuálních zpráv. Vysílání Radiožurnálu Sport vám totiž teď v přímém přenosu nabízíme mimořádnou tiskovou konferenci České fotbalové asociace.
2: Důvodem pro svolání této tiskové konference je představení nového trenéra české fotbalové reprezentace, kterým se stává Santi Denia a jeho asistentem bude Pablo Amo.

0: allá en Santi Denia, allá en la New Coach National Team. Vamos, Česko.
1: Vamos, Česko. Dovolte mi představit nového trenéra české reprezentace. Santi Denia byl španělským reprezentantem a jako hráč se zúčastnil olympijských her v Atlantě v roce 1996. 15 let působil v rámci španělské fotbalové federace, kde vedl reprezentační výběry do 16, 17, 19 a 21 let a také olympijský tým. Odkoučoval celkem 220 reprezentačních utkání na lavičce mládežnických a olympijských reprezentací Španělska. Jako hlavní trenér získal titul mistrů Evropy do 17 let a také mistra Evropy do 19 let. Jako asistent trenéra Luise Dalla Fuenteho se podílel na zisku stříbrné medaile na olympijských hrách v Tokiu v roce 2021. Jako hlavní trenér dovedl španělský olympijský tým ke zlaté medaili v Paříži v roce 2024. Podílel se na rozvoji řady hráčů, kteří následně nastoupili za seniorskou reprezentaci Španělska. A nyní mi dovolte, abych tady představil hlavní účastníky dnešní tiskové konference. Vítám zde předsedu fotbalové asociace České republiky pana Davida Trundu.
2: Dobrý den.
1: Vítám tady také generálního manažera reprezentací Pavla Nedvěda.
3: Dobrý den.
1: A pochopitelně pak oba trenéry Santiho Deniu i Pavla Ama. Vítejte v České republice.
4: Ahoj.
5: Thanks a lot.
1: A na úvod bych poprosil o slovo pana předsedu.
2: Tak dobrý den, dámy a pánové. Já bych vás chtěl také jménem Fotbalové asociace České republiky přivítat na dnešní mimořádné tiskové konferenci. Je mi obrovskou ctí a mám velkou radost, že můžeme představit hlavního trenéra České národní reprezentace Santi Deniu. Welcome in Czech Republic.
6: Vítejte v České republice a blahopřeji ke jmenování trenérem reprezentace.
2: Představit a poděkovat, nejprve představit asistenta Pablo Amo a také poděkovat stejným způsobem za to, že s námi spojí další pracovní budoucnost. Mám z toho velkou radost, vážím si toho a chtěl bych poděkovat také Pavlovi Nedvědovi za veškerou komunikaci, práci a intenzivní jednání, které jsme v posledních dnech vedli, a v neposlední řadě bych chtěl poděkovat všem členům výkonného výboru, kdy jsme před malou chvilkou jednoznačně s velkou podporou, enormní podporou schválili a podpořili tento návrh zahájení spolupráce s hlavním trenérem Santi Deniou a Pablo Amem jako asistentem. Jednání jsme vedli delší dobu, byly velmi intenzivní a mám radost, že dnes můžeme oznámit nové fungování v těchto dvou pozicích.
1: Děkuji a poprosil bych o doplnění pana generálního manažera reprezentací. Rovnou se zeptám, Pavle, jak probíhala jednání s novým koučem?
7: Tak my jsme věděli od začátku, jaký ten profil. My jsme měli přesně definovaný, jaký profil toho trenéra chceme a jakým chceme jít směrem. Věděli jsme, jak říkal pan předseda už v minulosti, že chceme jít zahraniční cestou a hledali jsme osobnost, která má zkušenosti, z mezinárodní zkušenosti, které by nás mohly posunout a společně vytvořit tým, který bude spolupracovat na dlouhodobý vizi a prostě komunikaci, vyměňovat si názory. Já jsem měl spoustu intenzivních jednání

0: detailních sesantů a bylo to velice, velice příjemný a otevřený s tím, že si opravdu myslím, že nás může obohatit o spoustu věcí. Poznal jsem, jaký on má pohled na, na naší reprezentaci, jaký má pohled na, celkově na fotbal a jakou má vizi, jakou má strategii a vím, že vlastně to není jenom, nebylo to jenom o těch slovech, protože on to zažil. Takže já si myslím, že pro mě jsem hrdý vlastně na celou Českou republiku, že tady dneska můžeme prezentovat takovýhle osobnosti světového fotbalu.
1: Děkuji. No a nyní už nastává prostor pro oba dva trenéry. Poprosil bych Santiho Deniu na poprvé. Zeptal bych se, jak probíhal první kontakt a setkání s předsedou fotbalové asociace.
2: Ze všeho nejdříve chci poděkovat panu předsedovi a chci poděkovat Pavlovi, panu Grigerovi a všem lidem z fotbalové asociace České republiky za tuto příležitost. Pro mě to je možná nejkrásnější den celé mé kariéry. Je to velká čest, velké privilegium, že se můžu připojit k tomuto projektu. Poprvé jsme se s panem předsedou setkali v New Yorku, asi před 2-3 týdny. Bylo to v hotelu a vím, že to je velmi milý a přirozený člověk. Já věřím ve váš projekt. A za poslední týden jsme se sešli s Pavlem a s panem Grigerou dvakrát. A je to opravdu neuvěřitelný, neskutečný projekt. Je to skvělá, historická fotbalová asociace, velice silná.
1: Zeptám se, proč jste se rozhodl přijmout nabídku? Proč jste se rozhodl přijmout nabídku trénovat český národní tým?
2: Něco jsem si sepsal, ale raději bych to přečetl. Proč? Protože jsem viděl projekt, kterému skutečně věřím. Od prvního rozhovoru s Davidem Trundou a Pavlem Nedvědem jsem cítil opravdové ambice a přání posunout český fotbal dopředu. To je opravdu tak, jak to cítím. Pro mě to vždy nešlo jenom o pozici fotbalového kouče. Chci lidi, kteří sdílí mé hodnoty a moje zaujetí fotbalem. Proto jsme vedli všechny diskuze a já jsem cítil profesionalitu a upřímnost a přání rozvíjet český fotbalový tým. Je to tak, pane předsedo? Také mám velice rád Prahu, mám rád Česko. Česká republika má hrdou fotbalovou minulost, vášnivé fanoušky a talentované hráče. Věřím, že tady je velký potenciál. Je to pro mě velká, ale správná výzva ve správný okamžik mé kariéry. Je to velká čest a privilegium stát se hlavním trenérem české reprezentace. A my oba do toho dáme všechno. Samozřejmě si musím získat důvěru hráčů, fanoušků a všech v českém fotbale.
1: A zeptám se, zda byste mohl popsat své hlavní trenérské zásady. If you can describe the principle of your work, které budete chtít uplatňovat u české reprezentace.
2: Hlavní principy je bojovnost. Bojovnost, boj je nejdůležitější. Stejně tak je důležité vytvořit rodinu. Každý národní tým by měl být jako rodina.
3: the association, the football association.
2: Myslím si, že fotbalová asociace České republiky je domovem fotbalu v této zemi, který je otevřený všem, dveře jsou otevřené všem, klubům, rozhodčím, trenérům, fanouškům. Tohle je domov a vy jste jako otec, pane předsedo. Takže hlavním principem je rodina.
3: We create an environment with
2: vytvoříme prostředí, kde budeme se navzájem podporovat. Lidé se budou navzájem podporovat, cítit respekt a budou společně, kolektivně bojovat úspěch. Nejlepší tým.
4: Tolik teda tisková konference nového trenéra českých fotbalistů Santiho Denii, který ve funkci nahradil Miroslava Koupka. Ten skončil na svém postu po nepovedeném mistrovství světa. Připomínám, že český národní tým tedy bude mít poprvé v historii zahraničního kouče, jejím Španěl Santi Denii, a s bohatými zkušenostmi ze španělských mládežnických reprezentací. Jedním z jeho asistentů bude Pablo Omo. Další podrobnější informace přinese přímo z místa náš reportér.

0: Poslouchej Sport.
1: Radiožurnál Sport.
2: Posloucháte páteční vysílání radiožurnálu Sport. Španěl Santi Denia se stal novým trenérem české fotbalové reprezentace. Do funkce ho schválil výkonný výbor. Oznámili to dnes na mimořádné tiskové konferenci v Praze představitelé České fotbalové asociace. Denia podepsal s vedením asociace dvouletou smlouvu s opcí. Jedním z jeho asistentů bude Pablo Amo. 52-letý rodák z Albacete bude prvním zahraničním koučem u českého národního týmu v historii. Ve funkci nahradí Miroslava Koupka, který předčasně skončil na lavičce reprezentace, krátce po neúspěšném vystoupení na uplynulém mistrovství světa. Bývalý hráč Atletika Madrid Denia slavil úspěchy se španělskými mládežnickými výběry a předloni dovedl olympijský tým ke zlaté medaili na hrách v Paříži. Další podrobnosti a ohlasy v našem vysílání připravujeme.

0: 13 hodin 22 minut posloucháte páteční vysílání radiožurnálu Sport. Česká fotbalová reprezentace má poprvé v historii zahraničního trenéra. Nový španělský kouč Santi Denia se s Českou fotbalovou asociací dohodl na dvouleté smlouvě s opcí. Jedním z jeho asistentů bude Pablo Omo. Nového kouče teď rozebereme s naším fotbalovým expertem, bývalým reprezentantem, pětinásobným ligovým šampionem Pavlem Horvátem. Pavle, vítej ve vysílání.
1: Dobrý den, tak nevím, jestli rozebereme úplně nového kouče, ale jeho jmenování určitě.
0: Jeho jmenování rozebereme určitě, tak jaké jsou tvoje aktuální dojmy? Samozřejmě to jméno už se proslýchalo, je to muž, který byl dlouho u španělských mládežnických reprezentací. Co na tuto volbu říkáš?
1: Tak samozřejmě má to spoustu konsekvencí, které určitě se budou objevovat postupně. Když je pojmenujeme, samozřejmě přichází trenér, který má něco za sebou, který by měl být kvalitní. Já ho osobně neznám, jeho práci jsem nesledoval. Samozřejmě španělský fotbal je teďka nejlepší na světě a mohlo by se zdát, že to ta cesta bude správná. Samozřejmě bude záležet na to, jakýma lidma se obklopí, na to jaký prostor dostane k tomu, aby jednak ovlivnil hru národního týmu a jednak samozřejmě asi, aby se i jeho práce propsala do českého fotbalu obecně.
0: Ve vysílání radiožurnálu Sport jsme měli možnost slyšet i úvodní slova Santiho Deny v nové funkci. Při dotazu na to, jaké jsou jeho trenérské zásady, zmínil bojovnost a vytvoření rodinné atmosféry. Přiznám se, že jsem čekal trochu něco jiného než tyto fráze, tak jak číst tato slova, co na ně říkáš ty?
1: Tak samozřejmě souhlasím s tím, že to byly fráze. Na druhou stranu asi jsme nemohli čekat, že na první tiskovce nám trenér řekne, že bude chtít hrát 4-2-3-1 a že bude chtít, aby pravej stoper vyvážel balón a levej hrál jenom do beka. Myslím si, že na to poznání toho, co trenér bude chtít hrát, budeme mít dostatek času, že těch tiskovek ještě bude dost a samozřejmě uvidíme, jestli trenér se o to bude chtít podělit nejenom samozřejmě s novinářema, ale i s trenérama mládežnických jednak reprezentací, ale i třeba těch akademií našich, kde ty trenéři se vzdělávají. Bylo by to fajn.
0: Pavel Horvát je s námi na radiožurnálu Sport. Probíráme jmenování nového kouče české fotbalové reprezentace Santiho Deny. Jmenování nového kouče, tím spíš zahraničního, samozřejmě provázejí velká očekávání. Ale není potřeba je teď trochu tlumit, nebo čeká, že snad jeden člověk dokáže změnit český fotbal natolik, že to bude opravdu výrazně znát, přeci jen on bude mít k dispozici pořád ty stejné hráče, nebo dost podobné?
1: Tak jeden člověk to dokáže změnit, ale ne za měsíc, ne za jeden sraz. Já si myslím, že i Míra Koubek prostě vzhledem k tomu času, já vím, že těch kritiků bylo spousta, já u některých věcí taky jsem byl kritický, ale ten trenér toho nároďáku má v podstatě úplně nejmín času ze všech těch trenérů, kam se ty hráči dostanou na to, aby něco vytvořil podle svého obrazu. Myslím si, že tady musíme jednoznačně respektovat to, že si přived jednoho asistenta, asi i tvoje nějaký další téma bude o realizačním týmu, takže já malinko předběhnu, prostě bude záležet, kdo všechno v tom realizáku bude a jaký budou mít funkce. Myslím si, že dneska už to opravdu není o tom jednom trenérovi, ale vidíme to opravdu nejenom na tom světovém šampionátu, ale už i v ligových soutěžích, ať už v cizině nebo u nás, prostě ten realizák nebo ty realizáky jsou více člený a každý tam má svoji specializaci a to bude záležet i na tom, jak obsadíme my tyhle místa.
0: Můžeme se k tomuto tématu přesunout. Realizační tým, zatím je jisté to, že si Santi Denia přivádí jednoho asistenta, tím bude jeho krajan Pablo Amo. A co teď ty další pozice? Nechal bys u národního týmu některého třeba ze současných asistentů, kteří působili pod Miroslavem Koubkem, připomínám Jan Rezek, Jaroslav Plašil, Jan Suchopárek, nebo je třeba pravděpodobné, když Denia přichází do neznámého prostředí, aby se obklopil lidmi, které zná z minulosti, a tím narážím na jeho bývalého spoluhráče Radka Bejbla, případně na dalšího bývalého fotbalistu Atletika Madrid Tomáše Ujfalušiho, protože to jsou hráči, které, nebo lidi, které on zná z minulosti.
1: No, tohle se jednoznačně nabízí. Já si myslím, že nebudeme daleko od pravdy, že teď já nebudu házet jména, ale asi si pravděpodobně nebude brát španělský trenér asistenty z Plzně nebo z Bohemky nebo ze Slávie, ale bude se chtít obklopit lidma, který zná, což jsou přesně tyhle hráči nebo bývalí hráči a kluci, kteří to Španělsko absolvovali. Musím říct, že si dovedu představit Radka Bejbla tak, jak ho znám, v nějaký roli i na hřišti. Jednak samozřejmě ta řeč je obrovská výhoda. Tomáš Ujfaluši, nemyslím si, že má trenérský ambice, ale dovedu si ho představit v nějaký roli, byť ta jeho slavná hláška, ta částka nesouhlasí, tak asi by se tam možná někde objevila, ale to si myslím, že už je opravdu velká minulost a naopak je to hráč, který prošel velkokluby a myslím si, že nám taky může cokoliv nebo spoustu těch věcí přinést. Takže tyhle ty lidi já si dovedu si představit Tomáše Vaclíka, že bude oslovený třeba na práci s golmanama. Tyhle ty hráči, který něco měli společného se Španělskem, tak si dovedu představit, že by se mohli do toho realizačního týmu dostat.
0: Česká fotbalová reprezentace má tedy poprvé zahraničního kouče Španěla Santiho Deniu. Povídáme si o tom s naším fotbalovým expertem Pavlem Horvátem. Pavle, ty se ve fotbale pohybuješ celý život, máš za sebou skvělou hráčskou kariéru, teď trénuješ, zkrátka to prostředí velmi detailně znáš. A proto se tě ptám, je český fotbal připravený na zahraničního kouče u fotbalového národního týmu, protože samozřejmě přichází odinut se svými vizemi a ty budou třeba narážet i s vedením asociace?
1: Nevím, myslím si, že by, teď to řeknu jako možná trošku tak jako tvrdě, že vedení asociace by se vůbec nemělo starat o to, jakým stylem trenér bude chtít hrát, ale dát mu ten čas na to, aby prostě ty svoje myšlenky a tu svoji práci mohl přenést na ty naše hráče. Samozřejmě my víme, že nemáme Daniho Olma, nemáme Jamala, nemáme Rodriho, nemáme Pedriho, máme prostě jiný hráče, ale nemyslím si, že máme úplně zoufalý hráče, myslím si, že máme potenciálně i mladý hráče šikovný a věřím tomu, že prostě ten trenér, pokud dostane čas a nějakou příležitost k tomu, aby to ty svoje myšlenky implementoval do českého fotbalu, že časem se prostě něco projeví, ale musíme být trpěliví, nemyslím si, že teďka zválcujeme celou skupinu té ligy, která nás čeká, Ligy národů.
0: Na to jsem chtěl přesně navázat, mluvil si o tom, aby dostal Santi Denia čas, nečeká ho vůbec snadný začátek na přelomu září a října, zápasy elitní skupiny Ligy národů, soupeři Chorvatsko, Anglie, Španělsko. Asi by si trenér uměl představit i samozřejmě jednodušší začátek a je dost pravděpodobné, že kdyby přišly nějaké debakly, že přijde samozřejmě i kritika a fanoušku. Takže k čemu nabádáš teď? Trpělivost?
1: Jednoznačně trpělivost. Já si myslím, že kdyby přišel teď to přeženu Maradona nás trénovat v tuhle chvíli nebo Pelé, tak stejně tyhle ty zápasy pro nás asi výsledkově nedopadnou dobře, ale jsme na začátku něčeho novýho, to vždycky bolí. Já jsem příznivec všech těch filmů, kdy outsideri nakonec vyhrávají a já doufám, že tohle bude náš případ.
0: Pavla Horváta se zeptám ještě na jednu otázku. Experti, fanoušci i další volali po nepovedeném mistrovství světa po obměně v hráčském kádru národního týmu. Santi Denia mluvil o tom na tiskové konferenci, že se poprvé potkal s vedením fotbalové asociace před 2 týdny v New Yorku, poté tedy tu nabídku přijal po zralé úvaze, ale narážím na to, že zřejmě neměl nějaký detailní, řekněme, přehled o hráčské základně v Česku, o hráčích národního týmu a podobně. Tak jak myslíš, že teď bude tvořit ten tým? Samozřejmě asi mu bude muset být někdo k ruce.
1: No, přesně tak. Myslím si, že v tom by na začátku měli mít roli tyhle ty kluci, jako třeba zmiňovaný Radek Bejbl, nebo i Petr Kouba byl v La Coruni třeba. Prostě to jsou kluci, který mají něco za sebou, jak fotbalově, tak trenérsky. A myslím si, že by měli být k ruce trenérovi minimálně v tom začátku a on určitě z těchto lidí by měl čerpat.
0: To říká náš fotbalový expert a tvář naší fotbalové talk show Desítka Pavel Horvát, se kterým jsme probrali jmenování nového kouče české fotbalové reprezentace, kterým se stal Španěl Santi Denia. Ten z České Českou fotbalovou asociací podepsal dvouletou smlouvu s obcí a jedním z jeho asistentů bude Pablo Amo. Pavle, díky moc za tvůj čas a měj se hezky.
1: Hezký den.
0: Samozřejmě i další ohlasy pro vás na Radiožurnálu Sport připravujeme. Přímo na místě je náš reportér František Typovský a už teď mohu říci, že po 15. hodině se spojíme s dalším expertem, fotbalovým trenérem, funkcionářem i manažerem Petrem Rumanem. Příjemný poslech Radiožurnálu Sport.
2: Poslouchej Sport.
3: Radiožurnál Sport.

0: Napětí, emoce, špičkový volejbal. Mistrovství Evropy ve volejbalu žen po 29 letech opět v Brně. Dva týdny plné strhujících výměn, dramatických momentů a radosti z vítězství. Od 21. srpna na brněnském výstavišti v pavilonu P. Buďte u toho. Buďte sedmým hráčem na hřišti na cestě za vítězstvím české reprezentace. Více na eurovolej2026.cz. Hlavním mediálním partnerem akce je Radiožurnál Sport.
1: Ve vysílání Radiožurnálu Sport dnes budeme často opakovat. Španěl Santi Denia se stal novým trenérem české fotbalové reprezentace. Do funkce ho schválil výkonný výbor a dnes to na tiskové mimořádné konferenci v Praze oznámili představitelé České fotbalové asociace. Denia podepsal s vedením asociace dvouletou smlouvu s opcí a jedním z jeho asistentů bude Pablo Amo. Wow!

0: 13 hodin a 40 minut posloucháte páteční vysílání radiožurnálu Sport. Fotbalová reprezentace má nového trenéra, stal se jím Španěl Santi Denia, který už je v Praze a může tak vyrazit večer na Letnou. Proč? To už na úvod sportovního přehledu vysvětlí Mikuláš Jáša. Mikuláši, krásný den.
1: Krásný den. No, protože tam fotbalisté z Lína budou hrát druhé kolo šance ligy, a to proti pražské Spartě, kde jsou někteří reprezentanti, kteří se v příštím týdnu představí v kvalifikaci Ligy mistrů, proto se zápas koná netradičně před víkendem. Pátek večer, ale brankáři z Lína Stanislavu Dostálovi vyhovuje.
2: Ideální, jako ještě kdyby bylo asi trošku míň teplo, tak by to bylo úplně ideální, ale to se nedá nic dělat, ale ten čas jako v 7 hodin večer, v pátek, myslím si, že pro lidi ideální a doufám, že uděláme příjemný večer. Já bych to preferoval klidně každý týden hrát úterý, pátek, mě by to vůbec nevadilo.
1: Pokud jste to náhodou nechytli, tak zopakuji, že utkání Sparta Zlín začne v 19 hodin, stejně jako přímý přenos radiožurnálu Sport.
0: Tenista Dalibor Svrčina nestačil na turnaji v Los Cabos na loňského šampiona Šapovalova a v Mexiku se postupu do svého prvního semifinále na okruhu ATP nedočkal. Český hráč s Kanaďanem prohrál 4-6 a 2-6. Naopak Daria Vidmanová porazila v Memphisu bývalou světovou trojku Stephensovou 6-2 a 6-4 a poprvé si zahraje čtvrtfinále turnaje WTA. V něm ji čeká Američanka Volinecová.
1: Obecně české tenistky budou v září hrát o titul v poháru Billie Jean Kingové v nejsilnější možné sestavě. V nominaci kapitánky Barbory Strýcové jsou wimbledonské finalistky Linda Nosková s Karolínou Muchovou. Pak je tam taky Marie Bousková a nejlepší deblistka planety Kateřina Siňáková. Kvalitu výběru si uvědomuje i kapitánka Strýcová.
3: Komukoliv jsem volala, tak hnedka řekl ano, holky byly úplně skvělý, takže nebyly tam jediný žádný komplikace a všechny se na to hrozně moc těší. Jenom když se na to kouknete jako na papíře a ty čísla za těma holkama, kde jsou v tom rankingu, tak je to jeden asi nebo z nejsilnějších týmů, co můžeme mít. A já jsem za to strašně vděčná, strašně ráda, že prostě chtěli hrát.
0: Pátou členkou českého výběru by se mohla stát Barbora Krejčíková, která se Siňakovou ve čtyřhře získala 7 grandslamových titulů. Tenistky v září v čínském Shenzhenu nastoupí ve čtvrtfinále poháru Billie Jean Kingové proti Velké Británii.
1: Hokejista Tomáš Nosek patří Pardubicím, je to vítěz Stanleyova poháru z minulého roku, který je další posilou obhájců titulu v Tipsport Extralize. Už dřív na východ Čech přišli David Tomášek a Matěj Stránský.
0: Tak a to byla na čas, alespoň tedy minimálně na čas, poslední zpráva, kterou přečetl ve vysílání radiožurnálu Sport Mikuláš Jáša, který se totiž loučí s naší redakcí. Je to velmi smutné. Mikuláši, jak se cítíš, tak to na závěr svého působení na radiožurnálu Sport.
1: Mějte se hezky a dobře, poslouchejte radiožurnál Sport.
0: Byl jsi v redakci tuším 5 let?
1: Tak.
0: Tak na co budeš nejraději vzpomínat? Zažil si toho dost a dost, na nedávné mistrovství světa ve fotbale si byl, ale cestoval si také s beach volejbalem. Co se ti vybaví?
1: Titul mistrů světa Ondřeje Perušiče a Davida Schweinera na mistrovství světa v Mexiku, olympijské hry v Pekingu, které byly poznamenané tou covidovou pandemií. Je toho dost, na co vzpomínat. Rozhodně ještě radiožurnál Sport nekončí, tak se ho užívejte.
0: Mikuláš Jáša tedy je ve vysílání radiožurnálu Sport alespoň na čas naposledy. Mikuláši, moc díky za tvoji práci, moc si vážíme a ať se ti daří ve všem, co budeš dělat i v budoucnu.
1: Hezký víkend, naslyšenou.
4: Poslouchej Sport. Radiožurnál Sport.

Už příští týden se můžete těšit na další výjezd naší populární fotbalové talk show Desítka Pavla Horváta. Tentokrát se vydáme do Zlínského kraje. Ve čtvrtek 6. srpna večer se v klubu Zubří můžete těšit na osvědčené duo Pavel Horvát Antonín Panenka a dorazí taky vzácný host, kapitán vicemistrů Evropy z roku 1996 Miroslav Kadlec. Tak ještě jednou Desítka Pavla Horváta živě ve čtvrtek 6. srpna od 19 hodin v klubu Zubří. Podrobnější informace najdete na našem webu radiožurnalsport.cz.

Pokud jste naše vysílání zapli až teď, tak věřte, že novým trenérem české fotbalové reprezentace je poprvé cizinec, Španěl Santi Denia, který s vedením České fotbalové asociace podepsal smlouvu na 2 roky s opcí. Jedním z jeho asistentů bude krajan Pablo Amo. Vedení asociace si s novým koučem stanovilo jasný cíl v podobě postupu na příští mistrovství Evropy. Na tiskové konferenci to řekl šéf fotbalové asociace České republiky David Trunda. Další ohlasy pro vás chystáme.

0: posledních 150 metrů. Kateřina Neumannová jde dopředu, nasazuje do finiše. Čepalovová nestačí. Kovalčiková také zůstává vzadu a Kateřina Neumannová si jede pro zlatou olympijskou medaili.
1: Byla úspěšnou běžkyní na lyžích. Už několik let je ale Kateřina Neumannová moderátorkou.
2: A proto můžete na Radiožurnálu Sport slyšet, jak se baví olympijská šampionka s další olympijskou vítězkou.
3: Co ty zlaté boty už si užila, které si koupila na cestě z olympiády, protože si nechtěla je kupovat před olympiádou, aby se znerouhala.
4: Jo, už jsem si je užila, bohužel teď už teda na ně není počasí, ale na léto mám taky poladěné boty. A teď jsem si koupila teda ještě zlatý podpatky, takže ke každému outfitu, kam jdu, mám zlatý boty.
1: Středeční klasika Kateřiny Neumannové.
2: Na síti s Andreou Sestýny Hlaváčkovou.
1: Nebo na place s Davidem Novotným.
2: Každou středu po 10. hodině nebo kdykoliv ze záznamu v podcastových aplikacích.
1: Poslouchej Sport.
2: Radiožurnál Sport.

0: Posloucháte páteční vysílání radiožurnálu Sport, bude 14 hodin, máme pro vás připravené aktuální zprávy.
1: Radiožurnál 14 hodin. Monika Vrchotová připravila zprávy.
2: Počet nehod na silnicích se kvůli horku zvyšuje, informoval o tom BESIP. Požár nedaleko Bordeaux ve Francii mají hasiči pod kontrolou. Španěl Denia je novým trenérem české fotbalové reprezentace. Nehoda zpomalila provoz na D1 na 270. kilometru směrem do Brna. Hlavně na severozápadě Čech se můžou později odpoledne objevit místy přehánky nebo bouřky, jinde budou jen výjimečné a teploty vystoupí až na 39 stupňů.
3: Radiožurnál Zprávy. Víme, co se děje.
2: Současná tropická vedra zvyšují riziko nehod, varuje předtím ministerstvo dopravy. Vysoké teploty způsobují větší únavu, nepozornost, ale i častější zdravotní potíže řidičů, vysvětluje vedoucí oddělení bezpečnosti silničního provozu Tomáš Neřolt.
4: V dlouhodobých statistikách vidíme, že právě ty dny, kdy je největší teplo, tak se projevují na silnicích vyšším počtem nehod. To souvisí s tou zdravotní kondicí, s únavou řidičů a nepozorností. A řidiči by na to měli myslet, měli by si dělat velmi často přestávky, doplňovat tekutiny, případně se nějak venku protáhnout.
2: Před cestou by si řidiči podle Neřolda měli zkontrolovat, že mají dostatek paliva, například aby neuvízli v koloně bez klimatizace. Doporučuje taky přibalit na cestu.

0: Kvůli požárům na jihozápadě Francie se může postupně vrátit domů. Rozsáhlý požár nedaleko Bordeaux mají hasiči pod kontrolou. Jeho dohašování ale může trvat ještě týdny. Oheň spustošil zhruba 42 tisíc hektarů porostu.
1: Domů se může vrátit 144 tisíc lidí, které úřady kvůli požáru evakuovaly. Hasičům se podařilo dostat oheň pod kontrolu díky klesajícím teplotám i vlhkosti, řekla to prefektka departmánu Gironde Sophie Brokasová. Znovu je taky otevřená dálnice mezi Bordeaux a Španělskem. Nadále je ale uzavřený přístup na poloostrov Ferré, oblíbené prázdninové letovisko. A omezená je taky vlaková doprava z Bordeaux. Mise českých hasičů se z Gironde přesunula do Provence na jihu země. Tam oheň zasáhl například město Brignol nedaleko Saint-Tropez. Ministr vnitra Laurent Nunez taky oznámil, že policie zatkla v souvislosti s požáry 308 lidí. Z Francie Marcel Faltis, Radiožurnál.
0: V Jizersko-horském Bedřichově je ohrožená i další lyžařská sezona kvůli sporům mezi majiteli pozemků. Obec se zatím nedomluvila s jedním z vlastníků společností Niseko na směně pozemků. Niseko chce své pozemky na sjezdovkách směnit s obcí za stavební pozemek pod vodojemem. Podle znaleckého posudku by ale obec měla doplácet 16 milionů. Navrhuje proto nižší doplatek nebo odkup sjezdovek z prodeje zmíněného stavebního pozemku. To ale společnost Niseko od začátku odmítá, pokračuje její jednatel Adam Kuchař.
2: Máme zajištěný vleky, máme zajištěný personál, máme zajištěné pozemky, máme nájemní smlouvy, to jsme připraveni sezónu zahájit, ale když nebude dohoda s obcí, tak do toho nepůjdeme, protože provoz nás bude stát další jednotky milionů korun.
0: Starosta Petr Holub ze Starostů pro Liberecký kraj Radiožurnálu řekl, že obec je připravená Niseku doplatit maximálně 3 miliony podle tržní hodnoty.
3: Sport. Českou fotbalovou reprezentaci povede Španěl Santi Denia. Někdejší trenér mládežnických výběrů Španělska s jedním z nich vyhrál zlato na olympijských hrách v Paříži, se svedením asociace domluvil na dvouleté smlouvě s obcí. Jaká byla jednání s Deniou, tak to přiblížil generální manažer reprezentací Pavel Nedvěd.
4: Já jsem měl spoustu intenzivních jednání detailních se Santim a bylo to velice příjemný a otevřený s tím, že si opravdu myslím, že nás může obohatit o spoustu věcí. Jsem hrdý vlastně na celou Českou republiku, že tady dneska můžeme prezentovat takovýhle osobnosti světové fotbalu.
3: Jedním z Deniových asistentů bude další Španěl Pablo Amo. A fotbalisté Sparty se připravují na druhé kolo Šance ligy, ve kterém vyzvou Zlín. Utkání začne na Letné v 19 hodin, stejně jako přímý přenos na Radiožurnálu Sport.
5: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
6: Situace na D1 u Ostředku a nehoda u Holubic. Na dálnici D1 z Prahy do Brna za sjezdem na Chodce Rady z 30. kilometru hlásíte pomalejší provoz. Na 38. kilometru se podařilo odklidit následky nehody a jede se dvěma pruhy. Už se nezdržíte dlouho. Na D1 z Prahy do Brna za sjezdem na Kývalku a Popůvky je stále silný provoz. Pomalu pojedete z kilometru 182 do omezení v Brně. Je to na 35 minut v osobních autech. Na D1 z Vyškova do Brna se v omezení u nájezdu od Slavkova srazila dvě auta na kilometru 210. Před okamžikem policie vozidla odstavila, zatím se brzdí na 214. kilometru zpoždění 10 minut. Na D8 z Ústí nad Labem do Prahy za sjezdem na Kralupy nad Vltavou ze 3. kilometru pojedete pomalu až do omezení ve Kbelské. Je to na zhruba půl hodiny. Na D48 z Nového Jičína do Českého Těšína za sjezdem na Brušperk vyšetřují nehodu. Na 43. kilometru je blokovaný levý pruh. Nezdržíte se, jen zpomalíte. A na Pražském okruhu směrem z letiště na D1 je tradiční kolona od dálnice D5 za Ořech na 25 minut. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
5: Volejte call centrum Zelené vlny 800 553 553. Počasí.
0: Během odpoledne a večera bude od západu hlavně v Čechách přibývat oblačnosti a výjimečně na severozápadě místy dorazí i přehánky nebo bouřky. Na severu Čech bude kolem 34 stupňů, jinde 35 až 39. Zítra už bude oblačno až zataženo místy s přehánkami a bouřkami ojediněle i silnými a s teplotami do 32 na východě republiky do 36 stupňů. To byly zprávy.
7: 6 minut po 14. hodině posloucháte páteční vysílání Radiožurnálu Sport. Novým trenérem české fotbalové reprezentace je poprvé cizinec Španěl Santi Denia. Ten s vedením České fotbalové asociace podepsal smlouvu na 2 roky s obcí. Jedním z jeho asistentů bude krajan Pablo Amo.
5: Radiožurnál Sport
8: a Lukáš Michalík.
7: Tisková konference na pražském Strahově před malou

0: po chvíli skončila a my už jsme teď ve spojení s reportérem Františkem Typovským, který pečlivě sledoval. Františku, dobré odpoledne.
1: Hezké odpoledne, odsud ze Strahova.
0: Tak si pojďme zrekapitulovat to nejzásadnější, jaká byla první slova Santiho Denny v nové funkci.
1: Byla v angličtině, to je třeba říct, byla to jedna z otázek, jaký jazyk bude vlastně tento trenér, který většinu své kariéry, ať už hráčské nebo trenérské, spojil právě se španělskem, respektive se španělskou federací, to se bavíme o té trenérské dráze. A slova, která volil, byla, a velmi často se opakovala, rodina, sounáležitost, snaha o to zlepšit tým a věřit tomu projektu, na kterém dlouhodobě chtějí španělští trenéři Santi Denia a jeho asistent Pablo Amo pracovat. Zaujalo mě i to, že vlastně k té prvotní schůzce mezi španělským koučem a vedením České fotbalové asociace došlo ještě během mistrovství světa. Bylo to v New Yorku v posledních dnech světového šampionátu.
0: Ty už jsi mluvil tedy o tom prvním kontaktu. Pavel Nedvěd, generální manažer reprezentací i šéf asociace České republiky David Trunda, mluvili po tom, co skončil tedy u týmu Miroslav Koubek, že chtějí tou zahraniční cestou. Co přinese Santi Denia? Mluvil už o nějakých třeba herních principech?
1: O herních principech jako takových ne, zatím ta jeho vyjádření byla takovými těmi klasickými úvodními, nevím jestli říkat úplně floskulemi, ale zkrátka to, co říkají trenéři na začátku svých angažmá v celku běžně, to znamená, že se těší, že věří tomu projektu, pokusí se zlepšit výkony českého týmu. Přímo Santi Denia mluvil o tom, že bude hodně sledovat zápasy České ligy a že klíč je najít ten správný profil českého týmu, to znamená, že je dost možné, že se ho pokusí trochu upravit k obrazu svému, že třeba zvolí i jiné hráče, než kteří byli v těch předcházejících výběrech českých reprezentačních trenérů, ale samozřejmě to jsou jenom spekulace na základě toho, co zaznělo na té tiskové konferenci. Generální manažer reprezentací Pavel Nedvěd řekl, že by byla škoda nevyužít těch jeho velkých zkušeností ve snaze třeba omladit, vyměnit český tým, protože právě Santi Denia trénoval třeba u španělské 17 nebo 19, 21 taky získal olympijské zlato, takže má velké zkušenosti hlavně s tím mládežnickým fotbalem.
0: Nedělám si žádné iluze, že by měl Santi Denia nějaký extra velký přehled o českém fotbale a hráčích obecně, samozřejmě ty nejvýraznější určitě zná, ale jak už si zmínil, mělo by po mistrovství světa dojít i k určité hráčské obměně, tak jak bude čerpat tedy znalosti? Bude mu v tom někdo pomáhat? Můžeme se možná tímto způsobem dostat i ke složení realizačního týmu. Zatím je známé jméno Pabla Ama a co další členové?
1: Ti zatím známí nejsou. Pavel Nedvěd říkal, že jedno nebo dvě jména jsou ještě ve hře a že je oznámí v co nejbližší možné době a že na tom určitě budou vydatně pracovat. Jméno, které zaznělo několikrát na tiskové konferenci, tak to je jméno útočníka Patrika Šika, který po tom nezdaru na mistrovství světa ukončil reprezentační kariéru a zdá se, že pro Santiho Deniu je právě případný návrh vrat šutéra z Leverkusenu velkým tématem, protože si vyžádal vlastně osobní schůzku, sám vlastně poprosil vedení České fotbalové asociace, zdali by nemohl do Německa zaletět, respektive se potkat s českým útočníkem, představit se, nastínit mu svůj plán a třeba se pokusit právě Patrika Šika zlanařit zpátky k návratu do národního týmu. A jakým způsobem bude volit hráče, tak samozřejmě bude muset vzhledem k tomu, kolik Česko má fotbalistů v cizině, mít to jádro z České ligy. On sám říkal, tedy Santi Denia, Denia, že se stěhuje do Prahy a že chce vidět maximum zápasů České ligy, že už viděl všechny duely úvodního kola a dnes se chystá na Letnou na zápas mezi Spartou a Zlínem. Měl trošičku problémy vyslovit právě jméno tohoto moravského města, nakonec se mu to podařilo a sám říkal, že v průběhu následujících týdnů, měsíců navštíví všechny prvoligové kluby, všechny stadiony a pokusí se navázat co nejužší spolupráci s trenéry. Sám říkal, že jeden z jeho hlavních úkolů je i navnímat českou kulturu, se kterou se teprve začíná seznamovat.
0: Na Radiožurnálu Sport si povídáme s naším reportérem Františkem Typovským, který na pražském Strahově sledoval tiskovou konferenci České fotbalové asociace ke jmenování nového kouče reprezentace Santiho Deny. Co od spolupráce tedy vzájemné čekají obě strany? Jak trenér Santi Denia, tak samozřejmě také vedení asociace v čele se šéfem Davidem Trundou a generálním manažerem reprezentací Pavlem Nedvědem?
1: Tak ten hlavní cíl je stanovený smlouvou, která je dvouletá a končí, nebo tím hlavním bodem, kterým by měla končit ideálně úspěšně, je kvalifikace a účast na evropském šampionátu v roce 2028. To znamená, že to jsou ty smluvně dané body, ale určitě to bude cesta jít trochu modernějším stylem fotbalu, zkrátka předvádět nebo snažit se začít předvádět podobné výkony, které předvádělo Španělsko na tom nedávném mistrovství světa, protože právě Santi Denia je dlouholetým spolupracovníkem Luise de la Fuenteho v těch mládežnických strukturách španělského fotbalového svazu. To samé platí pro jeho asistenta Pabla Ama, který byl dokonce v realizačním týmu, když Španělsko před 2 lety vyhrálo v Německu mistrovství Evropy. Takže ten kontakt, ta spojitost s de la Fuentem a jeho realizačním týmem, to je kouč španělské fotbalové reprezentace, tak je opravdu hodně výrazná. Takže bych si troufal říct, že tímto směrem se český fotbalový tým bude ubírat. Ale jak sám Santi Denia na té tiskové konferenci řekl, bude to běh na dlouhou trať, protože ve Španělsku se tento styl, kterým se právě teď tento pyrenejský tým prezentuje, začal v úzovkách vyučovat zhruba před 25 lety a Česko je teprve na začátku, takže to zřejmě bude i trošičku bolestivější proces.
0: Dovolím si ještě poslední otázku Františku Santiho Deniu, tedy v pozici hlavního kouče českých fotbalistů nečeká vůbec jednoduchý start. Na přelomu září a října úvodní 3 zápasy elitní skupiny Ligy národů, soupeři Chorvatsko, Anglie a jeho rodné Španělsko. Takže skutečná světová elita, nebojím se říci, v případě Španělů půjde o úřadující mistry Evropy i světa. Tak jak vnímá tento náročný start? Protože pokud by měly přijít nějaké hodně neuspokojivé výsledky, určitě se ozve kritika fanoušků.
1: Kritika fanoušků se jistě ozve, i sám Santi Denia naznačil, že počítá s tím, že ten proces bude opravdu spíše během na dlouhou trať. On sám mluvil o tom, že vnímá ty rozdíly mezi stylem španělského a českého fotbalu a právě proto se, nechci říkat, úplně obává, jak by ten úvod mohl vypadat. On sám ale říkal, že toho času není zase tolik, že se pokusí hlavně vzbudit pocit sounále mezi týmem, že tam asi ještě neuvidíme, nebo fanoušci neuvidí, nebo neuslyší v přímém přenosu na Radiožurnálu Sport o nějakých opravdu velmi výrazných změnách. Jeho primárním cílem je teď správně zvolit ten tým, správně ho navnímat, jaké má silné, slabé stránky a pokusí se samozřejmě i hodně zintenzivnit spolupráci i s trenéry těch mládežnických reprezentací, protože bude mít kancelář hned vedle nich.
0: To říká reportér František Typovský, se kterým jsme probrali jmenování nového kouče české fotbalové reprezentace, kterým se stal Španěl Santi Denia. Františku, díky za tvůj čas, budeme se těšit na další ohlasy.
1: Naslyšenou ze Strahova.
2: Poslouchej Sport. Radiožurnál Sport.

to tě zamrazí. Kosa na kámen je tvý svědomí. Kosa na kámen, ať víš kam jít.

0: Na Radiožurnálu Sport dohrává divoký byl ve 14 hodin a 20 minut. Živit se jako profesionálka hokejem. Ještě před pár lety zbožné přání, které se stalo skutečností. Hned 9 českých reprezentantek nastoupilo v minulém ročníku zámořské profesionální ligy, která je ženskou verzí slavné mužské NHL. Díky nim se stává lední hokej atraktivním i pro malé dívky.
1: Pro nás je to jakoby největší podsta tady to, protože my jsme takhle neměli jakoby moc vzoru, když to tak vezmu, a teďkon, když jsou třeba v létě nějaký kempy, jsme tam jako s těma malýma hočičkama říkali, že na nás koukali, jsme třeba byli v Dánsku na mistrovství a že kvůli tomu třeba začali hrát i ten hokej, tak to je asi ten nejlepší pocit, co jako z toho hokeje můžeme mít.
2: Říká Daniela Pejšová, která hrála poslední dvě sezóny za Boston. Ten je jedním z 12 účastníků PVHL, tedy profesionální ženské hokejové ligy, jejíž premiérový zápas se uskutečnil 1. ledna 2024.
1: Neskutečný skok, to, co jakoby se přineslo i tady s tou ligou, že holky pak vidějí, že se tím můžou živit, můžou se také někam dostat a zlepšovat se v tom hokeji, získat nové zkušenosti jako ze života, takže je to skvělá příležitost.
3: My, když jsme vyrůstali, tohle jsme neměli, takže je to příjemná změna, hrozně to těm holčičkám přeju i tam, kde ta liga bude, až oni třeba půjdou na draft, ale vždycky je důležité mít to poprvé, aby viděli, že je to možný.
2: Doplňuje Pejšovou jednička loňského draftu Kristýna Kaltounková, která obléká dres New Yorku. Mít Karolína Erbanová takové vzory jako dítě, asi by Česko přišlo o skvělou rychlobruslařku, která získala olympijský bronz.
4: Pro mě to byl jeden faktor toho, proč jsem se nevydala tou hokejovou cestou, protože to se bavíme rok 2006, Martina poprvé olympiáda Turín, jo, vůbec jsme někdo jako zjistili, že tady to něco takového existuje. Já jsem milovala hokej úplně nade vše, ale já jsem neviděla tu cestu, jo, tam nebylo prostě kam jít, takže jsem si vybrala rychlobruslení, protože ta cesta byla jasná. Záviselo to jenom na mě, zajedu limity, můžu jet na olympiádu, na mistrovství světa. Teď, kdyby byly takovýhle šance, myslím si, že bych zpátky, že by mě prostě ten hokej je moje první láska, takže já jsem odešla, protože nebyly podmínky, ale teď ty možnosti jsou a myslím si, že se do toho šlapeme, co to dá i vlastně v těch strukturách toho ženského hokeje u nás, takže ty holky tu cestu mají. Hlavně vidějí ty naše starší holky, takže oni už vidějí tu cestu před sebou.
2: Říká Karolína Erbanová, stoupající počet českých hokejistek v profesionální lize v zámoří přináší bonus také národnímu týmu, který chce v nejbližších letech ukončit nadvládu Kanady a Spojených států amerických.
3: Samozřejmě ty hráčky jdou nahoru výkonnostně, vidím to u holek tady, co hrajou v té nejvyšší lize, té PVHL, a ta konkurence samozřejmě stoupá, takže si myslím, že čím víc hráček tam budeme mít, tím lepšími budeme, protože budeme zvyklí na tu rychlost a tvrdost.
2: Je přesvědčená Kristýna Kaltounková, současná hvězda českého ženského hokeje. David Kalvas, Radiožurnál.

Zatímco česká fotbalová reprezentace má ode dneška nového trenéra, nizozemský svaz vysněného Arneho Slota nezískal. Coach, který loni vyhrál s Liverpoolem anglickou ligu, ale letos po pátém místě skončil, nabídku vést nizozemský tým odmítl. Nizozemci hledají nástupce Ronalda Koemana. Ten po vyřazení na nedávném mistrovství světa v úvodním kole play-off oznámil rezignaci. Českou reprezentaci dnes převzal po Miroslavu Koupkovi španělský trenér Santi Denia.

0: Dobré odpoledne, je 14.30. A slovo má Monika Vrchotová.
1: Nedostatkový lék Tamoxifen je teď v některých lékárnách dostupný. Radiožurnálu to řekl ministr zdravotnictví Adam Vojtěch za hnutí ANO. Jde o část mimořádné tisícikusové dodávky ze zahraničí, kterou prodejny převzaly až dnes. Pacientky si mají stáhnout aplikaci e-recept, která je nasměruje do konkrétní lékárny. Stejnou informaci dostanou i u ošetřujícího lékaře. Známý autobazar Štěpánek Auto přestal splácet dluhopisy. Firma má uzavřený areál a nového maďarského majitele. Držitelé dluhopisů, kteří v posledních letech firmě napůjčovali stovky milionů, se obávají, že přijdou o veškeré peníze. Případ už vyšetřuje policie. Do španělského města Ceuta na severu Afriky přišlo za poslední den nekontrolovaně až 49 tisíc lidí. Číslo odhadované španělským ministerstvem vnitra odpovídá více než polovině obyvatel této španělské exklávy. Při snaze obeplavat hraniční plot mořem se utopilo nejméně 19 lidí. Tasově u Veselí nad Moravou dnes začíná festival Beseda u Big Beatu. 33. ročník nabídne během dvou dnů desítky koncertů českých i zahraničních interpretů nezávislé hudební scény. Vystoupí třeba americké kapely Horse Lords a Liturgy nebo čeští interpreti Načeva, Dukla a Anna Vaverková. Součástí programu jsou i debaty, živé podcasty nebo divadelní představení. Sport. Santi Denia se stal novým trenérem české fotbalové reprezentace. S vedením asociace Španěl podepsal smlouvu na 2 roky s opcí a stanovil si jasný cíl v podobě postupu na mistrovství Evropy v roce 2028.
2: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
3: Překážky na D1 před Brnem a nehoda na odpočívce Všechlapi. Na D1 z Prahy do Brna za sjezdem na Popůvky dejte pozor. Na kilometru 186 stojí u středových svodidel 2 vozidla. Stojí tak, že mírně zasahují do levého pruhu. Na tomtéž místě se teď dojíždí i do kolony. Do omezení v Brně na kilometr 196 pojedete necelou půl hodinu. Na D1 z Brna do Vyškova za sjezdem na Slatinu z kilometru 201 se popojíždí. Vše se rozjede na konci omezení na 211. kilometru. Je to celé na 20 minut. Na dálnici D1 z Prahy do Brna na odpočívce Všechlapi na 44. kilometru hlásíte nehodu a z odpočívky projedou jen osobní auta přes obrubník a trávu.
4: Ta nehoda je přímo na odpočívce, je tady nějakým způsobem vlastně seknutý kamion, bouraný s autem, projedou jenom osobní auta, nákladní auto je tady vlastně zpříčené.
3: Na D48 z Nového Jičína do Českého Těšína za sjezdem na Brušperk vyšetřují nehodu. Na místě je teď odtah. Blokovaný je levý pruh, kolona se netvoří, pouze krátká chvílemi. A na Pražském okruhu směrem z letiště na D1 je tradiční kolona od dálnice D5. Za Ořech je to na více než 20 minut. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
2: Volejte call centrum Zelené vlny 800 553 553. Počasí.
1: Zítra bude oblačno až zataženo, jen přechodně polojasno. Místy se objeví přehánky a bouřky, ojediněle i silné. K večeru pak bude v Čechách srážek a částečně i oblačnosti ubývat. Teploty se zítra budou pohybovat mezi 28 a 32 stupni. Na západě Čech kolem 27, naopak na východě republiky bude až 36 stupňů. To byly zprávy.
2: Poslouchej Sport.
5: Radiožurnál Sport.

6 minut po půl třetí odpoledne pokračuje páteční vysílání radiožurnálu Sport. Fotbalisty Sparty čeká v dnešní předehrávce druhého kola šance ligy Zlín a budou chtít napravit úvodní porážku 1-3 na hřišti nováčka Zbrojovky Brno. Zároveň pro ně půjde o generálku na úterní úvodní zápas třetího předkola ligy mistrů s Lyonem. Zlínští začali tento ročník nejvyšší soutěže domácí prohrou 0-1 s ostravským Baníkem. Pražané v lize se Zlínem ve 13 zápasech v řadě neprohráli a v posledních 5 utkáních zvítězili. Utkání Sparta Zlín začne na Letné v 19 hodin a na radiožurnálu Sport ho odvysíláme v přímém přenosu. Unchain my heart, cause you don't care.

0: Léto je v plném proudu, ne každýho ale tráví někde u vody. Někteří mladí basketbalisté z celé republiky se totiž rozhodli vydat na jednodenní kemp momentálně jediného Čecha v basketbalové NBA Víta Krejčího. Ten se koná v pražském Radotíně a přímo na místě je i naše reportérka Veronika Šlajzová. Hezký den.
1: Krásné odpoledne.
0: Většinu programu už mají hráčky a hráči za sebou, tak co všechno si vyzkoušeli?
1: Za sebou mají tedy zhruba 4 až 5 hodin v součtu, které strávili na palubovce. Dopoledne byly na programu hlavně individuální dovednosti, střelba, dribbling nebo práce s míčem, ale věnovali se taky týmovým věcem, například nácviku vypomáhání si v obraně a spolupráci při ní. Všichni opravdu makají na 100%, a to i přesto, že je dneska opravdu horko, jak ostatně asi i naši posluchači ví, a hlavně tady v Radotínské hale tady taky není nikterak příjemně. Dodám, že kemp je plně obsazený, takže tady 70 mladých basketbalistů a i proto je tady v hale trochu vydýcháno. Nicméně je vidět, že velkou motivací je pro všechny přítomnost právě jediného hráče v NBA Víta Krejčího. Ale jsou tady i další velká jména. Trenér ze zámořské NBA je Zef Moore nebo hráčka české ženské basketbalové ligy Pamela Efangová.
0: Ty jsi měla možnost mluvit i s účastníky kempu, tak co je nejvíc bavilo?
1: U každého je to něco trošku jiného, záleží taky na tom, proč sem přišli. Někdo si chtěl vylepšit individuální dovednosti, někdo se chtěl srovnat s ostatními hráči z republiky, někdo se chtěl zkrátka jenom setkat s Vítem Krejčím. A každopádně se jeli se sem opravdu basketbalisté z celé republiky a většinou mi říkali, že jsou hlavně rádi za ty rady, které jim dává nejen Vít Krejčí, ale taky ostatní členové toho trenérského týmu, zmiňovaná Pamela Efangová, Zef Moore, ale i další. A zajímavá byla taky debata s Vítem Krejčím, kde se opravdu vrátil k té uplynulé sezóně a i poradil těm mladým basketbalistům, jak třeba trávit volný čas a jak najít ten balanc mezi časem stráveným v hale a přípravou na zápasy a relaxem.
0: Víta Krejčího, tedy jediného basketbalistu českého v NBA, v našem vysílání posluchači samozřejmě ještě uslyší. Ještě nám, Veroniko, na závěr řekni, co se tedy teď děje v Radotínské hale?
1: Tak právě teď tady skončila střelecká soutěž. Ta vlastně probíhala takovým způsobem, že se hráči a hráčky rozdělili do týmů a postupně pomocí vyřazovacího pavouka se dostávali až do úplného finále. Nakonec tady zvítězil tým, řekněme, těch 14-15 letých hráček a hráčů. No a teď už je na řadu ukázkový trénink, kde Vít Krejčí ukáže, jak vypadá jeho trénink v NBA, a pak už tedy ten program pomalu, ale jistě skončí.
0: To byla dnes podruhé z basketbalového kempu reprezentanta Víta Krejčího reportérka Veronika Šlajzová. Moc díky a zase někdy naslyšenou.
1: Naslyšenou.
2: Poslouchej Sport. Radiožurnál Sport.

0: Po kapele Coldplay si v pátečním vysílání radiožurnálu Sport můžeme připomenout, že českou fotbalovou reprezentaci povede španělský trenér Santi Denia. Někdejší kouč mládežnických výběrů Španělska, s jedním z nich vyhrál předloni zlato na olympijských hrách v Paříži, se s vedením české asociace domluvil na dvouleté smlouvě s opcí. Jedním z jeho asistentů bude Pablo Amo. Český koeficient obecně v posledních sezónách táhli v evropských fotbalových pohárech svými výkony hlavně Slavia, Sparta a Plzeň. V seriálu radiožurnálu Sport se vracíme tento týden k českým úspěchům ve fotbalové Evropě. V sezóně 2012-13 došla plzeňská Viktoria premiérově až do osmifinále Evropské ligy.
1: Západočeský tým vedený Pavlem Vrbou měl už za sebou zkušenost z Ligy mistrů a v létě 2012 se probil přes kvalifikaci do skupiny Evropské ligy. V ní doma porazil třeba i slavné Atlético Madrid a postoupil do jarní části. V cestě nejdřív stála Neapol a tu Plzeň dokonale zaskočila. V Itálii vyhrála 3-0 a trenér Pavel Vrba mohl spokojeně vyprávět.
2: Každý mužstvo se učí v evropských pohárech. Samozřejmě hráči, čím víc budou hrát takových zápasů, tak tím to pro ně budou větší zkušenosti. A pak když vidíte Limberského, jak hraje tady proti nejlepším hráčům italské ligy, tak najednou zjistíte, že on je vlastně v některých fázích převyšuje a to potom jsou samozřejmě věci, které mě těší a já jsem rád, že s takovým hráčem můžu pracovat.
3: Už dopoledne na nás lidi většinou 3-0 ukazovali, ale asi netušili, že to dopadne takhle. No.
1: Navazuje na Vrbu tehdejší kapitán Viktorie Pavel Horvát. Plzeň doma potvrdila postup výhrou 2-0 a premiérově v klubové historii byla v osmifinále Evropského poháru. A ani Fenerbahce Istanbul se nezdálo jako nepřekonatelný protivník. Jenže domácí zápas plzeňským fotbalistům herně nevyšel a prohráli 0-1.
4: Šance pořád jsou, je to zatím jenom 1-0. Na procenta asi bych to neříkal, ale šance tam je.
1: Nevzdával se v březnu 2013 jeden z tehdejších mladíků v plzeňské sestavě, Vladimír Darida, kterého s týmem čekala odveta v Istanbulu před prázdnými tribunami. A v závěru poločasu si vybral slabší chvilku kapitán Pavel Horvát, který uslyšel na ztichlém stadionu od některého ze spoluhráčů
5: klasický sám.
1: A tak si chtěl ve vlastním vápně blízko puntíku pro penaltu mít zpracovat. Jenže k němu přiletěl Salih Učan a tvrdou střelou poslal Fenerbahce do vedení. A Pavel Horvát se zklamaně svalil na trávník.
5: Kdyby tady byli ty lidi, tak jsem to z jedný napálil do autu, ale i přesto, že jsem ten pokyn zaslech, tak jsem to prostě měl zahrát pryč a byl by pokoj.
1: Po přestávce ale vyrovnal Darida, Limberský trefil tyč a v nastavení málem dal postupový plzeňský gól ten nejméně očekávatelný střelec. Gólman Matuš Kozáčik, který se vysunul na roh před branku Fenerbahce.
6: Já jsem se koukal, jestli teda mám jít a čekal jsem na pokyny z lavičky a nakonec jsem se teda rozhodl, že půjdu a to stačilo trefit, no akorát jsem to trefil nějak holení, takže to byla škoda, no kdybych to trefil, tak byl takový bombonek pro mě.
1: Jenže nebyl, protože slabý pokus Kozáčika obránce blízko brankové čáry vykopl a Plzeň z Fenerbahce vypadla v osmifinále Evropské ligy sezóny 2012-2013. Mirko Vasič, Radiožurnál.

0: Asi ho znáte jako Jardu Kužela ze seriálu Okresní přebor.
1: Ale už přes 5 let je také jedním z moderátorů radiožurnálu Sport.
2: David Novotný na place a se mnou na mým place a já se na tom moc těším, je Pepa Jindříšek. Ahoj Pepíku.
3: Ahoj, ahoj.
4: Tereza Zimovjanová, která se věnuje triatlonu. Ahoj Terezo.
5: Čau.
2: David Dvořák, bojovník MMA.
6: Ahoj.
1: Pořad na place s Davidem Novotným, to jsou rozhovory s osobnostmi z různých sportů.
0: Jedno mají ale společné, pohodovou atmosféru.
7: Těch 70% těch jako vlastně zážitků bylo spíš nepěkných, bolavých, že jo? A teď si říkáš, v ten daný moment si říkáš, no co já tady dělám,
2: Otovo,
7: jako, já jsem si za to zaplatil, že jo?
2: Já chci kamna,
7: přesně, kamna, kávička, pohoda, kožíšek, přesně.
8: Tam mám hodně co zlepšovat.
2: Jako fakt hodně, jako jo?
8: Jako hodně.
2: To smrdí devítkou teda někde, jako když se hodně zlepšíš v každé disciplíně, tak 9000 čau.
8: Ještě asi ne.
2: Vy jste tam zlobili?
9: No my jsme tam trošku jenom, jsme tam blbli, no. Prostě jak byla pauza, tak jsme letěli do Prátru.
2: A... No a co tam, jako větrat ruský kolo a nebo popadnout džber a prostě?
9: Ne, no tak nějaký pivo jsme si tam dali a pak pochopitelně ty atrakce všechny do toho a ty horský dráhy a nebylo nám úplně dobře s toho.
2: Jo, takhle.
10: Nás bylo hodně a maminka chodila do práce, takže vlastně nás museli hlídat.
2: Dostě.
10: Pokud chceš jít ven, tak jsem Pepička.
2: Musíš Pepička přibalit do baťohu.
10: Takže mě pak přivázali někdy ke stromu, já si srandu.
2: To jasně.
10: A šel to. A nejhorší bylo, když vlastně on chtěl se svojí partou jet do Železného Brodu na koupaliště.
2: A musel zjít Pepičku.
10: Musel.
1: Herec David Novotný je na place ve středu dopoledne od 10 do 11 hodin, kdy se jeho pořad střídá s rozhovory olympijské vítězky v běhu na lyžích Kateřiny Neumannové a grandslamové šampionky v tenisu Andreje Sestiny Hlaváčkové.
0: Poslouchej Sport. Radiožurnál Sport.

0: Ve vysílání radiožurnálu Sport dohrává kapela Nickelback. Přejeme vám příjemné páteční odpoledne. Za malou chvíli bude 15 hodin, to znamená jediné. Máme pro vás připravené další aktuální zprávy. Příjemný poslech.
1: I v 15 hodin posloucháte radiožurnál. Monika Vrchotová přidá zprávy.
2: Vedro zaměstnává urgentní příjmy nemocnic, častější jsou kolapsy i zhoršení chronických nemocí. Maďarsko kvůli vysychajícímu Dunaji začalo odstavovat jedinou jadernou elektrárnu v zemi. Španěl Santi Denia bude trénovat českou mužskou fotbalovou reprezentaci. Kolony čekejte na D1 kolem Brna směrem do Ostravy. Během dneška se objeví přeháňky nebo bouřky, které se zítra čekají místy v celé republice. Sobotní teplotní maxima 32, na Moravě a ve Slezsku až 36. stupňů.
3: Radiožurnál Zprávy. Víme, co se děje.
2: Zdravotníci na urgentních příjmech českých nemocnic ošetřují kvůli vedru více pacientů. Řeší hlavně kolapsové stavy nebo zhoršení chronických nemocí srdce. Horka jsou nebezpečná například pro pacienty se srdečním selháním. Nemoc se projevuje dušností, únavou nebo otoky nohou. Nemocní by teď měli podle lékařů především dostatečně pít.
4: Standardně pacienti se srdečním selháním by měli pít 1,5 litru, ale samozřejmě v těchto dnech mírné navýšení určitě doporučujeme.
5: Říká přednosta kardiologické kliniky Fakultní nemocnice na Královských Vinohradech v Praze Petr Toušek, podle kterého je dobré pít kromě vody i minerálky.
4: Pacienti, když se potí, tak samozřejmě nestrácí jenom vodu, ale i minerály, a když pak pijí jenom čistou vodu, tak to není úplně to nejlepší.
5: Důležité je také vyhnout se alkoholu a nevystavovat se vysokým teplotám ani fyzické námaze. Andrea Skalická, Radiožurnál.
2: V Česku přibývá ohlášených případů stalkingu. Například na Jižní Moravě jich policisté od ledna do konce června řešili 21. Loni za stejné období jich bylo jenom 12. V celé zemi se počet zvýšil o 20% na letošních 225. Bílý kruh bezpečí, který pomáhá obětem, si to vysvětluje mimo jiné osvětou. Díky tomu lidé nebezpečné pro následování častěji hlásí. Nejčastěji k němu dochází mezi bývalými partnery.

0: Situace je pro Maďarsko mimořádně vážná, řekl Radiožurnálu odborník na energetiku Andrej Žiárovský.
1: A když ten pač pracuje, tak oni jsou 25-28% v deficite. Takže po chvíli, když jim odjde aj pač, tak fakticky oni budou záviset skutečně o to, ako jich podržíme my okolí té krajiny, respektive celá Evropa.
0: Situaci může zhoršit i očekávané zvýšení spotřeby elektřiny kvůli vlně veder v nejbližších dnech. Bára Vránová, Radiožurnál.
2: Nový úsek dálnice D3 k rakouským hranicím je ode dneška průjezdný. Stavba části trasy mezi Nažidly a Dolním Dvořištěm na Českokrumlovsku trvala 2,5 roku. Nový úsek se navzdory komplikacím při stavbě podařilo otevřít o měsíc dřív, pokračuje ředitel ŘSD Radek Mátl.
3: Přeložky inženýrských sítí nám komplikovaly vůbec zahájení samotné stavby. Posléze bohužel byly další problémy s zakládáním mostů na té trase dálnice D3, kde ta geologie byla velmi obtížná, museli jsme tam změnit technické řešení. Časovou komplikací bylo to, že museli jsme postavit nejdříve jednu polovinu, převést provoz a pak posléze druhou polovinu.
4: Sport. České fotbalisty přebírá španělský trenér Santi Denia. 52-letý nástupce Miroslava Koupka podepsal s vedením České asociace dvouletý kontrakt s opcí a stal se prvním zahraničním koučem na lavičce národního týmu v historii. Denia sbíral úspěchy hlavně se španělskými mládežnickými reprezentacemi. Třeba předloni dovedl olympijský tým na hrách v Paříži ke zlatu. Zlínští fotbalisté nastoupí v předehrávce druhého kola šance ligy na hřišti pražské Sparty. Duel začne v přímém přenosu Radiožurnálu Sport v 19 hodin. Oba týmy se sice utkají o první body v sezóně, ale podle zlínského asistenta trenéra Lukáše Motala jsou každý v jiné situaci.
5: Samozřejmě, když prohraje Sparta v Brně první kolo, tak to asi zanechá větší humbuk, než když prohrajeme my. Nás to určitě taky netěší, taky nás to trápí a je to zápas dvou poražených týmů z prvního kola a my pojedeme s tím, ale že chceme minimálně nějaký bod tam udvát a mít takový ti šťastnější, kteří s tam budeme odjíždět.
6: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
7: Kolony na D1 u Popůvek a na D5 u Rudné. Na D1 z Prahy do Ostravy jsou kolony kolem Brna. Zpomalíte za sjezdem na Kývalku. Nejprve se jede různě pomalu mezi kilometry 186 a 196, 30 minut. Následně za Slatinou mezi kilometry 202 a 211. Na konci omezení se vše rozjede a tam je to na 20 minut. Na D1 v Brně je silný provoz i směrem do Prahy. Krokem se jede od nájezdu z dálnice D2 za sjezd na výstaviště kilometry 196 až 190. Na D1 z Ostravy do Brna za sjezdem na Němčice nad Hanou opatrně na kilometru 239 je v pruzích roztrhaná pneumatika. Na dálnici D5 z Plzně do Prahy od sjezdu na Rudnou z 5. kilometru budete popojíždět na Pražský okruh za Ořech přes 40 minut. Na dálnici D8 z Ústí nad Labem do Prahy za sjezdem na Kralupy nad Vltavou ze 3. kilometru počítejte s kolonou, pokračuje do omezení ve Kbelské, zpoždění 20 minut. Na D7 z Prahy do Chomutova před sjezdem na Panenský Týnec na 37. kilometru vyšetřují nehodu, tam je krátká kolona. A na silnici 37 s Krudimi do Ždírce za odbočkou na Lukavici havarovala dodávka, zpomaluje se obousměrně. Další zelená vlna nejpozději za 15 minut.
6: Volejte call centrum Zelené vlny 800 553 553. Počasí.
2: V noci a zítra bude oblačno až zataženo. V noci hlavně v Čechách, přes den už místy v celé republice s přeháňkami nebo bouřkami i silnými. Noc bude velmi teplá, bude 24 až 17 stupňů. Zítra se teploty budou pohybovat od 27 stupňů na západě Čech po 36 stupňů na Moravě a ve Slezsku. To byly zprávy.
8: Tady je Radiožurnál Sport, 6 minut po 15. hodině vám přejeme pohodový závěr pracovního týdne. Jak jste slyšeli i ve zprávách, čeští fotbalisté mají poprvé v historii zahraničního trenéra. Miroslava Koupka nahradil ve funkci Španěl Santi Denia, který s vedením České asociace podepsal dvouletou smlouvu s opcí. Už za chvíli téma rozebereme s trenérem, manažerem a funkcionářem Petrem Rumanem. Tak si na to počkejte.
6: Radiožurnál Sport a Lukáš Michalík.

0: 10 minut po 15. hodině stále posloucháte páteční vysílání radiožurnálu Sport. Novým trenérem české fotbalové reprezentace je poprvé cizinec, Španěl Santi Denia, který s vedením české asociace podepsal smlouvu na 2 roky s opcí. Jedním z jeho asistentů bude krajan Pablo Amo. Ve vysílání radiožurnálu Sport to teď probereme s někdejším fotbalistou se zkušenostmi z německé Bundesligy, dnes trenérem, manažerem a funkcionářem Petrem Rumanem. Petře, dobré odpoledne, díky za váš čas.
1: Dobré odpoledne, Lukáši, a zdravím všechny posluchače radiožurnálu Sport.
0: Deniovi je 52 let, dlouho pracoval u mládežnických reprezentací Španělska, u týmu do 21 let dělal asistenta mistrovi světa i Evropy Luisi de la Fuentemu. Tak co říkáte na tuto volbu?
2: Tak určitě je to volba prostě, která ukazuje, že nebo by neměla být vnímána jenom pouze jako výměna toho reprezentačního trenéra, ale mělo by to být začátkem nějaké širší změny vlastně v českém fotbale, a samozřejmě má zkušenosti z trendového fotbalu španělského, takže doufám, že to budem moci přenést i do českého fotbalu a v rámci vlastně nejenom té reprezentace Ačkové zlepšit ten herní projev a celkově nastavit nové prostředí, když to tak řeknu, v tom českém fotbale.
0: Petře, vy samozřejmě dobře znáte český fotbal, zároveň ale dlouhodobě žijete v Německu, a tak máte určité srovnání, už jste to naťukl. Je české prostředí podle vás připravené na to, že na trenérský post k fotbalové reprezentaci přichází cizinec, který asi spoustu věcí bude chtít dělat po svém a jinak, než tu dosud bylo zvykem?
2: Já si myslím, že to ukáže čas. V každém případě je to takový první krok. Já považuji prostě za hodně důležité, aby ten nový trenér měl možnost ovlivnit nejenom vlastně A tým nebo tu Ačkovou reprezentaci, ale také celkové sportovní směřování reprezentací. Ve Španělsku je prostě dlouhodobě vidět ta návaznost mezi těma mládežnickýma kategoriema a seniorskou reprezentací, a hráči přicházejí vlastně potom postupem času do toho A týmu s podobnými herními návyky, mají stejné principy hry a tím pádem vlastně ten jejich přechod i v rámci té reprezentace je o hodně plynulejší. Takže doufám a věřím tomu, že bude mít možnost trenér Denia tady tuhle filozofii, respektive svou filozofii, přenést do toho českého prostředí, a věřím, že se to podaří nastavit.
0: Já to vnímám dost podobně, že by bylo dobré, kdyby trenér měl širší pravomoce, ale tím způsobem si vlastně říkám, jestli by nestálo za toho spíše než na trenérský post angažovat do pozice technického ředitele nebo něčeho podobného, tedy na post, který aktuálně zastává pan Křeček, nic proti němu, ale jestli by to nedávalo větší smysl?
2: Je to samozřejmě otázka, na kterou je potřeba se zamyslet, protože trenér jako takovej, i když všichni víme, jaký soupeře budeme mít teďka v příštích reprezentačních srazech, ale trenér jako takovej hodně často vlastně přemýšlí krátkodobě, myslí vlastně opravdu na nejbližší zápas, myslí na to, jak připravit nejlépe to mužstvo, jak ho nastavit, jak vytvořit prostě dobrou atmosféru, aby se hráči na tom srazu cítili dobře a mohli podat maximální výkon, a samozřejmě na druhou stranu je taky hodnocený podle výsledků, a to si myslím, že je podle mě takový trošku kámen úrazu, protože z pozice sportovního ředitele nebo technického ředitele na fotbalové asociace si myslím, že by takovýto člověk s takovýma zkušenostma dostal mnohem víc času a mnohem víc prostoru, nebo mohl by dostat mnohem víc času a mnohem víc prostoru k tomu, aby ty změny opravdu začal provádět a nastavovat. Takže ono sám trenér Denia prostě sám to nezvládne, bude potřeba opravdu, aby i lidi kolem něj, a to nemyslím jenom trenéry, ale i vlastně celkově, co se týče zabezpečení reprezentací, začali přemýšlet opravdu nad takovou změnou toho myšlení, a doufám, že opravdu se to podaří. Že to je takový opravdu ta první vlaštovka, že tak řeknu, na tom jaře.
0: Volbu volbě nového kouče fotbalové reprezentace si povídáme na Radiožurnálu Sport s Petrem Rumanem. Angažování prvního zahraničního kouče u reprezentace budou provázet velká očekávání, to je jasné. Může ale Denia vůbec něco okamžitě výrazně změnit, když bude mít k dispozici stejné nebo hodně podobné hráče jako jeho předchůdci, protože se asi shodneme na tom, že možná až na drobné výjimky měli Češi na mistrovství světa to nejlepší a vypadalo to tak, jak to vypadalo.
2: Tak on, ten moderní fotbal je vlastně založený na principech, nikoliv na nějakých pevných schématech. Hráči musí rozumět vlastně prostoru, musí se dokázat správně rozhodovat pod tlakem, být technicky vybavení a tak dále a tak dále. Musí být připraveni na vysokou intenzitu hry a tyto návyky nevzniknou během jednoho reprezentačního srazu, takže bude velmi důležité, aby trenér Denia vlastně tu svoji herní filozofii a ty svoje myšlenky skloubil s tím prostě, jaký máme momentálně k dispozici hráče a hlavně, aby prostě vytvořil na těch reprezentačních srazech prostředí, kde opravdu ti kluci budou jezdit rádi na ty reprezentace, budou se těšit na to a budou zase, když to tak řeknu, když to provokativně přeženu, budou z hrdosti zase nosit toho lvíčka na těch prsou.
0: Souhlasím s tím, že to bude podstatné a nejspíš si to uvědomuje i Santi Denia, který zmínil, že si vyžádal osobní schůzku v Německu s Patrikem Šikem, reprezentačním útočníkem, který po mistrovství světa skončil kariéru v národním týmu. Petře, čekáte, že když tedy zatáhá za ty správné šňůrky nový kouč, že by se Šik ještě mohl vrátit, protože samozřejmě stále má dost let před sebou, je mu tuším 30 let.
2: Já osobně bych to uvítal, to za prvé, za druhé samozřejmě bude hodně důležité, jak se ta osobní schůzka bude vyvíjet, jak ta chemie mezi oběma bude vypadat, jak to bude cítit Patrik. Já si myslím, že je hodně důležité, aby mu trenér Denia prostě vysvětlil své principy, svoje myšlenky a potom je to rozhodnutí vlastně na Patrikovi. Jak si správně řekl, tak on je celkem mladý na to, aby končil v reprezentaci. A prostě výkonnost na to má a bude, je teďka těžko odhadnout, jak se rozhodne. Já osobně bych to přivítal a věřím, že se to podaří.
0: S Petrem Rumanem bych se ještě dál rád dotkl nového realizačního týmu české reprezentace. Zatím tedy známe nového trenéra Santiho Deniu a jeho asistenta Krajana Pabla Ama. Nic víc tedy nevíme. Já vím, že je to těžké, řekněme, nějakým způsobem předpovídat, ale nabízí se třeba angažování Radka Bejbla, který má zkušenosti z mládežnických reprezentací českých, no a hlavně velmi dobře zná tedy pana Deniu, protože spolu hráli v Atletiku Madrid, tak čekáte něco podobného, že by se třeba Radek Bejbl, případně Tomáš Vaclík, který je bez angažmá, zase zná velmi dobře španělský fotbal, připojili k reprezentačnímu Ačku?
2: Určitě by to byla výhodou, pokud vlastně by tam bylo více lidí, kteří mluví, dejme tomu, stejným jazykem jako aktuální nový šéf, trenér české reprezentace, kteří zároveň ale znají vlastně i tu českou mentalitu a mají možnost, když to tak řeknu, switchovat mezi oběma a pomáhat tím vlastně tomu trenérovi Deniovi v tom, aby se cítil komfortně i v Čechách. Není to podmínka, já si myslím, že hodně důležitější je prostě, aby tam byli lidi, kteří opravdu to nastavení mají otevřený k novým věcem, otevřený k prostě jiným principům, aby byli ochotní a aby chtěli prostě naslouchat, učit se, aby se spolu hodně často bavili vlastně o tom fotbale, protože jsem přesvědčený o tom, že díky jeho zkušenostem tak má trenér Denia opravdu co říct, nejenom trenérům, ale celkově vlastně i tomu fotbalovému prostředí. A jak říkám, jediný nebezpečí vidím v tom prostě opravdu, že bude hodnocený hodně rychle podle výsledků a v tom vidím trošku možný kámen úrazu.
0: A na to právě chci navázat závěrečnou otázkou. Už jsme o tom mluvili, nový reprezentační kouč určitě bude potřebovat čas. Na přelomu září a října Češi vstoupí do elitní skupiny národů a skupinu mají velmi silnou Chorvatsko, Anglie a čerství mistři světa ze Španělska. Ono se zdánlivě může zdát, že vlastně o tolik nejde, ale pořád to jsou soutěžní zápasy a po případných debaklech fanoušci určitě budou kritičtí a nejspíš nejenom fanoušci. Tak jaká je to pro Deniu pozice? Asi bude potřeba trpělivost velká.
2: Pro něj osobně je to pozice taková, že, nebo takhle, já to řeknu jinak, já to řeknu z mého pohledu a já považuji prostě zápasy za takovýhle velký zápas s těma nejlepšíma opravdu za skvělou příležitost vyzkoušet, otestovat si prostě vlastní myšlenky a hlavně v takovéhle konkurenci opravdu zjistit, jak na tom člověk je, takže si myslím, že z těch zápasů nemyslím teďka výsledkově, ale vyjdeme určitě z hodně poznatky, které potom můžeme dále přenést vlastně do dalšího fungování nejenom toho A týmu, ale i mládeže, i vlastně celé té fotbalové asociace a prostě jsem přesvědčen o tom, že to bude skvělá příležitost. Já osobně se na ty zápasy těším a pokud samozřejmě potom nebo během toho se podaří udělat nějaký dobrý výsledek, o to lepší.
0: To říká bývalý bundesligový fotbalista, dnes trenér, manažer a funkcionář Petr Ruman, se kterým jsme ve vysílání Radiožurnálu Sport probrali jmenování nového kouče fotbalové reprezentace Santiho Denii. Tak Petře, moc díky za váš čas a zase někdy brzy naslyšenou.
2: Taky děkuju, mějte hezký den, nasle.
3: Poslouchej Sport. Radiožurnál Sport.

0: Fotbalisté Hradce Králové i Jablonce prošli do třetích kol evropských soutěží. Východočeši vyřadili v kvalifikaci Evropské ligy norské Tromsø a Severočeši v konferenční lize chorvatský Varaždín. Kdo další teď na české pohárové zástupce čeká, to už přišel do studia radiožurnálu Sport říct kolega Tadeáš Skalický. Hezký den.
1: Pěkné odpoledne.
0: Začněme zvučnějším soupeřem, který čeká na Hradec Králové v boji o Evropskou ligu. Svěřenci trenéra Davida Horejše totiž nastoupí proti Beşiktaş Istanbul.
1: Čtvrtý tým minulé sezóny turecké ligy postoupil do třetího předkola přes dánský Midtjylland a navíc ve dvojzápase ani jednou neinkasoval. Beşiktaş se přitom moc nepovedla. Letní příprava, ve které zvítězil jen jednou z pěti duelů. Nový ročník, ligový ročník v Turecku začne až v polovině srpna a tak bude klub z evropské části Istanbulu mít menší zápasovou praxi než Hradec, ale zároveň možná víc sil. Východočeši totiž budou hrát o víkendu druhé kolo tuzemské nejvyšší soutěže na hřišti Bohemians.
0: Navíc v dresu Beşiktaşe nastupují i nám docela známé tváře. Teď tedy nemám na mysli třeba Mohameda Salaha, o jehož příchodu do Istanbulu se také spekuluje.
1: Ano, měl si na mysli třeba českého záložníka Václava Černého, ano. Který má za sebou úvodní sezonu v turecké lize se slušnou bilancí 5 gólů a 8 asistencí. Asi nejvýraznější posilou léta je Belgičan Leandro Trossard, který přišel po mistrovské sezóně s Arsenálem v anglické Premier League. Mluví o tom hradecký kouč David Horejš.
2: V tomhle tím přestupním termínu udělali Trossarda, který vyhrál Premier League s Arsenálem, byl na mistrovství světa, takže je to odměna pro nás, pro všechny. To prostě tak je to privilegium takovýhle zápasy prostě hrát a mít tady možnost přivítat takovýhle klub, jako je Beşiktaş.
1: On sám David Horejš na té tiskové konferenci sám mluvil o tom, že už to, co má Beşiktaş ve svém kádru, je hodně nebezpečné, jsou to velmi zkušení a dobří hráči, i když tam padla otázka samozřejmě i na zmíněného Mohameda Salaha, ale to jsou zatím jen přestupové spekulace. Tak pojďme ještě připomenout, že před začínající sezónou Beşiktaş zároveň přivedl i nového kouče, istanbulský celek teď vede Ital Vincenzo Italiano.
0: Dvojzápas třetího předkola Evropské ligy Hradec Králové Beşiktaş začne příští čtvrtek na východě Čech a odveta se bude hrát o týden později v Turecku. Podobně to bude mít i Jablonec ve třetím předkole konferenční ligy.
1: Ano, je to tak. Začne taky na domácím stadionu ve čtvrtek, a to proti týmu RFS Riga. Ten je naopak uprostřed své sezóny, protože lotyšská Virsliga se hraje systémem jaro-podzim. RFS muselo hrát na rozdíl od Severočechů už dvě předkola a tak má navíc za sebou vyřazení severoirského celku Glentoran a pak islandského Vestry. Trenér Jablonce Luboš Kozel se po postupu přes Varaždín přiznal, že soupeře z Rigy už studoval.
3: Nechtěl jsem nic jako teda zakřiknout, abych to nedělal zbytečně nebo tak, ale aspoň jsem se podíval na nějaký sestřih z toho prvního zápasu, kde byli úplně dominantní a jako úplně severský mi nepřišli, protože tam je hodně hráčů tmavý pleti, jako hlavně ty ofenzivní hráči a rychlí hráči. Hraje tam Ikauniex, vlastně bratr toho Ikauniexe, co hrál tady v Jablonci. A vzpomenu si i na loňský předkola, kdy Sparta hrála s FC Riga, že jo? Určitě nic lehkého nás nečeká.
1: Navíc FC Riga, která potrápila v loni v kvalifikaci konferenční ligy Spartu, je teď za svým městským rivalem a vedoucím týmem Virsligy právě RFS Riga, a to o 4 body na druhém místě.
0: Tady až ještě máme nějaký čas do zpráv. V půl čtvrté, ty jsi byl včera na Jablonecké střelnici, sledoval si vítězství nad Varaždínem, tak jaký na tebe Jablonec udělal dojem na hřišti a jeho fanoušci případně na tribunách?
1: No tak na tribunách to byla kulisa, kterou na severu Čech úplně nepamatují. Přišlo skoro 4,5 tisíce diváků a myslím si, že to bylo znát i v tom našem přímém přenosu společně s kolegou Pavlem Petrem, že pod námi byla výrazná nebo výraznější kulisa, než to bývá právě v Jablonci.
0: To znám.
1: Běžné, ale na hřišti se mi zdály jablonečtí, že chtěli o něco víc postoupit. Vlastně podali podobný výkon jako ve Varaždínu, o něco samozřejmě zlepšený, ale je to na nich vidět i v lize. Oni otočili i ten nedělní zápas s Olomoucí v prvním kole šance ligy a ta chuť toho týmu pod Lubošem Kozlem vypadá to, že po té minulé docela úspěšné sezóně vůbec absolutně neklesla a ten tým byl snad i dobře doplněn.
0: Velmi stručně, vypíchl by si někoho ze jabloneckých nějaký individuální výkon?
1: Mně osobně se tolik nelíbil Filip Zorvan, který hodně chyboval v přihrávkách, ale dobrý byl třeba Lamine Javo.
0: To říká Tadeáš Skalický, díky.
1: Naslyšenou.
4: Dobré odpoledne, 15 hodin a 30 minut. Monika Vrchotová a zprávy Radiožurnálu.
5: Meteorologové kvůli vysokým koncentracím přízemního ozonu vyhlásili v několika krajích Česka smogovou situaci. Do odvolání platí v Praze a ve Středočeském, Ústeckém, Pardubickém a Královéhradeckém kraji, informoval o tom Český hydrometeorologický ústav. Lidé by proto měli při pobytu venku omezit fyzickou zátěž. Platí to hlavně pro lidi s chronickými dýchacími potížemi a malé děti. Smogová situace souvisí s aktuálně extrémně vysokými teplotami. Hamás souhlasí s plánem na své odzbrojení. Vysoce postavení činitelé hnutí to potvrdili zpravodajské agentuře AFP a britské BBC. Americký prezident Donald Trump předtím oznámil, že Rada míru dosáhla dohody, na základě které odevzdá zbraně teroristické hnutí Hamás i další palestinské ozbrojené skupiny. Dvouletý trest s podmíněným odkladem na 2,5 roku dostal bezpartijní starosta Polné Jindřich Skočdopole. Podle obžaloby převedl více než 1 000 000 korun z účtů mikroregionu a sportovního klubu Slavoj Polná podvodníkům s kryptoměnami. Informaci dnes uveřejnil server Deník.cz. Starosta potvrdil svoji vinu a uzavřel dohodu o vině a trestu. Rodiče klientů ostravského domova Mikasa dnes dostali výpověď ze zařízení. Organizace tvrdí, že nemá peníze na provoz služby do konce roku. Mikasa letos dostala od hejtmanství méně peněz, než žádala. Domov je jediný svého druhu v Moravskoslezském kraji, který se stará o lidi s těžkým autismem a náročným chováním. Sport. Miroslava Koupka střídá na lavičce národního týmu španělský fotbalový trenér Santi Denia. Smlouvu má 52-letý rodák z Albacete 2letou s opcí. Jedním z asistentů Denii bude jeho krajan Pablo Amo.
6: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
7: Kolony na D1 v Brně a na D5 u Rudné. Na D1 z Prahy do Brna je silnější provoz od sjezdu na Pražský okruh. O něco pomaleji se jede mezi 10. a 15. kilometrem, následně mezi 19. a 23. Nezdržíte se dlouho. Na D1 v Brně směrem do Ostravy od sjezdu na výstaviště z kilometru 190 postojíte v koloně chvílemi i v obou pruzích. Je to na půl hodiny na konec omezení. Pozor, ucpaná je i Jihlavská v Brně kolem hřbitova. Na D1 za Brnem směrem do Vyškova znovu zpomalíte za sjezdem na Slatinu na kilometru 202, na konec omezení u Holubic na 211. kilometru se rozjedete a je to celé na 20 minut. Na silnici 43 ze Svitav do Brna za sjezdem na Ivanovice hlásíte nehodu na příjezdu do Brna, je tam krátká kolona, ovšem brzdí se prudce. Na dálnici D5 ve směru z Plzně do Prahy za sjezdem na Rudnou z 5. kilometru zůstává kolona táhnoucí se na Pražský okruh za Ořech, tam je to osobními auty na půl hodiny, kamiony se zdrží výrazně déle. A na D8 z Ústí do Prahy za sjezdem na Kralupy nad Vltavou z 2. kilometru spočítejte s frontou táhnoucí se do Kbelské ulice. Zpoždění 20 minut. Další zelená vlna nejpozději za čtvrt hodiny.
6: 800 553 553. Pomozte nám najít lepší cestu. Počasí.
5: Zítra bude oblačno až zataženo místy s přeháňkami a bouřkami, ojediněle i silnými. Teploty se budou pohybovat mezi 28 a 32 stupni na západě Čech kolem 27, naopak na východě republiky bude až 36. Tolik zprávy.
6: Poslouchej Sport.
8: Radiožurnál Sport.

0: Mick Jagger doznívá ve vysílání radiožurnálu Sport a teď Motorsport. Seriálu Formule 1 po víkendu začala 3týdenní letní přestávka. Sezona je zhruba v polovině a poznamenal ji válečný konflikt na Blízkém východě. Kvůli němu se z kraje sezony nejeli závody v Bahrajnu a Saudské Arábii. Aktuální vývoj letošního kalendáře teď probereme s naším motoristickým expertem Krištofem Kousalem. Krištofe, vítej.
1: Hezký den.
0: Velká cena Bahrajnu už má v kalendáři na podzim náhradní termín. Formule 1 se vrátí do Malajzie, kde se jela naposledy před 9 lety. Není to tedy úplně náhradní termín, je to spíš náhrada. Tak. Proč tehdy z kalendáře zmizela?
1: Mohli za to peníze. Po přechodu Formule 1 pod americkou společnost Liberty Media šly poplatky pořadatelů nahoru a na Sepangu se navíc potýkali s klesající návštěvností. A na jaře 2017 tak vláda Malajzie s politováním oznámila, že s pořadatelstvím alespoň prozatím končí. Ještě loni ani nebyly žádné přímé plány na obnovení závodu v Sepangu, ale letos na jaře se situace změnila. Po zrušení dvou velkých cen vláda začala zvažovat pořádání náhrady, na které se nakonec vedení Formule 1 s Malajzií dohodlo. V neděli před závodem v Maďarsku informace vyšla na veřejnost společně s datem závodu. Malajzie se tedy vklíní mezi závody v Azerbajdžánu a Singapuru o víkendu od 2. do 4. října.
0: Na Blízkém východě jsou ale na programu v závěru sezóny další dva závody a klid tam zatím rozhodně nepanuje. Jak se tahle situace bude řešit?
1: Vedení Formule 1 řeší situaci okolo velkých cen Kataru a Abu Zabí, ale na rozhodnutí si dává ještě časovou rezervu. Výkonný ředitel Stefano Domenicali zmínil polovinu září jako jakýsi šibeniční termín, dokdy budou čekat na vývoj konfliktu. Pokud se do té doby situaci neuklidní, tak právě v polovině září padne rozhodnutí o těch posledních dvou závodech.
0: A jsou nějaké indicie, jestli a kde by se jeli případně náhradní závody?
1: Ano, Domenicali dodal, že pokud se situace na Blízkém východě nevyřeší vhodným způsobem, tak sezóna skončí v Evropě. Je otázka, jestli by se tam konaly dva závody na jednom nebo dvou okruzích, nebo jenom jeden závod. Když se ale ohlédneme třeba za covidovou sezónou 2020, kde byl kalendář improvizovaný, tak víme, že tím takovým nárazovým pořádáním velké ceny mají zkušenosti třeba italské Mugello, portugalské Portimao anebo německý Nürburgring.
0: Nejtěžší slovo na závěr, ještě nám Krištofe připomeň, jak to vypadá v čele mistrovství světa, tedy Formule 1.
1: Vede pořád docela suverénně Ital Kimi Antonelli, i proto se můžeme těšit na, řekněme, restart té sezóny na tu druhou polovinu, kde bude na programu taky velká cena Itálie, kam Kimi Antonelli přijede poprvé jako vítěz závodu Formule 1. Atmosféra od tyfozy bude určitě mimořádná, i když vzhledem k novým pravidlům se dá taky očekávat, že ty nové vozy budou mít s okruhem v Monze, kde se jezdí ve vysokých rychlostech na dlouhých rovinkách, trochu problémy.
0: To mě zajímá a posluchače jistě také. Ještě nám prosím přibliž ta nová pravidla.
1: Ano, jde o to, že tam je velká část elektrické energie, kterou můžou vozy využívat na těch svých pohonných jednotkách. No a v té první části sezóny, v té první polovině jsme zkrátka viděli, že na konci dlouhých rovinek zkrátka těm monopostům v vozovkách dochází dech, kdy už mají vyčerpanou tu svoji baterii, zkrátka, kterou dobíjí po celém tom okruhu. Třeba v posledním závodě na Hungaroringu to nebylo tolik vidět, protože tam je jenom jedna dlouhá rovinka a po zbytek okruhu prakticky mohli piloti tu svoji baterii dobíjet a nemuseli ji tolik využívat, ale když jsem mluvil o Monze, tak tam to bude vypadat úplně jinak, protože tam je několik pomalých zatáček, pár dlouhých táhlých, ale hlavně ty dlouhé rovinky, na konci kterých zkrátka ta Formule 1 nevypadá tolik tak atraktivně, jako dřív, zpomaluje místo toho, aby jela na plný plyn až do konce rovinky, a tohle je takovým trnem v oku, bychom mohli říct, velké spoustě fanoušků Formule 1.
0: To říká Krištof Kousal, se kterým jsme probrali situaci kolem dalších závodů velkých cen Formule 1. Krištofe, moc díky a zase někdy naslyšenou.
1: Není zač naslyšenou.

Na Radiožurnálu Sport si můžeme připomenout, že české tenistky budou na finálovém turnaji poháru Billie Jean Kingové v silném složení. V první nominaci jsou wimbledonská šampionka Linda Nosková, finalistka Karolína Muchová a dále Marie Bousková s deblovou jedničkou Kateřinou Siňakovou. V záloze je zatím připravená Barbora Krejčíková, nominaci oznámila kapitánka Barbora Strýcová. Finálový turnaj poháru Billie Jean Kingové je na programu od 22. do 27. září v čínském Shenzhenu. Češky v úvodní hrací den narazí ve čtvrtfinále na tým Velké Británie. V případě postupu by se v dalším kole utkali s lepším z dvojice Kazachstán-Španělsko.

0: Před dvěma měsíci hráli baráž o postup do nejvyšší soutěže, v ní ale fotbalisté Táborska neuspěli a následně nevyužili nabídku administrativního posunu za vyřazenou Karvinou. A tak dál bojuje jihočeský tým ve druhé lize. Na úvod remizoval bez branek v Kroměříži a teď ho čeká úvodní domácí zápas této druholigové sezony proti pražské Dukle, která mezi elitou, respektive z elitních soutěže se stoupila.
1: Když jsem vlastně v lednu nastupoval, tak jsme první zápas měli Brno, Zbrojovku, největší zápas. Teď si troufám tvrdit, že Dukla doma bude jeden z těch největších zápasů v té druhé lize.
2: Říká výkonný ředitel Silonu Táborsko Ivo Táborský.
1: Všechny zvu, samozřejmě budeme potřebovat každého člověka, každý hlasivky. Ten předsezonní cíl hrát co nejvíc to bude, na co budeme mít možnosti a já věřím, že budeme silní a že budeme hrát atraktivní fotbal.
2: Atraktivní fotbal by měl samozřejmě prostřednictvím hráčů zajistit nový trenér, vlastně staronový Miloslav Brož. Jak se vrátil tam, kde už působil.
3: Zas ten kádr nedoznal tolik změn, ale s novým realizačním týmem vždycky přichází trošičku změna v takovém tom nastavení směrem k týmu, ke komunikaci a já jsem našel tým ve velmi dobrém rozpoložení z hlediska kvality. Tak tu kvalitu jsme doplnili o pár hráčů mladších zatím.
2: Naznačil Brožek, že dotváří kádr tak, aby odpovídal jeho představám. Konkrétně jednu velkou posilu jmenovat nechtěl, ale přesto potenciál nových hráčů v Táboře vyzdvihl.
3: Myška, Hruška, jsou kvalitní hráči Slouk, takže myslím si, že jsme udělali dobře, jsme ten kádr trošku okysličili, ještě se může stát, že někdo přijde. S tím, že přišel nový realizační tým, tak je to vždycky jinak trošku.
2: Jinak to bude i přímo na hřišti. Kapitánskou pásku nový realizační tým svěřil Lukáši Havlovi, ten už byl v Táboře i v minulé sezóně a tak porovnal sílu předchozího a současného kádru.
4: Dostali jsme téměř celý kádr, odešli dva kluci, doplnili jsme podle mě kvalitně, takže určitě bude srovnatelná síla v kádru.
2: Uvedl Havel těmi dvěma hráči, o kterých mluvil a kteří už v dresu Silonu Táborsko v této sezóně nehrají, jsou Pavel Novák a Jakub Hora. Zápas druhého kola šance Národní ligy Silon Táborsko Dukla Praha začne u vodní nádrže Jordán v 19 hodin. Z Tábora Kamil Jáša, Radiožurnál.

0: Naladili jste si jediné sportovní rádio v Česku,
1: které vás během chvíle vezme na všechny důležité sportovní akce po celém světě.
2: Z šatny Bostonu, z Tokio Dómu, z Delray Beach,
3: z Herenfénu, Radiožurnál.
0: Žádná rozhlasová stanice u nás nemá tak široké pokrytí významných zahraničních šampionátů i dlouhodobých domácích soutěží jako Radiožurnál Sport.
4: Kolí se rozbíjá, Sorovčík padá, ale nemá šanci. Je to gól. Slavia vyrovnává na 1-1.
1: Paletu přímých přenosů doplňují pořady sportovních osobností, soutěže o zajímavé ceny, aktuality nebo listování sportovní encyklopedii.
0: Pro milovníky sportu je tak jasnou volbou
1: poslouchat Sport.
0: Radiožurnál Sport.

0: Posloucháte Radiožurnál Sport, bude 16 hodin, máme pro vás další aktuální zprávy.
1: Radiožurnál je 16 hodin. Monika Vrchotová a zprávy.
2: Senioři můžou od srpna ukončit penzijní spoření bez sankce a dostat i státní příspěvky. Ukrajinské drony zničily další velkosklady firmy Wildberries v Rusku. Novým koučem českých fotbalistů je Španěl Denia. Smlouvu má na 2 roky. Porouchané auto výrazně brzdí provoz na D1 na 24. kilometru směrem do Brna. A zítra bude oblačno až zataženo místy s přeháňkami a bouřkami a s teplotami kolem 30 stupňů. Na východě republiky bude až 36.
3: Radiožurnál Zprávy. Víme, co se děje.
2: Senioři budou moct od srpna předčasně ukončit penzijní spoření bez sankce. Informovala o tom ministerstvo financí. Začne totiž platit novela, kterou tento měsíc podepsal prezident. Taky budou moct získat zpět státní příspěvky, které museli vrátit. Stát přestal důchodcům podporu ke spoření vyplácet loni v červenci. Zrušení bylo součástí konsolidačního balíčku předchozí vlády. Podle ministerstva financí kvůli tehdejším pravidlům zůstalo ve spoření zhruba 200 000 seniorů, protože by předčasným ukončením přišli o část peněz. Desítky investorů řeší problém s kladenským autobazarem Štěpánek Auto. Firma má nesplacené dluhopisy za stovky milionů korun. Na konci června ale změnila majitele. Má zavřený areál, nefunkční webové stránky a nikdo z firmy s klienty nekomunikuje. V tuto chvíli by investoři podle vedoucího právního oddělení D-testu Jana Šury neměli na nic čekat.
4: Asi největší šanci získat alespoň část peněz zpět mají zpravidla ti, kteří jednají včas, koordinují se s ostatními věřiteli a důsledně prověřují majetek emitenta, ručitele i odpovědnost distributora.
2: Několik investorů už podalo na majitele i klíčové zaměstnance firmy trestní oznámení, které prošetřuje policie. Desítky držitelů dluhopisů už se organizují a chystají taky hromadnou žalobu na náhradu škody. Ukrajinské drony dnes útočily na další velkosklady internetového prodejce Wildberries v Rusku, tentokrát ve Volgogradu. Ukrajinci zaútočili i na jiných místech v Rusku.
5: Obyvatelé Volgogradu natočili a zveřejnili sérii výbuchů, která se nad ránem ve městě ozvala. Kromě skladů Wildberries drony zasáhly zřejmě i ropnou rafinérii společnosti Lukoil. Exploze byly slyšet také v Tatarstánu a Dagestánu, v oblasti tamního přístavu Kaspijsk. Vzdušné útoky zaznamenaly sociální sítě v Rostovsarstánu a Dagestánu, v oblasti tamního přístavu Kaspijsk. Vzdušné útoky zaznamenaly sociální sítě v rostovské oblasti, kde ruská protivzdušná

0: Část prázdnin skupina dětí s vrozeným diabetem prvního typu. Na týdenním turnusu letního tábora se o jejich zdraví starají lékaři a sestry z Mladoboleslavské Klaudiánovy nemocnice. Děti tak mohou aspoň na chvíli pustit z hlavy myšlenky na monitorování glykémie, říká jedna ze zdravotnic Vendula Haverlantová.
1: Je super, že ty děti si v podstatě od toho monitorování můžou trošku odpočinout, protože to za ně monitorujeme my. A jinak většina dětí hodně se to i musí hlídat sama a my se snažíme o to, aby ten týden si odpočinul i od toho hlídání a mohli se věnovat spíš takovým víc dětským aktivitám než sledování cukru.
2: Sport. Čeští fotbalisté mají po měsíci nového trenéra. Miroslava Koupka nalavil na lavičce náhradního týmu Santi Denia. 52-letý Španěl se s vedením svazu domluvil na dvouleté smlouvě s opcí a jako cíl stanovil postup na evropský šampionát 2028. I kvůli tomu chce mluvit Denia s útočníkem Patrikem Šikem, který po světovém šampionátu ukončil reprezentační kariéru. Pokračuje předseda České fotbalové asociace David Trunda.
3: Jeden z prvních dotazů, který jsme měli při diskuzi se Santim Pavlem Nedvěrem, byl, jestli v neděli můžou za Patrikem Šikem zaletět a představit se. Ale ta druhá reakce byla, že ten tým je důležitý a potřebuji si to všechno zanalyzovat.
2: To bývalý kouč Liverpoolu Arne Slot odmítl nabídku nizozemského svazu vést tamní reprezentaci.
4: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
5: Překážka na D1 na Šmejkalce a kolona v Brně. Na D1 z Prahy do Brna zpomalíte nejprve za sjezdem na Čestlice na 9. kilometru, pomaleji se jede na 12. Je to silným provozem. Na D1 z Prahy do Brna za sjezdem na Velké Popovice ze 16. kilometru popojíždí kolona, pokračuje až do omezení na 24. kilometr. Tam překáží porouchané auto v pravém pruhu a kolona rychle narostla, zpoždění 40 minut. Na místě už je odtah. Pokud byste to chtěli objíždět z Prahy po staré Benešovské 603, tak za Mandovou je uzavírka. Na D1 z Prahy do Brna od sjezdu na výstaviště z kilometru 190 popojíždí kolona do omezení na kilometr 196, je to na 25 minut. Silný provoz je i v Brně na souběžné Jihlavské kolem Hřbitova k Vídeňské. Na D1 z Brna do Vyškova za sjezdem na Slatinu z kilometru 202 je pomalejší provoz na konec omezení na 211. kilometr, tam je to na necelých 20 minut. A na dálnici D5 ve směru z Plzně do Prahy za sjezdem na Rudnou z 5. kilometru zůstává kolona táhnoucí se na pražský okruh za Ořech. Tam je to osobními auty na zhruba půl hodiny. Další zelená vlna nejpozději za 15 minut.
4: 800 553 553. Pomozte nám najít lepší cestu. Počasí.
0: V noci a zítra bude oblačno až zataženo, zpočátku hlavně v Čechách, přes den už místy v celé republice s přeháňkami nebo bouřkami, ojediněle i silnými. Noční teploty 24 až 17 stupňů, zítra většinou 28 až 32, na Moravě a ve Slezsku až 36 stupňů. To byly zprávy.
6: Hezké odpoledne i po 16. hodině je tu s vámi páteční vysílání radiožurnálu Sport. Jsme rádi, že nás posloucháte. Fotbalisty Sparty čeká v dnešní předehrávce druhého kola šance ligy Zlín. Pražané budou chtít napravit úvodní porážku 1-3 na hřišti nováčka brněnské zbrojovky. Zároveň pro ně půjde o generálku před úterním úvodním zápasem třetího předkola ligy mistrů s Lyonem. Zlínští začali tento ročník nejvyšší soutěže domácí prohrou 0-1 s ostravským Baníkem. Utkání Sparta Zlín začne na Letné v 19 hodin a na radiožurnálu Sport ho odvysíláme celé v přímém přenosu.
4: Radiožurnál Sport a Lukáš Michalík.

Na Radiožurnálu Sport pro vás teď máme jednu smutnou zprávu. Zemřel bývalý italský fotbalista Franco Baresi. Věhlasnému obránci bylo 660 let. Mistr světa z roku 1982 s AC Milan třikrát vyhrál Ligu mistrů a šestkrát italskou sérii A. Baresi strávil v dresu AC Milan do roku 1997 celou hráčskou kariéru a 15 sezon byl kapitánem. V reprezentaci odehrál 82 zápasů. Na zlatém mistrovství v roce 1982 se ještě na trávník nedostal. O 12 let později byl ale kapitánem italského výběru, který ve finále světového šampionátu podlehl v penaltovém rozstřelu Brazílii.

0: Pardubičtí hokejisté mají třetí posilu pro novou sezonu Tip Sport Extraligy a znovu je to velké jméno. Po Davidu Tomáškovi a Matěji Stránském přichází další útočník. Z NHL se vrací Tomáš Nosek. Teď je opět v klubu, ze kterého vyrazil za parádní kariérou.
1: 33-letý útočník strávil v zámoří 12 sezon a připsal si řadu úspěchů. Stanley Cup, Calder Trophy, prezidentský pohár. Celkově odehrál v NHL 582 zápasů. Teď se vrací zpátky do nejvyšší české soutěže a sám říká, že příliš změn na sobě nevnímá.
2: Snad zkušenější, modřejší trošku. Myslím si, že jsem se jako takovej nezměnil a doufám, že to, co jsem si odnášel do té Ameriky, ty základy od té rodiny nebo prostě i z Dynama, prostě, tak se vracím jako stejný, sice ne už kluk, ale snad chlap. A jak říkám, se na to těším a doufám, že se to zase tolik nezměnilo.
1: S Pardubicemi pamatuje titul z roku 2012. Pak se vydal do zámoří, ale ani tam na pardubický klub nezapomněl.
2: Sledoval jsem každý rok samozřejmě ty začátky, co jsem odešel, nebyly jednoduchý sledovat. Ty boje o to udržení byly těžký, ale prožíval jsem to možná ještě víc než teďka ty boje zase o ten titul, protože přece jenom ta tíha, ty baráže je úplně něco jiného, než hrát prostě to finále. To se jdete vyloženě jako užít, bych řekl, to finále, než hrát tu baráž, takže sám jsem to zažil v první lize, takže nic příjemného to nebylo a jsem rád, že přišel silný majitel Petr Dědek a zase to zvednul a nastartoval ty Pardubice zpátky na ty místa, kam patří.
1: Po letech, kdy se Dynamu nedařilo, přišly lepší časy. A Nosek věřil, že tým má na to konečně zvednout pohár zase nad hlavu.
2: Posledních pár let už jsem si to asi říkal, ale si myslím, že to bylo jenom otázkou času, kdy to kluci dotáhnou. Moc jsem jim fandil ty poslední dva roky, nebo dva roky předtím to nedotáhli v tom 7. zápase, ale teď už jsem to povedl, jsem byl za to rád a po 14 letech vlastně se vrátil titul do Pardubic. Je to takový, že když jsem odcházel, tak jsem si říkal, že by to bylo super, kdyby Pardubice se zůstali na tom výsluní, nebo že mi vyhrávali pár těch titulů, ale super je, že aspoň ten jeden za těch 14 let vyšel.
1: Do poslední chvíle čekal, jestli se mu ještě nenaskytne možnost prodloužit si kariéru za mořem. Nakonec se ale rozhodl pro návrat zpátky do Pardubic. Tak, jak avizoval při oslavách v roce 2025, kdy na Pernštýnské náměstí přivezl Stanley Cup. Ale ještě než se připojí k týmu, tak ho čeká zařizování ryze praktických věcí.
2: Musel jsem trošku to upravit. Samozřejmě jsem počítal do poslední chvíle, že budu v Americe, takže ještě tam musím letět zabalit si věci, protože nemáme doma vůbec nic. Vlastně 12 let se vracíme jenom s jedním kufrem domů na léto a nemám ani pořádně zimní věci, takže musím se zaletět do Ameriky ještě pro to a pak vlastně od 17. srpna už budu nastálo každý den v kabině s klukama.
1: Říká nová posila pardubických hokejistů útočník Tomáš Nosek. Z Pardubic. Tak utvrd, Radiožurnál.

0: Předseda fotbalové asociace České republiky David Trunda popřel, že by ve středu podpořil plán Mezinárodní federace FIFA prodat práva na vrcholné světové turnaje soukromým investorům. Jeho vyjádření pro Sky News prý bylo dezinterpretováno. Dnes to řekl předseda asociace na tiskové konferenci. Ujistil, že Česká fotbalová asociace podporuje odmítavé stanovisko Unie evropských fotbalových asociací UEFA. Plán další komercionalizace mistrovství světa, který přednesl šéf Mezinárodní fotbalové federace FIFA Gianni Infantino, vzbudil velkou vlnu odporu. Připomínám, že Česká fotbalová asociace dnes na tiskové konferenci oznámila jméno nového trenéra, kterým se stal Španěl Santi Denia.
1: Poslouchej Sport.
2: Radiožurnál Sport.

0: Fotbal na Radiožurnálu Sport.
1: Fotbalová Slavia má účast v hlavní fázi Ligy mistrů díky titulu jistou. Sparta musí v kvalifikaci přejít přes dva soupeře. Tím prvním bude Olympique Lyon, za který hraje reprezentační záložník Pavel Schulz. V minulé sezóně dres francouzského klubu oblékal i spartianský středopolař Adam Karabec.
2: To bude pro mě speciální zápas. Samozřejmě Lyon má neuvěřitelnou kvalitu, ale je to playoff a myslím si, že stát se může cokoliv, když budeme kompletní a podáme všichni na standardní výkon.
1: Úvodní třetího předkola Ligy mistrů mezi fotbalisty pražské Sparty a Olympique Lyon začne v úterý ve 20 hodin a Radiožurnál Sport ho odvysílá v přímém přenosu.
0: Pohárový fotbal v přímých přenosech na Radiožurnálu Sport.
3: Poslouchej Sport.
0: Radiožurnál Sport.

0: 16 hodin a 30 minut. Vojtěch Tomášek a zprávy.
1: V západní polovině Česka meteorologové čekají večer a v noci silné bouřky. Může se přidat i vítr v nárazech až kolem 70 km za hodinu. Na celém území republiky platí taky výstraha před velmi vysokými teplotami. Na Moravě tropy vydrží i zítra. Německý automotoklub varuje před kolonami na dálnicích. V jižních spolkových zemích Bavorsku a Bádensku-Württembersku dnes začaly prázdniny. V dalších spolkových zemích naopak končí. Mnoho lidí tak na dovolené vyráží nebo se z nich naopak vrací. První srpnový víkend bývá na německých dálnicích tradičně nejvytíženější. Hygienici rozšířili varování před paštikami prodávanými v hotelu Litové v Luhačovicích. Bakterie produkující jed botulinotoxin může být ve vepřové paštice s mandlemi a taky ve vepřové paštice se zeleným pepřem. Lidé by je neměli jíst, ale vrátit v místě nákupu nebo bezpečně zlikvidovat. Pokud se po konzumaci paštik objeví potíže, mají okamžitě vyhledat lékaře. Od zítřka budou moct cestující na dalších linkách pražské integrované dopravy nastupovat všemi dveřmi, třeba na Českobrodsku a Nymbursku, anebo mezi Prahou a Příbramí, Benešovem nebo Vlašimí. Zároveň na víc než 120 linkách bude systém po ročním zkušebním provozu fungovat trvale. Sport. Novým trenérem české mužské fotbalové reprezentace se stal poprvé v historii zahraniční kouč. Španěl Santi Denia, který dovedl výběr své země na olympijských hrách v Paříži ke zlatu, podepsal s vedením české asociace dvouletou smlouvu s opcí. Jeho plat zveřejněný nebyl, bude ale podle předsedy Davida Trundy financovaný z jiných zdrojů.
2: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
3: Zdržení na D1 za Prahou a nehoda na jižní spojce. Na D1 ve směru z Prahy do Brna od sjezdu na Pražský okruh z 10. kilometru počítejte s kolonou do omezení na 23. Porouchané auto už téměř půl hodinu nepřekáží, fronta je teď na 40 minut a zpoždění pomalu klesá. Na D1 v Brně směrem do Vyškova za sjezdem na výstaviště z kilometru 191 pojedete v koloně necelých 20 minut do zúžení na kilometr 196 ke sjezdu na Bratislavu. Následně se jede znovu pomaleji za Slatinou mezi kilometry 202 a 211. I tam je to na téměř 20 minut. Na dálnici D5 z Plzně do Prahy za sjezdem na Rudnou ze 4.5. kilometru zůstává kolona táhnoucí se na Pražský okruh za Ořech a tam je to osobními auty na zhruba půl hodiny. Na D8 z Ústí nad Labem na příjezdu do Prahy za sjezdem na Zdiby hlásíte kolonu do omezení ve Kbelské, zdržíte se 10 až 15 minut. V Praze na jižní spojce se za Barandovským mostem srazilo osobní a nákladní auto, jede se prostředním pruhem, vlevo je auto otočené do protisměru, o kus dál stojí nákladní auto v pravém pruhu, zpoždění 10 minut. Další zelená vlna nejpozději za čtvrt hodiny.
2: 800 553 553. Pomozte nám najít lepší cestu. Počasí.
1: Zítra bude oblačno až zataženo, přechodně i polojasno. Místy se přidají přehánky nebo bouřky, ojediněle i silné. K večeru bude v Čechách od severozápadu ubývat srážek a částečně i oblačnosti. Nejvyšší teploty zítra 28 až 32 stupňů, na západě a severozápadě Čech kolem 27, ve východní polovině Moravy a Slezska 31 až 36, no a na horách většinou kolem 23. To byly zprávy.
2: Poslouchej Sport.
4: Radiožurnál Sport.

Je 16 hodin a 630 minut k tomu a vy stále posloucháte páteční vysílání radiožurnálu Sport. Tři české posádky v čele s Pavlínou Flamíkovou a Anou Šantrůčkovou na dvojce bez kormidelnice si zajistili postup do finále mistrovství Evropy ve veslování ve Varéze. Skifařka Alice Prokešová je v semifinále a o účast v bojích o medaile bude usilovat v sobotu. Párová čtyřka Michal Zindulka, Jan Čížek, Martin Ježek, Matěj Smejkal byla třetí a do finále postoupila zásluhou času. Dvojskif Dalibor Neděla Jakub Podrazil musel s ohledem na vyšší počet přihlášených posádek absolvovat semifinále, které vyhrál.

0: Hokejový reprezentant Daniel Voženílek se po dvou letech ve švýcarském Cugu vrací do Třince. Aktuálně už se připravuje s oceláři na ledě Werk Arény a právě tam si s urostlým útočníkem povídal reportér David Procházka.
1: Daniel Voženílek po dvou letech opět v dresu ocelářů po prvním týdnu na ledě, tak proč jste se vrátil do Třince?
2: To je taková otázka na začátek. Samozřejmě jsem si chtěl zkusit nějak to zahraničí, to angažmá ve Švýcarsku a pokračovala mě smlouva v Třinci, takže jak jsem řekl předtím, to jsem splnil. A jsem zpátky a jsem rád.
1: Byl jste dva roky v Cugu, tak jak byste ty dva roky zhodnotil a splnil jste si teda to, co jste si přece vzal tím odchodem do zahraničí?
2: Tak to hodnocení je samozřejmě komplikovaný, protože v tom týmu byly velké ambice a ten pohár jsme nevyhráli. Teďka tam jsou velký změny, generální manažer, CEO byli vyhozeni, nahrazeni novejma, takže z osobního pohledu určitě zajímavá zkušenost a jsem rád, že jsem to vyzkoušel.
1: Kdybychom ty dvě sezóny rozdělili, tak první byla lepší a druhá horší, že po té druhé byl důvod se vrátit?
2: No, tak ta první, že ten vstup byl skvělej, potom samozřejmě hokej, týmový sport a playoff nám nevyšlo, takže nebyl úplně důvod být spokojený a v té druhé sezóně jsem si na začátku hnedka zlomil nohu a tím se to potom nějak nabalil na sebe. No.
1: A když člověk ví, že má zadní vrátka Třinec, tak to se asi vrací dobře.
2: Jo, tak já bych to ani neřekl jako zadní vrátka, přece jenom je to top organizace v Evropě a i ten český hokej a produkt je skvělý na mezinárodní úrovni a je super, že většina vlastně top hráčů je už v Česku a už jenom pár v Evropě, když nebereme NHL.
1: Povídáme si s Danielem Voženílkem, po dvou letech se vrací do Třince ze Švýcarska. Podobně Matěj Stránský se vrací ze Švýcarska, ale do Pardubic. U vás to bylo jasné, že to bude Třinec?
2: Samozřejmě, jak jsem řekl na začátku, já jsem měl platnou smlouvu a jsem i s Matějem jsme komunikovali. Vybral si Pardubice a to je jeho rozhodnutí, takže uvidíme, jak mu to půjde.
1: Vy jste byl určitě ve spojení se spoluhráči třineckými i ze Švýcarska. Minulé sezóně Andrej Nestrašil tady dal gol z nájezdu Forsbergovkou a říkal nám, že se nějak na dálku hecujete, tak jste asi rád, že zůstal v týmu.
2: Samozřejmě jsem rád, že zůstal v týmu, že jo, k tomuhle jsme hráli jednou v Mladé Boleslavi, tak on jel, chtěl udělat Forsbergovku, nevyšla mu, tak já jsem mu říkal, ať se na mě podívá, jak se to dělá, mě to vyšlo. A, takže od té doby si z toho občas uděláme srandu a jsem rád, že mu to aspoň loni vyšlo.
1: Když jsem říkal, že sledujete Třinec, tak Třinec postupně prochází přestavou kádru, ale loni už opět hrál finále a byl kousek od rozhodujícího sedmého finále v Pardubicích.
2: Jo, tak samozřejmě jsem je sledoval podrobně a hráli potom skvěle a chybělo prostě nějaký kousek tomu, aby byli znovu úspěšní a já jsem z toho radost a jsem rád, že ten tým se trošku jako, že je pořád stejný, ale trošku se obměňuje.
1: Máte velkou motivaci samozřejmě zase ukázat v Třinci svou sílu a hrát v reprezentaci.
2: Samozřejmě, teďka se hlavně musím v létě dobře připravit a přece jenom to mistrovství to bylo posunutý, volno moc nebylo, takže ta letní příprava nebyla úplně ideální, ale teď mám ještě nějakých 7 týdnů do začátku soutěže, takže se hlavně si soustředím na to, abych se dobře připravil a byl ready na začátek soutěže. Potažmo budu rád, když dostanu nějakou příležitost v reprezentaci.
1: Z týmu došel David Činčala do Vítkovic, to jsem slyšel, tak chystal nějakou grilovačku, to je se zúčastníte.
2: No hlavně máme fotbal v Oldřichovicích, takže a už jsem byl i s Davidem na grilovačce, takže samozřejmě to je škoda, ale prostě to je součást toho hokeje a myslím si, že mimo let se budeme jít dál.
1: Tak děkuji za rozhovor.
2: Děkuji.
0: Z Werk Arény David Procházka, Radiožurnál.

0: Začíná nová sezóna Moravskoslezské fotbalové ligy, tedy třetí nejvyšší soutěže v Česku. První kolo má dnes na programu dva zápasy, včetně toho mezi Frýdkem, Místkem a Hranicemi. Ty už do třetí sezony povede trojnásobný ligový šampion Miroslav Matušovič. Nejprve s týmem Hranice na Moravě postoupil ze čtvrté ligy do třetí a v uplynulé sezóně ho v ní dokázal udržet.
1: No tak ono asi víc možná nešlo udělat za dva roky postoupit a zůstat, takže jsme skromný klub. Není to úplně jednoduché, protože spoustu těch týmů je i profesionálních a u nás to tak není, ale dali jsme se touhletou cestou, jsme tam, já jsem rád, že tam jsme, jsou to dobré zápasy, těžké zápasy pro nás. Chceme být jako v tom dalším ročníku prostě lepší než tom posledním.
2: Říká Miroslav Matušovič, bývalý úspěšný ligový hráč a nyní kouč třetiligových Hranic na Moravě. A právě proto, že jeho klub oproti některým soupeřům v soutěži nepracuje v profesionálních podmínkách, musí jako kouč často řešit jiné situace než ty ryze fotbalové.
1: Ta drenažina je psychologie a musí jako už nad tím přemýšlet a taky, že ti kluci fakt chodí do práce. Musíš to číst jako různé i pochody, jako já nevím, předvídat různé situace, žít se do té role toho hráče, co má v hlavě, co by mohl mít v hlavě, co třeba se mu děje doma v rodinných, jako rodinných kruzích a tak dále. Takže je to psychologie, musíš mít pracovat, na někoho platí bíč, na někoho třeba ten bíč vůbec nemůžeš použít. A je to prostě tak, že ty hráče bys měl jakoby dokonale mít zmapované a znát a poznat na každého, co platí a v tom jako nebo ta trenéřina je krásná. Prostě musí si s tím hrát a vysvětlit, co je nejlíp.
2: Z Miroslava Matušoviče zase každý vycítí emoce a zaujetí, což je vidět i slyšet při každém zápase z tribuny.
1: Je rozdíl mezi koučem a koučingem. Kouč je trenér a koučing je to, co dělá během toho zápasu a já si neumím jako takhle jenom jako stát a jako nic nemluvit. Já si myslím, že i ve větších týmech, ať je to City a další, tak vidíte trenéra, který tam skáče celý zápas. A já to beru tak, že vlastně to, co já předvedu tady v tom prostoru za 90 minut, tak chci i já mít po zápase čisté svědomí, že jsem těm klukům pomohl, jak nejvíc to šlo. Protože já to beru tak, že když tam oni nechávají vše, tak já beru každý zápas, musím nechat taky vše.
2: A trojnásobný ligový šampion, který českou soutěž vyhrál s Baníkem Ostrava i se Spartou Praha, věří, že mu tento přístup vynese ligové angažmá i v pozici trenéra. Aktuálně totiž má licenci UEFA A, se kterou by už mohl dělat asistenta v nejvyšší soutěži.
1: Samozřejmě jako tak jako každý, jako co jsme hráli, já už se tomu věnuju jako díl. Každý trenér by se chtěl nakouknout do té ligy a trénovat v lize, takže já si myslím, že jsem trenér, který jako se tak nějak neustále vzdělává, přemýšlí nad tím, snaží se do toho dostat ty moderní prvky i na amatérské úrovni, ale tak stejně prvky jste, jak se říká, z naší staré školy a vždycky si myslím, že nejideálnější je ten mix, něco z té nové, něco z té staré, takže jo, já jsem trenér, který se chce posouvat, který se vzdělává, který to jako nějak sleduje a samozřejmě i já, tak jako chci po každém hráči, tak udělám maximum pro to, aby se ta moje trenerská kariéra ještě posouvala výš.
2: A výš bych chtěl Miroslav Matušovič posunout i Hranice, které v uplynulé sezóně skončily na první nesestupové pozici. Sezóna v Moravskoslezské fotbalové lize pro ně začíná dnes, kdy nastoupí na hřišti ambiciózního Frýdku Místku. Adam Kodet, Radiožurnál.
3: Poslouchej Sport.
4: Radiožurnál Sport.

0: Čím dál více lidí jezdí na kole a běhá.
1: Snad za to mohou i kilometry Jiřího Ješka, které každý pátek propojují různé sporty.
2: Karel Poborský.
3: Dobrý den, děkuji za pozvání.
4: Je to prostě Bára Strýcová. Báro, vítej a díky za tvůj čas.
5: Ahoj, dobrý den.
0: Nejen hvězdy českého sportu se vrhly na dlouhé tratě a do studia k šestinásobnému paralympijskému vítězi přišli říct své zkušenosti s maratonem.
6: Strašně se to posunulo.
7: Neuvěřitelné.
6: Oni prostě furtí.
7: Furt jako do sebe tlačí nějaký gely, cukry. Jak to máš ty při tom maratonu?
6: 8 gelů za ten maraton jsem schopná ujíst.
3: Pak v tom závodě většinou, když už to opravdu bolí, já si říkám, co já tady dělám? Ty, já už nikdy nikam nepoběžím.
7: Mám já tohle
3: zapotřebí
7: se svojí historií.
3: Pitomec se tady drží jak blázen.
1: Kilometry Jiřího Ješka.
0: To je také cyklistický servis pro amatéry, stejně jako rozbor dění mezi profesionály.
7: Paul Sexas, 19 let, a on vyhrál ten valonský šíp tak suverénně, že všichni čekali, co předvede na Lutychu. A jestli třeba nebude konečně už někdo, kdo by konkuroval Tadej Pogačarovi. No a splnilo se to.
0: Pořad o běhání a cyklistice, kam pravidelně chodí zajímaví hosté.
1: To jsou kilometry Jiřího Ješka.
0: Každý pátek po 10. hodině.
1: Poslouchej Sport.
0: Radiožurnál Sport.

0: Radiožurnál vás zve do Pardubic. Zažijte jedinečnou atmosféru dostihů. Přijďte podpořit budoucí účastníky 136. Velké Pardubické se Slavia pojišťovnou. Užijte si nejen třetí kvalifikaci na legendární dostihy, ale i bohatý doprovodný program pro dámy. Ladies Day. V sobotu 1. srpna. Více na webu závodištěpardubice.cz. Mediálním partnerem dostihového dne je Radiožurnál.
1: Radiožurnál je 17 hodin. Vojtěch Tomášek a zprávy.
2: Nehod na silnicích podle BESIPu kvůli horku přibývá. Rusko zřejmě použilo k útoku na ukrajinské civilisty severokorejskou raketu. Čeští fotbalisté mají poprvé v historii zahraničního trenéra. Národní tým převzal Španěl Denia. Stojící auto výrazně brzdí provoz na dálnici D1 na 22,5 kilometru směrem do Brna. A zítra bude oblačno až zataženo, místy s přeháňkami nebo bouřkami. Teploty do 32, na východě Moravy a Slezska až 36 stupňů.
0: Radiožurnál, zprávy. Víme, co se děje.
2: Vysoké teploty zvyšují riziko nehod, varuje předtím ministerstvo dopravy. Vysoké teploty způsobují větší únavu, nepozornost, ale i častější zdravotní potíže řidičů. Upozorňuje vedoucí oddělení bezpečnosti silničního provozu Tomáš Neřolt.
3: V dlouhodobých statistikách vidíme, že právě ty dny, kdy je největší teplo, tak se projevují na silnicích vyšším počtem nehod. To souvisí s tou zdravotní kondicí, s únavou řidičů a nepozorností. A řidiči by na to měli myslet, měli by si dělat velmi často přestávky, doplňovat tekutiny, případně se nějak venku protáhnout.
2: Před cestou by si řidiči podle Neřolta měli zkontrolovat, jestli mají dostatek paliva. Doporučuje taky přibalit na cestu láhev vody a lehkou svačinu. Provozování domova pro seniory bez platné registrace možná bude trestným činem. Ministerstvo práce a sociálních věcí Radiožurnálu potvrdilo, že chce změnu navrhnout. Teď je to přestupek a hrozí za něj pokuta až 2 miliony korun, říká mluvčí ministerstva Anna Vacková.
4: V posledních letech byly přijaty legislativní změny, například povinnost obcí s rozšířenou působností oznamovat podezření na nelegální poskytování služeb nebo úprava podmínek pro asistenty sociální péče. Tuto kontrolu vykonávají krajské úřady.
2: Počty domovů bez registrace nejde přesně vyčíslit, ale třeba jenom úřad v Kyjově odhaduje, že jich je v regionu zhruba 45. Rusko zřejmě útočilo severokorejskou raketou. Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenský vyjádřil soustrast pozůstalým ve vesnici Radušné v Dnipropetrovské oblasti. Zahynula při něm rodina s malými dětmi.
5: Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenský ve večerním projevu uvedl, že Rusové po delší době použili k útoku pravděpodobně severokorejskou raketu KN-23. Zelenský to nazval spojenectvím moskevských lumpů se šíleným severokorejským režimem. Ukrajinský prezident k tomu dodal, že hlavní nejsou projevy soustrasti a odsouzení takových útoků, ale rakety pro protivzdušnou obranu. Nejen do systému Patriot, ale také NASAMS, IRIS-T a dalších. Pouze takový tlak může zastavit tupou ruskou válku, řekl Zelenský. Z Oděsy Martin Durazín, Radiožurnál.
2: V Tasově u Veselí nad Moravou dnes začíná festival Beseda u Big Beatu. 33. ročník nabídne během dvou dnů desítky koncertů českých i zahraničních interpretů nezávislé hudební scény. Vystoupí třeba americké kapely Horslords anebo Liturgy, nebo čeští interpreti Načeva, Dukla a Anna Vaverková. Součástí programu jsou taky debaty, živé podcasty anebo divadelní představení.
6: Sport. 52-letý Španěl Santi Denia je novým koučem české fotbalové reprezentace. Představil ho vedení domácí asociace jako vůbec prvního zahraničního trenéra národního týmu. Úspěšný mládežnický reprezentace představil ho vedení domácí asociace jako vůbec prvního zahraničního trenéra národního týmu. Úspěšný mládežnický trenér podepsal kontrakt na 2 roky s cílem postoupit.

0: První soutěžní zápas pod vedením Santiho Denii odehrají čeští fotbalisté v září v Lize národů proti Chorvatsku.
1: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
2: Zdržení na D1 za Prahou a kolona na D5 u Rudné. Na D1 z Prahy do Brna za sjezdem na Pražský okruh z 12. kilometru po pojíždí kolona pokračuje na 22. a půltý. Tam překáží poruchané auto v pravém pruhu, fronta je na zhruba hodinu. Ucpává se kvůli tomu i trasa přes Velké Popovice, stojí se zejména před Dolní Lomnicí. Na D5 z Plzně do Prahy za sjezdem na Rudnou ze 3. kilometru zůstává kolona táhnoucí se na Pražský okruh za Ořech a tam je to osobními auty na více než 20 minut. V Praze na jižní spojce se za Barandovským mostem srazilo osobní a nákladní auto, stále se jede jen prostředním pruhem krokem. Opatrně popojíždí se už z konce tunelu Mrázovka celou Dobříšskou, je to celé na půl hodiny. Na jižní spojce z Lanového mostu je další fronta, před sjezdem do Průmyslové po nehodě blokují levý pruh a zpoždění 10 minut a zpomalují i řidiči jedoucí v opačném směru na Štěrboholské spojce. A na silnici 40 z Valtic do Mikulova za Valticemi řeší nehodu, srazila se motorka a osobní auto, následně došlo k požáru. Tvoří se kolona, čekejte omezený, případně podle potřeby i zastavený provoz. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
1: 800 553 553. Pomozte nám najít lepší cestu. Počasí.
3: V západní polovině Česka meteorologové čekají večer a v noci silné bouřky. Může se přidat i vítr v nárazech až kolem 70 km za hodinu. Zítra pak bude oblačno až zataženo, přechodně i polojasno. Místy se přidají přehánky nebo bouřky. K večeru pak bude v Čechách od severozápadu ubývat srážek a částečně i oblačnosti. Nejvyšší teploty zítra 28 až 32 stupňů, na západě a severozápadě Čech kolem 27. Ve východní polovině Moravy a Slezska 31 až 36 stupňů, no a na horách čekáme většinou kolem 23 stupňů Celsia. To byly zprávy.
4: 17 hodin a 6 minut pokračuje vysílání Radiožurnálu Sport, ve kterém dnes hraje Prim fotbal, ať už kvůli jmenování nového reprezentačního trenéra u českého týmu, tak třeba od 19 hodin vám nabídneme v přímém přenosu dnešní předehrávku druhého kola nejvyšší fotbalové soutěže mezi Spartou a Zlínem. No a o fotbalu bude řeč i v našem odpoledním rozhovoru, ale pozor, bude řeč také o tenisu.
1: Radiožurnál Sport
5: a Ondřej Prokop.
4: V našem rozhovoru totiž bude mluvit fotbalový trenér, bývalý hráč Sigmy Olomouc Josef Mucha, zároveň tedy tatínek tenistky Karolíny Muchové. Josef Mucha aktuálně působí v Sigmě jako trenér kategorie do 19 let a právě mládež s ním probíral reportér Adam Kodet.
6: Mi dáte nějaká konkrétní jména kluků, hráčů, třeba i těch, kteří už byli v mládežnických reprezentacích, kteří opravdu před sebou mají nějakou, nebo vy vidíte, že by mohli mít nějakou světlou budoucnost, nebo třeba na které by se vyplatilo i pro fanoušky chodit už i na ten dorost?
7: Konkrétně nebudu, ale určitě 4-5 hráčů máme hodně na standardní. Věřím, že i v budoucnu se nestratí ve fotbale a je jenom na nás, jak s nimi budeme pracovat. Samozřejmě nevíc je to na nich, jak oni budou pracovat, ale my jim chceme tady v Sigmě dát ten nejlepší servis, jaký můžou mít, a potom samozřejmě hodně bude záležet na nich, záleží samozřejmě na tom charakteru toho hráče. Někdy půl rok může být špatný, ale ten hráč je pořád v budoucnu se ještě může projevit i ti ostatní. Určitě 4-5 hráčů věřím, že je velmi kvalitních, a jestli to bude na ligu, to záleží především na nich.
6: Sigma Olomouc jako klub se hodně transformuje, noví majitelé, peníze, ambice. Jak je těžké pro ty kluky z té mládeže mít před sebou nějakou tu vidinu, že se jde do toho A týmu propracovat, protože asi to je teď mnohem těžší, než to bylo před několika lety.
7: To si myslím, že je pravda, že je to těžší se dostat do toho A týmu, ale musí prostě lepší, než ti současní hráči jsou v tom A týmu. A je několik cest, nemusí se to povíc hned, nemusí hned naskočit do prvního týmu, může přes hostování se dostat do toho první ligy, přes druhou ligu, musí kvalitně samozřejmě mít kvalitní tréninkový proces, což si myslím, že tady v Sigmě ti hráči mají. Někdo je v dobrý 19, někdo může prorazit do ligy v 21 a může se dostat do reprezentace prostě později. Musí dobře pracovat, být dobře nastavený, a je to o tom charakteru toho hráče, takže to myslím, že je jedna z cest.
6: Stále se povídáme s fotbalovým trenérem, bývalým fotbalistou Josefem Muchou. Zeptám se ještě na cizince obecně, nejenom třeba tady v Sigmě, protože taky máte pár k dispozici už v těch mládežnických kategoriích. Jak se díváte na tenhle trend, že kluby už do mládeže si pořizují, zejména tedy Afričany, a jak to může pomoci těm týmům nebo celkově ostatním spoluhráčům? Jaký je podle vás tenhle trend, protože vidíme to i v ostatních klubech?
7: Já bych řekl pravdu, moc nějak tomu nakloněný nejsem. Teď si myslím, že to bude v dorosti omezený počet cizinců mimo

0: Evropskou unii, což si myslím, že je správně, ale je to bohužel trend, který ve fotbale je, pokud jsou ti hráči lepší než čeští hráči, tak s tím se nedá nic dělat a je to o ekonomické situaci, je taková doba. Sigma nikdy takovou cestou nešla, ale myslím si, že teďka se to prostě změnilo, je tady spoustu cizinců a jsou to určitě dobří hráči a určitě je to i tahák pro diváky, takže se tomu nelze vyhnout, takže to tak je a žijeme s tím, jak to je. No.
1: Říkáte, že tomu moc nakloněný nejste, ale i když teda máte některé ty kluky z Afriky k dispozici, tak co oni tomu týmu už takhle v mládeži můžou dát, nebo co si z toho vzít, i když třeba se vám ta cesta úplně nelíbí, co si z toho vzít dobrého, jak to, aby to bylo prospěšné pro ten tým?
0: Musí to být v první řadě na standardní hráči. Takový dva jsem tu viděl v mládeži, kteří jsou opravdu jako na standardní, a když se s nimi bude dobře pracovat, tak do velkého fotbalu můžou prorazit. Takže někteří jsou jiná mentalita, pokud jsou extrémně rychlí nebo mají nějakou jinou přednost, techniku nebo tak určitě je to pro tomu týmu i tím ostatním hráčům to můžou pomoci. A musí to být ti rozdíloví hráči, kteří budou vlastně rozhodovat o tom výsledku.
1: To říká fotbalový trenér Josef Mucha a rozhovor s ním bude pokračovat už za chvíli.

0: Po písnice od Toma Pettyho v 17 hodin a 14 minut pokračuje na Radiožurnálu Sport rozhovor s fotbalovým trenérem Josefem Muchou. Teď uslyšíte o Signě Olomouc a jejím posunu mezi ambiciozní a movité kluby, ale také o vyhlášené líhni fotbalových talentů a reprezentantů. A řeč bude i o dceři Josefa Muchy, tenisce Karolíně Muchové, která měla v mládí k fotbalu také velmi blízko. Tato témata probíral s Josefem Muchou reportér Adam Kodet.
1: Sigma vždycky patřila k týmům, které uměly vychovat hráče, ať už do ligy nebo i do reprezentací, do Evropy. V čem to podle vás bylo, že se to tady v Sigmě, v té mládeži hlavně, dělalo velmi dobře i v minulosti?
2: Tak Olomouc jako je spadové město tady z okolí, takže to je jedna z věcí a je to výběrem těch trenérů, kteří pozbírají z okolí ty hráče, kteří vyrostli na těch menších městech nebo na těch vesnicích. Teď už se to více centralizuje, teď už není už tolik plácků, na těch vesnicích není tolik dětí, kteří by sportovali. Ale vždycky byla nějaká doba, takže z mého hlediska je to hodně o rodičích, co tomu dítěti obětuje a jak to nastaví.
1: V minulosti taky platilo, že když se tady vychoval nějaký dobrý hráč, tak řekněme v takýmto nejlepším věku se zase prodal někam. Mění se možná tohle teďka, že když nějaký takový hráč se vychová teď tady, že ten klub je nastavený teď tak, že ho zkrátka nebude chtít prodat nebo nebude muset.
2: Každý prodej, takže to v každém klubu takhle asi funguje, že cena je na standardní, ale myslím, že Olomouc nebude chtít prodávat hráče. Myslím si, dá čas a i ať už formu nějakého hostování v druhých ligách a pokud věřím, že se můžou někteří ti nejlepší posunout i do ligy v Olomouci, ale samozřejmě je to hodně těžké se dostat tady. Pro ty hráče bude muset být hodně moc dobrý, aby se prosadil v Sigmě.
1: Stále u mikrofonu fotbalový trenér Josef Mucha, bývalý hráč Sigmy dlouholetý a samozřejmě i trenér v minulosti i teď. Jak se vám líbí celkově teďka Sigma, ta cesta vlastně, kterou od toho loňského nástupu nových majitelů se dal ten klub? Velké ambice, velké finance, možná třeba v dohledné době i myšlenky ty nejvyšší na titul, tak jak se vám líbí tahle transformace vlastně klubu?
2: Líbí se mi to, protože není Sigma spokojená s tím, že by byla někde na konci tabulky, prodávala hráče a takhle přežívala, neříkám, že minulosti přežívala vždycky, ale teď je to prostě nastavené tak na nejvyšší cíle. To se mi líbí, že věřím, že může hrát hodně nahoru a myslím, že současně má výborné mužstvo. Je to tady pro fanoušky i pro celý vlastně tenhle region. Pěkné slyšet, když to mužstvo bude hrát nebo chce hrát nahoře a myslím, že na to i má, aby hrála o ty nejvyšší příčky a uvidíme si letos za rok, za dva, bude chtít možná hrát o ty první místa. Samozřejmě těch majitelů je hodně, je tam možná 10 ambiciozních, nemůžou být všichni dobří, ale myslím, že Sigma bude patřit mezi ty, který věřím, že bude hrát hodně nahoře.
1: Je to hezká představa, nebo dokážete si představit vy jako dlouholetý tady bývalý hráč Sigmy, že prostě to logo toho klubu bude v té tabulce úplně nahoře?
2: Ano, já jsem rád, že to tak je, to je perfektní a myslím, že tady všichni v tom klubu si to i zaslouží a teď je to tak prostě nastavené a jsem rád za to, že to tak je. Věřím, že ještě začne chodit víc diváků a to je to, co vás na tom fotbale baví.
1: No možná teď s dovolením teda od fotbalu bych se přesunul trošku k tenisu. Jedno z vašich dětí, Filip, hraje fotbal, ale samozřejmě hodně se teď mluví o a i mluvilo v minulosti už o Karolíně Muchové, tenisce. Co jsem slyšel, tak ona i s tím fotbalovým míčem v mládí to hodně uměla, je to tak?
2: Jo, uměla, myslím, že umí pořád, že ten cít má pro ten tenisový, pro ten fotbalový míč, takže ona zvládne žonglovat a patičkou se přehodí, myslím si, že, jako, že má cít pro míč a míč nedělá problém ani fotbalový.
1: A nebo někdy ve hře, že jí dáte na fotbal, když byla malá?
2: Tak to dělala všechny sporty, tak potom si vybrala tenis, ale tenkrát vlastně před těma, když ona začínala, tak ten ženský fotbal nebyl tolik populární, jak je teď. Teď je to prostě úplně na jiný profesionální úrovni, tenkrát to bylo vlastně v plenkách, takže to ani tak ve hře moc nebylo.
3: Říká Josef Mucha, fotbalový trenér, bývalý hráč a také tatínek tenistky Karolíny Muchové, o které si budeme povídat už za chvíli.
4: Poslouchej Sport.
5: Radiožurnál Sport.

0: Sting, další hudební legenda ve vysílání radiožurnálu Sport. Ještě jednou se teď vrátíme k povídání s fotbalovým trenérem a bývalým hráčem Olomouce Josefem Muchou. Uslyšíte hlavně o tenisu. Jeho dcera Karolína je totiž dvojnásobnou grandslamovou finalistkou a aktuálně šestou hráčkou světa. Nedávné finále ve Wimbledonu i povahu úspěšné tenistky s Josefem Muchou probíral reportér Adam Koret a začali tím, jak celou tenisovou kariéru své dcery prožívá.
1: A samozřejmě na začátku si člověk dělá pro to dítě, řekl bych, jako mu dělá nějaký servis a jestli jednou se dostane zúčastní Grand Slamu nebo nezúčastní, to prostě vyšlo pak samo sebou a nakonec to bylo tak, že se dostal na Grand Slam a teď už bych ho přál vyhrát, takže to tak prostě postupem času šlo nahoru a samozřejmě je to velká radost a moc si to takhle užíváme.
2: Ono během té kariéry si prošla některými těžkými momenty, několika zraněními, ale vždycky se z toho skvěle dostala, tak svědčí to i o tom, jak je silná, nebo jaká je ona nejenom tenisově, ale spíš jako člověk.
1: Určitě je to o charakteru a ona to v sobě si myslím, že má hodně a je pracovitá a je to tenis je úplně jiný nastavený než fotbal, tam jste sám na sám, všechno si zařizujete sám, řídíte si, přihlašujete se sám a to platíte si lidi kolem sebe, takže to je dalších x věcí nesrovnatelných a samozřejmě to o tom, pak se dostat do té špičky, pak je to možná něco jednodušší. A teďka tam rozhoduje niance, tam rozhoduje centimetry a člověk musí být připravený tam úplně na všechno a o úspěchu, neúspěchu je tam prostě ta hrana je velmi tenká, člověk musí být po všech stránkách pro to udělat 100%, jinak nemá v dnešním v tom světě vůbec šanci.
2: Na tom nedávném wimbledonském finále proti Lindě Noskové jste byl osobně, tak jaký celkově ta atmosféra na tomhle největším tenisovém turnaji na světě na vás udělala dojem, jak jste to prožíval přímo tam v té loži?
1: Tak je to krásné, je to jako i kultura toho, jsem měl to štěstí, že jsem byl i v Austrálii, jsme byli s manželkou, pohybovat se v tomhle prostředí, je to trošku jiné než fotbal, nechci říkat kulturnější, nebo prostě je to jiný sport, ale jdete se pojet na zápas, jdete se projít v tom areálu, takže mně se tohle moc líbí a moc jsem si to užil.
3: Stále u mikrofonu fotbalový trenér a také tatínek tenistky Karolíny Muchové Josef Mucha.
2: Jaký jste fanoušek, když jste takhle rád tenis Karolíny, protože vypadalo, že jste docela v klidu, mi přišlo z těch záběrů televizních.
1: Asi už jsem zkušený. Před pár lety jsem byl víc nervózní, ale i teď vás to pohltí ten zápas, takže to bylo o pár míčcích, se to pak na to díváte zpětně, tam řeknete, že stačí tam ten míček a pak si během toho zápasu říkám, to je důležitý míč, tak bude další, zase no, to je ještě důležitější, pak další, takže to je vlastně takhle, to běží ten zápas a pohltí vás to, samozřejmě fandíte a to bylo jako všechny zápasy, i těch šest předešlých byly vyrovnaných a je to prostě o síle toho hráče a myslím, že Kája v tomhle byla hodně silná, vynikající turnaj odehrála.
2: Věřil se po té otočce v tom druhém setu, že právě tím, že by to mohlo dopadnout, že by to mohl být ten moment, který to obrátí celé, nakonec to bohužel tedy pro Karolínu nedopadlo.
1: Jo, tak v tenise se je to tak, že rozhoduješ poslední míč i v historii spoustu zápasů. Hráčka prošla v druhém, v třetím kole z matchballu a nakonec to třeba vyhrála ten turnaj, takže věřil jsem určitě, věřil jsem i v tom prvním setu. Pořád věříte, tam říkám, to se může v tenise se to zvrtne. Během chvilky se ten zápas může úplně otočit, takže věřil jsem, ale jako bylo to pořád, myslím, že to byl krásný zápas.
2: Co jste říkal po tom finále na tu řeč poslední Karolíny, která myslím nejdřív rozesmála celý svět, ale potom myslím, že i byla hodně taková empatická.
1: Určitě, myslím, že to zvládla výborně. Perfektní to bylo, jo? Myslím, že to unesla všechno, ale ona je taková vlastně i ve všech ostatních zápasech, třeba uznali silu ty soupeřky a jednou vyhrajete, jednou prohrajete, takže myslím, že se chová i velice slušně během toho zápasu a když já jsem takový odborník, možná tenisový, tak ale čtu články tenisových legend a to potěší, když oni takhle píšou.
2: Věříte ještě, že Karolína to může dokázat nejenom být finalistkou, ale být vítězkou Grand Slamu?
1: Tak je to její sen a já bych to určitě moc přál.
3: Říká Josef Mucha, fotbalový trenér, bývalý hráč a také tatínek úspěšné tenistky Karolíny Muchové. Z Olomouce Adam Kudet, Radiožurnál.
4: Poslouchej Sport.
5: Radiožurnál Sport.

0: Bude 17:30 na Radiožurnálu Sport. Vás teď čekají krátké zprávy. Příjemné odpoledne.
1: 17:30. Zprávy a Vojtěch Tomášek.
2: Senioři budou moct od srpna předčasně ukončit penzijní spoření bez sankce. Začne platit novela, kterou tento měsíc podepsal prezident. Senioři taky budou moct získat zpět státní příspěvky, které museli vrátit. Stát přestal důchodcům podporu ke spoření vyplácet loni v červenci. Zrušení bylo součástí konsolidačního balíčku předchozí vlády. Do španělského města Ceuta na severu afrického kontinentu se od včerejška ze sousedního Maroka dostalo asi 60 tisíc lidí. Při snaze doplavat na španělské území se utopilo nejméně 34 migrantů. Španělská vláda to podle premiéra Pedra Sancheze považuje za narušení územní celistvosti země. Armáda migranty postupně vrací zpátky. Chystáme k tomu podrobnosti do hlavních zpráv 18:00. Počet obětí čtvrtečního výbuchu v uhelném dole na jihozápadě Pákistánu vzrostl na 32. 10 horníků je uvězněných pod zemí, uvedla to tamní důlní inspekce. Záchranné práce pokračují podle pákistánských úřadů, ale s postupujícím časem klesá naděje na záchranu pohřešovaných. Explozi v dole v Pákistánu zřejmě způsobil nahromaděný metan. O provedení průzkumných vrtů na vodu dnes v referendu rozhodují obyvatelé Probulova na Písecku. Vedení obce referendum vypsalo na žádost petice. Víc než polovina z 80 obyvatel čerpá vodu z vlastních zdrojů, zbytek je napojený na obecní studny. Dvojice vrtů hlubokých až 80 metrů by měla zajistit dodávky pro všechny místní obyvatele. Sport. Úřadující šampioni hokejové Tipsport Extraligy z Pardubic posílil někdejší vítěz Stanley Cupu Tomáš Nosek. Do nejvyšší domácí soutěže mateřského klubu se 33-letý útočník vrací po 12 letech v Zámoří, kde s Floridou slavil před rokem titul v NHL.
3: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
4: Překážka na D46 u Olomouce a kolona na D1 u Všechrom. Na D35 na obchvatu Olomouce směrem do Mohelnice dejte velký pozor, pokud chcete sjíždět na Vyškov exitem 267. V zatáčce tam stojí auto.
5: Křižovat se v tom nájezdu, v zatáčce stojí obstavený auto v pravým pruhu na blikačkách. Je to vidět tak na 50 na 100 metrů.
4: Na D1 z Prahy do Brna za sjezdem na Pražský okruh ze 14. kilometru pojedete v koloně do omezení na 23. Porouchané auto z omezení už odtáhly, zpoždění kleslo na 25 minut. Na Pražském okruhu ve směru z letiště na D1 zůstává kolona mezi dálnicí D5 a Ořechem na 20 minut. Silnice 40 z Valtic do Mikulova je po vážné nehodě s následným požárem uzavřená, náhradní trasa z Valtic přes Lednici. A v Praze na jižní spojce směrem na Černý most se popojíždí od sjezdu na Zahradní město. Před sjezdem na Průmyslovou je nadále blokovaný levý pruh a naberete zpoždění zhruba 20 minut. Další zelená vlna nejpozději za 15:45.
3: Volejte call centrum Zelené vlny 800 553 553. Počasí.
2: Zítra bude oblačno až zataženo, přechodně i polojasno. Místy se přidají přehánky nebo bouřky, ojedinělé i silné. K večeru pak bude v Čechách od severozápadu ubývat srážek a částečně i oblačnosti. Nejvyšší teploty zítra 28 až 32 stupňů, na západě a severozápadě Čech kolem 27, ve východní polovině Moravy a Slezska 31 až 36 a na horách většinou kolem 23. To byly zprávy.
3: Poslouchej Sport.
6: Radiožurnál Sport.

Karpla Train na Radiožurnálu Sport, je 17:37. Jeden z nejbližších poradců předsedy Mezinárodní fotbalové federace FIFA Gianniho Infantina po zveřejnění plánu na prodej práv na světové šampionáty rezignoval. Carlos Cordeiro označil návrh za špatnou dohodu pro fotbal a pro jeho budoucnost. Infantinovo jednání kritizoval také provozní ředitel FIFA Kevin Lamour. Američan Cordeiro, bývalý předseda americké fotbalové federace US Soccer, který při přípravách letošního mistrovství světa podle agentury AP často doprovázel Infantina na schůzky v Bílém domě, byl ve svém prohlášení dost příkrý. Když budu citovat, tak tedy řekl: říkám to jasně, na tomto návrhu jsem se nijak nepodílel a jednoznačně s tím nesouhlasím. Je to špatný plán pro členské svazy FIFA, špatný plán pro fotbal a špatný plán pro budoucnost tohoto sportu, uvedl tedy Cordeiro. FIFA v úterý zveřejnila ten svůj plán na prodej podílu z komerčních práv na mistrovství světa mužů, žen, mládeže i klubů soukromým investorům. Ti by měli v dceřiné společnosti získat 20% a zaplatit za ně 4,2 miliardy dolarů, tedy zhruba 89 miliard korun. Podle listu The Times jsou do toho plánu zapojeni lidé z okolí amerického prezidenta Donalda Trumpa, s nímž Infantina pojí blízké přátelství. No a podle Cordeira tedy FIFA takovou dohodu nepotřebuje, v rezervách má totiž miliardy dolarů. No a provozní ředitel FIFA Lamour ve svém prohlášení pro agenturu AP zase uvedl, že pracovníci federace byli oklamáni Infantinovou nedostatečnou otevřeností při plánování projektu se soukromými investory a zaslouží si víc než opovržení a zastrašování. Je to projekt jednoho člověka, napsal Lamour. Protesty tedy zejména byly tím slyšet v Evropě, právě Evropská UEFA, tedy Evropská fotbalová asociace, zašla zatím nejdál, protože vyhlásila bojkot všech soutěží FIFA, pokud by k naplnění těchto plánů mělo dojít.

0: Slavní Black Sabbath ve vysílání radiožurnálu Sport v 17 hodin a 44 minut. Až do 18. hodiny si trošku odpočineme od fotbalových témat. Budeme mluvit před 18. hodinou o orientačním běhu, ale také o hokeji. A to právě teď. Vrchol sezóny zažijí už na jejím začátku. České reprezentantky vyrazí na klíčovou akci nového ročníku v listopadu. A mistrovství světa v Dánsku se bude hrát v době, kdy některým z hráček ještě ani nezačne klubová sezóna.
1: V podstatě politický, biznisový rozhodnutí, který my úplně nemůžeme ovlivnit a my na to teďka musíme jenom dobře reagovat a já říkám to, že kdo na to zareaguje, nejlíp bude na koni a nemůže nás to nějakým způsobem svazovat, musíme udělat maximum pro to, aby ty holky byly připraveny.
2: Řekla generální manažerka české ženské hokejové reprezentace Tereza Sadilová.
1: Problém je trošku to, že ty soutěže každá začíná trošičku jinak, takže v Evropě nám holky hrají už od září, ale současně ty z TPWHL nebudou mít za sebou ani jeden soutěžní zápas, takže tuhle tu vlastně skládačku dá dohromady bude voříšek, ale věřím tomu, že s tím poperem.
2: Brzkému termínu světového šampionátu se kalendář akcí přizpůsobil. Češky před ním vyrazí na turné do Švýcarska, Finska a Švédska.
1: Není to tak, že bychom neměli nic. Myslím si, že v podstatě ta nálož těch zápasů zůstává téměř stejná, ale je to menší časový horizont.
3: Bude to náročný s tím turnajem v listopadu, hlavně tím, že nebudeme mít klubový týmový tréninky předtím, ale budeme každá vlastně mimo reprezentaci trénovat sama, takže to bude zajímavý.
2: Nebyla z listopadového termínu nadšená opora české reprezentace Kristýna Kautounková, která je jednou z hokejistek, které hrají profesionální ženskou hokejovou ligu v Zámoří. A ta odstartuje až po mistrovství světa. Proto Tereza Sadilová hledá možnosti, jak špičkovým hráčkám zajistit odpovídající přípravu.
1: Je to v našem hráčku, že my jsme to vlastně dělali i loni, kdy jsme jim zařizovali nějakým způsobem tréninky v nějaké užší skupině právě pro ty PWHL. Je to něco, co dělají i chlapi, že v Říčanech vlastně trénují ty hráče NHL za podpory reprezentace. A samozřejmě pro nás jakoby bylo super, kdyby i ty český kluby si je vzali pod křídla, právě třeba jejich mateřský kluby. Vím, že některé holky trénují na Slávy a tak dále. Takže když ta holka se má kam vracet, tam může právě trénovat třeba s těma klukama, myslím si, že to je pro ní jako skvělý a doufám, že se tam to povede i letos.
3: Bude náročný vstup do sezóny, protože po mistrovství je to, když hrajete třeba 3 zápasy za 5 dní, tak není to pro to tělo úplně super, takže já si myslím, že do PVHL pak každá přijdeme do těch klubů, pak přijedeme každá úplně rozlámaná, ale uvidíme, nemám zkušenost, takže nedokážu přesně říct, ale tohle to jsou tak naše odhady, co jsme se trošku bavili, ale těšíme se na to, že nemusíme čekat až do dubna aspoň.
2: Snažila se přece jen najít nějaká pozitiva Kristýna Kautounková. S nadhledem nahlíží na nezvyklý termín mistrovství světa Daniela Pejšová, která v létě vyměnila Boston za San Jose.
4: Já si myslím, že sportovci se vždycky musí jakoby přizpůsobit k tomu, jakoby jaká ta situace je a takhle to prostě je vždycky i během té kariéry, takže my si uděláme prostě všechno pro to, aby jsme se tomu přizpůsobili a předvedli ten nejlepší výkon na to mistrovství.
2: To začne v Dánsku 6. listopadu a české hokejistky se v základní skupině utkají se Spojenými státy americkými, Švýcarskem, Německem a Rakouskem. David Kalvas, Radiožurnál.

0: Za 5 dní začne na Šumavě největší akce orientačního běhu na českém území za poslední roky. Ještě před začátkem světového poháru ve Vyšším Brodě se tam tuzemská reprezentace bude připravovat na kempu, aby víc poznala ne úplně tradiční lokalitu. Před odjezdem na kemp mluvil s českou mužskou jedničkou Tomášem Křivdou reportér Jakub Kanta.
1: Jak je pro český orientační běh výjimečné pořádat světový pohár takovouhle akci?
2: Jsme tu měli poslední svěťák před 3 lety, předtím myslím 2018, takže je to akce, která se tady koná vždycky jednou za x let a život profesionálního sportovce není zas tak dlouhý asi, aby takových akcí měl možnost zažít fakt jako několik, takže určitě si toho myslím každý závodník, který se teďka na Šumavě představí, bude hodně vážit, protože je to opravdu velice výjimečné. Je to něco, co člověk v té hlavě nosí už hodně dlouho před tou samotnou akcí a na kterou se hodně upíná. Se prostě tam chceme ukázat před tím domácím publikem v co nejlepším světle a opravdu ukázat, že třeba já konkrétně patřím mezi tu světovou špičku, když to teďka na mistrovství světa neklaplo.
1: Co říkáte vlastně té lokalitě, tedy Vyššímu Brodu, kde se bude od 5. do 9. srpna ten světový pohár konat?
2: Jsem určitě vždycky rád, když orienťák zavítá do prostoru, kde nezávodíme tak často, ať už to v posledních letech byly pískovcové skály, kam se prostě světové akce do té doby třeba ještě nepodívaly, tak teďka to máme na Šumavě, těch klubů, oddílů tam není tolik a asi i pro nás je to trochu nějaká neznámá, co nás tam přesně čeká, nemáme to tak zaryté pod kůží, co všechno nás tam může asi překvapit, ač samozřejmě jsme tam byli už na soustředění, ještě teďka tam strávíme poslední dny před začátkem svěťáku, ale ten orienták je krásný v tom, že je to vždycky nová výzva.
1: Studoval Tomáš Křivda o to víc, ten terén, tu lokalitu. Kdy je to vůbec možné dopředu se připravit, sledovat mapy?
2: Určitě jo, ač to pro mě nebyl vrchol po celou teďka přípravu od poslední sezóny. Vrchol byl mistrovství světa, ale jak nám skončilo mistrovství světa, tak od té chvíle pokoukávám právě po nějakých starých mapách, které v těch prostorech, kde budeme závodit, jsou, ač ty jsou relativně dostaré, takže za stolik nenapoví, ale potom máme i další podklady vygenerované z nějakého leteckého snímkování, lidaru a podobně do toho samotného prostoru. Závodník dopředu před závodem nemůže, takže děláme, co je v našich silách.
1: Světový šampionát v italském Janově, ale vlastně i předchozí 2 podniky světového poháru se konaly ve městech. Teď se těšíte do lesa?
2: Těším se moc, bylo to už celkem dlouhý, ta sprintová sezóna. Já sám asi trošku preferuju spíš ty lesní disciplíny, takže...
1: A dlouhé tratě?
2: I dlouhé tratě, myslím si, že obzvlášť v těch kontinentálních lesích, třeba tady na Šumavě, mi ty dlouhé tratě celkem sedí. I před těmi 3 lety na svěťáku jsem byl na dlouhé trati 4., takže určitě je na co navazovat.
1: A vaše osobní ambice, byl byste spokojený i třeba bez medaile?
2: To asi jo, těžko si dávat za cíle umístění v top 3, ale asi pokud bych navázal na ty umístění na Velké Beně, tak bych byl hodně spokojený. Možná i proto, že teďka z mistrovství světa v Itálii jsem odjel, nechci říct depresi, ale bohužel tam to výsledkově fakt neklaplo a je jednoduchý potom upadnout do takových mentálních stavů nebo otázek, jestli na to vůbec člověk má, ale já vím, že ten trénink přes zimu a na začátku sezóny byl dobrý a mám na to bojovat s těmi nejlepšími. Myslím si, že jakýkoliv výsledek v top 10 nebo top 6 od jakéhokoliv závodníka české repre bude velmi ceněný.
1: Říká Tomáš Křivda, reprezentant v orientačním běhu z Prahy, Jakub Kanta, Radiožurnál.
3: Poslouchej Sport.
4: Radiožurnál Sport.

0: Čím dál více lidí jezdí na kole a běhá.
1: Snad za to mohou i kilometry Jiřího Ježka, které každý pátek propojují různé sporty.
2: Karel Poborský.
3: Dobrý den, děkuji za pozvání.
4: Je to prostě Bára Strýcová. Báro, vítej a díky za tvůj čas.
5: Ahoj, dobrý den.
0: Nejen hvězdy českého sportu se vrhly na dlouhé tratě a do studia k šestinásobnému paralympijskému vítězi přišli říct své zkušenosti s maratonem.
5: Strašně se to posunulo.
4: Neuvěřitelné.
5: Oni furtí
4: jako do sebe tlačí nějaký gely, cukry. Jak to máš ty při tom maratonu?
5: 8 gelů za ten maraton jsem schopná ujíst.
3: Pak v tom závodě většinou, když už to opravdu bolí, já si říkám, co já tady dělám? Ty, já už nikdy nikam nepoběžím.
4: Mám já tohle zapotřebí. Svojí historií.
3: Pitomec se tady drží jak blázen.
1: Kilometry Jiřího Ježka.
0: To je také cyklistický servis pro amatéry, stejně jako rozbor dění mezi profesionály.
4: Paul Sexa z 19 let a on vyhrál ten valonský šíp tak suverénně, že všichni čekali, co předvede na Lutychu. A jestli třeba nebude konečně už někdo, kdo by konkuroval Tadej Pogačarovi. No a splnilo se to.
0: Pořad o běhání a cyklistice, kam pravidelně chodí zajímaví hosté.
1: To jsou kilometry Jiřího Ježka.
0: Každý pátek po 10. hodině.
1: Poslouchej Sport.
0: Radiožurnál Sport.
6: Radiožurnál je 18 hodin. Posloucháte hlavní zprávy.
7: Ministerstvo zdravotnictví se dohodlo s pojišťovnami a lékárníky na řešení nedostatku léku tamoxifen pro onkologické pacientky. Konkrétní postup zatím tají.
8: Ta situace by se měla zlepšit nějakým způsobem. Na tom všichni pracují.
7: Španělsko se snaží vypořádat s příchodem desítek tisíc nelegálních migrantů do města Ceuta.
9: To, co se včera stalo, beru jako útok na územní celistvost Španělska.
7: Českou fotbalovou reprezentaci převzal španělský trenér Santi Denia. Na nehodu pozor na dálnici D6 na příjezdu do Prahy. A zítra bude oblačno až zataženo, místy s přeháňkami nebo bouřkami. Teploty do 32, na východě Moravy a Slezska až 36 stupňů. Pátek 31. července a jeho hlavní zprávy. Dobrý podvečer, přeje Vojtěch Tomášek.
0: Radiožurnál, hlavní zprávy. Víme, co se děje.
7: Situace s nedostatkem léku tamoxifen se zlepší, řekl to viceprezident lékárnické komory Martin Kopecký po jednání na ministerstvu zdravotnictví. Rezort se dnes dohodl se zástupci lékárníků a pojišťoven na řešení problému. Konkrétní postup ale nepřiblížil.
10: Prezident Svazu zdravotních pojišťoven Martin Balada Radiožurnálu potvrdil, že pojišťovny s ministerstvem zdravotnictví a Státním ústavem pro kontrolu léčiv řešili, jak lék pro české pacientky zajistit.
11: Je to tedy nástroj zvláštního léčebného programu, kdy ministerstvo vydá příslušné rozhodnutí, které vlastně usnadní cestu, jak ten lék dostat do České republiky.
10: Víc zatím ministerstvo, pojišťovny ani lékárníci nechtěli říct. Ministerstvo zdravotnictví ale podle mluvčí Nadi Chatové jedná o dalších dodávkách léku.
12: Současně připravujeme řešení, které zajistí dostupnost hrazeného přípravku co nejdříve a pro co největší počet pacientek.
10: Ministr zdravotnictví Adam Vojtěch za ANO ráno řekl, že by měl být tamoxifen v některých lékárnách v malém množství dostupný. Jan Duchoslav, Radiožurnál.
7: Španělské úřady pokračují ve snaze vracet migranty z exklávy Ceuta zpět do Maroka. Do města od včerejška nelegálně vstoupilo asi 60 tisíc lidí. Podle španělského serveru El País se jich do Maroka vrátilo už přes 37 tisíc. Podle úřadů se všichni zpátky vrátili dobrovolně. Při snaze dostat se do Španělska zemřelo nejméně 57 lidí.
13: Na místě dál zasahuje armáda. Na fotografiích z přístavu jsou vidět břehy obsypané lidmi a pláže zaplněné záchrannými kruhy. Většina lidí obeplavala hraniční val, jen od čtvrtka jich do města dorazilo asi 60 tisíc. To je víc než 2/3 obyvatel španělského města na severu Afriky. Podle španělského premiéra Pedra Sáncheze se jedná o útok na územní celistvost Španělska. Situaci podle něj způsobila převaděčská mafie. Sánchez slíbil nelegální migranty vrátit zpátky. Jiří Chábera, Radiožurnál.
7: Český premiér Andrej Babiš z hnutí ANO uvedl, že kvůli situaci v Ceutě je potřeba okamžitě uzavřít schengenský prostor pro Španělsko. Maďarsko kvůli vysychajícímu Dunaji začalo odstavovat jadernou elektrárnu Paks. Ta teď funguje na poloviční výkon. V následujících dnech by se ale podle premiéra Petra Maďara mohl její provoz úplně zastavit. Vláda už vyzvala velké odběratele, aby energii šetřili.
2: Pakš je jedinou maďarskou jadernou elektrárnou a pokrývá zhruba polovinu domácí výroby elektřiny. Už minulý měsíc musela kvůli suchům snížit výkon. Situace je pro Maďarsko mimořádně vážná, řekl Radiožurnálu odborník na energetiku Andrej Žiárovský.
14: A když ten Pakš pracuje, tak oni jsou 25-28% v deficitě. Takže po chvíli, když jim odjde aj Pakš, tak fakticky oni budou záviset skutečně o to, ako jich podržíme my okolité krajiny, respektive celá Evropa.
2: Situaci může zhoršit i očekávané zvýšení spotřeby elektřiny kvůli vlně veder v nejbližších dnech. Bára Vránová, Radiožurnál.
0: Radiožurnál. Hlavní zprávy.
1: Víme, co se děje u vás.
7: V Česku dnes padaly teplotní rekordy. 5% měřicích stanic zaznamenalo své absolutní maximum. Třeba ve Strážnici na Jižní Moravě teplo

0: neklesnou pod 20 stupňů. Rozpálené centrum Prahy se dnes snažili ochlazovat dobrovolní hasiči, kteří kropili ulice užitkovou vodou, třeba i přímo před Staroměstským Orlojem.
1: Hasičskému autu na Staroměstském náměstí se seběhly desítky lidí, aby se ochladili pod rozprašovanou vodou. Ta je podle velitele jednotky dobrovolných hasičů Prahy 1 Zdeňka Čiháka nezávadná a zdarma.
2: Je to kvůli tomu, aby se ochladili trošku té ulice, aby se snížil ten pozemní ozon a trošku jsme ulevili našim obyvatelům Prahy 1.
1: Lidé můžou využít také mlžítka nebo pítka. Při vysokých teplotách jim totiž hrozí dehydratace nebo úžeh, upozorňuje mluvčí pražských záchranářů Karel Kirs.
3: Základem je dodržovat pravidelný pitný režim. Ideální je vlažná minerální voda, naopak slazené a alkoholické nápoje mohou podpořit odvodnění.
1: Nejohroženější skupinou jsou seniori, lidé s chronickým onemocněním a děti. Josef Beneda, Radiožurnál.
0: Rodiče klientů ostravského domova Mikasa dnes dostali výpověď ze zařízení. Organizace tvrdí, že nemá peníze na provoz služby do konce roku. Mikasa letos dostala od hejtmanství méně peněz, než žádala. Domov je jediný svého druhu v Moravskoslezském kraji. Stará se o lidi s těžkým autismem a náročným chováním.
4: Já jsem to nepodepsala, on musí zůstat tady.
5: Gabriela Kořenková má syna v domově přes 2 roky. Organizace propouští všechny klienty. Podle ředitele Michala Panáčka chybí na provoz 3,5 milionu korun.
6: Rozpočet jsme připravovali v minulém roce. Dostali jsme vyhodnocení, že je to v pořádku i v rámci toho navýšení.
5: Hejtmanství letos dostalo od ministerstva méně peněz na sociální služby. Má to dopad na poskytovatele, říká náměstek hejtmana Stanislav Kopecký za ANO.
7: Nemůžeme upřednostnit jednu službu před druhou.
5: O dalších dotacích pro Mikasu bude rozhodovat kraj i město Ostrava v září. Z Ostravy Natálie Janišková, Radiožurnál.
0: Začíná divadelní festival Jiráskův Hronov. Na 96. ročníku uvidí návštěvníci 150 představení, která připravilo víc než 80 desítek amatérských souborů.
8: Festivalový program zahájí večer Náchodská divadelní scéna, a to s kriminální komedií Drahá Matilda o dědictví, které sebou nese ale i nečekaná tajemství.
9: Kromě profesionálních souborů máme také 3 profesionální představení v inspirativním programu.
8: Popisuje Jan Julínek, programový ředitel Jiráskova Hronova.
9: A to je jednak divadlo Drak s jejich Šípkovou Růženkou. V pondělí nás potom čeká Geislers of Comedianten se svou velmi zajímavou inscenací Hory byly Kribrifax. A také inscenace kolektivu Dominika Migače, Soudružky z kroužky, což je naprosto mimořádná, inspirativní, loutková inscenace.
8: Před Jiráskovým divadlem uvidí návštěvníci také Evu Hruškovou a Jana Přeučila, které bude zpovídat Aleš Cibulka. A to v pořadu Rádio na cestách. Martin Hrnčíř, Radiožurnál.
10: Sport. Česká fotbalová reprezentace má poprvé v historii zahraničního trenéra. Národní tým převzal úspěšný mládežnický kouč Španěl Santi Denia, který podepsal 2letý kontrakt s opcí. Denia bude žít v Praze a plánuje sledovat co nejvíc zápasů české nejvyšší soutěže.
11: Minulý týden jsem si pouštěl utkání prvního kola. Je velmi důležité vidět ty zápasy, prohlédnout si hráče, navnímat českou ligu, kde hraje většina národního týmu. Není to jen o Spartě nebo Slavii. Chceme na vštívit všechny stadiony a kluby v České republice. Je důležité je znát.
10: Úvodní soutěžní zápas pod vedením Santiho Denii odehrají čeští fotbalisté v září v Lize národů proti Chorvatsku. Fotbalisté Sparty a Zlína se utkají o první body v tomto ročníku šance ligy. Jejich vzájemný souboj druhého kola začne na Letné už za necelou hodinu, stejně jako přímý přenos Radiožurnálu Sport. Radiožurnál nabídne aktuální vstupy.
12: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
13: Nehoda na D6 před Prahou a kolona na D1 u Všechrom. Na dálnici D6 z Karlových Varů do Prahy dejte pozor a zpomalte za sjezdem na Hostivici. Na prvním kilometru se prudce brzdí, u sjezdu na Pražský okruh řeší nehodu v levém pruhu, zdržení 10 minut. Na D1 z Prahy do Brna zpomalíte před sjezdem na Velké Popovice na 14. kilometru. Do omezení na 23. kilometr pojedete 25 minut. A v Praze na jižní spojce směrem na Černý most je před sjezdem na Průmyslovou po nehodě nadále blokovaný levý pruh. Kolona z Lanového mostu je teď na 15 minut. V místě nehody se brzdí i v protisměru, popojíždí se tak na Štěrboholské spojce směrem na Lanový most a zpomalíte za sjezdem na Dolní Počernice. Další zelená vlna nejpozději za 30 minut.
12: 800 553 553. Pomozte nám najít lepší cestu. Počasí.
0: Zítra bude oblačno až zataženo, přechodně i polojasno. Místy se přidají přehánky nebo bouřky, ojediněle i silné. Nejvyšší teploty 28 až 32 stupňů.

0: Na západě a severozápadě Čech kolem 27, ve východní polovině Moravy a Slezska 31 až 36 stupňů a na horách většinou kolem 23. To byly hlavní zprávy.
1: Zhruba za 50 minut začne na Letné první zápas druhého kola nejvyšší fotbalové soutěže. Domácí Sparta nastoupí proti Zlínu. No a těsně před výkopem tohoto zápasu Spartané oznámili dvě nové posily. Povedlo se dotáhnout tedy jednání a příchody norského obránce Tobiase Gudala, který ještě v úterý hrál v dresu Tromse, tedy včera hrál v dresu Tromse v Hradci Králové před kolo Evropské ligy. A také přichází na Letnou tedy záložník Roman Macek z Mladé Boleslavy, klub to oznámil na svém webu. No a fotbalista Matěj Valenta přestoupil z Plzně do Hradce Králové, kde podepsal víceletou smlouvu. Se Slaví má Valenta tento záložník ligovou i pohárovou trofej. No ale hlavní fotbalovou zprávou dneška je samozřejmě příchod nového reprezentačního trenéra. Poprvé v historii je to cizinec, španělský trenér Santi Denia se ujme české fotbalové reprezentace. No a o tom všem uslyšíte podrobněji v našem vysílání hned po písnice od Činasky.
2: Radiožurnál Sport
3: a Ondřej Prokop.
4: Vzal si dva lízenky, dvě hypo.

0: Čínský písnička zadarmo. Zadarmo rozhodně nebude angažování prvního zahraničního trenéra v historii pro českou fotbalovou reprezentaci. Národní tým převzal 52-letý Španěl Santi Denia, který se u českého A týmu pokusí navázat na své velké úspěchy z působení u španělských mládežnických celků do 17 a 19 let a také u olympijského výběru.
1: Santi Denia, Spain, Olympic champions.
2: Před dvěma lety slavil Santi Denia olympijské zlato a přidal do svého životopisu další velký úspěch. Bývalý hráč Atletika Madrid získal renomé hlavně jako mládežnický trenér. Vyhrál Euro v kategorii U17 i U19. Se španělskou 21 byl na kontinentálním šampionátu druhý. Teď začíná novou českou štaci.
3: Vamos, Česko.
4: Ahoj, vám pivo.
2: Pár českých slovíček už Denia umí a brzy se naučí další.
5: The football in Czechoslovakia have not a problem.
6: Fotbal v České republice nemá problém, je silný. Pro nás trenéry teď bude klíčové vybrat správné hráče a profil týmu. Samozřejmě se chceme zlepšovat, je to hlavně o detailech, které na té nejvyšší úrovni dělají rozdíly. Mentálně jsou čeští hráči silní a my z nich musíme dostat to nejlepší.
2: Řekl 52-letý Španěl na úvod tiskové konference v sídle fotbalové asociace na Strahově a hned vytyčil první cíle. Přestěhovat se s rodinou do Prahy, poznat aspoň z české kultury a vidět maximum zápasů tuzemské ligy.
6: Minulý týden jsem si pouštěl utkání prvního kola. Je velmi důležité vidět ty zápasy, prohlédnout si hráče, navnímat českou ligu, kde hraje většina národního týmu. Není to jen o Spartě nebo Slávii. Chceme navštívit všechny stadiony a kluby v České republice. Je důležité je znát.
2: Další soutěžní utkání odehrají čeští fotbalisté v září proti Chorvatům v Lize národů. Času na přípravu je tedy minimum a Denia chce, aby u toho byl i útočník Patrik Šik, který po konci letošního mistrovství světa uzavřel reprezentační kariéru, pokračuje šéf fotbalové asociace David Trunda.
7: Jeden z prvních dotazů, který jsme měli při diskuzi se Santim, s Pavlem Nedvěrem, byl, jestli v neděli můžou za Patrikem Šikem zaletět a představit se, ale ta druhá reakce byla, že ten tým je důležitý a potřebuji si to všechno zanalyzovat.
2: Santi Denia podepsal smlouvu na 2 roky, mezi jeho cíle patří postup na Euro v roce 2028, modernizace herního stylu národního týmu a spolupráce s mládežnickými výběry. Španělští dorostenci pod jeho vedením dávali v průměru přes 2 góly na zápas. František Typovský, Radiožurnál.
8: Poslouchej Sport.
9: Radiožurnál Sport.

0: Trenérem české fotbalové reprezentace je tedy poprvé cizinec. Španěl Santi Denia s vedením Fotbalové asociace České republiky podepsal smlouvu na 2 roky s opcí. Jak na to reagují fotbaloví experti, nám teď ve vysílání Radiožurnálu Sport přiblíží Krištof Kousal. Hezký podvečer.
1: Hezký podvečer, ty reakce jsou vesměs pozitivní, hlavně vzhledem k tomu, jak silné jméno má španělský fotbal aktuálně ve světě. Připomenu, že Španělé nedávno vyhráli mistrovství světa, předtím se taky stali evropskými šampiony. Ve vysílání Radiožurnálu Sport už jsme slyšeli trenéra, manažera a funkcionáře Petra Rumana. Ten řekl, že angažování 52-letého Denny nevnímá jenom jako obyčejnou výměnu trenéra, ale také jako začátek větší změny fungování reprezentací od mládeže.
2: Ve Španělsku je prostě dlouhodobě vidět ta návaznost mezi těma mládežnickýma kategoriemi a seniorskou reprezentací a hráči přicházejí vlastně potom postupem času do toho A týmu s podobnými herními návyky, mají stejné principy hry a tím pádem vlastně ten jejich přechod i v rámci té reprezentace je o hodně plynulejší. Takže doufám a věřím tomu, že bude mít možnost trenér Denia svou filozofii přenést do toho českého prostředí a věřím, že se to podaří nastavit.
0: Na čem všem bude záležet to, aby se Španělovo angažmá a nakonec mohlo projevit jako správný tah?
1: Podle našeho fotbalového experta Pavla Horváta záleží na tom, jak velký prostor Denia dostane k tomu, aby ovlivnil hru národního týmu a taky, aby se jeho práce propsala do českého fotbalu obecně. Taky se čeká, jaký realizační tým si vybere, zatím je známe pouze jméno jednoho asistenta, kterým je Španěl Pablo Amo, pokračuje Pavel Horvát.
3: Asi si pravděpodobně nebude brát španělský trenér asistenty z Plzně nebo z Bohemky nebo ze Slávie, ale bude se chtít obklopit lidma, který zná. Musím říct, že si dovedu představit Radka Bejbla tak, jak ho znám, v nějaký roli i na hřišti.
1: Bývalý reprezentant Radek Bejbl byl mimochodem jedním ze zprostředkovatelů kontaktu mezi vedením reprezentace a Santim Deniou. Znají se mimo jiné ze společného hráčského působení s Atletika Madrid.
4: Já jsem ho poznal jako bezvadného chlapa, bezvadného parťáka, spoluhráče, přímýho, zodpovědného, pracovitého a myslím si, že jak znám jeho jak hráčskou, tak trenérskou kariéru, tak tyhle ty vlastnosti ho zdobí i jako člověka a samozřejmě i pracovně. Můžeme určitě očekávat, že ten herní styl by měl být jako fotbalovější a měl by se blížit tomu, jakým způsobem se hraje ve Španělsku.
1: To řekl Radek Bejbl Radiožurnálu Sport ještě před oficiálním potvrzením angažování Santiho Denny o jeho potenciálním vlivu na hru české reprezentace. Co se týká reakce českých klubů, tak se k novému trenérovi vyjádřila pražská Sparta. Místopředseda představenstva František Čupr volbu uvítal a řekl, že nejdůležitější bude, aby španělský trenér přišel do prostředí, které je připravené na spolupráci a konstruktivní zpětnou vazbu.
0: Tak věřme, že opravdu angažování španělského trenéra Denny zvedne český nároďák, který na tom v poslední době opravdu není zejména herně dobře a nepovedlo se ani tedy mistrovství světa. O názorech expertů na volbu nového kouče fotbalové reprezentace jsme si teď povídali s Krištofem Kousalem. Díky.
1: Hezký večer.
5: Poslouchej Sport. Radiožurnál Sport.

0: K vysílání radiožurnálu Sport už neodmyslitelně patří taky výjezdy naší fotbalové talk show Desítka.
1: Dobrý den, začíná další živá desítka Pavla Horváta. Tento rok je speciální, protože si připomínáme 50 let od zlata československých fotbalistů na Euro 1976 v Bělehradě a taky 30 let od stříbra českých fotbalistů v Anglii na mistrovství Evropy.
2: Ve čtvrtek 6. srpna se vypravíme do Zubří a kromě našeho experta Pavla Horváta se znovu můžete těšit i na historky autora legendárního gólu mistra Evropy z roku 1976 Antonína Panenky.
3: Můj spoluhráč Bohemce a do dneška nejlepší kamarád Karel Dobijáš, on se zhlídnul v anglickém hráči George Bestovi. A George Best byl jeden z mála hráčů, který měl opravdu dlouhý vlasy až na ramena. A on si ty vlasy nechal takhle narůst, takže byl tím známý. Já pamatuju se, když přišel do Bohemky, první, co ho přivítal trenér Pospíchal, mu říká: Karolko, ale s takovýma vlasama bys tady neměl hrát, měl bys se nechal ostříhat. A on říkal: pán trenér, to radši odjedím z tohoto klubu.
0: Kromě Horváta s Panenkou do Zubří dorazí i vzácný host, mistr německé Bundesligy s Kaiserslauternem a kapitán stříbrného výběru z Eura 1996 Miroslav Kadlec, který tehdy před finále ve Wembley představoval své spoluhráče anglické královně.
4: Nebylo to vůbec jednoduché, protože člověk se soustředí na fotbal a teď přišel tiskový mluvčí a vykládal mě tam nějaký protokol, co se bude dít před zápasem, jak se máme chovat, a v ten moment jsem si to tak neuvědomoval, ale když jsem přijel domů, tak se mě, musím říct, že lidi ptali víc snad na královnu, než na ten fotbal.
2: Desítka Pavla Horváta živě.
0: Ve čtvrtek 6. srpna od 19 hodin v klubu Zubří.
2: Podrobnosti najdete na webu radiožurnalsport.cz.
0: Poslouchej Sport.
2: Radiožurnál Sport.
5: 18 hodin a 30 minut. Vojtěch Tomášek a zprávy.
6: Policisté zadrželi zaměstnance brněnské pobočky České národní banky. Podle kriminalistů kradl v instituci peníze a způsobil tak škodu za desítky milionů korun. Muž je trestně stíhaný za krádež. Kriminalisté teď pracují na zajištění ukradených peněz. Kauzu dozoruje krajské státní zastupitelství v Brně. Případ potvrdila i samotná centrální banka. Bankovní rada rozhodla, že zadá mimořádný interní audit. Většina obyvatel evakuovaných kvůli požárům na jihozápadě Francie se může postupně vracet domů. Rozsáhlý požár nedaleko Bordeaux mají hasiči pod kontrolou. Jeho dohašování ale může trvat ještě týdny. Oheň spustošil zhruba 42 000 hektarů porostu. Meteorologové kvůli vysokým koncentracím přízemního ozonu vyhlásili v několika krajích Česka smogovou situaci. Do odvolání platí v Praze a ve Středočeském, Ústeckém, Pardubickém a Královéhradeckém kraji. Při pobytu venku by tam měli lidé omezit fyzickou zátěž. Platí to hlavně pro ty s chronickými dýchacími potížemi a taky pro malé děti. Smogová situace souvisí s extrémně vysokými teplotami. Tchaj-wan se stal první zemí světa, kam Japonsko prodalo své světoznámé vlaky Shinkansen. Kontrakt zahrnuje dodávku a servis celkem 144 moderních vysokorychlostních vagónů a lokomotiv. Tchaj-wan chce využít mezi metropolí Taipei a přístavem Kaohsiung na jihu ostrova.
2: Sport.
6: České tenistky budou na finálovém turnaji poháru Billie Jean Kingové v silném složení. V první nominaci kapitánky Barbory Strýcové na zářijový podnik v čínském Shenzhenu jsou wimbledonská šampionka Linda Nosková, finalistka Karolina Muchová a Marie Bousková s deblovou jedničkou Kateřinou Siňakovou. Jako náhradnice je připravená dvojnásobná grandslamová šampionka Barbora Krejčíková.
2: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
7: Kolona na D1 u Všechrom a nehoda na jižní spojce. Na D1 z Prahy do Brna před sjezdem na Velké Popovice z 15. kilometru počítejte s kolonou, pokračuje do omezení na 23. kilometr, tam pojedete necelých 20 minut. Na D6 z Karlových Varů do Prahy stále opatrně za sjezdem na Hostivici. Na 0,5 kilometru při sjezdu na okruh havarovalo osobní auto. Uzavřený je levý pruh, místo je označené šipkou. Brzdí se v zatáčce, výrazněji se nezdržíte. A v Praze na jižní spojce směrem na Černý most je před sjezdem na Průmyslovou po nehodě nadále blokovaný levý pruh.
8: Za novým mostem je nehoda několika aut v levém pruhu. Už to tam šetří policie, ale kolona je dlouhá, protože je pátek a je odpoledne.
7: Kolona začíná před Lanovým mostem a je teď na více než 20 minut. V koloně udržujte uličku. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
2: 800 553 553. Pomozte nám najít lepší cestu. Počasí.
6: V noci se ochladí na 24 až 19 stupňů, na západě Čech bude kolem 17. Obloha bude oblačná až zatažená, ještě i s přeháňkami nebo bouřkami. Na východě území i polojasná. Zítra přes den čekáme oblačno až zataženo, přechodně i polojasno. Místy se přidají přeháňky nebo bouřky, ojediněle i silné. K večeru pak bude v Čechách od severozápadu ubývat srážek a částečně i oblačnosti. Nejvyšší teploty zítra 28 až 32 stupňů, na západě a severozápadě Čech kolem 27, ve východní polovině Moravy a Slezska 31 až 36 a na horách většinou kolem 23. To byly zprávy.
0: Poslouchej Sport. Radiožurnál Sport.

0: 18 hodin a 36 minut pro vás máme na Radiožurnálu Sport přehled dnešních sportovních událostí a nemůžeme začít jinak než jmenováním nového trenéra fotbalové reprezentace. Vedení svazu měsíc po rezignaci Miroslava Koubka představilo jeho nástupce Španěla Santiago Deniu. No a podrobnosti už na úvod sportovního přehledu dodá jeho autor Jakub Kanta. Dobrý podvečer.
1: Hezký den. Santi Denia, bývalý trenér mládežnických výběrů Španělska, s jedním z nich vyhrál zlato na olympijských hrách v Paříži, se s vedením České asociace domluvil na dvouleté smlouvě s opcí. Jaká byla s 52-letým rodákem z Albacete jednání, přiblížil generální manažer reprezentací Pavel Nedvěd.
2: Já jsem měl spoustu intenzivních jednání, detailních se Santim, a bylo to velice příjemný a otevřený, s tím, že si opravdu myslím, že nás může obohatit o spoustu věcí. Jsem hrdý vlastně na celou Českou republiku, že tady dneska můžeme prezentovat takovýhle osobnosti světového fotbalu.
1: Jedním z asistentů českého národního týmu bude další Španěl Pablo Amo. Denias jako hlavní cíl vytyčil postup na příští mistrovství Evropy za 2 roky a na začátku svého nového angažmá bude pracovat na detailech.
3: Fotbal v České republice nemá problém, je silný. Pro nás trenéry teď bude klíčové vybrat správné hráče a profil týmu. Samozřejmě se chceme zlepšovat, je to hlavně o detailech, které na té nejvyšší úrovni dělají rozdíly. Mentálně jsou čeští hráči silní a my z nich musíme dostat to nejlepší.
1: První soutěžní duel pod vedením Santiho Denii odehrají čeští fotbalisté v září v Lize národů proti Chorvatsku.
0: Fotbalisty Sparty čeká úvodní domácí zápas v novém ročníku Šance ligy. V 19 hodin nastoupí v přímém přenosu Radiožurnálu Sport na Letné proti Zlínu, který v úvodním kole podlehl ostravskému Baníku 0-1. Pražané také nebodovali na hřišti nováčka Zbrojovky Brno, prohráli dokonce 1-3. Pokračuje kapitán Sparty Lukáš Haraslín.
4: Dostáváme strašně veľa gólov, či už poslední zápasy alebo aj minulou sezónu, a víme, že jsme tam urobili velké chyby. Ťažko sa mi hľadá možno nejaké pozitíva, takže treba si to zanalizovať, treba si každý vstúpiť do svedomia a hľadať chyby v sebe a potom hrať ako tým a odstraňovať tie chyby.
1: Sparta nedlouho před výkopem informovala o 2 nových hráčích. Přivedla z norského Tromze v obránce Tobiase Gudala a z Mladé Boleslavy záložníka Romana Macka. To Matěj Valenta přestoupil z Plzně do Hradce Králové, kde podepsal víceletou smlouvu. Dřív působil 26-letý záložník třeba ve Slávii, kde slavil zisk ligové i pohárové trofeje.
0: Hokejisté mistrovských Pardubic mají třetí posilu do útoku. Do týmu se vrací z NHL odchovanec klubu. 33-letý útočník Tomáš Nosek v zámořské soutěži strávil 12 sezon, odehrál skoro 600 zápasů a vyhrál s Floridou Stanley Cup. Do přípravy Dynama na nový ročník Tipsport Extraligy se Nosek připojí později a vysvětluje proč.
5: Musel jsem trošku to upravit. Samozřejmě jsem počítal do poslední chvíle, že budu v Americe, takže ještě tam musím letět zabalit si věci, protože nemáme doma vůbec nic. Vlastně 12 let se vracíme jenom s jedním kufrem domů na léto. Nemám ani pořádně zimní věci, takže musím se zaletět do Ameriky ještě pro to a pak vlastně od 17. srpna už budu nastálo každý den v kabině s klukama.
1: 3 české posádky v čele s Pavlínou Flamíkovou a Anou Šantrůčkovou na dvojce bez kormidelnice si zajistili postup do finále mistrovství Evropy ve veslování v italském Varese. O medaile pojede také párová 4 Michal Zindulka, Jan Čížek, Martin Ježek, Matěj Smejkal a také dvojskiv Dalibor Neděla, Jakub Podrazil.
0: Česká štafeta dojela na evropském šampionátu horských kol ve Švýcarsku stejně jako před rokem 6. Mezi 8 startujícími týmy za sebou ve výsledkové listině Patrik Černý, Ondřej Plic, Eliška Hanáková, Justýna Novotná, Tereza Tvarůšková a Jan Sáska nechali jen 6 Ukrajiny a Turecka. Zvítězili domácí Švýcaři, když evropský titul ve štafetě vybojovali po 7 letech.
1: České tenistky budou v září hrát o titul v poháru Billie Jean Kingové v nejsilnější možné sestavě. V nominaci kapitánky Barbory Strýcové jsou Wimbledonské finalistky Linda Nosková s Karolínou Muchovou, dále Marie Bousková a nejlepší deblistka planety Kateřina Syniaková. Kvalitu výběru si uvědomuje i kapitánka Strýcová.
6: Komukoliv jsem volala, tak hned řekl ano, holky byly úplně skvělý, takže nebyly tam jediný žádný komplikace a všechny se na to hrozně moc těší. Jenom když se na to kouknete jako na papíře a ty čísla za těma holkama, kde jsou v tom rankingu, tak je to jeden asi z nejsilnějších týmů, co můžeme mít, a já jsem za to strašně vděčná, strašně ráda, že prostě chtěli hrát.
0: A nemusí zůstat jen u toho. Pátou členkou českého výběru by se mohla stát Barbora Krejčíková, která se Siňakovou ve čtyř získala 7 grandslamových titulů. Tenistky v září v čínském Shenzhenu nastoupí ve čtvrtfinále poháru Billie Jean Kingové proti Velké Británii.
1: A Jan Kumstát je na tenisovém challengeru v Liberci v semifinále. Portugalce Ferreiru Silvu porazil po setech 6-4, 7-5 a příště se může těšit na přemožitele Martina Krumicha, Inda Nagala. Druhou semifinálovou dvojici tvoří Slovák Gomboš a Peruánec Bueno.
0: Bohatý sportovní přehled připravil Jakub Kanta, já mu za to děkuji.
1: Není za co, naslyšenou.

0: Čamba Vamba dohrála v 18 hodin 45 minut na Radiožurnálu Sport. Za čtvrt hodiny začne druhé kolo fotbalové šance ligy, tedy nejvyšší soutěže, utkáním Sparty se Zlínem. Ale dnes jsou na programu také duely druhé nejvyšší soutěže. Jejich hned 5 a 4 už probíhají. Blízko k závěru je utkání mezi Žižkovem a Prostějovem. Domácí v 88. minutě vedou 1-0. V 45. minutě Karviná Vlašim zatím 0-0. Kladno, Baník Ostrava B také 0-0 a Příbram Opa 1-0. Ještě v 19 hodin začne utkání mezi Táborskem a pražskou Duklou. No a za chvíli už se vypravíme na Letnou pro předzápasové informace před duelem, tedy Sparty se Zlínem.
1: Poslouchej Sport.
2: Radiožurnál Sport.

0: V 18 hodin 49 minut na Radiožurnálu Sport míříme na pražskou Letnou, kde v 19 hodin začne úvodní zápas druhého kola nového ročníku Šance ligy. Sparta proti Zlínu. Oba týmy mají z minulého kola co napravovat a bude u toho také náš reportér Tomáš Petr, kterého zdravím.
1: Hezký den.
0: Sparťané ani ne hodinu před tím dnešním zápasem oznámili dvě nové posily. Přišli tedy a dotáhla Sparta přestupy norského obránce Tobiase Gudala z Tromsø, který ještě včera večer hrál v Hradci Králové předkolo Evropské ligy. A přichází také záložník Roman Macek z Mladé Boleslavy. Asi tedy nepředpokládám, že už by byli v sestavě, nebo se mýlím, jsou třeba aspoň na hlavičce.
1: Nejsou ani v sestavě a nejsou ani mezi náhradníky, naopak, ale co se týče jedné nové tváře, tak ta se objevuje v základní sestavě s číslem 14, to je Jonathan Braut Brunes, tedy forward, který má slavného příbuzného Erlinga Haalanda, bratrance. A budeme hodně zvědaví, jak mu to bude tady, nebo nejen tady na Letné, ale zkrátka v české lize střílet.
0: Určitě je zajímavé podívat se na sestavě obou týmů, ale zejména tu sparťanskou a co se týká defenzivy, protože ta byla hodně kritizovaná po té prohře 1-3 v Brně se zbrojovkou, s nováčkem soutěže. Opravdu obrana Sparty byla hodně prostupná, tak jak ji poskládal trenér Priske pro dnešek.
1: Trenér Brian Priske udělal dvě změny v té sestavě. Nevešli se tedy do základní sestavy Pavel Kadeřábek a Jaroslav Zelený. A ta obrana zleva je ve složení Mercado, Serencen, Ševinský a Suchomel. Tohle kvarteto by tedy mělo zasahovat ještě před gólmanem Surovčíkem, který tedy stejně jako v Brně je dnes v základní sestavě. Defenzivní štíty budou Sochurek a Irvin, před nimi Alkoser, Karabec a Haraslín a na hrotu útoku už zmiňovaný Brunes. Oproti tomu prohranému zápasu v Brně na Zbrojovce tedy celkem tři změny, kromě zmiňovaných Kadeřábka a Zeleného, chybí také Jan Kuchta, kterého, jak už jsem naznačil, nahradil v základní sestavě. Je Jonathan Braut Brunes.
0: No a co Zlín, co očekávat od tohoto týmu, který, což je také docela kuriozita začátku sezóny, v prvním kole 15 týmů dokázalo skórovat ze 16 a Zlín byl tím jediným, který ne, který vyšel gólově na prázdno. Bude hrát odvážně, dá se třeba z té sestavy usuzovat, že se bude tlačit i dopředu, nebo to bude spíš obrana a čekání na brejky?
1: No, z té sestavy se dá především číst, že Bronislav Červenka nebyl vůbec spokojený s tím, co Zlín předvedl doma s Ostravským Baníkem při porážce 0-1, protože dá se říci, že nezůstal na kameni kámen, když si vypůjčím slova z jedné písničky. V bráně je Stanislav Dostal, to je tedy to stejné. A jinak ten zápas, kromě něj s Baníkem, zažili jste základní sestavy už jen další, ne, zažilo dalších pět hráčů, takže pět změn v základní sestavě dnes chybí Šmiga, Bartošák, Helebrant a Nombil. Ti tedy nedostanou šanci a také Kukučka, který vzhledem k dohodě o hostování právě ze Sparty tedy dnes ani nemohl hrát. Takže těchto pět bylo nahrazeno, a to Petrutou, Kanuem, Fukalou, Cupákem a Křapkou. Když to vezmu odzadu, tak v bráně tedy zmiňovaný Dostal, před ním obrana Fukala, Křapka, Černín a Kopečný. Defenzivní štíty Ulbrich, Petruta, před nimi Apia, Cupák, Pišoja a na hrotu útoku Kanu.
0: No a jak se zaplní ochozy letenského stadionu? Bude na první domácí zápas přes tedy tu nepovedenou, to nepovedené vystoupení v úvodním kole plno?
1: Já bych řekl, že ochozy se ještě zaplní. Ono to bylo asi pro spoustu fanoušků dnes o dost složitější s tím přístupem sem na Letnou, protože na letenské pláni se nedá parkovat. Už tam roste pódium, bude tam koncert, myslím, že příští týden, takže vlastně i ten příští týden v tom zápase předkola Ligy mistrů s Lyonem, to cestování sem na Letnou je o něco složitější a možná, kdo to nezaznamenal, tak dorazí o něco později. A viděl jsem také poměrně dlouhé fronty u stánků na občerstvení. A to nejen vzhledem k tomu, že je velké vedro a lidé potřebují hodně doplňovat pitný režim, ale viděl jsem tam i velké fronty na hamburgery a další pochutiny, takže si myslím, že ty tribuny se ještě zaplní, už teď jsou celku plné. Co se týče toho zlínského sektoru, tak tam je to samozřejmě výrazně prázdnější, tam odhadem 30 fanoušků může sedět v rohu letenského stadionu. Sice tam je transparent Ševci on tour, ale na tu túru sem do Prahy za stolik zlínských fanoušků nedorazilo.
0: Jaká bude atmosféra utkání mezi Spartou a Zlínem, to uslyšíte ve vysílání Radiožurnálu Sport v přímém přenosu. Těsně před 19. hodinou se na Letenský stadion vrátíme a přenos bude komentovat Tomáš Petr, takže se těším brzy naslyšenou.
1: Naslyšenou.

0: Napětí, emoce, špičkový volejbal. Mistrovství Evropy ve volejbalu žen po 29 letech opět v Brně. Dva týdny plné strhujících výměn, dramatických momentů a radosti z vítězství. Od 21. srpna na brněnském výstavišti v pavilonu P. Buďte u toho. Buďte sedmým hráčem na hřišti na cestě za vítězstvím české reprezentace. Více na eurovolej2026.cz. Hlavním mediálním partnerem akce je Radiožurnál Sport.
1: Volejbalové mistrovství Evropy žen, to je otázka závěru srpna. Teď v následujících desítkách minut bude vládnout našemu vysílání fotbal, protože za malou chvíli odstartuje úvodní zápas druhého kola šance ligy mezi pražskou Spartou a Zlínem. Přímý přenos z Letné komentuje Tomáš Petr.
2: Hezký podvečer z pražské Letné. Vše se chystá na začátek úvodního domácího zápasu Sparty v nové sezóně po porážce v Brně. Tamní zbrojovkou, tedy mají svěřenci Briana Priského co napravovat. Ani Zlín nenastupuje v nejlepší náladě, jako jediný z týmu nejvyšší soutěže nedokázal skórovat v tom úvodním kole, prohrál s Ostravským Baníkem. Takže se potkávají dva týmy, které vstoupily do sezóny špatně a budou to chtít zlomit. Sparta se navíc tímhle zápasem bude chystat také na boj o Ligu mistrů, protože už v úterý trenér Brian Priske a jeho tým budou proti Olympiku Lyon a hrát ten úvodní duel třetího předkola Ligy mistrů. Teď spartianský celek přišel před kotel, zatleskal, pozdravil se s fanoušky. Zlínští ti už se rozestavují na té polovině z pohledu hlavní tribuny vlevo, tedy dá se říci před vlastní střídačkou, které šéfuje trenér Bronislav Červenka. Ten udělal 5 změn oproti úvodnímu kolu, také Brian Priske sáhl do sestavy a udělal 3 změny, z toho 2 v defenzivě. No a samozřejmě nejpodstatnější informací je to, že v základu je norská posila forward Brunes, který nahradil Kuchtu a dnes tedy bude na hrotu spartianského útoku. Hlavní rozhodčí Jakub Vulkan už kontroluje obě branky, tedy oba brankáře, své asistenty, a teď také dává pokyn k tomu, aby utkání začalo. Duel druhého kola šance ligy mezi Spartou a Zlínem odstartoval nákupem zlínských na pravou stranu, kde se snažil jít do hlavičkového souboje Marian Pišoja, ale byl slabší než Mercado, který vyhrál tuhle mini bitvu, a právě Mercado nakonec bude vhazovat z levé strany z pohledu Spartanů dlouhý míč dopředu, který ale se vrací na zlínské kopačky. Pišoja má míče napravo, posouvá ho podél lajny, tam je Kanu a proti němu stojí Serencen. Ten dostal loktem do obličeje, ale pokračuje se v boji o míč a Serencen se nakonec vymotal z té situace. Mercado, po něm ještě souboj o míč a na levé straně už Harasnice se vydává dopředu. Je rychlejší než Petruta, který ho stíhal, a pak tam navíc ještě dorazil Černín, který fauloval, a hned v úvodu zápasu také žlutá karta pro Jakuba Černína, což je samozřejmě pro zlínského fotbalistu nepříjemná záležitost. Právě teď totiž končí první minuta, začíná druhá a za stavu 0-0 vidí hosté úvodní žlutou kartu tohoto duelu. Jakub Vulkan si ještě nestihl zapsat kartičku do svého notýsku, a tak Mercado bude muset rozehrávat z půlící čáry znovu, protože sudí přerušil hru a vrací míč zpátky na místo přestupku, tedy takových maximálně 5 metrů, 3-4 metry od levé lajny. Přímo na půlící čáře má Mercado připravený míč. Chtěl rozehrát nakrátko se Sochurkem, ale toho si všimli hostující fotbalisté, a tak Sochurek odskákal od míče. Haraslín teď naznačuje rozehrávku a nakonec dává pod sebe Mercadovi. Mercado ten vrátí až dozadu k Serencenovi. Serencen si musí dát pozor, protože už je tam dobíhal Kanu včas, ale Serencen zvládl rozehrát doprava ke kopačkám Ševinského. Ševinský ten zapojí do té rozehrávky také Surovčíka, po Surovčíkovi opět tedy napravo Ševinský. Teď už ale míč putuje doleva přes Serencena k Sochurkovi, ale Sochurek odstavený od Malónu a Zlínští by tak mohli zkusit zautočit. Nepovedlo se, Sparta rychle získala míč, je to Harasi, který před hranicí pokutového území natáhl míč na střed, vypálil, ale ten míč mířil mimo prostor přítyčí, trošku se svezl Haraslínovi po kopačce, a na přelomu druhé a třetí minuty, tedy teď už ve třetí minutě, Sparta se Zlínem Zlínem stále hraje nerozhodně 0-0. To je ve chvíli, kdy Zlínští budou rozehrávat od své branky. Jmenovitě to samozřejmě má na starosti Stanislav Dostál, který je tam už připravený u míče a nakopává směrem k lavičkám. Serencen šel do hlavičkového souboje s Pišojou, ještě tam je Ševinský, ale míč zase u Zlínských má ho Pišoja na pravé straně. Trefil tam dost možná ruku Irvina, ale pokračuje se dále a my budeme také informovat posluchače Radiožurnálu o tomto utkání. Začíná čtvrtá minuta zápasu, Sparta Zlín zatím nerozhodně 0-0. Letenští nasadili do tohoto utkání také svou letní posilu norského forwarda Brunese. Zlín ten oproti minulému kolu udělal hned 5 změn v sestavě. Přímý přenos poslouchejte na Radiožurnálu Sport. Z Letné Tomáš Petr, Radiožurnál. Pokračujeme dále v našem přímém přenosu a to konstatováním toho, že Spartané vhazovali na pravé straně a míč se vrátil až k Surovčíkovi. Ten je teď pod mírným tlakem, protože má míč na půl cesty k penaltovému puntíku a už proti němu také vystupuje Kanu, ale s Irvinem a také nalevo se Serencenem se podařilo Surovčíkovi situaci vyřešit. Napravo přebírá míč Ševinský a vyváží balón k půlící čáře, kde přihrává Irvinovi. Irvin roztahuje hru doprava na Karabce. Krabec zasekává balón a dává pod sebe do míst, kde byl Suchomel. Suchomel ten zapojí znovu Irvina, před ním uklouzl Kanu a lehl si tak na trávník tady na Letné. Mezitím zapojí znovu Irvina, před ním uklouzl Kanu a lehl si tak na trávník tady na Letné. Mezitím Sparta přinesla míč doleva k Haraslínovi.

spíše doprava. Karabec si vypomáhá přihrávkou pod sebe na Ševinského. Ševinský ve středovém kruhu vybízí Brunese. Brunes první sklepl na Irvina. Irvina dává doprava na Alcocera. Alcocervi nevyšla klička, ale ještě Karabec tam mohl naznačit centr nakonec, ale nechtěl jít do toho centrovaného balónu, protože to nedávalo pro Spartu smysl. Byl tam dotyk z línského fotbalisty, ale letenští budou mít k dispozici rohový kop. Takže blížící se polovině 6. minuty za stavu 0-0. První zajímavá standardní situace pro Spartu a rozehrávatý bude kapitán Haraslín. Velká tlačenice je tam na úrovni penaltového puntíku, spíše na zadní tyči. Spartané připraveni na náběh. Brunes ten by mohl nabíhat na bližší tyč, ale rozehrávka na krátko Haraslína na roh pokutového území ke Karabcovi. Až teď centr do vápna, na zadní tyči byl Mercado, který ale nebyl puštěn do nějakého zakončení. Ten centr proletěl k reklamním panelům a bez problému hosté ustáli tuhle standardní situaci, dobře ubránili roh Sparty a na přelomu 6. a 7. minuty. Tedy Stanislav Dostál za stavu 0-0. Bude rozehrávat od své branky. Zlín po porážce s ostravským Baníkem 0-1 samozřejmě je pod určitým tlakem. Na druhou stranu asi těžko předpokládat, že tým trenéra Červenky jel na Letnou s tím, že tady musí vyhrát. Jakýkoliv bodový zisk by pro Zlín byl jednoznačně úspěchem. To Sparta, ta cokoliv jiného nežli výhru, bude brát jako vyložený neúspěch. Serencen a Ševinský rozehrávají a spartianský útok pěkně odzadu. Irvin ve středovém kruhu posouvá doleva na Mercada. Mercado se nikam nežene, přidržel ten míč a nakonec ho dává přes Serencena k Ševinskému. Ševinský teď na půlici čáře dloubil míč za obranu. Tam je Brunes trošku z úhlu. Brunes zasekává balón, čeká na náběh spoluhráčů. Přihrávka krásně do běhu a Karabec nedokázal zakončit přesně a i kdyby ano, tak by ten gól se stejně neplatil, protože asistent rozhodčího Michal Novák zdvihl praporek a domávl tady trošičku později offside, takže to vzrušení bylo zbytečné. Skóre zůstává 0-0 i v 8. minutě. Sparta zatím hraje se Zlínem nerozhodně a Dostál teď bude nakopávat balón. Zlínský brankář si vybral na pravé straně Pišoju. Piša prodloužil z první a je tam připravený Kanu, ale proti němu byl také Serencen a ten vyhrál tenhle mini souboj. Ve spartianském kotli se teď objevily římské svíce. Mezitím fotbalisté v rudých dresech jdou dopředu. Brunes sklepl pro Karabce, tomu se nabídl napravo Alcocer. Proti Alcocerovi je tam ale Fukala. Alcocer stále táhne míč po kutovému území. Stále Alcocer, jeho přihrávka, která ale nakonec byla odražena na roh. Takže tenhle spartianský break nebyl zakončený střelou, ale solidní přímočará akce, ve které Alcocer vypadal, že by mohl Fukalu v těch dalších minutách poměrně větrat, protože Fukala úplně nestíhal běžecky a to Alcocer samozřejmě měl ještě pod nohou balón nebo před nohama míč, takže běžel o něco pomaleji. Rohový kop Sparty na rozehrávku připravený Karabec, který se to tam teď rovná. Spartané se vyskládali na bližší tyči v tom malém vápně, takže trošku jiná situace než před pár okamžiky, kdy centroval Haraslín. Jenže výsledek totožný, protože na bližší tyči se podařilo tenhle roh Zlínským v klidu ubránit. Postaral se o to Stanislav Petruta, který odhlavičkoval balón do autu a v polovině 9. minuty, který zůstává skóre stále nerozhodné 0-0. Sparta bude vazovat kousíček před úrovní a vápna. Na pravé straně míč na Karabce, který z první sklepl na Suchomela. Suchomel teď táhne míč na střed. Suchomel trošku se zamotal do svých kliček a Zlínští by mohli jít do brejku, ale Kanu hned v obležení tří protihráčů i tak se mu podařilo udržet balón. Ještě ale Spartané zabojovali a Suchomel napravil to předchozí zaváhání a odklidil míč do bezpečí. Takže Zlínští budou rozehrávat od své branky. Pokud tedy Stanislav Dostál dojde pro ten míč, anebo se tam ještě dopískl faul na Piaha, teď si nejsem úplně jistý, tak ano. Přeslechl jsem ten hvist Jakuba Vulkana, po kterém tedy Zlínští rozehrávají ze země a to řekněme na úrovni středového kruhu, ale ještě na vlastní polovině. Dlouhý míč dopředu, Ševinský kontroluje balón, Kanu se snaží dostat na míč, nakonec to stihl až někde na tom reklamním baneru, který tam leží za brankovou čárou, takže

0: Sparta může rozehrávat od své branky. Už Surovčík také uvedl míč do hry. 10. minuta končí. Sparta Zlín nerozhodně 0-0 ve druhém kole Šance ligy. Připomínám, že Pražané si ten zápas předehrávají, protože už v úterý je čeká úvodní duel třetího předkola Ligy mistrů proti francouzskému Olympiku Lyon. A aby se Sparta dostala do hlavní fáze Ligy mistrů, kde uvidíme na podzim Slávy, tak potřebuje přejít nejen přes Lyon, ale pak ještě přes jednoho soupeře v té poslední části kvalifikace. Pozor teď na levé straně. Mercado si krásně prohodil Pišou, jeho centr do vápna, dlouhý míč. Ještě Alcocer tam stihne míč udržet ve hře. Suchomelův centr, tam je na zadní tyči Mercado, ale nedostal se do zakončení. Teď to Spartané neodehráli až tak špatně, ale všechny ty centry byly o něco delší a vyšší, než by se v danou chvíli hodilo. Takže i v blížícím se konci 11. minuty zůstává skóre mezi Spartou a Zlínem nerozhodné 0-0. Rozehrávka Dostálova nakrátko ke Křapkovi, proti němu okamžitě spěchá Karabec a tak zase balón putuje zpátky k Dostálovi. Zlínský brankář tentokrát volí míč doprava a přichází dlouhý nákop od Černína. Apia, vypadalo to na ruku, nakonec střela z takových 20-25 metrů, tam se toho tedy vůbec Apia nebál, ale ten míč mu nesedl úplně přesně na kopačku. Každopádně první takové zajímavější varování, když to nazvu takhle, od zlínských v tomto zápase. Polovina 12. minuty přesně, Sparta Zlín stále 0-0. Ve chvíli, kdy Letenští zakládají útok až od Surovčíka. Přihrávka mířila na Sochůrka, který čekal na míč a toho dokázal využít Petruta, který ve skluzu odrazil balón, ale nakonec se přece jenom Sochůrek je u míče na levé straně. Teď se zbavil Petruty, dává trošku na paty Haraslínovi, který musel brzdit, a tak si raději kapitán Sparty vypomohl přihrávku zpátky k Mercádovi. Serencen na ose hřiště teď zapojuje do kombinace Karabce. Karabec dává Ševínskému. Ševinský na Brunese, Brunes na Irvina. Tomu se zamotal míč trošku pod nohy a přestože tam byl pád, tak hlavní sudí Vulkan ukazuje, že tohle rozhodně na faul, tedy na přerušení hry, nebylo. Zlínští se snaží přejít do útoku. Ulbrich má balón u levé lajny, ale vypomůže si ještě přihrávkou zpátky. Tam je Fukala. Fukala ten předá na Křapku. Po Křapkovi bude hrát Černín. Po Černínovi znovu jeho kolega ze stoperské dvojice Křapka. Dobře tam teď Alcocer napadal rozehrávku a vypíchl míč Fukalovi. Alcocer by teď měl dát Irvinovi. Přesně tak, ten dostává míč do nohy, ale Irvin je zády k bráně, točí se z balónu a vrací zpátky až k Suchomelovi. Brunes přebírá balon zády k bráně před vápnem, dává Haraslínovi. Haraslín se zbavil jednoho strážce, pak se dává Sochůrkovi. Karabec, neřečná přihrávka na Haraslína, Sochůrek, Karabec ve vápně, ale vytlačený, a zlínští mu včas dokázali vypíchnout balon. Ještě Sochůrek zabojoval, získal míč zpátky, přihrávka na Brunese, Brunes nevystřelí. Tam zlínští dokázali ten míč odvrátit. Mezitím Karabec tam stále sedí uvnitř pokutového území. Sparta zase vybojovala balón a snaží se dostat k vápnu. Irvin se pěkně otočil s míčem, zbavil se Apiaha. Suchomel na pravé straně posouvá na Alcocera. Alcocer už je uvnitř pokutového území. Alcocer má přihrávka, kterou odkopává Černí. Ještě Irvin pálí z první zranice vápna. Sparta vede 1-0. Tak teď měli zlínští trošku smůlu, že ten odvrácený balón mířil tak slabě jen před hranici vápna, kde se do toho krásně opřel Andrew Irvin a z první poslal míč tvrdou ranou za záda gólmana Stanislava Dostála. Sparta tedy vede nad Zlínem 1-0 v končící 14. minutě. Poté, co bych řekl, že Letenští rozjeli takový ofenzivní kolotoč a začínalo to vypadat zajímavě z jejich pohledu na té útočné polovině, tak tady přichází povedená rána Irvina a Sparta vede 1-0. Polovina 15. minuty, povedená úvodní čtvrt hodina z pohledu Sparty, řekl bych více výsledkově možná nežli herně, ale na to se historie asi úplně ptá. To nebude. Sochůrek se snažil napadat rozehrávku Zlína hned po tom výkopu, ale hosté přece jenom udrželi balón a teď ho Křapka posílá na Černína. Černínův nákop. dopředu, tam byl Mercado, ale Mercado nedokázal vybojovat ten míč tak, aby Sparta mohla útočit. Pišoja hraje po autu, Mercado předskočený, dobře se před něj dostal Ulbrich, ale ještě tam také dobře zafungoval Irvin, který vypíchl míč Pišojovi. A tak Zlínští budou jen vhazovat na útočné polovině. Serencen přečetl dobře tu situaci, dostal se před Kanua, možná byl dokonce faulovaný, protože skončil na zemi, ale nakonec z toho je jen kop od brány, protože ten balon doputoval za brankovou čáru. Surovčík rychle rozehrál, Spartané na ní se nečekali, takže mohli tam pomýšlet na nějaký moment překvapení, ale včas si nějaký zběsilý úprk kupředu rozmysleli. Serencen teď nalevo dává Kleině Mercadovi. Mercado, krátká přihrávka, kterou tam dokázal vystihnout Petruta, ale ještě Serencen odkopává do bezpečí a tam by se mohl třeba dostat i Brunesene. Jen tak z dálky spíše symbolicky napadal. A Sparta možná i díky tomuhle malému forecheckingu má teď míč k dispozici na autové vazování přesně na polovině hrací plochy. Mercado bude vracet míč zpátky do hry a vybral si k tomu Serencena, který zapojí Surovčíka do rozehrávky. Surovčík, ten teď bude mít k dispozici také samozřejmě Ševinského, po ním Irvin na ose hřiště. Irvin tam má nakrátko Sochůrka. Hraslí teď neodhadl situaci a řekl bych, že fauloval Kopečného. Ano, chvilku to trvalo, než Jakub Vulkan si v hlavě vyhodnotil celou tu situaci, ale nakonec dopískl nedovolený zákrok. Polovina 17. minuty, Sparta vede nad Zlínem 1-0 po gólu, který vstřelil Irvin. Byla to pěkná rána a zranice vápna. Zlínští teď v rozehrávce Křapka dává zpátky až ke gólmanovi, takže Stanislav Dostál se zapojí do úvodu téhle kombinace. Dobrá hlavička Kopečného po nákopu Zlínských. Pišoja teď má prostor na pravé straně, může potáhnout míč k vápnu. Jeho centr, Spartané přizdvihli míč mimo vápno. Ještě Kopečný sebral balón, napřál z dálky, ale trefil jen Serencena. Ještě se tam snažil Cupák pokračovat v té akci a Pia má balón, narážečka s Ulbrichem. No, tak to neměla být narážečka, to měl být následně balon do lajny k Fukalovi, ale ten míč byl příliš dlouhý, příliš vysoký, takže Zlínští se připravili o nějakou možnost na zakončení a je z toho tedy spartianský aut, ale v té nepříjemné pozici v blízkosti vápna, takže dlouhý míč od Suchomela, který ale nenašel žádného ze Spartanů. Zlínští získali balón, Pišoja před hranicí vápna si hledá střeleckou pozici, ale ten skákavý vysoký balón neskrotil, ještě odražený balón sbírají hosté, má ho Ulbrich, který ale uklidní tuhle kombinaci a dává balón pod sebe Kopečnému. Na pravé straně Ulbrich teď už centruje, hodně přízemní centr, ještě Cupák mohl vypálit po té, co ten míč se podařilo Zlínským rychle vrátit do vápna. Ale nepřesná rána od Michala a Cupáka, ten balón tedy skončil mimo prostor tří tyčí a rozehrávat může Jakub Surovčík, který zatím moc práce neměl, spíše se zapojuje do té rozehrávky v kombinaci v těch zadních fázích nebo v těch počátečních fázích jednotlivých akcí. Sochůrek si teď seběhl až ke stoperům a míč má následně Serencen. Serencen hledá cestu, kudy dostat balon dopředu v polovině 19. minuty, kdy Sparta vede nad Zlínem 1-0. Mercado nalevo přepustil míč Irvinovi, následně zapojený také Serencen, ten už je u středového kruhu. Napravo dostává míč Ševinský, po něm bude hrát Karabec. Karabec si to píchl podél lajny, přešel přes jednu překážku, přes druhou už ne. A nakonec se přece jenom bude pískat faul, i když v první chvíli Jakub Vulkan vypadal, že to nechá hrát dál, ale nakonec Michal Novák, asistent číslo 2, zdvihl praporek a zuřivě signalizoval, že tam byl přestupek proti pravidlům. Takže Sparta bude kopat přímý volný kop. Je to takových 25 metrů od brankové čáry, a navíc tak 4-5 metrů od lajny ne. Nakonec ještě si Harasí musí ten míč poponést vlastně až skoro k čáře. Takže na přímou ránu tohle určitě nebude. Haraslín bude točit centro do pokutového území. Už i podle toho, jak stojí, je to jasné. 20. minuta bude končit, Sparta vede 1-0. Hraslín zdvihl pravou ruku a centr do vápna, který Zlínští dokázali odvrátit. Ještě Sochurek sbírá balón. 20. minuta končí, Sparta vede nad Zlínem 1-0. Postaral se o to záložník Irvin, který napálil z první balón po té, co Zlínští nedokázali odvrátit míč z vápna nikterak daleko. Naopak zhruba metr před hranicí pokutového území to byl právě Irvin, který z první tedy vystřelil ve 14. minutě a trefil přesně za záda Stanislava Dostála. Sparta tedy vede 1-0 v polovině 21. minuty. Letenští dnes poprvé také ukázali novou posilu. V základní sestavě Jonathan Braut Brunes, který nahradil Kuchtu oproti tomu prvnímu zápasu v Brně. Zároveň také Sparta provedla dvě změny oproti tomu nezdaru na Zbrojovce v defenzívě. Takže do základní sestavy se vešly Serencen a Suchomel. Naopak to nevyšlo na Kadeřábka a také Zeleného. Sparta je od úvodu aktivnější, je nebezpečnější. Na druhou stranu si tolik šancí nepřipravila. Zlín po prohře s ostravským Baníkem 0-1 udělal hned 5 změn v základní sestavě. Tady na Letné ale prakticky ještě neohrozil branku soupeře. Teď Sparta rozehrává standardní situaci zleva. Irvinu v centru tam dostal, nedosáhl na míč. Ještě pádu Mercado se snažil zakončit, ale teď už Zlínští odkopávají balon. Ještě ho sbírají Spartané a bude to penalta. Tam byl faulovaný Brunes, který si tam dělal prostor nad míčem. Zlínští se sesypali na sudího Vulkana s tím, že to by penalta být neměla, ale Jakub Vulkan je posílá od sebe. Sparta bude tedy v polovině 22. minuty zahrávat pokutový kop. Při vedení 1-0 si bere míč kapitán Hraslín, který už tam tedy stojí na penaltovém puntíku. Ještě Stanislav Dostal také šel za Jakubem Vulkanem, hlavním rozhodčím. U něj celou dobu od toho hvizdu stojí Miloš Kopečný, zlínský kapitán, ale zdá se, že ani on nic nesvede s tímhle verdiktem. Penalta pro Spartu po faulu na Brunese ve 22. minutě, teď už v začínající 23. minutě, tedy bude mít šanci Lukáš Hraslín zahrávat pokutový kop. Stanislav Dostál ještě dostává informaci od Jakuba Vulkana, kdeže může stát, kdeže smí být a kdeže naopak ne. Stejně tak hlavní rozhodčí upozorňuje jednotlivé hráče na hranici pokutového území o jejich postavení. Lukáš Hraslín už se mezi tím rozeběhl, tedy odcouval si to spíše na hranici vápna, je připravený se rozeběhnout. Teď dostává pokyn Lukáš Hraslín, jeho cupitavý prozběh, rána k pravé tyči, která ale míří mimo. Takže Zlín přežil infarktový moment a i nadále prohrává na Spartě v uvozovkách jen 0-1. Přímý přenos můžete i nadále poslouchat na Radiožurnálu Sport. Z Letné Tomáš Petr, Radiožurnál. A my můžeme pokračovat tedy v našem přímém přenosu. Sparta neproměnila penaltu, jmenovitě Lukáš Hraslín i tak, ale vede nad Zlínem 1-0 díky gólu Irvina. A to říkám už teď začínající 24. minutě. Zlínští nakopli balón, Spartané ho ale rychle chtějí zase vrátit na zlínskou polovinu, jenže Hraslín si nerozuměl s Mercádem a Pišuja tak vybojoval míč na pravé straně, ale nepřišel přes Mercáda. Mercado by teď mohl potáhnout míč do brejku, ale nemá komu. Nakonec chtěl nakopávat za obranu, ale ještě tam je znát ta nesehranost s Brunesem. Brunes okamžitě ukazoval zdvižený palec Mercádovi, ale přece jenom je to první zápas a bylo znát, že tam ty mechanismy ještě úplně zažité nejsou. Zlínští teď v nákopu na pravé straně, tam ale situaci jistil Serencen. A jak Serencen zpracoval míč pro Kanua, tak Kanu následně zase odevzdal míč Spartanům za autovou čáru. Takže vhazovat může Mercado. 24. minuta končí, 25. začíná. Sparta vede nad Zlínem 1-0 a Mercado bude znovu vazovat na levé straně. Míč si ale musí najít až tam, kde sedí pořadatelé skoro. Ještě také teď... Aha, přerušení. Už jsem si říkal, jestli bude pauza na občerstvení v tomhle úmorném vedru tady v Praze a nakonec jako Vulkan musel počkat až po té penaltě, ještě chvilku se také hrálo a teď tedy na přelomu 24. a 25. minuty krátká přestávka pro oba celky na to, aby se mohli napít. Sparta zatím vede nad Zlínem 1-0 po té, co skončí.
1: My tu pauzu využijeme z pražského studia, přidám jednu fotbalovou aktualitu. Ukrajinský reprezentant Michailo Mudryk z Chelsea se může po dlouhé pauze kvůli pozitivnímu dopingovému trestu vrátit k fotbalu. 25-letý křídelní hráč částečně uspěl u arbitrážního soudu pro sport s odvoláním proti 4letému zákazu činnosti. No a anglická fotbalová asociace dnes uvedla, že s okamžitou platností může začít zase hrát. Mudryk nenastoupil k soutěžnímu zápasu od listopadu roku 2024 po pozitivním testu na meldonium. Od počátku tvrdil, že si nikdy zakázanou látku vědomě nevzal. No a fotbalová asociace v dnešním prohlášení uvedla, že množství meldonia v Mudrykově vzorku bylo tak nízké, že podle současného kodexu Světové antidopingové agentury by porušení antidopingových pravidel vůbec nepředstavovalo. Přesto tedy už od listopadu 2024 Mudryk nesmí hrát. Teď se to tedy mění. Chelsea koupila tohoto fotbalistu v lednu roku 2023 ze Šachtěru Doněck za 61 milionů liber a podepsala s ním smlouvu až do roku 2031. Za klub zatím odehrál 73 zápasů a vstřelil 10 branek. 19 hodin a 26 minut můžeme se zase vrátit na Letnou, kde se hraje první zápas druhého kola šance ligy mezi Spartou a Zlínem a přenos komentuje Tomáš Petr.
0: 26. minuta skončila, 27. začíná a právě teď Sparta navázala hru. Mercado dlouhým autem poslal míč dopředu směrem ke Karabcovi, ale Karabec si tam v souboji s Supákem vypomohl faulem, takže Zlínští budou rozehrávat na útočné polovině a jmenovitě to bude Apia, který teď dobíhá k míči, ještě mu tam sudí Vulkan něco špitl do ouška, jakže má rozehrát tuhle situaci. Sparta vede nad Zlínem 1-0. I přes tu neproměněnou Haraslínovou penaltu domácí jsou aktivnější, jsou lepší, ale Zlín je ve hře, prohrává jen o gól. Rozehrávka, standardní situace, centro do vápna, míč, který musí mít Surovčík, golman Sparty vyboxoval ten balón z kopačky Pišoji a právě Pišoja teď je zase v pozici posledního zlínského hráče, má balón. Nákop na pravé křídlo, Apia nestihne ten míč a Mercado tak nemusel jít do souboje, pohlídal jen, až balón doletí za brankovou čáru. Mezitím už Surovčík rychle rozehrál, aby Sparta třeba získala nějakou výhodu, ten moment překvapení, když to tak nazvu, ale zase velmi rychle Spartané sklidnili tu situaci. Zapojuje se Irvin do rozehrávky, Ševinský nalevo teď dostává míč Serencen, po Serencenově Sochurek, který ale zády k bráně a teď také fauloval. Tam byl nedovolný zákrok na Petrutu, Petruta tam udělal ještě pár kotrmelců, řekněme, nebo párkrát se převalil, aby lépe prodal asi ten zákrok. Každopádně odpískáno bylo a míč naváže Černín, který dává na Křapku. Křapka zase bude vracet Černínovi. Černín už kontroluje situaci vepředu a dlouhým nákupem hledá své spoluhráče. Zajímavě, tam Ulbrich sklepával míč k Pišojovi, ale Pišoja přeběhl míč a Sparta jde do protiútoku. Karabec ve středovém kruhu, jedna klička, druhá klička, ale Apia tam přijal ve skluzu. I tak Karabec protlačil míč na Irvina. Irvinova přihrávka, která mířila za obranu na Brunese, ještě odražený míč má Alcocer. Alcocer pálí přízemní rána z hranice vápna, ale jde mimo, takže tenhle spartianský break nebyl zakončený přesně. Polovina 29. minuty, Sparta vede 1-0 a Zlín bude rozehrávat od své branky. Konkrétně to samozřejmě bude Stanislav Dostál. A to ještě teď dostává varování na dálku, že by to měl zrychlit, protože sudí tam začal zuřivě počítat nad hlavou, tak jak nově upozorní vlastně rozhodčí brankáře a nebo i hráče, aby neotáleli s tou rozehrávkou. Nakonec to stihli Zlínští včas, ale stálo je to, dá se říci, ztrátu míče, protože Spartané vazovali následně po tom nepřesném odkopu. 30. minuta začíná, Sparta vede nad Zlínem 1-0 a Karabec teď na ose hřiště nakopává míč doleva ke Haraslínovi. Haraslín s první hlavou sklepával k Brunesovi, ten sice byl za Křapkou, ale Křapka ho dokázal odstavit tělem. takže Brunes nemohl zakončovat. A teď tedy jsou na tahu zase Zlíští, kteří se pokusili vyvést balón, a tam fauloval Karabec. Tam myšleno na té vzdálenější straně z pohledu střídaček, tedy z pohledu zlínského týmu nalevo. Zlín právě teď také rozhrál přes Křapku na Černína. 30. minuta končí, 31. začíná. Zlín sice prohrává na Spartě 0-1, ale také přežil penaltu domácích, takže se dá říci, že ta situace ještě není tak vážná, jak už vážná být mohla. Sochůrek získává míč po nepřesné zlínské kombinaci. Nalevo Mercado, u lajny připravený Haraslín, který posouvá souběžně s tou středovou čarou Sochůrkovi. Po Sochůrkovi ve středovém kruhu Irvin. Irvin teď zasekl míč a zase vrací balon zpátky doleva. Tam je Mercado. Mercado až k lajně na Haraslína. Kapitán Sparty zpátky Mercadovi. Znovu Haraslín. Spolupráce téhle dvojice se opakuje. A teď už je zapojený také Sørensen u středové čáry. Dává až doprava na Ševínského. A my budeme tak informovat posluchače Radiožurnálu. 31. minuta utkání, Sparta vede nad Zlínem 1-0, a to ve chvíli, kdy na Letné začalo pršet. Za domácí skóroval ve 14. minutě Irvin, pak ve 23. minutě neproměnil pokutový kop domácí Haraslín. Přímý přenos můžete poslouchat na Radiožurnálu Sport. Z Letné Tomáš Petr, Radiožurnál. Pokračujeme v našem přímém přenosu, jak už jsem říkal, tak tady na Letné teď začíná krápat, nebo je to takový ten letní deštík, takže v tom velkém vedru určitě příjemné ochlazení pro oba celky. Ve 32. minutě spokojenější Sparta, která vede 1-0, ale jak už bylo také naznačeno, mohlo to být mnohem lepší, kdyby Haraslín proměnil pokutový kop. Takhle tedy jsou hosté stále na dostřel. Ve středovém kruhu Sparťan Ševinský, který posouvá doleva na Sørensena. Sørensena vrací a Ševinskému. Ševinský teď tvrdým nákupem donutil Brunese k asi bolestivé hlavičce. Následně ještě Sparťané se snaží vybojovat míč zpátky, ale končí to jen faulem a rozehrávat to budou Zlínští. Dokonce dva hostující fotbalisté se tam ocitli na zemi a byl to kromě Fukaly ještě také Ulbrich, kdo si stěžoval na tvrdé zacházení od Sparťanů, když to tak označím. Rozehrávku obstará Křapka, který už kontroluje situaci vepředu, ale bude to asi míč nakrátko a nedivil bych se, kdyby mířil doprava k Černínovi. Na druhou stranu Křapka tam má i varianty nákopu, nakonec jsem to odhodl správně. Černín následně zapojuje Pišoju, ale tam už byl Sochůrek, který vybojoval balón a Hugo Sochůrek dává pod sebe na Mercada. Mercado v klidu vyčká na Irvina, Irvin zapojí Sørensena. Sørensen dává doprava na Ševinského. Ševinský zpátky na osu hřiště, kde je Sørensen. Sørensen chtěl nakopnout na pravé křídlo Kalkoserovi, ale rozmyslel si to a jen si vyměnil míč znovu se Ševinským. Teď už nalevo hraje Mercado. Mercado v nákop, tam si Mercado nerozuměl s Haraslínem. Kapitán Sparty ukázal palec nahoru, jako že se nic neděje, že ta myšlenka nebyla špatná, ale míč mají Zlínští. 34. minuta začíná, Sparta vede nad Zlínem 1-0 a dostál rozehrává ve spolupráci s Černínem. Zapojí se také Křapka. Křapkův nákop míří k levé lajně na Fukalu. Fukalovi trvalo dlouho, než si zpracoval balón, ale i tak nakonec neutrpěl ztrátu míče, naopak utrpěl faul, protože Suchomel tam byl v souboji trošičku neobratný. A rozehrávat tak může Křapka, který vrací míč k Dostálovi. Dostál posouvá doprava na Černína. Černín ten zapojí zase zpátky zlínského golmana a Dostála. Po něm hraje nalevo Křapka. Před Křapkou se to teď trošičku otevřelo. Nákop za obranu. Tam by měl sprintovat Kanu, ale celou situaci hlídá a pojistí Surovčík, tedy brankář Sparty, který teď bude rozehrávat od své brány. Kuchta a Kadeřábek se tady rozcvičují v rohu hrací a plochy, jako by Sparta možná chtěla během poločasové přestávky střídat. 35. minuta, teď chyba v rozehrávce. Surovčík tam namazal míč Ulbrichovi, pardon, Petrutovi, ale ten zamířil nad. Takže teď Zlínští možná v nejzajímavější příležitosti první půle selhali, protože tam tady Sparta opravdu chybovala hrubě v rozehrávce. Surovčík tentokrát je na podruhé výrazně lépe, dlouhý balón, který ale odvrátí Fukala. Irvin zpracovává balón pro Spartu, ale doběhl k němu Ulbrich a vypíchl míč, takže ho mají znovu Zlínští. Petruta na pravé straně dostává balón Apia. Apia si teď prohodil pozice s Pišojou. Se štěstím Apia prošel, ale přišel o míč. Haraslín přihrává do běhu Merkádovi, ten nestihl míče na hrací ploše, ale myšlenka to nebyla špatná od Haraslína. Černín. Po něm bude hrát Křapka, tak jak se dalo očekávat. A Křapka vrátí balón dozadu. 36. minuta na Letné prší. Sparta vede nad Zlínem 1-0 díky gólu Irvina. A připomínat neustále budeme samozřejmě i tu neproměněnou penaltu domácího Haraslína. Autové vazování Suchomila, po něm Ševinský. Na ose hřiště hraje Serencen, po něm Mercado, přihrávka Kleině na Haraslína. Haraslín nemá rychlost zády k bráně, může dávat jen pod sebe na Sochůrka. Irvin ve středovém kruhu, po něm Karabec. A Karabec teď hledá, kudy dostat míč, nakonec ho procpal přes Kanu a na Serencena. Po Serencenovi bude hrát Ševinský, znovu ve středovém kruhu Serencen, ten si vybírá Haraslína, Haraslín z první sklepl Irvinovi. Irvin by tam chtěl vybídnout Alcocera napravo, ale ten reagoval pozdě na celou situaci. A tak si teď Irvin proměňuje míč se Serencenem, zapojený nalevo také Mercado. Mercado vrací na středovou čáru na Serencena, trošku nepřesná přihrávka od Serencena na Irvina. Irvin si naběhl do Černína, ale udělal to tak šikovně, že přece jenom zazněl hvist hlavního rozhodčího a tak v polovině 37. minuty bude Sparta rozehrávat přímý volný kop. Je to hodně daleko ještě na to, aby mohl třeba Karabec pomýšlet na zakončení. Tady přijde míč po zemi, přesně tak, zapojený nalevo Haraslín, po něm Serencen, Haraslín znovu vrací Serencenovi, Irvin, ještě zapojí Haraslína, Karabec, teď si Haraslín a Karabec nerozuměli při té narážičce a míč tak má Apia, po něm Kopečný. Zapojený do akce také Petruta, na pravé straně je to Ulbrich, který ale neměl rychlost, takže musel zaseknout balón, ještě jednou Kopečný od pravé lajny natahuje míč na střed, Petruta dostává balón do běhu, přihrávka na paty, ale Kanu ještě vrátí a je z toho zakončení Petruty, které je sražené na roh. Řekl bych, že poměrně solidní zlínská akce, zajímavější kombinace od hostů a v polovině 38. minuty při vedení Sparty 1-0 Zlín bude rozehrávat od rohového praporku. Míč si bere na starosti Pišoja, nabízel se mu tam na rozehrávku nakrátko Apia, ale už si to všiml také Haraslín, takže Pišoja bude spíše asi centrovat. Pišoj míč do pokutového území a tam Brunes vypomohl při bránění a odhlavičkoval míč do bezpečí, ale Zlínští ještě získávají balón. Petruta, nákop na Pišoju na pravé straně. Pišoja dává pod sebe a Apia z první posílá centr, který se kroutil do brány, no kroutil. On ten míč byl dost vysoký, takže branku přiletěl a za stolik se do branky nekroutil. Surovčík bude rozehrávat. Rychle položil míč na zem a dal nakrátko Ševinskému. Ševinský teď na hranici vápna, pomalým klusem vyváží balón, dává doleva na Serencena. Serencen vrátí zpátky Ševinskému. Ševinský ukazuje, pojďte proti míči, jediný, kdo to udělal, byl ale Karabec. Po Karabcovi Serencen, nalevo má Mercada a před sebou Sochůrka, který nedosáhl na míč. Tam dobře zareagoval na tu situaci Černín. Petruta má míč a vrací ho zpátky na Křapku. Křapka teď bude vyvážet míč po levé straně. Přihrávka, která mířila na Pišoju, ale Suchomel tam šel do souboje nedovoleným způsobem. Přerušená hra, i když to chvilinku trvalo, v první chvíli sudímu Vulkanovi, tak nakonec přece jenom přerušil hru. 39. minuta končí, 40. minuta právě začala. Sparta vede nad Zlínem 1-0 díky gólu Irvina. Naopak domácí Haraslín nedokázal proměnit pokutový kop. Zlín tedy bude rozehrávat standardní situaci, kousek za pulící čarou. Míč je připravený Pišoja, ostatní hráči tak 10 metrů před hranicí vápna, připraveni na náběh. Spartané trochu vysunuli obranu a Pišoja nakonec dává nakrátko na Fukalu. Fukala zase vrací doleva Pišojovi. Pišoja ještě jednou zase vybídne Fukalu. Fukala nákopem, nevím, jestli hledal Petru tu, každopádně nenašel. Černý ještě má balón a Zlínští zůstávají u míče. Křapka, proti němu startuje Haraslín. Z první přihrávka doprava od Černína a Pia tak může kombinovat Kanu napravo Kopečný. Teď se to Zlínu trošku otevřelo, ale včas se vrátil Mercado, který odehrál balón do autu a pak byl trefen. Odputal se nejprve za brankovou čáru, kde se držel za holeň, pak vědom si toho, že je mimo hru, tak vlastně zase se kutálo zpátky do hřiště. A sudí Vulkan teď tady před spartanským kotlem řeší tu situaci, kdy Mercado už je zpátky na nohou, na Letné prší, no, leje, dá se říci lidově. Polovina 1.40. minuty, Sparta vede 1-0. Domácímu publiku ten déšť nevadí, protože v kotli je hned několik jedinců, kteří sundali trikot, možná aby jim dres nezmokl v tomhle dešti. Hazovat bude Kopečný ve chvíli, kdy Mercado je tedy mimo hru. Kanu má míč, Harasín se ho snaží dostoupit. Nakonec přidávka do pokutovou zemí, ale tam je faulovaný Harasín. Dobře si dal Harasín tělo do souboje, vynutil si faul. A i když se Kanu snaží teď spartianského kapitána vrátit na nohy, tak tomu to bude ještě chvilinku trvat, tak se alespoň Kanu omluvil a odchází od toho místa přestupku. Sparta bude rozehrávat přibližně z hranice vápna to mělo být, ale Srencem si šikovně hodil ten míč tak 2 metry před pokutové území. Rozehrávka doprava na Ševinského, po něm hraje znovu Srencen. Srencenovi se tam nabízel Irvin, ale ta ulička by byla příliš úzká a ta šance, že míč by prošel, nebyla ani nikterak velká. Míč znovu přebere po Ševinském Irvin, ten dává doleva na Haraslína, Haraslín vrací Srencenovi, napravo opět Ševinský. Sparta se nikam nežene dopředu, Brunes si teď nerozuměl s Irvinem a míč tak má Petruta. 42. minuta končí, 43. začíná, Sparta vede nad Zlínem 1-0 a míč od Křapky teď putuje až ke zlínskému brankáři Dostálovi, ten rozehrává doprava na Černína, Černínův nákop, který ale jen skočil za Briana Priského do technické zóny domácích, tedy před střídačku Sparty. A vhazovat tak u půlící čáry bude Mercado. Uvedl míč do hry na Sochůrka, Sochůrek vrací zpátky k Ševinskému, ten předává na Serencena. Serencen teď vyváží míč z levé strany na pravou, prohodil si pozici se Ševinským a Serencen se teď ocitá vpravo v té stoperské dvojici, když to Ševinský vlevo. Ševinský má před sebou Kanua, ale i tak trefil přihrávku na Irvina přesně. Serencen zprava teď překročil půlící čáru a nákopem doleva hledá Haraslína. Zpracování na prsa od kapitána Sparty. Přihrávka na Sochůrka. Sochůrek má před sebou Cupáka a tak si vypomůže přihrávkou k Irvinovi. Irvin zapojí Mercáda. 44. minuta začala. Sparta vede 1-0. Ševinský, po něm Serencen, spolupráce ve středovém kruhu, Karabec zapojený do kombinace, ale zády k bráně si musí pomoci přihrávkou zase zpátky ke stoperské dvojici. Irvin dává opět na střed hrací plochy, kde je Ševinský, pěkná přihrávka dopředu na Haraslína, Haraslín si narazil s Karabcem, ještě hledal Brunese, ale ta přihrávka od kapitána Sparty nebyla přesná. Zlínští nakopávají doprava na Apiaha, ale k němu se včas stáhl Ševinský a čistě vybojoval míč pro Spartu. Serencen ukazuje Ševinskému, že ten experiment s tím, kdo bude vlevo a vpravo, asi končí, nebo ne. Ševinský sice kráčí nenápadně doprava, ale Serencenovi se zpátky doleva asi úplně nechce. Irvin přebírá míč na středovém pultíku, dává doprava Karabcovi. Karabec začínající 45. minutě zastavu 1-0, zapojuje Serencena. Serencen Ten teď má před sebou Kanua, Irvin, na pravé straně Suchomel, ale Suchomel zase vrátí Serencenovi. Serencen zapojí Ševinského, ten dává doleva Mercádovi. Proti Mercádovi stál Appia a tak zase balon putuje ke středovému kruhu, kde je Ševinský, po něm Serencen. Přímá přihrávka dopředu na Krapce, pěkná prostrkávačka na Brunese. Brunese se snaží udělat blafák do Stálovi, ale až moc potáhl balon. Ještě přihrávka pod sebe, tam je Harasvín, jeho zakončení z úhlu. A nakonec dostal odráží na rohový kop. Tak teď Sparta tou pěknou kolmicí za obranu si otevřela zlínskou defenzívu k tomu, aby mohla jít do zakončení, ale Brunes ani Haraslín na 2-0 nenavýšili a tak teď v začínajícím nastavení, které bude trvat 2 minuty, Sparta při vedení 1-0 rozehrála roh nakrátko ke Krapcovi, ten trefil jen Fukalu a bude z toho tedy další standardní situace od rohového praporku. Haraslín tam hledá někde míč na těch kuželech, ho nakonec jako první našel Irvin u obranky Zlína a háže ho tedy směrem ke kapitánovi Sparty. Lukáš Haraslín bude rozehrávat od rohového praporku. Haraslínová pravačka připravená, pravá ruka jde také nahoru na znamení signálu. Centr do vápna, míč na zadní tyč, dostal konečky, prostě vyškrábl ten balón. A teď by Kanu ještě mohl zkusit zaútočit po levé straně. Rychlý break se úplně konat nebude, dobrou práci tam odvedl Mercado, dostal míč do autu a zlíší, tak budou jen vhazovat na vlastní obrané polovině. Končí první ze 2 nastavených minut, Sparta vede nad Zlínem 1-0. Teď Fukala hodil směrem ke Křapkovi, Křapka využije Černína. Černín si musí dát pozor, protože se tam k němu stahuje Brunes, kopeční, dostává míč na pravé straně a vrací ho k brankáři Dostálovi. Dostál vykopává doleva po zemi na Křapku, Křapka ale zase vrací zpátky na Dostála. Dostal z první otáčí doprava na Černína. Černín zkontroloval situaci vepředu a dlouhým nákopem se snaží najít Kanua. Tam ale Ševinský odhlavičkoval balón, ovšem tak, že ho může Appia poslat hned s prvním centrem do pokutovou zemí. Suchomel tam byl tvrdě atakovaný Pišojou, navíc ve chvíli, kdy už se mával a také pískal kop od branky, takže vlastně zbytečný souboj. Nastavený čas pomalu, ale jistě končí. Zdá se tedy, že Sparta půjde do kabin spokojenější, ale jen s vedením 1-0, které trefil Irvin dobrou ranou z hranice vápna. Naopak Haraslín penaltu neproměnil. A teď tedy Jakub Povulkan ukončuje první poločas. Sparta vede po úvodních 45 minutách nad Zlínem 1-0. Druhý poločas samozřejmě nabídneme také živě na Radiožurnálu Sport.
2: Poslouchej Sport.
3: Radiožurnál Sport.

0: Fotbalisté Sparty tedy vedou 1-0 po první půli úvodního zápasu druhého kola šance ligy doma nad Zlínem. Zítra bude druhé kolo pokračovat dalšími čtyřmi duely ve 20 hodin. Viktoria Plzeň, která prohrála na úvod soutěže nečekaně doma s Libercem, bude hostit Zbrojovku Brno, která je v euforii po výhře nad Spartou v prvním kole. V 17 hodin se budou hrát tři zápasy: Slovácko Artis Brno, Liberec Teplice a také duel, který vždy přináší hodně emocí, mezi Baníkem a pražskou Slávií. Ostravští ti vyhráli ve Zlíně v prvním kole 1-0, no a po jednom z předzápasových tréninků si s trenérem Baníku Romanem Skuhravým povídal reportér David Procházka.
1: Trenér Baníku Ostrava Roman Skuhravý po herním tréninku na Bazalech a také hlavně po vítězství sobotním ve Zlíně, tak jak s odstupem týdne hodnotíte ještě ten zápas?
2: Myslím si, že hodně podobně jako po zápase. Jsem rád za tři body, jsem rád za ten poctivý výkon, ale potom, když si to jakoby rozdrobíte na drobný, tak prostě pokud chceme se zlepšovat, tak ve všech vlastně těch aspektech hry prostě musíme udělat výrazný zlepšení, protože jsme nebyli dobří a dohrávání boxu, nebyli jsme dobrý jakoby v přesnosti, a samozřejmě zase tohle to jsou věci, které potřebují čas, takže teď spíš jsem trošičku jakoby zlejší na hráče, abych udržel v nich jakoby tu hladovost, protože to je pro nás klíčové.
1: Takže výsledek v tuto fázi, kdy jste přišel k týmu jako nový trenér, skládáte nový tým, tak je důležitější v tuto chvíli než ta hra, na které pak budete lpět.
2: Samozřejmě ten výsledek je důležitý, ale u mě je to jakoby jednoznačná rovnice, že pokud dobře hrajete, pokud jste schopni držet balón a rychle ho získat jakoby na svou stranu, tak samozřejmě máte větší pravděpodobnost, že můžete být úspěšný, a to je to, jakoby k čemu směřujeme, a některé věci, které se dějou jakoby opakovaně u všech týmů, tak vlastně jsou pro mě jako červený hadr na bejka, ale musím nebo učím se s tím pracovat, protože vlastně vždycky se to zlepší.
1: Cítím z vašich slov, že není důvod k nějakým velkým oslavám, ale šli jste si třeba po zápase s realizačním týmem sednout a trošku zajuchat nad tím výsledkem?
2: Vůbec. Já jednak nepiju a byl jsem po tom začátku té přípravy tak unavený, že prostě každá příležitost si chvilku jakoby odpočnout je pro mě jako klíčová. A samozřejmě už po zápase, když jsem viděl v autobuse vlastně zápas ze Zlíně, tak už jsem začal přemýšlet nad Sláví. Viděl jsem celý zápas vlastně v neděli a je to pro mě i pro mužstvo prostě dlouhodobě obrovská výzva.
1: Povídáme si s Romanem Skuhravým, trenérem Baníku Ostrava, fotbalistů Baníku Ostrava. Před zápasem se Sláví, ale vy jste mi říkal na začátku sezóny, že jste Ostravu ještě nestihl projít, tak v neděli alespoň byl čas pro rodinu někam se vypravit.
2: Ne, malej byl na soustředění, takže já jsem to využil na to, abych posekal a byl jsem se podívat odpoledne na Bčku. A jak jsem říkal, tak potom už odpoledne jsem měl vlastně fotbalový odpoledne, protože jsem sledoval všechny tři zápasy, které byly, tak abych si udělal z toho prvního kola jakoby obrázek, jak kdo na tom po té letní pauze.
1: Už jste nakousl vašeho dalšího soupeře v sobotu, pražská Slavia, ten možný nejtěžší soupeř. Vy jste už při svém příchodu při podpisu smlouvy tak nějak nadhodil, že byste z fleku hrál hned se Slavií. Teď máte za sebou přípravu a první ligový zápas, tak je ta situace Baníku o trošku veselější v tuto chvíli.
2: Jo, já vždycky něco plácnu a samozřejmě potom se mi to vrací jako bumerang. Ne, opravdu, tak jak jsem řekl v předešlý jako odpovědi, prostě Slavie je jako hegemon v této chvíli a brutální výzva pro mě, jak způsobem hry, tak samozřejmě jakoby brutální dominancí v českém fotbale a samozřejmě byl bych hrozně rád, aby jsme v tom domácím prostředí znova udělali krůček k tomu, aby jsme si pomaličku získávali velkou důvěru a podporu prostě fanoušků a to je pro nás v této chvíli alfa omega, to, že prostě Slavie je favorit, to nemá smysl spekulovat, ale byl bych hrozně rád, aby jsme neprodali svoji kůži lacino.
1: Ještě poslední otázka, ta základní sestava, kterou jste postavil ve Zlíně, tak byla to ta ideální v tu chvíli, nebo byly tam nějaké vynucené absence, jak jste tady v tom směru vlastně daleko?
2: Přesně tak, v tu chvíli byla ideální a nikdy bych si nedovolil spekulovat, ale samozřejmě já věřím tomu mužstvu. Velice pravděpodobně teď v sobotu zase bude ideální sestava jakoby trošičku jiná, takže samozřejmě trošku mě trápí to, že máme furt mimo Jirku Boulu a Maxima Djačuka, ale musíme si s tím poradit.
1: Tak to byl trenér Baníku Ostrava Roman Skuhravý před utkáním se Slaví. Děkuju za rozhovor.
2: Není zač, mějte se krásně.
1: Z Bazalu David Procházka, Radiožurnál.

Výsledek 1-0 dominuje v dnešních fotbalových zápasech, které se hrají v nejvyšších dvou českých soutěžích. V Šance národní lize, tedy ve druhé lize, porazil 1-0 Žižkov Prostějov, Karviná Vlašim, Kladno Baníkovské Bčko a také Příbram Opavu. Hraje se ještě utkání mezi Táborskem a Duklou, tam vedou hosté. To je výjimečný jev v dnešním programu, ale samozřejmě jak jinak než 1-0. No a za pár minut se vrátíme na pražskou Letnou, kde ve druhém kole nejvyšší soutěže, tedy Šance ligy, vede Sparta nad Zlínem 1-0.

0: Za malou chvíli začne druhý poločas utkání mezi Spartou a Zlínem, které otevírá druhé kolo fotbalové šance ligy. Po tom prvním jsou na tom Spartané mírně lépe, vedou 1-0 a míří tak zatím alespoň částečně napravit porážku z úvodního kola, kterou jim uštědřila zbrojovka Brno. I druhý poločas v přímém přenosu radiožurnálu Sport bude komentovat Tomáš Petr.
1: Chystá se start druhé 45-minutovky. Sparta vede po úvodním poločase nad Zlínem 1-0, když se trefil Irvin ve 14. minutě. Pak ale ve 23. minutě Haraslín neprůměnil pokutový kop. Připomeňme, že v loňské sezóně byl v zápasech Haraslín vždy úspěšný v nejvyšší soutěži. Dnes tedy netrefil, druhá půle odstartovala a Zlína také poslal do hry jednu čerstvou sílu. A Daniel Šmiga nastoupil na hrot útoku, kde tedy vystřídal Kanua, takže s touhle jednou ofenzivní změnou nastoupili zlínští do zápasu, ve kterém sice vystřelili na branku víckrát podle poločasových statistik, ale nedá se říci, že by byli nějak více nebezpeční nežli Sparta, respektive na střely to bylo 6-5, ale ty střely, které mířily přímo na branku, tam Sparta vede 2-0. Chyba v rozehrávce, navíc dovršená faulem na Spartu, takže letenští na míči, Ševinský předává doleva Serencenovi, Serencen k lajně na Merkáda, po něm bude hrát Haraslín, spartianská kombinace ještě stále na vlastní obrané polovině v končící 46. minutě. Irvin teď posouvá míč na Karabce, Karabec se snaží zbavit Cupáka, stále Karabec, prostrkávačka, krásný balón, přihrávka, která od Merkáda měla mířit někam k penaltovému puntíku, ale i kdyby ten míč prošel, tak nikdo ze Spartanů nenabíhal právě do téhle pozice. Apia fauluje Karabce, který si chtěl obhodit soupeře. Nedovolený zákrok, který by možná snesl i žlutou kartu, ale zatím zůstává tady jen u napomenutí Ulbricha a Petra. Zákrok, který by možná snesl i žlutou kartu, ale zatím zůstává tady jen u napomenutí Ulbricha a Petruty z prvních 45.

zem v pokutovém území, tak nejrychleji se zorientoval Alcocer, který vypálil, ale mířil mimo prostor tří tyčí, takže i v úvodu 48. minuty zůstává vedení Sparty jen 1-0. Dostal si dává na čas s tou rozehrávkou z vlastního vápna. Nakonec se volí míč doprava a k Černínovi, proti němu okamžitě startuje Brunes. Černín poslal krátkou zpětnou přihrávku na Dostála, tam Brunes se málem dostal na míč, nakonec nákop podél pravé lajny, souboj o míč, ve kterém měl navrch Irvin, takže Sparta se dostává na míč Mercado a Haraslín. Haraslín si dobře píchl míč, nabíhá mu tam Brunes, Haraslín, ta přihrávka neprojde. Před Brunesem se včas vrátil Fukala, který odvrací ten balón. Brunes, ta norská posila letní, zatím nevypadá špatně, snaží se hrát týmově, zapojuje se do hry, ale je cítit, že je tady na Letné jen krátce, ještě nemá zažité ty mechanismy, častokrát si tam nerozumí v těch nábězích se spoluhráči. Teď dlouhý auto od Haraslína do pokutového území, Fukala vypíchl míč, Irvin pálil, míč se odrazil od noh Brunese, který myslel, že je v offsideu, ale hra pokračuje dále a Zlíne jde do breaku. Po levé straně Šmiga táhne balón, stále Šmiga, vrací se k němu, ale Alcocer, Šmiga nakonec ještě předal Pišojovi a tomu vypíchl míč Sochůrek. Takže balón má Surovčík v polovině 49. minuty při vedení Sparty nad Zlínem 1-0. Rozehrávka domácího celku pod taktovkou Serencena, nákop za obranu, kde je Brunes, praporek zůstal dole, Brunes může hrát, ale má tam proti sobě ještě Křapku, Brunes se mu snažil vyhnout, padá ve vápně, tohle na penaltu nebude, i když Brunes tam teď zůstává prakticky nehybně ležet uvnitř pokutového území, mezitím Zlínští vyváží míč přes Petrutu a po něm Cupák na pravé straně Kopeční. A u lajny teď míč převzal Ulbrich, který se snaží přesprintovat Haraslína. Ulbrich padá k zemi a teď se pískat bude. I protože asistent tam zdvihl praporek a zuřivě signalizoval nedovolený zákrok. Brunes se pomalým poklusem už vrací zpátky na vlastní polovinu, poté co se před ním nepískal, nebo předtím nepískal ten nedovolený zákrok, nebo domnělý nedovolený zákrok na jeho osobu, alespoň tak to viděl norský forward a asi i spartianská lavička. Naopak na druhé straně tedy přerušená hra, končící 50. minutě Zlín za stavu 0-1 bude rozehrávat od pravé lajny standardní situaci. A na přímou ránu to nebude, na zajímavý centr si rozhodně počkat můžeme. Tam těch variant se nabízí hned několik. Uvidíme, kterou z nich si zvolí Pišoja. Právě on je totiž připravený u balónu a právě on bude servírovat míč do pokutového území. Pišoja už zdvihl pravou ruku, rozeběh, centr do vápna a tam spartianská defenzíva zafungovala. Ještě odražený balón napálil velmi dobře Petruta a tam Surovčík musel tygřím skokem vyrazit ten balón a na rohový kop. Zlín se teď tady začíná nadechovat k tlaku. Rohový kop znovu bude rozehrávat Pišoja, který předtím rozehrával i ten přímý volný kop. Zlín prohrává na Letné zatím se Spartou 0-1. Pišoja v centr na bližší tyč. Alcocer přizdvihl balón a odvrací na další standardní situaci, tedy další roh pro Zlín. Sparta mohla v prvním poločase vést už 2-0, kdyby Lukáš Haraslín proměnil pokutový kop, ale nestalo se tak ve 23. minutě. Irvin teď jde společně s Petrutou na kobereček k hlavnímu rozhodčímu, protože se tam poštuchovali a něco se tam nelíbilo, zkrátka sudímu Vulkanovi, takže je z toho přerušená hra a kontroluje se to chování obou hráčů přímo u sudího. Teď už Pišoja centruje do pokutového území. Serencen si našel balón a odhlavičkoval ho do bezpečí. 52. minuta bude končit. Sparta vede nad Zlínem 1-0 díky gólu Irvina ze 14. minuty. Míč má teď Petruta, nakopává za obranu směrem ke Šmigovi. Ale spartianská defenzíva teď zafungovala. Ještě Mercado je tam.

0: pod tlakem dvou protihráčů a nakonec Kopečný s Ulbrichem faulovali. Takže Sparta má balón k dispozici. Mercado odchází od místa přestupku a že by to byl Surovčík, kdo bude rozehrávat. Nakonec se ještě Mercado na chvilku vrátil, ale teď už definitivně tady kráčí pryč a Jakub Surovčík si doběhl pro balón a bude tedy rozehrávat od vlastního pokutového území. Je to na půl cesty mezi hranicí Vápna a autovou čarou, stejně tak na půl cesty mezi brankovou čarou a hranicí pokutového území. Nákop Surovčíka, který hledá Harasína, Harasín lehce prodloužil, ale tam už je Černín, který odkopává zase na spartianskou polovinu. Nešťastný odraz pro Spartany a Pišoja tak může hledat na pravé straně za obranou Šmigu, ale před něj se velmi šikovně dokázal natlačit Ševinský, který nepustil Šmigu k balónu a Sparta bude zase rozehrávat od vlastní branky. Jakub Surovčík už si nese míč na hranici malého pokutového území. 54. minuta půjde do své poloviny a Ševinský teď bude rozehrávat nakrátko právě se Surovčíkem, ale pozor, je tam Ulbrich na hranici Vápna, Spartané teď pod tlakem při té rozehrávce zvládli to vykombinovat se na malém prostoru. Suchomel ještě vrací zpátky, Ševinský pod tlakem, přihrávka Šajtný na Sochůrka, dobře Sochůrek, po něm Irvin, Letenčí se dostali z toho zámku, ale Irvin teď nedokázal přihrát Api a dobře četl hru. Ještě Haraslín vystihl úmysly Zlínských a vybojoval balón na zpátky. Přihrávka, kterou pouštěl Karabec na Mercada, ale asi měl jít spíš do souboje. Haraslín zabojoval a má míč zpátky pro Spartu. Irvin na zemi, připravený o míč čistě a vazovat budou Zlínští. 54. minuta končí, 55. začíná. Zlín prohrává na Spartě 0-1. A může být možná ve výsledku i rád, protože domácí ještě neproměnili pokutový kop. Cupák má balón a dává ho do středového kruhu Křapkovi. Obránce Zlína posouvá míč doprava na Černína. Z první Petruta sklepává na Kopečného. Znovu Petruta, Kopečný. Kapitán Zlínských nemá kudy dopředu. Musí posílat balón zase zpátky. Po něm tedy Křapka a Černín, nalevo už Fukala, Cupák, Fukala, Tukes Zlínských, ale taková kombinace, která nevede dopředu. Je to spíše posouvání zleva doprava, zprava doleva, trošičku dopředu a spíš hodně vzadu. Přímější přihrávka dopředu znamená spartianský faul. Nedovoleně tam atakoval Serencen, který samozřejmě musí rychle spěchat zpátky do defenzívy a standardní situaci bude rozhrávat Apia. Určitě nebude pálit přímo, to by v danou chvíli nebylo úplně šťastné řešení, protože na Kvápnu to je možná 15 metrů. Ale centr se samozřejmě vymyslet dá, zajímavý, nebezpečný. Možná to teď také Pišoja radil Apiaovi. Pišoja už teď couvá k pravé lajně, Apia se rozebíhá, posílá balon do pokutového území. Tam je Serencen, který odvrací míč. Tak ne, ještě to bylo stečí z línského hráče, takže rozehrávka Surovčíka, dlouhý nákop dopředu, tam pospíchá Alkoser za míčem, ale mimo branku je dostal, který jistí tu situaci. Dobře teď četl Stanislav, dostal situaci a zabránil tomuhle, můžeme říct, rychlému spartianskému breaku. 56. minuta končí, 57. začíná, Sparta Zlín stále 1-0. Alkoser nepuštěný podél lajny, Fukala odvrací za čáru a vazovat tak bude Suchomel, a to na cestě mezi jednou střídečkou a druhou. Suchomelův auto na Karabce, ten to měl na dlouhou nohu a tak ten míče míří jen na Apiaha, ten okamžitě posouvá dopředu na Šmigu, Šmiga si to rovná na střed, padá ve Vápně, ale tohle faul rozhodně nebyl. Ještě chyba, Šmiga vybojoval balón a srovnává na 1-1 po obří chybě, kterou tam vyrobil Ševinský. Tak spartianský bek to měl na noze, mohl odkopnout míč do bezpečí, ale místo toho jen posunul ke Šmigovi a Šmiga pak dokázal tohle zaváhání využít a srovnává tady na 1-1 první gól Zlína v téhle sezóně. Připomeňme, že v úvodním kole Zlín prohrál doma s ostravským Baníkem 0-1. Teď tedy gól, který znamená vyrovnání na Spartě na 1-1. Dobré střídání od trenéra Červenky, který vlastně poslal Šmigu do hry až po poločasové přestávce, a Daniel Šmiga tedy hrdinou okamžiku po té, co vyrovnal na 1-1. Sparta z té situace mohla vyváznout, ale Ševinský naprosto nesmyslně nabídl ten míč zpátky Šmigovi a Šmiga tedy vrací Zlín zpátky do hry. A jsem zvědav, co tohle udělá s psychikou Sparty. Připomínám, že Letenští prohráli ten úvodní duel, který hráli v Brně na hřišti Zbrojovky 1-3. Teď tedy 1-1 se Zlínem. 58. minuta končí, 59. začíná. Samozřejmě na paniku je brzy. Ale teď Spartu musí dvojnásob mrzet ta neproměněná penalta Harastína, když ve 23. minutě kapitán domácích nenavýšil na 2-0. Na pravé straně Karabec se sice prodral k centru, ale jen odevzdal míč do rukavic golmana a Dostála. A brankář Zlína teď tedy bude rozehrávat z vlastního pokutového území. Vykulil ten míč doprava ke kopačkám Černína. Následně bude hrát Křapka vlevo. Jeho přisvícení, tam šel Ševinský do hlavičkového souboje, sice vyhrál vzdušný souboj, ale moc platné to nebylo. Naopak Zlínští teď už táhnou útok po pravé straně, kde je Apia, přihrávka do vápna, Šmiga přebírá míč, pálí z ostrého úhlu a ke štěstí Spartanů nad. Tak teď se zdá, že Sparta je trošičku zaskočená tím, co se odehrálo v posledních minutách. Připomeňme, že v těch vzájemných duelech dlouhodobě Sparta má navrch. Naposledy Zlín dokázal bodovat se Spartou v září roku 2022, kdy tady na Letné skončilo utkání 0-0. Od té doby Sparta táhla sérii 5 výher. Aktuálně tedy v polovině 60. minuty skóre nerozhodné 1-1. Míč má domácí Suchomel na pravé straně. Ještě by mohl doběhnout ten míč, který Fukala jen vypíchl, a Sparta bude vazovat poblíž pokutového území soupeře. Rychle Alkoser uvedl míč do hry na Karabce. Karabec se posouvá do pokutového území. Suchomel, přihrávka po zemi, tam je Brunes, gól! Tak to je povedený debit pro Jonatana Brauta Brunese, který vrací Spartu do vedení. Jednoduchá akce, dá se říci. Sparta reaguje rychle na ten vyrovnávací gól Zlína. To opaření netrvalo zas tak dlouho. Přihrávka po zemi z pravé strany a Brunes na té vzdálenější tyči se dokázal dostat před svého strážce a po zemi posílá míč za záda golmana a Dostála, takže Sparta zpátky ve vedení a Brunes teď zuřivě slaví před spartanským kotlem, pumpoval tam oběma rukama, následně ještě radostně švihl pravou paží, kterou měl začatou v pěst. Spartanský kotel vyvolává Brunese ve chvíli, kdy domácí střídají nad hlavou sudího číslo 4, tedy teď svítí 22. z hry, jde Haraslín a místo něj přijde Rineš, ale dohráno má také Sochurek, kterého nahradí Eneme. Takže hned dvě spartianské změny ve chvíli, kdy tady doznívá radost. 62. minuta utkání, Sparta vede nad Zlínem 2-1. Pojďme pěkně postupně si zrekapitulovat to nejpodstatnější, co se zatím na hrací ploše odehrálo. V první půli ve 14. minutě skóroval Irvin, který se trefil, dá se říci, z hranice vápna. Odražený balón napálil z první přesně a Sparta vedla. Ve 23. minutě Haraslín zahrával pokutový kop, netrefil prostor tří tyčí, jeho rána doprava šla mimo. A tak první poločas skončil 1-0 pro Spartu. Ve druhé půli dokázal Zlín srovnat v 57. minutě. To byl střídající Šmiga, který využil chyby Ševinského a srovnal tedy na 1-1, ale nerozhodné skóre vydrželo jen krátce, protože v 60. minutě Brunes norský útočník, který přišel během léta do Sparty, otevřel svůj gólový účet po přihrávce Suchomela z pravé strany po zemi. Na vzdálenější tyči se dostal před svého strážce a uklidil míč do odkryté branky. Takže ve 63. minutě Sparta vede nad Zlínem 2-1. Přímý přenos můžete poslouchat na Radiožurnálu Sport. Z Letné Tomáš Petr, Radiožurnál. A my pokračujeme v našem přímém přenosu na Radiožurnálu Sport konstatováním toho, že domácí jdou zase dopředu. Centr do vápna, který měl mířit na zadní tyče k Brunesovi, ale dostal k balónu včas a zachytil tak míč do svých rukavic. Spartianský kotel si tady brumlal Brunes a právě díky nové posile, tedy Sparta blízko tomu, aby získala první 3 body v nové sezóně poté, co na úvod prohrála na hřišti brněnské zbrojovky 1-3. Teď tedy v 64. minutě vede 2-1 nad Zlínem. Surovčík dává doprava na stopera Ševinského, ten po zemi rozehrává k Brunesovi, Brunes roztahuje doleva na Alcocera, Rineš ho vybízí ke sprintu, Alcocer na levé straně přibržděný a kopečným, ale stále na míči Spartané, Alcocer se snaží vymanit z toho sevření, dobrá přihrávka pod sebe na Enemeho, Eneme vybízí Rineše, Rineš tam má proti sobě Apiaha, znovu kombinace na Alcocera, přihrávka pod sebe, Brunes padá v pokutovému zemi a tohle bude další penalta pro Spartu. Ano, potvrzeno, sudí Vulkan tam neměl moc nad čím dumat, protože tohle bylo jednoznačně viditelné. Hodně hloupý zákrok od zlínské defenzívy, kdy Brunes se tam točil s míčem a Pišia se diví úplně zbytečně, tam není o čem debatovat. Druhá penalta v zápase, Harasvín už není na hrací ploše, neúspěšný autor té první penalty, tedy bude muset být nahrazen a míč drží v pravé ruce po boku Adam Karabec, který se teď vydýchává, ještě tam fukala, tak smutně rozhodil rukama při komunikaci s rozhodčím, ale tady podle mého mohou tak jen zlíští litovat své neobratnosti. Golman dostal zaparkovaný v brance, teď už si hledá cestičku zpátky na brankovou čáru. Karabec v klidu stojí nad penaltovým puntíkem, stále s míčem v ruce, až teď ho pokládá na letenský trávník, zakroutil s balónem tak, aby míč hezky seděl v pažitu. Bere si přímý rovný rozeběh z hranice pokutového území, dostal už dnes jedné penaltě, čelil, míč šel tehdy doprava mimo. A Karabec přímo proti balónu. Nakonec si to trošku odskákal doprava a jeho levačka pálí míč. Uf, doprava. A asi podle reakce jste poznali, že Sparta uspěla, i když si museli asi domácí hodně vydechnout. Dostal to měl na rukavicích. Zlínský brankář trefil stranu na ten míč, který mířil k tyči, si dost možná i sáhl, ale vytěsnit ho nedokázal. V 65. minutě Karabec tedy dává gól na 3-1 a tohle je určitě pro domácí velké uklidnění. Po tom úvodním nezdaru v Brně, poté co Hraslín dnes neproměnil penaltu, poté co Šmiga srovnával na 1-1, teď tedy Sparta vede 3-1 a hned je to pro domácí o něco veselější. Chystá se střídání na straně Zlína. Na střídání hned dvojité, Petruta odchází, místo něj přijde Helebrant a jako druhý zasáhne do hry Bartošák. Otázkou je, koho nahradí, protože teď se tam nedaří rozsvítit to červené světýlko. Nakonec se prohodily barvy, takže Bartošák svítil jako ten, co jde ze hry a Pišuja ten, co jde na trávník, ale samozřejmě jsme všichni pochopili, že Pišuja má dohráno a Bartošák ho tedy nahradí na hrací ploše. Zlín dvakrát vystřídal, to střídání má samozřejmě jasný podtext, teď už také opravena ta čísla, tedy Pišuja zasvítil červeně a Bartošák zeleně. 67. minuta končí, Sparta vede nad Zlínem 3-1. poté, co nejprve Zlín srovnal a pak Sparta dokázala, dá se říci, dvěma slepenými zásahy odskočit. Rychlý auto od Mercada na Brunese, ten ale při takové otočce v pádu nepřihrál přesně. Faulovaný Bartošák hned po nástupu na hrací plochu. Jsem zvědav, jestli Brunes odehraje celý zápas, anebo jestli třeba dostane šanci Kuchta. Protože už za námi je dávno hodina hry, 68. minuta končí. Dlouhý nákop oddostála k pravé lajně, ale míč od Kopečného mířil zpátky na Černína. Černín v nákup za obranu, tam se tlačil sice Šmiga, ale Surovčík si vyběhl pro balón a dokázal ho odvrátit včas, nebo řečeno chytit včas. Rozehrávat to teď bude ze země po té, co upustil míč a chce rozehrávat tedy nohou. Ulbrichovi se úplně nechce napadat spartianskou rozehrávku. Surovčík až k Brunesovi směrem k půlící čáře. Brunese ve spolupráci s Irvinem. Trošku krkolomná kombinace a nakonec tam Brunesovi utíká balón do autu. Přerušená hra, oba celky se půjdou občerstvit, je tady ta druhá pauza napití v 69. minutě, konkrétně v polovině 69. minuty Sparta vede nad Zlínem 3-1.
1: No a my se můžeme podívat, jak se hraje poslední z dnešních zápasů ve druhé nejvyšší soutěži v šance národní lize. Táborsko už prohrává s Duklou 0-2. Všechny zbylé čtyři zápasy skončily stejným výsledkem, vítězstvím domácího týmu 1-0. Žižkov porazil Prostějov Karviná. Ve druhém kole poprvé zabodovala tedy po svém přeřazení do druhé nejvyšší soutěže. Vyhrála tedy 1-0 nad Vlašimi, 1-0 porazilo Kladno Ostravský Baník B a také Příbram Opavu. No a ve 20 hodin a 28 minut se tedy můžeme zase vrátit na Letenský stadion, kde už tedy také neplatí ten poločasový výsledek, který byl 1-0 dnes oblíbený. Spartané už teď vedou 3-1 a po pauze na občerstvení bude druhý poločas pokračovat a dál ho komentuje Tomáš Petr.
0: Polovina 70. minuty, oba celky se vrací zpátky na hrací plochu, nebo spíše na své pozici jednotliví fotbalisté, protože i při tom občerstvení valná většina hráčů zůstala v tom prostoru před střídečkama na hřišti. Končí tedy pomalu, ale jistě 70. minuta. Sparta vede nad Zlínem 3-1. Viděli jsme divokých 10 minut v rozmezí 57. a 66. minuty, kdy nejprve Zlín srovnal na 1-1, pak Sparta odskočila zpátky do vedení a dokonce navýšila ten náskok. Teď tedy Zlínští zkouší zaútočit po levé straně. Je to čerstvý Bartošák, který chtěl centrovat. Ten míč nakonec prošel. Střela z otočky, která kdyby mířila do branky, tak by asi skončila pod víkem, jak se lidově říká, jenže Ulbrich napál ten balón příliš vysoko z bezprostřední blízkosti, tam to měl Surovčík těžké na jakoukoliv reakci, tohle byla velká zlínská šance, ale hosté nevyužili a tak 20 minut před koncem základní hrací doby Sparta stále vede 3-1. Brunes odstrčený, ale pokračuje se dále. Nákop směrem ke Karabcovi, ten musel své souboj s Křapkou. Brunes teď se vyhl dvěma protihráčům. Znovu se nepískalo, ani se neukazuje výhoda, což mě docela překvapuje. Se Brunes okopávaný zleva zprava. Já musím říci, že mu to asi dnes úplně nechutná z tohohle pohledu, ale bojuje srdečně, srdnatě. Sparta mezi tím rychle rozehrála. Je to kombinace po levé straně, ve které Karabec chtěl přiklepnout elegantně na Alcocera, ale nepovedlo se. Zlínští odvrátili balón a Serencen tak vybízí Enemeho. Eneme dává klajně Rinešovi. Rinešov poklidu zapojí Irvina. Irvin dá do středového kruhu na Ševinského. Ševinský vyvezl míč na polovinu soupeře, ale pak zase vrací zpátky balón Serencenovi. Teď je Serencen zase popovezl míč směrem k branci soupeře a už je to Alcocer, kdo si hledá pozici na průniku do vápna, nenašel Skulinku a také Eneme v kombinaci s Rinešem. Alcocer, Spartané si vyměňují balón na levé straně u lajny a hledají Skulinku. Kopečný odkopává do bezpečí podle podle mého tam byl dohraný, ale pokračuje se dále. Spartané vybojovali balón až teď. Sudí Vulkan přerušuje hru, tak jestli čekal na výhodu, tak tam podle mě žádná ani moc nenastala. Jestli to byl podle něj faul, tak měl přerušit hru. Teď si myslím, že to nebylo úplně citlivě vyřešeno od Jakuba Vulkana. U střídečky Sparty připravený Vojta, který půjde do hry, a řekl bych, že tím to končí pro Brunese. Už si také plácl s Merkádem, tleská směrem ke spartanskému kotli a po své premiéře dresu Sparty tedy míří na střídačku. 73. minuta, Sparta vede nad Zlínem 3-1, domácí poslal ve 14. minutě do vedení Irvin, pak Harasin v prvním poločase neproměnil penaltu, v úvodu druhé půle Šmiga srovnal na 1-1, jenže následně Brunes, nová posila Sparty, poslal domácí do vedení a Karabec proměněnou penaltou navýšil na 3-1. Přímý přenos poslouchejte na Radiožurnálu Sport. Tomáš Petr, Radiožurnál. Pokračujeme tedy v našem přímém přenosu po tom krátkém vstupu do zpráv pro posluchače a Radiožurnálu. Matyáš Vojta nahradil Jonathana Brunese, dostal, nakopává míč od své brány, dá se říci, i když to bylo mimo vápno. Spartané ale rychle odvrací zase zpátky na polovinu hostů. Vojta se rychle zapojuje do napadání a tak Křapka musí kombinovat s Dostálem. Polovina 74. minuty. Sparta vede 3-1 a míří za prvním bodovým ziskem v téhle sezóně. Zároveň by si přesně tímhle výsledkem srovnala skóre, protože v úvodním kole Spartané prohráli právě 1-3 na hřišti brněnské Zbrojovky. Autové vazování pro domácí Suchomel ještě před střídačkama bude vracet míč zpátky do hry. Nenápadně krůček po krůčku se ale chce přiblížit právě k technické zóně Zlínských. Suchomel stále váhá, nakonec si vybírá Vojtu, ale bylo to na dlouhou nohu a tak Křapka získává poměrně lacino balón, jenže Apia to má těžké proti Spartanům, kteří ho obsypali a sebrali mu balón. Následně ale zase letenští jen odkopávají míč na polovinu soupeře a tak Dostál sbírá balón ze země a nákupem teď vybízí Bartošáka, ten prodloužil, tam je Šmiga, ale Ševinský včas ještě zareagoval a dokázal získat míč střed Suchomila s Bartošákem. Řekl bych, že teď to bylo od Suchomila možná za hranou, ale podle sudích vše v pořádku a Sparta vazovala. Takže rozehrávka domácích, která teď míří doleva na pozici, kde se teď zklamal Alcocer, kterému tam nepochopitelně odskočil balon do autu. V poměrně jednoduché situaci nedokázal Alcocer skrotit ten skákavý balon. 1:15 do konce základní hrací doby. Sparta vede nad Zlínem 3-1. Hosté teď nakopávají balón na pravé straně. Prodloužení na Apiaha a Apiaha pádí směrem pokutovému zemí. Apiah nedokázal přihrát pod sebe. Spartané si pohlídali tu situaci a Rineš rozehrává na Irvina. Irvin ten teď ukazuje Alcocerovi, že se má nabídnout. Úplně si tam tahle dvojice nerozuměla. Nakonec Irvinův nákop jen tak naslepo do míst, kde by mohl být Matyáš Vojta, ale to bylo spíše takové naivní řešení. Nicméně pro Spartu se za stolik neudálo, protože letenští získali rychle ten balón zase zpátky na své kopačky a rozehrávají tentokrát zprava přes Merkáda, po něm Suchomel. Suchomel dává na Serencena, Serencen zapojí Irvina, znovu Serencen. Ve středovém kruhu proti němu vystupoval Šmiga, Irvin, Eneme, dává doleva Rinešovi, Rineš vrací zpátky na Serencena. Teď Spartané spíš chtějí přidržet balón a úplně se netlačí dopředu. Přenesení hry doprava ke Karabcovi. Karabec tam má u lajny Merkáda. Merkádovi se ale nechce potáhnout míč a tak vrací zpátky na Karabce. Karabec teď na osu hřiště Enememu. Eneme ale vrací na Karabce. Karabec si vyměnil s Irvinem. Takové posouvání míče, kdy jakoby Spartané ani nechtěli nebo neměli zájem to risknout směrem dopředu. Ševinský může vyvést balón. Dává doleva na Rineše, před ním se to trošičku přece jenom otevřelo a Rineš táhne míč k pokutovému území. Přirávka doleva na Alcocera, Alcocerův centr. Tam si pěkně nabíhal Mercado, ale Křapka dokázal odvrátit balón do bezpečí. 77. minuta končí, 78. začíná. Sparta vede nad Zlínem 3-1. Karabec, po něm na ose hřiště Irvin, po něm bude hrát Serencen, znovu Irvin, před Irvinem Ulička na Karabce. Karabec faulovaný před hranicí pokutového území a tohle je pozice, ze které Adam Karabec pěkně zahrozil v Brně, pokud se nepletu, tak proti Zbrojovce z toho byla rána do brankové konstrukce. 17 148 fanoušků, taková je návštěva dnes na Letné, takže vyprodáno není, plno také ne, ale dá se říci, že blížíme se té kapacitě letenského stadionu, ale nejvíc nás za stavu 3-1 pro Spartu bude zajímat to, jak si Zlín poradí s bráněním té standardní situace. Karabec připravený u míče na levačku, tam by se to spíše hodilo právě na tu rozhrávku levou. Zlínská zeď tak metr a půl uvnitř vápna. Z toho lze odvodit, jak daleko tedy Spartané jsou při rozehrávání téhle standardní situace. Tak levačka Karabce nebo pravačka od Serencena. Karabec pálí jen do zdi, ještě odražený balón, ani na podruhé Karabec nezamířil lépe a Spartané tedy budou hazovat. Trošku překvapivé, že společně s Karabcem tam stál Serencen. Docela rád bych viděl, jak by vypadal ten přímý volný kop v jeho podání, ale nestalo se. 79. minuta bude končit, Sparta vede nad Zlínem 3-1. Suchomel teď s míčem nad hlavou nemá komu vhodit, nakonec si tam našel alespoň Enemeho. Eneme ustál souboj s Ulbrichem a přes Serencena otáčí hru doleva, kde je Rineš. Rineš ale zase vrací balón na druhou stranu, Ševinský, Suchomel, u lajny připravený Mercado, dostává balón a snaží se také proniknout k pokutovému území. Mercádova přihrávka na Irvina. Irvin teď otáčí hru doleva na Rineše, Eneme, Rineš, zády k bráně, vrací pod sebe na Enemeho, Irvin. Spartané se krůček po krůčku přibližují pokutovému území soupeře. Rineš teď ale zase vrací míč, Ševinský bude otáčet hru, pěkná prostrkávačka na Suchomela, ale jeho přihrávka z první končí jen na Fukalovi, takže bude následovat spartianský roh. 80. minuta. A k rohovému praporku míří Karabec. Ve chvíli, kdy tady zmizelo skóre na Letné a na té velké světelné tabuli, se objevil znak Sparty a znak Olympiku Lyon, tedy pozvánka na úterní úvodní duel třetího předkola Ligy mistrů. Teď ale zpátky do druhého kola šance ligy, kdy Sparta hostí Zlín, vede 3-1 a domácí rozehrávají rohový kop Krapcův centr, pro který jde dostál, jen ho vyboxoval mimo vápno, kde je Irvin. Irvin vrací zpátky doprava na Karabce. Karabec si levačkou skrotil míč, nabídl ho Irvinovi, ten posílá centr, který se kroutí od brány. Eneme tam byl v náskoku, ale dostál mu, sebral ten míč z hlavy. Závěrečná desetiminutovka základní hrací doby v plném proudu. Sparta vede o dva góly 3-1 a bude rozehrávat další roh. Tentokrát z pohledu útočícího družstva ne zprava, ale zleva. Takže je otázkou, jestli si to vezme na starosti Karabec. Zdá se, že ano, protože i teď míří ta bílá desítka na tom rudém dresu k rohovému praporku. Karabec samozřejmě nepospíchá, potřebuje si vydechnout a nechává samozřejmě čas na to, aby se přichystali i jeho spoluhráči, kteří už se tam vyrovnali na hranici malého pokutového území a konkrétně jich tam je hned 5, nejblíže Eneme, který bude asi v náběhu na tu přední tyč. Ševinský se tam ještě nabízel, ale míč má Bartošák, Sparta nepovolí break, Eneme si tam výborně vrátil a vypíchl ten míč hostujícímu Šmigovi, takže Zlínští vlastně ani nemohli pomýšlet na to, že by vyrazili do nějakého rychlého breaku. Serencen rozehrává na Irvina. Irvin dává doprava na Suchomela. A Křapka teď odkopává do autu, takže vazovat může Suchomel přímo před spartianskou střídačkou, ze které se zvedly Kuol a Holí. Takže Sparta chystá další dvě změny ve 82. minutě. Teď už začala vlastně 83. minuta. Má tedy dohráno Karabec, místo kterého přijde Holí. A kdo bude tím druhým fotbalistou, který dostane možnost závěru zápasu, je to Alcocer, místo kterého tady přichází Garang Kuol. Sparta tedy vystřídala už čtyřikrát, přišli Rineš, Eneme, Vojta, Holí a Kuol, takže vlastně pětkrát na Kuol bych zapomněl, když tam jde teď jako poslední. Změnu také nachystal hostující kouč, který stahuje ze hry Ulbricha a posílá na trávník Poznara a dobojováno má také Apia, místo kterého přichází Gaži. Takže další střídání také na straně Zlínských. I tady tedy pět střídání, protože postupně ve druhém poločase přešli Šmiga, Helebrant a Bartošák a teď je tedy doplnili Poznar a Gaži. 84. minuta utkání. Sparta vede nad Zlínem 3-1 a znovu útočí. Rineš dává doleva, kde už startuje své rychlé nohy Mercado, ale proti dvojici protihráčů selhali teď rychlé nohy. A naopak Kopeční slaví úspěch, Poznar poprvé potkává balón a podél pravé lajny se ho snaží vysunout dopředu, ale tam se dostal Eneme, který dnes zatím velmi solidně čte hru a dokáže vykrývat ty potřebné prostory. Eneme teď přináší hru doprava na Kuola, také on se poprvé v tomhle zápase pomazil s míčem, stejně jako Holí o pár sekund později Suchomel, následně znovu Eneme a míč míří až zpátky na Ševinského, po něm Serencen, Irvin ve středovém kruhu, následně bude hrát znovu Eneme, Serencen, kapitán Sparty poté, co odešel Haraslín, předává na Irvina, Eneme na levé straně využívá služeb Rineše. Rineš posílá centr do vápna, tam je Holí. Takřka na penaltovém puntíku byl puštěn do koncovky. Křapka jen tak nějak stínoval na dohled, ale hlavička Holého mířila nad. Takže v 85. minutě Sparta stále vede nad Zlínem v uvozovkách jen 3-1. Stanislav Dostál si chystá nákop od své branky. Dostálová levačka teď hledá Poznara. Ten už tam propadl Sparťanům a hrát tak může alespoň chvilku Gaži, ale nerozuměl si tam vůbec s Fukalou, takže Sparťané vhazují z pravé strany takřka přesně na půlce hřiště Suchomel. Nabízel se mu tam Irvin, ale Suchomel váhá s míčem a nad hlavou a už se mu začíná počítat, aby trošku zrychlil. Suchomel zareagoval včas, Kuol, teď už na pravé straně se snaží dostat do přeho. Bartošák fauloval za žlutou. Tady by to mělo být podle mého s kartou, nejen proto, že to byla sledně se rozvíjící akce, ale i proto, že Bartošák si tam pomohl rukou, ale zdá se, ne, nakonec přece jenom kartonek v ruce, i když to dlouho trvalo, už jsem myslel, že sudí Vulkan to přejde jen slovním napomenutím, ale nakonec přece jenom tasil žlutou kartu a naprosto správně napomenul Bartošáka za ten jeho zákrok. 68. minuta končí, 86. minuta končí, 87. začíná, Sparta vede 3-1 a může klidně navýšit skóre, protože teď bude centrovat z pravé strany Irvin, který si to odkrokuje 2, 3, 4 kroky dozadu a levačkou bude servírovat balón do předbrankového prostoru. Jednočlenná zeď, Fukala tam stínuje a Irvinův centro je dobrý míč, ale Dostál tam ovládl vzdušný prostor a vyboxoval balón do bezpečí. Na druhé straně Eneme pohlídal na spartianský aut, který teď si bere na starosti Rineš. Rineš ale nemá moc komu. Vojta se tam pěkně nabídl do prostoru. Vojta zády k bráně uvnitř pokutového území vrací mimo vápno na Enemeho. Eneme dává pod sebe na Serencena, znovu Eneme, Suchomel a až zpětná přihrávka na gólmana Surovčíka. Surovčík zapojil Suchomela, po něm znovu bude hrát Serencen, Eneme, Spartané v kombinaci. Helebrand se tam snažil ve spolupráci se Šmigou odzbrojit Enemeho, ale ten se prosmíkl mezi dvojicí protihráčů. Rinešova přihrávka mířila na paty Mercadovi a hazovat tak budou z pravé strany Zlínští. A to už v polovině 88. minuty. Za pár chvil se tedy i dozvíme, kolik se bude přidávat navrch. Zlín prohrává zatím na Spartě 1-3. Ševinský si teď přebere balón od zlínské střídačky a přidá ho následně Suchomilovi, který bude vazovat. Suchomilův auta na Vojtu. Vojta z prvních hledal Kuola, ale ještě Suchomil zachránil situaci pro Spartu a vybojoval balón zpátky. Kuol u pravé lajny, není moc komu. Přihrávka zpátky na Irvina, který byl ale pod tlakem. Znovu Kuol, následně Ševinský a míč se vrátí až do brankáři Surovčíkovi. Serencen, Eneme. Po něm bude hrát Ševinský. Ševinský vybízí Holého. Holý dává zase zpátky pod sebe na kopačky Serencena. Serencen teď nakopává za obranu, kam už si se běhl Holý. Zasekávačka, ale Holý tam byl proti dvojici protihráčů a přestože uspěl proti Černínovi, tak pak tam ještě byl Kopečný, který už vybojoval balón pro Zlín, který tak může v závěru základní hrací doby vyrazit dopředu. Faul za žlutou kartu, taková laciná žlutá karta za to zatažení z adresy je teď napomenut tedy střídající domácí Dominik Holý. Takže žlutá karta i do tábora Spartanů po těch třech žlutých, které viděli na hostující straně Petruta, Ulbrich a Bartošák. 90. minuta začala. Sparta vede nad Zlínem 3-1. A ještě v závěru základní hrací doby se pokouší zaútočit, ale Suchomel zase vrací míč zpátky na půlící čáru. Eneme teď ale sbírá balón a Sparta bude kombinovat od kapitána Serencena, který dává doleva na Rineše, po Rinešovi Mercado, znovu Rineš, ale je pod tlakem, musí vracet balón zpátky. Serencen dokonce až k Surovčíkovi, ten si musí dát pozor, protože Zlínští se teď snaží napadat spartianskou rozhrávku. Eneme pomůže si přes Serencena. 90. minuta bude končit. Spartané nakopávají míče na levé křídlo, kde je teď Rineš, po něm Mercado. Mercado se dokázal uvolnit, Vojta pouští balón za sebe, ale tam byl připravený Fukala. Nakonec se ještě domávne a dopískne offside. 90 minut pryč a začíná tedy nastavení tohoto zápasu, které bude trvat 3 minuty. Sparta vede nad Zlínem 3-1 a řekl bych, že poté, co domácí odskočili do dvougolového vedení, tak i v klidu dohrávají tenhle zápas. Zlínští tou jednou střelenou brankou, kdy srovnali na 1-1, bych řekl, vyčerpali trošičku svůj ofenzivní potenciál. Teď jsem to ale možná zakřikl, protože Zlín jde dopředu, Poznar má balón před hranicí vápna, ale Irvin dobře zasáhl. Kuol se snaží zakombinovat s Holím, ale Kuol byl faulovaný a tak Holí mu nemohlo narazit ten balón zpátky, proto tedy sudí Vulkan přerušuje hru a jde zkontrolovat stav Kuola. První nastavená minuta končí, ještě tedy 120 sekund se bude hrát. Sparta vede nad Zlínem 3-1. Irvin přebírá míč od Ševinského a znovu ho vrátí právě na kopačky stopera Sparty, který chyboval při té vyrovnávací brance Zlína. Surovčík, po něm Serencen, Irvin, Serencen, kombinace Sparty v rychlém sledu, zapojí se také Eneme, blížtí se snaží ho forčekovat, ale úplně to nevychází. Irvinovi teď odskočil balón a to je šance pro Helebranda, který má ponechanou výhodu, posouvá míč do běhu Kopečnému, s ním se stahuje zpátky Rineš, ale Kopečný si to rozmyslel a dává zase zpátky pod sebe. V problémech Helebrand proti dvojici protihráčů to vyřešil fotbalově a Kopečný je dohraný Merkádem a to byl faul. Tam si Mercado vypomohl za hranicí pravidel a Zlín tady bude rozehrávat přímý volný kop. Je to daleko od vápna, skoro až u lajny a u té hranice pokutového území to také bude tak 10 metrů, takže na přímou ránu těžké, ale na nějaký nebezpečný centr by to klidně být samozřejmě mohlo. Druhá nastavená minuta skončila, třetí začíná, takže posledních necelých 60 sekund tohoto utkání Sparta vede nad Zlínem 3-1 a hosté tedy rozehrávají přímý volný kop. Gaši se tam nabízí na rozehrávku na krátko, nakonec centr do pokutového území, ten míč propadl Surovčíkovi, potom co tam Křapka tak lehce tečoval balón a Sparta rychle rozehrála, dopředu se teď snaží dostat Vojta, míč mu vypíchl Cupák, bylo to čisté, Vojta tam udělal pár kotovů, ale Zlín pokračuje s kombinací na polovině soupeře, Kopečný, Cupák, kombinace na pravé straně, ve které je také připravený Šmiga. Šmiga natáhl míč do vápna, Eneme se mu tam postavil a z hranice pokutového území ještě vypálil Cupák. Zlínští reklamují, že to bylo stečí a bude z toho rový kop. Takže ještě s vypršením třetí nastavené minuty standardní situace pro hosty. Už začala čtvrtá nastavená minuta, i když přidávat se měli jen tři. A Bartošák bude rozehrávat od rohového praporku. Šance pro Zlín na vyrovnání malá, ale na to skorigovat skóre na 2-3 tady je centr směrem k Fukalovi. Fukala pálí po té, co si zpracoval na hranici vápna, míč na prsa, ale nepřesná rána. A to je z tohohle zápasu všechno. Na úvod druhého kola šance ligy, tedy Sparta poráží Zlín 3-1. Domácí šli do vedení ve 14. minutě. Irvin pálil z hranice pokutového území. Rána z první otevřela skóre zápasu. Ve 23. minutě Haraslín neproměnil pokutový kop. A tak v prvním poločase byla k vidění jen jedna branka. Ve druhém poločase hostující Šmiga srovnal v 57. minutě po chybě domácího obránce Ševinského, ale o 3 minuty později Brunes, nová posila Sparty, dala vlastně rozdílový gól po přihrávce Suchomela a Brunes uklízel míč do odkryté brány. Sparta vedla 2-1, no a následně vítězství Sparty ještě potvrdil v 66. minutě Karabec, který proměnil penaltu a Sparta tak porazila Zlín 3-1. Hezký večer z Letné.
2: Poslouchej Sport. Radiožurnál Sport.

Sparta tedy má první ligové body v nové sezóně za výhru 3-1 nad Zlínem na úvod druhého kola nejvyšší soutěže. A ještě konečný výsledek z posledního dnešního zápasu šance Národní ligy, tedy druhé nejvyšší. Táborsko nakonec vybojovalo alespoň bod s Duklou za remízu 2-2. Za chvíli zprávy v 21 hodin.

0: Sledujte Radiožurnál Sport i na sociálních sítích.
1: Jsme na Instagramu, Facebooku, síti X nebo YouTube.
0: Najdete tam historky z našich pořadů, aktuální zprávy nebo příběhy našich reportérů.
1: Radiožurnál Sport je i na sociálních sítích.
0: Poslouchej Sport.
1: Radiožurnál Sport.
2: Radiožurnál 9 hodin večer. Jsou tu zprávy a Vojtěch Tomášek.
3: Ministerstvo se dohodlo s pojišťovnami a lékárníky na řešení nedostatku léků pro onkologické pacientky. Konkrétní postup zatím tají. Maďarsko kvůli vysychajícímu Dunaji začalo odstavovat jedinou jadernou elektrárnu v zemi. Sparta vyhrála ve druhém kole fotbalové šance ligy nad Zlínem 3-1. A zítra bude oblačno až zataženo, místy s přeháňkami nebo bouřkami. Teploty do 32, na východě Moravy a Slezska až 36 stupňů.
1: Radiožurnál, zprávy. Víme, co se děje.
3: Situace s nedostatkem léku Tamoxifen se zlepší, řekl to viceprezident lékárnické komory Martin Kopecký po jednání na ministerstvu zdravotnictví. Rezort se dnes dohodl se zástupci lékárníků a pojišťoven na řešení problému. Konkrétní postup ale nepřiblížil.
4: Prezident Svazu zdravotních pojišťoven Martin Balada Radiožurnálu potvrdil, že pojišťovny s ministerstvem zdravotnictví a Státním ústavem pro kontrolu léčiv řešili, jak lék pro české pacientky zajistit.
5: Je to tedy nástroj zvláštního léčového programu, kdy ministerstvo vydá příslušné rozhodnutí, které vlastně usnadní cestu, jak ten lék dostat do České republiky.
4: Víc zatím ministerstvo, pojišťovny ani lékárníci nechtěli říct. Ministerstvo zdravotnictví ale podle mluvčí Nadi Chatové jedná o dalších dodávkách léku.
6: Současně připravujeme řešení, které zajistí dostupnost hrazeného přípravku co nejdříve a pro co největší počet pacientek.
4: Ministr zdravotnictví Adam Vojtěch za ANO ráno řekl, že by měl být tamoxifen v některých lékárnách v malém množství dostupný. Jan Duchoslav, Radiožurnál.
3: Maďarsko kvůli vysychajícímu Dunaji začalo odstavovat jadernou elektrárnu Paks. Ta teď funguje na poloviční výkon. V následujících dnech by se ale podle premiéra Petra Maďara mohl její provoz úplně zastavit. Vláda už vyzvala velké odběratele, aby energii šetřili.
7: Paks je jedinou maďarskou jadernou elektrárnou a pokrývá zhruba polovinu domácí výroby elektřiny. Už minulý měsíc musela kvůli suchům snížit výkon. Situace je pro Maďarsko mimořádně vážná, řekl Radiožurnálu odborník na energetiku Andrej Žiárovský.
8: A když ten Paks pracuje, tak oni jsou 25-28% v deficitě. Takže po chvíli, když jim odjde i Paks, tak fakticky oni budou záviset skutečně o to, jak jich podržíme my okolité krajiny. Respektive celá Evropa.
7: Situaci může zhoršit i očekávané zvýšení spotřeby elektřiny kvůli vlně veder v nejbližších dnech. Bára Vránová, Radiožurnál.
3: Rodiče klientů ostravského domova Mikasa dnes dostali výpověď ze zařízení. Organizace tvrdí, že nemá peníze na provoz služby do konce roku. Mikasa letos dostala od hejtmanství méně peněz, než žádala. Domov je jediný svého druhu v Moravskoslezském kraji. Stará se o lidi s těžkým autismem a náročným chováním.
9: Já jsem to nepodepsala, on musí zůstat tady.
10: Gabriela Kořenková má syna v domově přes 2 roky. Organizace propouští všechny klienty. Podle ředitele Michala Panáčka chybí na provoz 3,5 milionu korun.
11: Rozpočet jsme připravovali v minulém roce. Dostali jsme vyhodnocení, že je to v pořádku i v rámci toho navýšení.
10: Hejtmanství letos dostalo od ministerstva méně peněz na sociální služby. Má to dopad na poskytovatele, říká náměstek hejtmana Stanislav Kopecký za ANO.
12: Nemůžeme upřednostnit jednu službu před druhou.
10: O dalších dotacích pro Mikasu bude rozhodovat kraj i město Ostrava v září. Z Ostravy Natálie Janišková, Radiožurnál.
13: Sport. Čeští fotbalisté mají nového trenéra. Miroslava Koupka nahradil na lavičce národního týmu Santi Denia. 52-letý Španěl se s vedením Svazu domluvil na 2leté smlouvě s opcí a jako cíl stanovil postup na evropský šampionát 2028. I kvůli tomu chce Denia mluvit s útočníkem Patrikem Šikem, který po světovém šampionátu ukončil reprezentační kariéru. Pokračuje předseda České fotbalové asociace David Trunda.
14: Jeden z prvních dotazů, který jsme měli při diskuzi se Santim, s Pavlem Nedvěrem, byl, jestli v neděli můžou za Patrikem Šikem zaletět a představit se. Ale ta druhá reakce byla, že ten tým je důležitý a potřebuji si to všechno zanalyzovat.
13: Fotbalová Sparta sice prohospodařila ve druhém kole šance ligy jednobrankový náskok z první půle, ale nakonec zvítězila nad Zlínem 3-1. Vítězný gól dal v 60. minutě za stavu 1-1 norský útočník Brunes.
1: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
15: Překážky jsou na D1 za Rohlenkou a taky na D2 za Břeclaví. Na dálnici D1 z Brna do Vyškova pozor ve zúžení za Rohlenkou. Na kilometru 208 v pruhu vedeném protisměrem zastavil motorkář a řeší tam asi poruchu.
16: Je tam středový svodidel, to znamená vpravo. Motorka je tam na kraji na čáře a je tam teda osoba neosvětlený, bez vesty.
15: Na D2 z Bratislavy do Brna pozor na překážky za Břeclaví. Na kilometru 43,5 stojí nákladní auto s defektem. Zbytky roztrhané pneumatiky leží v jízdním pruhu. Na D6 před Prahou ve směru z Karlových Varů vyšetřují nehodu osobního auta. Na půltém kilometru je uzavřený pravý pruh, je to už ale průjezdné bez výrazného zdržení. Silnice 35 z Turnova do Liberce je uzavřená v úseku od Paceřic do Hodkovic nad Mohelkou kvůli práci na mostě. Objížďka vede přes Žďárek a Jílové. A na silnici 38 pozor z Jihlavy do Havlíčkova Brodu. Za křížením z dálnicí D1 u Antonínova dolu havarovala motorka. Průjezdné je to Kyvadlově, postojíte v obou směrech. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
17: 800 553 553. Pomozte nám najít lepší cestu. Počasí.
3: Zítra bude oblačno až zataženo, přechodně i polojasno. Místy se přidají přeháníky nebo bouřky, ojediněle i silné. Nejvyšší teploty 28 až 32 stupňů, na západě a severozápadě Čech kolem 27, ve východní polovině Moravy a Slezska 31 až 36 a na horách většinou kolem 23. To byly zprávy.
18: 21 hodin, 6 minut, dál je s vámi Radiožurnál Sport a dál budeme mluvit o hlavní dnešní sportovní a fotbalové události. Tou míním samozřejmě nástup španělského trenéra Santiho Deni k české fotbalové reprezentaci. První cizinec v této roli v historii. No a

0: Poprvé v historii má česká fotbalová reprezentace zahraničního trenéra. Národní tým převzal 52-letý Španěl Santi Denia, který se u českého A týmu pokusí navázat na velké úspěchy ze svého působení u španělských mládežnických celků do 17 a 19 let a také u olympijského výběru.
1: Santi Denia, Spain, Olympic champions.
2: Před dvěma lety slavil Santi Denia olympijské zlato a přidal do svého životopisu další velký úspěch. Bývalý hráč Atletika Madrid získal renomé hlavně jako mládežnický trenér. Vyhrál Euro v kategorii U17 i U19. Se španělskou 21 byl na kontinentálním šampionátu druhý. Teď začíná novou českou štaci.
3: Vamos, Česko.
4: Ahoj, vám pivo.
2: Pár českých slovíček už Denia umí a brzy se naučí další.
4: The football in Czech Republic have not a problem.
5: Fotbal v České republice nemá problém, je silný. Pro nás trenéry teď bude klíčové vybrat správné hráče a profil týmu. Samozřejmě se chceme zlepšovat, je to hlavně o detailech, které na té nejvyšší úrovni dělají rozdíly. Mentálně jsou čeští hráči silní a my z nich musíme

0: Musíme dostat to nejlepší.
1: Řekl 52letý Španěl na úvod tiskové konference v sídle fotbalové asociace na Strahově a hned vytyčil první cíle: přestěhovat se s rodinou do Prahy, poznat aspoň kus české kultury a vidět maximum zápasů tuzemské ligy.
0: Minulý týden jsem si pouštěl utkání prvního kola. Je velmi důležité vidět ty zápasy, prohlédnout si hráče, navnímat českou ligu, kde hraje většina národního týmu. Není to jen o Spartě nebo Slávě. Chceme navštívit všechny stadiony a kluby v České republice. Je důležité je znát.
1: Další soutěžní utkání odehrají čeští fotbalisté v září proti Chorvatům v Lize národů. Času na přípravu je tedy minimum a Denia chce, aby u toho byl i útočník Patrik Šik, který po konci letošního mistrovství světa uzavřel reprezentační kariéru. Pokračuje šéf fotbalové asociace David Trunda.
2: Jeden z prvních dotazů, který jsme měli při diskuzi se Santým, s Pavlem Nedvěrem, byl, jestli v neděli můžou za Patrikem Šikem zaletět a představit se. Ale ta druhá reakce byla, že ten tým je důležitý a potřebuji si to všechno zanalyzovat.
1: Santi Denia podepsal smlouvu na 2 roky. Mezi jeho cíle patří postup na Euro v roce 2028, modernizace herního stylu národního týmu a spolupráce s mládežnickými výběry. Španělští dorostenci pod jeho vedením dávali v průměru přes 2 góly na zápas. František Typovský, Radiožurnál.
3: Poslouchej Sport.
4: Radiožurnál Sport.

Kapela Imodium, písnička Valerie na Radiožurnálu Sport. Velký přestup brankáře Lukáše Horníčka do anglické Premier League se přiblížil. Newcastle podle televizní stanice Sky Sports souhlasil, že za něj portugalské Braze zaplatí 30 milionů eur, tedy téměř 626 milionů korun, čímž aktivuje výstupní klauzuly v jeho smlouvě. Nyní kluby jednají o tom, jak Newcastle částku splatí. No a Horníček už dostal svolení odletět na zdravotní prohlídku do Anglie. V případě přestupu se 24-letý reprezentant stane nejdražším českým brankářem a třetím nejdražším českým fotbalistou všech dob. Za vyšší částky přestupoval jen Pavel Nedvěd v roce 2001 z Lazia Řím do Juventusu, tehdy to bylo 45 milionů eur, a Patrik Šik v roce 2017 ze Sampdorie Janov do AS Řím 42 milionů eur. Horníček je v Braze už od roku 2019, kdy přišel na hostování z Pardubic a následně do klubu přestoupil. A mimořádně mu vyšla tedy zejména ta minulá sezóna, ve které v portugalské lize vychytal 12 čistých kont a dalších 11 nul zaznamenal v evropské lize, ve které pomohl Braze k postupu až do semifinále. No a s reprezentací byl Horníček i na mistrovství světa, tam ovšem do hry nezasáhl.

0: Živit se jako profesionálka hokejem ještě před pár lety zbožné přání, které se ale stalo skutečností. Hned 9 českých reprezentantek nastoupilo v minulém ročníku zámořské profesionální ligy, která je dámskou verzí slavné mužské NHL. A díky nim se stává lední hokej atraktivnější i pro mladé dívky.
1: Pro nás je to jakoby největší podsta tady to, protože my jsme takhle neměli jakoby moc vzoru, když to tak vezmu, a teďkon, když jsou třeba v létě nějaký kempy, jsme tam jako s těma malýma holčičkama říkali, že na nás koukali, jsme třeba byli v Dánsku na mistrovství a že kvůli tomu třeba začali hrát i ten hokej, tak to je asi ten nejlepší pocit, co jako z toho hokeje můžeme mít.
2: Říká Daniela Pejšová, která hrála poslední 2 sezóny za Boston. Ten je jedním z 12 účastníků PVHL, tedy profesionální ženské hokejové ligy, jejíž premiérový zápas se uskutečnil 1. ledna 2024.
1: Neskutečný skok, to, co jakoby se přineslo i tady s tou ligou, že holky pak vidějí, že se tím můžou živit, můžou se také někam dostat a zlepšovat se v tom hokeji, získat nové zkušenosti jako ze života, takže je to skvělá příležitost.
3: My, když jsme vyrůstali, tohle jsme neměli, takže je to příjemná změna, hrozně to těm holčičkám přeju i tam, kde ta liga bude, až oni třeba půjdou na draft, ale vždycky je důležité mít to poprvé, aby viděli, že je to možný.
2: Doplňuje Pejšovou jednička loňského draftu Kristýna Kaltounková, která obléká dres New Yorku. Mít Karolína Erbanová takové vzory jako dítě, asi by Česko přišlo o skvělou rychlobruslařku, která získala olympijský bronz.
4: Pro mě to byl jeden faktor toho, proč jsem se nevydala tou hokejovou cestou, protože to se bavíme rok 2006, Martina poprvé olympiáda Turín, jo, vůbec jsme někdo jako zjistili, že tady to něco takového existuje. Já jsem milovala hokej úplně nade vše, ale já jsem neviděla tu cestu, jo, tam nebylo prostě kam jít, takže jsem si vybrala rychlobruslení, protože ta cesta byla jasná. Záviselo to jenom na mě, zajedu limity, můžu jet na olympiádu, na mistrovství světa. Tady kdyby byly takovýhle šance, myslím si, že bych zpátky, že by mě prostě ten hokej, hokej je moje první láska, takže já jsem odešla, protože nebyly podmínky, ale teď ty možnosti jsou a myslím si, že se do toho šlapeme, co to dá i vlastně v těch strukturách toho ženského hokeje u nás, takže ty holky tu cestu mají. Hlavně vidějí ty naše starší holky, takže oni už vidějí tu cestu před sebou.
2: Říká Karolína Erbanová, stoupající počet českých hokejistek v profesionální lize v zámoří přináší bonus také národnímu týmu, který chce v nejbližších letech ukončit nadvládu Kanady a Spojených států amerických.
1: Samozřejmě ty hráčky jdou nahoru výkonnostně, vidím to u holek tady, co hrajou v té nejvyšší lize, v té PVHL, a ta konkurence samozřejmě stoupá, takže si myslím, že čím víc hráček tam budeme mít, tím lepšími budeme, protože budeme zvyklí na tu rychlost a tvrdost.
2: Je přesvědčená Kristýna Kaltounková, současná hvězda českého ženského hokeje. David Kalvas, Radiožurnál.
5: Poslouchej Sport.
6: Radiožurnál Sport.

0: Fotbal na radiožurnálu Sport. To jsou přímé přenosy z domácí ligy, evropských soutěží i mezinárodních turnajů.
1: A taky pravidelný pořad našeho experta Pavla Horváta Desítka.
2: Krásný den, milí posluchači, Desítka Pavla Horváta je tady i s Pavlem Horvátem, aby ne, Pavle, vítej.
3: Dobrý den.
1: Každé pondělí glosuje pětinásobný ligový šampion aktuální fotbalové dění.
3: Nedokážu pochopit, že dostal za 4 měsíce 3 červené karty a jedna mu byla odpuštěna. Na druhou stranu, jako sportovně si myslím, že opravdu on na tom hřišti je pro to mužstvo nebo byl pro tu Slávy tak důležitý, že má obrovský podíl na těch dvou titulech a kdo říká, že ne, tak si myslím, že se plete.
0: A vždy ve čtvrtek si zve do studia zajímavé hosty.
1: Současné i bývalé trenéry i hráče, ale taky další osobnosti, které jsou s fotbalem spojené.
4: Chci vám říct, kluci, že je pozoruhodný, jak se to vyvíjí. Dřív, když Sparta prohrála, tak jsem měl depresi. Když prohrál nároďák, tak jsem měl taky depresi. Já jsem to třeba neuvědomoval, ale nic do mě nebylo. Celý týden jsem byl marnej. Prostě bylo to těžší žít jako na světě.
0: Poslouchejte Desítku Pavla Horváta na radiožurnálu Sport.
1: Každé pondělí a čtvrtek od 10 hodin.
0: Poslouchej Sport.
1: Radiožurnál Sport. Zprávy radiožurnálu a Vojtěch Tomáš.
5: Policisté zadrželi zaměstnance brněnské pobočky České národní banky. Podle kriminalistů ukradl v instituci peníze a způsobil tak škodu za desítky milionů korun. Muž je trestně stíhaný za krádež. Kriminalisté teď pracují na zajištění ukradených peněz. Kauzu rozhoduje krajské státní zastupitelství v Brně. Případ potvrdila i samotná centrální banka. Bankovní rada rozhodla, že zadá mimořádný interní audit. Novým ředitelem českých center bude Ivan Jukl, oznámil to ministr zahraničí Petr Macinka z motoristů. Jukl včera agentury nahradí Jitku Pánek Jurkovou, kterou Macinka odvolal. Nový šéf by měl podle ministra přinést úspory a novou koncepci krajanských spolků. Agentura spadá pod ministerstvo zahraničí a jejím cílem je šířit dobré jméno Česka ve světě a posilovat mezinárodní kulturní vztahy. Německý automotoklub varuje před kolonami na dálnicích. V jižních spolkových zemích Bavorsku a Bádensku-Württembersku dnes začaly prázdniny. V dalších spolkových zemích naopak končí. Mnoho lidí tak na dovolené vyráží anebo se z nich naopak vrací. První srpnový víkend bývá na německých dálnicích tradičně nejvytíženější. A v Hronově začal 96. ročník festivalu ochotnického divadla Jiráskův Hronov. Kromě divadelních představení nabídne taky speciální dny věnované tanci a lidovým tradicím.
0: Sport.
5: Fotbalisté Zlína dál čekají v novém ročníku fotbalové šance ligy na první body. Po porážce s Baníkem Ostrava ve druhém kole prohráli na stadionu Sparty Praha 1-3. Vedení letenského klubu přivedlo ještě před výkopem dvě posily z norského Tromze obránce Tobiase Gudela a z Mladé Boleslavy záložníka Romana Macka. Matěj Valenta přestoupil z Viktorie Plzeň do Hradce Králové, kde podepsal víceletou smlouvu.
0: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
6: Nehoda na D11 za odbočkou na Pardubice a překážka na D5 u Plzně. Na dálnici D11 z Prahy do Hradce Králové za odbočkou na D35 do Olomouce havarovalo osobní auto. Na 87. kilometru už blokuje pouze odstavný pruh a na místo teď silničáři dovezli světelnou šipku. Na D5 z Rozvadova do Prahy hlásíte překážku u Plzně. Za odbočkou na Černice a Písek na 72. kilometru zastavilo osobní auto, není ještě označené.
7: Odstavné pruhu auto neoznačené, nebliká, smívá se, je černé, nejde moc vidět.
6: Silnice 35 z Turnova do Liberce je uzavřená od Paceřic do Hodkovic. Kvůli noční stavbě mostu se jede objížďkou přes Žďárek a Jílové. Zpátky najedete v Hodkovicích nad Mohelkou. A na silnici 3 z Českých Budějovic do Dolního Dvořiště překážejí následky nehody před Kaplicí. Převrátilo se tam osobní auto. Průjezdné je to Kyvadlově, kolony se tvoří v obou směrech. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
0: 800 553 553. Pomozte nám najít lepší cestu. Počasí.
5: V noci se ochladí na 24 až 19 stupňů, na západě Čech bude kolem 17. Čekáme oblačno až zataženo, ještě s přeháňkami nebo bouřkami. Na východě území bude převážně polojasno. Zítra přes den bude oblačno až zataženo, přechodně i polojasno. Místy se přidají přeháňky anebo znovu i bouřky i silné. K večeru pak bude v Čechách od severozápadu ubývat srážek a částečně i oblačnosti. Nejvyšší teploty zítra 28 až 32 stupňů, na západě a severozápadě Čech kolem 27, ve východní polovině Moravy a Slezska 31 až 6. A na horách většinou kolem 23. To byly zprávy.
0: Poslouchej Sport.
1: Radiožurnál Sport.

Only the Poets otevřeli další část vysílání radiožurnálu Sport. Teď je 21 hodin a téměř 37 minut. Čtyřnásobný vítěz Vuelty Primož Roglič měl v přípravě na 3týdenní španělský závod nehodu a musí omezit program. Slovinský cyklista dnes na Instagramu uvedl, že ho před několika dny srazilo auto. Kvůli zranění vynechá blížící se závody klasika San Sebastián a kolem Burgosu se startem na Vueltě, ale dál počítá. Roglič kromě tedy těchto informací na Instagramu přidal i fotografii pohmožděného zadního stehenního svalu.

0: Nejslavnější hudební skupina všech dob, Beatles na radiožurnálu Sport. Pardubičtí hokejisté mají třetí posilu pro novou sezonu a znovu je to velké jméno. Po Davidu Tomáškovi a Matěji Stránskému přichází další útočník. Z NHL se vrací Tomáš Nosek. Teď je opět v klubu, ze kterého vyrazil za parádní kariérou.
1: 33-letý útočník strávil v zámoří 12 sezon a připsal si řadu úspěchů. Stanley Cup, Calder Trophy, prezidentský pohár. Celkově odehrál v NHL 582 zápasů. Teď se vrací zpátky do nejvyšší české soutěže a sám říká, že příliš změn na sobě nevnímá.
2: Snad zkušenější, modřejší trošku. Myslím si, že jsem se jako takovej nezměnil a doufám, že to, co jsem si odnášel do té Ameriky, ty základy od té rodiny nebo prostě i s Dynama, prostě, tak se vracím jako stejný, sice ne už kluk, ale snad chlap. A jak říkám, se na to těším a doufám, že se to zase tolik nezměnilo.
1: S Pardubicemi pamatuje titul z roku 2012. Pak se vydal do zámoří, ale ani tam na pardubický klub nezapomněl.
2: Sledoval jsem každý rok samozřejmě ty začátky, co jsem odešel, nebyly jednoduchý sledovat. Ty boje o to udržení byly těžký, ale prožíval jsem to možná ještě víc než teďka ty boje zase o ten titul, protože přece jenom ta tíha, ty baráže je úplně něco jiného, než hrát prostě to finále. To si jdete vyloženě jako užít, bych řekl, to finále, než hrát tu baráž, takže sám jsem to zažil v první lize, takže nic příjemného to nebylo a jsem rád, že přišel silný majitel Petr Dědek a zase to zvednul a nastartoval ty Pardubice zpátky na ty místa, kam patří.
1: Po letech, kdy se Dynamo nedařilo, přišly lepší časy. A Nosek věřil, že tým má na to konečně zvednout pohár zase nad hlavu.
2: Posledních pár let už jsem si to asi říkal, ale si myslím, že to bylo jenom otázkou času, kdy to kluci dotáhnou. Moc jsem jim fandil ty poslední dva roky, nebo dva roky předtím to nedotáhli v tom 7. zápase, ale teď už jsem to povedl, jsem byl za to rád a po 14 letech vlastně se vrátil titul do Pardubic. Je to takový, že když jsem odcházel, tak jsem si říkal, že by to bylo super, kdyby Pardubice zůstali na tom výsluní, nebo že by vyhrávali pár těch titulů, ale super je, že aspoň ten jeden za těch 14 let vyšel.
1: Do poslední chvíle čekal, jestli se mu ještě nenaskytne možnost prodloužit si kariéru za mořem. Nakonec se ale rozhodl pro návrat zpátky do Pardubic. Tak, jak avizoval při oslavách v roce 2025, kdy na Prnčtinské náměstí přivezl Stanley Cup. Ale ještě než se připojí k týmu, tak ho čeká zařizování ryze praktických věcí.
2: Musel jsem trošku to upravit. Samozřejmě jsem počítal do poslední chvíle, že budu v Americe, takže ještě tam musím letět zabalit si věci, protože nemáme doma vůbec nic. Vlastně 12 let se vracíme jenom s jedním kufrem domů na léto a nemám ani pořádně zimní věci, takže musím se zaletět do Ameriky ještě pro to a pak vlastně od 17. srpna už budu nastálo každý den v kabině s klukama.
1: Říká nová posila pardubických hokejistů, útočník Tomáš Nosek. Z Pardubic, Otaku Tvěrt, Radiožurnál.

0: Finskou rally vede po úvodní etapě úřadující mistr světa Sebastien Ogier z Francie, který se dostal do čela hned v první z dnešních 9 rychlostních zkoušek. Jezdcům týmu Toyota patří v průběžném pořadí první 4 místa. Piloti se museli na šotolinových tratích vypořádat v okolí Veskile v odpoledních testech s přívalovým deštěm a tudíž i vodou na trati, což se tedy nejlépe povedlo právě 42-letému Ogierovi. Ten má náskok lehce přes 16 sekund před lídrem šampionátu Elfinem Evansem z Británie. Mimochodem oba tito jezdci v minulosti ve Finsku dvakrát vyhráli. No a jediný český účastník soutěže Martin Prokop s vozem Škoda Fabia je průběžně 13.
1: Poslouchej Sport. Radiožurnál Sport.

0: Hokejový reprezentant Daniel Voženílek se po dvou letech ve švýcarském Cugu vrací do Třince. Aktuálně už se připravuje s oceláři na ledě Werk Arény a právě tam si s urostlým útočníkem povídal reportér David Procházka.
1: Daniel Voženílek po dvou letech opět v dresu ocelářů po prvním týdnu na ledě, tak proč jste se vrátil do Třince?
2: Tyjo, taková otázka na začátek. Samozřejmě jsem si chtěl zkusit nějak to zahraničí, to angažmá ve Švýcarsku a pokračovala mě smlouva v Třinci, takže jak jsem řekl předtím, to jsem splnil a jsem zpátky a jsem rád.
1: Byl jste dva roky v Cugu, tak jak byste ty dva roky zhodnotil a splnil jste si teda to, co jste si přece vzal tím odchodem do zahraničí?
2: Tak to hodnocení je samozřejmě komplikovaný, protože v tom týmu byly velké ambice a ten pohár jsme nevyhráli, teďka tam jsou velký změny, generální manažer, CEO byli vyhozeni, nahrazeni novejma, takže z osobního pohledu určitě zajímavá zkušenost a jsem rád, že jsme to vyzkoušeli.
1: Kdyby jsme ty dvě sezóny rozdělili, tak první byla lepší a druhá horší, že po té druhé byl důvod se vrátit?
2: No, tak ta první, že ten vstup byl skvělej, potom samozřejmě hokej, týmový sport a playoff nám nevyšlo, takže nebyl úplně důvod být spokojený a v té druhé sezóně jsem si na začátku hnedka zlomil nohu a tím se to potom nějak nabalil na sebe. No.
1: A když člověk ví, že má zadní vrátka Třinec, tak to se asi vrací dobře.
2: Jo, tak já bych to ani neřekl jako zadní vrátka, přece jenom je to top organizace v Evropě a i ten český hokej a produkt je skvělý na mezinárodní úrovni a je super, že většina vlastně top hráčů je už v Česku a už jenom pár v Evropě, když nebereme NHL.
1: Povídáme si s Danielem Voženílkem, po dvou letech se vrací do Třince ze Švýcarska. Podobně Matěj Stránský se vrací ze Švýcarska, ale do Pardubic. U vás to bylo jasné, že to bude Třinec?
2: Samozřejmě, jak jsem řekl na začátku, já jsem měl platnou smlouvu a jsem i s Matějem jsme komunikovali. Vybral si Pardubice a to je jeho rozhodnutí, takže uvidíme, jak mu to půjde.
1: Vy jste byl určitě ve spojení se spoluhráči třineckými i ze Švýcarska. Minulé sezóně Andrej Nestrašil tady dal gol z nájezdu Forsbergovkou a říkal nám, že se nějak na dálku hecujete, tak jste asi rád, že zůstal v týmu.
2: Samozřejmě jsem rád, že zůstal v týmu, že jo, k tomuhle jsme hráli jednou v Mladé Boleslavi, tak on jel, chtěl udělat Forsbergovku, nevyšla mu, tak já jsem mu říkal, ať se na mě podívá, jak se to dělá, mě to vyšlo. Takže od té doby si z toho občas uděláme srandu a jsem rád, že mu to zase minulé loni vyšlo.
1: Když jsem říkal, že sledujete Třinec, tak Třinec postupně prochází přestavou kádru, ale loni už opět hrál finále a byl kousek od rozhodujícího sedmého finále v Pardubicích.
2: Jo, tak samozřejmě jsem je sledoval podrobně a hráli potom skvěle a chybělo prostě nějaký kousek tomu, aby byli znovu úspěšní a já jsem z toho radost a jsem rád, že ten tým se trošku jako, že je pořád stejný, ale trošku se obměňuje.
1: Máte velkou motivaci samozřejmě zase ukázat v Třinci svou sílu a hrát v reprezentaci.
2: Samozřejmě, teďka se hlavně musím v létě dobře připravit a přece jenom to mistrovství to bylo posunutý, volno moc nebylo, takže ta letní příprava nebyla úplně ideální, ale teď mám ještě nějakých 7 týdnů do té začátku soutěže, takže se hlavně chci soustředit na to, abych se dobře připravil a byl ready na začátek soutěže. Potažmo budu rád, když dostanu nějakou příležitost v reprezentaci.
1: Z týmu došel David Činčala do Vítkovic, jsem slyšel, tak chystá nějakou grilovačku, to se zúčastnil.
2: No hlavně máme fotbal v Oldřichovicích, takže a už jsem byl i s Davidem na grilovačce. Takže samozřejmě to je škoda, ale prostě to je součást toho hokeje a myslím si, že mimo let se budeme jít dál.
1: Tak děkuji za rozhovor.
2: Děkuji.
0: Z Werk Arény David Procházka, Radiožurnál.

0: Je vám teplo a potřebujete se alespoň trochu ochladit?
1: I v létě vás bereme k ledu.
0: Vysíláme totiž dál o hokeji.
1: S Martinem Procházkou je tak čas na vzpomínky na hokejové začátky a bývalé spoluhráče.
2: Já ho představím, já jsem samozřejmě hrozně rád, že Ota Vejvoda přijal pozvání do našeho pořadu.
3: Naše filozofie byla strávit co nejvíc času v útoční třetině, takže jsme byli celkem jakoby disciplinovaní ve ztrátách puku, protože se nám nechtělo se nám jezdit 55 metrů na zpátek do vlastní třetiny, tak jsme se radši drželi na puku v útoční třetině. Hrozí to říkat vůbec, to je 30 let, to je promlčení.
1: Martin Procházka si i v letních měsících zve hosty z hokejového prostředí. A do pořadu Čistá hra můžete zavolat i vy.
0: Každé úterý mezi 10. a 11. hodinou dopoledne vysíláme živě.
4: Já přišel ráno do kabiny a říkám dobrý den, tam byl jeden hráč, ten říká, ty jsi zdravil, a říkám, no, já jsem tě neslyšel, tak přijď ještě jednou pozdrav na hlas. No, tak já jsem šel za dveře, vrátil jsem se zpátky, říkám dobrý den, jo, to už bylo lepší.
0: Ve vzpomínkách vás nevezmeme jen na ledovou plochu a na střídačku, ale i do hokejové šatny.
1: A ne vždy nutně za samotnými hráči, ale třeba i za kustody.
5: Jsme se honili stříkacíma pistolema a stříkali jsme po sobě vodu a kluci mě svazovali, házeli mě do bazénu a no, ale teď už to, že jo, by si říkali, aby jsme dětkovi neublížili. Vždycky za mnou přišli tyhle, ta partička, tak co ty
6: slabé. Jména?
5: Neřeknu. No, tak byl to Skourovec, Kříž a tyhle ty.
1: I léto si můžete díky Radiožurnálu Sport udělat částečně hokejové s pořadem Čistá hra Martina Procházky.
0: Poslouchej Sport. Radiožurnál Sport.
7: Radiožurnál 10 hodin večer. To je čas zpráv a Vojtěcha Tomáška.
8: Téměř všichni nelegální migranti se už podle španělských úřadů vrátili ze Seuty zpátky do Maroka. Provozování domova pro seniory bez registrace zřejmě nově bude trestným činem. Českou fotbalovou reprezentaci převzal španělský trenér Santi Denia. A zítra bude oblačno až zataženo, místy s přeháňkami nebo bouřkami. Teploty do 32, na východě Moravy a Slezska až 36 stupňů.
0: Radiožurnál, zprávy. Víme, co se děje.
8: Ze španělského města Ceuta na severu Afriky úřady vrátily zpátky do Maroka téměř všech 50 tisíc migrantů, kteří tam nelegálně dorazili za jediný den. Informovala o tom španělská vláda, podle které se většina lidí vracela dobrovolně. Při pokusu přeplavat na kontinentální území zemřelo bezmála 60 uprchlíků. Někteří migranti popsali, že se k cestě do španělského města rozhodli ve čtvrtek. Právě tehdy údajně dostali přes telefon a sociální sítě informaci, že je hranice bez omezení otevřená. Španělskou exklávu dnes navštívil premiér Pedro Sánchez, který z migrační krize obvinil pašerácké mafie. Zároveň slíbil lepší ochranu hranic u Ceuty. Ukrajinské drony dnes útočily na další velkosklady v Rusku, tentokrát ve Volgogradu. Ukrajinci zaútočili taky na jiných místech.
9: Obyvatelé Volgogradu natočili a zveřejnili sérii výbuchů, která se nad ránem ve městě ozvala. Kromě skladů Wildberries, drony zasáhly zřejmě i ropnou rafinérii společnosti Lukoil. Exploze byly slyšet také v Tatarstánu a Dagestánu, v oblasti tamního přístavu Kaspijsk. Vzdušné útoky zaznamenaly sociální sítě v rostovské oblasti, kde ruská protivzdušná obrana zřejmě sestřelila ukrajinskou raketu. Ukrajinská zpravodajská služba SBU informovala o úspěšné operaci v tamaňském přístavu na Azovském moři a v Jevpatorii na anektovaném Krymu, kde drony zasáhly tamní letecký podnik. Ruská strana útoky nekomentovala. Krátce před polednem Rusko raketami a raketodrony zaútočilo na Oděsu a Oděskou oblast. Z Oděsy Martin Dorezín, Radiožurnál.
8: Provozování domova pro seniory bezplatné registrace možná bude trestným činem. Ministerstvo práce a sociálních věcí Radiožurnálu potvrdilo, že chce změnu navrhnout. Teď je to přestupek a hrozí za ní pokuta až 2 miliony korun, říká mluvčí ministerstva Anna Vacková.
10: V posledních letech byly přijaty legislativní změny, například povinnost obcí s rozšířenou působností oznamovat podezření na nelegální poskytování služeb nebo úprava podmínek pro asistenty sociální péče. Tuto kontrolu vykonávají krajské úřady.
8: Počty domovů bez registrace nejde přesně vyčíslit. Třeba jenom úřad v Kyjově odhaduje, že jich je v regionu zhruba 45. V Česku dnes znovu padaly teplotní rekordy. Maximum překonaly 2/3 stanic, které měří přes 30 let. Rozpálené centrum Prahy se dnes snažili ochlazovat dobrovolní hasiči, kteří kropili ulice užitkovou vodou. Třeba i přímo před staroměstským Orlojem.
6: hasičskému autu na Staroměstském náměstí se seběhly desítky lidí, aby se ochladili pod rozprašovanou vodou. Ta je podle velitele jednotky dobrovolných hasičů Prahy 1 Zdeňka Čiháka nezávadná a zdarma.
11: Je to kvůli tomu, aby se ochladili trošku té ulice, aby se snížil ten pozemní ozon a trošku jsme ulevili našim obyvatelům Prahy 1.
6: Lidé můžou využít také mlžítka nebo pítka. Při vysokých teplotách jim totiž hrozí dehydratace nebo úžeh. Upozorňuje mluvčí pražských záchranářů Karel Kirs.
12: Základem je dodržovat pravidelný pitný režim. Ideální je vlažná minerální voda, naopak slazené a alkoholické nápoje mohou podpořit odvodnění.
6: Nejohroženější skupinou jsou seniori, lidé s chronickým onemocněním a děti. Josef Beneda, Radiožurnál.
8: Sport. Česká fotbalová reprezentace má poprvé v historii zahraničního trenéra. Národní tým převzal úspěšný mládežnický kouč Španěl Santi Denia, který s domácí asociací podepsal dvouletý kontrakt. Denia bude po podpisu smlouvy žít v Praze a plánuje zhlédnout maximum zápasů České ligy.
13: Minulý týden jsem si pouštěl utkání prvního kola. Je velmi důležité vidět ty zápasy, prohlédnout si hráče, navnímat Českou ligu, kde hraje většina národního týmu. Není to jen o Spartě nebo Slavii. Chceme navštívit všechny stadiony a kluby v České republice. Je důležité je znát.
8: I proto už dnes z ochozů na Letné Denia sledoval vítězství Sparty ve druhém kole šance ligy nad Zlínem 3-1.
0: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
14: Tehody na D11 před Hradcem Králové a na silnici u Humpolce. Na dálnici D11 z Prahy do Hradce Králové zpomalte za odbočkou na D35 do Olomouce. Na 87. kilometru vyšetřují nehodu v odstavném pruhu. V místě je teď bouřka, silně prší, projíždějte opatrně. Silnice 35 z Turnova do Liberce je uzavřená u Paceřic kvůli noční práci na mostě. Objížďka vede přes Žďárek a Jílovek nájezdu v Chodkovicích nad Mohelkou. Uzavírka je naplánovaná do 6 ráno. U Humpolce pozor na silnici 34 do Pelhřimova. Na kruhovém objezdu s nájezdem na dálnici do Brna se střetlo osobní auto s nákladním. Průjezdné je to jedním pruhem k Kyvadlově. A následky nehody překážejí na silnici 3 z Českých Budějovic do Dolního Dvořiště. Před kaplicí se převrátilo osobní auto. Postojíte chvíli v obou směrech. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
0: 800 553 553. Pomozte nám najít lepší cestu. Počasí.
8: Zítra bude oblačno až zataženo, přechodně i polojasno. Místy se přidají přehánky nebo bouřky, ojediněle i silné. K večeru bude v Čechách od severozápadu ubývat srážek a částečně i oblačnosti. Nejvyšší teploty 28 až 32 stupňů, na západě a severozápadě Čech kolem 27, ve východní polovině Moravy a Slezska 31 až 36 a na horách většinou kolem 23. To byly zprávy.
15: 22 hodin a 6 minut, dál je s vámi Radiožurnál Sport a v následujících minutách, tedy v necelé půl hodině, vám nabídneme reprízu dnešního odpoledního rozhovoru, ve kterém bude řeč zároveň o fotbalu, ale také o tenisu.
0: Radiožurnál Sport
1: a Ondřej Prokop.
15: V rozhovoru totiž bude mluvit fotbalový trenér a bývalý hráč Sigmy Olomouc Josef Mucha, který je ale zároveň také otcem tenistky Karolíny Muchové. Josef Mucha aktuálně působí v Sigmě jako trenér kategorie do 19 let a právě mládež s ním probíral reportér Adam Kodet.
16: Teď mi dáte nějaká konkrétní jména kluků, hráčů, třeba i těch, kteří už byli v mládežnických reprezentacích, kteří opravdu před sebou mají nějakou, nebo vy vidíte, že by mohli mít nějakou světlou budoucnost, nebo třeba na které by se vyplatilo i pro fanoušky chodit už i na ten dorost.
17: Konkrétně nebudu, ale už je 4-5 hráčů máme hodně na standardní. Věřím, že i v budoucnu se nestratí ve fotbale. 4-5 hráčů máme hodně na standardní. Věřím, že i v budoucnu se nestratí ve fotbale a je jenom na nás, jak s nimi budeme pracovat. Samozřejmě nevíc je to na nich, jak oni budou pracovat, ale my jim

0: mít před sebou nějakou tu vidinu, že se jde do toho A týmu propracovat, protože asi to je teď mnohem těžší, než to bylo před několika lety.
1: To si myslím, že je pravda, že je to těžší se dostat do toho A týmu, ale musí prostě lepší, než ti současní hráči jsou v tom A týmu. A je několik cest, nemusí se to povíc hned, nemusí hned naskočit do prvního týmu, může přes hostování se dostat do toho první ligy, přes druhou ligu, musí kvalitně samozřejmě mít kvalitní tréninkový proces, což si myslím, že tady v Signě ti hráči mají. Někdo je v dobrý 19, někdo může prorazit do ligy v 21 a může se dostat do reprezentace prostě později, musí dobře pracovat, být dobře nastavený a je to o tom charakteru toho hráče, takže to myslím, že je jedna z cest.
0: Stále si povídáme s fotbalovým trenérem, bývalým fotbalistou Josefem Muchou. Zeptám se ještě na cizince obecně, nejenom třeba tady v Signě, protože taky máte pár k dispozici už v těch mládežnických kategoriích. Jak se díváte na tenhle trend, že kluby už do mládeže si pořizují, zejména tedy Afričany, a jak to může pomoci těm týmům nebo celkově ostatním spoluhráčům? Jaký je podle vás tenhle trend, protože vidíme to i v ostatních klubech?
1: Já bych řekl pravdu, moc nějak tomu nakloněný nejsem. Teď si myslím, že to bude v dorosti omezený počet cizinců mimo Evropskou unii, což si myslím, že je správně, ale je to bohužel trend, který ve fotbale je. Pokud jsou ti hráči lepší než čeští hráči, tak s tím se nedá nic dělat a je to o ekonomické situaci, je taková doba. Sigma nikdy takovou cestou nešla, ale myslím si, že teďka se to prostě změnilo. Je tady spoustu cizinců a jsou to určitě dobří hráči a určitě je to i tahák pro diváky, takže se tomu nelze vyhnout, takže to tak je a žijeme s tím, jak to je. No.
0: Říkáte, že tomu moc nakloněný nejste, ale i když teda máte některé ty kluky z Afriky k dispozici, tak co oni tomu týmu už takhle v mládeži můžou dát, nebo co si z toho vzít, i když třeba se vám ta cesta úplně nelíbí, co si z toho vzít dobrého, jak to, aby to bylo prospěšné pro ten tým?
1: Musí to být v první řadě na standardní hráči. Takový dva jsem tu viděl v mládeži, kteří jsou opravdu jako na standardní, a když se s nimi bude dobře pracovat, tak do velkého fotbalu můžou prorazit. Takže někteří jsou jiná mentalita, pokud jsou extrémně rychlí nebo mají nějakou jinou přednost, techniku nebo tak určitě je to pro tomu týmu i tím ostatním hráčům to můžou pomoci. A musí to být ti rozdíloví hráči, kteří budou vlastně rozhodovat o tom výsledku.
2: To říká fotbalový trenér Josef Mucha a rozhovor s ním bude pokračovat už za chvíli.

0: písnice od Bruna Marse. Pokračuje na Radiožurnálu Sport rozhovor s fotbalovým trenérem Josefem Muchou. A teď uslyšíte o Signě Olomouc a jejím posunu mezi ambiciozní a movité kluby, ale také o vyhlášené líhni fotbalových talentů a reprezentantů. A řeč bude pak i o jeho dceři, tenisce Karolíně Muchové, která měla v mládí k fotbalu také velmi blízko. Tato témata probíral s Josefem Muchou reportér Adam Kodet.
1: Sigma vždycky patřila k týmům, které uměly vychovat hráče, ať už do ligy nebo i do reprezentací, do Evropy. V čem to podle vás bylo, že se to tady v Sigmě, v té mládeži hlavně, dělalo velmi dobře i v minulosti?
2: Tak Olomouc je takové spádové město tady z okolí, takže to je jedna z věcí a je to vyběrem i těch trenérů, kteří pozbírali z okolí ty hráči, kteří vyrostli na těch menších městech nebo na těch vesnicích. Teď už se to více centralizuje, teď už není už tolik plácků, na těch vesnicích není tolik dětí, kteří by sportovali. Ale vždycky byla nějaká doba, takže z mého hlediska je to hodně o rodičích, co tomu dítěti obětuje a jak to nastaví.
1: V minulosti taky platilo, že když se tady vychoval nějaký dobrý hráč, tak řekněme v takýmto nejlepším věku se zase prodal někam. Mění se možná tohle teďka, že když nějaký takový hráč se vychová teď tady, že ten klub je nastavený teď tak, že ho zkrátka nebude chtít prodat nebo nebude muset.
2: Každý prodej, takže to v každém klubu takhle asi funguje, že cena je na standardní, ale myslím, že Olomouc nebude chtít prodávat hráče. Myslím si, dá čas a i v formu nějakého hostování v druhých ligách a pak věřím, že se můžou někteří ti nejlepší posunout i do ligy v Olomouci, ale samozřejmě je to hodně těžké se dostat tady. Pro ty hráče bude muset být hodně moc dobrý, aby se prosadil v Sigmě.
1: Stále u mikrofonu fotbalový trenér Josef Mucha, bývalý hráč Sigmy dlouholetý a samozřejmě i trenér v minulosti i teď. Jak se vám líbí celkově teďka Sigma, ta cesta vlastně, kterou od toho loňského nástupu nových majitelů se dal ten klub? Velké ambice, velké finance, možná třeba v dohledné době i myšlenky ty nejvyšší na titul, tak jak se vám líbí tahle transformace vlastně klubu?
2: Líbí se mi to, protože není Sigma spokojená s tím, že by byla někde na konci tabulky, prodávala hráče a takhle přežívala. Neříkám, že minulosti přežívala vždycky, ale teď je to prostě nastavené tak na nejvyšší cíle. To se mi líbí, že věřím, že může hrát hodně nahoru a myslím, že současně má výborné mužstvo. Je to tady pro fanoušky i pro celý vlastně tenhle region. Pěkné slyšet, když to mužstvo bude hrát nebo chce hrát nahoře a myslím, že na to i má, aby hrála o ty nejvyšší příčky a uvidíme si letos za rok, za dva, bude chtít možná hrát o ty první místa. Samozřejmě těch majitelů je hodně, je tam možná 10 ambiciozních, nemůžou být všichni dobří, ale myslím, že Sigma bude patřit mezi ty, který věřím, že bude hrát hodně nahoře.
1: Je to hezká představa, nebo dokážete si představit vy jako dlouholetý tady bývalý hráč Sigmy, že prostě to logo toho klubu bude v té tabulce úplně nahoře?
2: Ano, já jsem rád, že to tak je, to je perfektní a myslím, že tady všichni v tom klubu si to i zaslouží a teď je to tak prostě nastavené a jsem rád za to, že to tak je. Věřím, že ještě začne chodit víc diváků a to je to, co vás na tom fotbale baví.
1: No možná teď s dovolením teda od fotbalu bych se přesunul trošku k tenisu. Jedno z vašich dětí, Filip, hraje fotbal, ale samozřejmě hodně se teď mluví o a i mluvilo v minulosti už o Karolíně Muchové, tenisce. Co jsem slyšel, tak ona i s tím fotbalovým míčem v mládí to hodně uměla, je to tak?
2: Jo, uměla, myslím, že umí pořád, že ten cít má pro ten tenisový, pro ten fotbalový míč, takže ona zvládne žonglovat a patičkou se přehodí, myslím si, že, jako, že má cít pro míč a míč nedělá problém ani fotbalový.
1: A nebo někdy ve hře, že jí dáte na fotbal, když byla malá?
2: Tak to dělala všechny sporty, tak potom si vybrala tenis, ale tenkrát vlastně předtím, když ona začínala, tak ten ženský fotbal nebyl tolik populární, jak je teď. Teď je to prostě úplně na jiný profesionální úrovni. Tenkrát to bylo vlastně v plenkách, takže to ani tak ve hře moc nebylo.
3: Říká Josef Mucha, fotbalový trenér, bývalý hráč a také tatínek tenistky Karolíny Muchové, o které si budeme povídat už za chvíli.
4: Poslouchej Sport. Radiožurnál Sport.

0: Ve 22 hodin a 21 minut se ještě jednou vracíme k povídání s fotbalovým trenérem a bývalým hráčem Olomouce Josefem Muchou. Uslyšíte hlavně o tenisu. Muchova dcera Karolína je totiž dvojnásobnou grandslamovou finalistkou a aktuálně šestou hráčkou světa. Nedávné finále ve Wimbledonu i povahu české sportovkyně rozebíral s jejím tatínkem Josefem Muchou reportér Adam Kodet. A začali tím, jak celou tenisovou kariéru své dcery prožívá.
1: A samozřejmě na začátku si člověk dělá pro to dítě, řekl bych, jako mu dělá nějaký servíz a jestli jednou se dostane zúčastní Grand Slamu, nezúčastní, to prostě vyšlo pak samo sebou a nakonec to bylo tak, že se dostal na Grand Slam a teď už bych ho přál vyhrát, takže to tak prostě postupem času šlo nahoru a samozřejmě je to velká radost a moc si to takhle užíváme.
2: Ono během té kariéry si prošla některými těžkými momenty, několika zraněními, ale vždycky se z toho skvěle dostala, tak svědčí to i o tom, jak je silná, jaká je ona nejenom tenisově, ale spíš jako člověk.
1: Určitě je to o charakteru a ona to v sobě si myslím, že má hodně a je pracovitá a tenis je úplně jiný nastavený než fotbal, tam jste sám na sám, všechno si zařizujete sám, řídíte si, přihlašujete se sám, na to platíte si lidi kolem sebe, takže to je dalších x věcí nesrovnatelných a samozřejmě to o tom, pak se dostat do té špičky, pak je to možná něco jednodušší. Je to pracovitá a teďka tam rozhoduje niance, tam rozhodují centimetry a člověk musí být připravený tam úplně na všechno a o úspěchu, neúspěchu je tam prostě ta hrana je velmi tenká, člověk musí být po všech stránkách pro to udělat 100%, jinak nemá v dnešním v tom světě vůbec šanci.
2: Na tom nedávném wimbledonském finále proti Lindě Noskové jste byl osobně, tak jaký celkově ta atmosféra na tomhle největším tenisovém turnaji na světě na vás udělala dojem, jak jste to prožíval přímo tam v té loži?
1: Tak je to krásné, je to jako i kultura toho, jsem měl to štěstí, že jsem byl i v Austrálii, jsme byli s manželkou, pohybovat se v tomhle prostředí, je to trošku jiné než fotbal, nechci říkat kulturnější, nebo prostě je to jiný sport, ale jdete se pojít na zápas, jdete se projít v tom areálu, takže mně se tohle moc líbí a moc jsem si to užil.
3: Stále u mikrofonu fotbalový trenér a také tatínek tenistky Karolíny Muchové Josef Mucha.
2: Jaký jste fanoušek, když jste takhle rád tenise Karolíny, protože vypadalo, že jste docela v klidu mi přišlo z těch závěrů televizních.
1: Já asi už jsem zkušený. Před pár lety jsem byl víc nervózní, ale i teď vás to pohltí ten zápas, takže to bylo o pár míčcích, se to pak na to díváte zpětně, tam řeknete, že stačí tam ten míček uhrát, pak si během toho zápasu říkáte, to je důležitý míč, tak chvilku je další, zase no, to je ještě důležitější, pak další, takže to je vlastně takhle, to běží ten zápas a pohltí vás to, samozřejmě fandíte a to bylo jako všechny zápasy, i těch šest předešlých byly vyrovnaný a je to prostě o síle toho hráče a myslím, že Kája v tomhle byla hodně silná, vynikající turnaj odehrála.
2: Věřil se po té otočce v tom druhém setu, že právě tím, že by to mohlo dopadnout, že by to mohl být ten moment, který to obrátí celé, nakonec to bohužel tedy pro Karolínu nedopadlo.
1: Jo, tak v tenise je to tak, že rozhoduješ poslední míč i v historii spoustu zápasů. Hráčka prošla v druhém, v třetím kole z matchballu a nakonec to třeba vyhrála ten turnaj, takže věřil jsem určitě, věřil jsem i v tom prvním setu. Pořád věříte, tam říkám, to se může v tenise se to zvrtne. Během chvilky se ten zápas může úplně otočit, takže věřil jsem, ale jako bylo to pořád, myslím, že to byl krásný zápas.
2: Co jste říkal po tom finále na tu řeč poslední Karolíny, která myslím nejdřív rozesmála celý svět, ale potom myslím, že byla hodně taková empatická.
1: Určitě, myslím, že to zvládla výborně. Perfektní to bylo, jo? Myslím, že to unesla všechno, ale ona je taková vlastně i ve všech ostatních zápasech, třeba uznali sílu té soupeřky a jedno vyhrajete, jedno prohrajete, takže myslím, že se chová i velice slušně i během toho zápasu a když já jsem takový odborník, možná tenisový, tak ale čtu články tenisových legend a to potěší, když oni takhle oni píšou.
2: Věříte ještě, že Karolína to může dokázat nejenom být finalistkou, ale být vítězkou Grand Slam?
1: Tak je to její sen a já bych to určitě moc přál.
3: Říká Josef Mucha, fotbalový trenér, bývalý hráč a také tatínek úspěšné tenistky Karolíny Muchové. Z Olomouce Adam Kodet, Radiožurnál.

0: 22 hodiny 30 minut. Přehled zpráv a Monika Chmilová.
1: Senioři budou moct od srpna předčasně ukončit penzijní spoření bez sankce. Začne platit novela, kterou tento měsíc podepsal prezident. Senioři taky budou moct získat zpátky státní příspěvky, které museli vrátit. Stát přestal důchodcům podporu ke spoření vyplácet loni v červenci. Zrušení bylo součástí konsolidačního balíčku předchozí vlády. Rusko zřejmě použilo k útoku na ukrajinské civilisty severokorejskou raketu. Uvedl to ukrajinský prezident Volodymyr Zelenský. Vyjádřil soustrast pozůstalým po útoku na vesnici Radušne v Dněpropetrovské oblasti. Zahynula při něm rodina s malými dětmi. Hygienici rozšířili varování před paštikami prodávanými v hotelu Litovel v Luhačovicích. Bakterie produkující jed botulotoxin může být ve vepřové paštice s mandlemi a taky ve vepřové paštice se zeleným pepřem. Lidé by je neměli jíst, ale vrátit v místě nákupu nebo bezpečně zlikvidovat. Pokud se po konzumaci paštik objeví potíže, mají okamžitě vyhledat lékaře. A ve věku 81 let zemřel advokát a bývalý ústavní soudce Jiří Nikodým. Informoval o tom ústavní soud. Nikodým tam působil 10 let od roku 2003. Jmenoval ho tehdejší prezident Václav Klaus. Generální sekretář soudu Vlastimil Gatinger připomněl, že Nikodým se během své advokátní praxe podílel na přípravě významných právních předpisů. Sport. Fotbalisté pražské Dukly kvůli dvěma inkasovaným gólům v závěru přišli ve druhém kole druhé ligy o vítězství. Na hřišti Táborska ještě na začátku 87. minuty vedli 2-0, nakonec ale remizovali 2-2. Karviná zdolala Vlašim 1-0, stejným výsledkem skončily další tři duely. Nováček Kladno si poradil s Otavou B 1-0, ale také Příbram s Opavou a Žižkov s Prostějovem.
2: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
3: Nehoda na D35 u Unčovic a kolona na D1 u Brna. Na dálnici D35 z Olomouce do Mohelnice pozor na nehodu v okolí sjezdu Náměště na Hané. Na kilometru 254 osobní auto srazilo zvěř. Průjezd může být omezený, raději tam zpomalte. Na D1 počítejte se silným provozem kolem Brna směrem z Prahy. Kolona je od sjezdu na Vídeň po rozestavěnou křižovatku s bratislavskou dálnicí a pak pokračuje i po D2 až ke sjezdu Brno-jih. Na dálnici D11 z Prahy do Hradce Králové opatrně za odbočkou na D35 do Olomouce. Na 87. kilometru vyšetřují nehodu v odstavném pruhu. Je tam bouřka, prší, tak opatrně. Na silnici 35 z Turnova do Liberce je uzavřený úsek od Paceřic do Hodkovic nad Mohelkou. Je to kvůli práci na mostě. Objížďka vede přes Žďárek a Jílové. A na nehodu pozor na silnici 34 z Humpolce do Pelhřimova. U nájezdu na D1 do Brna se na kruhovém objezdu střetlo osobní auto s nákladním. Průjezdné je to pouze jedním pruhem Kyvadlově. Zdržíte se krátce. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
2: 800 553 553. Pomozte nám najít lepší cestu. Počasí.
1: Zítra bude oblačno až zataženo, přechodně i polojasno, místy se přidají přehánky a nebo bouřky, ojediněle i silné. K večeru bude v Čechách od severozápadu ubývat srážek a částečně i oblačnosti. Nejvyšší teploty 28 až 32 stupňů, na západě a severozápadě Čech kolem 27, ve východní polovině Moravy a Slezska 31 až 36 stupňů a na horách většinou kolem 23. Tolik zprávy.
2: Poslouchej Sport.
4: Radiožurnál Sport.

Česká golfistka Sára Kousková díky birdie na poslední 18. jamce druhého kola postoupila do finálových bojů na majoru British Open. Česká jednička se dnes oproti čtvrtku výrazně zlepšila. O 8 ran zahrála 2 údery pod par a se skóre plus 4 je společně s dalšími 13 hráčkami na průběžném děleném 55. místě. British Open hraje Kousková podruhé, v loni při své premiéře katem neprošla. Na majoru postoupila do finálových kol poprvé na nedávném Evian Championship ve Francii, kde nakonec skončila 57. Teď tedy po druhé v řadě slaví postup do finálových kol a opravdu mimořádným způsobem, když tedy dokázala zahrát na 18. jamce minus 1, tedy birdie, a jde dál do víkendových kol. Turnaj s dotací 10 milionů dolarů vede v polovině Ryu He Nan, která po triumfech na PGA Championship a Evian Championship útočí na třetí vítězný major za sebou. Korejská hvězda má zatím skóre minus 7, o jednu ránu za ní je Japonka Shiho Kuwaki.

0: Za 5 dní začne na Šumavě největší akce orientačního běhu na českém území za poslední roky. Ještě před začátkem světového poháru ve Vyšším Brodě se tam tuzemská reprezentace bude připravovat na kempu, aby víc poznala ne tak tradiční lokalitu. Před odjezdem na kemp mluvil s českou mužskou jedničkou Tomášem Křivdou reportér Jakub Kanta.
1: Jak je pro český orientační běh výjimečné pořádat světový pohár takovouhle akci?
2: Jsme tu měli poslední svěťák před 3 lety, předtím myslím 2018, takže je to akce, která se tady koná vždycky jednou za x let a život profesionálního sportovce není zas tak dlouhý asi, aby takových akcí měl možnost zažít fakt jako několik, takže určitě si toho myslím každý závodník, který se teďka na Šumavě představí, bude hodně vážit, protože je to opravdu velice výjimečné. Je to něco, co člověk v té hlavě nosí už hodně dlouho před tou samotnou akcí a na kterou se hodně upíná. Se prostě tam chceme ukázat před tím domácím publikem v co nejlepším světle a opravdu ukázat, že třeba já konkrétně patřím mezi tu světovou špičku, když se teďka na mistrovství světa neklaplo.
1: Co říkáte vlastně té lokalitě, tedy Vyššímu Brodu, kde se bude od 5. do 9. srpna ten světový pohár konat?
2: Jsem určitě vždycky rád, když orienťák zavítá do prostoru, kde nezávodíme tak často, ať už to v posledních letech byly pískovcové skály, kam se prostě světové akce do té doby třeba ještě nepodívaly, tak teďka to máme na Šumavě, těch klubů, oddílů tam není tolik a asi i pro nás je to trochu nějaká neznámá, co nás tam přesně čeká, nemáme to tak zaryté pod kůží, co všechno nás tam může asi překvapit, ač samozřejmě jsme tam byli už na soustředění, ještě teďka tam strávíme poslední dny před začátkem svěťáku, ale ten orienták je krásný v tom, že je to vždycky nová výzva.
1: Studoval Tomáš Křivda o to víc, ten terén, tu lokalitu. Je to vůbec možné dopředu se připravit, sledovat mapy?
2: Určitě jo, ač to pro mě nebyl vrchol po celou teďka přípravu od poslední sezóny. Vrchol byl mistrovství světa, ale jak nám skončilo mistrovství světa, tak od té chvíle pokoukávám právě po nějakých starých mapách, které v těch prostorech, kde budeme závodit, jsou, ač ty jsou relativně dostaré, takže za stolik nenapoví, ale potom máme i další podklady vygenerované z nějakého leteckého snímkování, lidaru a podobně do toho samotného prostoru. Závodník dopředu před závodem nemůže, takže děláme, co je v našich silách.
1: Světový šampionát v italském Janově, ale vlastně i předchozí 2 podniky světového poháru se konaly ve městech. Teď se těšíte do lesa?
2: Těším se moc. Bylo to už celkem dlouhý, ta sprintová sezóna. Já sám asi trošku preferuju spíš ty lesní disciplíny, takže...
1: A dlouhé tratě?
2: I dlouhé tratě. Myslím si, že obzvlášť v těch kontinentálních lesích, třeba tady na Šumavě, mi ty dlouhé tratě celkem sedí. I před těmi 3 lety na svěťáku jsem byl na dlouhé trati 4., takže určitě je na co navazovat.
1: A vaše osobní ambice, byl byste spokojený i třeba bez medaile?
2: To asi jo, těžko si dávat za cíle umístění v top 3, ale asi pokud bych navázal na ty umístění na velké beně, tak bych byl hodně spokojený. Možná i proto, že teďka z mistrovství světa v Itálii jsem odjel, nechci říct depresi, ale bohužel tam to výsledkově fakt neklaplo a je jednoduchý potom upadnout do takových mentálních stavů nebo otázek, jestli na to vůbec člověk má, ale já vím, že ten trénink přes zimu a na začátku sezóny byl dobrý a mám na to bojovat s těmi nejlepšími. Myslím si, že jakýkoliv výsledek v top 10 nebo top 6 od jakéhokoliv závodníka české repre bude velmi ceněný.
1: Říká Tomáš Křivda, reprezentant v orientačním běhu z Prahy, Jakub Kanta, Radiožurnál.

0: Vrchol sezóny už na jejím začátku. Česká hokejová reprezentace žen vyrazí na klíčovou akci nového ročníku v listopadu. Mistrovství světa v Dánsku se bude hrát v době, kdy některým z hráček ještě ani nezačne klubová sezóna.
1: V podstatě takový politický, biznisový rozhodnutí, který my úplně nemůžeme ovlivnit a my na to teďka musíme jenom dobře reagovat a já říkám to, že kdo na to zareaguje nejlíp, bude na koni a nemůže nás to nějakým způsobem svazovat, musíme udělat maximum pro to, aby ty holky byly připraveny.
2: Řekla generální manažerka české ženské hokejové reprezentace Tereza Sadilová.
1: Problém je trošku to, že ty soutěže, jak každá začíná trošičku jinak, takže v Evropě nám holky hrají už od září, ale současně ty z TPWHL nebudou mít za sebou ani jeden soutěžní zápas, takže tuhle tu vlastně skládačku dá dohromady bude voříšek, ale věřím tomu, že s tím poperem.
2: Brzkému termínu světového šampionátu se kalendář akcí přizpůsobil. Češky před ním vyrazí na turné do Švýcarska, Finska a Švédska.
1: Není to tak, že bychom neměli nic. Myslím si, že v podstatě ta nálož těch zápasů zůstává téměř stejná, ale je to menší časový horizont.
3: Bude to náročný s tím turnajem v listopadu, hlavně tím, že nebudeme mít klubový týmový tréninky předtím, ale budeme každá vlastně mimo reprezentaci trénovat sama. Takže to bude zajímavý.
2: Nebyla z listopadového termínu nadšená opora české reprezentace Kristýna Kaltounková, která je jednou z hokejistek, které hrají profesionální ženskou hokejovou ligu v Zámoří. A ta odstartuje až po mistrovství světa. Proto Tereza Sadilová hledá možnosti, jak špičkovým hráčkám zajistit odpovídající přípravu.
1: Je to v našem hráčku, že my jsme to vlastně dělali i loni, kdy jsme jim zařizovali nějakým způsobem tréninky v nějaké užší skupině právě pro ty PWHL. Je to něco, co dělají i chlapi, že v Říčanech vlastně trénují ty hráče NHL za podpory reprezentace. A samozřejmě pro nás jako by bylo super, kdyby i ty český kluby si je vzali pod křídla, právě třeba jejich mateřský kluby. Vím, že některé holky trénují na Slávy a tak dále. Takže když ta holka se má kam vracet, tam může právě trénovat a třeba s těma klukama, myslím si, že to je pro ní jako skvělý a doufám, že se tam to povede i letos.
3: Bude náročný vstup do sezóny, protože po mistrovství je to, když hrajete třeba 3 zápasy za 5 dní, tak není to pro to tělo úplně super, takže si myslím, že do PVHL pak každá přijde do těch klubů, pak přijedeme každá úplně rozlámaná, ale uvidíme. Nemám zkušenost, takže nedokážu přesně říct, ale tohle to jsou tak naše odhady, co jsme se trošku bavili, ale těšíme se na to, že nemusíme čekat až do dubna aspoň.
2: Snažila se přece jen najít nějaká pozitiva Kristýna Kaltounková. S nadhledem nahlíží na nezvyklý termín mistrovství světa Daniela Pejšová, která v létě vyměnila Boston za San Jose.
4: Já si myslím, že sportovci se vždycky musí jakoby přizpůsobit k tomu, jakoby jaká ta situace je a takhle to prostě je vždycky i během té kariéry, takže my si uděláme prostě všechno pro to, aby jsme se tomu přizpůsobili a předvedli ten nejlepší výkon na to mistrovství.
2: To začne v Dánsku 6. listopadu a české hokejistky se v základní skupině utkají se Spojenými státy americkými, Švýcarskem, Německem a Rakouskem. David Kalvas, Radiožurnál.
5: Poslouchej Sport.
6: Radiožurnál Sport. I got your picture.

Kapela All Time Low dohrála, následovat bude písnička od Sheryl Crow a po ní už repríza dnešních kilometrů Jiřího Ješka. Samozřejmě, že bude řeč hlavně o Tour de France, nedávno skončeném nejslavnějším cyklistickém závodu. No a já vám už můžu popřát jenom příjemný poslech a hezký zbytek večera.

0: Repríza pořadu Kilometry Jiřího Ježka.
1: Krásné páteční dopoledne všem posluchačům radiožurnálu Sport i Kilometrů Jiřího Ježka. Od mikrofonu přeje Karel Janů a snad po víc než měsíci tady na Vinohradské 12 ve studiu vítám Jiřího Ježka. Jirko, moc děkujeme, že jsi se nám vrátil, jsme za to strašně rádi, vítej.
2: No to já děkuju, že jste mě přijali zpátky, já jsem se fakt strašně těšil.
1: My jsme se těšili na tebe, je to na tobě vidět, že jsi pořád živý, pořád v dobré náladě, tak jsme za to moc rádi a jak už jsme naznačovali, tak zážitky se skutečně jen hemžíš. Protože nepletu se, že jsi odjížděl do Španělska a pořád ještě byl vlastně červen?
2: Ano, já jsem odjížděl vlastně už skoro týden před začátkem Tour de France, někdy v úterý, a v podstatě jsem se vracel v pondělí večer po etapě na Champs-Élysées a hned v úterý ráno jsem naskočil do tradiční charitativní akce Cyclohandy Marathon, takže teď objíždím a ještě jsem vlastně pořád v závodě s naším osmičleným týmem Škoda Villa Cycling, jedeme a pořád závodíme na trati 2222 kilometrů okolo České republiky. Jedeme letos pro zraněného Štěpána, který měl těžký úraz na motorce a trošku se jako vrací do života, takže mu chceme pomoct zpátky ke sportu. A vedeme si dobře, já mám pocit, že vedeme.
1: No to mě vůbec nepřekvapuje, nevím proč.
2: Ale je to náročný. Je to náročný po té Tour de France. Vyšly na mě ještě navíc dost nočních etap, nočních přejezdů, ale ta Česká republika je tak nádherná. A mě na tomhle závodě strašně baví. Za prvé ta parta, kterou máme. Fakt zdravím moje kamarády, jestli mě slyší, bojujte, za chvilku se připojím zase zpátky hned, jak se vrátím z Českého rozhlasu a pojedu poslední etapu do finiše, takže doufám, že ten náš tým přivezu na tom prvním místě, ale je na tom krásný i to, jak člověk pozná nádherný kouty České republiky a měl jsem možnost jet cyklostezku Bečva, která je zase o něco třeba líp propracovaná, než si ji pamatuju před 10 roky. A měl jsem včera možnost zase najít nějaký nový úseky na Královéhradecku, no prostě je krásný.
1: A v těchhle příšerných letních, řekněme, dnech, horkých dnech, tak přeci jenom není to zase tak špatné, ne, jet za tmy.
2: No právě, ty jsi, taky jsem viděl na Strávě, že ty jsi taky vyrazil na trénink s lampičkou, protože prostě je to příjemnější a mě to vůbec nevadí, až teda na ty srnky a na ty zajíce, tím, že jako je to závod, nebo takhle, říkáme, že to není závod, ale samozřejmě každý ten tým chce přijet první, takže člověk jede rychle a těch srnek jsem na té trase potkal jako spoustu, takže i zdravím zvířátka, je to hezký, že máme plnou Českou republiku i té zvěře, takže je to fajn, ale včera jsem jel v poledne asi 100 kilometrů a bylo toho teda fakt dost. No.
1: Jirko, ty jsi se vrátil a rovnou si zase nasedl na kolo, teď já to vezmu tak trošku oklikou. Vy jste se snažili, jestli jsem to správně viděl, dostat se na kolo vlastně skoro každý den, když jste na Tour de France taky byli. Tak je něco, co bys takhle dokázal dohromady říct, že vystihuje třeba, nevím, francouzské silnice, nebo vím, že jste vlastně procestovali jako půlku Francie, tak nevím, jestli je tam něco společného, ale jaké to je pořád konat takovéhle, nebo jsou účastnice takovýchhle výjížděk vlastně po celé Francii?
2: No já jenom krátce ano. Jako připomenu, jakou jsem tam měl funkci. My máme vlastně jako jeden z partnerů Tour de France, máme možnost každý den pozvat na Tour de France 15 hostů z celého světa. Jsou to výherci soutěží. Měli jsme třeba lidi, kteří si koupili auto na Novém Zélandě, zapsali se do nějaké soutěže a najednou vyhráli jako manželský pár cestu na Tour de France, takže fakt na ten jeden den z Nového Zélandu přiletěli. A my se jim snažíme udělat jako plnej den zážitků, takže už od 6 od rána se jede právě na tu výšťku, což je super, protože vždycky večer jeden z nás musí najít okruh aspoň na tu hodinovou, na tu hodinovou ranní výšťku. Takže vždycky ráno vyrazíme na kolo, pak mají snídani a pak už jedem na etapu, ukážem jim všechno od startovní vesničky přes to, jak se závodníci připravují u těch autobusů, může se s někým třeba vyfotit, pokud si ty mý klienti vyžádali třeba někoho konkrétního, tak jsem poprosil u autobusu, zda by nemohl se běhnout na chviličku, udělat fotečku a potom s nimi jedeme vlastně v těch autech, mají možnost chvíli letět vrtulníkem, no a pak v cíli čekají v tom VIP prostoru na toho, kdo tu etapu vyhraje. No a zpátky na hotel, kde máme hezkou večeři, kde schrneme ten jejich zážitek a letí domů a přiletí nám zase noví klienti a každý den takhle prostě těch 15 lidí. Takže to, že jsme každý den museli najít tu cestu aspoň na tu hodinovou výšku, tak mě to třeba ráno vždycky ukázalo, jak ten kraj v té Francii, jak je ta Francie obrovská a jak každý ten kraj je úplně jiný. Líbily se mi místa mezi Bordeaux a centrálním masívem, kde teď už nevím, jak se to jmenuje, ale byla tam taková příjemná řeka v takovém údolí, spousta zámečků. Trošku mi to připomínalo zámky na Loáře, ale ohromně takový intimnější, ne tolik turistický. Pak samozřejmě hory, jak Vogézy, tak potom Alpy. Pyreneje na mě strašně zapůsobily. Já jsem nikdy nebyl v té nižší části Pyrenejí směrem jako ke Středozemnímu moři. V té oblasti, kde je lyžařské centrum La Molina. Tam jsem řekl, že se musím vrátit. Fakt jako nádherný. Trošku mi to připomínalo třeba kopce v Utahu v Americe. Takové ty dlouhá stoupání, široké poměrně cesty a zalesněné kopce. Fakt krásný. Takže mám jako tisíce zážitků z různých míst. Centrální masív na mě zapůsobil. Jako těžký kopce, ono to vždycky se říká, že tyhle ty etapy jsou nejtěžší pro závodníky, protože ten asfalt tam není nikdy úplně jako ideální a je to fakt nahoru dolů úzký cestičky, takže věřím, že je pravda, když závodníci na celkové pořadí se právě těchto těch etap v centrálním masivu bojí.
1: Často ten centrální masiv poslední dobou vychází na Den Bastily, Christian Prudhomme to hodně často takhle dává na tenhle největší vlastně svátek ve francouzském kalendáři. Pyreneje jsou nádherné, jenom jsou trošku z ruky z České republiky, jinak by se tam člověk velmi rád dostával častěji. No a když to vezmeme teda Tour de France úplně od začátku, začínalo se v Katalánsku, tak ty první tři dny Barcelona bezprostřední okolí, jak to na tebe zapůsobilo?
2: No nádherné představení týmu ve čtvrtek před tím sobotním startem, nádherné představení v Barceloně přímo pod tou slavnou katedrálou Sagrada Familia. Asi lepší kulisu, pokud se tady startuje v Barceloně, se si organizátoři nemohli přát. Potkal jsem se s mým dětským idolem Miguelem Indurainem, takže jako zážitek, jako blázen hned první den.
1: Pětinásobný vítěz Tour.
2: Ano, a jako obrovská osobnost. Pro mě, který vlastně v té době začínal s cyklistikou, tak pro mě to byl takový ten první velký vzor cyklistiky, takže se tak jako zase uzavřel jeden okruh pro mě. Zase po roce jsem viděl Marka Cavendishe, který vypadal velmi dobře, uvolněný, fakt jako těšil se na tu Tour de France. Strávil tam nakonec celou Tour, protože říkal, já nevím, jak mě to dlouho bude bavit, abych tady byl. On byl samozřejmě ambasadorem celé té Tour de France, ale říkal jsem si, no tak tyjo, nevím, jak mě to dlouho bude bavit, abych tady byl. On byl samozřejmě ambasadorem celé té Tour de France, ale říkal jsem si, no tak tyjo, jestli neví, jestli ho to bude bavit. Já jsem

0: A pak také samozřejmě se řešilo to, jak skvěle vypadal Remco Evenepoel. Hmm. Jako poté, co vlastně celé jaro nezávodil, hodně třeba z belgických fanoušků řešilo, jestli se dokáže připravit bez závodu na takhle těžký závod, ale jako zvládnul to skvěle. Takže to byla ta představovačka týmu. No a potom ty první dvě etapy, jak časovka týmu s cílem vlastně na Montjuic, kterou ovládla Visma a trošku třeba zaskočila tým UAE Emirates a tady Pogačera, tak ta byla velice zajímavá. A potom ta nedělní etapa, která vlastně zavedla závodníky na ten Montjuic asi třikrát, tak já jsem měl možnost si projet na kole posledních 60 kilometrů. A v tom nejprudším stoupání byla tak skvělá atmosféra, že jsem to chtěl natočit na mobil. A jak jsem pustil ty řídítka tou jednou rukou a natáčel jsem, tak jsem zjistil, že ten kopec je tak těžký, že jsem málem musel slézt. Zase před těmi lidmi se to člověku nechce. Zdeněk Štybar, který jel vedle mě, tak se strašně smál. Ale já jsem fakt si říkal, že tohleto ti závodníci nebudou mít zadarmo. A ta etapa byla nakonec krásná. Ovládl jí vlastně Isaac Del Toro s Tadejem Pogačarem a tam se ukázal ta jejich spolupráce, to je jejich takové jako bratrství. Hmm. A vlastně to provázelo tu cyklistickou rodinu až vlastně do té předposlední etapy, kde se zase ty role obrátily a bylo krásně vidět, jak tady Pogačar s Isaacem Del Toro jsou vlastně jak současnost, historie cyklistiky, tak i ta budoucnost.
1: Repríza pořadu Kilometry Jiřího Ješka.
2: Tak pojďme přeskočit i k té sportovní stránce, protože tohle zrovna je jedna z těch věcí, o které jsem s tebou chtěl mluvit, protože vlastně, když to budeme brát podle časové souslednosti, tak tohle pro mě byl první výrazný okamžik Tour de France a první okamžik, ve které se ukázalo prostě, že tady Pogačar možná přeci jen udělal ještě další krok dál někam jinam, co jsme zatím ještě neviděli, protože, a on to ani nepopíral, protože to nešlo, on tu etapu vlastně daroval svému týmovému kolegovi. A ještě takovým způsobem kontrolovaným, kdy vlastně se ohlížel za sebe, jestli je dojede Jonas Vingegaard, případně Remco Evenepoel. A musím říct, že já jsem to sledoval teda v televizi, to jsem pořád ještě byl tady, že ten udivený výraz ve tváři Isaaca Del Tora, když pochopil, co ten tady udělal, že ho vlastně nechává projet jako prvního. A ještě včera večer, protože jsem se připravoval na dnešní kilometry, tak jsem si pouštěl videa, která oni ty stáje potom už sami se prezentují na sociálních sítích. Tak UAE vydal vlastně čtyři části mají shrnutou celou tour. Tak ten Isaac tam prostě pláče. Úplně je absolutně dojatý, je úplně jako vyvedený z mír, jako vlastně vzliká. On vzliká jako malé dítě, když si uvědomí prostě, co se stalo, že mu ten tady tu etapu dal. A pro mě to jako ukázalo, dobře, tak tohle je nějaké partnerství, které tady možná máme do budoucna. Ale taky, nevím, jak jsi to vnímal ty, pro mě to ukázalo, jak moc si ten Pogačar musí věřit. Protože on tou dobou neměl vyhranou etapu. A prostě kdy, jako etapy na tour, a to je druhá věc, další věc, o které se s tebou chci bavit, prostě to nevyhráváte každý den. A když se pak podíváme na to, kdo vyhrává etapy na Tour de France, tak je to pár lidí. A on jí prostě takhle daruje svému mladšímu kolegovi. Neuvěřitelné.
0: To, jako vystihnul to úplně přesně, co mě šlo hlavou, když jsem to viděl. A já jsem stál fakt 20 metrů od cílové pásky a říkal jsem si, tak fajn, dojede Tadej a hned s ním jakoby Isaac Del Toro. Ale protože já jsem z toho cítil, že ten Tadej chtěl okamžitě reagovat na to vítězství Jonase Vingegaarda a celého týmu Visma Leasebike v té časovce. Kde se čekalo, že možná jako UAE bude dominovat hned od první etapy a Jonas Vingegaard měl fakt radost obrovskou z toho, že se jim podařilo tu první etapu, tu týmovou časovku vyhrát, ale ten Tadej vlastně ho tímhletím úplně zlomil a já si myslím, že od té chvíle ten Jonas věděl, že tuhle tu tour nemůže vyhrát a věděl to potom čím dál tím víc, jak se i propisovala na jeho vlastně v kondici ta únava z Gira, která byla podle mě větší, než se čekalo. On Jonas Vingegaard, když ještě uteču k tomu Giru, tak ho vlastně vyhrál téměř kontrolovaně a vlastně v pohodě. Ale přesto, jako žádné vítězství na třítýdenním etapáku nemůže být úplně zadarmo. Takže to, podle mě se to do něj propsalo víc, než třeba i oni dokázali nějak předpokládat. A bylo to vidět potom v těch dalších etapách, kdy se mísila

0: právě ta frustrace z toho, že ten tady je strašně silný a že vlastně nevědí, co s tím, a ta únava ještě byla větší a větší, takže ten Jonas Vingegaard nakonec skončil v tom pádu, ale i kdyby v tom pádu neskončil, tak vlastně už od té, dejme tomu, prvního týdne už věděl, že tam je navíc vlastně, jakože už, že hraje jenom kompars, jo, což je strašně smutný pro takového šampiona, jakým Jonas Vingegaard je. Ale pojďme teda k Isaku Del Torovi a Tadej Pogačer. Ten Tadej, přesně jak jsi to říkal, on vlastně neměl vyhranou etapu ještě ten rok, protože to byla teprve druhá etapa, ale daroval jí svýmu parťákovi. A zaprvé mexičtí fanoušci najednou zaplavili Barcelonu. Nevím, kde se vzali, protože nemohli předpokládat, jako že Isak Del Toro vyhraje druhou etapu a že tam teda přijedou oslavovat. Vědělo se, že bude chtít vybojovat bílý trikot, ale nebylo jich tam tolik, jako nebyli aspoň ten první den vidět tolik, jako třeba klasicky kolumbijští fanoušci a tak dále. Ale najednou prostě tam byla mexická vlna, všichni v zeleným, ještě jak byl světový šampionát, tak všichni měli ty fotbalové dresy, tančilo se tam, všichni chodili v sombrérech a ten Isak Del Toro mezi nima ve 22 letech seš středem vlastně cyklistického světa a možná i vlastně sportovního světa, protože sice paralelně ještě v té době byl světový šampionát ve fotbale, ale ta Tour de France je opravdu i díky třeba těm seriálům na té streamovací platformě, tak jako je slavnější a slavnější a dneska už je to na úrovni toho mistrovství světa ve fotbale celosvětově sledovaností. A ten Isak Del Toro najednou ve 22 letech, jako najednou seš středem vesmíru vlastně sportovního. A díky té obrovské síle a převaze Tadeje Pogačara, takže já se nedivím, že brečel. Tady Pogačar se jenom tak potutelně usmíval, protože podle mě musel cítit tu obrovskou sílu. Ono, když takhle vlastně poodjeli oba dva a ten Tadej věděl, že se s tím pelotonem na té Tour de France bude moc dělat, co chce, tak to už od druhé etapy ti dá takový sebevědomí, který ho vlastně neopustilo celý ten závod.
1: U téhle dvojice se ještě pozdržíme za chviličku. Já teď jenom udělám vlastně takový malinkatý oslý můstek, protože ty jsi zmínil i fotbalový světový šampionát. A já si myslím, že třeba i s tím vlastně pracoval Christian Prudhomme a spol, když plánují prostě tu trať. Oni jednak nechtějí, aby se ten závod rozhodl na začátku. A jednak si byli moc dobře vědomi, že probíhá zároveň souběžně s tím další velká sportovní akce. A to nebývá pravidlem. Tour de France má tenhle ten termín pro sebe většinou sama a je to jedna z jejich silných stránek, řekl bych. A ta šestá etapa, kdy se jelo přes Tourmalet, myslím si, že určitě Prudhomme a spol. Nechtěli, aby byla tím, co vlastně už může klidně rozhodnout. Ale tady si myslím, že se taky ukázala věc, kterou jsme tady v kilometrech už mnohokrát říkali, že nejenom, že Tadej Pogačar je Tadej Pogačar, ale že ten jeho tým celý, když jsou zdraví, dokud byli zdraví, ano, takže jsou prostě nejsilnější.
0: No, samozřejmě. A Tadej Pogačar potom ukázal, jak začal ty etapy vyhrávat sám pro sebe a pro ten tým. Tak v těch rozhovorech on říkal, a to se mi na tom strašně líbilo, on říkal, že samozřejmě každého baví vyhrávat. A že když bude mít šanci, protože lidé se ho ptali, když daroval tu etapu Isákovi Del Toro, tak jestli bude darovat ty etapy další, třeba svým parťákům, nebo třeba i svým soupeřům, s tím, že si je vlastně jako zaváže pro nějakou spolupráci budoucí. Takže jestli třeba daruje etapu Paulu Sexasovi, třeba na ten den Bastily, nebo něco takového, ptali se ho na to pořád dokola. A on říkal, já se omlouvám, ale já nevím, jak dlouho budu ještě moc závodit. A já chci vyhrát každou etapu, kterou budu moct. To, že jsem jí daroval tady Isákovi Del Toro, vím, proč to dělám, ten kluk si to zaslouží, je to budoucnost našeho týmu, chci mu tím pomoct, chci ho nějakým způsobem ještě víc motivovat pro další práci. A on pro mě bude dřít celou tour, tak já jsem na začátku mu chtěl něco věnovat, protože vím, že pro mě bude potom pracovat dál. Ale v podstatě potom hned přiznal, že Tadej Pogačar, že bude chtít vyhrát každou etapu, kde to půjde. A to vlastně v podstatě splnil. Ty etapy, které nevyhrál, když ho třeba přespurtoval Remco Evenepoel na pásce, tak to bylo proto, že pár kilometrů předtím hodně sil vyčerpal a ani tady Pogačar není úplně jako nesmrtelný, tak hodně sil věnoval Isákovi Del Torovi, aby ho udržel v bílém trikotu, nebo vlastně aby v té době ho do bílého dostal. A další etapu, kterou nevyhrál, tak v podstatě vždycky to byla nějaká schoda náhod a ten důvod byl jasný, protože prostě dalo se říct, je to jasné, prostě z nějakého důvodu tohle vítězství, ale nepřenechal, jakože by ho dal jako dárek.
2: Repríza pořadu Kilometry Jiřího Ježka.
1: A já když na tohle navážu, protože tady už jsem třeba i zaznamenal nějaké kritické hlasy, tady Pogačar vyhrál 5 etap na Tour, to je tak nějak ten jeho průměr z poslední doby, to asi člověka, který sleduje. Pokud je zdravotně v pořádku, tak se pohybujeme v těchhle číslech, to asi nikoho moc nemůže dopředu překvapit, ale přiznám se, že třeba pro mě pohled na Tadeje Pogačara v té předposlední 20. etapě, kdy prostě přes Galibier přejede lidí méně, než je prstů u zdravého člověka na dvou rukou a tady Pogačar potom vlastně táhne za sebou ve žlutém dresu lidi, kteří jsou v celkovém pořadí prostě 2 až 7. Tak to je pro mě něco jakoby nepochopitelného, protože jsem to jednoduše nikdy předtím ve svém životě neviděl. Aby člověk ve žlutém ten vlastně setrvalý mírný sjezd mezi Galibierem přes Latoret a směrem k Saren, když se zadem jelo do Alpe d'Huez, aby ten člověk, který vede Tour de France, aby táhl, tak to je prostě pro mě, myslím, že se na to dá koukat z různých úhlů pohledu, jak si to vnímal ty, prostě tu převahu tady je Pogačar.
0: Já tam viděl právě dvě věci, já tam v tenhle ten moment, kdy v tom údolí ještě byl jako protivítr, jo, takže on tam vlastně
1: je vždycky
0: táhnul, a to je pravda, tímhle směrem je tam vždycky protivítr, tak v tom mírném klesání, kdy on opravdu musel jet naprosto naplno, jako by jel časovku, tak táhnul za sebou vědomně vlastně všechny svoje soupeře a plus teda svého parťáka Isáka Del Tora, pro kterého to dělal, tak tam bylo vidět to, zaprvé to neskutečný sebevědomí. Fakt to neskutečný sebevědomí, že sice jedu téměř na 100%, ale vím, že když budu potřebovat, kdyby náhodou se někdo z nich ještě zbláznil a chtěl mě ohrozit, tak že tam tu rezervu mám a že ho i hned umravním. Tak tohle je na tom jako strašidelný. A to vlastně takovýhle sebevědomí podle mě neměl ani Eddy Merckx, aspoň z těch knížek, co jsem čet, z těch různých třeba videí, nebo dneska videí, tenkrát filmových záznamů, tak bylo vidět, že on byl spíš ten kanibal, že chtěl každého zničit hned, prostě ujet, jet sám, ale tady poprvé vidíme, že ten šampion si dovolí vlastně táhnout svého parťáka na úkor ještě svých nějakých třeba potenciálních rizik v tom celkovém pořadí, ve žlutém dresu. A tohle to, co udělal, tak jako to je fakt zápis do historie, takový ten emotivní, není to žádný číslo, není to žádný vítězství, ale to, co se mu podařilo, tak tenhle ten příběh, krátkej, ale jako velmi výstižnej, tak ukazuje tu dominanci Tadeje Pogačara. A to B, to je jedna věc, to sebevědomí obrovský. A to B je v podstatě pro mě úplně změna jako myšlení tady je Pogačara, že on už se cítí tak velký, že vlastně pro něj je radost pomáhat, že tu svoji sílu už neplácá jenom na to, aby vyhrával, ale že vlastně pomáhá svému týmu. A on sám říkal, že se cítil šťastný, že může pro někoho něco udělat. A bylo to úplně vlastně zvrácený, protože my jsme spočítali, při jedné večeři jsme počítali, jak dlouho, protože se říkalo, že Isák Del Toro je super domestik, vlastně tady je Pogačara na té Tour de France, že je ten, který by s ním měl zůstat nejdýl a měl by mu pomáhat těm vítězstvím, měl by mu pomáhat dostat se do žlutého a držet ten žlutý trikot. Tak my jsme spočítali, že jenom během téhle etapy tady Pogačar asi 18 minut pracoval pro Isáka Del Tora a Isák Del Toro za celou Tour de France jel před Tadejem Pogačarem na špici asi minutu 20, jo.
1: Na Tourmaletu, no.
0: Než tady řekl, hele, pro mě to je furt málo, já jedu. Tak prostě to že vlastně tady Pogačar tam jel nejenom jako líder pro celkové pořadí, ale ještě jako super domestik pro bílý trikot pro Isaka Del Toro a to je prostě, to je krásný.
1: No já už jsem ten třetí týden Tour de France taky strávil ve Francii a i když francouzsky vlastně neumím, ale tak trochu něco rozumím, tak jsem se snažil třeba i poslouchat francouzskou televizi a co tam říkali, protože experti oni mají fantastické. Laurent Jalabert, tam byl Marion Rousseau, manželka Alena, Juliana Alaphilippa, vlastně ředitelka ženské Tour de France, tak prostě ty postřehy mají skvělé a oni třeba říkali, že se jim právě zdá, že jako ten cíl vyhrát Tour de France už je tady Pogačarovi vlastně málo a že se u toho tak trošku nudí, obzvlášť tedy v té závěrečné fázi po tom nešťastném pádu Jonase Vingegaarda, kterého sám tady Pogačar litoval a já mu to upřímně věřím, že mu tam ten Jonas prostě chyběl, prostě bez něj to není zdaleka taková zábava a že prostě si k tomu vlastně pokud může, tak strašně rád přidává takové jako vedlejší úkoly k tomu a že právě pomáhat tomu mladému závodníkovi ze stejného týmu, tady je Pogačara viditelně extrémně bavilo, že mu to opravdu přinášelo radost, ať už když mu pomohl vyhrát tu druhou etapu, anebo když ho doslova dokázal prostě na tom Alpe d'Huez v té 20. etapě dovést a udržet to třetí místo. A že prostě jako jo, no, proč ne? Jen to ukazuje tu neuvěřitelnou sílu. Tady je Pogačara, která prostě byla patrná od začátku a která tentokrát byla až do úplného závěru. To by je třeba možná rozdíl oproti tomu loňsku, kde jsme se pak postupně dozvěděli, že tam byl možná nějaký zdravotní problém. On tam taky spadl v té etapě do Toulouse, bolelo ho koleno pravděpodobně a nemohl ty etapy, které chtěl vyhrát, vyhrát. A na to evidentně tedy tady Pogačar ve své hlavě není zvyklý a proto tenkrát tedy ho to nebavilo. On mluvil o tom, že je to prostě strašná šichta, což evidentně je, když musíte pořád na všechny ty rozhovory a tak. Ale vlastně letos si troufám říct, že jsme viděli minimálně stejně silného tady je Pogačara jako v tom roce 24 a znovu jsme viděli tady je Pogačara, kterého i Tour de France strašně baví. A mě právě i v souvislosti s tím, když se pak mluví o Paulu Sexasovi a dostaneme se k němu a Isaku Del Torovi a o té nastupující generaci, o tom, kdo tady za chvilku bude vyhrávat. Ano, ale prosím, nezapomínejme na to, že tady Pogačarovi je pořád 27 let a on ale opravdu nevypadá, že chce končit. A vzhledem k tomu, jak vyhrává a jak ho to baví vyhrávat a kdo by se mu divil, já kdybych měl takovéhle nohy a takhle dokázal, když chci, tak ujet všem, tak Ježíši Maria, já bych to dělal do konce života, dokud by mi to šlo, tak jako já si vážně myslím, že tohle není konečná a dlouho nebude. No,
0: no určitě ne, teď jsem čet vyjádření, že tady Pogačar je šťastný, že se dostal do té výběrné skupiny,
1: do toho klubu,
0: jako kde je Miguel Indurain, Jacques Anquetil, Bernard Hinault a Eddy Merckx. Takže jsou to vítězové pěti Tour de France, hned za ním Chris Froome, ke kterému se taky dostanem, ale on říkal, jako, že ani vlastně se mu nechce do toho šestého vítězství, že vlastně si tolik váží těch lidí, že by nejradši zůstal na té úrovni. Ale na druhou stranu říkal jediné, co mě může motivovat a že já nechci být v jednom šuplíku, nechci být zaškatulkován, já chci mít svoji vlastní jako kategorii, no tak prostě bude muset vyhrát šestkrát, sedmkrát, kde by jakoby dorovnal ty zastánce Lance Armstronga, který vyhrál sedmkrát a někteří lidé pořád tvrdí, že je to sedminásobný vítěz Tour de France, tak podle mě motivace tady Pogačara vyhrát osmkrát a jako tuhle tu diskuzi úplně uzavřít. Jo? A je toho schopný. Tady je jiná otázka, jak dlouho to bude bavit. Protože on už má všechno. On, co se týče sportovního nějakého ukojení svých vlastních ambic, naprosto. Co se týče návratu nebo investic sponzorům, fanouškům, týmovým parťákům, podle mě přeplněno, to jako překonáno veškeré očekávání. A jediný co, tak musí ho to bavit a musí samozřejmě každý rok trénovat tvrději a tvrději, protože prostě ten sportovní svět se vyvíjí. A on to sám říkal, že pořád jako hledá tu ideální verzi sama sebe a že letos je nejblíž co kdyby jako tomu ideálu, ale že má pocit, že tam ještě, jako, že to jde vylepšit. Z čehož jde teda úplně strach jeho soupeřům. Ale nezapomínáme na ty ostatní. Já když se ještě jednou vrátím k tomu Jonasu Vingegaardovi. A já jsem to říkal a spousta lidí mi to mělo jako za zlý, ale já si myslím, že pro něj, když to řeknu opravdu jako s velikou nadsázkou, prosím vás, berte mě, jakože to fakt přeháním, tak pro něj ten pád a ta zlomená klíční kost bylo vlastně vysvobozením, protože on by byl zase jenom druhý a to už byl několikrát, takže to pro něj určitě nebylo nějaký cíl. A v podstatě ta frustrace, která na něm byla vidět každou etapou, která se blížila k tomu jeho pádu, byl frustrovanější a frustrovanější v cíli. A když jsem ho viděl, tak dřív za to druhé místo byl rád, pogratuloval si s Tadejem a tentokrát už byl prostě zlomený psychicky, podle mě unavený z toho Gira a prostě myslím si, že tohle pro něj jako tak vlastně skončilo to, ta tour asi... Nechci říct nejlepší možnou variantou, ale jakože to bylo pro něj vysvobození. O to víc, zase jako, když se vrátím k Remco Evenpoolovi, tak o to víc jako bylo vidět, jak si užívá Remco Evenpool tu pozici prvního člověka na Tour de France, když odpočítáme tady Pogačara jako mimozemšťana. Tak ten zaprvé měl radost, že ta systémová příprava bez těch závodů, že jako se ukázala, že na tom je nejlíp, co kdy byl vlastně v etapových závodech. Časovku, kterou zajel neskutečně. Já jsem byl na trati a viděl jsem ho na nějakých 5 kilometrů před cílem projíždět. Tyjo, tam byla vidět zaprvé obrovská síla a za druhé strašná radost z té jízdy. Něco jako jsme viděli my dva Karle v Paříži na olympiádě. Takže to byl ten Remco, jakého ho vždycky chtěli mít, pokud teda se říkalo, že Remco bude vyhrávat 3 týdenní etapáky. A Remco sám říká, že má šanci vyhrát Tour de France jenom v případě, že nebude startovat Tadej Pogačar. Což jako je taková jako na jednu stranu přiznání té dominance Tadeje a na druhé straně jako, že cítí, že prostě už lepší být nemůže, že dělá maximum. Jo. A to je jako hrozně hezký a to co mi strašně líbí.
2: Repríza pořadu Kilometry Jiřího Ježka.
0: No a teď, když skočíme k těm dalším, ať to je Isaac Del Toro, kterého Tadej chtěl mít na tom Champs-Élysées, na tom stupínku vítězů s ním. Jo. To bylo strašně vidět. A to je hrozně hezký. Za druhé vyhrál bílý trikot. Ale potom, takže o něm už jsme mluvili, ale ta dvojice Francouzů, Paul Sexas a Lenny Martinez, jako mě se ty kluci strašně líbili. Paula Sexasa jsem měl možnost s ním jednou o volném dnu mluvit. Dělali jsme mu, on teda nepije kafe, tak jsme mu dělali nějaké čá.
1: To jsem se taky dozvěděl. A prej ale bere, promiň, že ti do toho skáču, prej ale občas na ty těžké etapy si bere ty gely s kofeinem a prej ho to strašně nastřelí, jak vůbec na to není zvyklý z kávy.
0: Jo. Ne, a to je hrozně vidět, jak dneska se ta strava řeší. Já jsem třeba jako byl hrozně překvapený, jak ti závodníci řeší i opravdu počty gelů. Počty gramů sacharidů v těch gelech, že je mají odstupňované, do toho započítávají, jak moc sladký je ten jonťák. A už si třeba ani nedají jako za odměnu třeba v autobuse kolu, protože by jim to nabouralo ten počet těch sacharidů na celý den. A jak je to strašně sofistikované. Měl jsem možnost mluvit s kuchaři týmu Alpecin a Premier Tech. A oni to fakt takhle mají. Každý ten závodník má svoji vlastní systémovou řadu jídla na celý den. A oni jsou už ti závodníci tak jako na tom ujetí, že si fakt nedají ani tu kolu, protože by to byl cukr navíc a už by jim to rozhodilo ten systém. Takže oni opravdu, dneska je ta cyklistika a proto může být letos třeba nejrychlejší Tour de France historii. I přes ty dopingové skandály kdysi v minulosti. Tak přesto je to díky té stravě, díky technice, aerodynamice, všemu, tak to byla prostě nejrychlejší Tour de France historii. Takže i tohle, to se mi na tom líbí, že ti mladí kluci to takhle berou. A přesně na tom Paulu Sexasovi bylo vidět, jak prostě, jo, já kafe moc nepiju, ale ten kofein jako potřebuju, tak si ho dám občas v těch gelech a o to víc mi funguje. Dřív to bylo, že cyklisti si dávali, já jsem si dával 12 espres za den, abych vůbec mohl fungovat. Ale dneska oni k tomu přistupují jinak. Takže Paul Sexas, ještě se mi strašně líbil, jak byl uvolněný. My jsme tady řešili i v kilometrech před Tour de France, jaký na něj musí být tlak, jak ho to může zabít vlastně ten tlak, stejně jako zabil Roména Bardeta, stejně jako zabil Thibauta Pinota. Tak Paul Sexas, tyjo, naprosto uvolněný kluk, vůbec se nic nepřipouštěl. Skvělá angličtina, takže taky posun, jako u Francouze. Jo. Lenny Martinez, když skočím k němu, tak není taková hvězda jako Paul Sexas, ale líbil se mi, jak prostě tichou prací se dostal vlastně v tom bílém trikotu na třetí místo a když se podívám, tak v celkovém pořadí pátý, tak být pátý na Tour de France, ježišmarja. A celou dobu tam byl s ním jeho tatínek, Miguel Martinez, vlastně olympijský vítěz na horských kolech a závodník, který jezdil strašně rád do Prahy na ten takový exibiční závod, který tady byl na Pražské schody na Hrad. A když jsem se ptal, téměř každý den jsem se Miguela Martineze ptal, co Lenny, protože jsem častokrát tipoval ho na vítězství v etapě. A on říkal, no dneska Jiri, dívej se, dneska do toho chce jít. A zase mu to nevyšlo, jo, zase o kousek. Tenkrát v té etapě, kdy už to vypadalo, že tu etapu vyhraje, najednou se kolem něj prodral žlutý expres tady Pogačar a jak tam Lenny Martinez mlátil do těch řidí, tak říkal, tak já už jsem se těšil, že to jednou vyjde a zase ne. Tak líbilo se mi, že Miguel Martinez mi ukazoval fotku z Pražských schodů, kde má Lennyho asi v roce a půl na řidítkách, tak dneska ten kluk pátý na Tour de France. Jo. Tak to jsou příběhy a zase jako skvělej Francouz a jako to dělá tu Tour de France pořád, to třeba i nutí ty francouzské diváky se na to dívat, i když jako dlouho už tu Tour nevyhráli, tak teď mají vlastně nejblíž svoje hrdiny tomu žlutému trikotu. Čtvrté a páté místo Paula Sexase a Lenny Martineze. To je jenom jako nabídka na další ročníky pro francouzské diváky, ale těch diváků tam z celého světa, o tom se taky asi budeme bavit.
1: Dostaneme se k tomu za chviličku. Já se tě chci teď ještě zeptat na jedno jméno, které už padlo dvakrát, a to je Chris Froome. Ty jsi s ním taky strávil dost času, protože on byl vlastně v rámci té stejné firmy s tebou pracovně na Tour de France. A já vím, že jsem se tě vlastně na něj ptal ještě tady, když jsem byl ve studiu, asi už to bylo po tom Tourmaletu. A ptal jsem se tě, co on třeba říká na to, jak se ta cyklistika změnila, protože to byla klasicky etapa, která v té éře týmu Sky by prostě vypadala úplně jinak, než jaký teď jelo UAE na Tadeje Pogačara a taky to dopadlo s jiným výsledkem, než by se, kdyby se jelo na Chrise Froome. A i když on tedy, komu čest tomu čest, v té závěrečné fázi kariéry taky tam měl třeba nádherný asi 80-kilometrový únik někde na Giro. Ale jak si tu současnou cyklistiku a tu současnou Tour užívá a užíval Chris Froome, čtyřnásobný vítěz závodu?
0: No, já jsem měl vlastně a říkal jsem mu to na konci, když jsme se loučili, že to pro mě byla fakt obrovská čest strávit s ním vlastně měsíc dennodenního kontaktu od rána do večera, protože on se stal vlastně hlavním ambasadorem toho našeho hospitality programu. Měli jsme tam ještě další VIP řidiče, se mnou řídil ty auta ještě Pedro Orio, skvělý španělský sprinter, a měli jsme tam belgické závodníky, kteří vyhrávali třeba klasiky a tak dále v minulosti. Ale ten Chris Froome dodal po asi 8 letech, co tuhle tu práci dělal Andy Schleck, a Andy Schleck se stává vlastně od letoška novým ředitelem týmu Lidl Trek, tak vlastně tím, že jsme najali a dokázali jsme najmout vlastně jako hlavního ambasadora Chrise Froomea, tak to byl, jako, když to řeknu úplně vulgárně, to byl kauf normálně, jako kauf století pro nás, protože neskutečně vstřícný kluk na to, co dokázal, čtyřnásobný vítěz Tour de France, vítěz Gira, dvou etap na Vuelte, teda dvou ročníků Vuelty, 7 vlastně Grand Tour, a na to, co dokázal, jo, každý ráno pumpoval kola našim hostům, jo, když bylo potřeba snížit sedlovku, tak prostě vyndal imbusy. Ale zároveň...
1: To bych asi nepřežil, ani jako třeba, víš, jak jsi říkal, ten pár, co vyhrál to jako v soutěži, tak představa, že tam dorazím na jeden den na Tour de France a čtyřnásobný šampion toho závodu mi upravuje výšku sedla, tak to by asi se propadl hambu.
0: No, ale tam je vidět jako ta vstřícnost, že čím víc toho člověk v životě dosáhne, tak tím se chová normálnějc a normálnějc. Jo. A bylo hrozně hezký, že když jsme třeba šli s Chrisem mezi fanoušky a on si nasadil takovou tu ten klobouček na hlavu, aby ho nikdo nepoznal, tak prostě lidi si tam fotili nějakého 170. závodníka v celkovém pořadí, prosili ho o selfiečko a vedle nich stál Chris Froome a jenom se tak jako usmíval. Do té chvíle, než si ho někdo všimnul, a pak jsem ho musel odtáhnout, pak jsem říkal, hele Chrisi, musíme jít, jo, pardon, takže jsem ho občas musel zachránit, ale strašně hodnej kluk, neskutečně jako i charismatický v tom, že každý večer vlastně jsme rozebírali tu etapu a ty jeho postřehy, jako tam je vidět, že jako Tour de France nemůže vyhrát někdo, kdo o té cyklistice nedokáže přemýšlet. Jo. A on jako neskutečně rozebíral ty etapy, sám říkal, že vůbec nechápe jako tu pozici tady Pogačara, že jako ta cyklistika musí být úplně někde jinde, když se tady někdo takhle zjeví. A zase na druhou stranu, jako bylo tam hrozně postřehů, který by pak jako nějakým způsobem ukazovali, že to, co se děje na té Tour de France, tak je vlastně logický. Hmm. A mě by to třeba nenapadlo, protože nikdy takhle vysoko v té profesionální cyklistice jsem se nepohyboval a samozřejmě logicky jsem nikdy nebyl v pozici, že bych třeba vyhrával tu Tour de France. A rozebírali jsme ty kroky. O některých jsme říkali, že nechápem, jak to dokážou, ale jako dokázali. A o některých zase říkal, že prostě něco podobného řešili v tom týmu Sky, protože ta dominance týmu Sky v jeho době byla vlastně stejná jako UAE Emirates. A jsem fakt strašně vděčný, mě to jako obrovsky zase jako nastřelilo tu chuť do té cyklistiky, protože častokrát tady mluvím o tom, že třeba to běhání pro mě začínalo být poslední dobou zajímavější, ale tenhle ten zážitek z té Tour de France mě se vrátil jako do hry a jsem pochopil, že ta cyklistika je to samozřejmě, čím žiju a právě i díky tomu Chrisi Froomeovi, takže díky a těším se na další ročník.
2: Repríza pořadu Kilometry Jiřího Ješka.
1: Tak si přiznejme, že tě to možná taky nakoplo, protože jsi vlastně byl na největším cyklistickém závodě na světě, byl jsi na něm od začátku do konce a ještě jako to tak klidně můžeme říct, vlastně si jeho součástí, protože ty jsi v té karavaně a prostě se pohybuješ vlastně v rámci té celé akce toho celého cirkusu. Když to takhle s nadsázkou nazvu, tak oslý můstek na další velké téma, protože tím pádem si projel vlastně celou tu Francii s tím závodem a to jsou diváci, fanoušci, protože pro ty cyklistika je opravdu výjimečná, pořád zůstává sportem, který je prostě zdarma. Máte to jednoduché, když investujete svůj čas a dostanete se na nějaké místo po trati, tak tam prostě stojíte a oni kolem vás projedou. To, že oni potom třeba jedou 70, když stojíte ve sjezdu, tak to je v zásadě vaše chyba, že je nevidíte, ale je to jenom šmouha. Tak já jsem se ve středu ptal Pavla Bittnera na to, kde se mu to líbilo i třeba stran té divácké podpory nejvíc, tak se teď chci zeptat tebe. Nebudu prozrazovat, co říkal Pavel, ale co ti utkvělo v paměti?
0: No, mě samozřejmě den dobytí Bastily, to je vždycky nádhera a to je prezentace francouzské hrdosti, ale takové té krásné hrdosti. Jo. A to bylo moc příjemný, ale potom mě překvapilo den vlastně po dobytí Bastily, což bylo myslím, že úterý a ve středu, kdy je už normálně běžný pracovní den, tak to vypadalo vlastně pořád stejně, jakoby setrvačností ty lidi vlastně udělali stejnou atmosféru a to byla úplně běžná nudná etapa někde uprostřed Francie, vlastně taková někde kolem Loary a jako ta atmosféra byla úžasná a tam jsem si uvědomil, co pro ty Francouze ta Tour de France znamená. Bylo také hezké, že na téhle etapě já jsem potkal svoji ex-přítelkyni, se kterou jsem dlouho chodil, když jsem byl mladý a ona dneska žije ve Francii, má děti, které se tam narodily a vlastně už je to francouzská. A jí, kterou cyklistika vůbec nezajímá, tak jsem jí pozval na tu jednu etapu, aspoň na start. A vlastně bylo vidět, jaký to baví, jaký to pohltilo. A takže zdravím Katku na dálku a mám radost, že jsem vlastně pochopil, že vlastně pro každýho tenhle ten závod je neskutečným zážitkem. A hrozně hezký bylo, měli jsme tam jako hosta Tomáše Třeštíka, významného fotografa, pořád mladýho kluka, ale jako známýho fotografa tady z České republiky. A on mi řekl v autě zajímavou myšlenku. Říkal, vlastně já vidím, jak je to demokratický sport, že vlastně k té trati může přijít každý, že to je vlastně zadarmo, není tam žádná vlastně bariéra, i co se týče kontaktu, což je někdy až scary, v těch, je to někdy jako já se bojím za ty závodníky na Alpe d'Huez a na těchhle těch kopcích, na těch etapách, ale mě třeba se strašně líbily Vogézy jako atmosférou. Ty kopce Ballon d'Alsace, Grand Ballon, neskutečný. Možná je to tím, že je to blízko Německa, že tam zase přijedou, jako je to dobře dostupný po dálnici, i třeba z Belgie a tak dále, takže tam byla úžasná atmosféra. Na to, jaký má teď jsem to chtěl říct prostě, ale jaký má zákoutí má té Francie, se to jede, tak jak ty cesty jsou úzký nahoru, dolů, teď ještě byl problém s tím horkem, že tam tekl asfalt, jo, nebezpečný. I takový technik, jako Tom Pidcock, tam spadnul, tak to byl zážitek. A když ještě od těch diváků odhlídnu, tak pro mě vlastně celá ta Tour de France byla nádherná v tom, že, a říká se to vždycky, že to je vlastně cestopis po Francii. A tentokrát i s tím Španělskem, s těmi Pyrenejemi a vůbec s tou kulisou toho severního Katalánska, tak opravdu jako tohleto láká ty lidi na to kolo. Spousta těch fanoušků tam přijede právě s kolem, za ten kemper tam zaparkuje. Ty jsi tam vlastně byl díky tomu závodu Top de Tour de France, co je ještě další důvod, proč tam ty lidi jezdí, že si můžou tu nejtěžší etapu vychutnat. K tomu se asi dostaneme až příští týden, protože myslím si, že ta Tour de France nám vydrží ještě na jeden díl. Ale když teda se bavíme o těch fanoušcích, tak fakt souhlasím s tím Tomášem Třeštíkem, že to je opravdu neskutečně demokratický sport. I co se týče vlastně toho přístupu k té cyklistice u těch dětí a začínajících závodníků, že to je vlastně jako strašně nízkoprahový, že většina těch klubů, a já to vidím i tady v Čechách, ty kluby, ty kola jsou schopný dětem půjčit, to znamená, že ta maminka se rozhodne, jo, dobře, zkusím dát kluka na cyklistiku, a vlastně to tolik nestojí, jo. A proto vždycky ten sport byl jako hodně jako chudinský, dělnický, ty závodníci fakt byli schopní dřít, protože pocházeli z dělnických rodin. A dneska pořád je ta cyklistika strašná otročina. A i ten Tadej Pogačar, sice je to takováhle dominance, ale on třeba porově na té etapě, která mu nechutná. A říkal to i Chris Froome, že pro něj nejhorší byly ty transportní etapy, kde člověk nemůže nic jako vyhrát. Může to jedním pádem jako přijít o tu Tour de France, protože někde najede na nějaký odhozený bidon. A vlastně jede se, to jsou závodníci, kteří jsou spíš jako do kopců. A teď se jede 60 po té rovině dneska. A ty vrchaři tam samozřejmě trpějí, i když jsou jako chráněný těma svýma domestikama. A já jsem viděl tady jedinkrát unavenýho, a byla to právě jedna z těchto těch transportních etap. A říkal jsem si, večer jsem se ptal Chrise Froomea, jak to cítil on, a on říkal, já když byla etapa třeba ta královská přes Galibier, Col de la Croix de Fer, ta dvacítka s cílem na Alpe d'Huez, tak já jsem se na ní těšil, protože to je můj terén. To je místo, kde já jsem ochotnej a schopnej podat svůj nejlepší výkon, ale ty rovinaté etapy, to je prostě, tam člověk trpí. A to jsou zase etapy, na který se těší sprinteři, na který se těší závodníci jako Matthew Van Der Poel, který mimochodem oslí můstek, ano. Matthew Van Der Poel, to, co předvedl v té poslední etapě na Champs-Élysées přes Montmartre. S Tadejem Pogačarem opět.
1: Jak jinak?
0: Tak tahle ta dvojice jako vesmírných závodníků, tak to, co předvedl Matthew Van Der Poel, jak v té etapě, kterou vyhrál v půlce Tour de France, tak v té etapě, kterou vyhrál v té poslední, tak jako klobouk dolů. Neskutečný, co ten člověk je ze sebe schopný vyždímat. On je nějaký vlámský, nebo prostě pořekadlo v cyklistice, že tohle je výkon, který jde až jako spod nechtu u palce, u nohy. Jo. Ale já si myslím, že to šlo ještě od někaj dál, protože tohle to, co předvedl, kde vyčerpal za sebe úplně maximum, tak to se fakt jako, to byla podívaná hodná právě zakončení týhletý výjimečně nádherný Tour de France.
1: Vzpomínky nám stal 2019, Matěje Van Der Poel nejenom, že je nejsilnější, ale ještě ze sebe prostě absolutně nepochopitelně dokáže dostat, jo, do poslední kapičky 100% té energie, kterou má. Jirko, tak asi ten Montmartre tam zůstává, ne? Já myslím, že tohle se asi nedá zrušit.
0: To by byla strašná škoda. A jako mně se na tom líbí, že to mají rádi i ti závodníci. Ta atmosféra je tam úplně stejná, jak na Alpe d'Huez, ale je to kultivovanější. jako kdo tam jednou byl, ať na tom Alpe d'Huez, anebo na tom Montmartre, a slyší, jak, já nevím, 10 000 lidí zpívá jednu písničku, skáčou do rytmu, nejdřív doprava, pak doleva, je to prostě, z toho mám husí kůže ještě teď, když se na to vzpomenu. Samozřejmě pak jsou tam ty zážitky, kdy jsme jeli autem na těch stoupáních, ať v těch Vogézách, nebo na Alpe d'Huez, a ti fanoušci vám to auto málem otočí na střechu, lezou vám po střeše, po haupně, stříkají vám do, pokud zapomenete jako já zavřít okýnko, tak já jsem přijel do cíle a měl jsem na sobě pivo, víno, v klíně hranolky, celý zlitý od hlavy jak patě vodou, protože letos byla nějaká novinka, že byly stříkací pistole, takže jsem dostal několikrát zásah, ale to je ta atmosféra, to je prostě to krásný, a je to ten důvod, proč ty lidi jsou tam tak dlouho dopředu, oni to mají prostě jako nekonečnou party.
2: Repríza pořadu Kilometry Jiřího Ježka.
1: Zmínili jsme to, co zmiňoval Pavel Bittner, zmínili jsme ty tři místa, Vogézy, Paříž a tedy Alpe d'Huez. Já na chviličku se u Alpe d'Huez zastavím, protože tam jsem na ty dvě etapy, které tam končily, byl já, hodně mě právě rozesmáli francouzští komentátoři v televizi. Víš, jak říkali, možná to potom ono to proniklo ven, víš, jak říkali, tady je Pogačarovi na tom kopci, Pacman, takový ten žlutý, co žere ty kuličky prostě, protože on vlastně začínal dole a měl prostě nějaké 3,5 minuty na jako neuvěřitelně kvalitní únik, který tam byl, a oni prostě tohle použili a mě to úplně jako sundalo, protože mi to přišlo, že to strašlivě sedí, a tady Pogačar za těch 35 minut prostě jako ten Pacman dokázal prostě sežrat úplně všechno, co před ním bylo. A já jsem vlastně byl mezi skupinkou řeckých fanoušků a amerických fanoušků. S Američany jsme mimochodem probrali především to, že právě to, co říkal Tomáš Třeštík, že jak je možné, že tohle je zadarmo, že to by prostě v Americe absolutně nebylo možné, ještě v době, kdy se tam konal světový šampionát a řešilo se, kolik tisíc dolarů prostě stály lístky na to vyřazovací část vlastně toho turnaje. Zatímco tady, jak ty si říkal, kdo přijde, ten přijde, kdo vidí, ten vidí. A prostě tohle byla vlastně jedna z těch věcí, které asi tady Pogačar možná měl napsané v zápisníčku, že tenhle ten kopec chce vyhrát, i když potom tvrdil, že vůbec neví, kolik to měl ten rekord Marka Pantányho, tak ten rekord tedy padl. A zároveň jsme se bavili o tom, že tam bylo prostě tak strašně moc lidí, že je otázka, jestli to takhle může vůbec pokračovat dál. Oni se tam přidávají ty bariéry, ale přeci jenom došlo tam k jednomu hodně ošklivému incidentu. Doplatil na to absolutně ne svojí vinou Rubio, pro kterého skončila Tour de France, což je prostě šílené. On, ten člověk vůbec za nic nemohl. A je to prostě otázka, jestli se tohle nějakým způsobem dá vyřešit, a nebo jestli se bude muset třeba přistoupit k tomu, že by ty bariéry musely být všude, nebo že by se nějak omezilo prostě počet lidí. Už takhle byla vlastně omezena doprava, to už jako den a půl před etapou tou první se zabránilo tomu, aby tam přijížděly další auta, protože i když Alpe d'Huez není malé alpské městečko, tak pořád je to alpské městečko. A když se na ten kopec, na těch 21 zatáček chce postavit několik set tisíc lidí, tak prostě všichni nemůžou přijet autem. No,
0: nebyl tam milion, jako kdysi byl rekord na Alpe d'Huez, ale prý právě díky i těm nějakým restrikcím 600 tisíc, tak to je prostě šílený, a bohužel to, co se stalo Rubiovi, to, že prostě před ním zabrzdilo auto, tak to se prostě jako asi musí stát na takovýmhle, v takovýmhle davu a v tom počtu těch krizových situací, kterých i já, který jsem tam jel 2 hodiny před závodem, tak jsem měl, kdy prostě jsem měl pocit, že jsem přejel asi 50 lidem špičky a prsty jako u nohou, protože prostě ty lidi nemají půd sebe záchovy. Ale co na tom je vlastně fantastickýho, že tam nikdo se na nikoho nezlobí, není tam žádná animozita, jak mezi fanoušky, tak třeba mezi policií a těmi fanoušky, protože když už tam policie zasáhne, tak zasahuje spíš jako z důvodu, že chtějí chránit ty lidi, kteří jsou třeba podnapilí, a protože kdyby někdo spadnul pod to auto, a i když tam to auto jede prostě pomalu, tak by to bylo těžký zranění. Takže tohle se mi na tom líbí, ale jako je to do budoucna se to nějak asi bude muset řešit, protože ty lidi jsou jakoby vynalézavější v těch různých sebeprezentačních jako projevech, to, že jsem tam viděl úplně nahé chlapy, ženy oblečené prostě zase naopak jako do kožichů, měli na sobě přeskáče, viděl jsem někoho s lyžema, prostě šílený věci, zvířata, jurský park, já nevím.
1: Já mám rád takovou oblíbenou dvojici nafukovacích jednorožců. Ty mám rád, jo. Ti evidentně cestují z celou tour a ty mám zase moc rád já.
0: Já jsem viděl spoustu fanoušků, který jsem viděl vlastně každý den, stejně jako samozřejmě slavného fanouška Didiho Senfta, toho čerta, toho ďábla Tour de France, tak také. Ten už je tak dokonce sofistikovaný, že má svůj instagramový profil, kde každý den ukáže, kde je, aby si ho lidi mohli najít. Prostě těch příběhů je tam strašně moc. Neměli jsme čas dneska. Trošku mě to teď mrzí, že jsme neprobrali české závodníky, ale budeme se jim věnovat za týden, protože ta práce, kterou tam odvedl Matyáš Vacek, to byl pro mě jeden z největších highlightů té Tour de France. To, jak pomohl Matsi Pedersenovi. A oba dva. I to, že Mats Pedersen ten zelený trikot nejlepšího sportéra vybojoval. A způsobem, jakým mu Matyáš Vacek k němu pomohl, neskutečný, a to fakt jako to chci probrat příští týden. A stejně tak hrdinství Pavla Bittnera po tom, co se rozsekal v 70-kilometrové rychlosti, přišel jako to, o kolik přišel kůže a hlavně třeba na dlani, o kterou se pak druhou půlku Tour de France musel opírat o řidítka, jako fakt hrdinství. A to, co předváděl třetí Čech, třetí do party Jakub Otruba v těch dvou únicích dne. A to, jak všichni tři byli pozitivní od první etapy do poslední, každý den, kdy jsem měl možnost s jedním z nich mluvit, tak jako já z nich mám tak strašně radost, jakou máme generaci závodníků, že určitě tomu budeme věnovat příští kilometry.
1: Mohli bychom tady o Tour de France mluvit hodiny, tak se moc omlouváme za to, jestli jsme neprobrali zrovna tu stránku, na kterou jste se třeba těšili. Pokusíme se to napravit v následujících týdnech.
0: A příští týden určitě dáme prostor i vám, posluchačům, abyste nám zavolali třeba nějakou otázku.
1: Takové byly dnešní kilometry Jiřího Ješka, znovu s Jiřím Ješkem ve studiu tady na Vinohradské 12. Já jsem za to strašně rád. Jirko, moc děkujeme a těšíme se.
0: Karle, děkuju, krásný den.

0: Asi ho znáte jako Jardu Kužela ze seriálu Okresní přebor.
1: Ale už přes 5 let je také jedním z moderátorů radiožurnálu Sport.
2: David Novotný na place a se mnou na mým place a já se na tom moc těším, je Pepa Jindříšek. Ahoj Pepíku.
3: Ahoj, ahoj.
4: Tereza Zimovianová, která se věnuje triatlonu. Ahoj Terezo.
5: Čau.
2: David Dvořák, bojovník MMA.
6: Ahoj.
1: Pořad na place s Davidem Novotným, to jsou rozhovory s osobnostmi z různých sportů.
0: Jedno mají ale společné, pohodovou atmosféru.
7: Těch 70% těch jako vlastně zážitků bylo spíš nepěkných, bolavých, že jo? A teď si říkáš, v ten daný moment si říkáš, no co já tady dělám, jako, já jsem si za to zaplatil, že jo?
2: Já chci kamna,
7: přesně, kamna, kávička, pohoda, kožíšek, přesně.
8: Tam mám hodně co zlepšovat.
2: Jako fakt hodně, jako jo?
8: Jako hodně.
2: To smrdí devítkou teda někde, jako když se hodně zlepšíš v každé disciplíně, tak 9000, čau.
8: Ještě asi ne.
2: Vy jste tam zlobili?
9: No my jsme
2: tam
9: zlobinkali. My jsme tam trošku jenom, jsme tam blbli, no. Prostě jak byla pauza, tak jsme letěli do Prátru.
2: A... No a co tam, jako větrat ruský kolo a nebo popadnout džber a prostě.
9: Ne, no tak nějaký pivo jsme si tam dali a pak pochopitelně ty atrakce všechny do toho a ty horský dráhy a nebylo nám úplně dobře s toho.
2: Jo, takhle.
10: Nás bylo hodně a maminka chodila do práce, takže vlastně nás museli hlídat. Dostě. Pokud chceš jít ven, tak jsem Pepička.
2: Musíš Pepička přibalit do baťohu.
10: Takže mě pak přivázala někdy ke stromu, já si srandu.
2: To jasně.
10: A šel to. A nejhorší bylo, když vlastně on chtěl se svojí partou jet do Železného Brodu na koupaliště.
2: A musel zjít Pepičku.
10: Musel.
1: Herec David Novotný je na place ve středu dopoledne od 10 do 11 hodin, kdy se jeho pořad střídá s rozhovory olympijské vítězky v běhu na lyžích Kateřiny Neumannové a grandslamové šampionky v tenisu Andreje Sestiny Hlaváčkové.
0: Poslouchej Sport. Radiožurnál Sport.
11: Je přesně půlnoc. Radiožurnál přináší hlavní zprávy.
12: Ministerstvo zdravotnictví se dohodlo s pojišťovnami a lékárníky na řešení nedostatku léku Tamoxifen pro onkologické pacientky. Konkrétní postup zatím tají. Maďarsko kvůli vysychajícímu Dunaji odstavuje jedinou jadernou elektrárnu v zemi. Fotbalisté Sparty porazili v Šancelize Zlín 3-1 a dnes bude oblačno i zataženo, místy s přeháňkami nebo bouřkami, teploty do 32, na východě Moravy a Slezska až do 36 stupňů. Je sobota 1. srpna. U poslechu hlavní zpráv vás vítá Monika Chmilová.
0: Radiožurnál Zprávy. Víme, co se děje.
12: Situace s nedostatkem léku Tamoxifen pro onkologické pacientky se zlepší, řekl to viceprezident lékárnické komory Martin Kopecký po jednání na ministerstvu zdravotnictví. Resort se v pátek dohodl se zástupci lékárníků a pojišťoven na řešení problému. Konkrétní postup ale nepřiblížil.
13: Prezident Svazu zdravotních pojišťoven Martin Balada Radiožurnálu potvrdil, že pojišťovny s ministerstvem zdravotnictví a Státním ústavem pro kontrolu léčiv řešili, jak lék pro české pacientky zajistit.
14: Je to tedy nástroj zvláštního léčebného programu, kdy ministerstvo vydá příslušné rozhodnutí, které vlastně usnadní cestu, jak ten lék dostat do České republiky.
13: Víc zatím ministerstvo, pojišťovny ani lékárníci nechtěli říct. Ministerstvo zdravotnictví ale podle mluvčí Nadi Chatové jedná o dalších dodávkách léku.
15: Současně připravujeme řešení, které zajistí dostupnost hrazeného přípravku co nejdříve a pro co největší počet pacientek.
13: Ministr zdravotnictví Adam Vojtěch za ANO řekl, že by měl být Tamoxifen v některých lékárnách v malém množství dostupný. Jan Duchoslav, Radiožurnál.
12: Známý autobozár Štěpánek Auto přestal platit své závazky. Od klientů si půjčil přes 500 000 000 korun. Štěpánek ale firmu prodal a je v zahraničí. Případ už vyšetřuje policie.
16: Čekala jsem, že mi peníze budou vyplacené ke konci dubna, to se nestalo.
17: Říká paní Radka z Kladenska.
16: A zjistila jsem, že vlastně areál je prodaný, zaměstnanci tam nejsou.
17: Bývalý majitel Štěpánek ještě na začátku července klientku ujišťoval, že se vše splatí. Poté se ale odmlčel a je v zahraničí. Radiožurnálu nakonec Petr Štěpánek na dotazy odpověděl. Řekl, že se autobazar po 24 letech rozhodl prodat, aby se věnoval biznesu s úložními boxy ve firmě Y-Box 24. Mnoho investorů nevěří, že se peněz dočkají a podali trestní oznámení, říká mluvčí středočeské policie Vlasta Suchánková.
18: Případem se zabýváme, konkrétně řeší krajští policisté z odboru hospodářské kriminality.
17: Podle právníků by investoři teď neměli pasivně čekat a doufat, že firma nakonec zaplatí. A přesně to už se také děje. Skupina držitelů dluhopisů se spojila s advokátní kanceláří, která má vymáhat pohledávky a podat hromadnou žalobu. Tomáš Jeník, Radiožurnál.
12: Rodiče klientů ostravského domova Mikasa dostali v pátek výpověď ze zařízení. Organizace tvrdí, že nemá peníze na provoz služby do konce roku. Mikasa letos dostala od hejtmanství méně peněz, než žádala. Domov je jediný svého druhu v Moravskoslezském kraji. Stará se o lidi s těžkým autismem a náročným chováním.
3: Já jsem to nepodepsala, on musí zůstat tady.
5: Gabriela Kořenková má syna v domově přes 2 roky. Organizace propouští všechny klienty. Podle ředitele Michala Panáčka chybí na provoz 3,5 milionu korun.
6: Rozpočet jsme připravovali v minulém roce. Dostali jsme vyhodnocení, že je to v pořádku i v rámci toho navýšení.
5: Hejtmanství letos dostalo od ministerstva méně peněz na sociální služby. Má to dopad na poskytovatele, říká náměstek hejtmana Stanislav Kopecký za ANO.
19: Nemůžeme upřednostnit jednu službu před druhou.
5: O dalších dotacích pro Mikasu bude rozhodovat kraj i město Ostrava v září. Z Ostravy Natálie Janišková, Radiožurnál.
12: Policie obvinila zaměstnance brněnské pobočky České národní banky z krádeže. Muž měl instituci sofistikovaným způsobem připravit o desítky milionů korun. Na podezřelé transakce upozornil finanční analytický úřad. Kriminalisté uvedli, že se jim díky spolupráci s bankou podařilo prokázat, že muž Českou národní banku okrádal obcházením interních pravidel. Obviněný s vyšetřovateli spolupracuje a policie se snaží ukradené finance získat zpět. Podle mluvčí Národní banky Petr Vlčkové případ nemá dopad na běžné fungování peněžního ústavu.
20: Česká národní banka přijala opatření k ochraně majetku a bankovní rada zároveň rozhodla o zahájení mimořádného interního auditu. Jehož cílem je prověřit všechny okolnosti případu a posoudit účinnost nastavených kontrolních mechanismů.
12: Podle policie pracoval zadržený muž v bankovním sektoru dlouho. Ze španělského města Ceuta na severu Afriky úřady vrátily zpátky do Maroka téměř všech 50 tisíc migrantů, kteří tam dorazili za jediný den, informovala o tom španělská vláda, podle které se většina z nich vracela dobrovolně. Při pokusu přeplavat na kontinentální území téměř 60 lidí zemřelo. Někteří migranti popsali, že se k cestě do španělského města rozhodli ve čtvrtek. Právě tehdy údajně dostali přes telefon na sociální sítě informaci, že je hranice bez omezení otevřená. Španělskou exklávu v pátek navštívil premiér Pedro Sanchez, který ze současné migrační krize obvinil pašerácké mafie. Zároveň slíbil lepší ochranu hranic u Ceuty. Maďarsko kvůli vysychajícímu Dunaji začalo odstavovat jadernou elektrárnu Paks. Ta teď funguje na poloviční výkon. V následujících dnech by se ale podle premiéra Pétera Maďara mohl její provoz úplně zastavit. Vláda už vyzvala velké odběratele, aby energii šetřili.
21: Paks je jedinou maďarskou jadernou elektrárnou a pokrývá zhruba polovinu domácí výroby elektřiny. Už minulý měsíc musela kvůli suchům snížit výkon. Situace je pro Maďarsko mimořádně vážná, řekl Radiožurnálu odborník na energetiku Andrej Žiárovský.
22: A když ten Paks pracuje, tak oni jsou 25-28% v deficitě. Takže po chvíli, když jim odjde i Paks, tak fakticky oni budou záviset skutečně o to, jak jich podržíme my okolité kraje. Respektive celá Evropa.
21: Situaci může zhoršit i očekávané zvýšení spotřeby elektřiny kvůli vlně veder v nejbližších dnech. Bára Vránová, Radiožurnál.
12: Týden po teroristickém útoku v Berlíně bude v Německu další průvod hrdosti. V Hamburku dnes očekávají až 250 000 lidí na shromáždění, které má oslavovat rovná práva a pestrost a stavět se proti diskriminaci a útlaku. Policie po minulém týdnu zpřísnila bezpečnostní opatření.
23: Počet policistů, kteří budou na bezpečnost demonstrace dohlížet, se zdvojnásobí, řekl severoněmeckému rozhlasu prezident hamburské policie Falk Schnabel. Organizátoři tvrdí, že se útokem z minulého týdne nenechají zastrašit. Odpovědí na strach a nenávist je podle nich solidarita a to, že budou vidět v ulicích města. K demonstraci se přihlásilo na 150 různých organizací, což je historický rekord. Vozů bude naopak v letošním průvodu výrazně méně. Vozy obvykle vypravovali velcí sponzoři, kteří podle organizátorů mají hlouběji do kapsy kvůli hospodářské krizi. Z Hamburku Tomáš Havlín, Radiožurnál.
12: Sport. Fotbalisté Sparty v předehrávce druhého kola šance ligy vyhráli nad Zlínem 3-1. Pražené si tak připsali první výhru v nové sezóně. Rozdílový gól dal po hodině hry při svém debitu norský útočník Jonathan Braut Brunes, který přišel na Letnou minulý týden.
24: Hráči i realizační tým mě přijali skvěle. Adaptace byla jednoduchá. Absolvoval jsem s týmem 3 nebo 4 tréninky a už od začátku jsem se cítil dobře. Určitě pozitivní start. Nejdůležitější jsou 3 body a ještě k tomu jsem dal gól. Užít si to s fanoušky byl úžasný pocit a budu si to pamatovat ještě určitě hodně dlouho.
12: Zlín naopak ani po dvou odehraných zápasech na bodový zisk nedosáhl. A kapitánka českého tenisového týmu Barbora Strýcová nominovala na zářijové boje o titul v poháru Billie Jean Kingové wimbledonské finalistky Lindu Noskovou a Karolínu Muchovou. V týmu nebude chybět ani Marie Bousková a světová jednička ve čtyřhře Kateřina Siniaková. V týmu nebude chybět ani Marie Bousková a světová jednička ve čtyřhře Kateřina Siniaková.
0: Zelená vlna. Známe lepší cestu.

0: stojí v pravém pruhu porouchané vozidlo. A silnice 16 z Trutnova do Polska je za Bernarticemi opět průjezdná. Odstraňovali tam strom, který spadl na dráty elektrického vedení. Vozovka je opět průjezdná. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
1: Volejte call centrum zelené vlny 800 553 553. Počasí.
2: Dnes bude oblačno až zataženo, přechodně i polojasno, místy se přidají přeháňky nebo bouřky, ojediněle i silné. K večeru bude v Čechách od severozápadu ubývat srážek a částečně i oblačnosti. Nejvyšší teploty 28 až 32 stupně, na západě a severozápadě Čech kolem 27, ve východní polovině Moravy a Slezska až 36 a na horách většinou kolem 23 stupňů Celsia. To byly hlavní zprávy. Na řadě je repríza 20 minut Radiožurnálu s Tomášem Pancířem.
3: Co si slibuje ředitelství vodních cest od projektu nového jezu na Labi u Děčína? Jak ohledně splavnění Labe spolupracují české úřady s těmi německými? Kolik bude nový jez stát a jaké bude mít dopady na přírodu? A jaký je vlastně zájem o vodní dopravu v Česku? Dnešním hostem 20 minut Radiožurnálu, které vysílá také Český rozhlas Plus, je ředitel ředitelství vodních cest Lubomír Fojtů. Dobrý den, zdravím vás přes internet.
4: Dobrý den.
3: Po středečním setkání se zástupci Saska oznámil ministr životního prostředí Igor Červený z motoristů sobě, že už za 3 roky by se měl začít stavět na Labi plavební stupeň Děčín, což je projekt, o kterém se diskutuje už od 90. let minulého století. Kolik do dnešního dne stály přípravy tohoto projektu?
4: Do dnešního dne stály asi 600 milionů korun. Všechny studie, výpočty a další přípravné práce, zejména tedy v souvislosti s předchozími požadavky rezortu životního prostředí.
3: Jaká je na základě těch podkladů aktuální představa toho plavebního stupně, nebo když to řeknu laický jezu, jak by to mělo vypadat, jak by měl být vysoký, jak si to máme představit?
4: Ten jez bude vysoký 4,5 metru a vzdutí by mělo dosahovat do délky zhruba 7 kilometrů, to znamená prakticky v celém intravilánu města Děčína. Bude obsahovat spoustu environmentálních opatření, například rybí přechody, terestriální přechody, spousta přírodě blízkých opatření na březích, vytvoření nových lužních nebo prostoru pro lužní lesy a příbřežní mělkovodní oblasti.
3: To jsou definitivní parametry ohledně výšky toho jezu, nebo třeba se o tom ještě povede nějaká debata?
4: My teďka jsme vlastně v procesu EIA a ta vlastně by měla upřesnit tu specifikaci, nicméně tohleto je potřeba z hlediska dopravy a z hlediska malé vodní elektrárny, která tam je, takže předpokládám, že tento parametr by se asi měnit neměl.
3: To znamená, není ve hře ani to, aby třeba byl ještě vyšší ten jez?
4: To asi, to určitě ne.
3: Ten nový jez má tedy zajistit splavnost Labe mezi Ústí nad Labem a hranicí s Německem. Kolik dní v letošním roce byl tenhle úsek splavný?
4: Přesné statistiky teď nevím,
3: stačí,
4: ale myslím
3: řádově.
4: Si, že tak maximálně, že spoustu měsíců nebyl splavný.
3: Spoustu měsíců, tak máme konec 7. měsíce, tak dá se říci, že většinu letošního roku nebyl splavný?
4: Myslím, že ano.
3: Máte nějakou rámcovou představu, jak to bylo v minulých letech?
4: V minulých letech byly rovněž roky, kdy třeba půl roku se nejezdilo nebo nemohlo se jezdit, ale v průměru je to třeba 2-3 měsíce v roce maximálně.
3: Že to je splavné ten úsek?
4: Že to není splavné.
3: Pardon, 2 až 3 měsíce to není splavné nebo je splavné?
4: Ano. Není.
3: Není.
4: A zbytek roku ano.
3: To znamená, že ten úsek, o kterém mluvíme, většinu roku, 3/4 roku splavný je.
4: Ano, ale samozřejmě je velice nespolehlivá ta vodní cesta. My potřebujeme, nebo respektive zákazníci vodní dopravy potřebují mít spolehlivou vodní cestu, aby těch alespoň ten 1,40 m, který plánujeme, byl pro ty plavidla zajištěn, protože to je jejich break-even point, tedy hranice ekonomiky.
3: Pokud se postaví ten jez podle parametrů, tak jak jste o nich před chvílí mluvil, tak jaký to bude mít efekt, když se podíváme na ta data z minulých let, tak na jak velkou splavnost nebo jak velkou část roku by za takových okolností ten úsek byl splavný?
4: Tak ten ekonomický ponor 140 cm by mohl být zajištěn až 345 dní v roce, ale přesné číslo samozřejmě bude stanoveno během výpočtu v rámci procesu EIA.

0: Počítáte v těch prognózách s tím, co sledujeme, to znamená, že hladina vody v jednotlivých tocích v Česku postupem času v těch posledních letech klesá?
1: Ano, a to je právě důvod, proč potřebujeme stavět ten plavební stupeň, protože tento vodu u nás zadrží.
0: To znamená, že když tedy říkáte, že s tím plavebním stupněm byste se dostali na splavnost 345 dní, pokud se bavíme o minulých letech, tak jaký je ten výhled do budoucna?
1: Ten výhled do budoucna je právě 345 dní v roce, až 345 dní v roce zachování ekonomického ponoru, teda toho minimálního, a alespoň půl roku 180 dní, tedy 210 cm, což je vlastně maximální kapacita většiny plavidel.
0: A tohle tedy ten JES zajistí v příštích letech, i kdyby se prokázaly předpovědi hydrologů, že vody v řekách bude ubývat. Chápu to dobře?
1: Ano.
0: Je nebo bude ten JES v Děčíně, pokud bude stát dostatečný? Já se ptám, protože původně se uvažovalo o tom, že by se postavil ještě jeden stupeň v Malém Březně. To už tedy z vašeho pohledu nebude potřeba?
1: My samozřejmě jsme zvažovali spoustu variant a počítali jsme spoustu variant. Při tom množství plánované zboží nebo zboží, které po té poptávce, kterou jsme, my jsme dělali i marketingový průzkum, takhle podle ní, na to množství zboží, které tady bude, ten jeden je úplně stačí. Ono není to jenom o tom plavebním stupni. Ten projekt je i o dalších opatřeních nad vzdutím, kde se plánují prohrábky a takzvané výhony, což jsou vlastně koncentrační hráze, které zužují plavební dráhu a tím pádem zajišťují větší ponor. Takže tento soubor opatření by měl zajistit, že až do Ústí nad Labem se dostane minimálně 90% toho, co se dostane do Děčína. To znamená, počítáme s nějakým odlehčováním a kompletací plavidel a případně i s pomocí z Vltavské kaskády. Pokud bude málo vody, tak třeba pár centimetrů může pomoct i toto.
0: Takže není to takzvaná salámová metoda, že teď se prosadí samostatný jez v Děčíně, potom se ukáže, že to nestačí a s argumentem, že by přece bylo škoda to nedotáhnout, když už se do toho dalo tolik peněz, tak se potom bude tlačit na další jez. Tohle můžete vyloučit?
1: Na toto plánované množství a na tu poptávku, kterou tady máme, jeden jez určitě stačí a my neplánujeme žádný další jez.
0: Ředitelství vodních cest Lubomír Fojtů zůstává dnešním hostem 20 minut Radiožurnálu. Zatím mluvíme o českém úseku Labe mezi Ústím nad Labem a státní hranicí, ale aby to celé mělo smysl, je potřeba samozřejmě, aby lodě mohly plout i na německé straně, tedy aby bylo Labe splavné od českých hranic až k moři. Z vašeho pohledu jsou potřeba investice do německého úseku Labe?
1: Určitě ano, ale vzhledem k rozdílné morfologii dna, tam není potřeba stavět příčné stavby. Tam ten ponor podobný bude zajištěn, nebo už je vlastně zajišťován postupnými úpravami koryta a rovněž koncentračními hrázemi a tak dále. Tam je to možné na celém toku až po Magdeburg, protože je tam písčité dno a je tam poloviční sklon podélný té řeky než u nás. To znamená, tam lze toho dosáhnout pouze, řekněme, takovými to manipulačními opatření a nikoli velkými investicemi.
0: Říkáte, že se toho dá dosáhnout. Počítají s tím německé úřady, že toho dosáhnou? Počítají s takovými to opatřeními?
1: Ano, my máme vlastně podepsanou smlouvu mezi Českou republikou a Německem, na jejíž základě vlastně vznikla komise pro dodržování této smlouvy. Jejíž členy jsou za nás Ministerstvo dopravy, Ministerstvo zemědělství, Ředitelství vodních cest a podobné orgány jsou z druhé strany, to znamená Německé spolkové ministerstvo dopravy a Německé ředitelství vodních cest. A tam jsme se vzájemně informujeme o tom, jak probíhají práce, takže německá strana nás vždycky informuje o tom, jaké plány pro daný rok mají, kolik kde postaví nových výhonů takzvaných, kde budou jaké prohrábky a tak dále. Takže podle informací z německé strany ty práce probíhají a máme i informace od našich rejdařů, že skutečně dlouhodobě je ten rozdíl mezi Českou republikou a Německou výrazně lepší ve prospěch toho německého úseku. Byť při výrazně nízkých vodních stavech samozřejmě i tam jsou problémy a i tam prostě dochází k plavebním výpadkům. Ale to do budoucna bohužel se asi nedá zaručit, aby byl celý rok splavný ten úsek.
0: Když říkáte, jak se informujete, proč byli v tom případě zástupci Saska ve středu tak překvapení, alespoň podle toho, co říkali informací z české strany, že se posouvá příprava jezu v Děčíně?
1: Německá strana je informovaná o tom, co se u nás děje na federální úrovni, co se týče Saska, tak tam komunikuje naše ministerstvo s nimi a na tom to překvapení pozitivní, musím říct, protože já jsem u těch jednání byl, bylo, řekněme, z toho důvodu, že neměli informace tak podrobné o tom, co se u nás děje a právě za tímto účelem byla tato schůzka.
0: Když se vrátím ke splavnosti Labe v Německu, jak to tam vypadá? Vy jste říkal, že i tam jsou úseky roku, kdy tedy splavné není. Jak dlouhé ty úseky jsou, kolik nebo jak velkou část roku zabírají?
1: Je to celkem asi 5 úseků mezi státní hranicí a Magdeburkem a jsou tam ty podmínky lepší než u nás. Samozřejmě pokud je tak málo vody, jako je teď, tak samozřejmě i tam je ten problém s tou průjízdností pro plavidla, ale konkrétní statistiky samozřejmě neznám. Ale je to podobné jako u nás prostě, ale průměru je tam o několik centimetrů až desítek centimetrů ten průměrně ten vodní stav lepší, nebo ten možný ponor lepší.
0: Já se na to ptám proto, že vy jste před chvílí říkal, že když se postaví ten jez, tak by měla být splavná, nebo měl být splavný úsek mezi Ústím nad Labem a Děčínem 345 dní v roce. Bude tomu odpovídat i ta situace v Německu? Nenarazí to na to, že v Německu to bude výrazně méně?
1: Německo má vlastně stejný závazek na svém úseku.
0: To je závazek směrem k Česku? To je opravdu závazné?
1: No, máme podepsanou smlouvu nebo memorandum. Závazné to není samozřejmě, ale nepředpokládáme, že Německo by nedodržovalo svoje deklarace úmyslu.
0: A to memorandum je také tedy na 345 dní v roce?
1: Tak toto tam řečeno není, ale z těch jednání, které vedeme a které vedly i k podpisu té smlouvy, tak máme takovouto informaci od Němců, že budou to plánovat na stejné parametry jako my. Ovšem tam samozřejmě není žádná marže, my musíme plánovat více.
0: Ale vy říkáte, že to není závazné. Já se na to ptám, protože tady se bavíme o mnoha miliardové investici a mířím k tomu, jestli máte jistotu, že to vlastně nebude zbytečná investice, že opravdu, když my se k té ceně dostaneme, ale orientačně 8 miliardám korun, pokud těch 8 miliard korun se dá, tak že to nepovede k tomu, že stejně lodě až do Hamburku s Ústí nad Labem se prostě nedostanou.
1: Já jsem právě říkal, že na to máme komisi a německá strana nás informuje o průběhu prací a o tom, co plánují a oni to skutečně dělají. Takže nemáme důvod předpokládat, že by najednou s tím přestali.
0: Nemělo by to být závaznější, než schválíte tuhletu investici?
1: Těžko se dá udělat nějakou vyloženě závaznou smlouvu, ale i říkám, ty parametry už tam dneska jsou lepší. Už když bychom udělali ten jezd, tak se přiblížíme k tomu, co oni už tam dneska dosahují. Takže já nevidím...
0: Počkejte, já se omlouvám, že do toho skáču, ale ministr životního prostředí Igor Červený předevčírem v našem vysílání říkal, že pokud se v Německu nic nestane a u nás se postaví ten jezd, tak Labe bude průjezdné 200 dní v roce. Tak to je rozdíl oproti 345, o kterých jste mluvil před chvílí.
1: Tak to nevím, ale z čeho vycházel pan ministr, ale říkám, my vycházíme z toho, že podle našich výpočtů při průtoku asi 117 kubíků je možné dosáhnout těch 140 cm na naší straně a na německé straně je podobný závazek, ale jinými technickými způsoby.
0: Lubomír Fojtů, ředitel ředitelství vodních cest, zůstává dnešním hostem 20 minut Radiožurnálu. Jedna věc je splavnost Labe, druhá věc je, jestli a jaký bude o lodní dopravu v tomto úseku zájem. Vy jste říkal, že jste dělali marketingové výzkumy. Co vám tedy z toho vyšlo?
1: Vyšlo nám zhruba 4,5 milionu tun, že je množství zboží, které by bylo možné na to dostat. Komunikovali jsme to se zástupci logistických organizací, především tedy se Svazem spedice a logistiky, se Svazem dopravy, a máme od jednotlivých organizací i přípis, kolik by toho zboží teoreticky mohlo být. A samozřejmě i v minulosti, když víme, které zboží tedy má afinitu, které se vozilo dříve, tak počítáme s tím, že i toto zboží by se tady znovu mělo objevit, a ty logistické firmy to potvrzují s tím, že ale oni potřebují mít jistotu nebo větší spolehlivost té vodní cesty, protože nemají-li zaručeno alespoň těch 140 cm, nebo a hrozí to, že by mělo často docházet k výpadkům, tak jako tomu je teď, takže sem přijedou třeba se svou lodí a pak se nedostanou ven. Takže z tohoto důvodu tedy je potřeba, aby na naší straně tato investice byla provedena.
0: Říkáte 4,5 milionu tun, to je předpokládám za rok?
1: Ano.
0: Pro srovnání, kolik tun teď se přepravuje po tom úseku?
1: Teď se vozí asi řádově větší desítky tisíc tun, protože opravdu teď prostě ta voda tam není.
0: Jaké zboží by se tam nově mělo vozit?
1: Agrární produkty, stavební materiály, a zejména ale těžké a nadrozměrné kusy, věci, které jinak než po vodě přepravit nelze, například i komponenty pro jaderné elektrárny pro dostavbu. Mimo jiné by se mohl obnovit i výroba říčně námořních lodí, která byla přesunuta do Číny kvůli tomu, že u nás je ta vodní cesta nespolehlivá, tak to jsou všechno věci, které by mohly na tu vodu se vrátit.
0: Opravdu tyhle plány považujete za reálné, když uvážíme, že Ústí nad Labem je napojené na železnici, vede tam železniční koridor, vede tam dálnice D8, má se tam stavět vysokorychlostní železnice. Bude opravdu do takové míry lodní doprava konkurenceschopná?
1: Konkurenceschopná určitě ano, protože vodní doprava je levnější, navíc železnice je přetížená a víme i, jaká je situace na dálnicích, a ta vodní doprava by mohla v tomto úseku té silnici zejména odlehčit.
0: Vy jste dlouho působil ve vedení Československé plavby Labské, i s touhle zkušeností. Považujete to opravdu za realistické? Není na místě spíše připustit, že zkrátka svět se změnil, že konec konců ani v České republice není dost lodí pro takovou dopravu a že to, co jsme na řekách viděli v minulosti, se už prostě nevrátí?
1: Tak ty lodě tady nejsou, jsou v zahraničí, kde přece jenom ty podmínky jsou lepší, ale jakmile ty podmínky se tady zlepší, určitě se sem vrátí. A vodní doprava v Evropě je rozhodně má větší podíl než v České republice a je součástí evropské dopravní politiky přesunout zboží ze silnice na železnici a na vodu. Takže si nemyslím, že by vodní doprava byla nějaký relikt, ale je to prostě komplementární mód, který má svoje výhody, je sice pomalejší, ale je levnější a pro některé druhy zboží toto je rozhodující. A navíc vodní doprava má svoje výrazné přednosti tam, kde železnice ani silnice působit nemůže, a to jsou zejména těžké nadrozměrné kusy.
0: Ministr životního prostředí ve středu řekl, že ten nový jez na Labi v Děčíně má stát 6 až 8 miliard korun. Když jsem se díval na váš web, tak vy uvádíte náklady 8 miliard 800 milionů korun. Co je tedy správně?
1: Ten náš údaj, a je to tedy včetně malé vodní elektrárny, která by měla stát zhruba 2 miliardy. Takže těch 6 až 8 je přibližné číslo, se kterým se tady operuje. Samozřejmě ty údaje se budou zpřesňovat po tom, co nám předepíše EIA, posouzení vlivu na životní prostředí.
0: To znamená, že předpokládáte, že ty náklady ještě o něco vzrostou?
1: Já si myslím, že ty náklady jsou stanovené realisticky a že by se o moc měnit neměly, ale samozřejmě je otázka vývoje cen a tak dále. Víme, že v poslední době došlo k razantnímu navýšení cen stavebních prací, takže tohle to už tedy s tím počítá, s tím navýšením.
0: Letos ředitelství vodních cest hospodaří s 1 300 000 000 korun. Tady se bavíme tedy o 8miliardovém projektu. Nepovede to k zastavení všech dalších investic?
1: Ne, to není v jednom roce. Ta výstavba je plánovaná na 3 roky. To znamená, že ty...
0: To je pořád, když to vydělíme víc, než máte teď na všechny jiné projekty ročně.
1: No ano, v rámci Státního fondu dopravní infrastruktury je to nevelký podíl ve srovnání třeba ze železnicí a ze silnicí. Navíc zde počítáme s tím, že by se mohlo získat dotace z Evropské komise z programu CEF, tedy Connecting Europe Facility, kde je možné získat až 85%, ale samozřejmě to je otázka, jak v tom budeme úspěšní, ale je to jedna z cest, nehledě na to, že je i zájem soukromého sektoru o tu malou vodní elektrárnu a je zde možné počítat s nějakým PPP projektem i.
0: Dřívější studie Národního parku České Švýcarsko uváděla, že vybudování jezu u Děčína by zničilo vzácné bahnité náplavy, jejichž zánik není možné kompenzovat. Jak tohle řešíte v aktuálních plánech?
1: Tak my máme zpracovanou studii na kompenzační opatření na bahnité náplavy. Máme i už vymapovaná místa, kde by ty bahnité náplavy nově mohly uměle vzniknout. Ostatně oni ty bahnité náplavy nejsou jako úplně přírodní fenomén, oni vznikají nejvíce tam, kde povodí Labe, když vyhrnuje štěrk ze dna a přihrnuje ho ke břehu, tak tam ty náplavy vznikají. To znamená většina těch vlastně nejcennějších výskytů těchto bahnitých náplav je antropogenního původu. To znamená, je nepravděpodobné, že by nebylo možné je kompenzovat, když vlastně oni vznikají lidskou činností.
0: To znamená, že Národní park České Švýcarsko v té studii nebo ti odborníci tomu nerozumí, když tvrdí, že to není možné nahradit, kompenzovat?
1: Já nevím, já jsem neslyšel žádný argument, proč by to nemělo jít.
0: Jaká další ekologická opatření tam chystáte?
1: Tak jedna z věcí, z těch asi největších, je velkorysý rybí přechod na pravém břehu, který bude mít průtok 10 metrů kubických za sekundu. Což odpovídá zhruba průtoku řeky Ploučnice na soutoku s Labem Děčíně. A kromě toho tedy budou ta jezová pole sklopná, to znamená ona při vyšších vodních stavech budou zaklopená ve dně, to znamená bude umožněn chod splavenin vlastně ve stávajícím režimu a budou se vysouvat pouze při nižších vodních stavech. To je další ekologické opatření a dále budou vznikat pobřežní tůně a lužní vlastně opatření na umožnění rozvoje lužních lesů. To jsou všechno vlastně ekologická opatření, která jsou součástí toho projektu. No a potom velká část jsou ta kompenzační opatření za ten biotop 3270, tedy bahnité náplavy.
0: Pokud ten projekt veřejně podporuje ministr životního prostředí, předpokládáte, že posuzování v procesu EIA, tedy dopadů na životní prostředí, bude snazší?
1: Já počítám s tím, že budeme muset se vypořádat s odbornými návrhy a s odbornými připomínkami ministerstva životního prostředí a my to uděláme podle nejlepšího vědomí a svědomí a jak se k tomu ministerstvo životního prostředí staví, to je vcelku bych asi řekl vedlejší, pro nás je důležitá ten náš díl práce a to je vypořádat se s negativními vlivy na životní prostředí, které bohužel u toho projektu bezesporu budou, tak jako jsou u každého jiného dopravního projektu.
0: Projekt jezu na Labi v Děčíně se tedy posouvá dál. Budete se snažit stejným způsobem posunout dál některé další dlouho diskutované projekty, třeba onen dlouho probíraný kanál Dunaj Odra Labe, nebo to už je definitivně mrtvý projekt?
1: Dunaj Odra Labe je podle mě definitivně mrtvý projekt, protože tam byla zrušena územní ochrana a obnovit jej znovu by bylo prakticky nemožné. Co by mohlo být z toho projektu ještě, řekněme, aktuální, tak to je třeba prodloužení splavnosti Odry na Ostravsko, protože to by mohlo výrazně zlepšit průchod povodní a nemuseli by být tak katastrofické důsledky povodní, jako tomu bylo v roce 2024.
0: Říká ředitel ředitelství vodních cest Lubomír Vojtů, který byl dnešním hostem 20 minut Radiožurnálu, které vysílal také Český rozhlas Plus. Díky za rozhovor, naviděnou, naslyšenou.
1: Děkuji, nashledanou, díky.
0: Od mikrofonu se loučí Tomáš Pancíř.
2: Radiožurnál. Každý den s vámi. I o prázdninách.
3: Skončila repríza 20 minut Radiožurnálu s Tomášem Pancířem a jeho hostem a právě teď máme 4 minuty po půl jedné. Monika Chmilová a krátké zprávy.
4: Od dneška mohou seniori bez sankce předčasně ukončit penzijní spoření, uvedlo to ministerstvo financí. Začala totiž platit novela, kterou minulý měsíc podepsal prezident. Seniorům umožňuje také zpětné získání státních příspěvků, které museli vracet. Jde o podporu ke spoření, kterou jim stát přestal vyplácet loni v červenci. V konsolidačním balíčku to zavedl předchozí kabinet. Při nehodě autobusu v Alžírsku zemřelo nejméně 27 lidí, 39 osob je zraněných. Podle místních úřadů přitom nemusí jít o konečnou bilanci. Autobus se v pátek ráno asi 50 kilometrů od hlavního města Alžíru zřítil do Rokle. Meteorologové večer odvolali smogovou situaci ve všech českých regionech, kde platila. Týkalo se to Prahy, středních, severních a taky východních Čech. Český hydrometeorologický ústav je tam vyhlásil kvůli vysokým koncentracím přízemního ozonu. To způsobují i aktuální velmi vysoké teploty. Meteorologové během smogové situace doporučují lidem, aby se venku vyhnuli větší fyzické zátěži. To platí hlavně pro malé děti, seniory a nebo lidi s dýchacími obtížemi. A kvůli festivalu Prague Pride chystají policisté v hlavním městě na příští týden rozsáhlá bezpečnostní opatření. Už od pondělka budou hlídat všechny doprovodné akce. Na hlavní pochod v sobotu 8. srpna pak dohlédne několik stovek policistů z různých jednotek. Podle policejní mluvčí Evy Kropáčové se řidiči musí připravit i na dopravní omezení v centru Prahy. Sport. Fotbalisté pražské Sparty ve druhém kole šance ligy zdolali na Letné Zlín 3-1 a do tabulky si připsali první 3 body v nové sezóně. Zlín naopak ani po dvou odehraných zápasech na bodový zisk nedosáhl. A fotbalisté Dukly ve druhém kole druhé ligy promárnili na hřišti Táborská dvougólový náskok a remizovali 2-2. Karviná porazila Vlašim 1-0 a stejným výsledkem uspěli také Kladno, Příbram a Žižkov.
2: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
5: Nehoda na D52 u Pohořelic a překážka na D1 za Trhovým Štěpánovem. Na dálnici D52 směrem z Mikulova do Brna větší nehoda za Pohořelicemi. Na 21. kilometru havarovala 4 osobní auta. Na místě zasahují záchranáři. Levý pruh je neprůjezdný. Tvoří se tam kolona, na místo právě dojíždějí silničáři s dopravním značením. Na dálnici D1 z Prahy do Brna za odbočkou na Trhový Štěpánov nepřehlédněte odstavená vozidla. Na 59. kilometru stojí nouzově 2 karavany. Silnice 35 z Turnova do Liberce je opět průjezdná. Za Paceřicemi skončily noční práce na mostě. Jezdí se opět bez omezení, objíždět není potřeba. A u Svitav je uzavřená silnice 366 na Litomyšl přes Mikuleč. U Javorníku vyšetřují tragickou nehodu osobního auta. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
2: Volejte call centrum Zelené vlny 800 553 553. Počasí.
4: Dnes bude oblačno až zataženo, přechodně i polojasno, místy se přidají přehánky anebo bouřky, ojediněle i silné. K večeru bude v Čechách od severozápadu ubývat srážek a částečně i oblačnosti. Nejvyšší teploty 28 až 32 stupňů, ve východní polovině Moravy a Slezska až 36. Tolik zprávy. A teď už začíná noční Radiožurnál s Adamem Cardou.
3: S vámi je noční Radiožurnál 7 minut po půl jedné, začíná druhá polovina prázdnin, dnes je 1. srpna, tak pokud jste ještě nestihli plánované výlety, festivaly nebo dovolenou, máte na to ještě další měsíc letních prázdnin a pokud už vám dovolená nezbývá, tak určitě něco stihnete podniknout, aspoň teď o víkendu. Minimálně můžete vyrazit někam k vodě, kam nás zavede i první reportáž nočního vysílání. Strážníci v Kladně v těchto dnech preventivně kontrolují koupaliště. Někteří lidé totiž nedodržují návštěvní řád nebo neposlouchají pokyny plavčíků. Jaké přestupky nejčastěji řeší, tak i to uslyšíte za pár minut.
2: Noční Radiožurnál
6: a Adam Carda.

0: R.E.M. s písní Losing My Religion zazněly v nočním radiožurnálu. A i v dalších dnech se budou teploty na většině území Česka držet kolem 30 stupňů Celsia. Kdo může, ten zřejmě vyrazí k vodě. Kvůli velké koncentraci lidí třeba na Kladně kontrolují tamní koupaliště několikrát denně strážníci. Řešit už museli například napadení plavčíka.
1: Městská policie Kladno kontroluje třeba koupaliště s letiště. Podle jednoho ze strážníků je tady dnes všechno v pořádku.
2: Důležité je kontaktovat plavčíky a zjistit vodník, jestli jsou tady nějaké problémy nebo jestli se nenachází nějaký závadový osoby, jestli neměli s někým problém.
1: Když sem přijedete takhle preventivně, setkáváte se s nějakými prohřešky?
2: No, výjimečně, málo kdy. No.
1: A když vás sem zavolají, tak jaké to jsou případy nejčastěji?
2: No, takový to neuposlechnutí tady pokynů plavčíků, porušování toho návštěvního řádu a že nerespektují vlastně pokyny těch plavčíků.
1: A jak to potom řešíte?
2: No, většinou se těm lidem dá domluvit.
1: To ale neplatí vždy. Pracovníci koupaliště se setkali i s vážnějšími případy, potvrzuje plavčík Vít Štercl.
3: Dokonce tady bylo i fyzické napadení plavčíka a potom si tady pachatele musela městská policie a následně i policie České republiky odvést. Daný plavčík tu situaci zvládl docela s chladnou hlavou. Kamarádi a přátelé toho pachatele si ho sami uklidnili.
1: Přítomnost strážníků oceňují někteří návštěvníci, třeba paní Helena.
4: To jedině dobře, aspoň z toho má někdo respekt.
1: Mluvčí městské policie Kladno Zuzana Hokrová dodává, že kontroly jsou hlavně preventivní.
5: Kontroly provádíme několikrát denně v závislosti na aktuálním počasí, od kterého se odvíjí samozřejmě i návštěvnost na koupalištích. Kontroly jsou především preventivního charakteru.
1: Ve městě jsou celkem dvě veřejná koupaliště. Od začátku letních prázdnin je strážníci zkontrolovali více než 120krát. Z Kladna Richard Webs, Radiožurnál.

0: Posloucháte Noční radiožurnál a teď míříme na silnice.
1: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
2: Dálnice D52 je za Pohořelicemi ve směru do Brna uzavřená. Na 21. kilometru zasahují záchranáři u nehody 4 osobních aut a provoz odklánějí. Na 23. kilometru objíždět je možné přes Židlochovice k nájezdu u Rajhradu. Další zelená vlna ve zprávách v celou.
1: Zavolejte i vy 800 553 553.

0: Příběhy, které vás chytnou za srdce.
1: Unikátní časosběry.
0: Nebo historické rekonstrukce.
1: Seriál Radiožurnálu.
0: Každý všední den krátce po 8:45.
1: Radiožurnál.
0: Každý den s vámi.

0: Radiožurnál je jedna hodina. Zpravodajský přehled doplní Monika Chmilová.
1: Čeští hasiči se po 2 týdnech vrátili z mise v Řecku, kde pomáhali hasit lesní požáry. Rusko zřejmě použilo k útoku na ukrajinské civilisty severokorejskou raketu. Fotbalisté Sparty porazili v předehrávce 2. kola první ligy Zlín 3-1. A dnes bude oblačno až zataženo, místy s přeháňkami nebo s bouřkami, teploty do 32, na východě Moravy a Slezska až do 36 stupňů.
2: Radiožurnál Zprávy. Víme, co se děje.
1: 22členný tým českých hasičů se vrátil z mise v Řecku. Ve městě Patra na severu poloostrova Peloponés 2 týdny pomáhali s hašením lesních požárů.
3: Čeští hasiči k zásahu v Řecku vyrazili celkem 4x. Nejnáročnější byly podle velitele Richarda France přírodní podmínky, silný vítr a jiná vegetace.
4: Rychlost toho šíření požáru je potom podstatně vyšší. Velmi jednoduše se tam stává z požáru nějakého porostu korunní požár.
3: Po druhé se mise v Řecku zúčastnil ředitel územního odboru Plzeň Pavel Musil.
5: Přínosem letošního roku bylo určitě to, že jsme měli možnost cvičit celitní jednotkou řeckých hasičů 6. oddělem MOD a to byl obrovský přínos, protože ty kluci skutečně viděli tak, jak to dělají lidi protřelí lesní požáry v exponované evropské lokalitě.
3: V řeckém městě Patra je vystřídal další 22členný český tým. Z Prahy Laura Hájková, Radiožurnál.
1: Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenský vyjádřil soustrast pozůstalým po ruském raketovém útoku na vesnici Radušne v Dněpropetrovské oblasti. Zahynula při něm rodina s malými dětmi.
6: Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenský ve večerním projevu uvedl, že Rusové po delší době použili k útoku pravděpodobně severokorejskou raketu KN-23. Zelenský to nazval spojenectvím moskevských lumpů se šíleným severokorejským režimem. Ukrajinský prezident k tomu dodal, že hlavní nejsou projevy soustrasti a odsouzení takových útoků, ale rakety pro protivzdušnou obranu. Nejen do systému Patriot, ale také NASAMS, IRIS-T a dalších. Pouze takový tlak může zastavit tupou ruskou válku, řekl Zelenský. Z Oděsy Martin Dorazín, Radiožurnál.
1: V Česku i na Jižní Moravě přibývá ohlášených případů stalkingu. Policisté jich v regionu od ledna do konce června řešili 21. Loni to bylo stejné období jenom 12. V celé zemi se počet zvýšil o 20% na letošních 225. Bílý kruh bezpečí, který pomáhá obětem, si to vysvětluje mimo jiné osvětou. Díky tomu lidé nebezpečné pronásledování častěji hlásí. Nejčastěji k němu dochází mezi bývalými partnery. Policejní mluvčí David Chaloupka popisuje některé příklady tohoto chování.
7: Může to být například odesílání několika desítek zpráv denně nebo neustálé telefonování, kontrolování toho, kam ta oběť odchází, s kým se stýká. Agresoři čekají třeba před domem oběti, aby se s ním mohli setkat, nebo u zaměstnání.
1: Sport. Kapitánka českého tenisového týmu Barbora Strýcová nominovala na zářijové boje o titul v poháru Billie Jean Kingové wimbledonské finalistky Lindu Noskovou a Karolínu Muchovou. V týmu nebude chybět ani Marie Bousková a Kateřina Siniaková. Kapitánka Strýcová si uvědomuje kvalitu svého výběru.
8: Komukoliv jsem volala, tak hnedka řekl ano, holky byly úplně skvělý, takže nebyly tam jediný žádný komplikace a všechny se na to hrozně moc těší. Jenom když se na to kouknete jako na papíře a ty čísla za těma holkama, kde jsou v tom rankingu, tak je to jeden asi nebo z nejsilnějších týmů, co můžeme mít a já jsem za to strašně vděčná a strašně ráda, že prostě chtěli hrát.
1: A fotbalisté Zlína ve 2. kole šance ligy prohráli na hřišti pražské Sparty 1-3 a po 2 zápasech stále čekají na první bodový zisk.
2: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
9: Zavřená D52 za Pohřelicemi a překážka na D3 za Českým Krumlovem. Dálnice D52 směrem z Mikulova do Brna je neprůjezdná za Pohořelicemi. Zasahují tam záchranáři u nehody 4 osobních aut. Sjíždějte na 23. kilometru, dá se to objíždět po souběžné místní silnici. Zpátky pak najedete na 16. kilometru. Na D3 z Českých Budějovic směrem do Rakouska opatrně za odbočkou na Český Krumlov. Na kilometru 156 pojedete kolem odstaveného osobního auta. V Praze Praze čekejte překážku v tunelu Blanka ve směru do Troje. Před sjezdem na Holešovice a Bubeneč stojí v pravém pruhu porouchané vozidlo. A silnice 366 ze Svitav na Litomyšl přes Mikuleč je uzavřená po tragické nehodě u Javorníku. Havarovalo tam osobní auto, ještě se vyšetřuje. Objíždět je možné po obchvatu Svitav a po dálnici D35. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
2: Volejte call centrum Zelené vlny 800 553 553. Počasí.
1: Dnes bude oblačno a že zataženo, přechodně i polojasno, místy se přidají přehánky nebo bouřky, ojediněle i silné. K večeru bude v Čechách srážek a částečně i oblačnosti ubývat. Nejvyšší teploty 28 až 32 stupně, ve východní polovině Moravy a Slezska až 36. Tolik zprávy. Posloucháte noční radiožurnál s Adamem Cardou.
0: Ladíte noční vysílání radiožurnálu necelých 6 minut po jedné hodině a teď sport. Motivační pokřik pojďme střídá zvolání vamos. Španělský trenér Santi Denia totiž dorazil do Prahy a stal se novým koučem české fotbalové reprezentace. Sám tuší, že ho čeká spousta práce, víc o něm i jeho plánech uslyšíte za chvilku v nočním radiožurnálu.
2: Noční radiožurnál
10: a Adam Carda.

0: Poprvé v historii má česká fotbalová reprezentace zahraničního trenéra. Národní tým převzal 52-letý Španěl Santi Denia, který se u českého A týmu pokusí navázat na velké úspěchy z působení u španělských mládežnických celků do 17 a 19 let a také u olympijského výběru.
1: Santi Denia, Spain, Olympic champions.
2: Před dvěma lety slavil Santi Denia olympijské zlato a přidal do svého životopisu další velký úspěch. Bývalý hráč Atletika Madrid získal renomé hlavně jako mládežnický trenér. Vyhrál Euro v kategorii U17 i U19. Se španělskou 21 byl na kontinentálním šampionátu druhý. Teď začíná novou českou štaci.
3: Vamos, Česko.
4: Ahoj, vám pivo.
2: Pár českých slovíček už Denia umí a brzy se naučí další.
4: The football in Czech Republic have not a problem.
5: Fotbal v České republice nemá problém, je silný. Pro nás trenéry teď bude klíčové vybrat správné hráče a profil týmu. Samozřejmě se chceme zlepšovat, je to hlavně o detailech, které na té nejvyšší úrovni dělají rozdíly. Mentálně jsou čeští hráči silní a my z nich musíme dostat to nejlepší.
2: Řekl 52-letý Španěl na úvod tiskové konference v sídle fotbalové asociace na Strahově a hned vytyčil první cíle. Přestěhovat se s rodinou do Prahy, poznat aspoň z české kultury a vidět maximum zápasů tuzemské ligy.
5: Minulý týden jsem si pouštěl utkání prvního kola. Je velmi důležité vidět ty zápasy, prohlédnout si hráče, navnímat českou ligu, kde hraje většina národního týmu. Není to jen o Spartě nebo Slávii. Chceme navštívit všechny stadiony a kluby v České republice. Je důležité je znát.
2: Další soutěžní utkání odehrají čeští fotbalisté v září proti Chorvatům v Lize národů. Času na přípravu je tedy minimum a Denia chce, aby u toho byl i útočník Patrik Šik, který po konci letošního mistrovství světa uzavřel reprezentační kariéru, pokračuje šéf fotbalové asociace David Trunda.
6: Jeden z prvních dotazů, který jsme měli při diskuzi se Santim, s Pavlem Nedvěrem, byl, jestli v neděli můžou za Patrikem Šikem zaletět a představit se, ale ta druhá reakce byla, že ten tým je důležitý a potřebuji si to všechno zanalyzovat.
2: Santi Denia podepsal smlouvu na 2 roky, mezi jeho cíle patří postup na Euro v roce 2028, modernizace herního stylu národního týmu a spolupráce s mládežnickými výběry. Španělští dorostenci pod jeho vedením dávali v průměru přes 2 góly na zápas. František Typovský, Radiožurnál.

0: Ladíte sobotní noční radiožurnál s datem 1. srpna a od rána do večera se v pražském IMAXu točí pás s filmem Odyssea. A protože jde o jedno z mála kin na světě, kde můžete snímek vidět v originálním 70mm formátu, na projekci přijíždí fanoušci z celé Evropy. Také o tom za moment uslyšíte.
1: Radiožurnál.
2: Každý den s vámi.
1: I o prázdninách.

0: novinka zpěvačky Kristýny. To byla píseň Slamky v nočním radiožurnálu. Pro některé fanoušky není Odyssea jen název nového filmu Christophera Nolana, ale také popis jejich cesty do kina. Za projekcí totiž míří do Česka diváci z různých koutů Evropy. Kvůli jedinému filmu urazí i stovky kilometrů.
1: Po třech hodinách se v kině IMAX na pražské Flóře rozsvítí světla. Diváci pomalu opouštějí sál a mezi nimi i Alessandro Taroli, který zavítal do Prahy jenom kvůli projekci, a to z italského Trenta.
2: Zajímám se o analogový film a fotografii, takže jsem byl opravdu zvědavý, jak vypadá pořádný film natočený a promítaný na 70mm IMAX. Příběh samozřejmě všichni tak trochu známe, ale po technické stránce to bylo úžasné. Myslím, že je ten film opravdu skvěle natočený.
3: Technically it was amazing.
1: Alessandro přitom není jediný, kdo kvůli Odyssee přijel do Prahy ze zahraničí. Jeho nového známého Stefana Grosseho sem přivedl stejný film.
4: I'm from Nuremberg.
5: Jsem z Norimberku. O IMAXu jsem toho hodně slyšel na internetu, tak jsem si začal zjišťovat, kde bych mohl film vidět v původním formátu. A Praha byla nejbližší možnost, kde se dal film takhle promítnout. Líbí se mi, jak je IMAXové plátno obrovské. Je skoro čtvercové. Čekal jsem, že bude široké, ale překvapilo mě, jak moc je vysoké. Vypadalo to skvěle při záběrech krajiny, ale i u portrétů lidí.
1: A že se Alessandro a Stefan vůbec spotkali, je náhoda. Těsně před promítáním totiž obědvali v jedné pražské restauraci, popisuje italský divák.
2: Já už tam byl a dával si brunch. Bylo asi 10:30 ráno, takže jsem měl ještě spoustu času. Pak přišel Stefan a dali jsme se do řeči. Ptali jsme se, co tady děláme. Řekl, že přijel jen na jeden den kvůli filmu. A já říkám, vážně? Já taky.
5: Předtím jsme se vůbec neznali. On je z Itálie, já z Německa. A oba jsme přijeli do Česka kvůli stejnému filmu.
1: Doplňuje Stefan. Společně s ním jsme pak výtahem vyjeli o několik pater výš do projekční místnosti, kterou si chtěl prohlédnout.
5: Jsem v šoku. Takhle hlasitý zvuk promítačky jsem nečekal. Je to jako ve starých promítacích sálech. Tenhle zvuk nejspíš slyšeli i moji prarodiče, když šli do kina.
1: Do českých kin přitom na Odysseu nemíří jen zahraniční filmoví nadšenci. Nolanův nový snímek už u nás vidělo přes 250 000 diváků a jeho tržby překročily 60 milionů korun. Martin Hrnčíř, Radiožurnál.
6: Radiožurnál.
7: Každý den s vámi.
6: I o prázdninách.

0: Bruselské chlebíčky.
1: Průvodce kuchyní evropské politiky a jejím zákulisím.
0: Chcete poznat detaily diplomatických vyjednávání?
1: Nebo zjistit, co si státníci řekli po vypnutí mikrofonů?
0: Poslouchejte podcast Bruselské chlebíčky.
1: Každé pondělí v aplikaci Můj rozhlas.cz.
0: Radiožurnál.
1: Každý den s vámi.

0: Experiment.
1: Technologie budoucnosti.
0: Lékařské novinky.
1: Překvapivé vynálezy.
0: Sobotní ráno na Radiožurnálu patří Experimentu.
1: Experiment.
0: To nejzajímavější ze světa vědy a moderních technologií.
1: V sobotu
0: od 9 hodin.
1: Radiožurnál.
0: Každý den s vámi.
2: Máme 30 minut po 1 hodině. Vysíláme zprávy s Monikou Chmilovou.
3: Maďarsko kvůli pokračujícímu suchu odstaví svou jedinou jadernou elektrárnu Paks. Prozatím podle premiéra Pétera Maďara funguje na poloviční výkon. Úplně zastavit by se všechny 4 reaktory měly nejpozději ve středu. Stane se tak vůbec poprvé po více než 14 letech provozu. Maďarská vláda tímto rozhodnutím reaguje na rekordně nízkou hladinu vody v Dunaji, kterou elektrárna používá k chlazení. Ve věku 81 let zemřel advokát a bývalý ústavní soudce Jiří Nikodým. Informoval o tom ústavní soud. Nikodým v něm působil 10 let od roku 2003. Nominoval ho tehdejší prezident Václav Klaus. Generální sekretář soudu Vlastimil Göttinger připomněl, že Nikodým se během své advokátní praxe podílel na přípravě významných právních předpisů, a to hlavně v období transformace právního řádu. Meteorologové varují před přehřátím a dehydratací. Extrémní zátěž teplem očekávají i dnes na jihu a východě Moravy, kde teploměry ukážou až 630 stupňů Celsia. Zejména děti, seniori a nemocní by se měli vyhýbat přímému slunci a dostatečně pít, ideálně čistou vodu. Větrat je dobré jen brzy ráno nebo pozdě večer. A zeměživitelka začne letos 20. srpna a potrvá 6 dní. Letos bude na výstavišti v Českých Budějovicích k vidění rekordní počet zvířat, přes 350 kusů. Poprvé se tam představí třeba peršeronský kůň, mohutný chladnokrevník původem z Francie.
1: Sport.
3: Fotbalisté pražské Sparty si ve druhém kole šance ligy připsali první výhru v nové sezóně. Na Letné porazili Zlín 3-1. Zlín zůstává i po dvou zápasech bez bodového zisku. A česká golfová jednička Sára Kousková zahrála ve druhém kole majoru British Open 8 ran lépe než v úvodním dni. Díky jednomu úderu pod par na závěrečné 18. jamce si zajistila postup do finálových kol.
1: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
4: Zavřená D52 za Pohořelicemi i silnice ze Svitav na Mikuleč. Dálnice D52 směrem z Mikulova do Brna je po nehodě neprůjezdná za Pohořelicemi. Na 21. kilometru zasahují záchranáři u kolize 4 osobních aut. Sjíždějte na 23. kilometru, za sjezdem jeďte rovině na souběžnou silnici a zpátky na dálnici najedete na 16. kilometru. Na D3 z Českých Budějovic do Rakouska zpozorněte za odbočkou na Kamenný újezd. Na kilometru 148 pojedete kolem odstaveného osobního auta. V Praze máme hlášenou podobnou překážku v tunelu Blanka ve směru do Troje. Před sjezdem na Holešovice a Bubeneč stojí v pravém pruhu porouchané vozidlo, musí se vybočovat. A u Svitav je stále uzavřená silnice 366 na Mikuleč a Litomyšl. U Javorníku vyšetřují tragickou nehodu osobního auta. Objíždět je možné po obchvatu Svitav a po dálnici D35. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
1: Volejte call centrum Zelené vlny 800 553 553. Počasí.
3: Dnes čekáme oblačno až zataženo, přechodně i polojasno, místy se přidají přehánky nebo bouřky, ojediněle i silné. K večeru bude v Čechách srážek a částečně i oblačnosti ubývat. Nejvyšší teploty 28 až 32 stupně, ve východní polovině Moravy a Slezska až 630 stupňů Celsia. Tolik zprávy. Pokračuje noční Radiožurnál s Adamem Cardou.
5: Za chvíli nabídneme další díl našich prázdninových rad pro řidiče. Tentokrát se v letní škole Radiožurnálu podíváme na to, jak bychom měli správně převážet větší náklad, ale třeba i domácí mazlíčky.
1: Radiožurnál.
0: Každý den s vámi.
1: I o prázdninách.
6: Mám ploché nohy po tetě, fantazí po svém strýci, už dlouho šlapu po světě a nevím, co mám o něm říci. Kdysi jsem sníval o Nilu a pak se plavil po Vltavě. Já věřil spoustě omylů a dodnes nemám jasno v hlavě, nemám jasno v hlavě.

čekám, co se ještě stane. Mám pořád v duši dítěte a říkají mi starý pane. Já citově jsem založen, při smutných filmech slzy roním a měl jsem taky málo žen. Teď už to asi nedohoním.

0: Cestujete autem na dovolenou i se svým domácím mazlíčkem? Tak jak zvířata nebo nějaký větší náklad bezpečně převážet, na to se ptal reportér Václav Drážek. Odpovědi teď uslyšíte v dalším dílu našeho seriálu Letní autoškola Radiožurnálu.
1: Letní autoškola Radiožurnálu.
2: Mnohokrát se stane, že potřebujete v autě převést něco těžkého a objemného. Řeč může být o předmětech, ale také o zvířatech. A tím se dostáváme k dnešní otázce. Víte, jaké největší nebezpečí hrozí, když svůj náklad správně neupevníte? Vše potřebné vysvětlí plukovník Jan Straka.
3: Ta nejhorší možnost přepravy zvířat je nechat ho volně pobíhat po tom interiéru vozidla. Představte si bernardína, kterého máte jen tak volně a narazíte do nějakého vozidla před sebou. V tu chvíli se bernardín promění v dělovou kouli a s tím autem udělá strašné věci.
2: Jak tedy správně postupovat při převozu zvířat?
3: Mít je odděleně. Nejlépe v kufru, v nějaké kleci. Jsou klece, které jsou opravdu bezpečné. Pokud to není možné, tak další možností je takzvané psí kšíry a použití nástavce na bezpečnostní pás. To znamená, ten pes bude v tom vozidle sice na volno, ale bude připoután bezpečnostním pásem.
2: Netýká se to však jen převozu domácích zvířat, jak zdůrazňuje Jan Straka.
3: Pokud nakládáme jakékoliv předměty do vozidla, tak bychom si měli uvědomit to, že v případě nějaké dopravní nehody se jakýkoliv předmět, který je volně položený v autě, může stát v podstatě projektilem. Pokud tam budeme mít jenom plato vajec, tak nám to asi úplně neublíží. Ale pokud budeme přepravovat nějaký náklad v podobě třeba plechovek s barvou, opět 5-10 kilová plechovka při nárazu působí velkou silou směrem dopředu a tu osádku může nepěkně zranit.
1: Letní autoškola Radiožurnálu vzniká ve spolupráci s dopravní policií České republiky. Pokud máte dotaz i vy, pošlete nám ho na e-mail zelenavlna@rozhlas.cz nebo zavolejte na bezplatnou linku Zelené vlny 800 553 553. Radiožurnál. Každý den s vámi. I o prázdninách.

Radiožurnál. Každý den s vámi. I o prázdninách.

0: Ladíte noční radiožurnál a nejosamělejší národní kulturní památkou v Česku je zámek Jánský vrch na Jesenicku. K další nejbližší takové památce je to vzdušnou čarou přes 38 kilometrů. Ukazuje to nová mapa datových novinářů z pravodajského serveru i rozhlas. Přesto památka na severu Olomouckého kraje nedaleko hranic s Polskem láká turisty.
1: Takže Boďo, 10 hodin, 4 návštěvníci, dětská prohlídka.
2: Zámek Jánský vrch byl původně hradem. První zmínka o něm pochází z roku 1307, říká kastelánka Kateřina Danielová.
3: Kdy ho vlastnil rod Svítnických z Polska a v roce 1348 ho pak předali vratislavským biskupům, kterým patřil až do roku 1945, kterým tedy sloužil jako letní sídlo.
2: Návštěvníci si standardně můžou projít dva prohlídkové okruhy. První představuje reprezentační prostory s výstavou dýmek, druhý pak hospodářské zázemí zámku, pokračuje Danielová.
3: Přes prázdniny pak nabízíme ještě třetí patro zámku, to jsou bývalé hostinské pokoje, které doplňujeme každý rok nějakou výstavu. Letos máme výstavu Lidové zvyky kroje a pro rodiny s dětmi speciálně okruh rodiny.
2: Výstava dýmek je podle Danielové jednou z největších v republice. Na zámku jich mají přes 1200. Expozice zaujala i návštěvníka Josefa.
4: Ta výstava fajek. Já jsem prošel třeba výrobnu v Proseči, což je nedaleko Luže, ale jsou to novodobí límky, tady to jsou historicky.
2: Další raritou na zámku jsou původní záclony. Vysvětluje při prohlídce průvodkyně Gabriela.
5: Stáří se odhaduje na více jak 180 let.
2: Ty ocenila také návštěvnice Monika.
6: Ta průvodkyně jak nás provázela, hezky mluvila, a pak se mě teda líbily záclony. Ty byly krásný.
2: Loni podle údajů Národního památkového ústavu zámek navštívilo zhruba 18 000 lidí, doplňuje Danielová.
3: Po těch povodních, které tady byly na tom Jesenicku, nám bohužel ta návštěvnost klesla, zatím se nám ji nepodařilo navýšit.
2: I přesto, že návštěvnost klesá, se ale objevují turisté, kteří se na zámek vracejí.
7: Jsme tady podruhé,
2: říká Marie. Jiní zase výlet na Jánský vrch plánovali delší dobu.
8: Chystali jsme se už delší dobu a dneska vyšlo počasí a zrovna jsem měl volno.
2: Uzavírá Petr. V letní sezóně je zámek otevřený každý den, kromě pondělí. Z Jánského vrchu Sabina Millerová, Radiožurnál.

0: Letní autoškola radiožurnálu.
1: V čem za volantem nejvíce tápeme?
0: Na co bychom si měli dávat větší pozor?
1: Radiožurnál připravil z nejčastějších dotazů řidičů letní seriál, a to ve spolupráci s dopravní policií.
0: Jedna minuta denně,
1: jedna otázka,
0: jasná odpověď.
1: Zapojte se i vy a pomozte nám společně dělat české silnice bezpečnější.
0: Radiožurnál.
1: Každý den s vámi.
0: I o prázdninách.
2: Radiožurnál, jsou 2 hodiny. Zpravodajský servis přináší Monika Chmelová.
3: Novým šéfem českých center se stane bývalý velvyslanec v Egyptě Ivan Jukl. V Madridu protestovali stovky lidí proti migraci z Maroka. Fotbalisté Sparty vyhráli v Šancelize nad Zlínem 3-1 a dnes bude oblačno až zataženo, místy s přeháňkami nebo bouřkami, teploty do 32, na východě Moravy a Slezska až do 36 stupňů.
0: Radiožurnál, zprávy. Víme, co se děje.
3: Generálním ředitelem českých center bude končící velvyslanec v Egyptě Ivan Jukl. Oznámil to ministr zahraničí Petr Macinka z motoristů. Jukl ve funkci vystřídá Jitku Pánek-Jurkovou. Od jmenování nového ředitele si ministerstvo zahraničí slibuje novou koncepci českých center. Po agentuře Macinka chce zejména finanční úspory. Českým centrum kvůli špatné finanční situaci hrozilo úplné zrušení.
4: Nechceme žádná česká centra a priorně rušit. Naopak vidíme velký potenciál a velkou šanci, že by tato síť mohla být ještě významně rozšířena.
5: Uvedl Petr Macinka z motoristů sobě. Nová centra nebudou stát státní rozpočet nic. Formou partnerství by je měly provozovat například krajanské organizace. Zájem už projevili Češi v Chorvatsku. Česká centra fungují aktuálně v 26 městech 4 kontinentů. Z ministerstva zahraničí Jaromír Marek, Radiožurnál.
3: Stovky lidí v pátek protestovali před marockou ambasádou v Madridu proti rostoucí migraci do Španělska. Protestující byli oblečeni v černém a v rukou drželi španělské vlajky. Davem se podle agentury AFP nesla například hesla vyzývající k obraně španělské identity. Před velvyslanectvím byly nasazeny policejní složky, včetně vrtulníku a sledovacího dronu. Demonstraci předcházel čtvrteční incident, při kterém přibližně 60 tisíc marockých migrantů překročilo hranici a dostalo se do Španělska. Španělské Seuty na severu Afriky. I dnes budou v Česku panovat vysoké teploty. Rekordní vedra meteorologové očekávají hlavně ve východní polovině Moravy a Slezska. Horko může podle ministerstva dopravy ovlivnit řidiče, kterým hrozí větší riziko dopravních nehod. Nejčastěji za ně může nepozornost, únava nebo zdravotní kondice, pokračuje vedoucí oddělení bezpečnosti silničního provozu Tomáš Neřolt.
6: Větší riziko zdravotních indispozic, ale také ta únava vede častěji třeba k mikrospánku za volantem. Řidiči by na to měli myslet. Měli by si dělat velmi často přestávky, musí počítat i s tím, že mohou uvíznout v koloně. Je dobré mít dostatek tekutin, také hlavně palivo, protože když mi potom dojde, tak záspě nemohu klimatizovat.
3: Na cestě by sebou měli řidiči mít nabitý mobilní telefon a lehké jídlo. Neřolt varuje i před vysokými teplotami v zaparkovaném autě. Nenechávat by v něm lidé neměli děti ani zvířata.
0: Sport.
3: Fotbalisté Sparty zvládli předehrávku 2. kola Šanceligy. Zlín porazili v prvním domácím zápase sezóny 3-1. Pražany poslal do vedení Irvin, pak kapitán Sparty Hraslín nedal penaltu. Hosté po přestávce vyrovnali zásluhou střídajícího Šmigy. O pár minut později ale skóroval v dresu Pražanů debutující Brunes a následně se trefil ještě z pokutového kopu Karabec. Pokračuje trenér Sparty Brian Priske.
7: Jsem spokojený se 3 body a s některými momenty v zápase, ale bylo tam také hodně okamžiků, když jsme ztratili kontrolu a nedominovali jsme. Trošku to připomínalo minulý týden. Ztratili jsme strukturu hry, odevzdali jsme dost míčů a povolili jsme soupeři moc standardek. Na můj vkus to bylo chvílemi až moc otevřené utkání.
3: Zlín po porážce se Spartou ve 2. ligovém utkání pokračuje bez bodů.
0: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
8: Zavřená D52 za Pohořelicemi a neprůjezdná silnice 18 na Příbramsku. Dálnice D52 je za Pohořelicemi ve směru do Brna uzavřená. Na 21. kilometru zasahují záchranáři u nehody 4 osobních aut a provoz odklánějí na 23. kilometru. Objíždět je pak možné po souběžné silnici. Zpátky najedete na 16. kilometru. Na D1 z Prahy do Brna čekejte překážku za Měřínem. Na kilometru 138 pojedete kolem odstaveného osobního auta, blokuje tam odstavní pruh. Silnice 18